0: rozdíl od Trumpa nebo tohoto Trumpa, abychom byli přesní, tak je poslechl, protože jako věděli, že na ten Irán, který má rozlohu přes 1 400 000 km, to není tak jako Irák, ten je výrazně menší, a má 94 milionů obyvatel, takže na to nemají v podstatě. Navíc různá opevnění a oni se na to připravili 20 let, se na to připravovali. A i ta taktika toho boje a tak dále. Takže problém byl v tom, že ti, kteří je varovali, tak oni je odvolávali z funkce a tak dále, protože to nechtějí slyšet. To je pravda skutečná tedy. Pojďme na další článek, ten v podstatě potvrzuje do značné míry to, co bylo teďka řečeno. A podle iránské tiskové agentury Tasnim a izraelského webu Khan, tak Teherán tedy souhlasil s zastavením bombardování Izraele a ukončení útoku na americké základny v Perském zálivu poté, co tedy Spojené státy tedy odsouhlasili tedy odblokovat teda ta iránská aktiva v hodnotě 3 miliardy dolarů. Ta byla letecky přepravena do Iránu z Abu Zabi, to je velmi zajímavé, včetně už dostali, a dále teda donucením Izraele omezit ty útoky na Libanon. Ovšem tam, jak víte, tak oni to na chvilku dodržují, pak to zase neplní. A bombardují například Bejrut a tak dále, což je teda hrozné. A nejenom teda tento příhraniční pásmo, kde k tomu se ještě dostaneme. A jinak tedy samozřejmě ten Irán požaduje mnohem více, protože do těch jeho požadavků patří také zrušení sankcí uvalených na zemi od roku 1979. A jinak teda ty západní zdroje uvádějí, že celková hodnota těch iránských aktiv zmrazených v institucích třetích zemí se odhaduje na 24 miliard dolarů. Takže jako abychom věděli, jinak tedy Netanyahu za několik hodin se vyjádřil, že měl prohlášení, vydal prohlášení, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán jsou prozatím zastaveny, avšak dodal, že během posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit Izrael novou rovnici, něco, co se podle jeho názoru je nepřijatelné a neakceptovatelné. Tam je problém v tom, že ten Izrael, jak si ty Spojené státy neposlouchá a ty Spojené státy se s tou neumí tedy nějakým způsobem vyvléknout a jako starší partner si tam zjednat pořádek. Pojďme asi dál.
1: Dobře, tak co se nám prakticky dublovalo, jdeme se tedy kouknout na další šestou zprávu. Tady to byly zprávy vlastně z úterý, potažmo ze středy a ve čtvrtek velkohubý Doný řekl zase něco úplně jiného. Donald Trump učinil totiž prohlášení, které by mělo Irán vyprovokovat ke stejně tvrdé reakci a k tomu, aby už tak expozivní situaci na Blízkém východě posunul do extrému. Otevřeně totiž hrozil Iránu vojenským zničením a zase úplnou okupací země. Americký vůdce, já to tady nechám, odkazující na krizi v Perském zálivu, zcela podcenil vojenskou sílu Teheránu s bezprecedentní arogancí prohlásil, že okupace Iránu je otázkou hodiny pro americké special jednotky. Cituji Donýho. Malá skupina amerických vojáků by tam mohla zítra vejít a ovládnout celý Irán, kdyby chtěl. Tak to Trump řekl a poslal tak drtivý vzkaz revolučním gardám. Toto prohlášení tedy přichází zase v nejkritičtějším možném okamžiku. Jen několik hodin po oficiálním oznámení nového iránského úřadu pro správu, který uzavře Hormuzský průliv do odvolání v reakci zase na americké útoky. Trumpova retorika zase ukazuje, že Washington nemá v úmyslu ustoupit teheránským požadavkům na ropu. Místo toho americký prezident volí tahat za lano do extrému, čímž ukazuje, že vojenská možnost úplného svržení ajatoláhovského režimu leží kdykoliv prý na stole v Bílém domě. No a Irán reagoval zase na Trumpa a říká, naše rakety to potopí do bažiny, pokud se sem odváží Američané vkročit. Nevím, co si o tom všem mám myslet. Spíše je to divadlo tak, a komedie, no. Kdyby to nestalo lidské životu.
0: Ano, je to divadlo komedie, protože za situace, kdy Irán mobilizoval milion vojáků a už předtím měl armádu asi 700, včetně těch revolučních gard, 700 nebo 800 tisíc lidí, mobilizoval milion a přihlásilo se do armády 11 milionů lidí, 11 milionů lidí, tak si myslím, že tam měla vzniknout velká poptávka po čepicích, aby tu skupinu těch supermanů, až tam přijdou, tak aby je tam utloukli čepicema, protože opravdu to, jako, to už je jako komedie tohleto. Takže sice tam nespochybnuju, že tam bohužel umírají lidé, nespochybnuju ani to, že jsou tam poškozeny jaksi některé stavby, nejenom infrastrukturně, ale určitě i historické, čehož je mi obzvlášť líto, ale bude to asi velké divadlo. Ta další, a tady vidíte hned i ta další zpráva, Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili zmrazená iránská aktiva. To je zpráva z pátku 12. To znamená, že informovaný izraelský zdroj uvádí, že Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili ta zmrazená iránská aktiva jako součást toho memoranda o porozumění. Teď zase obava, jestli se teda kvůli tomu zhroutí ta dohoda o příměří nebo ne. Říkají, že rozhodně ano. By se zase přidávaly ty podmínky. Jako Izrael prostě do té války každý vstupuje s jinými cíly, s jinými pohnutkami. Navíc Američané se tam nechali zatáhnout asi více, než chtěli. Ale chci říct jednu věc. Ten Izrael, jeho cílem je válčit prostě jako neustále a s představou tedy o vytvoření velkého Izraele, protože jinak jako Netanyahu zavřou prostě, protože už jako souzen byl a takže on se bude snažit prostě toto oddalovat tím, že oni budou válčit. Jinak tedy ten Izrael aktivně tlačí na Spojené státy, aby zajistili, že tedy to rozmrazení těch iránských aktiv nebude zahrnuto do žádného možného příměří nebo mírové dohody. To znamená tlačí na to, aby teda ty Iránci nikdy žádnou dohodu neodsouhlasili. Teď to je úplně jako jednoznačné. A to, že je Netanyahu v pravidelném kontaktu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, víte, jsme v bláznivém světě, Netanyahu údajně už jaksi není na život roku 2019, je to nějaký náhradník, tady ten Donald Trump je taky náhradník, to je ten malý doník a tak dál. Až vidíte, že tady tyhle ty lidi tady ovlivňují svět a hlavně oni zdržují ten vývoj, který by měl směřovat teda už k tomu lepšímu, k tomu zlatému věku, ale v tom se nemůže válčit. A aby k tomu nedošlo, tak se tady pro jistotu jako válčí a protahuje se to. To je jako celé. Jsou tam nějaké debaty o tom, že tedy Američané se potřebovali zmocnit desáté brány, což už se jim údajně snad podařilo, pak nevím, co tam ještě dělají, ale jako není mi jasné, kde ta desátá brána byla, protože pokud vím, tak na území Iránu nevstoupili. Možná nějací, co tam někde vystoupili, ty zachránci by tam zachránili nějaký ty piloty, ale ty jako rozhodně tam nic víc udělat nemohli. Návrhy vyjednávacích opatření mezi Spojenými státy a Iránem navržené iránskými státními médii stanovují, že část miliard zablokovaných prostředků musí být Iránu dostupná již na začátku jakéhokoliv možného období jednání. Takže vidíte, že se těžko budou domlouvat. Pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme. Pákistán, ten říká, že konečný text dohody mezi USA a Íránem byl uzavřen a asi se teď dozvíme podmínky dohody. Mír nikdy nebyl tak blízko jako teď. Je to taky zpátku, takže přes ta všechna handrkování, postrkování a provokace. Takže konečný text trvalé mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy byl dosažen, uvedl to pákistánský premiér a říká, úzce spolupracujeme s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Uprostřed pokračujících intenzivních mediací ze strany Pákistánu si plně uvědomujeme neúnavnou dezinformační kampaň, kterou vedou ti, kdo chtějí mírovou dohodu sabotovat. Pomineme ten hluk stranou. Můžeme potvrdit, že byl dosažen konečný a dohodnutý text mírové dohody a Pákistán nyní úzce spolupracuje s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Mír tedy nikdy nebyl tak blízko jako nyní. No, tak současně podle zpráv z agentury zase Reuters uvedl americký představitel, že dohoda umožňuje znovu otevření Hormuzského průlivu, zrušení americké blokády íránských přístavů a převod obohaceného jaderného materiálu do Spojených států. Současně text obsahuje režim inspekcí a jasný rámec pro likvidaci a odstraňování obohaceného materiálu. Irán nemá okamžité výhody s podpisem smlouvy, je tady uvedeno. Tak já bych se chtěl zeptat, když se Američané vrhnou na izraelský jaderný program. No toť otázka, že by tam byly kontroly, protože oni tam ty komisaře nepouštějí už roky a nikdy to ani nedementovali, ani nepotvrdili, že by vlastnili jaderné zbraně stát Izrael. A na to se ptejte, dámy a pánové.
0: Ale už se svého času objevila výhruška Izraele vůči Spojeným státům, že Spojené státy nebudou sekat dobrotu, takže na ně zaútočí jedinými zbraněmi. Dokonce existuje na to nějaký název teda toho projektu, já ho nevím, já se teď na ně nespomenu. Takže jaderné zbraně nepochybně mají Izraelci. Ta jejich představa, jako jak by to probíhalo, jak je dost jako komická, ale prostě oni hrají všemi kartami a řekl bych i některými, které nemají nebo které jsou falešné. To je jako důležité. Jinak jako další zpráva a hovoří o tom, že tedy Trump, že to je ze 14. to je dneška, že chce dnes podepsat dohodu s Iránem, protože slaví své 80. narozeniny. Ovšem revoluční gardy říkají ne. A jsme zase tam, kde jsme byli. Ono už, když se podíváte na ty podmínky, které teďka jste slyšeli, tak to jsou podmínky americké, nebo představy, fantastické představy americké na to, ten Irán nikdy nepůjde. Oni mu to, a podívejte se na jednu věc, že oni mu prostě takové nesmyslné, pořád jim to tam nosej a vydávají to za nějakou dohodu jenom k podpisu a něco podobného dělají ty Ukrajinci také. Ty Ukrajinci tam pořád také nosí těm Rusům takovéto různé nápady, jakože vrátí Krym a zaplatí odškodné a já nevím, co udělají všechno. To jsou jako naprosto nesmyslné věci. A oni si nemnívají všichni, že tam dají 10x a 20x a tak dál. Takže snad unaví, že pak řeknou, Ježíš, tak to sem dejte, mi to podepíšem. Hlavně už neotravujte, ať máme klid. Jo. Prostě to jsou nesmyslné představy. Takže do nich dneska chtěl podepsat smlouvu s Iránem a oni mu to revoluční gardy pokazali tedy. Takže a nemá Teherán žádné oficiální potvrzení toho, co americký prezident oznamuje, takže se k tomu nechýlí. A tady říká americký prezident, že jakmile Hormuzský průliv bude podepsán, tak že bude otevřen všem a tak dál. Iránci, že už nechtějí jadernou zbraň a tak dál, takovéto věci. No a iránské revoluční gardy popřeli plány na nedělní podpis, kritizovali Trumpovu neobvyklou vytrvalost, to je to, o čem jsem teďka hovořil, a uvedli, že rámec ještě nebyl finalizován, to znamená, že ty podmínky ještě vůbec nejsou dohodnuté. Takže zajímavé je, že úředníci plánují digitální virtuální podpis, protože osobní setkání představovalo nebo by představovalo logistické výzvy a větší šanci na narušení procesu, jak uvedli zdroje CNN. Takže memorandum o porozumění se zdá být nastaveno novým 60-denním vyjednávacím obdobím o tom, jak rámec implementovat a vyřešit zbývající body napětí, jak uvedl v pátek americký představitel. Tady už vidíte, že je to naprostý guláš, protože Memorandum of Understanding, či dohoda o porozumění, tak je jako ta vlastně říká obvykle, to je i v obchodě, že ty strany se v podstatě dohodly, že o něčem budou jednat a že se na něčem dohodnou. Ale to neznamená, že už se dohodli. Takže Memorandum of Understanding není žádná dohoda. Už jako taková. To je první věc. A druhá věc, ta dohoda, pokud by tam měl jenom příměří, tak je naprosto nedostatečná, to je nepostačující. To ty Američané kdykoliv můžou to příměří vypovědět, ani se tím nebudou zabývat a to utočí znova. Takže o Izraeli se vůbec nebavím, ten to nebude respektovat vůbec. Takže tady jako říká ten nějaký poslanec Seth Moulton, co jsou tedy demokraté země ve Spojených státech, kteří na to reagují, tak popsal tu možnou dohodu jako v podstatě doručovací dokument. Na že jim teda něco dodali, ale to neznamená, že tedy prostě na to ta druhá strana, ta iránská, šla. Nicméně, současně se tady už v Iránu kvůli tomu protestují a Maksadu se shromáždili lidé, aby argumentovali, že Teherán dělá nadměrné ústupky, protože oni se domnívali, že tedy ten Irán, to jeho vedení, že šlo tedy na to, co ty Američané navrhují. Takže oni jsou tam rychlí v některých úsudcích také, takže už skandovali davy ženy a mávající vlajkami smrt nepoctivému Arakší. To je ten jejich ministr zahraničních věcí. Ten chudák ani nevěděl, jak k tomu přišel. Takže tolik teda k této zprávě a pojďme dále, ale je to teda pěkné divadlo.
1: Tak, musíme pohnout čas kvapí. Izraelský generál říká, íránské rakety způsobily Izraeli značné škody a přitom zase cenzura brání zveřejnění informací o nich. Takže bývalý izraelský velitel námořnictva Almanar a generál v záloze také. Aha, Almanar je asi to námořnictvo, nevím. A generál v záloze Eliezer Marom hovořil o rozsahu nebezpečí, které představují íránské rakety. V rozhovoru pro nějaký deník zase uvedl asi izraelský. Cituji, viděli jsme škody, které mohou způsobit i omezené slavy íránských raket. Škody zde v Izraeli jsou obrovské. Obrovské. Velká část těchto škod je před námi skrytá, nebo o nich nevíme kvůli vojenské cenzuře. A zároveň varoval, že Írán masově vyrábí balistické rakety. Izraelské uznání, tedy rostoucího schopností Iránu a ztrát, které způsobuje okupačnímu útvaru, přichází jen několik dní poté, co Irán reagoval na izraelskou agresi proti jižním předměstím Bejrútu, zase v Libanoně. Irán zasáhl několik citlivých cílů na okupované severní Palestině. No a Irán během nedávné eskalace násilí způsobil okupačnímu útvaru těžké ztráty v reakci na jeho agresi vůči Iránu. A frontě odporu okupační režim však své ztráty záměrně zatajuje v zoufalé snaze udržet morálku vojáků a prohlašovat zase své vítězství. Jak říkáme, ve válce je první obětí vždy pravda, dámy a pánové. Tak pojďme na poslední zprávu.
0: Poslední zpráva, ta bych řekl, že to tak nějak jako uzavírá docela dobře, tady tuto, celou tady tento blok, a hovoří o tom, že Irán sám stanovil termín pro uzavření dohody. Učinil silný krok, spočítal nejprve prezidentu Trumpovi, že dosud 39krát veřejně oznámil bezprostřední uzavření dohody s Iránem, že ho pravidelně hovoří o dohodě v příštích dnech, v příspěvcích na sociálních sítích, během oficiálních tiskových konferencí i při setkáních s novináři. Pokaždé se však jeho slova ukázala být jenom planým slibem. Teherán je důrazně popřel a praxe nepotvrdila. A nyní o samotné dohodě, o které Trump sní, tak hovoří přímo iránská strana. A jak na své oficiální stránce na sociálních sítích napsal pákistánský premiér Shahbaz Sharif, tak závěrečná jednání o mírové dohodě mezi Teheránem a Washingtonem proběhnou během příštích 24 hodin. Není pochyb o tom, že jde o iránskou iniciativu. Pakistán jako prostředník pouze sděluje to, co Irán předal. A ten Šarif uvedl, že jsou tedy blíže mírové dohody než tedy kdykoliv předtím. Podle něj bude dokument podepsán elektronicky, také proběhne na technické kolo jednání mezi stranami zapojenými do mírového procesu. Tolik tedy na uzavření zatím teda toho bloku, který se týká teda toho iránského konfliktu. Pojďme na další.
1: Tak, jdem to přepnout, dvojka je zde a tam máme jedničku tady. Já to ještě přepnu obrazem, ať to vidíte, dámy a pánové, protože to všechno nestíhám. Jdeme na to. Americké ropné rezervy jsou na pokraji vyčerpání, tedy strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň od začátku 80. let. Ve vládních skladech zůstává jen tedy už v uvozovkách 350 milionů barelů ropy, z nich je Trumpův tým ze zákona oprávněný minout jen 100 milionů. Bílý dům už použil 60 milionů barelů na ve snaze snížit ceny pohonných hmot. Částečně to fungovalo, protože cena benzínu, ale i nafty v USA klesla za poslední měsíc přibližně o 10%, zůstává však výrazně nad předválečnou úrovní a v mnohých státech, jako například Kalifornie, ceny tedy pohonných hmot zůstávají na 6 dolarech za galon a někde i více. Teď Trumpův tým přišel tedy s dalším skvělým nápadem postavit v Kalifornii nové zásobníky ropy a pohonných hmot s kapacitou 30 milionů barelů. V současnosti se ropa skladuje převážně ve starých baních, tedy v starých dolech a jeskyních v Texasu a Louisianě, kterým hrozí, že se s vyčerpáním zásob přes noc zhroutí a pochovají pod sebou tedy všechno, co USA ještě měli v zásobě. Tak bych to asi takhle shrnul.
0: No, radost to určitě nemají a to je jako jedna věc. A druhá věc je taková, že připomenu, že Trump, když nastupoval, tak sliboval snížit cenu pohonných hmot a tehdy to bylo, myslím, někde kolem 3 dolarů. Takže když teďka mají 6, tak jako se nedivme, že to tam jako z toho žádné velké nadšení nebude. Problém je v tom, že oni jak mají tu břidlicovou ropu a z toho, tak na ten benzín, a to, oni to nemohou dost dobře použít, či to oni prodávají. Tu venezuelskou to je těžká, tam zase musí odsiřovat, teď jim nějaká odsiřovací zařízení, co čert nechtěl, vyhořela, takže oni prostě potřebují dovážet prostě z té oblasti toho Blízkého východu, no a tam je to teďka jaksi zablokované, takže tato, samo o sobě tato okolnost a mezinárodní finanční trhy a další taky budou tlačit, budou toho Trumpa teďka tlačit k tomu, aby couvnul. Další zpráva, teda, kterou tady máme, je teda z kategorie takových těch bombových, jak oni uvádějí, bombových zpráv. Je to od Tulsi Gabbardové, která říká, uveřejnila teda podklady o tom, že Spojené státy financovaly biologické laboratoře na Ukrajině s morem a koronaviry. Maria Zacharová říká, jsme tím pádem očištěni, protože to byl poslední kapka tedy k tomu, aby se rozhodlo tedy o zájem té speciální vojenské operace. Ono, jak uvádí i další, tak financovali 120, více než 120 biolaboratoří ve 30 zemích, z toho více než 40 laboratoří na Ukrajině. A ty pracovali s antraxem, s ebolou, mimochodem ebola už zase je jako tady zase na světě, už zase po světě, a s morem a s nejnebezpečnějšími patogeny bez dohledu. A tyto laboratoře zahrnují také zařízení, které na té Ukrajině bylo řečeno. A ona říká, nazvali nás agenty cizích mocností zrádci, protože jsme mluvili o těchto nebezpečných laboratořích, které dnes odhalují, říká Tulsi Gabbardová. A to byla tedy ředitelka donedávna americké národní zpravodajské služby a před několika dny řekla, že rezignuje, protože jejímu manželovi byla diagnostikována vzácná forma agresivní rakoviny a že zůstane ředitelkou jenom několik dalších dnů. Tam půjde hlavně o to, že tedy ona... že ona teda se rozhodla prostě určité věci uveřejnit. Dokonce, jak víte, taky tam přepadli CIA v noci kancelář, vybrali kancelář, ale ona to měla zálohované, takže takhle. Jinak, jako říká, že bylo velmi obtížné, aby mohla dělat svoji práci, protože byla napadána takzvanými demokratickými představiteli. Takže, ať už je to jakkoliv, tak jsou prostě, a ona odhaluje nové důkazy, důkazy o financování více než 120 biologických laboratoří americkou vládu ve 30 zemích. Takže jenom jako bychom měli představu. A ona říká, prezident Trump chápe vážnou hrozbu, kterou nebezpečí, ten nebezpečný výzkum gain of function představuje pro americký lid a proto 25. května loňského roku podnikl rozhodné kroky podepsáním exekutivního příkazu 14292 k ukončení federálního financování výzkumu gain of function po celém světě. A navzdory zjevnému potenciálu ničivých globálních dopadů, které může mít výzkum nebezpečných patogenů v oblasti biologických laboratoří, politici a tzv. Zdravotníci, jako je doktor Fauci, a subjekty v týmu národní bezpečnosti Bidenovy administrativy lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kdo se pokusili odhalit pravdu. On je možná, že je ten její manžel, že mu přenesli tu rakovinu, prostě takhle se to dělává. Vždycky postihnou některého z toho okolí toho, kdo je jim nepohodlný. No, co k tomu dál říct, dá by si tady se o tom mluvit dlouho, tady uvědomíme si jenom jednu věc, že jsou tady mezi námi lidé, kteří jako prostě z neznalosti, z hlouposti ještě toto pomáhají, ani to nevědí, to pomáhají tak ještě spolufinancovat, když posílají ty peníze na tu Ukrajinu a tak dále. Tam nevědí, jestli ty peníze budou ukradeny, jestli za to někdo pořídí nějaké drony, které budou někde útočit na děti nebo na lidi na tržnici, anebo jestli z toho to budou používat na financování patogenů, kterými nás tady budou potom otravovat. Pár let zpátky, vzpomeňte si, tak sbírali tyto americké laboratoře, sbírali vzorky DNA Slovanů. Proč asi? Pojďme dále.
1: Dále další hrůzy z Ukrajiny. Odhaleno ukrajinské dětské hrůzy financování z vašich daní, bílí andělé, odběr orgánů a dokonce adrenochrom. Elity z toho profitovaly, zatímco děti trpěly. Návrat prý Trumpa je nadějí ukončit toto zlo. Tak se na to koukneme, přečtěte si šokující pravdu, kterou vám nechtějí sdělit. Svět byl oklamán a pravda je děsivější, než si dokážete představit. Zatímco média vám servírují sterilní fráze o humanitární pomoci a evakuacích občanů a dětí, ve stínu Ukrajiny zkvétá nevyslovitelné zlo. Děti, tedy nevinné, zranitelné a bezbrané, jsou vyrvány ze svých rodin ne kvůli bezpečí, ale kvůli vykořisťování. Jsou kradeny, tedy pod záminkou záchranných akcí z válečných zón, směřování do sítí, ale s obchodováním s lidmi, odběrem orgánů a dokonce i extrakcí adrenochromu, aby nakrmili nemocné, pokřivené chutě světových elit. Toto je asi groteskní realita tady má být, kterou naše daňové peníze financují, takže je tady apel. Probuď se, Ameriko, je čas bojovat proti monstróznímu stroji, který profituje z utrpení nejzranitelnějších v tomto našem světě. Je tady nějaké i videjko, ale to asi tady nepustíme.
0: Doplnil bych to jednou informací, vážení. A sice tou, že někde na území Donbasu, kde se teda podařilo určitou část území obsadit ruskými jednotkami, tak tam byly v podstatě zachráněny děti a ty děti byly dočasně, než je bude možné zase vrátit rodičům, tak byly odvezeny do Ruska a konto toho, čili byly zachráněni tady před těmito hrůzami, aby nebyly odvlečeny a nebyly pak jako zneužívány, zabity, případně odebírají adrenochrom a tak dál. A za to, že byly teda odvedeny do Ruska do bezpečí, tak u Mezinárodního trestního soudu byl obžalován Putin a jako takový vlastně dneska nemůže tam, či onde, a byl na ně vydán mezinárodní zatykač. Tak jenom abychom věděli, jako jak ta spravedlnost v tomto světě funguje. Jo, takže jenom abychom věděli tedy. No, takže pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že spojené, je to zase, je to od Kathleen Johnston a ta hovoří, Spojené státy zahojí války na druhé straně planety a pak tvrdí, že jde o sebeobranu. To je zpráva 12. Žádná jiná vojenská mocnost není rozdělena do oblasti odpovědnosti zahrnující všechny kontinenty na Zemi. Je to proto, že normálně armády brání vlastní zemí, zatímco americká armáda slouží k dominanci nad celou planetou. A Spojené státy bombardují Irán poté, co byl nad Hormuzským průlivem během obnovené eskalace konfliktu sestřelen americký útočný vrtulník. Ta vojenská organizace CETCOM, to je pro ten Blízký střední východ, tak ta uvedla ve svém prohlášení kritickým útokům následující. Síly centrální velitelství USA CENTCOM zahájili dnes v 17 hodin východního času na pokyn vrchního velitele obrané údery proti Iránu v reakci na včerejší sestřelení vrtulníku Apache americké armády. Mise představuje přiměřenou odpověď na neodůvodněnou iránskou agresi. A ona říká dál, vždy mě udivuje, jak mohou Spojené státy zahájit nevyprovokovanou a agresivní válku na druhé straně planety, a v zápětí tvrdí, že tam provádějí obrané údery. A tyto vojenské síly se nenacházejí ani v blízkosti Spojených států. Hovořit o sebeobraně proti zemi, která se brání ve válce, kterou jste sami rozpoutali, je prostě absurdní. Existují sice spory o to, zda byl vrtulník Iránem zasažen úmyslně a zda v době zásahu se nacházel v mezinárodních vodách, ale upřímně řečeno, koho to zajímá. Neměl tam být vůbec. To je ono. A tyto šílenci skutečně vycházejí z předpokladu, že celá planeta je jejich majetkem a že jakékoliv nerespektování jejich vlastnických práv bude považováno za akt agrese. No a ta zpráva pokračuje dál a myslím si, že toto je dostatečně vypovídající. Pojďme na další.
1: Tak dále se koukneme. Generál poručík v důchodu, tedy penzionovaný americké armády Michael T. Flynn, vydává mrazivé varování s tím, že hlubinný stát organizuje třetí světovou válku, aby udržel kontrolu skrze chaos. Globální destabilizace prý není náhodou, je to závěrečná fáze. Byl vyhlášen poplach a bude svět poslouchat. Za prvé, zatímco většina Ameriky zůstává blaženě neinformovaná naším establishmentovým tiskem, dvě největší světové supervelmoci jsou manipulovány temnými silami uvnitř i vně naší vlády do velké vojenské konfrontace, kterou žádná země nechce a žádný rozumný člověk by nikdy nechtěl. Za druhé, nemám žádnou roli v Trumpově administrativě, říká Michael Flynn. Ale během dlouhé kariéry v aktivní uniformované armádě, konkrétně tedy v rozvědce, jsem si dal záležet na tom, abych rozvíjel mnoho zdrojů informací po celém světě. Z toho, co dokážu poskládat, chci sdílet své hluboké obavy ohledně toho, kdo stojí za tímto pochodem k válce a svá doporučení, jak se naše země a Západ mohou vyhnout velké vojenské konfrontaci s Ruskem. No a ještě přečtu trošku ze trojky, je jich tady víc těch odstavců. Věřím, že americký Deep State je složen z lidí s hlubokou viscerální a iracionální nenávistí vůči Rusku a tito lidé se spikli, aby zabránili rozhodování prezidenta Trumpa prostřednictvím podvodu Russiagate. V době, kdy Sovětský svaz expandoval a pronikal do naší vlády, jsem byl otevřeným antikomunistou, ale navzdory lžím, které náš hlubinný stát šířil, Rusko není Sovětský svaz a Putin není Stalin. No, dámy a pánové, to nedáme, tady je 12 bodů docela dlouhých, tak to nedáme celé. Ale kde to najdete? Media Greer, AMG News, dámy a pánové, Media Greer, můžete sledovat AMG, pomlčka News, tam to najdete, ten zbytek.
0: Je to zajímavé, ono možná, kdyby mu někdo rozkryl i to období předtím, to zná za toho Stalina, takže by možná také se ještě korigoval svůj názor, ale to už si myslím, že dneska není to nejpodstatnější. Pojďme k další velmi zajímavé zprávě. Velmi zajímavé. Spojené státy, scénáře odtržení státu se začínají objevovat. A ta zpráva říká, že debata o odtržení státu a regionů se ve Spojených státech opět dostává do popředí, což odráží hlubokou politickou polarizaci a rostoucí nedůvěru vůči federální vládě. A ačkoliv relevantní hnutí zůstávají v menšině, získávají stále větší publicitu a vyjadřují frustraci občanů, kteří mají pocit, že jejich místní potřeby jsou ignorovány. Takže na severozápadním pobřeží Spojených států prosazuje hnutí Kaskádia myšlenku autonomního politického subjektu, založeného na společných geografických, environmentálních a kulturních charakteristikách. Jeho příznivci vidí region jako oblast s výraznou identitou a mohli by efektivněji spravovat jeho zdroje a politiku bez zásahu Washingtonu. Současně zcela odlišným ideologickým směrem se hnutí Greater Idaho snaží změnit státní hranice tak, aby konzervativní venkovské oblasti východního Oregonu se mohly připojit k Idahu. A jeho zastánci tvrdí, že rozhodnutí jsou primárně činěna městskými centry a neodrážejí potřebu místních komunit. Navzdory ideologickým rozdílům mají obě hnutí společný výchozí bod, pocit, že politika je moc daleko od občanů a není schopna efektivně zastupovat jejich zájmy. A tento pohled posiluje ekonomickou nerovnost, kulturní rozdíly, neustále stranické spory, které charakterizují moderní americkou politickou scénu. Podobné iniciativy vznikají v dalších částech země, od Texasu a Kalifornie po Nové Mexiko a Střední západ. A tady je ale důležitá jedna věc, ta realizace naráží na významné ústavní a politické překážky, protože americká legislativa neumožňuje snadné vystoupení státu z Unie, pokud nejde o revoluci. A ústava Spojených států umožňuje proces změny hranic státu, ale vyžaduje schválení zúčastnění státních zákonodárných sborů a kongresu. A pro úplné otržení jsou překážky ještě větší. Historické rozhodnutí Texas versus White z roku 1869 rozhodlo, že státy nemohou jednostranně vystoupit z Unie. Tak u toho Texasu, který tam přistupoval jako samostatný stát, tak tam jsem se nevnímal, že to bude snažší. Je vidět, že není. A nejvyšší soud teoreticky ponechává možnost odtržení prostřednictvím revoluce nebo se souhlasem ostatních států, ale v praxi je takový proces považován za téměř nemožný. Tady zase otázka jihovýchodního Nového Mexika, zase organizátoři vole po spojení s Texasem a tak dále, tak dále. V Kanadě se konzervativní Alberta posouvá k referendu o tom, zda zůstat v zemi nebo zahájit proces odtržení. No, oni se chtějí spojit se Spojenými státy, ale jestli se zase budou trhat také, tak je otázka, s kým se budou z těch Spojených států spojovat a s těmi, co jsou zatím za hranicí druhé strany. Ale stále více Američanů má pocit, že nejsou zastoupeni stávajícím politickým systémem a hledají alternativní způsoby, jak vyjádřit svoji identitu a zájmy. A především odráží teda to obtížnost udržení společenské a politické sociální identity v zemi, která se zdá být rozdělenější než kdy dříve. Víte, oni nepochopili základní věci. Oni nepochopili, že to není otázka států a jejich podoby, tohle je otázka systému. Oni musí změnit systém a ne státní hranice. Takže tolik tedy ode mne, pojďme dále.
1: Tak, to už jdeme na Ukrajinu, koukám, speciální vojenská jednička je tady. Masakr vlastních, banderovci frýzavili žoldáky, kteří se chtěli ale vzdát Rusům. Ozbrojená sebranka Ukrajiny je totiž vystupovala dronem a sérií úderů zabila své vlastní bojovníky, kteří chtěli tedy se vzdát. Takže nic nového pod sluncem. Pokračují stále boje o Svatogorsk, malé město v Doněcké lidové republice. Ukrajinští nacionalisté zabili tedy zahraniční žoldnéře, kteří bojovali ale na jejich straně. Pak město Orestopol v Dněpropetrovské oblasti se ocitlo dokonce v šedé zóně. Tak, co tady máme? Zahraniční nacionalisté, tak se na to v Záporožské oblasti k tomu došlo. Bezpečnostní složky uvedly, že zahraniční žoldáci vyvěsili bílou vlajku a pokusili se opustit daný sektor. Ozbrojená sebranka Ukrajiny však oblast dlouhodobě monitorovala pomocí bezpilotníků a ruským vojákům se podařilo vzdávající se cizince evakuovat po malých skupinách. Nepřítel však ústup žoldnéřů sledoval a zahájil sérii útoků. Cituji, snažili jsme se zajatým žoldnákům poskytnout lékařskou pomoc a ukrýt je v krytech. Jejich zranění se však ukázalo jako neslučitelná se životem, píše o tom agentura TAS. A teď Orestopol. Město Orestopol se nyní přesunulo do šedé zóny, uvedl to vojenský expert Andrej Maročko. S tím, že ukrajinští ozbrojenci již byli z vesnice vytlačeni a probíhá její dočišťování. Ruské jednotky systematicky a cíleně vyvíjejí tlak na uskupení OSU ze směru Novoselivka, ale Alexejevka. Nepřítel se stále pokouší udržet linii v Orestopolu. Objevuje se však zřetelná tendence k posunu fronty severním směrem.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Rusové vyčistili úplně centrum Konstantinovky, to je velmi, zbývá tam jenom pár bloků na dokončení, na dočištění. Ta Konstantinovka, jak víte, tak byla koncipována v rámci té obrany jako velká pevnost a ta vlastně potom dál je dobytí, otevírá dál ten další postup. Takže tady Konstantinovka, Chasiv-Jar, Bachmut, Toretsk, které byly středem vlastně té ukrajinské obrany v tom Donbasu, takže ona byla součástí. Takže centrum je dneska už 100% pod ruskou kontrolou a jinak teda to úplně dobytí, to dočištění nebude trvat déle než do konce týdne. To znamená, ta zpráva je z 8. To znamená, že už teď mám pocit, že jsem někde zahlédl, že už je hotovo. Takže tolik tedy, samozřejmě otevírá to potom dál vlastně cestu na Slaviansk a Kramatorsk. Takže toto je velmi, velmi důležitý moment. Pojďme dále.
1: Tak, nějaká zelená záře plápolá nad Oděsou. Nuž, hoří zakázaný arzenál, kotel v Konstantinovce se definitivně uzavřel a Blízký východ je v pramenech, tak to už si nedáme Blízký východ, tak se na to koukneme. To ne, to je Hormuz a Irán, sklady hořely. Ruské síly zasáhly cíle OSU v Oděse a Černomorsku. Přibližně tedy 50 dronů Geraň udeřilo na objekty předem identifikované zpravodajskými službami. Útoky byly tedy zaměřeny na tajné sklady zbraní dodávaných Kyjevu spojenci. No, při detonaci a vzplanutí způsobují nejen sekundární výbuchy, ale také hustý černý kouř. V noci mají plameny výrazně zelený a nebo oranžový odstín. To nasvědčuje tomu, že munice obsahovala velké množství fosforu. Jehož použití v ozbrojeném konfliktu zakazuje Ženevská úmluva. No, i Izrael to dělá běžně na palestinská území a na Libanon, takže o co go. Tak, pokud vojáci ozbrojených sil Ukrajiny nejsou hlupáci a nechtějí zopakovat osud svých druhů z Mirnogradu, kde byli obklíčeni a nakonec 80% eliminováni, musí okamžitě opustit centrální část Konstantinovky, to uvedl vojenský pozorovatel Michal Děktájev, autor kanálu Generální štáb. Dříve jednotky OSU hájící západní část města, to je tedy ta Konstantinovka, po dosažení polovičního obklíčení jednoduše uprchly ze svých pozic a většina území, včetně sídlišť s výškovými budovami, nám připadla téměř bez boje, říkají tedy ruské zdroje, pak je tady nějaké harakiri, tak ekonomické, to už si nedáme.
0: Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové objevili tajné centrum Ukrajinců a vše zničili monstrózními bombami, že nezůstal kámen na kameni. A bylo to šlo o dočasné stanoviště ukrajinských sil a řídící centra bezpilotních letadel v Dněpropetrovsku a v Chersonské oblasti, jako známé ministerstvo obrany Ruska. A ty cíle byly identifikovány zpravodajskými službami. Letecké údaje provedly posádky vzdušně-kosmických sil Ruské federace za použití leteckých bomb FAB 500 s univerzálním modulem plánování a korekce. A zničili tedy Rusové takto Centrum řízení dronů 46. aeromobilní brigády ozbrojených sil Ukrajiny u Novopavlivky v Dněpropetrovské oblasti a dále místo dočasného rozmístění 63. samostatné mechanizované brigády u Ščurova a jednotky 121. samostatné brigády územní obrany u Suchanova v Chersonské oblasti. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak dáme pětku, Limáň v Kleštích, ale katastrofa Kyjevu prý nehrozí. OSU couvají za řeku na vysoký břeh u Slaviansku, kde už vybudovali novou linii opevnění. Takže vojenští analytici se domnívají, že nová obraná linie a vysoký břeh řeky zachrání nepřátelské postavení v Limanu a ke katastrofě nedojde. Mnozí předpovídají rychlé obsazení Limanu ruskou armádou a zroucení celé obrany až po Slaviansk. Nepřítel však disponuje vysokým břehem řeky a novou tedy obranou linií. To, co se tedy během posledních 24 hodin odehrálo na frontách severovýchodního vojenského okruhu, se do oficiálních zpráv nedostalo. Tak je tady Sumská oblast, tak to zase nebudeme číst, dva majoři tady píší, co bylo, kde pokračovaly boje, v které vesnice a kam se posunuli, tak to ani ne. Dění v Záporoží, situace na jižním úseku fronty v Záporožské oblasti byla dlouhou dobu považována za statickou, po zimní tedy protiofenzívě OSU, kdy vrchní velitel syrský nasadil do tohoto sektoru značné zálohy, se ale fronta téměř zhroutila. Velká část území zůstává šedou zónou, kde mezi malými pěšími skupinkami probíhají boje v podmínkách, kdy celé nebe pokrývají hejna dronů na obou stranách. Robotická pak bitva o Limáň. Pokračuje velmi vážná bitva o Limáň. Ruská armáda pronikla do městské čtvrti, boje zuří na křídlech a ruské síly Toto opevněné město postupně obklíčují a ukrajinská obrana se zase pozvolna hroutí. Teď je tady zase ještě Konstantinovka, tak tu už jsme tady měli, tak asi můžeme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že ruské síly mají v podstatě Konstantinovku v ruce, nyní tedy, že postupují směrem teda na Slaviansk a současně tedy s postupem k městu Záporoží a snaží se obsadit tedy oblasti, ale vyhýbají se takzvané zóně smrti ukrajinských dronů, která je v hloubce asi 25 kilometrů. A ta se snaží samozřejmě ty Rusy zastavit. Takže určitou oblast obcházení. A pokud je ta situace na frontě pro tu Ukrajinu obtížná, tak protože nemohou zastavit ten ruský postup, tak se začínají teďka soustředovat Ukrajinci na ohrožování logistiky ruské armády na Krymu. A speciální týmy Falanga a Da Vinci vypustili desítky dronů proti pěti hlavním mostům, které spojují Ukrajinu se zbytkem ruských

0: Zekinc a Krivaluka, a to je oboje severovýchodně od Slaviansku, aby zasáhli ukrajinské zásobovací linie před začátkem postupu toho velkého, toho frontálního. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme, já přečtu nadpis, zase zpráva dlouhá, zase všechno odze všať. SVH aktuálně, to je ke 14. dnešku, Přijut padl, tanky T-90M razí cestu na Družkovku, zbývá tam jen 10 kilometrů a krvavý teror ve Svatovu, dron ve OSU napadl tržnici a je tam 7 zraněných civilistů, ale já jsem to tady nebořil, já jsem to teď rychle tady pročítal a nemůžu to najít. Kde to je? Doněcká lidová republika, tady ve Sprotní pták, jedna skupina, malá osada, Družkovka, Slaviansk, ale nevidím tady o tom útoku, o těch zraněných, protože to je asi nejdůležitější věc a já to tady nedokážu v této rychlosti, to tady teď nedokážu nějak z toho vyimplementovat, vůbec to nemůžu najít v těch zprávách, nebo aspoň v tom textu. Tak se jenom koukneme, úder na logistiku ofenzívy. Na severním křídle limaňského směru pokračují prudké střety, kde OSU pravidelně podnikají útoky zaměřené na dosažení Šandrigolova. Na internetu se nedávno objevily záběry útoků přes most na řeku Nitrius poblíž Andrejevky na hranici mezi Charkovskou oblastí a Luhanskou lidovou republikou. To uvádí telegramový kanál Rybár. A Slaviansk v oblasti Malinovky, blablabla. A na přístupek Nikolajevce probíhaly těžké boje, jak píše KRMRF, to je také telegramový kanál. A ruské tanky T-90M a T-80 BVM za podpory letectva bezpilotních ptáků razí cestu motostřelcům OS ozbrojených sil Ruské federace k Družkovce, jak píše kanál Frontová ptička, tedy frontový pták. Tak a toť asi všechno, tady zase kdo která vesnička, kolik čeho kde, tak to už nedáme.
0: Další zpráva je zajímavá. Ta hovoří o tom, že ukrajinští specialisté cestují do Lotyšska. A v květnu a červnu bylo v Lotyšsku zaznamenáno několik incidentů s ukrajinskými bezpilotními prostředky. Několik dronů naložených výpušninami vstoupilo do vzdušného prostoru pobaltské země a následně explodovalo. Kyjev potvrdil, že drony patřily ukrajinským ozbrojeným silám, ale z jejich odletu do Lotyšska obvinil Rusko. Údajně ruské jednotky rušily drony prostřednictvím elektronického boje, načež se neovladatelné UAV, to jsou teda ty bezpilotníky, odchýlily směrem do Pobaltí. Podle agentury Reuters havárie ukrajinských dronů narušily letní turistickou sezónu ve východním lotyšském regionu Latgalsko. A kvůli potenciálnímu riziku a zvýšeným leteckým popachům turisté hromadně ruší rezervace, což přivádí stovky malých podniků na okraj finanční krize. Takže jak tedy Lotyšsko hodlá posílit svou hranici, aby zabránilo vstupu ukrajinských vojenských dronů? No tím, že pozve ukrajinské vojáky. Takže podle portálu Delphi s odvoláním na prohlášení lotyšského premiéra Andriese Kulbergse bude přijato nějaké nové technické řešení a drony z východního směru přestanou přiletat. No nejlepší by bylo, kdyby nevysílali, tak pak žádné nemohli přiletět, nemohli být odkloněny. Takže ukrajinští operátoři dronů, není jaksi pochyb, že právě oni jsou těmi experty, tak se mají v Lotyšsku objevit velmi brzo. Výslovně se uvádí, že tito hostitelé mají bojové zkušenosti a budou zalepovat mezery v lotyšské dronové zdi. Já bych jenom chtěl říct, že je na chvilku, že je poslali do Sjednocených arabských emirátů, aby jim tam nelítaly iránské drony a že to odkláněli tak, že jim to tam padalo na ty výškové budovy v Emirátech, v Dubaji a podobně, tak je štando pede zase ty ukrajinské specialisty poslali domů. Takže možná, že teďka je, že to jsou ti samí, kteří teďka pojedou do toho Lotyšska. Nechme se překvapit, uvidíme, co tam budou provádět.
1: Tak, počka, to jsme na osmičce a devítka jsou zase, tu si Gavardová,
0: to už jsme měli.
1: To už
0: To
1: jsme
0: jsme
1: tady
0: měli, to se
1: měli, tak to
0: zratovalo.
1: ne, tak počkat, 3-1, 3-9, tak to máme všechno, tak jdeme
0: Ano,
1: na
0: tak Rusko.
1: další šupky.

0: Létali jako špinavé prádlo, tak to je ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslanci, kde jsou tedy dveře, jak se u nás říká, kde tesař nechal děuru. A totiž je přijal na jejich vlastní žádosti toho evropské kašpary. Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním prohlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto setkání uvádí. Cituji, vedoucím diplomatických misích byly předloženy objektivní hodnocení destruktivní politiky vedení jejich zemí v souvislosti s ukrajinskou krizí, kteréžto cílem je maximálně povzbudit kyjevský režim k pokračování války proti Rusku ve jménu na úkor a s přímou pomocí západní koalice ochotných. Konec citace. No, dále byly vysvětleny základní přístupy ruské strany k hledání politického a diplomatického řešení konfliktu, založené tedy na odstranění jeho základních příčin. Je pozoruhodné, že návštěva tedy se skončila téměř bezprostředně po setkání lídrů evropské trojky Starmera, Merce a Macrona, a to se Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. června. Tam taktéž předložili podmínky, které musí být splněny na dosažení trvalého míru na Ukrajině, tyto tři kašpaři. Tak, ty jsou, dámy a pánové, podmínka na začátek jednání, ukončení bojových akcí, základ pro jednání, to je současná smlouva o míru na Ukrajině, mezinárodní hranice se nesmí měnit silou, taktéž, že Ukrajina musí dostat bezpečnostní záruky, včetně nasazení mnohonárodnostních sil vedených anglo-francouzskou koalicí ochotných, s tím, že ruský majetek zůstane zmražený, dokud Moskva Ukrajině nenahradí škody způsobené válkou a evropské zájmy, že budou chráněny. No, děkuju vám pěkně, vy tři kašpaři. Takže Rusové vymetli a nestačili se asi divit, ani nevypili kafe.
1: Já jsem viděl ten snímek, když vycházeli tam ze dveří toho úřadu, myslím ven na ulici, a opravdu bylo na nich poznat, jako, že tedy jako totálně neuspěli, ale to je přece to, co jsem říkal i v souvislosti s těmi Spojenými státy, když dávají tomu Iránu jako naprosto nesmyslné a nepřijatelné podmínky. Tady taky, tady oni se chovají prostě jako, že snad vyhrávají nebo něco podobného. To je jako k nevíře prostě, že vůbec tam někdo s něčím takovým jako jde, že se sebe toho blázna dělá prostě. To je
0: no
1: jako
0: oni to zkouší, že jo, jestli jsou tam připokakaný na té ruské straně všichni, anebo zaprodaný, no.
1: Další zpráva hovoří o falešných informacích. Moskva zažívá nedostatek benzínu, to je jedna z nich, a že byly zavedeny limity na prodeje na zákazníka a tak dál. Jsou to falešné zprávy, bylo vydáno oficiální dementy. Nicméně samozřejmě na to, aby to vyvalo zmatek jako mezi lidmi, mezi lidmi a aby třeba to vyvalalo jaksi najednou zvýšenou potřebu si nějaký benzín i třeba v kanistrech odvést jaksi domů, tak jako na to stačí, protože lidé jsou takový, že neprostě na ty fejky jako skočí nejdříve. V každém případě to benzínové drama, které se z toho snažil Ukrajina a zřejmě asi i západní služby vyvolat, tak se to ukázalo jako falešná zpráva, ale jaksi určitý neklik to tam vyvolalo, protože oni uváděli třeba i konkrétní, jako aby tomu dodali věrohodnosti, tak to uvádějí celé informace upřesněné, že například jeden řetězec čerpacích stanic údajně nevydá více než 20 litrů benzínu, AI 92 a AI 95, nějaké jejich číslování. Jistý řetězec stanovil limit 90 litrů benzínu a nafty, třetí stanovil limit 100 litrů a takové to bylo prostě, takže bohužel tohleto lidi jsou pořád stejně, jsou nepoučitelní, takže i v Rusku to padlo na úrodnou půdu a není jako tajemství, že země přitom čelí palivové krizi v několika regionech, nejkritičtější je to na Krymu a v Doněcké lidové republice na jihu, to je právě díky bombardování těch rafinerií těmi bezpilotníky. každém případě totálně žádná krize nehrozí v Rusku a tohoto druhu a určité síly zjevně chtějí, aby problémy s palivy vyvolaly silnou ruskou reakci té ruské veřejnosti. Takže budou malovat ten západ potíže i v regionech, které ve skutečnosti tam žádné problémy nejsou. Jde o to vyvolat rozruch a neklid prostě. Takže pojďme dále.
0: Takže taková psy-ops, psychologická operace ano, zase. Dám, jo, počkat. Jo, jdeme 5-1. NATO stahuje flotilu ke Kaliningradu. Říkají, máme 3 cíle. Aliance tedy přiznala přípravu na válku, a to bez obalu. V Baltském moři začalo cvičení Balt Tops Severoatlantické teroristické aliance, tedy NATO. Navzdory deklarovanému zkrácenému formátu jsou manévry poměrně rozsáhlé. RIA Novosti informují o tom, jak a na co se západní vojenský blok připravuje. Půl století tedy příprav na válku. První totiž Baltops se konaly již v roce 1971 a letošní ročník je 55. v pořadí. Tentokrát se do 20. června zapojí přibližně 20 lodí a asi 6 000 vojáků ze 16 zemí NATO. Loni se cvičení účastnilo 40 lodí, 25 letadel a přibližně 9 000 vojáků. Aliance nicméně zdůrazňuje, že jde o nezbytné opatření snížení počtu sil, odráží operační realitu, nikoliv oslabení. Západní námořní síly zůstávají soustředěny i v dalších oblastech, včetně Hormuzského průlivu na Blízkém východě a v Arktidě. No jo, tak jenom letmo, kdo tam je za kašpary. Kromě Američanů se cvičení zúčastní námořníci z Velké Británie, Německa, Francie, Polska, Švédska, Finska, Dánska, Norska, Nizozemí, Belgie, Litvy, Lotyšska, Estonska, to asi na kajakách, Portugalska a Turecka, ty mají i ponorky. Tak, cituji, v tomto období se rozsáhlá cvičení vedená Spojenými státy za široké účasti NATO stala důkazem naší síly. To řekl nějaký německý kontradmirál. Je to důkaz jednoty a mluvím zde o všech spojencích. Tak jo, my ti to věříme.
1: Další zprávy nám ukážou, jak ty věci jsou. Slovensko a Maďarsko se rozhodli nakupovat dražší derusifikovaný plyn, takže v průmyslu budou dominovat tedy dodávky ze Spojených států a z Azerbajdžánu. A tím pádem Polsko a Turecko rozšíří svůj vliv ve střední východní Evropě prostřednictvím těchto plynovodů. Jinak místopředseda slovenské vlády Tomáš Taraba při návštěvě v Baku v polovině května prohlásil, že jeho země chce s Azerbajdžánem podepsat 10-letou smlouvu o dodávkách plynu a o několik dní dříve agentura Bloomberg informovala, že Turecko zvažuje výstavbu vojenského palivového potrubí do Rumunska přes Bulharsko. A podle této analýzy by bylo zásobování z Azerbajdžánu přes Arménii a mohl by nakonec zahrnovat i plyn z Turkmenistánu, pokud tomu Rusko nezabrání. A současně by mohl být vybudován i další plynovod pro zásobování civilního sektoru. Takže tady je důležitá i jedna věc, a to je takzvaná Dubrovnická deklarace, ta byla přijata při loňském výročním summitu iniciativy Trojmoří, která zmiňuje mezi několika regionálními projekty propojení, která mají být prioritně rozvíjena, tak tam zmiňuje takzvaný koridor solidarity a jedná se o plynovod, který by spojil Slovensko s Azerbajdžánem po stejné trase. Oni z Bloomberg informoval v souvislosti s tureckým vojenským palivovým potrubím. Pozoruhodné přitom je, že tato trasa kopíruje trasu zrušeného plynovodu Nabucco a projekt by tak fakticky představoval jeho obnovu. A hlavním důvodem, proč Slovensko vůbec uvažuje o odvozu dražšího plynu ze vzdáleného Azerbajdžánu, je rozhodnutí Evropské unie z konce minulého roku, které členským státům nařizuje dokončit derusifikaci energetického sektoru nejpozději do roku 2028, a to zejména zemím, jako je Slovensko, je s Ruskem udrží dlouhodobé kontrakty. Polsko se mezi tím snaží stát vstupní branou pro americký kapalný plyn do střední východní Evropy, konkrétně pro své vyšegrádské partnery, to znamená Českou, Slovenskou republiku a Maďarsko. Takže to je tedy tato zpráva. Komentovat to asi ani nemá smysl. Můj názor je ten, že do roku 28 žádná Evropská unie nebude, takže se to do té doby rozpadne, takže si myslím, že toto je takové plácnutí do vody, ale chápu, že chtějí mít nějakou jistotu. Otázka další je, jak je to na tom Azerbajdžán s plynem, protože Azerbajdžán sám si teďka kvůli plynu tak si jezdil, tak byl na jednání v Iránu. To znamená, že to bude iránský plyn překupovaný Azerbajdžánem dál, posílen a tak dál, tak on ten derusifikovaný plyn něco bude stát tedy. To jako určitě. Pojďme dále.
0: Co tu máme? Maďar, Péter Maďar. Velké demonstrace v Maďarsku. Maďar dal prezidentovi ultimátum, tedy aby odstoupil, to je už z pondělka. Dav se postavil za prezidenta Sulioka a taktéž vystoupil na jeho podporu Free i Viktor Orbán. Takže stovky lidí, no podle těch fotek jsou to tisíce, ale dobrý, vyjádřili podporu prezidentovi republiky Tamášovi nebo Tamásovi Suliokovi, kterého Péter Maďar vyzval na odstoupení z funkce. Pokud je známo, Péter Maďar v minulosti požadoval rezignaci vícero vysokých státních představitelů, včetně prezidenta Sulioka. Sulioka dotknutí však opakovaně deklarovali, že svůj mandát budou vykonávat v souladu s platnými zákony. Tak, a to bych podtrhnul dvakrát s vykřičníkem a zbytek k Maďárovi by asi stačil. V sobotu tedy od 16. hodiny se před Sándorovým palácem v Budapešti konala demonstrace s názvem Nebojte se, odporné shromáždění. Shromáždění pro představitele maďarských státních institucí. Cílem setkání bylo vyjádřit podporu veřejným činitelům a vedoucím představitelům institucí, jejichž odchod z funkce požaduje premiér Péter Maďar. Na shromáždění vystoupili Béla Teleky, což je maďarský lídr organizace Citizen Go, Monus Benjamin, tedy předseda Sdružení Mládež buduje budoucnost, také Daniel Kuruš, tedy šéf-redaktor portálu Kierster a Gergely Hood, šéf-redaktor portálu Pesti Šárok. Také Matyáš Kohán z portálu Mandiner a novinářka a filmová režisérka Frušina z Krapsky. No už, já bych vytrhnul tu poslední větu z toho prvního, že tedy budou to vykonávat v souladu s platnými zákony. No už.
1: Další informace, jak je zajímavá, rovněž maďarská, a ta hovoří o tom, že maďarský premiér Maďar triumfálně oznámil uzavření komplexní dohody se Zelenským. Experti hovoří o tom jako o strategické chybě. A vlastně jde o to, že 3. června tohoto roku Maďar tedy oznámil uzavření té komplexní dohody s Ukrajinou a důvěřovat Zelenského ujištěním se však tím dopouští strategické chyby, jak mu říkají tedy odborníci. A tato dohoda zajišťuje obnovení vzdělávacích příležitostí jazykových a kulturních a politických práv pro více než 100 000 příslušníků maďarské menšiny v západu ukrajinském regionu Zakarpatí. A Budapešť na oplátku souhlasila se zrušením svého dlouhodobého veta a zahájením prvního kola jednání o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Historické zkušenosti se spoluprací s Kyjevem však ukazují, že Maďarsko se marně domnívá, že tato otázka byla vyřešena. Ukrajina ignoruje písemné i ústní dohody, pokud jsou v rozporu s jejími současnými zájmy. A boj proti korupci je jim nejdůležitějším a nejčastějším porušovaným závazkem vůči Evropské unii a Mezinárodnímu měnovému fondu. A nezávislost proti korupčních orgánů zůstává nezaručená. A klíčová rozhodnutí jsou činěna ve stínu finančních podvodů páchaných nejvlivnějšími osobnostmi země. Takže dále se tam připomíná to ukončení toho vyšetřování té tragédie v Oděse, to 2. května 2014, kdy tam zabili v tom domě odborů desítky lidí. Takže v podstatě se vlastně jakoby nic nevyšetřilo. Nevyšetřilo, tak jako o těch, kteří se toho spoluúčastnil, se to ani jako čekat nedá. Takže myslím si, že Nevím, co k tomuto Maďara vede, ale zřejmě se snaží ukázat, že jako nové koště, jak to všechno oproti Orbánovi zvládá, tak jako jestli Orbán chtěl tam práva pro menšiny v Ukrajině, což je v pořádku, a nedařilo se mu to, tak on jako, že to zvládne hned. Otázka je, on si to domluvil, otázka je, jestli bude fungovat za A a za B za jakých podmínek. A to si myslím, že vezivčí na to, že šlápl jako vedle. A nebude sám, ty lidé také. Pojďme dále.
0: Dále se podíváme. Pětka je tady. Deindustrializace Evropy. Rakousko následuje příklad Německa, v úvozovkách špatný totiž, a přesouvá výrobu do Číny. Evropská unie kolabuje a BRICS dostává nové posily. Rakousko tedy už není dostatečně atraktivní jako průmyslová lokalita. V zahraničí, hlavně tedy v Číně, pak lákají rakouské společnosti na nižší náklady na pracovní sílu, lacinější energie a výrazně méně byrokracie. Čím dál tedy více společností se snaží outsourcovat svoji výrobu, anebo alespoň její části. Deindustrializace nás jde mílovými kroky nejen v Německu, ale už i v Rakousku. Na obou stranách hranice průmysl trpí vysokými výrobními náklady, které podkopávají globální konkurenceschopnost. Stejně jako neustále rostoucí byrokracie, kdo by se byl divil, že ano, a též i klimatická hysterie, která bují tedy v politickém vedení Evropské zhunie. V důsledku toho se lokality mimo Evropskou zhunii, včetně právě Číny, stávají čím dál atraktivnějšími. Nedávná analýza Institutu dodavatelských řetězců a SCII, ekonomického to výzkumného institutu WIFO a kanceláře Rady pro produktivitu Národní banky naznačuje, že přibližně 30% rakouských průmyslových společností zvažuje už rozšíření své zahraniční výroby. Mezi společnostmi, které čelí tvrdé konkurenci z Číny, toto číslo stoupá dokonce na víc než 40%. A já bych samozřejmě ta pracovní síla, že ano, náklady na pracovní sílu, drahé energie v Evropské unii a sakramentská byrokracie. Tak se ptejte, kde se stala chyba? No?
1: Víte, tady je problém v jedné věci, obrovský problém, a lidé to nechápou nebo si to nevšímají. Průmysl z Evropy odejde, ten půjde do BRICSu a my tady zůstaneme ve skanzenu. Zůstaneme tady ve skanzenu a ti, kdo toto ordinovali, globalisté, a tam, když si vezmeme, že součástí třeba ta černá šlechta a podobně, oni nemají zájem o průmysl, nemají zájem o rozvíjení průmyslu, oni mají zájem o pozemky a o pronájem pozemků. To znamená, že ty, co tady zůstanou, s sebou chodí s hraběma na panské. Prostě pokud jako ty lidé něco rychle neudělají. A uvědomme si jednu věc, že s tím tam nejde o to, že odsud odveze jenom někdo stroje a technologie a tak dál, ale odejde také kvalifikovaná pracovní síla. A stroje se můžete přivést zpátky, a je to kvalifikovaná pracovní síla už ne, když se tam zabydlí a tak dál, tak je to pryč a budeme to honit generace. Vrátíme se o několik staletí zpátky. To je naprostá tragédie. A tady to nikoho nezajímá prostě. Nikdo to nechápe. Konečná toto. Další zpráva hovoří o návštěvě polského prezidenta Navrockého ve Spojených státech a s tím, že tam bude projednat klíčová bezpečnostní a politická témata a chce tam posílit přítomnost amerických jednotek na východním křídle NATO. A polský ministr zahraničí Jaroslav Sikorský vyjádřil názor, že jednání Navrockého by se měl zaměřit také na zrušení novinářského víza Zbigněva Žiobra, poslance a místopředsedy hlavní opoziční strany, tak aby mu zasolili. Během tiskové konference v Opoli, kde propagoval svoji nejnovější knihu, tak Sikorský zdůraznil důležitost zvýšení počtu amerických vojáků v Polsku, zejména na východním křídle, kde hrozí skutečná hrozba skutečná hrozba. Vyšlení vojenské přítomnosti tam, kde je to nejvíce potřeba, je klíčovým bodem možné konverzace mezi prezidentem Navrockým a americkými úřady. Já to dál číslení nebudu, předám slovo na další informaci, abychom věděli, jak je to s tou hrozbou a jak je to s tou cestou, tedy vůbec ze smysluplností té cesty toho Navrockého.
0: Tak, tak, tak, máme zde prohlášení na síti X. Francouzský, počkat. Přiznání vrchního velitele spojeneckých sil NATO Alexe Grinkeviče, že Rusko neplánuje zaútočit na NATO, ruší celou propagandistickou kampaň proti Moskvě. Všiml si toho francouzský politik a lídr pravicové strany Patrioti Florian Philippot, který komentoval to na sociální síti X. Podle něho bylo tedy Grinkievičovo vyhlášení skutečně šokující, protože on, jako nikdo jiný na západě, si je vědomý skutečných záměrů Ruska. Generál tedy Alexus Grinkevič, velitel Evropského velení Spojených států a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě od července loňského roku 2025, rozhodně vyhlásil, že Rusko se nesnaží o konflikt s NATO. Ukazuje se, že ve skutečnosti neexistuje žádná ruská hrozba. Podle něho je skutečnou hrozbou europeanismus, v rámci kterého jsou evropské země zatahovány do války proti Rusku, aby Evropská unie mohla, cituji, uskutečnit státní převrat a vytvořit si vlastní evropskou armádu. Politik vyzval uživatele sociálních sítí, aby široce šířili zprávy o absenci ruské hrozby, protože hlavní západní média to samozřejmě neudělají. Tak.
1: No, takže máme konečně jasno, když to jako někdo řekl naplno, vtip je v tom, že Američané budou z té Evropy ty vojáky stahovat, protože ta koncepce jejich je jiná, rozhodně se tady nenechají kvůli válečníkům z evropských zemí, se nenechají zatáhnout do případného válečného konfliktu s Ruskem, to je už teda evidentní. Pojďme na další zprávy, to jsou novinky od jinut, já bych začal na tu první. Vizuální data odhalují rozsah systematických izraelských útoků bílým fosforem na jižní Libanon. My jsme tady o tom bílém fosforu dneska hovořili. A libanonské ministerstvo životního prostředí formálně obvinilo izraelskou armádu ze spáchání ekocidy, která podle odhadů způsobila škody ve výši 25 miliard dolarů. A zpráva deníku The New York Times zveřejněná 6. června shromažďuje rozsáhlou dokumentaci prokazující, že izraelská armáda během probíhající války a invaze do Libanonu opakovaně používá bílý fosfor nad obydlenými oblastmi jižního Libanonu. A vizuální důkazy shromažďuje New York Times, tak včetně ověřovaných záběrů ze sociálních sítí a mediálního zpravodajství, zachycují charakteristické kouřové stopy a vzdušné exploze nad městy Nabatia a Tyr, jakož i nad menšími sídly Olaya, Chiman a John Moore. A incidenty byly dokumentovány ještě v květnu 2026. Víte, zejména ten Týr a další, tam to jsou historická města, tam jsou stavby staré tisíc let. A oni prostě zničí prostě všechno. To je, tady by měl křičet i UNESCO a jako prostě další orgány OSN, ale jak vidíte, tak jako hluboce mlčí. Jo. Takže izraelská armáda samozřejmě tvrdí, že si tu munici používá k vytváření kouřových zón nebo kouřových clon v souladu s mezinárodním právem, což je samozřejmě smysl. Jo. A odborníci lidská práva upozorní, že nasazení takové nerozlišující zápalné látky v oblastech s vysokou koncentrací civilního obyvatelstva válečné právo porušuje. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na Britány. Jo. Tak, rezignace ministra obrany britského Johna Haleyho signalizuje rostoucí krizi v britském rozhodovacím systému, kteráž to bude mít v budoucnosti důsledky i pro Ukrajinu. Podle tedy zpráv britských médií konflikt pramení z neshod ohledem financování armády a obranných programů, které vláda dlouho odkládala pro rozpočtová omezení a rostoucí závazky. Spor vypukl ohledem tedy obraného investičního plánu, což je dokument, který měl definovat priority vojenských výdajů na následující roky. Jeho zveřejnění bylo několikrát odloženo a v zákulisí se diskutovalo o multimiliardové mezeře ve financování. Tak, v posledních letech se Spojené království stalo jedním z klíčových evropských sponzorů vojenské podpory Ukrajiny. Dodávky zbraní, výcvik ukrajinských vojáků, účast na modernizačních programech a početné sliby dlouhodobé pomoci si vyžadovaly značné zdroje. A v této souvislosti jsou otázky týkající se stavu vlastních ozbrojených sil Spojeného království čím dál více naléhavější. No a vojenští experti a bývalí vysocí velitelé opakovaně totiž varovali, že britská armáda čelí nedostatku techniky, munice a investic. No a už se jim to sype.
1: Nejvyšší čas začít válčit. Další zpráva hovoří o tom, že v Londýně vzniká absolutní chaos, protože po ministru obrany, o kterém teďka byla řeč, rezignoval také ministr ozbrojených sil Ol Cairns. Tam je zajímavé, že mají vlastně dva podobné ministry, ale budiš. Mají asi víc ministrů než vojáků, ale to nevadí. Britské ministerstvo obrany je tedy bez vedení a úplný kolaps obranné politiky vlády Keira Starmera. A je několik hodin po široce medializované rezignaci ministra obrany Johna Healyho podal demisi také minister ozbrojených sil Ol Cairns, čím zanechal Británii bez politického vedení v oblasti obrany. Jak informoval deník The Guardian, tak Ol Cairns jako bývalý vysoký důstojník královské námořní pěchoty rezignoval s vyjádřením základního nesouhlasu s vládními plány na výdaje v oblasti obrany a vydal se tak stejnou cestou, jako předtím nastoupil John Healy. Britský Pentagon, takzvaný Pentagon, se rozpadá. Dvojitá rezignace během jediného dne představuje pro Keira Starmera největší politickou ránu od jeho nástupu do úřadu. Vojenské vedení země je v otevřené spouře proti škrtům, které se ministerstvo financí snaží prosadit, a to v době, kdy geopolitické hrozby po celém světě dosahují kritické úrovně. Takže ty události v Londýně nabývají bouřlivý spád a opozice hovoří o národní nahotě a naprosté neschopnosti liberistické vlády zajistit bezpečnost země i jejich spojencům NATO. Některé další zprávy to jedni dotvrzují, pojďme na ně.
0: Tak, jdem se kouknout. Belfast hoří a ministryně Severního Irska O'Neillová vzkazuje migrantům: máte naši podporu. Takže ministryně Severního Irska O'Neillová migrantů vzkázala: naše společnost je přívětivá a inkluzivní. Nepřipouštíme žádnou toleranci k násilí a rozdělování. Tak, v pondělí večer, to víte, ten hadý Alo Deed brutálně napadl nožem místního muže Stefana Ogilvyho a téměř mu uřízl hlavu. Oběť přišla o levé oko a má hluboké rány na krku, ty byly zašity a na zádech a i v obličeji je pořezán a pobodán. Záznam napadení se rychle šířil po sociálních sítích a o dva dny později už hořily v Belfastu auta, autobusy a domy, kde se demonstrantům kde podle demonstrantů bydali krimigranti. A tak šéfka místní samosprávy má jasno, hlavní problém je přece v rasismu, buranství a zbavilosti britských obyvatel, anebo irských. A ti, kdo na sociálních sítích rozmíchávají to napětí, prý nereprezentují nás. Je, ty vyvolené. O hranicích a imigraci mluví politička jako o férovém a kontrolovaném a empatickém systému. Je to příklad newspeaků z Bruselu, který v praxi znamená otevřené dveře a moralizování vůči těm, kdo si stěžují nebo už toho mají dost. A já tady mám zprávu, je to sice textem, britská novinářka zavítala live do Birminghamu, měli tam přenos a samozřejmě vstoupila ta blbka, nevím, jestli jí to doporučil šéf, nebo je tak vypatlaná, do muslimské čtvrti, nebo převážně muslimské čtvrti a na kameru prohlásila, jak míru milovná je tu komunita. No ale téměř hned. Banda mužů zase opálených stála okolo ní a hrozili a okolo štábu, že ji zabijí, pokud okamžitě nevypadne. To je drsná realita, která se projevuje v některých oblastech Spojeného království po letech tedy masové migrace, kdy se zásobovali tedy maličkým, anebo spíše žádnou, i asimilací do původního obyvatelstva. Pokus žurnalistky o propagaci pozitivního narrativu byl hned zase otevřeně nenávistný a plný hrozeb násilí ze strany krimigrantů. Takže to aspoň paní dala live do Birminghamu. Jinak v Glasgow jsou samozřejmě střety, občané tam tlačí policii a kdekoliv jinde Belfast taktéž. Zkrátka Velká Británie je na hranici občanské války. To vám říkám.
1: Další zpráva hovoří o tom, že britské speciální jednotky zajali ruský tanker v Lamanském průlivu, patrně bez vojenské eskorty. A ten ruský tanker patřil takzvané ruské stínové flotile, ta pro Lamanským průlivem. A celá operace byla premiérem Starmerem popsána jako rána ruským metodám obcházení mezinárodních sankcí. Úspěch operace samozřejmě komentoval takzvaný prezident Ukrajiny Zelenský, který zdůraznil, že tento krok přispěje k udržení tlaku na Moskvu a že to představuje další ránu pro Rusko a připomíná těm, kteří podporují Putinovu válku na Ukrajině, že jejich činy nezůstanou bez odpovědi. Právě Starmer na platformě X. Jinak Zelenský zase vyjadřuje vděčnost Velké Británii za efektivní kroky a tak dále, a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě. Britské úřady zdůrazňují, že operace byla provedena v souladu s platným národním a mezinárodním právem. Tady vidíte, jak lžou. Prostě proto, protože nějaké sankce a tak dále, tak aby byly s mezinárodním právem v souladu, tak musí být povolen dopředu ze strany OSN, což tedy nebylo ani náhodou. Takže tady vidíte, jak oni lžou a jenom spoléhají prostě na nevědomost, na neznalosti obyvatelstva. Pojďme dále.
0: Tak, já to tady musím přečíst, páč je to trošku zase divný překlad. Všech pět britských jaderných útočných ponorek třídy Astute je momentálně odstaveno v přístavu a čekají na údržbu, na kterou královské námořnictvo ale nemá dostatek suchých doků ani kvalifikovaných posádek k provedení. Tato chybička mezera ponechává podmořské kabely a raketové ponorky Spojeného království zranitelné právě ve chvíli, kdy Rusko zesiluje své průzkumné aktivity v okolních vodách. A ministr obrany přeci rezignoval kvůli financování potřebnému k nápravě situace. Tak to by asi stačilo, protože rozebírat to tady všechno nemá cenu. Přesně to tady vidíte, dámy a pánové. Ona jim hoří země, samozřejmě na to prachy nejsou, na krimigranty jsou, takže asi takhle. Ale v Británii jsou strháváni lidé za to, že nesou britskou vlajku. V Německu, teď mám tady zprávu, pán nesl německou vlajku, taky ho obklíčili policisté, protože tam byl v malé skupince nějakých důchodců, tak mu zase nakazovali, že to tam nesmí nosit. Uvědomte si, že kam páchne ten islamismus, kam páchne, tak oni tvrdí, i ty imámové, kteří jsou 30 let v Británii, dámy a pánové, tvrdí, že to je už jejich země, že jí dobili a patří Aláhovi. To si uvědomte. A pak není na ponorky, no.
1: A taky si uvědomíme, že se budou tlačit sem, prostě pokud budeme jenom přihlížet.
0: Jo, 12. začal teď platit vlastně, kdy to bylo v pátek, začal platit migrační pakt, že ano?
1: Ano, my máme rok výjimku, proto o tom hovořím. Pak to bude natvrdo a budeme, když je budeme odmítat, budeme za to muset platit. Za chvilku řekneme, že na to nemáme peníze, tak co se dá dělat, my sice nechceme, ale budeme muset přijmout. Jako bych to viděl, prostě pokud do té doby tady nedojde k té systémové změně. Tak, pojďme na další zprávu. Ta hovoří o facce pro Brusel. Čína narychlo odřekla digitální dialog i schůzku se zástupcem šéfa diplomacie Evropské unie, jak uvádějí britské Financial Times. Takže zrušila Čína dokonce dvě důležitá diplomatická setkání s Evropskou unií v Pekingu, a to v době, kdy se vztahy mezi oběma stranami stále více mění od chladného obchodního sporu k otevřeným politickým intrikám. A podle deníku Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené s případem, tak byl zrušen ministerský dialog o digitálních otázkách a schůzka, které se měl účastnit Olaf Skog, zástupce generálního tajemníka diplomatických služeb Evropské unie. Evropská unie se pokusila zmírnit tón a uvedla, že schůzky by se mohly konat později. Angažovanost a dialog mezi EU a Čínou probíhají na několika úrovních, oznámila Evropská komise. Nicméně mluvčí čínského ministra zahraničí Lin Jian v odpovědi na otázku ohledně článku Financial Times uvedl, že Čína a Evropská unie udržují komunikace v relevantních dialozích. Diplomaticky to zní klidně, v praxi je však zrušení schůzek na poslední chvíli jen zřídka náhoda, zvláště když k ním dochází uprostřed stále vážnějšího sporu o obchod, technologie a čínskou penetraci na evropský trh. Takže tolik asi. Jinak teda ten Peking vyslal tu zprávu před summitem Evropské unie, aby se to nepletlo, tak jako abychom teda tady té Evropské unii jako věděli začít toho loket. Pojďme dále.
0: Tak dále se koukneme. Samozřejmě hoří to, nebo nepokoje jsou i v Albánii. Na osoby spojené s investicí Jareda Kushnera, nevím proč je tady T. Kushnera, byly vydány zatykače prý. Zvláštní tedy protikorupční prokuratura v Albánii, známá jako SPAK, oznámila, že požádala o zatčení přibližně 20 osob zapojených do případů mezinárodního obchodování s drogami a praní špinavých peněz souvisejících s turistickou investicí ve Svernici. Případ je novinářsky spojován s rozsáhlými projekty turistických investic na balkánském pobřeží, včetně projektů oznámených podnikatelem Jaredem Kushnerem. Aniž by však existovalo oficiální prohlášení prokuratury potvrzující přímé zapojení tohoto konkrétního projektu. Úřady dále uvádějí, že vyšetřování se zaměřuje na složité finanční trasy, tedy smlouvy o nemovitostech a investiční schémata v pobřežních oblastech Albánie, kde jsou identifikovány podezřelé pohyby kapitálu a převody vysokých finančních částek. Zároveň oznámení prokuratury zdůrazňuje, že již byly vydány příkazy ke zmrazení majetku značné hodnoty, zatímco předběžné vyšetřování pokračuje s cílem určit roli každého ze zapojených, nebo každé, asi tady byl každé ze zapojených osob tak.
1: Další zpráva je ještě opět z Číny. Čína mluví o možnosti zasáhnout americké letadlové lodi ze vzdálenosti 3 000 kilometrů. 3 000 kilometrů. A přitom důraz není kladen na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrinu vícevrstvého a současného útoku. A takže Čína údajně zvažuje operační scénáře, které by mohly ohrozit americké skupiny letadlových lodí i na vzdálenost až 3000 kilometrů. A jak bylo řečeno, pozornost není kladena na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrinu vícevrstvého současného útoku, který se snaží prolomit ten americký námořní štít. A tento přístup je založen na kombinaci různých prostředků a schopností s cílem nasytit americké obranné systémy synchronizovanými údery místo izolovaných útoků. Takže ty vojenští analytici poukazují na to, že takový model by kladl důraz na reakční čas a koordinaci, snažil by se využít limity rozsáhlé vícevrstvé obrany. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Jo, už máme další mailík, tentokrát je poslední, tak hr na něj. 7.1. A těchto tedy 6 umělých sladidel a zase naše otraviny, nebo spíš vaše otraviny, nebo jejich otraviny, způsobují tedy zrychlené stárnutí mozku a kolaps myšlení. Je to od Lance D. Johnsona. Celé roky dietní a wellness průmysl prezentuje umělá sladidla jakož ten zázrak bez výčitek svědomí. Je to však ale chemický podvod, který nám slibuje, že můžeme jíst sladkost bez kalorií a energetických výkyvů. V tomto zavádějícím slibu o zdraví s nulovými kaloriemi či nulovým obsahem cukru se skrývá nebezpečná lož, kterou teď odhalují tvrdá data. Rozsáhlá 8letá brazilská studie, která sledovala více než 12 700 dospělých, potvrdila to, co nezávislí výzkumníci už dlouho předpokládali, že tato chemická sladidla nejsou neškodná. Jsou přímo spojena s 62% rychlejšího poklesu paměti, pozornosti a verbální plynulosti. Účinek je takový výrazný, že u intenzivních konzumentů došlo k zestárnutí mozku, které odpovídá o 1,5 roku. Zatímco se tvrzení hlavního proudu zaměřovala na počet kalorií a hubnutí, pravdou je, že 6 běžných sladidel, tedy aspartam, sacharin, acesulfát draselný, erytritol, xylitol a sorbitol, potichu otravuje váš mozek. Týká se to hlavně pak lidí mladších 60 let, kteří jsou nejzranitelnější vůči neurotickým účinkům těchto jedů. Tak, ten aspartam, to je svinstvo na svinstvo a ty další asi taktéž jsou tady rozebírány. Takže já to ještě jednou, abyste to věděli, ještě jednou ty sračky s prominutím, které do nás perou. A jestli si nějaký blbec myslí, že vám průmysl dává něco zpracovaného pro vaše zdraví, tak jste asi padlí na palici. Aspartam, sacharin, acesulfát, draselný, erytritol, xylitol a sorbitol. Dohledávat pak sami, ano?
1: Já se ještě vrátím do toho předchozího koše, tam nám trošku něco vypadlo. Dokonce budou dvě zprávy, jedna a dá se spojit, protože obě hovoří o tom, že probíhal referendum ve Švýcarsku, zda tedy udržovat limit té populace na 10 milionů, oni teďka Švýcaři mají 9,1 milionu obyvatel, anebo zda tomu dát volný průběh. A to referendum proběhlo dneska a už tady máme i výsledky. A Švýcaři se tedy rozhodli odmítnout návrh, který předpokládal omezení populace na 10 milionů do roku 2050. A podle předběžných prognóz národního vysílatele SRF, tak bylo asi 55% voličů proti iniciativě a 45% ji podporovalo. Takže oficiální částečné výsledky ukazují, že asi 53% voličů návrh odmítlo. Jo, to znamená, že jako ať to jde tedy přes 10 milionů dál, účast byla přes 57%, takže to bude platné, ale ta myšlenka referenda vyvolala už kontroverzi, která připomíná britské referendum o Brexitu v roce 2016 a tady se objevily obavy, že přijetí návrhu by mohlo ukončit volný pohyb pracovníků mezi Švýcarskem a Evropskou unií, která je hlavním obchodním partnerem Švýcarska. Nicméně návrh iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která tvrdila, že růst populace zatěžuje veřejné služby a ovlivňuje úroveň kriminality. A tady má, jak jsem říkal, Švýcarsko dneska 9,1 milionu obyvatel. Od roku 1950 se počet obyvatel téměř zdvojnásobil a bylo zdůrazněno, že více než čtvrtina trvalých obyvatel země jsou cizinci, z nich většina tedy pochází ze zemí Evropské unie, jako je Itálie, Německo a Portugalsko. Chybí mi tady jedna věc, ale že teďka tam v poslední době se tam objevilo dost migrantů a tím pádem oni se soustředí na tuto věc na Evropskou unii a tohle to bude využito k tomu, aby jim tam napravili migranty další. Takže tolik teda ještě k této zprávě. Pojďme dále. Toto na to zdraví.
0: Jo, tak jo. To je tady. Zdraví, tak si dáme ještě Petra Kotlára. Zplnomocněn vlády Slovenské republiky Petr Kotlár bere na vědomí potvrzení financování USA více než 120 biologických laboratoří v desítkách zemí, včetně Ukrajiny, a vítá důraz Slovenské republiky na biologickou bezpečnost a regulaci rizikového výzkumu v rámci jednání přílohy k pandemické dohodě. Tak samozřejmě reaguje na Tulsi Gabbardovou, že ano, ta uvedla, že po měsících prověřování dokumentů a materiálu amerických národních zpravodajských služeb zveřejňují nové důkazy o dlouhodobém financování více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích světa ze strany vlády Spojených států amerických. Mnohé z těchto laboratoří financovaných vládou USA se v současnosti anebo v minulosti podílely na výzkumu nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů a v některých případech i na výzkumu typu gain of function, tedy zisk funkce, přičemž tento výzkum podléhal jen omezené veřejné kontrole a dohledu. Tak.
1: Tak. Dostaneme se teďka do malého koše zajímavosti z domova. První je vyjádření Tomia Okamury ohledně českého nebo toho migračního paktu s tím, že Česko ho implementovat či zavádět nebude, tvrdí Okamura. A protože podle něj představuje bezpečnostní riziko. A řekl to včera novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků. Migrační a azylový pakt přijatý v roce 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. A ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO uvedl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnějších hranic a návratovou politiku. A podle Metnarova předchůdce a předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana Česko migrační pakt už zavedlo. Ministr vnitra Lubomír Metnar minulý týden po jednání v Lucemburku uvedl, že Česká republika nadále odmítá princip solidarity obsažených paktů. České informační systémy ale budou podle něj připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. A Česko se při hlasování o paktu před 2 lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Pokud vím, tak platí ale rok jenom. Vláda ANO, SPD a motoristů unijní migrační pakt odmítla už loni prosinci. Zástupci opozice to kritizovali, takže uvidíme, jak to bude dál. Ten článek ještě pokračuje. Uvidíme, jak to bude, protože obvykle je to tak, že ten, kdo odmítá migranty, tak za každého odmítnutého musí platit peníze. Takže uvidíme, za chvilku to bude končit na tom, že nemáme peníze, tak co se dá dělat, je musíme přijímat, ale nechci předbíhat. Takže předávám slovo na poslední.
0: Tak, to máme nový Klempířův zákon o poplacích, tentokrát nikdo nerozcupuje, a ke kontrole ho prý nedal, takhle to tady je. Tak, není potřeba, aby zákon šel do připomínkového řízení, říká Otto Klempíř. Ten původní už připomínkovaný nebo připomínkovaným řízením prošel, teď tedy půjde na vládu a následně do sněmovny, řekl tedy předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný, a to na úterním jednání koalice s řediteli rozhlasu a televize. Sám Klempíř nechtěl komentovat, proč nový návrh do připomínkového řízení neposla. A v pondělí má vláda projednat zákon, který tedy nahradí financování televize a rozhlasu z poplatků financováním ze státního rozpočtu. Zatím ale nejsou známy bližší obrysy návrhu ani kolik peněz by měla obě média dostávati. No, takže asi tak můžeme tedy...
1: Uvidíme, určitě je důležité tuto věc jako sledovat, jednak teda, kdo to bude platit a kolik bude platit tedy. Tak, to bude určitě důležité. Pojďme teda teď na chvilku k tomu tematickému okénku. Páteční shrnutí Larryho Johnsona říká, Iránci jsou zase taháni za nos. A říká Larry C. Johnson, bude to krátké. Včera v pátek jsem odjel do New Yorku, abych se zúčastnil oslav Dne Ruska na ruském velvyslanectví při OSN. To je mi zajímavá informace toto. A pokud vás někdy pozvou, nenechte si ruskou oslavu ujít. Skvělé jídlo a pití, doprovázené příjemnou konverzací. A když už mluvíme o společnících, byl jsem tam s Garlandem Nixonem, to je ten takový ten pán tmavší pety z Bradych, který také občas jako hovořil se Scottem Ritterem, anebo takhle se McGregorem, a dále s Randym Credisem, tak toho neznám. A to je každopádně moje omluva za to, že jsem včera v noci nic nepublikoval. Irán a Pakistán jsou využíváni jako hlupáci. Takzvaná dohoda, o které Trump tvrdí, že bude podepsána v neděli, a v neděli podepsána nebude. Ve skutečnosti v podpisu možná nikdy nedojde. Tady je to, co dnes, tedy v sobotu, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Memorandum s Islamabadu, na kterém se v současné době pracuje, má za cíl ukončit válku a v této fázi bylo rozhodnuto, že se nebude jednat o jaderné otázce. Musíme počkat na přesný okamžik podpisu memoranda, ačkoliv v tom nedojde zítra, nelze vyloučit možnost podpisu v následujících dnech. Vzhledem k nestabilitě druhé strany však musíme být opatrní, pokud jde o jakékoliv prohlášení týkající se tohoto procesu. Dovolte mi připomenout původních 14 bodů, které Irán předložil Spojeným státům 8. dubna. Tak jednak trvalé a okamžité zastavení války na všech frontách, včetně Libanonu. Za druhé závazek Spojených států nezasahovat do vnitřní záležitosti Iránu a respektovat jeho suverenitu. Za třetí zrušení námořní blokády Spojených států do 30 dnů. Za čtvrté stažení amerických sil z okolí Iránu. Za další znovu otevření Hormuzského průlivu do 30 dnů na základě iránských opatření. Za další pozastavení amerických sankcí na iránskou ropu. Dále vypracování plánu na obnovu Iránu ze strany USA a jejich spojenců v hodnotě nejméně 300 miliard dolarů. Dále 60-denní jednání s cílem dosáhnout konečné dohody založené na jaderných otázkách a úplném zrušení sankcí. Dále znovu potvrzení závazku Iránu nevyrábět jaderné zbraně. Dále během jednání Spojených států Spojené státy nezvýší své síly v regionu ani neuloží nové sankce. Dále uvolnění 24 miliard dolarů z blokovaných iránských finančních prostředků. Dále zřízení monitorovacího mechanismu pro provádění dohody. A dále konečná dohoda bude schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A potom konečná jednání nezačnou dříve, než dojde k uvolnění poloviny zmrazených iránských prostředků, pozastavení ropných sankcí a zrušení námořní blokády. Diskuze o iránském raketovém programu a podpoře skupin odporu byly definitivně vyřazeny z programu jednání. Tak to jsou ty podmínky iránské. A říká dále Lindsey Johnson, pokud si myslíte, že Trump tuto dohodu podepíše, tak pak musíte věřit i na Ježíška a na velikonočního zajíčka. A ať už iránská strana souhlasí s čímkoliv, bude to lež. Zůstaňte napřímu. Tady je páteční Intel Roundtable. A plukovník Wilkerson a já jsme si brzy ráno popovídali s Nimou. To je ten mladý takový, ten sněčí, on myslím, Iránec, nebo co je. Ten mladý také tam dá často toho komentátora, baví se s nimi. A Glenn Deason, také známý, ten norský, s těmi brýlemi, se mnou udělal rozhovor krátce po mém příjezdu do New Yorku. Pepe, to je Escobar míněno, a já jsme se Zulfikarem Alim natočili další transition protokol, abychom se zabývali nejnovějšími zvěstmi o islamabádské dohodě. Zde je můj nejnovější countercurrents, který jsem nahrál brzy ráno ve čtvrtek. Ten tady samozřejmě nemám. Takže tolik teda k této zprávě. Dal jsem to v rychlosti, dokonce nám ještě zbyl čas nějaký. On tedy říkal Lindsey Johnson, že to bude krátké, ale je to velmi výstižné a je to jako skutečnost. To znamená o nějakém předávání obohaceného uranu ani slovo, o nějakém tom, že nemohou rozvíjet svůj jaderný program ani slovo. Irán si říkají, nebudeme používat na jedinou zbraň. Ale to říkali vždycky. Takže a to, co je zajímavé, kromě toho uvolnění, těch 24 miliard dolarů, které mají blokované, tak se tam hovoří tak jako nenápadně o projektu na 350 miliard dolarů na obnovu to Iránu, ale nemluví se tam naplno o tom, že těch 350 miliard dolarů mají dát Američané jako kompenzaci náhradu škod za to, co tam rozbili. O tom se nemluví, ale je to takhle, je to v tom skryté, aby to bylo pro ty Američany více jaksi přijatelné, protože když by tam bylo naplno třeba placení reparací a podobně, tak to ty Američané v životě nepodepíšou, protože by vlastně se přiznali, že vlastně tu válku prohráli a oni přece jenom vyhrávají, oni nikdy neprohrávají. Takže tady jim jako udělají takovou úlitbu, jim to udělají, formulují to tímto způsobem, ty Americe by tam nepochybně potom dělali nějaký fond, do které by dávali peníze, ten fond by spravoval určitě někdo jiný, nejlépe tedy Emiráty nebo někdo takový, a vlastně by to tam šlo přes Emiráty, aby jako Američané oficiálně tedy byli z obliga. Takže takové nějaké představy jsou, a to je jako jedna věc, a druhá věc, kterou ještě k tomu říci, memorandum o porozumění ještě není smlouva. Ještě není smlouva, a tady to také z toho jasně vyplývá, když podepíšu memorandum, takže potom finální dohoda, že bude v podstatě ještě tedy k jakési revizi a odsouhlasení tedy OSN, tak aby to bylo teda úplně naplno, a pokud to Američané poruší, tak aby teda tam nebyla výmluva a jasně to bylo tedy v rozporu tedy s OSN jako takovými, a tam to bude nepochybně i do toho, co mluví teda do bezpečnosti. Samozřejmě to otevření toho Hormuzského průlivu, dneska se podívejte, že vlastně z Hormuzského průlivu je problém, jako zda bude otevřen a tak dál. A dokud Američané tam nepřipluli, tak Hormuzský průliv byl otevřen pro všechny. Takže vidíte, že dneska vlastně se z části vlastně, jakoby teď jako velká podmínka, velká novota, se vlastně bude obnovovat to, co by tam bez příchodu Američanů bylo normálkou takovou. Ale uvidíme jedno, ne, ono se to objeví vůbec, tady jde jako o velkou hru, o velké divadlo. Je otázka, kolik toho bylo v skutečnosti i v tom Iránu poškozeno, stejně tak, kolik toho ty Iránci

0: Akorát to někdo musí zaplatit a aby to Američané mohli zaplatit, tak to musí být uděláno tak, aby to oficiálně nevypadalo za to, že Američané něco platí jako poražený, protože Američané přece vždycky jenom vyhrávají. Takže to je od dneska ode mne všechno. Já bych chtěl vás, vážený posluchači, diváci, upozornit na jednu věc, že protože jsme měli včera, jsme měli debatní pořad v Jablonném nad Orlicí, přijeli jsme až pozdě večer, takže já nestačím do zítřka připravit kompas nový, takže bude někdy v náhradním termínu a nebude ani úterní vysílání, protože jsme řekli, že si necháme jenom na některé speciály příležitostně, takže se s vámi uvidíme, uslyšíme teďka čtvrtek v následujícím týdnu. Takže se budu těšit s vámi na viděnou, naslyšenou a pro dnešní večer vám děkuji za pozornost, panu kolegovi, za spolupráci. A rozloučím se tímto.
1: Taktéž děkuji, pane inženýre. Přeji hezký zbytek víkendu a samozřejmě ten týden. Ať se všechno zdaří. Děkuji panu inženýrovi, dámy a
0: Díky.
1: pánové. Hezký večer. A samozřejmě
0: Naslyšenou.
1: děkujeme i vám za šíření, sdílení a samozřejmě podporu jak Studia Karajn, tak případně samozřejmě celého svobodného vysílače. Na jehož vlnách jsme. Tak. O té podpoře se dozvíte na YouTube a na samozřejmě na Odisíčku. Nebudu to zdržovat, další program je nachystán, takže dáme jenom nějaký předěl. Já to tady musím vychytat a jdem se na to kuknout, juknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní nedělní politickou seanci s kým jiným než se zástupcem slovních umělců a ekvilibristů tady v odborných kluzích zvaný Homer. Ivan Kratochvíl, ahoj.
1: Ahoj, krásný večer všem, kteří nás poslouchají.
0: Kteří se na nás dívají.
1: Na nás dívají a kteří pravděpodobně nás mají rádi, protože jinak by se dívali na něco jiného.
0: A no tak, otázka je, za jakým účelem se na nás dívají, víš co?
1: Tak těch lidí, kteří nám tě ubliží, snad tolik nebude. Nicméně, ano, vy, kteří jste v kurzu díla, jak se říká, kteří víte, o co jde, tak víte, že dneska poezie nebude.
2: No jasně, jestli tak bude vůbec.
1: Protože to bude prostě... Něco tam leze?
0: Prosím tě, jenom si tam u toho mikrofonu přepni na sluchadla. Jo, teď tě slyšíme z dálky, teď to možná bylo lepší.
2: Ale normální,
0: halo?
2: Normální, kdybychom si nezahrali.
0: A neslyšíme vůbec. No, jsi tady?
3: Jo, snad jo.
0: Teď už jsi tady úplně přímo, dobře. Díky. Já poděkuju tady Marii Marušce, děkuju moc za příspěvek. A vůbec vám všem, Hinkovi a dalším.

0: Díky. No a pojď, pojď. Tak ty máš za sebou, a tím bychom asi začali, protože teď před vlastně zhruba 15 minutama skončila závěrečná řeč tvého advokáta. A ty máš za sebou týdenní maraton.
1: A šílený maraton.
0: Tak nám tomu něco řekni, že ne každý tam byl.
1: V první řadě si poděkovat, opravdu poděkovat všem lidem, kteří vydrželi psychicky tam chodit. Jo? Prostě byla to perfektní podpora, bylo to důležité, že ti lidi tam byli. Já vám opravdu od srdce děkuji, že jste to vydrželi, že jste tam seděli, že jste byli ukáznění, až na pár malých výjimek. Nicméně ano, byli jste tam. Děkuji za to, díky tomu, že jste tam byli, tak i Honza byl vzat na milost a mohli jsme brát tam odsaď online, co se tam povídalo. To bylo obrovsky důležité, velmi důležité. A tím bych teda začal a pak i skončil. 24.7. v pátek bude vyhlášení rozsudku. Bude to v místnosti 101, to je ta místnost, ve které se začínalo, ta obrovská místnost. A byl bych opravdu rád, byl bych velmi rád, kdyby ta místnost byla zaplněná. Buďte o té lásky a dobroty a přijďte. Přijďte i vy, kteří jste nechodili, přijďte, ať to máte i s tou atmosférou, která tam je, ať to vidíte na vlastní oči, ať víte, jak tam vypadá.
0: Ještě jednou upozorňuji, 7. měsíc, to znamená červenec, ne teď v červnu, ano. Ale až za 6 neděl. Jo? Takže prostě v polovině prázdnin. Ale do té doby se ještě určitě uvidíme. Já taky. Byl smutný, kdyby ne, ale já doufám, že to je všechno. Je to jako zajímavá situace. Zatím teda musím říct, že ta soudkyně a vůbec jako ten proces podle mýho laického názoru probíhá korektně. Nice. Já jsem si nevšiml takových těch excesů, jako třeba měl Skála Josef, kdy měli dopředu napsaný rozsudek a soudce odpovídal slovy, to mě nezajímá, to sem netahejte, tohle vůbec na to nebudu reagovat, jo, a tak dál. A prostě důkazy obhajoby vůbec jako nebral v potaz, jako tam nám mohli navrhovat cokoliv a prostě automaticky už dopředu to zkušenost chodil ze stolu. Jo. A rozsudek měl vyhotovený teda pan soudce za asi 10 minut, včetně vypití kafe. Jo, takže to bylo docela jako takový zajímavý. Tohle se mi zdá na můj laický pohled víc jako fair. Nebo víc, že to prostě ten Senát, taky asi je to tím, že to není samosoudce, je to Senát, že jo. Že to
1: je to něco jiného. Ano, samozřejmě.
0: Jaký ty máš jako pocity s tímhle tím, jestli o tom chceš mluvit teda takhle? Jako
1: jo, tak o tomhletom mluvit ještě můžu, jo. Takže, hele, to, co jsi říkal, to je pravda. Jo, protože paní předsedkyně Senátu opravdu se maximálně snažila dodržovat to, co by mělo být. To znamená, aby ten průběh byl maximálně korektní. Proto jsem mluvil o Honzovi, proto jsem mluvil o tom, jak je důležité, aby tam byli lidi, aby tam byli přímí svědkové toho, jak to probíhá. Protože ten proces má nějaká pravidla a jde o to, aby se ta pravidla dodržovala a dodržovala se korektně. Což velmi nevyhovovalo panu státnímu zástupci, protože ten tam zkoušel spoustu věcí, zkoušel vyhodit Honzu tam odsaď. Na to se teda Senát musel usnášet extra, to nás vyhodili z místnosti. a rozhodli se teda, že protože je to veřejný proces, takže to může být veřejné a že tam teda ten Honza to může natáčet. Myslím si, že to bylo perfektní, to byl perfektní tah, takže z tohletoho hlediska jako úplně v pohodě. Já, co se týká procesu, jí můžu jenom poděkovat, protože po zhruba 5 letech, necelých 5 letech, mě pustila na Slovensko. Jo? Rozhodnutím, díky jejímu rozhodnutí, já jsem mohl na Vánoce po 5 letech navštívit svoji slovenskou část rodiny. Takže to jako z toho lidského hlediska, jako já jsem rád, tam jako se chovala velmi korektně. Ovšem to neznamená, že nevyjde vstříc státnímu zásobci a že mi nenapaří tak, jak on chce 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, to znamená asi na Mírově. Jo? Takže podle státního zástupce patřím mezi vrahy a násilníky. Tak, to je otázka názoru. Jako pokud by to bylo jenom o názor, tak proč ne? Ať si myslí, co chce, ale on bohužel není osoba samostatná, ale on je státní zástupce, to znamená zastupuje stát a měl by se podle toho chovat a měl by se chovat podle toho trestního řádu, jak je to tam napsáno. A jak je vidět, tak evidentně to ten pán nedělá. Ale nemohu ho zatím konkrétně ještě kritizovat, protože bude vynesen rozsudek teprve. Po vynesení rozsudku, když bude ten rozsudek v náš prospěch, tak on se odvolá. Pokud Senát půjde na jeho ruku, tak se budeme odvolávat samozřejmě my. A pokud to zůstane v těch intencích soudu jako takového, tak to půjde k vyšší instanci na odvolání, tam proběhne nějaké jednání, buď se to vrátí zpátky, aby to Senát dořešil, nebo se tam rozsudek potvrdí, nebo se rozsudek zmírní a potvrdí. Ale to jsou všechno spekulace, takže když budu brát tu nejhorší variantu, tak zhruba podle těch různých lhůt, které mají k dispozici, tak únor, březen bych nastupoval na Mírov. Podle těch představ pana státního zástupce, které doufám, nebudou naplněny. Tenhle ten náš proces, ačkoliv byl velmi korektní, tak má spoustu takzvaných min v sobě schovaných. Jednu už dneska nebo včera odpálil obhájce Růžička. Já už omlouvám se, já fakt jsem utáhnej, i když už je neděle, tak ještě pořád to, obhájce Růžička. Tak ten prostě naplno řekl, co viděl v tom spisu, což není nic, co by mělo našim justičním orgánům sloužit ke cti, protože tam je jednoznačně, on jednoznačně uvádí, že to, co tam je, tak je dáno, že vlastně celý ten proces byl vyvolán na zakázku od SBU, od tajné služby Ukrajiny a že vlastně na základě jejich požadavků celý ten proces byl zahájen a vlastně celá ta akce, to naše mediální pod kamerama demonstrativní uvedení do vazby a další akce, které tady byly, tak v podstatě byly na objednávku z ukrajinské strany. Ne, ale ani ne od ukrajinské justice, ale od ukrajinské tajné služby. Je na internetu video, kde on se k tomu vyjadřuje. Můžete se na to podívat, určitě to tam najdete.
0: Dobře, počkej, ale to je jakoby názor toho advokáta.
1: To je názor toho advokáta.
0: Mě by zajímalo, proč by to dělala SBU, jako co by tím, co tím sleduje, co mělo být cílem, jako krom toho, že zavřou několik jednotlivců, tak myslíš, jako, že jde o to prostě jako odradit lidi od toho, jako se tím těma zvěrstva na domba se zabývat, nebo to nějak jako, co bylo cílem?
1: Hele, tady můžu jenom spekulovat, jo. Ale my jsme přinášeli objektivní informaci o tom, jak to na Donbase vypadá, a přinášeli jsme ji v roce 17, 18, 19, kdy se tady tvrdilo, že se tam nic neděje, že je tam klid, že jsou to výmysly, že je to propaganda, že se tam nestřílí, že je tam normální život. Pak už to bylo neudržitelné, tak se začalo tvrdit, že agresoři jsou tam ty místní separatisti a že jsou to lidi, kteří se jenom brání, to jako nikdo nebral do úvahy. V podstatě bylo to v nějakém, řekněme, politickém směru, nebo tam byla nějaká politická potřeba a my jsme se tomu vymykali. Navíc my jsme se vymykali i tím, že jsme začali tady zvedat branou problematiku, branou výchovu pro obyvatelstvo naše. A v té době to bylo něco prostě, co bylo nepřípustné. Ano, protože v té době celá migrační vlna, která byla, tak byla správná, byla vhodná. Putin Merkel vykřikovala, jak je to dobře, že oni k nám sem přijdou, že nás obohatí. A dneska vidíme realitu, že jsme měli pravdu, že sem přináší všechno možné, jenom ne obohacení. Takže to jsou dvě věci, které prostě dohromady někomu vyhovovaly. A bohužel tato organizace dneska už je po světě známá tím, že se svými oponenty nemazlí. Na Ukrajině v podstatě dneska neexistuje opozice, protože ta opozice je většinou mrtvá anebo zavřená. Takže není to zrovna jako dobrá vyhlídka. Z tohoto hlediska je dobře, že s tím pan advokát vylezl, protože když už nic jiného, tak oni by si teď měli dát větší pozor na to, abych třeba upadl pod tramvaj, jo, nebo kdokoliv z nás, co jsme na té lavici obžalovaných. Takže je to takový, řekněme, sebeobranný chvat. No, k vlastnímu tomu průběhu já můžu mluvit o emocích, ale doporučuji, koho to trošičku zajímá, aby opravdu obětoval tu hodinku a poslechl si závěrečnou řeč pana doktora Dvořáčka, mého advokáta, který excelentním způsobem, v podstatě výukovým, profesorským, vysvětlil, jak to vlastně je. A je to krásně, pochopitelně popsané, rozebraný celý ten případ a v podstatě každý normální člověk z toho jednoznačně může pochopit, jaký je to nesmysl. Nesmysl, který nás stál 5 let života, nesmysl, který mi dal zkušenost 2,5 měsíců na samotce, který mi dal osobní zkušenost z té špatné strany s orgány justičními. Takže mám na čem stavět do budoucna, jo? Tak jako jo, ty zkušenosti opravdu, ty jsou k nezaplacení, který jsem obdržel už teď. A pokud budu mít někdy možnost do této oblasti nějak zasáhnout, tak jednoznačně vím, co je základní a zásadní, a to je celá struktura státního zastupitelství, protože ta je prohnilá, ta je postavená takovým způsobem, aby byla nekontrolovatelná, a je to ostuda našeho státu, že máme takovéhle státní zástupce. Teď nemluvím o osobních hodnotách, ale o tom systému, který neumožňuje kontrolu, neumožňuje zpětnou vazbu a vytváří prostor státním zástupcům, že si mohou dělat, co chtějí, a nemohou být za to postiženi. To je prostě šílený. Jo? Ta zpětná vazba tam nefunguje. Takže to jsou dojmy. Ano, můžeme pak ten proces někdy, jestli bude ještě zájem, potom rozebrat detailněji, nicméně to, jak to udělal doktor Dvořáček, je výborný, fantastický, a doporučuji každému, aby si to poslechl, protože z toho i pochopíte, proč je důležité mít opravdu zkušeného advokáta a nejenom člověka, který říká, že ví, jak to chodí u soudu. Jo? Protože víte, jak to chodí u soudu, z vás nedělá advokáta a neumožní vám to najít ty věci, které vám pomohou v případě, že nařčení z té druhé strany je, řekněme, neoprávněné nebo nedostatečné, má to tu důkazní nedostatečnost, tak na tom Dvořáčkovi je jednoznačně vidět, jak to má zmáknutý. Ano, já jsem mu opravdu vděčen, jsem vděčen každému z vás, kteří jste přispěli na to, aby tenhle ten, řekněme, gigant advokacie mohl mi stát za zádama. Já bych na to neměl, přiznám se bez mučení. Takže ještě jednou děkuju každému, kdo nám na to přispěl. On ještě není konec, jo? Protože říkám, ještě můžeme předpokládat, že budou odvolací soudy a budou tam ještě nějaká jednání, ale s tímhle člověkem se toho nebojím. Dám konkrétní případ, který už je víceméně za námi. Podle zákona, podle té sazby, protože chce po mně 10 let, tak někdy v lednu vypršela lhůta, kdy mě státní zástupce mohl omezovat. Jo, zákon mu dal nějaký prostor, kdy nás mohl zavřít do vazby, kdy nám mohl nařídit, že budeme v 10 hodin doma, kdy nám mohl zakázat, že nesmíme do zahraničí, že nesmíme do Prahy a takovýhle věci. To prostě mu ten zákon umožňuje. Nicméně mu tam dávám mantinely, časové mantinely. Ano? A ty časové mantinely skončily. Ale pan státní zástupce se vůbec jako nenamáhal, vůbec ho netrápilo, že ty časové mantinely už jsou fuč. Vůbec mu to nevadilo a dál trval na těch omezeních, že nesmím do zahraničí, jo, že dál bude ležet kauce a další tyhle ty věci. Takže soud, zaplať pánbu, soud rozhodl místo státního zástupce, který to má v povinnostech, protože on když ukládá, tak to má taky zrušit, tomu ukládá zákon, tak soud rozhodl místo něho a vrátili mi pas. Sice to trvalo měsíc, než jsem ho dostal, jo, protože to je prostě byrokracie, jo, soud rozhodne, máte to na papíru, ale na pasový vám řeknou, no ale tady jste zablokovaný. Říkám, tady mám papír, že to, no ale nám to ještě neprošlo. Měsíc to trvalo. Nicméně pan státní zástupce se proti tomuto rozhodnutí soudu, který mu vlastně zachraňoval zadek, protože on porušil zákon v tom okamžiku, tak se ještě stěžoval. Poslal stížnost na vyšší instanci. Prostě to člověk toho nechápe. On je v takový pozici, tak si myslí, že je nedotknutelný, že všichni musí dodržovat zákony a on ne, že si tohle dovolí. Takže můj pan advokát napsal, jak se tomu říká, ústavní žalobu, podal ústavní žalobu na pana státního zástupce a dalo se to na ústavní soud. Děkuji vám, díky vám, protože ústavní žaloba není levná záležitost. Jo? Tam jsou poplatky, protože právo u nás není pro každého. Takže jsme podali i ústavní žalobu. Jak to dopadne, to ví pánbůh. To, že se Senát na nás ke konci usmíval, že Senát první den se nás bál, chodili tam kanálama, na každém rohu stál ozbrojený příslušník justiční stráže a samozřejmě tam stály kamery mainstreamových sdělovacích prostředků, že čekali senzaci, tak v průběhu celého procesu kamery zmizely. Justiční stráž se zmenšila na jednoho člověka v soudní síni, což je minimum, které musí být při každém jednání. Kdyby náhodou tam někomu ruplo v bedně, tak aby tam byl někdo, kdo ho spacifikuje. A soudci chodili mezi námi do práce, na oběd. Takže to jednání se, řekněme, zličtilo. Ale to neznamená, že nedostaneme plnou pálku. Jo? Takže to je, co se týká zhruba těch pocitů, tak jak to vidím. Říkám, poslechněte si to, protože je to opravdu poučné. Rozebral tam všechny ty věci, které mi státní zástupce klade za vinu. Jak, když co mám ohlasit, tak jako, no řekněme to takhle, když domluvil, tak celé auditorium začalo tleskat, takže paní soudkyně musela samozřejmě zahrozit, že nechá vyklidit sál, protože to jsou nepřípustné projevy v soudní síni. Tak jsme si to pak na chodbě ujasnili a já jsem se pak paní předsedkyni omluvil. Slíbil jsem jí, že už se to opakovat nebude. Takže přijďte, ale chovejte se slušně, prosím. Ale přijďte, určitě přijďte. Budeme potřebovat, aby ta síň byla plná, aby bylo vidět, že národ nespí, že jsme schopni držet pohromadě, i když jsou samozřejmě věci, na kterých se neshodneme. A ještě jednou děkuji. a 24.7. v pátek vás očekávám.
2: Prosím tě, je to povolený zpívat chorály třeba? Aspoň teda, když...
1: Ne, není vůbec povoleno hlučet, jo? Takže ani šoupat nohama, prosím tě, ne. Jo?
2: Ani potichu zpívat.
1: Ne? Ani potichu, nic. I na chodbě jsme byli několikrát...
2: Napomenuti.
1: Ano, napomenuti, že jsme příliš hluční.
2: No, no, to... To je fakt, ale ten potles spontánní, ten tam byl fakt hezký. Málo kdy se stává, že v soudní síni někdo takhle tleská, ale no, i když se to nemá samozřejmě a nechceme tímto nikoho...
1: Tak samozřejmě byl to projev takový ten, jo, bezprostřední. Takže ona to i tak brala. Protože když jsem koukal, když mluvil Dvořáček, tak soudcům se kouřilo od tušek, jak se dělali poznámky na papír, protože on to opravdu vzal komplexně, vzal to z mezinárodního práva, vůbec to, jak se definuje terorismus a proč to přišlo a jaká jsou filozofická východiska pro tenhle ten trestní čin a proč jsou tam tak obrovské sazby. Protože víš, když se zákon odsouhlasí, když se přijme, tak on, to, co vidíme my, tak jsou jenom čistě paragrafy, jo, znění zákona. Ale u toho zákona, když se přijímá, tak je u každého paragrafu nebo u toho trestného činu, tak tam je i takový filozofický rozbor. Proč, jak, jo, co tím zákonodárce chce dosáhnout, co tím zamýšlí, proč je to takhle, jo. Takže a tohle to oni mají k dispozici, ale advokáti a soudci, jo, protože když někdo vykládá zákon, tak ho má vykládat právě ve smyslu tady toho, té filozofie toho zákonodárce. Aby to si to každý nevykládal jinak.
2: To jsou tam judikatury, jo, jednotlivý.
1: Jo. K tomu ale my se jako normální lidi nedostaneme, pro nás je to zbytečný. Jo. Ty tam máš, nesmíš, na červenou stůj, na zelenou jeď, tečka. Jo? A ty
2: filozofické... Tak filozofi, to je samozřejmě na internetu, jo, ty rozbory, judikatury, všechno to je, to jsou veřejné informace, to není nic tajného. Jo, akorát, že prostě my se tím jako občani...
1: Neobtěžujeme, nezatěžujeme.
2: Máme, protože prostě proč, no?
1: No jistě.
2: Takže on to rozebíral vlastně až do morku kostí. No,
1: jo, dobře to rozebral, jo. Opravdu šel od, v podstatě od OSN, které se s tím zabývalo, že tenhle tam byl... Měl tam rozsudek z soudu, z Hágu, který je orgánem, justičním orgánem OSN. No, poslechněte si to, opravdu to stojí za to. Jo? Na druhou stranu, teď mi tak napadlo, já jsem zhruba před rokem, když končil nejvyšší státní zástupce Stříž, tak se jmenoval, že jo? Tak byla konference na půdě parlamentu, kde byli jednak trestní soudci z jednotlivých krajů, byli tam nějaký z těch právnických fakult, páni profesoři. A padla tam právě taková věc, kdy si tento končící nejvyšší státní zástupce stěžoval, že u případů, které soudí naše soudy, které jsou vyvolány akcemi nebo podněty od tajných služeb, takže soudy většinou více jak 90% většinou rozhodují ve prospěch obžalovaných. A prostě krokodýlí slzy, že by parlament měl zvážit, že tyhle ty podklady tajných služeb by se měly brát jako důkazní materiál. Jo? Takže jsem se ptal pánu profesoru o přestávce, když jsme se vraceli ze záchodu a začali jsme si dávat kafičko, jako co si o tom myslí. No a budete se divit, oni mi, přestože to byli učitelé právníci, tak ke mně promluvili, jak se říká, jazykem mého kmene, no jasně, stručně a zřetelně, se pousmáli a řekli, to nepřipadá do úvahy, protože zpravodajské služby, ty pracují s informacemi. S informacemi všeho druhu, včetně informací JPP. Jedna paní povídala. A těch je víceméně většina, protože to vypovídá o náladě obyvatelstva, o tom, jo, jestli to obyvatelstvo v té dané zemi je nakloněno provládně, protivládně, jestli jim něco vadí, jo, nějaké výroky, jaký je vztah k sousedům a tak. A to všechno se sbírá v podstatě na ulici, to se sbírá v hospodě, to jsou nálady. A s tím pracují tajné služby, to mají vyhodnocovat. No jo, ale informace takhle vzaná z hospody nebo z kavárny není věrohodná informace. To není výpověď svědka. Jo? To je prostě výkřik někoho někde. Takže o to se soud opírat nemá, nesmí, protože pokud se soud o tohle to bude opírat, tak máme posoudek, máme po právním státě a nemusíme soudce platit. Protože pak si někdo něco vymyslí, strčí to Frantovi, protože ví, že Franta je práskáč, a Franta to napráská a jdeme někoho zavřít. Což, jako když poodstoupíme, tak to, mi to připadá tu naši kauzu trošku. No. Takže jo, i naši páni profesoři, co se týká tyhletý právník záležitostí, tak jsou jednoznačně proti tomu, aby se takovéto věci děly.
2: Jenom já ještě k tomu dodám, jo, taková drobnost, co si ještě pamatuju ze školy. Orgány činné v trestním řízení a orgány státu jsou takzvané přísně podzákonné. To znamená, že co není v zákonech jim umožněno, nesmějí dělat. A tajné služby, tyhle ty informační, mohou nakládat i s daty a skutečnostmi, které se zjistily nelegálně. Jo? Protizákonně. Například v době, když někoho někde mučili, nebo pomocí lstí a tak dál, jo? Uvádění jiných v omyl, jo? Nemluvím tady o vydírání a dalších věcech, ale prostě víme z historie, že tyhle služby se neštítějí ničeho. A proto nemůže se o to nikdo opřít, protože nevíš, za jakých okolností, nemáš tam tu jistotu, že ta informace nebo ty data nebo ty věci byly získány legálně. Proto má policie jít a všechno znova prověřit. Jo? Můžeš dát podnět, prostě hele, vypadá to podle našich informací a tak dál, jo? Je tady podezření, že by to mohlo tohle či tamhle to. Ale od toho jsou potom orgány činné v trestním řízení, který na základě operativní techniky, že jo, a tak dál a tak podobně, prostě tyhle věci znova prověřují a dodají nezvratné důkazy, že se věc stala, pokud to tak bylo, anebo že se teda věc nestala, jo, ale, jo. Anebo operativně zabrání něčemu a tak dál, jo, ale je to věc, která musí podlíhat zákonům přísně, což...
1: A policie už musí jednat zákonně.
2: Tak.
1: Jo? Takže to nemůže vynucovat doznání tím, že ti nedá najíst, nebo že dělá waterboarding a podobné šílenosti. No. Máme nějaký dotazy, Peťo?
2: Pivo, teď jsi mě zaskočil, popravdě. Protože jinak teda přejeme Donaldu Trumpovi k narozeninám.
1: Ano, ano, děkuji, že jsi to připomněl. Ano.
2: Po Vladimíru Putinovi. Putin byl první státník, který k Donaldovi popřál, člověče.
1: Který no a přitom Zelenskej byl první, kdo mu popřeje.
2: No a ono, podívej.
1: A ono, když on mu nebere do nich telefon, no to je pak těžký.
2: On mi aspoň napsal SMS-ku, víš co. Tak. Květoslava píše, za to, co dnes i dnes napsal panu Kratochvílovi, je zahranou ty komentáře. Tak ano, tak mainstream, prosím vás, tak ten vždycky lže. Jo, v klidu. Víš, co je zajímavý, že jako tady vůbec nikdo neřeší presumpci neviny. A už jsem si všiml, že tohle to jako prosakuje i tenhle ten nešvár i do těchto těch komentářů někde tady pod videem občas. A je to docela zajímavý, že teda oni se tím vůbec jako neřídí. To znamená, že v případě, že to vyhrajete, tak se můžete vlastně vozit po všech těle těch novinách a budou vám muset vyplatit pěkný peníze. Protože jinak fakt nevím, jako tohleto, co si dovolujou, je opravdu za hranou.
1: No. To je sice pravda, nicméně, jako, že by naše média něco... To v žádném případě nepřichází do úvahy. To maximálně napíšou omluvu, jo, někde na předposlední stránku dole v rohu, aby to nebylo vidět. Jo.
2: Hele, Kobyl Kejda píše, mám pocit, že systém liberální demokracie chce pana Kratochvíla uštvat jako pana Kapala. No?
1: No v podstatě ano, jo, protože vlastně u Vladimíra jsem začínal, takže jsme v jednom seznamu, mimochodem jsme všichni na seznamu mírotvorce, takže to je vlastně takový seznam lidí určených k odstřelení. Jo, takže nevím, jestli už seš tam, Peťo, taky. Já jsem se takovýma věcma jako neto. Nevzrušu, ale prostě to neovlivním, tak proč bych to měl řešit. Ale asi tam budeš taky, už jsi.
2: A tak to, jinak to, co tady mluvilo, prosím vás, to bylo mé dítě, tady hraje nějakou hru, takže se omlouvám, už jsme ho snad tlumili a jinak tu řeč teda, přátelé, samozřejmě máte na YouTube. Jo, mám to tady na kanále, takže potom se na to jukněte, protože to stojí za to. A nebo já vám v mezičase ještě šoupnu nějak vrznu link třeba do chatu, anebo pod video. No,
1: pod video.
2: Dobře, dám ho pod video, aby to bylo. Jo, tohle to jsme probírali. Prosím tě, tady kosmonaut Křupka dnes u kýblu v Županu na Primě byl zase liberálně demokratické formě tristoval festovní cipoviny a divím se, že dole nečetal z taxík s nápisem ambulance.
1: To no. Není řeč mého kmene.
2: Jo. No, Maxi Pes píše, SBU v nich jako ve vás vidělo velké ryby, páč plukovníka, hejhle, oni jsou to jen malé ryby, teď se tím už ukázalo, a se tím zaobírat nikdo nebude, no.
1: No, byla jiná situace, jo, tenkrát oni se snažili, aby nikdo nemluvil o Donbasu, to byl zájem Ukrajinců. A zájem některých lidí u nás v té době bylo, aby lidi neuměli zacházet se zbraní, jo? Což byl druhý prohřešek, kterého jsme si dovolili. To znamená, že jsme zvedali branou jak se tomu říká, povědomost národu. Jo? Prostě branou přípravu, kterou by měly dělat školy ve spolupráci s ministerstvem obrany, ale na ministerstvu obrany pro toto jsou asi 3 lidi na celou republiku, takže si umíte představit asi, v jakém je to stavu, tahle ta braná příprava. Nicméně já jsem tím kurzem prošel, já jsem si ten kurz schválně udělal, abych ho měl, abychom jako organizace, jako spolek, aby jsme měli to, jak se tomu říká, krytí, zákonné krytí, že jsme oprávněni, že můžeme dělat branné dny a branné tábory pro děti. Jo? No.
2: Tak, Lojza tady píše, Hájek, Ivane, přijedeme 24/7, neboj, jsme s tebou, rychnovští vlastenci.
1: Děkuju, děkuju.
2: Tady otázka od Matěje. Pomůže poslat hromadně stížnosti na chování státního zástupce?
1: No. Já nevím, jak to v té hierarchii státních zástupců funguje. Opravdu nevím. Jo? Spíš bych řekl, že by stálo za to na ten právní výbor na parlamentu, aby parlament do toho šáhnul. Protože to jsou lidi, kteří by se tím měli zabývat, takže iniciovat to spíš přes parlament. Jo? Protože to, že si někde na někoho budete stěžovat, tak když to nepošlete tomu správnému člověku, tak oni v rámci své kolegiality to hodí do koše.
2: No. Prosím tě, ještě se zeptám hloupě, zatím teda výlohy na soudní spor jsou pokrytý. Zatím jsme v pohodě.
1: Žiju v této představě, ano.
2: Jo. To jenom tady pro vás, přátelé, kteří píšete, že kam poslat a tak dál. Ale nechte to zatím si to stranou, všechno vyhlásíme včas, jak budeme něco vědět, jak jsme na tom, až bude nějaký další vyučtování. A aby to šlo, jakoby, aby jsme věděli přesně. Jo? Ale pokud chcete pomoct s něčím, máme tady jednu věc, kterou představila Míra Suchopár a Sitkou, a to je projekt, nebo respektive takhle, je to věc svobodné matky, která má talentovanou dceru, která se jmenuje Adél. Adéla se dostala na konzervatoř a scháníme peníze na školní pro ní. Je tam, je to video, který máte teďka v archivu, nebo na komunitě určitě najdete, a i pod tím videem potom jsou napsané všechny ty věci. Pokud pomůžete jakoukoliv částkou, myslím si, že dáme smysl jedný mladý holce splnit si sen.
1: Ale nestálo by za to té svobodné matce sehnat chlapa?
2: Ten její chlap, se kterým se před lety rozešlo, tak jednu zkušenost už má, no. Hele, je to prostě naše vlastenka, náš člověk, prostě, která požádala, nebo respektive s Mirkem Suchopárem, požádali o pomoc, a holky to, Jitka to natočila, prostě máte to tam k dispozici, a tak si myslím, že by pokud můžete, tak samozřejmě jakákoliv částka je fajn, jo, to řekněme, máme na to týden zhruba, na to, když se platí ty školní, nebo jak rychle to má jít, a bude. Tak díky dopředu. A já hledám pořád.
1: Hele, je tady dobrá poznámka ze Slovenska, ano. Že na Slovensku mají v podstatě to samý. Vím, byl jsem ve styku s lidmi kolem pana Harabina. A tak vím, že tam to taky není jednoduché. Dokonce tam jeden psal, že je třeba na Slovensku zlikvidovat prokuraturu a udělat státní zastupitelství, jako je to v Čechách. Tak jsem mu tam právě psal, že to není o změně názvu, ale je to o tom, jak to funguje, jaké jsou tam zpětné vazby, je úplně jedno, jak se to jmenuje, protože my nemáme prokuraturu, máme státní zástupitelství, ale ta práce opravdu, je to i těmi podmínkami, které ti lidé mají k dispozici. Pokud není hodnocena jejich práce, pokud není tam zpětná vazba v tom, že když udělám kiks, takže za něj dostanu po létech. Jo, když ve fabrice něco zničíte, jak to dostanete k náhradě? Státní zástupce, případ, který je absolutně k ničemu, tak ho žene k soudu, protože je pro něho lepší, když to shodí soud, než kdyby to měl zastavit on, protože když by to měl zastavit on, tak musí napsat zdůvodnění proč, a to je moc práce, takhle to zdůvodnění napíše soud. Že to stát stojí o spoustu peněz víc, to nikoho nezajímá. Že ty lidé jsou taháni k soudu a vůbec ten soudní proces je věc, která není taková, po které by lidi toužili, řeknu to slušně. Ano, je to opravdu psychická zátěž, ono to není sranda, když tam máte být a ještě máte mluvit a máte mluvit rozumně, tak opravdu to není jednoduché. Takže no, takže asi k tomu, k práci těm orgánů. Je třeba to prostě předělat. Je to jedna ze zásadních reform, kterou je třeba v našem státě udělat a její potřeba udělat velmi rychle. Víte, jako pokud lidi přestanou věřit tomu, že právo funguje, když přestanou věřit tomu, že se pravdy domůžou u soudu, tak nastává revoluční situace. Protože když to nemůžou lidi řešit zákonným způsobem, tak berou do ruky vidle a násady. Koukněte se, jak to dneska vypadá v severním Irsku. Takže asi takhle. A co se týká tam té poznámky, že se stát má starat o nadané děti, stát, kterému záleží na rozvoji svého obyvatelstva, kterému záleží na tom, aby jeho národ prosperoval, tak se snaží, aby lidé měli děti a aby ti nadané děti se v tom směru, ve kterém mají nadání, tak aby se v tomto směru rozvíjeli, aby se jim vytvářely podmínky k tomu, aby mohli dosáhnout úspěchu a zpětně státu přinesli rozvoj ve vědě, ve výzkumu, v průmyslu, v zemědělství. A celý stát vlastně se tím rozvíjel tím správným způsobem. To je jedna filozofie. Druhá filozofie je, urvi, co můžeš, hlavně, že máš nacpaný svoje kapsy a nic jiného tě nezajímá. No, takže musíme z té druhé filozofie přejít k té první. To neznamená, že musíme zrušit soukromé vlastnosti výrobních prostředků, to jsem neřekl. Ale musíme změnit tohleto prostředí tak, aby všichni měli stejnou příležitost a nezáleželo na tom, v jaké kolíbce se to dítě narodí, ale aby dostalo příležitost svůj talent rozvinout a rozvinout ho ve prospěch všech.
2: No, bohužel to se neděje, že jo, v dnešní
1: době. To se neděle, ale já si to umím představit a umím si představit, jak to udělat. Ale ještě k tomu nejsou podmínky. Jo? Vnější.
2: No, tak samozřejmě a zatím se to jako nechtělo, takže prostě naše děti nebudou sedět v lavici s dětma pana Kellnera a takovýhle, ty mají úplně jiný vzdělání. No a například se učí z knížek a ne z tabletů, ale takže...
1: A to je sakra velký rozdíl, ano. Protože z toho tabletu se to dítě toho moc nenaučí, ale z té knížky ano. Jo? To si uvědomte. Ale to už jsme úplně někde jinde. Já nebudu moralizovat.
2: Ano, dobře. Tak, hele, 57, hodina pryč, ty to máš rád krátký, zbytečného protahování. Tak, co bys chtěl dneska říct závěrem našim milým divákům?
1: Ještě jednou děkuju za veškerou podporu, kterou jsme dostali a kterou jsem dostal já osobně. Prosím, přijďte na to vyhlášení rozsudku, ať je vidět, že tady ještě něco jako vlastenecká scéna je. Děkuji všem, kteří byli v Brně na tom protestním průvodu, protože to byl nádherný zážitek a to jsou věci, na které je třeba vzpomínat a které je třeba rozvíjet, protože to jsou věci, které vycházejí z naší podstaty, z existence našeho národa. A když dáme svému národu to, co potřebuje, to znamená naši pozornost, naši lásku, tak národ nám to vrátí. Protože národ je pozitivní věc. A staré národy, jako jsme my, které jsou tady už po tisíciletí, v tom mají obrovskou zkušenost, máme nádhernou historii a můžeme mít i nádhernou budoucnost, pokud se budeme hlásit ke svým předkům, opírat se o jejich práci a k sobě se chovat jako lidé. Přeji sobě i vám, aby se společnost lidí zase vrátila mezi nás. Děkuju.
2: Takže přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, zůstaňte nám věrní, v pondělí od 8 jdeme další pořad, další premiéru živou, v úterý máte dokonce dva pořady a tak dále, jako vždycky. Takže děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a jak říká klasika, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. A teď teda nevím, jestli máme připravenou písničku.
1: Ne,
2: protože já se v tom tady vrtala a celý to rozhasila samozřejmě, takže to, co tady vždycky bylo, tak tady teď momentálně není, ale já ji tam narvu, i kdyby čert na koze jezdil, protože
1: až nás budou miliony,
2: tak se budou dít věci. Tak.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Kidy z bunkru, Kidy z polí, už je to stálice,

poslední dva díly trhaly rekordy, takže vám za to chci moc poděkovat. No a není nad to být v přírodě, když konečně po 3 dnech přestalo pršet a teď nás straší, že příští týden nás čeká zdrcující vlna veder. Jinými slovy, přátelé, já to přeložím, přichází léto a možná už v noci nebudeme muset topit, protože nevím jak vy, ale my si v noci přitápíme, takže začneme takto zlehka. Jinak pevně věřím, že máte pohodovou neděli, že se vám všem moc daří. Děkuji vám za reakce na co týden dal. Jinak nám tady poměrně dost fouká vítr, už jsem to tady musel zapřít, tak doufám, že to vydrží, že mi to zase nespadne. Každopádně těch témat, přátelé, bychom tady mohli probírat dlouhé hodiny. Já se teď zaměřím na téma, které vás zaujalo minulý týden a bohužel to pokračuje i tento týden, nebo pokračovalo, abych mluvil v minulém čase, a to je šaškárna ve sněmovně. Já jsem si myslel, že už nemůžou tu laťku zvednout ještě výše, ale z té opozice to mohou zvednout ještě výše a do toho mají ty přisluhovače, kteří jim velmi pomáhají, jako je paní Nora a spol nahánějíc Turka a další živly po sněmovně. Vůbec nechápu, jak je možné, že tam má takovýhle volný pohyb, protože já si tedy vzpomínám, že když jsem chodil do sněmovny, tak to nebylo takto jednoduché, ale evidentně je to zase posunuté o kus dopředu kvůli liberálům, aby náhodou si nemohli stěžovat, že se nedostanou k informacím, že nemají přístup a že Andrej Babiš má tu vládu, jakože ji drží u krku a nedovolí těm novinářům vystupovat. Všimněte si, jak jsou toční velmi a jakým způsobem referují o tom, co se v té sněmovně skutečně děje. Protože pokud byste se spoléhali jenom na jejich podcasty, na Hero Hero placené, protože to je ten důvod, proč oni to dělají, ne? Všichni z té České televize, co odešli, tak byste nabili dojmu, že je tady nejhorší vláda, kterou jsme kdy vůbec mohli mít. Realita je taková, že zaplať pánbůh za něj, když je nehladím po srsti a negativně kritizuji za mnohé věci, jako teď třeba migrační pakt, protože řekli, že ho nebudou implementovat a přitom je implementován bez ohledu na to, jaká jsou jejich prohlášení, takže jsem zvědav, jak to tedy bude fungovat a jak tomu bude přistupovat cizinecká policie a obecně obrané složky státu, protože tohle to fakt jako není žádná legrace. Viděli jsme, co se stalo v Belfastu a tak dále, o tom se určitě ještě popovídáme. A blokace té sněmovny ze strany opozice, naprosto zbytečné, neustálé mimořádné schůze, to nikam nevede, k ničemu to není, akorát se utrácejí peníze daňových poplatníků. Všimněte si, jak ti novináři tento týden šli opět po koaličnících, kteří budou kandidovat na podzim do komunálu a budou buď to obhajovat, anebo jsou to úplně nové tváře. Teďkon se opřeli do pana Prokopa, to je možná budoucí primátor Prahy za hnutí ANO. Já jsem tady o něm už několikrát hovořil, že si myslím, že nakonec bude nahrazen Pavlem Bémem a evidentně se na tom pracuje, protože to, co na něj vytvářejí, ten tlak ohledně teďko nějakého bytu za 20 milionů, on byl vypovídat u policie kvůli kauze Motol a po druhé větě odmítl vypovídat, že by si uškodil, což je jeho právo, o tom jsme si říkali v kalendáriu, za to vám chci taky poděkovat, na kanále Archiv doktora Vajíčka, protože tam jsem vysvětloval, že to přišlo ze Spojených států amerických, pokud se nemýlím, tak to bylo v roce 1967. A on využil jenom svého práva. Podívejte se, přátelé, jestliže někdo nabyl byt s tvrdým i v roce 2005 v Praze, tak ten byt měl hodnotu 4,5 milionu. Dneska ten samý byt může úplně klidně mít hodnotu 15 milionů, 20 milionů i více, záleží na lokalitě, jestli k němu třeba ještě má stání, garáž a tak dále. To všechno už jsou dneska řádově miliony navíc.
tak asi těžko to uvede do daňového přiznání, ne? Takže tady bych nad tím jako trošku přemýšlel. To je podle mě dost důležitá věc, abychom, než začneme plašit a někoho z něčeho obviňovat, tak se uklidnili a zamysleli se nad tím. A jenomže to udělá málo kdo. No vy jo, vy vajíčkovci a ve čtvrtém odboji, tady o tom nepochybuji. Ale ti liptardi tohle nedělají, víte? A rovnou podívejte se, on tady zatel 20 milionů. Takže já bych v nějakých soudech byl velmi opatrný. Než by někoho začal odsuzovat, tak by si zjistil, co se vlastně, jak to bylo. Ne? Takže to je jedna věc. Neustále jdou po lidech, jako je například paní Mrázová, která s prominutím dostala přes držku. Ano, to se opravdu stalo. Prý to není politické, no tak. To se na mě nikdo nezlobí, ale co jiného než politického by to mělo být tedy. To nechápu. Takže je to taková štvavá zvěř, ne? A to jim přesně vyhovuje tohle. Proto oni tohleto dělají. Takže to má vyvolat pocit, že v té koalici vlastně všichni jenom kradou, nic nedělají, zaplať pán Bůh, kdyby se vrátil Pětr Fialenko, ne? A podobně to v těch lidech má vyvolat. A bohužel, když čtu ty diskuse, tak mnozí lidé na tady to skáčou, na ten let. A víte proč? Protože se využívá to, co to nejodpornější, co v nás je, a to je závist. Závist. To není o ničem jiném. On má, proč on má, já nemám. Nikdo nepřemýšlí, že třeba byl ten člověk pracovitější, nebo měl víc štěstí v životě, nebo dědil třeba a tak dále. To není nic proti ničemu. To přece neznamená, že budeme toho člověka odsuzovat, ne? Ale je to v nás, přátelé, řekněme si to na rovinu a musíme potlačovat tyhle ty vlastnosti odporné, protože jinak se opravdu někam nedostaneme. Já teda musím za sebe říct, že mě upřímně ani nebaví to, jakým způsobem se ta opozice chová. Už mi to vlastně nepřijde ani trapné, už je to úplně zbytečné. Je to něco, co nám nijak nepomůže, nikam nás to neposune. Čí prospěch to je, jim to také vlastně ubližuje. Nejsou schopni se absolutně na ničem dohodnout, takže bude muset být změna jednacího řádu, jinak to prostě nepůjde vyřešit. A to není otázka, že to je nedemokratické. To je otázka, že my jsme se už posunuli za nějakou určitou hranici a nejsme ochotní se tolerovat. Tak tohle je jako první věc. To mi napište, co si o tom myslíte. Druhá věc. Dostal jsem e-mail v týdnu. Já jsem teda dostal dva e-maily, ale tenhle ten e-mail mě opravdu, jako tady toho tématu myslím, o kterém se jako můžeme bavit. Já jsem přemýšlel, jak to mám uchopit tak, abych nekompromitoval tu osobu, protože si to nepřeje, ale na druhou stranu chce, abych to vytáhl na světlo světa. Představte si, že tady existují lidé, kteří chtějí do armády. Nesplňují ty podmínky. Tak se rozhodnou, že narukují do ukrajinské armády. Natan například. Teď je zblbne ta propaganda, teď oni tomu věří. Rodiče jim říkají, podívej se, neblázni, je to nesmyslný, vůbec to není žádná válka o Ukrajině jako takové, ale jde tady o vyšší záležitosti, jde tady hlavně o peníze, o tok peněz a tak podobně. Ti lidé neslyší, nevidí. Dokonce tahle holčina, a já doufám, že se k ní tohle video dostane, jde o 18-letou holčinu. Ona ještě není vyučená, ale teď už bude. A chtěla do české armády. Nevím, co jí jako hruplo v hlavě, ale rozhodla se, že narukuje na Ukrajinu. Což jde. Jo? Je to, že žena to jako ničemu nebrání. Takže si podala přihlášku před několika měsíci a oni jsou různé ty cesty. To tady vysvětlovala maminka Natana, kde se teda vůbec nic nepohlo, samozřejmě jak jinak. Nebo alespoň takové mám zprávy. A mezi tím se prostě stalo spoustu dalších věcí a
týhletý holčině opravdu přišel povolávák, že má v září nastoupit, teď já nebudu říkat to město na Ukrajině, ale má se tam prostě hlásit, poté půjde na nějaký výcvik. My jsme tady slyšeli od maminky Natana, že to byl výcvik 14 dnů, což není žádný výcvik, to je potrava pro děla. Výcvik, aby k něčemu aspoň trošku byl, aspoň trošku, tak musí mít 6 týdnů. A to je úplné minimum. Jo? Standardní výcvik by měl být půl roku. No, na to samozřejmě není čas, jo? Takže to takhle nedělají. A ta holčina tam narukuje. A mě psala maminka té kamarádky, té holky, že ji vysvětlovali, pouštěli jí moje videa a tak dále a ona, že nevidí, neslyší. Já bych chtěl v tomhletom opravdu na vás, pokud to uvidíte, to video, tak apelovat, že je to úplně nesmyslné. Každá válka je svým způsobem nesmyslná, ale tohle bude úplně zbytečná oběť. Šance, že to přežijete, je minimální. Nenechte si nakdákat a nakecat, že Rusové masivně prohrávají a že si tam jdete pro vítězství. Vysvětloval jsem včera na kávě s Vojtěchem. Bohužel ta propaganda je velmi dobře propracovaná. Vám to třeba přijde jako nějaký vyšší princip mravní, že uděláte něco vynikajícího, protože tady o tom hovoří lidé, jako je plukovník svině a spol. Ale realita je taková, že tam půjdete jako potrava pro děla. A je to úplně zbytečné. Jestliže ani tohle na vás nezabere a budete tam, tak se pokuste přeběhnout na druhou stranu. To je jediné, co vám v tu chvíli může zachránit život. Tak to prostě je. A odpovědnost za tady to by měli nést právě ti nezodpovědní politici, kteří tu mládež takto blbnou. Já vám dám ještě jeden příklad. Jo? Někdyž volají novináři, tak téměř všichni, až na úplné výjimky, mi říkají, začínají, proč vy jste jako proruský? A já už jim to nevymlouvám, protože to nemá smysl něco takového vymlouvat. Tak jim říkám, a co vám říká česká otázka? Co vám říká generální plán Východ? A tak dále. Víte, já jsem těm Rusům, těm Sovětům, teď bez ohledu na to, jestli byli z Ukrajiny nebo z Uzbekistánu, tak já jsem jim vděčný za život. Víte? No, oni na to většinou nemají co říct, protože o tom nic nevědí. A to je celý ten problém propagandy. Ta propaganda vám může přijít hloupá, ale ona je velmi sofistikovaná, je to velmi chytře udělané. To znamená, na ty mladé lidi to působí. Oni skutečně věří v jakýsi vyšší princip mravní. To je ta jedna část. No a těm, co je přes 30 většinou, nebo dokonce i přes 40, tak většinou jde o lidi, kteří ztratili smysl života a jsou to ztroskotanci. Tak mají nějaký záchvěv, že teď všechno změní a že tam jdou za nějakým vyšším principem. Tady mají většinou dluhy ti lidé, nemají tady rodiny, nebo mají rozvrácené rodiny, nebo jsou závislí na psychotropních látkách například a tak dále. Úplné výjimky jsou, že tady mají rodinu fungující a všechno je zalité sluncem a oni prostě jenom věří téhleté demagogii a jdou tam, protože věří tomu vyššímu principu. To jsou opravdu naprosté výjimky. Drtivá většina těch lidí jsou zoufalci a ztroskotanci. Takže já na vás, slečno, apeluji, nechtějte se zařadit do téhleté skupiny. Dodělejte si v klidu učňák. Dneska můžete do armády i se základním vzděláním. Je to neuvěřitelné, je to tak. Na druhou stranu
na pozici střelce opravdu není potřeba, abyste byla atomovou inženýrkou. Vzdělání si pak můžete dodělat. Já znám kluka, který tam nastoupil v době, kdy to ještě vůbec nebyl problém, v 90. letech, respektive ještě před rokem 1989, který byl sotva vyučen a dneska má vysokoškolské vzdělání v armádě. Já si o tom můžu myslet, co chci, ale je to vynikající voják. Je to člověk, který prošel mnoha misemi a dneska už nemá potřebu se nic dokazovat a je tam víceméně jenom proto, že nic jiného neumí, baví ho to svým způsobem a má za to úplně skvělé peníze. Takže můžete jít touhletou cestou. Pokud chcete do armády, tak máte tuhle možnost. Rozhodně se, teď fouká vítr jak blázen, rozhodně se nemusíte nechat kvůli tomu zabít. Někde na východní frontě. Byla by vás škoda, je to úplně zbytečné. Pokud už tam vyrazíte, tak hold musíte spoléhat sama na sebe a na nějakou podporu od rodiny, protože nevěřte tomu, že tam budete mít nějakou velikou podporu. Znova si pusťte dvě vysílání, které jsou tady volně přístupné. Jsou to živá vysílání s maminkou Natana. A zamyslete se nad tím, jestli opravdu tohle je ta cesta, kterou si chcete vybrat. Takže tohle jsem, přátelé, já osobně považoval za morální povinnost, protože ten výplach mozku je tady neuvěřitelný. To je v podstatě další téma. Tady jsou lidé, kteří si myslí, že na tně není, jsou morálními majáky a snaží se, a bohužel jim to jde, zblbnout tyhle ty lidi. A já jim tohle dávám za vinu. Jsou to lidé, kteří se tváří velmi vědecky. Já si vždycky vzpomenu na Egona Bondyho, ten si tady z těch lidí dělal legraci. A to byl skutečný vědecký pracovník, že jo, kandidát věd, dvojitý doktor. A tito lidé dneska působí v těch různých organizacích jako český elfové a nevím, jak se vůbec říkají, a faktčekeři. Jsou to ty, co vlastně jdou proti mně a lidem, jako jsem já, kteří mají nějaký dosah a jsou na druhé straně barikády. Ovšem, moc jim to jako nejde. Dokonce se mi už jednou museli veřejně omlouvat, protože mi zablokovali Facebook kvůli zprávě, kde já jsem právě vyvracel jeden z těch hoaxů. Vesměs jde o lidi, kteří právě v té akademické sféře nebyli příliš úspěšní a mají teď tu příležitost u těch různých organizací, jako je Milion bublinek pro demokraturu, Štít demagogie, ten teď shodou okolností oslavuje rok působení, tak ta trojice, no ta je úplně padlá na hlavu, to jsou lidi v podstatě jako nepoužitelný pro normální život a potřebují být někde přisátí v tom takzvaně neziskovém sektoru a v podstatě jsou velmi dobře živeni. Protože pořád ta většinová společnost, když se vám to, přátelé, nezdá, tak jim věří, tady těm lidem. Jo? Nás mají za úplné pitomce, zuby nemáme a peníze nemáme a školy nemáme a nic. Vlastně jsme úplní chudáci. A tak si tu frustraci jako vybíjíme. Takhle to oni prezentují, ne? Já se tomu vždycky musím smát. A oni jsou přece jako těmi úspěšnými a oni stojí na té správné straně barikády, protože je třeba stát za Ukrajinou, že jo, a Ukrajina vítězí a přijdou zázračné zbraně a musíte posílat na dárek pro Putina a tak dále. A všechny tyhle ty spolky jsou za jediným účelem, a to je vydělávat peníze. Čest výjimkám. Možná mezi nimi jsou lidé, kteří tomu věří, ale spíš si myslím, že jsou tak trošku jako vyčuraní a že tomu moc nevěří a že jde o to, aby na tom vydělali peníze, pokud možno bez práce, protože ve svých oborech jsou to neschopové. Někteří z nich jsou dokonce defraudanti, prokázaní. Nebudu je tu jmenovat, protože já s nimi nehodlám potom tam někde na policii něco řešit. Jako se mi to stalo už několikrát, už jsem se poučil. Ale potrefená husa se vždycky ozve, přátelé, takže vůbec nemám strach, že by se tohleto k ním nedostalo. Všimněte si, že na mě útočí úplně minimálně právě proto,
že mám ty knihy přečtené a jak oni pořád chtějí ty zdroje, jo, tak já ty zdroje na rozdíl od nich mám. To znamená, když o něčem mluvím, tak vím, o čem mluvím a mám to podložené. O těch lidí, kteří to prožili, napsali to do těch knih a tak dále. Když to tito lidé, kteří se tváří, jak jsou strašně vzdělaní, mají tituly vepředu i vzadu, tak toho zase tolik moc nepřečtou. A to je právě ten paradox. A čerpají z těch různých fondů. Z Eurosajuzu, takže z Bruselu, čerpají od státu, čerpají od kraje, čerpají od městských samospráv a tak dále. A mají opravdu ty potůčky, které jsou teda spíše řekami, kde tečou obrovské peníze. V řádech stovek milionů až miliard, jednotky miliard ročně. A to je celý ten důvod, proč tyhle ty věci dělají. To znamená, opět je to o toku peněz a o zisku, o něčem jiném to, přátelé, není. A dokud jim nevyschnou prameny, tak nepřestanou. Tak tohle budou dělat. A já se vždycky musím opravdu smát, když se mě snaží někde konfrontovat. Viz ta úderka těch třech v Brně, no a podívejte se. Měli z toho nakonec content? Neměli. Proč? Protože jsem chytřejší než oni, že jo? To znamená, já s tady těmi lidmi nebudu vést žádnou diskusi. To nemá totiž smysl, oni nechtějí vést diskusy. Oni chtějí provokovat, oni jim vyhovuje, když najdou někoho pod vlivem alkoholu, kdo ty zuby skutečně nemá a něco tam vyřvává, nebo nějakého provokatéra, jako jsme viděli, policie v civilu a tak dále. Ne, já myslím, že jsme poučeni. Takže tohle je velice zvláštní věc, protože ještě před 10 lety něco takového nebylo, nebo to bylo úplně marginální, jako třeba Janda spol, že jo. Chudák, tomu teďkon zatrhli lováky z ministerstva zahraničí, takže asi ho bude brzo bolet prdel, no. To je těžký. Hold, každý se živíme, jak umíme, ne? Já se opravdu tomu musím smát, protože si říkám, to mě v životě nenapadlo, že na něčem takovém se dají vydělávat peníze. To je úplně neskutečné. Takže tak, přátelé, 3 témata jsem nakousl. Vy mě pište do komentářů, co si o tom myslíte, jaký na to máte názor. A já vám všem přeji krásný zbytek neděle, ať se vám moc daří. No a v pondělí u ranních zpráv na viděnou.

pak zahřměl výstřel z dálky a nebe potemnělo.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: já vás všechny vás zdravím, všechny vás vítám, omlouvám se za chviličku na začátku, to jsme tady nebyli, je to proto, že jsem teď s Jiřím ladíme, jak se vlastně propojíme, protože Jiří je někde na cestách a telefonem to nejde propojit, zkrátka a dobře, nám to tady nějak skolabovalo. Už se s tím tady trápím nějakou dobu, u Pavla Hlávky to šlo, tady to zase nejde, takže hledáme cestu. Tak doufám, že to Jiří vymyslí a že to nějak spolu dáme. Takže vítejte, vítejte u pátečních hovorů při víně, no a pustíme se hned ze začátku do toho, co jsme zvyklí, kdo má dneska svůj svátek, podíváme se na to, už to tady. Aha, už to tady, vydržte čechličku, na druhou stranu pojedu, tam to možná bude jména, tak. Dneska slaví Antony a Antonína, tedy Toničky. Toničky mají svůj svátek dneska, Světový den proti dětské práci. Tak. Takže Antonie a Antonína. Antonie, Antonína či Antonína je ženskou variací mužského jména Antonín. Domáckými podobami jména Antonie jsou Tony, Tonka, Tonča, Tonia nebo Tonia, Tonička, říkal můj dědeček babičce. Umělecký svět zná Antonii Hegerlíkovou, herečku slovenského původu. V hudební branži pak působí Tonia Grales, původem americká zpěvačka. Propůjčila svůj hlas mimo jiné české hudební skupině Monkey Business. Antonie nebo její mutace Antonína je ženskou variantou jména Antonín, stejně jako Antonín je jméno Antonie či Antonína latinského původu, jde o počeštěnou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě, tehdy ve významu patřící Antonínovi, respektive patřící k Antonínům. Antoniové byli přitom patricijský římský rod. Z latiny se pak jméno Antonie může volně překládat jako přední, čelní. Ante je totiž latinskou spojkou s významem před. Nositelek tohoto jména v České republice je 8634 dívek, žen, slečen a paní. Je to 90. příčka mezi nejčastěji používanými jmény dle jmenné statistiky. Další svátky tento den, Antonina a tak dál, to už jsme si říkali. No a těch Antonín je 204, to je 517. příčka. Takže Antonie a Antoníny dohromady je 8841 oslavenkyň. No a já tady teďko právě popřeji všem Toničkám a Antonínám, popřeji k tomu, že mají svůj svátek, je pátek 12., tedy není 13., je 12., je to super. Takže 12. června a Antonie a Antoníny slaví svůj svátek. Milé Antonie, Antoníny, já vám právě teď přípevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám pochopitelně pěknou oslavu. No a tvořte, nebo postarejte se o skvělé promořování. Tak, to jsme popřáli a ještě jsem říkal, že je Světový den proti dětské práci. Stále po celém světě je přibližně 250 miliardy dětí, které jsou nuceny pracovat. S dětskou prací se setkáváme převážně v zemích Afrika nebo Asie, právě zemí na těchto kontinentech se to týká nejvíce. Práce dětí je celosvětový problém. Děti v některých zemích musí například sloužit v armádě nebo jsou nuceny k prostituci, což je katastrofální stav a i proto OSN vyhlásilo 12.6. jako den za boj proti dětské práci. To má asi smysl. Hlavně a takhle, důvodem toho všeho je chudoba, nízká životní úroveň a kolonialismus, který prostě je hlavně v té Africe. A to by se měl nad sebou zamyslet ten svět a ty země, které toto tam provozují. Protože platí tak málo, že musí pracovat i děti, aby ta rodina si vůbec vydělala na to svoje živobytí. Tak já teď přemýšlím ještě, jak to s tím Jirkou, jak bychom to mohli udělat, ale popravdě mě teda nic moc nenapadá, přesto bychom si mohli zavolat, protože jediné, co nám vždycky funguje, jsou Teamsy, jak ty jsou teď momentálně asi nejspolehlivější. A já se ještě podívám. Jak to Jirka drtí? Jak to Jirka drtí? Případně přes něco tadyhle v zprávu v mailu. Tak, to tam to tu. Už se na té schůzce. Tak, potvrzení. Jiří asi poslouchá, tak Jiří, vzkaz pro tebe. Zatím v mailu nemám nic. Mě ještě nedorazilo. Ne, ještě nemám pořád tu schůzku v mailu. Nemám. S tebou, aby jsme si otevřeli místnost. Takže čekám. Čekám, až mi to doletí. Čekám, až mi to doletí. Doufám, že jsi tam dal dobré datum. Ještě radši odepíšu, aby jsme to všechno měli. Nic. Tak. Nedorazilo. Že by se nám loudaly nějak ty nám loudaly maily. To nevím. Tak já zatím ještě než mi to tady dorazí, tak přečtu přehled krátkých zpráv, co poslala Božena Blanka, naše milá to přispěvatelka. Tak je to zase výživné. Já nejde toho málo. Jiří, ideál, kdyby poslouchal teďko aspoň přes telefona. Cena Futuris na zlato klesla pod 4000 dolarů za trojskou unci poprvé od 24. listopadu 2015, ukazují údaje na Comexu. Trump by se měl zdržet výhrušek vůči Iránu. Teherán nevede jednání za tlaku a nikdy se nenechá zastrašit, prohlásil zástupce Iránu při OSN Amir Sayed Iravani. Iránské ozbrojené síly jsou v plné bojové pohotovosti a jsou připraveny zahájit odvetné útoky v případě agrese ze strany USA, uvedla agentura TASNIM. Tady jenom chci říct, že se mi dostalo do ucha, že Trump to nakonec odvolal. Trump si stěžoval své administrativě, že Irán si z USA hraje jako s dětmi, uvedl portál Axios. Aha, oni si před ním neklekli. Hormuzský průliv je uzavřen pro veškerou lodní dopravu, oznámili iránské ozbrojené síly. Irán bude považovat přiblížení k hormuzskému průlivu za spolupráci s nepřítelem, uvedlo námořnictvo korpusu strážců islámské revoluce. USA vypustili na Irán 49 raket, Tomahawk, uvedl Trump novináři Fox News Trey Hingstovi. Irán zaútočil pomocí dronu na síly 5. flotily amerického námořnictva. V Bahrajnu, uvedla iránská státní televize. 7 lidí zemřelo a 17 bylo zraněno při výbuchu v jižní Číně, uvedla agentura Xinhua. 423 vojáků ukrajinské armády se pohřešuje v oblasti Ochrimovka v Charkovské oblasti, informovali ruské bezpečnostní složky. Záporožská jaderná elektrárna informovala inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii o úplném odpojení elektrárny od elektrické sítě. Příčina tohoto odpojení není známá, uvedla tisková služba. Velvyslanci Francie, Británie a Německa dorazili na ruské ministerstvo zahraničí, kde se setkají s náměstkem ministra. Velvyslanci opustili budovu ruského ministerstva zahraničí po hodině a půl, uvedl zpravodaj TAS. Evropa zažila již 11 incidentů s ukrajinskými drony za poslední 3 měsíce. Kyjevský režim v podstatě bombarduje Evropskou unii každý týden, uvedla Maria Zacharovová. Evropská unie připravuje zpřísnění celé vízové politiky na podzim, které bude primárně namířeno proti občanům Ruska, Běloruska a Iránu, uvedl TAS. Pašinian nevyloučil odebrání volebního práva arménským občanům, kteří žijí trvale v zahraničí. Protidronový systém ZUBR již zahájil bojovou službu a skvěle se osvědčil, informovala společnost Rostec. Člen bloku Karapetiana oznámil, že blok podá dne 12. června stížnost k arménské ústřední volební komisi s požadavkem na zrušení výsledku parlamentních voleb a opětovné prověření hlasování. Frakce CDU-CSU v Evropském parlamentu prosazovala úplný zákaz vydávání schengenských turistických víz Rusům. Uvádí, že 500 000 ruských občanů strávilo minulý rok dovolenou v Evropě. Ani cent navíc pro zkorumpovanou kliku Zelenského. Zakladatelka strany BSV Sahra Wagenknecht prohlásila, že je nutné přestat okrádat německé daňové poplatníky a financovat konflikt na Ukrajině. USA povolili do 18. prosince transakce s ruskými bankami a národními centrálními bankami, které jsou předmětem sankcí týkající se civilní jaderné energetiky, uvedlo ministerstvo financí. Italský parlament přijal rezoluci, která umožňuje postupné zrušení sankcí vůči Rusku po skončení ukrajinského konfliktu. Trump prohlásil, že zrušil plánované útoky na Irán. Rusko a Sýrie se dohodly na obnovení činnosti Ruského centra vědy a kultury v Damašku, uvedla agentura TAS. A to je všechno. A to je všechno a já tady od Jiřího nemám stále, ale vůbec nic. Vůbec nic. Takže Jiří, já potřebuji tu pozvánku do té místnosti, aby jsme mohli navázat spojení. Jinak si moc nepopovídáme. Tak já to zkusím ještě tady jednou. Měl bys to tam mít. Nemám. Zatím to nemám. Mám 7.6. Co to mám tady za to? Jestli mi to aktualizuje. Už Jiří, už to prosím tě mám. Se mi tady, nevím proč, se jí staly tyhle věci. Tak, budeme mít spojení a to bude úplně báječné. Já budu moci Jiřího přivítat do vysílání. Představme si to. Chviličku poprosím, ještě to takhle tady musíme. Tak, Jiří mě ještě neslyší.
1: Haló?
0: Jiří, už mě slyšíš?
1: Já. Už tě slyším, jo, už tě slyším, výborně. Super.
0: Musel jsem tady přenastavit nějaké věci, dobrý parametry. Přenastaveny, máme spojení.
1: No. Navažte mi spojení, dneska nám to trvalo trošku díl.
0: Navažte mi ho, Aneta.
1: Tak mi řekněte, že ho neumíte navazat.
0: Mi rovnou řekněte, že ho neumíte navazat. Tak ahoj. Vítám tě ve vysílání konečně, brachu. Čau.
1: Ahoj, čau. Zdravím tě. Prosím tě, úvodem bych ti chtěl říct, že ti děkuju za píseň, co zahrál v úterý ve vysílání, moc mě potěšila.
0: Ano.
1: Náš kosmický vandr.
0: Akorát musím říct, že mi to tady leze někudy jinudy. Ještě chvilku mluv, prosím tě.
1: Jo, dobře, já budu něco teda říkat.
0: Už jsem vyladěnýho. Ale nelezeš mi do stroje správnou cestou, člověče.
1: To dneska asi...
0: Dneska, to jsem, rád, věřit, dneska jsem rád, že jsi sem vůbec dolez do toho stroje.
1: V podstatě, jo. Přesně tak.
0: Ale nedá se svítit, no tak snad to bude všecko už cajk. Já jsem tady mezi tím přečetl od Boženy Blanky nějakou aktualitu. No povídej, jak jsi se měl týden, co jsme se neviděli?
1: Prosím tě, měl jsem se tak nějak jako hodně cestovně, byl jsem skadě tadě a kostalí, byl jsem vlastně v Bruntálu v pondělí, v úterý jsem byl v Ostravě, ve středu v Brně a čtvrtek, pátek jsem byl v západních Čechách v Sušici a ze Sušice se teďka vracím a včera jsme jeli vodu Otavu a pěkně jsme teda zmokli na ní, jakože durch úplně, voda dole, voda vlevo, voda vpravo, voda nahoře. Takže bylo to takový jako hodně cestovní a hodně pracovní. Takže...
0: Počkej, to jste...
1: Tak, no, a hodně upřečený.
0: To jste jeli Sušici v rámci pracovních povinností?
1: No, v rámci pracovních povinností jsme měli v plánu výlet na kole. Aha. Potom jsme se... Jeli jsme z nějakého malého hrádku... Bo tam je u Rábí je nějaká no, obec Hrádek, tam je malý takový zámeček. Tam jsme spali, tam jsme se přesunuli do kolem k Otavě, tam mi samozřejmě ujeli, takže já jsem potom hledal vůbec, kam máme přijet, no tak jsem je nakonec dojel. No a pak tím, že bylo v Otavě málo vody, tak jsem jel sám na lodi a padloval jsem sám na zadku. Bylo to zajímavé, jako fakt jsem se zasmál včera. A jeli jsme asi 8 kilometrů jenom, jo. A pak mi kolega poradil, že si mám sednout jako na přední sedačku. Jeli jsme na kánojích, takže jsem si pak sedl na přední sedačku opačně, abych byl víc ve středu, abych nedrhl. Ale v té Otavě nebylo za stolik vody, takže stejně jsem jel po prdeli trošku... Drhlo mi to a já jsem to vydřený včera, no, těch 8 kilometrů.
0: Myslíš jako vydřenou díru do lodi, jo?
1: No, skoro, no, vlastně jsi musel přesednout a dřít to na druhé straně.
0: Tak, to bylo určitě jako asi docela asi to užil. Tak, mám tady ještě, jo. Božena Blanka, Blani, děkuju, ještě mi tady upozornila, máme tady lekci z historie.
1: Ano.
0: Dne 12. června 17.

0: jedním z prvních významných chrámů v centru rostoucího hlavního města. Barokní architektura s kopulí a zvonicí symbolizovala posílení Petrohradu jako nového císařského hlavního města. Přenesení ikony, jedna z nejuctívanějších v Rusku, přilákalo tisíce věřících a zdůraznilo duchovní spojení s historií země. Chrám se nestal jen místem modlitby, znamenal také rozvoj městské infrastruktury a přesun centra života do admiralitní čtvrti. Postupem času na tomto místě vyrostl majestátní kazanský chrám, který známe dnes a který zažil mnoho epoch. Tak, to byla důležitá zpráva, kterou jsme ještě museli nějakým způsobem tady přechroupat. Ty zprávy z ekonomik jako takový, který jsem četl před chvílí, Jiří znamenali a začínali tím, že cena zlata spotová klesla pod 4000 dolarů. Což jsme se vrátili asi někde do poslední dekády listopadu 2024. Naše posluchače pochopitelně zajímá v té souvislosti, co se vlastně děje okolo zlata. Zda lze předpokládat, že zase ceny vyrostou, a jestli tohleto bychom mohli probrat, tak asi bychom tím mohli začít, protože to přímo na to navazuje. Tak já tě poprosím, jestli máš na to ty nějaký názor, výklad, informaci k tomu, proč se to děje a jaká je predikce do budoucnosti?
1: No, obecně, já jsem tam čtu zprávy na kytku, ale musím se přiznat, že jsem dlouho nic nečetl, protože jsem úplně na to neměl prostor, ale obecně, co vidím já na tom trhu, co se děje, tak se ten trh zbavuje té toxicity těch papírových papírových poukázek na
0: papírového zlata.
1: Obecně, protože to, co se stalo v Hormuzu, vlastně značně otřáslo ekonomickým vnímáním, protože zase se to musí zasadit do nějakého geopolitického dění. To, co se stalo v Hormuzu, značně ovlivnilo vlastně nedotknutelnou Dubaj, která se považovala jako za takový bezpečný přístav, co se týká investic, realitního trhu, podnikání a tak dále. A ukázalo se, že tím konfliktem, který tam vyvolalo USA, tak se výrazně přehodnotili ten ekonomický model a zjistilo se, že úplně to není pravda, to, co se říká, a ten trh jako byl nafouklý, ten realitní, spadl asi o 25% a pořád jako padá. A shodou okolností jsem dneska mluvil, nebo včera jsem mluvil s jednou holčinou, která byla na recepci v tom hotelu, a ta říkala, že žila 2 roky v Dubaji a na Maledivách, ale že tam výrazně ochladla ta chuť investovat a hodně lidí z tama uteklo. I lidi, co tam pravidelně žili, třeba, já nevím, 3 měsíce v roce, půl roku, různí umělci lidi z celého světa, tak se s tama odebrali pryč do svých domovin. No a to samozřejmě už se souvisí se zlatem, protože to zlato je taky bezpečný přístav, a tím, že vznikl nám vlastně paradox, že dolar nám roste, zlato nám klesá a je obrovská poptávka po ropě, nebo obecně prostě po ropě, a ten ropný průmysl vlastně nám přehodnotil nějakým způsobem vůbec hodnotu toho zlata, která je prostě pořád rozředěná tím papírovým aktivem, a lidi se začali toho papírového aktiva zbavovat. I hodně fondy se začaly zbavovat toho papírového aktiva. A na základě, a nemyslím si, že to bylo úplně jako z nejistoty z té

0: té padající ceny, ale spíš to byla jako nabalující se sněhová koule z toho, že ta uzavření toho Hormuzu nutně ovlivnilo ty provozní kapaliny, jako je ropa, z které se pak dělá spousta dalších produktů, a to pak ovlivňuje tu reálnou ekonomiku, a to zlato v podstatě nebylo tak zásadní, a proto prostě lidi, kteří cítili, že se toho musí zbavit, tak se to začali jako zbavovat. Takže no, tak asi. A hodně podle mě v tom hraje i roli chování se jako americké centrální banky, protože mají novýho bankéře, a pokud to zlato vlastně by vyrostlo, oni potřebují prostě ve Spojených státech zlato nakoupit, protože ho reálně nemají. Jo? Takže myslím si, že manipulace ceny je kvůli tomu, aby dokázali ještě na svou stranu nějaký zlato získat.
1: Tak to je to, co třeba já vidím jako úplně hlavní důvod poklesu té ceny, protože teď se podívejme na investiční kámen, třeba smaragd, safír, rubín nebo tanzanit. A tam tu volatilitu vůbec nevidíme. Ceny těch investičních kamenů neustále rostou. A dokonce pořád jakoby mají velkou ambici spolehlivě vykrývat inflaci, čili znehodnocení peněz, a ještě nad to rostou a vytvářejí zhodnocení. Čili když očistím zhodnocení o inflaci, tak pořád jsem u kamenů v růstovém trendu, a to je právě ten obrovský rozdíl mezi zlatem, komoditou, která je ovládaná nosatejma skrze burzu, a kamenama, který si žijou svůj obchodní příběh, do kterého oni nezasahují. Čili tady na tom je vidět, že ta stabilita těch investičních kamenů, to poprvé, po druhý. Říkal jsem, tady jsme se o tom bavili, že lidé, přijde čas a lidé se, a takhle, co lidé, tady nejde ani tolik o lidi, protože ta ulice těch potvrzenek o tom, že někde je papírový kov, ta s tím ještě moc neobchoduje, tý to ještě moc nedochází, jo. Ale velký kluci investiční a hlavně bankéři začali nutně nakupovat fyzický kov. Takže oni v podstatě začali vyprodávat papír a za stržené peníze začali nakupovat fyzický kov, ale toho papíru vyprodávají možná v násobcích víc, než kolik toho fyzického kovu nakupují, protože ten kov není obecně.
0: Určitě.
1: Takže místo toho, aby ta cena toho kovu rostla, protože ona není, tak zatím ještě nemáme oddělené papírové zlato od fyzického zlata. Ano, k tomu právě dojde ve chvíli, kdy začnou docházet ty kontrakty s vyprodáváním toho papíru. To vlastně srazilo cenu dolů, protože je jakoby přebytek nabídky, ale pouze v papíru. Fyzický kov je pořád velice nedostatkový.
0: Ano.
1: Takže ten papír jakoby stlačil cenu dolů, respektive bankéři, a to je jedna pakáž, London City, kde určují cenu, takže ta burza pochopitelně to zareflektovala a stlačila ceny dolů. A oni si je tlačí, protože oni ten fyzický kov chtějí nakupovat co nejlevnějc. Ve chvíli, kdy v podstatě se zbaví toho papíru a bude tam jakoby ve frontě stát ta obrovská poptávka po tom fyzickém kovu, tak to bude neskutečný katapult zase ceny zpátky nahoru a brutální růst fyzického kovu jako takového, a možná to strhne sebou i stříbro.
0: Naprosto. Tady totiž ty řekl jednu zásadní věc, že v podstatě i třeba stříbro když bychom se bavili o stříbře, tak na stříbře má obrovský zájem JP Morgan, banka, která v uvozovkách nepřímo ovlivňuje cenu tím, že jako nakupuje a vyprodává a tím výrazně manipuluje s tím trhem, i fyzicky, i na té papírové bázi. A jde vidět, že komodita, která se obchodně, veřejně nebo prostě globálně neobchoduje jako předmět globální jako směny nebo jako globální komodita, což ty kameny vlastně jsou jako globální komodita, ale je to mnohem jako sofistikovanější trh a není to prostě ten kov, jakože a i kdyby to byla třeba měď nebo nějaký další jiný kov, tak prostě manipulujou výrazně s tou cenou, aby získali jako vyprodání toho kovu a mohli ho nakoupit za levnější peníz.
1: No ne, my to musíme, Jiří, musíme to doříct, jo? To podstatný, aby to bylo úplně jasný, úplně každému. Už jsi si někdy koupil papírový tanzanit?
0: Ne.
1: Koupil jsi si někdy papírový safír, papírový smaragd?
0: Ne.
1: To je právě ono. Jakmile z něčeho uděláš derivát papírovej a začneš ho obchodovat ještě ve veřejných jakoby ve veřejných burzách cenných papírů, tak seš úplně mimo realitu, co se týká skutečný kontroly hodnoty toho, z čeho ten derivát vyšel, jo.
0: Jasně.
1: Tam pak je obrovský prostor na manipulace, protože ti, kdož mají velké peníze a kupují a vládnou velkými portfoli, tak jako si to třeba teďko uvedl u JP Morgan, jo? Že oni vlastně dělají kontrakty, které vlastně nikdy neproběhnou. Oni udělají kontrakt, ten kontrakt má nějakou dobu splatnosti, ale oni mezi tím už ho zase prodají, takže peníze žádný netečou. Ale pro manipulaci trhu to velmi dobře funguje.
0: Ano.
1: A protože oni mají ten budget peněz, tak se jim nedá se jim úplně dobře prokázat, že to byly manipulace s trhem a že ty nákupy a prodeje nejsou fiktivní, protože oni ty budgety peněz na to mají. Kdyby je neměli, tak je to jasný, ale tím, že oni mají, jsou schopni prokázat tu platební schopnost, tak si to špatně to. I tak si myslím, že to byl právě JP Morgan, který nedávno dostal velkou pokutu právě za takovéto typy kontraktu, kterými manipulovali cenu.
0: Jo, myslím, že to bylo 120 milionů dolarů, nebo něco takového.
1: Ano, a bylo to 3 měsíce, dva měsíce, tak nějak.
0: No, oni totiž těch vyšetřování oficiálních, protože oni s tím trhem za posledních 50 let manipulují systematicky, to je takový jejich styl práce v uvozovkách, ale oni těch vyšetřování bylo hodně, jo? Protože oni samozřejmě s jídlem roste chuť a oni potřebují zase plnit nějaké své záměry a samozřejmě JP Morgan je navázána na další banky a v rámci té bankovní infrastruktury oni si potřebují přehrávat tady tyto portfolia mezi sebou a tak dál, že jsou na sebe navázaný. To je jak Vanguard vlastní část BlackRocku, BlackRock vlastní část Vanguardu, Tesla, vlastní část Apple, jo, prostě je to tak provázaný, Nvidia, a tak si to přeprodávají mezi sebou a vytváří fiktivní zisky a vlastně ukrádají systematicky lidi, no.
1: A o to vlastně jde.
0: O to jde.
1: Velký kluci, spřažený do klanu s bankéřema, vlastně do její ulici, jo. Ono nestačí, že lidi musí platit daně, oni ještě okrádají v takových kontraktech. Dopovím, nebo dovysvětlím, proto jako my tlačíme hodně ty investiční kameny, přestože zlato dobrý, jako v nějakým čase je dobré zlato mít a využít jeho zběsilou jízdu směrem vzhůru na konci toho cyklu ekonomického Je to spekulativní záležitost, to znamená, ta volatilita dokáže být naprosto obrovská. My jsme teď vysvětlili, proč momentálně je cena dole, protože velký kluci nakupují fyzický kov a potřebují, aby byla co nejníž. Tak když se na to podívám z hlediska investora, tak teď, když bych si chtěl koupit zlato, tak teď si ho jdu koupit. Nebudu čekat, jestli bude ještě o $100 levnější na trojský unci, protože může být, že ten bod zlomu může nastat velmi rychle, jo. Protože ta cesta, jo, je to velice volatilní a prostě špatně se s tímto. Já jenom řeknu, musíme si říct, nebo vysvětlit, proč neexistuje u investičních kamenů, proč u investičních kamenů neexistuje něco jako je papírové zlato. To znamená, neexistuje to, že někdo někde to zlato má. Za A. Investiční kameny nejsou bankovní nástroj, to znamená, že nelze s ním podnikat bankovnictví částečných rezerv. Dají se dělat jiné operace, ale s těmahle kamenama se nedají dělat tyhle ty zvěrstva, jako je bankovnictví částečných rezerv. To znamená, mám 2 karáty, mám v bance a 100 karátů můžu prodat, přestože je nemám. Jo. Tohle to se s kamenama neděje, přestože můžeme si myslet, že bankéři jsou schopní úplně všeho, tak ale oni s kamenama to udělat nemůžou. Proč to můžou udělat se zlatem? Respektive proč u toho zlata vydávají ty obchodovatelné poukázky o zlatě? Ty už to tady jednou vysvětloval, já to jenom připomenu. Vzniklo to celé tak, takhle. Čím to ospravedlňují? Jo? Jaká je krycí historka toho, že si jako vydávají dopředu nějaký potvrzenky o zlatě? Oni tvrdějí, že zkrátka dobře vytěžit to zlato, nějakým způsobem ho dostat do té rafinérie, tam ho rafinovat a mít z toho tu ryzost investičního slitku, je nějak náročné a stojí to nějaké peníze.
0: Ano.
1: A takže oni ty peníze získávají tak, že sice to zlato nemají, ale vydají už jakoby potvrzení, že ten slitek existuje, aby vznikly peníze na to, aby měli peníze na tu těžbu, na tu rafinaci a na toto. To je...
0: V podstatě si dělají předfinancování toho...
1: Ano, ano. Oni to zdůvodní předfinancování. Ale představ si, že by si ty přišel a řekl, no tak já chci tady těžit uhlí, a tak já ale na to potřebuji peníze, tak si, pane Ovsíku, vemte půjčku, ne? Jako. Tak ti dají půjčku, pochopitelně s úrokem, a ty si to zafinancuješ půjčkou. Ale bankéři ne. Bankéři si nemůžou vzít půjčku na to, aby si vytěžili zlato a zrafinovali ho. Oni si udělají derivát, který má všechny vlastnosti toho kovu, který teprve vznikl a ještě neexistuje.
0: Ale a vůbec neexistuje. Účetně...
1: No.
0: Promiň, povídej.
1: Ne, a chci říct, to co ty teď asi si nakous, a nikde není účetně evidováno, dobře, tak my se tady předplatili 1000 trojských uncí zlata a ve chvíli, kdy tady bude vyrafinováno a prodáno 1000 uncí zlata, tak se musí ty papíry stáhnout z oběhu. To neexistuje.
0: No, to se neděje.
1: To se neděje. A to je právě ten důvod, protože navíc to ještě obchoduje, jo? Takže ono to ještě ono to vydělává a ještě se to nenarodilo a už to vydělává. To je jako kdyby si bral důchod na svoje dítě, který teprve uděláš, jako jo.
0: Ano, ano.
1: Dejte mi důchod, já chci penzijní zajištění, chci důchod, chci pobírat důchod za Pepíčka, my se pro něj rozhodujeme a až se nám Pepíček povede, tak se narodí, jo, a teprve potom Pepíček bude platit všechno to, co platit má, ale no. Protože Pepíček bude asi takový, jako kdyby se mu něco stalo, tak my už ten důchod chceme teď, protože vy o nic nepřijdete přeci, Pepíček se určitě narodí, Pepíček určitě bude vydělávat, Pepíček určitě bude platit do sociálního fondu a Pepíček by určitě měl nárok na ten důchod. No ale my to potřebujeme už teď, víte?
0: Ano.
1: Tak, ano, takhle ty bankéři, no a protože těžaři, kteří těží kameny a vlastně pro nás to potom končí, že si od nich můžeme koupit ty loty, respektive obchodník, renomovaný obchodník si koupí ty loty a my pak můžeme přijít k tomu obchodníkovi a koupit si ten investiční kámen, tak celá ta cesta je financovaná online, to znamená, někdo musel dát peníze, aby získal právo těžit, musel zaplatit těžební všechny náklady s tím spojený.
0: Licenci,
1: to všechno je vleklá záležitost, musel nakoupit techniku, musel všechno, co potřebuje, musel začít těžit, co vytěžil, to přebral, pak to vybrousil a až teprve, když ten kámen najde svého majitele, tak teprve se ty peníze vrátí a začínají se vracet těm, kteří to nainvestovali. A to je běžný, jako postavíš si restauraci nebo otevřeš si restauraci, musíš to zafinancovat a doufat, že ti tam budou chodit hosti, jo. Takže ano. Bankéři jsou opravdu výjimečný druh.
0: Ano, je to tak, no.
1: No a proto... Je to promiň, řekni, co potřebuješ.
0: Ne, souhlasím s tebou, je to přesně tak, jak říkáš. A navíc oni, že ho dělají ještě v podstatě, když obchodují s tím papírovým zlatem, papírovým stříbrem, tak ještě různým způsobem se to parciálně jako násobí, derivuje někde, jsou z toho další jako podružné zakázky, jo, že prostě z toho papíru se to ještě 10x rozmělní, takže kdyby ta cena dneska reálně měla odpovídat hodnotě toho dolaru, tak si myslím, že ta trojská unce je tak 30 tisíc, jo, kdyby to mělo odpovídat té skutečné hodnotě.
1: No ale pozor, teď si vyřkl něco, co zažijeme. Sice už asi těžko, kdo někdo v tu dobu bude nakupovat zlato, ale bude doba, kdy vyhlášená cena, spotová cena zlata bude klidně 30 tisíc dolarů za trojskou unci. Bude to sloužit už jenom k naceňování toho zlata a k dovyúčtovávání určitého typu transakcí, kterými bankéři se budou přibližovat nějakému novému monetárnímu systému. Jo?
0: A nebo přeúčtovávání těch jako státních závazků, třeba vyrovnávání, vypořádávání tady těchto věcí. No.
1: Proto oni potřebují mít to zlato, protože třeba dluhy, potom třeba Amerika může vyplácet v úvozovkách, bude moct vyplácet státní dluhopisy a to třeba tak, že to zlato nechají vyrůst na 30-50 tisíc dolarů za trojskou unci. To znamená, že tomu dotyčnému dají 2 gramy zlata a za měsíc už ta trojská unce zlata bude stát třeba 13 dolarů jenom. Takhle okradou, takhle si myslím, že bude vypadat ten scénář okradení těch věřitelů, kteří dneska drží americké státní dluhopisy. Jo.
0: Ano.
1: Co to způsobí, je evidentní.
0: Tak oni už to udělali, že jo, a s tím zlatem naopak, že jo, vybrali to zlato od lidí, nevím, jestli to bylo 1922 nebo tak nějak, vybrali to zlato za nějakých, a si to pamatuju dobře, 22 dolarů.
1: Za 13.
0: Za 13 dolarů a pak to hodili nějakých 34 nebo něco takového. No, takže už to udělali vlastně tady toto.
1: Jo, oni v tom mají praxi.
0: Oni to dělají v opačným gardu. Takže oni ví, co dělají, to není jako, že by nevěděli.
1: Takže Jako teď jsme si něco řekli a teď můžeme si říct jako investorsky, že teda žádná panika, není potřeba panikařit. Zlato je někde, kde se ocitlo, protože velký kluci nakupují fyzický kov, to proto, aby ho nakoupili co nejlevnějc. Zase nemůžou ho nakoupit úplně levně, protože potřebují vyprat ty dolary, jo? Takže oni hledají nějakou střední cestu. A vlastně veškerou kupní sílu toho papíru, ta se přeleje do toho fyzického kovu. A to je právě to, co se teď děje. Sice se to neděje tak, jako že by se prodával papír a fyzický kov rost, protože není odděleno. Ale ve chvíli, kdy papíru bude tolik v oběhu, kolik je fyzického kovu, tak dojde k oddělení. A tam pak se budou stanovovat dvě ceny. Buď budou dvě ceny vyhlášené, anebo dojede to za papírovou cenu, ale okamžitě to skočí na fyzickou cenu. To znamená, to se může stát během jednoho týdne, že se bude vyprodávat za $3,000 trojská unce, protože se budou obchodovat papíry a bude se obchodovat papír, bude dojíždět papír, takže ti, kteří budou ten papír prodávat jako poslední, a to bude zase ulice, zase lidem to docvakne pozdě, jo, tak zase prodělají na tom papírovém zlatě, protože už ho budou prodávat za levno. A mezi tím, než oni ho prodají, tak jim zase vyroste extrémním způsobem fyzický kov. Takže je potřeba fyzický kov nakupovat právě teď a počkat si a pak okamžitě to naklopit, ty brutální ceny, prodat to třeba na 10 tisících, na 11 tisících dolarech. Když to nakoupí ten člověk za $4,000 trojskou unci, já vím, že se kupovalo za 1200, ale to už tady nebude. Takže prostě ten člověk to musí nakoupit teď za 4 tisíce, no a může být, že na podzim bude prodávat za trojnásobek. To znamená, že z trojnásobí vloženou, no a hned si za to může koupit kámen, aby to zastabilizoval, protože teď přesně vidíme ten rozdíl mezi kamenama a mezi zlatem. Všichni jako si mysleli, že složili maturitu z investování, když si nakoupili zlato, a mysleli si, že na tom zlatě vydržejí až do smrti. Ne, zlato je jenom vozítko, který vás převeze kus té trasy, a vy musíte vědět, kdy to vozítko zaparkujete a skočíte do něčeho jiného. Takže ty kameny jsou stabilní, kameny pořád prostě permanentně rostou a je úplně jedno, co se děje v Hormuzu, jo? Naopak, události v Hormuzu, tím, že se zdražilo letecký palivo a tak dále, to všecko tlačí na cenu kamenů, který pořád rostou. Měsíc od měsíce ty ceny rostou a je logické, že mělo by růst i zlato. Za normálních okolností, když se na to podíváš, tak když se zhoršuje situace v ekonomice, to znamená, blíží se velké propady, možná pády a krachy burz s cennými papíry, tak zlato by mělo tam reflektovat tím, že extrémně roste nahoru. Jenomže toto je potlačované právě tím obřím výprodejem těch tevkových různých potvrzeních o tom, že někde je uloženo nějaké zlato. To je taková paní Kolumbová, s kterou se obchoduje.
0: No, ono by se totiž dalo i říct, když se na to podíváme z druhého úhlu pohledu, tak ten finanční trh nebo ty banky v podstatě za sebou chcou zamést stopy, aby lidi neviděli to, co přichází. Jo? Ten krach toho akciového trhu, ta burza, prostě ty dluhopisy americký, jo? Že už je vlastně jako nikdo nechce, jo? A tak dále. To znamená, vlastně mění se formát toho té globální výměny a toho finančního systému a ten bankovní systém chce, aby to vypadalo tak, jako že se nic jako neděje.
1: Já jenom ještě řeknu, že asi jsme k tomu podali dostatečnou informaci. Věnovali jsme se tomu a teď zase pojďme na ty věci další, ale my bohužel nemáme úplně tolik rozsáhlých informací, aby jsme mohli ještě tuto informaci rozdělit na to, jak se to děje a odehrává v zemích BRICSu a jak se to děje a odehrává tady v našem prostoru dolarovým. Jo.
0: Jo.
1: Takže pokusíme se třeba na příště se podívat, jak vypadá burza v Petrohradu Zlatá,
0: jo.
1: Co dělá tam a tak dál, protože čím dál tím více ukazuje, že bankovní systém, přestože ještě pořád vlastně země BRICSu, třeba Ruská federace, tak má banku pořád pod dikcí Mezinárodního měnového fondu, pořád si netiskne, ještě Rusko neznárodnilo banku jako takovou, centrální. Myslím si, že nevím, jak to má Čína, jak to má Indie, jak to má Brazílie, asi víme, tam je to jasný. Takže až se ještě dostanou z toho formátu peněz na úrok, tak zase to bude jiný, jo. Ale myslím si, že už tam budeme pozorovat, že bankéři v těch rozdílných světech používají to zlato jiným způsobem a to odráží jeho cenu zlata, tu cenu zlata je trochu jinak. Tak, dostávám se k jedné informaci, která je hodně zajímavá. Možná to lidé zachytili, když vydal Haagský soud, Mezinárodní trestní soud, když vydal rozsudek na Vladimíra Putina, jakože na něho vydali zatykač, zrovna tak vydali zatykač na tu Marii Lvovovou Bílovovou, to je prezidentská komisařka pro práva dětí. Obvinili je z toho, že ukradli na Ukrajině děti a tak dál. Tak já jsem tady jmenoval ty lidi, kteří byli v tom senátu, který o tom rozhodoval. Vesměs to byla individua, neskutečná individua, jako vydíratelná individua, protože nikdo z nich nebyl počestný občan, který nějakým způsobem nebyl vydíratelný. Jo. Byli tam prostě různě, jak bych to řekl, no prostě individua. Jako individuum se nakonec ukázal i sám předseda toho senátu, vrchní žalobce Mezinárodního trestního soudu, který vydal zatykač na Putina, byl suspendován kvůli sexuálnímu obtěžování. Bylo shromáždění států smluvních stran Římského statutu, byro, jo, shromáždění států smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu suspendovalo vrchního žalobce Karima Asada Ahmada Khána. Obvinění proti žalobci vznesla zaměstnankyně, která tvrdila, že ji opakovaně a dlouhodobě obtěžoval. V listopadu 2024 shromáždění zahájilo vyšetřování a v květnu 2025 Khan odešel na administrativní dovolenou do ukončení vyšetřování. Všechna obvinění popírá. V roce 2023 Khan vydal zatykač na Vladimíra Putina a Marii Lvovou-Bílovovou, prezidentskou komisařku pro práva dětí. O rok později podnikl podobná opatření i proti izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a bývalému ministrovi obrany Joávu Galantovi. Tady je vidět, že asi byl vydíratelný a že tak, jak ho někdo vydíral, aby vydal zatýkač na Vladimíra Vladimíroviče, tak zase ale byl přinucen někým, aby vydal zatýkač na Netanyahu.
0: Ano.
1: Takže Takže co si o tom lze myslet? Jo? Teď je otázka, jestli to, že vydal zatykač na Netanyahu, vedlo k tomu, že se narodila kauza o jeho sexuálním obtěžování, a nebo jestli prostě to je, jestli to je vydíratelné a vydírali ho jedni i druzí, jo. To znamená, když si vydal zatykač na Vladimíra Putina, tak teďko vydáš zatykač na Netanyahu, jo. Rozhodně je vidět ta úroveň a kvalita té justice, ve kterou spousta lidí věří. A slyšeli jsme tolik argumentů, že přeci kdyby ten Putin nebyl nevinnej, tak by ho ten Haagský soud neodsoudil. Tak nějak to bylo prezentováno, pamatuješ?
0: Jo, pamatuju si to, no.
1: Pak bych tady připomenul jednu takovou věc, zase se pak vrátíme oklikou k BRICSu a k těm všem věcem. Pak bych tady ještě takovou jednu věc připomenul, když jsme se tady bavili o tom boji prezidenta za účast na tom...
0: Na účasti summitu. Na summitu NATO?
1: Ano, na tom summitu NATO. Tak jsme tady zmínili, že prostě on je lobista, který prodává zbraně, je ve střetu zájmu, pochopitelně, což nám tady opozice jaksi nesvolává nikoho na Letnou, aby teda jako ta demokracie tady nebyla ohrožená. Takže pojďme si poslechnout Vladimíra Dlouhého, jo.
2: Všechno pro svou volební kampaň, protože v tuto chvíli je naprosto jisté, že bude znovu kandidovat, snaží se svou pozici posilovat, někdo mu radí jak na to, já si teda myslím, že mu to neradí dobře, že například souboj s politickou stranou s volebním výsledkem 7% pro osobu, která mívala 60% veřejnou podporu, je z principu nesmysl. Protože takový souboj, jako teď probíhá, to je souboj, který může toho slabého jedině posilovat a toho silného jedině oslabovat. A dokonce si myslím, že v preferencích už se to začalo projevovat, tadyhle ta tendence, takže motoristům pokračování ve svaté válce s prezidentem Pavlem bude prospívat, jemu to prospívat nebude. Myslím, že úplně vrcholná, nešťastná událost byla jeho podpora sudetoněmeckému sletu v Brně. To je podle mého názoru sázka na úplně špatné téma, symbolicky naprosto nepřijatelné. Očekávám, že jestli takhle moudře mu budou jeho rádcové radit, tak bude slábnout a slábnout. A ještě, protože je tam summit na to, pozorně si čtu, co k tomu, kdo už tu dlouhou dobu píše a zase zopakuji, není kouře bez peněz. Já si prostě myslím, že ta, jak to říct, urputná snaha pana prezidenta tam být je urputnou snahou být u rozdělování peněz na financování zbrojení. Tam zjevně jde o obrovské desítky nebo možná i stovky miliard a přidám-li si k tomu zjištění, že tady máme v Čechách zbrojaře, který vydělával miliardy měsíčně, tak když si to trošku spojíme, tak nám dojde, že na summitu na to půjde hodně o to, kdo bude vydělávat dál.
1: Asi tak.
0: No, líbil se mi ten jeho výrok, že není kouře bez peněz, to je moc hezky. Toto je přesně tak. No, dívej, to ti prezidentoví poradci, kdyby byli chytří, bo já vlastně nevím, jaký tým okolo sebe má, jo, ale to musí být banda vylagrovaných dementů, protože to jinak není možný, jo. On si myslí jako, že bude zvolený, já si myslím, že to je úplně jako mimo mísu, jo, to je bez debat, jo. Já když se pohybuju na těch sociálních sítích a vidím ty komentáře pod takovýma článkama, jo, Spojené státy evropské a podobné nesmysly, tak to, kdybys viděl, co tam píšou ti lidi, tak by se zajistil možná.
1: Jo?
0: Jo, hodně zprostý. A vlastně vojenská guma nebo výroky tohoto typu jsou vlastně jediný jako slušný v podstatě. Jinak je to dost, jako kdyby se to mělo vypípat, tak někteří vlastně by měli ten vzkaz jenom mrzovku.
1: No tak on by to vlastně rozuměl, protože jako mrzovku se určitě učil, jako rozvědčí, určitě, tak určitě jako pípal.
0: Zpravodajčík. Ano, určitě.
1: Určitě pípal, že jo, protože musel, kdyby upadl do zajetí někde, nebo kdyby upadl prostě do situace, že by se musel někde ukrývat při pronásledování kapitalistického, imperialistického nebo jiného nepřítele v demokratických zemích, tak pochopitelně musel být připraven. Netušil, že bude pípat z demokratické země a jednou bude prosit, aby ho vzali na Sibiř. No, je to dokonalá ukázka toho, že by měli být u kandidátů na prezidenta, určitě by měly být zavedeny bezpečnostní prověrky.
0: Ano. Protože... A myslíš, že tehdy, jak byla ta... Myslíš, že nemá bezpečnostní prověrku prezident?
1: No, tak... Představ si, že by ho zvolili prezidentem a neprošel by bezpečnostní prověrkou.
0: No.
1: Ale přitom jeho kancléř musí mít bezpečnostní prověrku, jo?
0: Ano, právě, no.
1: Tam taky nevím, jak ta prověrka dopadla, respektive jak mohla projít, jo, když je to agent CIA, ty, jo. Minimálně.
0: No, jasně. Oni mi řekli, chlapci, my nemusíme dělat žádnou prověrku, my to máme tady notičky na to.
1: Hele kluci, konečně jsme se tady všichni sešli, nebudeme tady o sobě vypisovat blbosti.
0: Pojďme si to říct.
1: Pojďme si to říct.
0: Na úroveň.
1: No, zvolený. Máme teď tady takový příklad z Arménie, ohledně jejich voleb, jo. To je docela masakrální, protože v té Arménii tam se s tím vůbec jako nemazali, tam prostě se rozhodli, kdo zvítězí. A hotovo. Demokracii dali pěkně na to, na frak. Neslyšel jsi o těch arménských volbách?
0: Prosím tě, neslyšel.
1: Tak počkej, tak já tě trochu zedukuju, jo?
0: Dobře.
1: Jen co to najdu?
0: Tlač to do mě.
1: Jen co to najdu? Tak. Počkej, to ještě jenom dnešní zprávy, tak já to mám tady ve dvojím. Ve dvojím to tady mám. Mám toho tady hodně dneska. Na probrání, člověče.
0: Jak jsem hodně cestoval tento týden, tak jsem moc nestíhal sledovat tyto kanály, takže nejsou úplně v obraze. No,
1: jo. Oficiální výsledky parlamentních voleb v Arménii byly změněny i po jejich oznámení. Podle nové upravené verze získá strana předsedy vlády Nikola Pašinjana kontrolu nad parlamentem. Existují 4 náznaky, že výsledky byly zmanipulované a 4 důležité závěry ohledně budoucnosti Arménie a Ruska. Za prvé, oznámený výsledek 49,81% hlasů pro Pašinjanovu stranu překročil údaje z průzkumu veřejného mínění o 12 až 20 procentních bodů. Za druhé, exit poll ukázal zásadně odlišné rozložení, podle něhož opoziční strany získaly dohromady více mandátů než vládnoucí strana. Za třetí, volební účast byla neobvykle vysoká, 59%, což je téměř o 10 procentních bodů více než před 4 lety. A navíc prudce vzrostla v posledních hodinách hlasování, jako by došlo k urgentnímu vazování hlasovacích lístků. Za čtvrté, v den volby Pašinian zorganizoval razie na příznivce opozice, zejména na stranu Silná Arménie. Jednalo se o preventivní útok moci proti možným protestům v souvislosti s falšováním voleb. Konečné rozložení sil v arménském parlamentu po pravděpodobně nejdůležitějších volbách v historii republiky je stále nejasné. Čtyři důležité závěry však lze učinit již nyní. Za prvé, Arménie vstupuje do režimu politické krize s vysokou pravděpodobností protestů a oprávněnými pokusy zpochybnit oficiální výsledky voleb. Za druhé, pokud Pašinian přesto prosadí oficiální výsledek, pravděpodobné přepsání ústavy ze strany občanské smlouvy má znaky uzurpování moci a je z hlediska legitimity velmi pochybné. Za třetí, nové tváře v opozici s jasně proruským a dokonce rusofilním postojem se arménské společnosti líbí více než staré politické zvířata s nacionalisticko-patriotickou orientací. Za čtvrté, Pašinian ukázal, že je ochoten udělat téměř cokoliv pro udržení moci, aniž by se obával, že bude vnímán jako diktátor. A Západ ho v tom podpoří, což ostatně všichni věděli už dříve. Arménské volby jsou prostě na mnohem vyšší úrovni drzosti ve srovnání například s moldavskými, kde výsledky mají Sandu a jejich lidí byly za jakéhokoliv stavu protlačeny k požadovaným číslům, stejně jako za dob Sovětského svazu. Kde prošel Armén, tam neměl Moldavčan už co dělat.
0: Jsou rád, že nejsme v tomto první na světě, že většinou jsme země, která vede v různých takových negativních statistikách, tak aspoň ty volby nemáme. No tak je to jasný, je to další jako ohnisko agenturní práce CIA, to tam jako z toho jako visí a čiší, jo. Všude, kde Západ provede konsenzus o tom, že podpoří lokální demokracii, tak je to jasně nalajnovaný, že jo. To prostě je evidentní.
1: No jo.
0: Prostě Arménie je přímý soused s Ruskou federací.
1: Prosím?
0: Se podíváme na mapu. Jestli Arménie je přímý soused s Ruskou federací?
1: Myslím, že jo. Kde mám globus? Kde mám ho po ruce?
0: Jo. Já si totiž taky myslím, že jo.
1: Jo, ne, to je důvod, proč tam potřebujou mít pro americký politický vedení, aby tam zřídili okamžitě základnu, že jo?
0: Jasně, no. Protože základny na Blízkém východě jim jaksi dochází, že?
1: No, nějakým je tam vybombardovali, nebo co?
0: No, jenomže já si myslím, že tento trend se bude dále rozšiřovat v Evropské unii. Že ty základny obecně jako po světě budou tak nějak ubývat.
1: Jo, to asi určitě, protože Rusku došla trpělivost a začali řešit spoustu věcí, protože teď se stala taková věc, že se tam docela početná skupina vojáků, žoldnéřů z NATO, že se vzdala vojákům Ruské federace.
0: Ale...
1: No a Ukrajinci to tam napadli dronama a pozabíjeli to všechno.
0: Ale jako, že by zahlaďovali stopy, jo?
1: No samozřejmě.
0: Že by třeba ti borci zajatí jako mluvili, jo? O reálných důkazech. A Ruská federace by měla ještě víc důkazů, než má do dneška.
1: Ano, přesně třeba. Tak.
0: Ale to jenom tak fabuluju, jo? To jenom, co mě slina na jazyk přinese.
1: Jo, jo. Tak, pojďme se podívat na takovou věcičku. Byl to takový příběh, trval hodinu a půl, jo. Německo, Francie, Británie a Ukrajina se dohodly na 5 absurdních podmínkách pro dosažení spravedlivého a trvalého míru. Byly oznámeny ve společném prohlášení se Zelenským. Ukončení bojových akcí, použití současné linie styku jako výchozího bodu pro zahájení jednání, po ukončení palby by Kyjev měl obdržet právně závazné záruky bezpečnosti, včetně rozmístění mnohonárodnostních sil na Ukrajině. Ruská aktiva zůstanou zmrazená, dokud nebude konflikt ukončen a Rusko nezaplatí Ukrajině odškodnění. Prvky jakýchkoliv jednání týkajících se Evropské unie a NATO budou vyžadovat jejich souhlas. Autor tady píše, dlouho jsme se tak nezasmáli. Takže představ si, že prohráváš válku, seš úplně v hajzlu.
0: Ano.
1: Všude vykládáš, že potřebuješ víc a víc peněz, aby si mohl víc a víc jako bojovat a víc vyhrávat. Ano. Ale už ti nikdo nevěří, protože zatím si nic moc nepředved. A přijdou tyhle ty tři strejdové, jako... A společně s tím, kdo prohrává válku, vypracují ambiciózní plán na to, jako kdyby vyhráli. Jako jo.
0: Ano.
1: Oni jdou, je vlastně oni jdou jednat.
0: Odkomunikují to jak Donald Trump, že vyhráli v Iránu v podstatě.
1: Jo, přesně tak. Čili oni už si fakt do toho, jak to říkal v těch... V těch černých baronech.
0: Kálejí si do huby, nebo?
1: Ne, on říkal, to jsi teď nasral do krku.
0: Jo. Je to tak.
1: No a tak vyrazili, pochopitelně, do Ruské federace.
0: Ano, to na to přímo navazuje, to jsou spojené nádoby, tady ty dvě akce.
1: To na to přímo navazuje.
0: Já když jsem to četl, já jsem se tak smál, že až jsem se za vlíko popadal, jo? To přeští, protože to je super.
1: No protože oni nejenom, že si tahají triko a tam se něco usnesou, ale oni ještě jsou s odpuštěním tak blbí, že to vezou, že to dovezou do toho Ruska a jdou to tam projednat, ty jo. To ti hlava nebere.
0: Já jsem totiž na oficiálním Facebooku ministerstva zahraničí Ruské federace viděl obrázek, jak tři panáčci v oblekách nakráčeli za doprovodu pár sdělovacích prostředků, nakráčeli do ministerstva
1: zahraničních věcí.
0: No a pak jsem četl tu oficiální zprávu. Ona totiž umělá inteligence nedokázala se dostat na ty oficiální vyjádření Ruské federace, ale četl jsem nějaký jako překlad, který byl k dispozici od jednoho člověka. A
1: no já to přečtu, jo.
0: To bylo tak...
1: Já to přečtu, jo.
0: Jo, přečti.
1: Je to o slovenčině, hej.
0: Jo, dobré. Daj můj zlatý, daj.
1: Letěli jako špinavé prádlo. Tak to jich ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslancovi, kde jsou dvere. Dnes jich na vlastnou žádost přijal náměstník ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním vyhlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto stretnutí uvádza. Vedoucím diplomatických misí byly předložené objektivné hodnotění a destruktivní politiky vedení jejich krajín v souvislosti s ukrajinskou krizou, ktorej cílem je maximálně povzbudit kyjevský režim k pokračování vojny proti Rusku v meně na úkor a s priamou pomocou západné koalice ochotných. Dále byly vysvětlené základné principy ruské strany, k hledání politického a diplomatického řešení konfliktu, založené na odstránění jeho základních příčin. Je pozoruhodné, že návštěva se uskutečnila takmer bezprostředně po stretnutí lídrů Evropské trojky Starmera, Merca a Macrona se Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. júna. Tam tiež predložili podmínky, které musí být splněné na dosáhnutí trvalého míru na Ukrajině. Podmínka pre začatí rokovaní. Ukončení bojových akcí. Základ pre rokovania. Súčasná zmluva o miery na Ukrajine. Medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou. Ukrajina musí dostať bezpečnostné záruky vrátane nasadenia mnohonárodných sil vedených anglo-francúzskou koalíciou ochotných. Ruský majetok zostane zmrazený, kým Moskva Ukrajine nenahradí škody spôsobené vojnou. Európske záujmy budou ochráněné. A dnes, podle informací ruského ministerstva zahraničních věcí, byli velvyslanci troch nepřátelených států, tak povediac od ignorovaní. Opět vysvětlili, ako si Rusko představuje konečné urovnání konfliktu na Ukrajině na základě odstránění jeho základních příčin. Zdá se, že krajiny E3 sa spamätali potom, ako Kiev zintenzívnil údery hlboko na ruskom území, podporené teroristickými útokmi na to, čo je pre nich najcennejšie, na naše deti. Útok na vysokú školu v Starobelsku a našu kultúru, barbarský útok dronom na panorámu obrana Sevastopola. Londýn, Berlín a Paríž zřejmě verili, že takýto trojjediný útok na minulost, prítomnost a budoucnost Ruska by mohl změnit jeho postoj k dosáhnutí deklarovaných cílů speciální vojenské operace. No ale ty šli. Počkej, já to dočtu.
0: Jo, a pak to rozeberem.
1: Londýn, Berlín, mýlili se. Toto všetko vrátaně dnešní návštěvy parlamentárov pravděpodobně ještě víc zprísní přístup Moskvy k vedení vojny. Tak to už je všechno. Tak. A ty je vykmitli.
0: No, vyhodili je jak špinaví psy. Oni si myslí, že nebo ten Západ je tak hloupý a tupý, že si myslí, že ty staré triky, co na ně používali, že nejsou jako prohlédnutelný, tady nejsme jako v Číně v opiových válkách, jo. Baťuška má Západ přečtený úplně do morku kostí a nebude se s něma už vůbec jako matlat. Vůbec jako to je, to mě vlastně fascinuje ta tupost těch Hanáčku, že oni si vymyslí o kravinu a myslím si, že jim někdo bude stát vůbec za to, aby to s nima projednali, jo.
1: Tak Jiří nám úplně vypad. Já tady mám mezi tím, děkuju, Věrka poslala k Arménii. Je vnitrozemský stát na Kavkaze, tato bývalá sovětská republika, která byla kdysi centrem říše, se rozkládá na hranici mezi Evropou a Asií. Arménie má bohatou starobylou historii a je známá především tím, že jako první země na světě přijala křesťanství jako oficiální náboženství. A koukám, s kým tady sousedí.
0: Prosím tě, teď jsem chvilku...
1: Byl jsi mimo.
0: Arménie... Já jsem totiž jel lesem a ztratil jsem signál.
1: Tak, Arménie a Gruzie, Azerbajdžán, nevím, proč tady je Arménie a tady nahoře je Gruzie, proč to tady není, to nechápu. Ale je to vlastně rozhraní mezi Evropou a Asií. Je tady náhorní Azerbajdžán, že ho sousedí, náhorní Karabach a nevím, jestli... jakou mapu, kdybychom tady měli lepší, bylo by to fakt skvělý. No a je tam Náhorní Karabach, že jo, a tak dál. Čili Jerevan, Jezero, Sevan, Náhorní Karabach, jich a tak dál, takže to je asi toto. Je Arménie a ta teda

0: pak je to jezero Seván, střed, tam je Jerevan, jih, Náhorní Karabach, a to všecko je vlastně Arménie, jo. Takže do Iránu to mají, kousíček, sousedí s Azerbajdžánem, s Gruzií, a to je právě ten zájem, víme, že oni žádali, Evropská unie žádala Gruzii, to je taky pikantní, jo. Evropská unie žádala Gruzii, že Gruzíncům Evropská unie zpřístupní Evropu bez pasů, pokud Gruzie zavede nějaký sankce vůči Rusku, jo. A Gruzie na to odpověděla, že si nebudou kazit svoji zahraniční politiku zájmama Evropské unie. Normálně je vymetli. Normálně je vymetli ve skutečným způsobem. Takže jenom chci říct, že v jednom místě je, promiň, z Iránu do Arménie v jednom místě je asi tak 25 kilometrů, jo.
1: Aha, jistě.
0: A vlastně sousedí s Iránem, Náhorní Karabach a ten jih sousedí s Iránem dokonce.
1: Jo, no tak to je jasný, to je jako posilování geopolitického vlivu, no.
0: Jo, takže oni si mysleli, že Gruzii jako postupně oblbnou. Tam si dají jednu základnu, je. Potom, že by mohli mít teda v Arménii základnu, že jo, to by měli jako na Irán a ještě na Rusko. Já si myslím, že jim to bude brzy vysvětlený.
1: Já si to myslím totiž taky, protože podle těch zpráv, to když čteš, tak dneska fakt se musíš už smát, protože jako zoufalý, vykradený, ztroskotaný Západ, samozřejmě se západníma hodnotama, jako prosí mezi řádky o milost a snaží se to zakryt nějakýma silnýma argumentama, které jsou průhledné jak papír. Jako, To je úplně...
0: Jenom ještě upřesním, že Náhorní Karabach je součástí teda Azerbajdžánu, aby náhodou pak mi tady nikdo nevypisoval.
1: Jo, že jsme zase mimo mísu. A to je autonomní území, ten Náhorní Karabach?
0: Ale nebo pozor, na tom Náhorním Karabachu tam je 150 tisíc Arménců tam žije, jo?
1: Jo.
0: No, takže proto oni o tu Armenii tak usilujou, protože oni by rádi, že jo? No, my se vrátíme zpátky k tomu tématu, které jsme probírali, a to byla ta vykmitnutá trojka. Oni udělají koalici ochotných, deklarujou, že půjdou teda dobít toho Rusa, a pak mají v podmínkách, že oni jako ta aliance nebo ta skvadra těch ochotných, takže oni by sestavili tu misi těch té kontroly nad národní,
1: dohlížitelů.
0: Těch dohlížitelů, ano. Jo. To by byli dohlížitelé, ty jo. Umíš si... to je jako kdyby... To je jako kdyby po válce řekli, jakože do Československa půjde nezávislá skupina mezinárodních jakoby vojenských sil, která bude jako z Wehrmachtu složená, aby dohlídli na to, aby se sudeckým Němcům něco špatného nestalo, jo.
1: Přesně, tak to je, jako jo.
0: To ti normálně hlava nebere.
1: Ne, a je ti jasný, že koho by tam poslali? Tam by nebyli normální francouzští vojáci, tam by byla francouzská legie, co se týká... Mně poslední dobou vyskakují různé takové aktivity francouzské legie a to je prostě jako teroristická organizace, jo, francouzská legie, placená státem. Takže to by mělo zase jasný účel, že jo?
0: Samozřejmě, takový. A víš co, oni si prostě myslejí, že jsou ty Rusové, že jsou úplně hloupí, úplně blbí a že oni si je namažou na chleba, jo?
1: Úplně, no to je prostě To je totiž rozdíl v té mentalitě. Oni si opravdu

0: letou tu zdrženlivost s tím otevřeným raketovým konfliktem jako slabost.
1: Jo, asi jo.
0: Ale já si myslím, že již brzo v jejich kinech se to bude odehrávat, takže nemusí uzofat, kluci udělali pro to dost a teď se budou moct jako upírat zraky k nebesu. No.
1: Aby se nemuseli tolik snažit. Jako.
0: No, aby se nemuseli tolik snažit. No,
1: no nicméně Tomio Okamura má úplně jasno v tom, jak to bude dál s těma jak to říkal Filip Turek, jo, prostě s těma pijavicema, s těma parazitama, který parazitují na tom, že jim někdo tady dává peníze bez jakýkoliv kontroly, tak Tomio už se k tomu vyjádřil naprosto jednoznačně a prostě to skončilo, jo. Říká tady, má k tomu pochopitelně nějakou argumentaci, no a to si pustíme. Je to u Xavera.
2: To si obrovsky stěžovali čeští občané, že jsou tady zvýhodňováni Ukrajinci, my žádný zvýhodňování nechceme. Součástí té naší práce je i to, že i diváci určitě XTV vidí, jak i na mainstreamu jsou pravidelně v podstatě každý týden články, jak policie, úřady práce chytají ukrajinský podvodníky, kteří zneužívají dávky tady, jako jo, protože Fialová vláda jim tady nechala pré, oni tady mají pré, tady měli, za nás už ne, takže to tvrdě trestáme, tvrdě to hledáme. To způsobila Fialová vláda bývalá, ten systém, který tady zneužívají. My tomu zneužívání samozřejmě zabráníme i tím, že v tom zákoně, oni totiž, Fialová vláda udělala v zákoně, že ty Ukrajinci tady, když se tady 90 dní a více nezdržují, tak teprve jim končí ta dočasná ochrana. Jo, jenže Evropská unie umožňuje to od 30 dnů. Poláci mají 30. To znamená, Fialová vláda to schválně stavila tak, že ti Ukrajinci žijou celý rok na Ukrajině. 4x ročně přijedou do České republiky vyfasovat dávky. Okradou nás tady. No a jsou úplně vysmátí. A my to budeme snižovat právě na těch 30 dnů jako Poláci. Tam to zneužívání dávek k tomu v takové míře samozřejmě dochází, protože vlastně to by museli pořád vlastně pendlovat mezi Ukrajinou a Českou republikou. Být na mě, já jim ty dávky okamžitě zruším. Být to jenom na mě. Jako kdyby SPD vyhrálo volby a byli jsme sami ve vládě, což samozřejmě není realita, tak já bych jim zrušil i tu takzvanou dočasnou ochranu, kdy tam jezdí na dovolený, že masově čeští dopravci tam dokonce vypravují vlaky, je to prostě vyprodaný, plný, prostě tohle to už nemá smysl. A zároveň se nám daří, to je návrh naší vlády, jako to jsem taky prosazoval, a že na úrovni Evropské unie už 2 měsíce jednáme o zrušení takzvané dočasné ochrany pro všechny Ukrajince v produktivním věku. To znamená v braném věku, jinými slovy.
1: Takže to, co bychom tady říkali ještě se Světničkou, s Karlem, jak RegioJet a tyhle, jak tam vyvážejí, jak pendlujou Ukrajinci, jak nás tady vykrádají, no tak se to konečně řeší, jo. A je zajímavý, no, že ta retorika se najednou změní, prostě přijdou jiný lidi, jiný ministři, jiný vedení státu a najednou to, co se nesmělo říkat a to, co oni říkali, že není pravda, tak najednou to je realita, že?
0: No tak o čem to pak je, že?
1: Nemáš peníze, tak musíš šetřit, ne? Ale tohle to, i kdyby jsme měli hodně peněz, tak prostě proč bychom se měli nechat takovým způsobem vykrádat? A to se ví, že oni sem jezdějí, jednou za 4 roku si sem sklouznou, vyberou tady prostě peníze a žijou si na Ukrajině.
0: Já to vidím na té dálnici, ty auta, kterým směrem jezdí ty ukrajinský. A nebože, to je evidentní, jako. Nejvíc mi líbí, když jede nějaký chudák Ukrajinec v nějakým Porsche nebo v nějakým Mercedesu, bohvoráku nebo v nějaké takové ojetině za 3 miliony. Jo? To je vždycky smutný pohled. Teda.
1: Jo, když jsi šéf, tak jsi šéf.
0: To je mě ho líto. To je mě ho fakt líto. To bych mu dal i ze svýho klidně.
1: Jo. Dobře, on pořád je v ohrožení, že půjde na tu frontu, viď? No ale tak, no, že jo, technickou jim zavedli standardně.
0: Ano.
1: To je taky dobře.
0: Ano.
1: Takže myslím si, že to spěje správnou cestou, vláda plní ty sliby, které prostě dala lidem, a není potřeba, aby nás se někdo vykrádal. Pochopitelně zpřísnil bych to ještě tak, že musí doložit, že tady žije. Jo, to znamená, že někde tady bydlí, platí tady nájem, děti chodí do školky někam, nebo do školy, a ne, že si sem prostě budou jenom jezdit.
0: Jo. Ale mladá česká rodina nedostane ani korunu, rozumíš?
1: Tak a pro naše lidi potom peníze nejsou, jo, ale my se rozkrájíme, aby jsme mohli rozhazovat. Tak takhle to teda nepůjde. Já jsem za to rád.
0: Tak ne, teda. Já taky.
1: No, pak tady jen mám... Houšť. Když jsme se už zase oklikou vrátili do České republiky, tak tady mám Filipa Turka v jeho, řeknu, prvním velkém vystoupení v parlamentu. To, aby nikdo nemohl říct, že nic nedělá. Takže ano, pracuje. Pracuje intenzivně na tom, aby se ta agenda, jo, ta hodně zvláštní agenda, klimatologická, aby jsme si dokázali představit v praxi. Jo. To se mně totiž na něm líbí. Tak pojďme si to pustit, je to hodně zajímavé.
3: Absurdita v praxi. Dovážíme chemikálie 12 000 km loděmi na topný olej a máme pocit, že plníme dekarbonizační cíle. Výhledové milníky, cíle 2030, 2040, 2050. Nejdřív zmrzačíme produkci aut, zmizí energeticky náročný průmysl, to už za pár let. V roce 40 snížíme emise o 90%, tedy vylezeme na stromy a v roce 2050 asi přestaneme dýchat. Nutné kroky jsou jednoduché, ale všichni bychom na ně museli mít velkou odvahu. Dům po babičce, původní zelená úsporám, rozdali jsme lidem plastová okna za peníze, které jsme vzali zaměstnavateli, který je pravděpodobně díky tomu bude postupně muset propouštět. Pokud nám ETS 1 přinesla nekonkurenceschopnost průmyslu, ETS 2 nám přinese chudobu pro naše obyvatele. Dotační biznis a lobby nám nedovolí polevit a je jedno, že přímo před nosem vidíme do očí bící podvody. Malé domácí podvody jsou tepelné čerpadlo, stojí 300 000 korun, dotace na něj 120 000 korun, a když se ho koupíte z dotací, tepelné čerpadlo rázem stojí 420 000 korun. Větší průmyslový podvod. V Německu, v Evropské unii se dělají záchytná zařízení na CO2 na slévárny. To záchytné zařízení velmi často dokáže překonat cenu samotné slévárny. Už se nám stalo, že se toto zařízení instalovalo a slévárna do několika let nebo do pár let zkrachovala. Máme jako Česká republika 30% HDP z průmyslu, 10% z automobilového průmyslu. Tato čísla jsou možná nejvyšší na celém světě, to znamená nás. Tato zelená politika poškozuje a ohrožuje úplně nejvíc. Jsme vystaveni 6x rychlejšímu zavírání historických firem a firem energeticky náročného průmyslu než před 2 lety a dál. Miliardy tun produkce CO2 v Číně a Indii stoupají 2-4x rychleji, než u nás klesají. U nás se jen 2x rychleji oteplují někteří bývalí ministři. Klimatické cíle jsou horší než komunistické 5letky a centrální řízení. To bylo jenom neefektivní. U nás se jedná o cílenou destrukci. Když už někteří z nás mají pocit, že peníze vznikají v tiskárně, elektrika, zásuvce, musíme si uvědomit, že jsme byli velmocí v produkci a ve výrobě spotřebního zboží a že Evropa má být na vrcholu a na její úplné špici má být Česká republika.
1: No, co na to říkáš? Jiří je asi někde mimo signál. Halo, Jiří. Halo, halo. Kam jsi se nám ztratil? Tak zatím se k tomu vyjádřím já. Myslím si, že takovýchto praktických pohledů na věc je zapotřebí. Prostě tady kde kdo musí trpět, musí platit, musí financovat a musí se omezovat, musí se uskromňovat, musí si nechat snižovat životní úroveň, protože klima, ale aby to existovalo, když tady se to už nedá vyrábět, protože ty náklady se zvedly, tak se to dováží a je nám úplně jedno, za jakých okolností se to tam v těch zemích vyrobí, aby se to sem dovezlo. Takže kdyby se to vyrobilo tady, tak se to udělá civilizovanějším způsobem leckdy a bude to bez těch přepravních důsledků. Když si to necháme vyrobit někde jinde, no tak si to bohužel musíme ještě dovést a to dnesku, že ta planeta stejně dostane zabrat. Tak já jenom chci říct, Jiří, máš vyplej mikrofon, takže my tě neslyšíme tady. Jako, tak jestli tak se odmutuj, abychom tě slyšeli, protože...
0: Prosím tě, poslouchám. Já jsem totiž jel tady údolím a zase mi to vypadlo, takže jsem se musel znovu přihlásit. Co všechno ještě vypadlo mi to u té slevárny a pak už jsem neslyšel.
1: Slevárny. No ne, no tak jako, že tak ta nekonkurenceschopnost nás prostě potopí a ta nás zavraždí. A že my sice tady jako ušetříme v uvozovkách na úkor životní úrovně, na úkor nekonkurenceschopnosti, za těžkých obětí nevyprodukujeme do toho ovzduší tu CO2, ale přivezeme to. Zasmradíme tím, aby jsme to dovezli, tak uděláme další splodiny a dovezeme to třeba z Číny nebo odnikud odinut z Indie, kde to vyrobí jednodušším způsobem, ale znehodnotí to ovzduší mnohem víc. Jako jo. A to ovzduší jenom jedno, je úplně jedno, jestli ho znečišťuje Evropa nebo jestli ho znečišťuje Čína. To je úplně jedno. Takže je to jakási hra na něco, co nemá žádný efekt, má to jenom destruktivní důsledky.
0: Ano.
1: Takže škoda, že jste neslyšel celý.
0: Ale dokážu si to představit. Já Turka poslouchám, pozoruju, já ho znám už jako třeba přes 10 let, takže já ho mám nakoukanýho, já vím, jaký má názory.
1: No, je pragmatický, takový trošku je pragmatický.
0: Je, on je i podnikatel, jo, že taky ví, jaký to je vydělat korunu a dává lidem práci a tak dál, to znamená, je to člověk z praxe taky.
1: No a je logické, že vlastně ten největší zájem na to má Evropská unie, která na tom těží peníze, má nástroje na to tahat další peníze Evropanům z kapes a s těma penězma nějak nakládat a říkat, a když budeš zlobit a nebudeš dělat, co my ti přikážeme, tak my ti ty peníze nedáme. Jo, to je jediný. Takže oni si z toho odloupnou pro sebe, protože oni mají velmi drahý provoz a ještě to, co rozdělujou, tak s podmínkama, čili absolutně naprosto otřesný přístup jakoby k tomu systému. Jo. No, když už jsme si pustili Filipa Turka, tak si musíme pustit i Andreje Babiše, protože on s těma novinářema se taky nepárá. Jo. Tak jenom taková výseč.
4: Tady byla debata o Kratomu, 3,5 hodiny a byla úplně v pohodě. Jo? Odpůrci, pro regulace, úplně v klidu. Ale pokud přišli na tu debatu s náma, ta komunistická pirátka s drátem v nosu a ten pán sadomaso porno, nebo co to je, a křičeli na nás a potom rychle utíkali, aby řekli novinářům, že je nějaký problém. Žádný problém není. Já vám garantuju, že to všechno, co se stalo, tak adiktologické služby budou mít absolutní prioritu.
1: Hezká klasifikace, ta komunistická pirátka s drátem v nosu. v nose. A ten pornoherec.
0: Ano, to bylo vyjádřeno rychle, stručně, žádný dlouhčáchy okolo, jako.
1: No ne, tak žádný rukavičky, tak co s nima, je to jeden šmit vedle druhýho.
0: Všimni si, že dneska už se nehrajou žádný diplomatický jako hry, nebo prezident mluví o tom, pro koho pracuje, říká, jak to vlastně je, co by se mělo udělat. A to stejně jedna a druhá strana už jako nedělá žádný tanečky. Říkají se věci na rovinu. Prostě.
1: Jež jako na féra.
0: Je to zase takový... No na féra, přesně. Na féra, hej, féro. Pane doktory.
1: Jo, pane doktore.
0: Je to na féra. No. Je to takový osvěžující, jako jo.
1: Je to osvěžující. Tak se osvěžíme, pustíme si Zaorálka. Zaorálek jako
0: mám na Zaorálka vtip.
1: Prosím?
0: Ty mám na Zaorálka vtip.
1: No tak jsem s ním, pojď.
0: No, jak se dostal Zaorálek do politiky? No Zaorálek.
1: No tak. No, tak on je autorem toho výrazu, že jo, když se vyhošťovali ty ruští diplomaté za Vrbětice, tak on přeci se nechal slyšet, že nepotřebujeme důkazy, stačí, že se na tom shodneme.
0: Ano.
1: Takže taky ho je dost, abych tak řekl.
0: Ale zase on dokáže jako pregnantně někdy vyjádřit stav věcí, on se samozřejmě drží, on totiž jde na něm vidět, že má mediální trénink a drží se některých věcí tak, aby to řekl jasně, stručně. On vždycky řekne A, ale neřekne B. On řekne, no, Evropská unie to, ale neřekne Ruská federace to. To neřekne tu pravdu na druhé straně. Jo, no, ale jako...
1: A nebo nedořekne, je potřeba tam teď odejít.
0: Ano, přesně, jo. On je takový prostě politik, no.
1: Já musím ještě jednou se pokusit, protože se mi to nezdařilo.
0: A máš s ním rozhovor, jo?
1: Mám tady rozhovor s ním, celé dobrý, tak to jsem chtěl dát. No, protože... Začíná se, nevím, jestli si postřeh, když rozeslal, respektive takhle, Volodymyr napsal Vladimíru Vladimiroviči.
0: Ano.
1: Ale vím, zároveň z toho udělal otevřený dopis a rozeslal to po celém světě. Jo? To proto, aby všichni věděli, že napsal Vladimírovi. No a Moskva se k tomu ani nevyjádřila, protože to bylo pod nějakou rozlišovací schopností nebo pod rozlišovací úrovní. No a on to zdůvodnil, že ten dopis rozeslal proto, že věděl, že on to nebude ten Putin ani číst, tak aby všichni věděli, co ten Putin vlastně ani nečet.
0: Tak to už musíš jít fištrona na takovou.
1: No jasně, máte ale hlavu. Vy jste ale hlava, pane Wachmeister.
0: Ano, přesně. No viděj, protože oni budou dělat do smrti jenom za oči, jo.
1: Jo.
0: To mě připomíná scénu z Čitnických humoresek, kdy ten Trojan s tím Tepfrem leží v té posteli jeden večer na té pátračce a ten Trojan se ptá toho Tepfra, ne, jestli ví, co je to double špion. Ne, a on říká, no a něco, nejdřív co je to jako špion, pak co je double špion a pak co je nějaký jako trojitý špion a Tepfr ze svou šarmantností na to zareagoval, jo, to je ten blbec, který už jako neví, pro koho dělá. Tak to je něco.
1: Takže naráží snad na nájemníka Hračanská 1?
0: Ne, chraň Bůh, to bych si nedovolil.
1: Já si myslím, to by bylo nedůstojné.
0: Ono je to tak... Ono je to tak jedna banda, jo? No, když se podíváš na ten morální profil, tak to je jako, To je prostě jak v tom, jak v té hře o toho Cimrmana.
1: Jo, tak pojďme.
5: Ježíš, ale jako představ si to, Denisi, představ si to, jak můžeš se přihlásit k někomu, kdo upaloval ženy a děti ve stodolách. A to bylo 100 tisíc Poláků. Jako, a to bylo dokonce i 300, 400. Židé to byli samozřejmě ve velké míře. To byli i Češi, že to byly ty vesnice Kupičov, Český, Boratín, Hulčín a další, jako, které byly také vyvražděny, vypáleny. Jako, neříkám, nejde o ty počty, ale jde o to, že takovýmto způsobem se nedá bojovat o nezávislost. Podívej, jak na to reaguje Polsko? Ty jsi to sám říkal. Polsko na to reaguje tak, že prezident řekne, beru Zelenskému vyznamenání. Dokonce polský velvyslanec řekne, že odevzdá své vyznamenání.
6: Ano, on má tuším jedno z nejvyšších, ano, kterým Zelenský ano, dává.
5: To znamená, kde kdo říká s tímhle, nejsme schopni se, to nemůžeme akceptovat. A tam je to obrovské množství lidí a to, co se tam dělo, bylo strašné. A nemyslíš si, že to tím končí? Já ti garantuju, v roce 27 jsou volby v Polsku. Mm-hmm. A mně přece je úplně jasné, že tohle bude součástí těch voleb. Prostě to znamená, tohle zásadním způsobem ovlivňuje dneska vztahy s Ukrajinou, jako mezi Polskem, Ukrajinou, ale jak víš dobře, taky mezi Izraelem, Ukrajinou. Ozval se památník Yad Vashem, mimochodem, který je památník holokaustu a vlastně protože oni mají zmapované tady tyto činy, ví, že i ten Melnik byl spojen s protižidovskými pogromy, takže vlastně říkají, tak tohle teda ne. No ale u nás v Česku my to bereme zřejmě úplně jinak. Jako my to jednak to neregistrujeme, nevadí nám.
6: My jsme dovolili v Brně, nech si banderovci urobě nějaké setkání.
5: Přesně tak, ano. Ale mně to připadá, že to je nějaká naše zvláštní hluchota a slepota, protože tohle přece je něco, co je svědectvím toho, co se na Ukrajině děje. To je to, jak oni si vykládají, teda aspoň ty politické špičky, které toto dělají, tak takhle oni si vykládají ten svůj boj o nezávislost. A je to tak, o co je to? Tak jaká demokracie? Jaký respekt jako k ostatním občanům? Tady prostě je klidně kult násilí a potlačování všech, kdo nejsou proti nám. Ale to podle mě je duch vlastně, který v té zemi existuje a který to umožňuje a my se tváříme, že to nevidíme, my prostě odracíme zrak.
1: Takže, co říká Zaorálek? Zaorálek říká, že to je prostě nacistická žumpa.
0: Ano, ano.
1: A teď všichni to, ale pozor, všichni to financujou, jo. On už zase objíždí až kemrá, že teď je přesně jako ten čas udeřit na toho Rusa, protože teď zase to vypadá, že už, jako, už by to mohlo dopadnout, jo.
0: Paradoxní na tom je, že ten Zelenský je žid, že?
1: No to už vůbec, jako. Čili...
0: No to je jako...
1: No ale tak jako, počkej, že jako jsou ne?
0: No jasně.
1: Kdo organizoval holokaust? No Židi, ne? Jedna část jo, Židů jasně. Proti druhým Židům.
0: Jo, jasně, jo.
1: No a když se kouslo to Brno, jo, tady, jak z toho mají Slováci srandu, že tady banderovci se nám scházejí v Brně. To bylo taky dobrý.
0: Jo, bylo, no.
1: Tak, protože někteří ještě pořád trpí ztrátou paměti a pořád jako tady něco vykládají o tom, že my jsme tady spáchali násilí na těch chudáčcích sudeckých Němcích a že my Češi jsme za to zodpovědní, asi bychom se měli neomlouvat, ale ještě platit a já nevím co všechno. Tak mám tady jednu historickou, koukám, protože mi to nejde přehrát, to je zajímavý, tak to dáme ještě jednou, si to zkusíme stáhnout. Mám tady dobový rozhovor, nebo respektive dobový projev Edvarda Beneše, jo. Čiže oni už to stáhli. Chyba konfigurace přehrávače. Už to nejde pustit, jo. Tak to je dobrý. Přitom je to na YouTube, ne? Je to bloklý asi. Tak nevím. Jo. Hlásí to chybu. Jo. Člověče,
0: jako, že by to bylo nějak toxický, jo? Že by tam byly nějaké informace autentický.
1: To co je jako toxický, to je dost, když je tam pravda, ne?
0: No, to... No, pravda ta je toxická, to je fuj.
1: Pravda je toxická, no. To...
0: Jak byla scéna v tom sluhovi dvou pánů, jak mu říkal, řekni mi pravdu a hezky rychle. A on říkal, Ježíš Maria, pravdu a hezky rychle, to neumím ani škaredě pomalu.
1: Já jsem teďko koukal na nějaký, byl tam Ševčík s Nacherem a na druhé straně byla Vaňková z Brna, ne? Ta nacistka.
0: Ježíš Maria, tak to nemůžu ani čut.
1: Ona byla taková upocená jako prasátko a plantala tam takový ti nesmysly, když už nevěděla, když už nemohla, jakoby furt tam plivala po všech a prostě všechny odsuzovala, no tak ještě tam byl s ňou nějaký, myslím, že dokonce u Ševčíka studoval, jo, takže, ale hele, oni tu lež tak pasírujou, jo, a oni tu lež prostě tak všechno převracejí, protože přišlo od Evropské komise přišlo sdělení, že to, co tady vyvolali Piráti, jak oni psali do té komise, že se musí prošetřit ten střet zájmu toho Babiše, že to nevyřešil, tak to zdůvodňovali tím, že pochopitelně, kdyby to Evropská komise jako uznala, že teda to nevyřešil, takže by museli se vracet ty dotace a ty dotace by už nevrátili ty firmy, protože oni vědí, že by to nevrátili a musel bys to zaplatit z rozpočtu, z peněz daňových poplatníků. Tím se ospravedlňovali, že bonzovali do toho Bruselu, jo. No a teď byli přímo v pořadu konfrontovaný s tím, že Brusel napsal, že bylo postupováno podle regulí a podle zákona a že neshledali nic jakoby špatného. A ona se snažila prosadit, ta Vaňková, že ale Babiš, no až to vidíte, a on se stejně k těm penězům dostane. Stejně se k těm penězům dostane. Prostě my to víme a dostane se k ním. Tak mu to zase to nějak jako odargumentovali. A ona potom jako, no a teď je úprava zákona, to navrhlo SPD, všechny tři strany, jako jsou tam podepsaný, že se nějaký ty záležitosti retrospektivně, to bylo 10 let a oni to chtějí upravit na 4 roky. Jo? To znamená, že by se nekontrolovalo, nevztahovalo by se na ten audit, by se nevztahovalo období, kdy Babiš byl předseda bývalý vlády nebo ministr financí, já nevím. A oni tam vysvětlovali, že vlastně, proč to stáhli? Protože Evropská komise to chce 4 roky. A 10 let tam dali Fialovci jenom proto, aby dosáhli na Babiše. Jako jo. To za prvý. Takže, no a pak nějaký detaily tam, aby to bylo jasněji vyjádřeno, jo, některé věci. A víc to udělali, že Babiš si to ovlivňuje. Když jim to rozbili, tu argumentaci, tak voda, no ale teď zase česká vláda určuje pravidla pro to posuzování toho střetu zájmu a těch věcí přímo v Bruselu. A ten na ní kouká a říká, jak to myslíte? Jakože názor jedné z 27 vlád vy nazýváte, že Babiš tam předělává pravidla, aby mu to sedělo, jo? Nebo... Prostě oni, když už nemají čeho, tak jsou schopní říct, že prostě Babiš může za to, že umřel Chuck Norris, jo. Protože Chuck Norris se jednou ráno probudil tak rychle, že sám sebe přistihl, jak spí.
0: No. No jo. A Chuck Norris taky dvakrát napočítal do nekonečna, že jo?
1: No jo. A pak to sečet.
0: A když... No. A když Chuck Norris objevil, když Alexander Graham Bell objevil ten telefon, že jo?
1: Tak tam měl dva spožděný hovory od Chucka Norrise.
0: No, měl tam nepřijatý hovor od Chucka Norrise, no.
1: Jo, jo, to je větší téma. Pojďme na Miroslava Ševčíka si dáme.
7: Patřinka to řekl velmi slušně. On řekl, že Pavel je obvykle mimo realitu, a kdybych to říkal, tak bych řekl, že je mimo mísu, jo? Protože on je mimo mísu pořád. On je mimo mísu v červenci v loňském roce, kdy naznačil, že Němci by měli se stát vůdcovským národem v rámci Evropské unie. On je mimo mísu, když říká, že bychom měli zavést euro. Vůbec nic neví o tom, že optimální měnová zóna je potřeba, aby se mohly plnit ty ukazatele pro ty jednotlivé země. Vůbec neví, že ty země, které zavedly euro, dokonce i ty staré, kterým to nevyhovuje, že mají společnou měnovou politiku, tak divergují. Nekonvergují, ale divergují. Znamená, že on nás chtěl ožebračit tím, že budeme zavádět společnou měnovou politiku, kterou my si můžeme dělat teď sami.
8: Dobrá,
1: je mimo mísu. A to teďko zase vymyslel, že pokud děti chtějí uspět, jo, tak by bylo potřeba, aby se zavedla němčina jako povinný jazyk ve vyučování.
0: Jo,
1: a
0: jo,
1: čeština by se mohla to vyučovat jako dobrovolný jazyk.
0: Ano.
1: Ty ty kolaborant.
0: On chudák už taky podle mě neví, jako krabie. On není mimo mísu. On má asi mezi ušima jenom drátek, aby mu ty uši nespadly.
1: Počkej, Jirko, kdyby to nebyl prezident, tak budíš, jako jo. Tak ať si tam plantá, co chce někde, jako na cvičáku. No. Tam může jako plodit,
0: Ale to jsou těžké přehmaty. No to jsou těžké přehmaty. Proto si říkám, že mě by totiž zajímalo, jestli on to tak blekotá jako podle scénáře, nebo mu to tak jako ten drátek v hlavě mu tak zavibruje, že to z něho vypadne. A nebo
1: ne,
0: to
1: má prostě poradci, zadání. Jako. Jo, to má zadání.
0: Prostě jako to je jako neuvěřitelný, jo? Jaký on jako blbosti dokáže jako spojit. Jo?
1: No, tak hele.
0: Prosím tě, já už jsou v cíli. Já už budu potřebovat vyskočit.
1: No, tak vyskoč, Pepek, vyskoč a přihlaš se mi, že to, takže zůstaneš připojen?
0: Ne, budu muset právě.
1: Zdechneš auto a zdechneš tohle. No tak mě zavolej na Skype, jo? Teda jo. Na Teams, tak.
0: Jo. Tak já budu muset utéct úplně.
1: Co budeš muset?
0: Budu muset utéct úplně z vysílání.
1: Jo, jako úplně, jako končíš, finito.
0: Úplně, budu potřebovat.
1: Tak utíkej. Tak Jiří, my ti děkujem.
0: Jo.
1: Jsem rád, že jsme probrali.
0: Jo, prosím tě, tak se omlouvám, dneska to bylo takový. Já taky díky. Přeju krásný zbytek vysílání, mějte se krásně a uslyšíme se příště.
1: Ok, tak díky, mě se hezky, pěkný večer, pěkný víkend, ahoj.
0: Tak jo, díky, čau, ahoj.
1: Tak, Jiřího jsme právě teďko propustili. No, a my si můžeme dát Vladimíra Putina, který se vyjádřil k tomu, jakým způsobem zatím byl použit orešník. A ku podivu, jako ta paseka, kterou to dokázalo způsobit, ještě nebyla ta bojová záležitost. To byl pouze jakoby ten nosič, na který se potom dá implementovat hlavice podle libosti, podle toho určení té destrukce. Takže Vladimirovič se zatím vyjádřil asi takto.
9: Podobné systémy jsme testovali na zkušebních poligonech. Orešník jsme netestovali a nešlo o bojové nasazení. Na území Ukrajiny ve skutečnosti nedošlo ani k jednomu bojovému použití systému Orešník v pravém smyslu tohoto slova. A poslední případ, když už mám být upřímný, prozradím vám velké, opravdu velké vojenské státní tajemství. Prostě jsme zasáhli místo, kde bylo příhodné sledovat výsledky. Týká se to Bílé cerkve a tím spíše oblasti v DLR v obvodu hlavního opevněného prostoru. Poté tam vletěly naše drony do té stodoly, na kterou byl veden úder, a prostě jsme zkontrolovali, jak byly rozmístěny oddělovací bloky, protože jsme změřili s přesností na milimetr. Je to pro nás důležité, abychom mohli v budoucnu rozhodovat o plnohodnotném nasazení systému Orešník proti určeným cílům, včetně oblastí městské zástavby.
1: Čili zatím ještě to jsou takové jako začátky zkoumání, vyhodnocování a vylaďování. Čili asi si každý dovede představit, co by to napáchalo, kdyby opravdu to bylo osazeno takzvaně ostrou. Jo. A Západ by si měl uvědomit, že to jsou reálné zbraně, které budou reálně použité, pokud se velmi rychle nespamatujou. Já jsem tady přednedávnem říkal, že čím hůř, tím líp, a že nějakým způsobem dochází na mnoha místech ve světě, v tom západním světě, takže dochází trpělivost a že se schyluje k nějakému odporu obyvatelstva jako takového, protože lidem se snižuje životní úroveň, vidí ale, že nic se nestartuje, všechno jde do úpadku. No a ty, co nemají opravdu jenom drátek, kterým drží uši a opravdu přemýšlí, tak je jedno, jestli jsou rusofilní nebo rusofobní, začíná jim docházet, že tudy se dál takto jít nedá. A ty proameričtí, řeknu, experti v úvozovkách destruují opravdu ten evropský prostor naprosto, ale naprosto cíleně dokonale. No a bez prosperující ekonomiky, bez toho, že si Evropa dokáže na sebe vydělat, dokáže být konkurenceschopná, dokáže s ostatními dohromady nějak jako kooperovat a svoje místo na slunci si vydobyde, tak bohužel to se neděje, lidi to vidějí, že se to neděje a nemůže to potom fungovat. Jo. Takže z tohohle důvodu na mnoha místech se zvedá vlna odporu a lidé se snaží zbavit té zátěže, zbavit se NATO, zbavit se Evropské unie.
8: Drží. Ľady sa pomaly, ale isto hýbu. Predseda Slovinského národného zhromaždenia Zoran Stevanovič chce vypísať referendum o vystúpení Slovinska z NATO a čoskoro sa chystá na návštevu do Moskvy. Dobro delo.
1: To som chtěl, aby sme si tady pustili, pretože v Rumunsku, v Maďarsku, ve Slovinsku, jak říkám, na mnoha místech je podpálený les a jednoduché to mít nebudou prostě. Nikdo na ně nebude brát ohledy. Zelenský kvůli zášti vůči Trumpovi nařídil zastavit dohodu o zdrojích z USA. Jak uvedl ukrajinský deník Strana s odkazem na zdroje, nedochází k žádnému pokroku v této okázalé iniciativě. Naopak, kyjevský režim neoficiálně blokuje dohodu o společném využívání ukrajinských zdrojů, ropa, plyn, vzácné kovy. Hlavní a v podstatě jediný zájem, který měla ukrajinská vláda na této dohodě, bylo pokusit se usmířit s Trumpem, aby ten pokračoval v poskytování zbrojní a finanční pomoci Ukrajině a prezentovat to jako americké příspěvky do fondu pro budoucí investice. Ale tento plán nevyšel. Trump odmítl podporu a nyní prodává zbraně jen za peníze. Proto také ukrajinské úřady ztratily zájem prosazovat tuto dohodu. Naopak byl vydán signál celému aparátu, aby neposkytoval zvláštní pomoc a co nejvíce vše zpomalil. Souběžně se také zkoumá otázka přilákání jiných investorů, zejména evropských, k využívání zdrojů. To znamená, že mnohá aktiva mohou obejít americké investory, říká zdroj deníku. Také podle jeho slov byla pozastavena revize licencí na pozemky, které úřady loni hrozily zkontrolovat a zabrat současným vlastníkům, pokud byly vydány v rozporu s pravidly. No, takže jaksi už se nerozdává, už se chce nějakým způsobem kupčit trošku jinak, chtějí se další peníze. On by nejraději přeprodal to, co už prodal, ale to si myslím, že se mu asi nepovede. Já myslím, že bychom si mohli dát písničku, já si musím udělat něco k pití a potom se zase vrátíme tady k tématu, takže si zahrajeme.

0: My se spolu podíváme na jeden velice zajímavý rozhovor, který jsem tady pro vás připravil. A myslím si, že není od věci se připomenout, že Jan Kraus, jeho tatínek, přežil Osvětim a četl jsem tady z knihy, kterou napsal společně Otto Kraus a Erich Kulka. Byli dva, kteří společně přežili Osvětim, takže si myslím, že proč by měl mít jeho syn nějaké názory úplně ulítlé.
1: Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky, jsou blbové dodnes, kteří říkají, že já ho dostal do politiky. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že jsem mu dával lepší otázky. Je Mečer?
2: Mečer
1: byl zvláštní zjevení, taky jsem s ním mluvil. Tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále.
2: Spolupracuji se s vámi podle vás těžko? Tak uviedla by som to asi tým, že ako startup sa momentálne nachádzame v Prahe a dostali sme sa až na červený gaučku Janovi Krausovi, za čo sa chcem teda hneď v úvode poďakovať.
1: Nemáte zač, rado sa stalo, to dělám v rámci Československé družby.
2: Ja sa veľmi teším, lebo väčšinou sa dávate pri tom stole trošku ďalej, tak ako sa cítite na tom gauči.
1: Tam je to ako pracovní a tohle ako přátelský poses takový.
2: Keď už hovoríme o tých československých vzťahoch, to je ako to momentálne vnímate medzi nami a
1: dobře.
2: Českom?
1: Ja som příznivec toho, že sme sa rozdelili, pretože si myslím, že nám to prospělo v těch vztazích. A oni jsou takový rozlítostnění některý lidi, kteří říkají, že to Československo bylo lepší, ale on nikdo není schopný domyslet, jak by to bylo dál, kdyby to zůstalo. A já, když začala ta aféra s Pomlčkou, tak jsem si říkal, z toho se nikdy nedostaneme.
2: A dostali jsme se.
1: A my jsme se z toho dostali pak docela jednoduše a myslím si, že ty československé vztahy jsou asi nejlepší, jaký kdy byly, protože tam odpadly ty výčitky, to máte i v rodinách, že jo, že starší bratr a větší bratr nebo takový, tak to by nikdy neodeznělo. Jsem o tom naprosto betonově přesvědčený a přitom se nestratila ta sounáležitost těch dvou národů, který spolu hodně prožili. Jestli tohle se udrží v budoucnosti, to nevím.
2: Teraz máme majstrovstva sveta v hokeji, tak myslíte si, že Slováci fandia Čechom a Češi fandia Slovákom, alebo vtedy, keď vypadnú?
1: No odsuť podsuť, jo, jako, aby sme byli poslední, aby první to jako, ale když hrajú Slováci s nějakou cizí zemí, tak fandím Slovákům, že jo, ale zase samozřejmě s náma, to je jasný, že fandím nám, ale zase by to mělo být tak, že byste se mohli hodně naparovat a my byli úplně vyřízený, ale taky bych to přežil, tak je to sport na tohle je.
2: Na to, aby jsme spolu zápasili.
1: No ne, ten vztek je neplatný, pokud jste normální. Že se rozčilujete, stejně tak jako ta radost, taky tak to je, jako ono se říká, že ty velké sportovní události jsou vlastně náhrada válek, což si myslím, že ve své podstatě je pravda.
2: Keď hovoríte, že kto sa rozčuluje, máte pocit, že my možno my Slováci berieme veci nejako vážnejšie ako ty Češi? Alebo
1: ne, ne, tak ja si nedovolím vôbec tyhle ty národní posudky, ja som na to alergický. Vždycky někdo řekne, aký je který národ. Jo. On, národ je mnoho lidí, to je jako, jaký jsou muži, jaký jsou ženy, jaký nesnáším. A je to pro mě výraz. Můžete to dělat v žertu. Oni ženy mají rády, nebo chlapi tohle. Že to jako v nějakým komickým elementu. A pokud to někdo bude vážně, jak je psychopat pro mě. Protože každý člověk je jiný, každý Slovák je jiný, každý Čech je jiný.
2: Keď hovoríte o žartě, tak si myslíte, že ten žart má mít nějakou hranicu?
1: Ne. Žert začíná za hranicí, tam začíná, jo. Ale idioti se tváří, že je nějaký jaksi slušný hygienický humor. Je to něco, jako kdybyste místo alkoholu, vína nebo piva pila ústní vodu, protože je zdravá. Tak to tak s humorem nelze. Humor je vždycky v tom přesahu přes tu korektnost, přes tu obecnou slušnost, tam začíná.
2: Nevnímate to možno tak, že rokmi sa to trošku viacej, nejako, že sú ľudia senzitívnejší na ten humor?
1: Nejsou senzitívnejší, ale dělají, že sú senzitívnejší. Protože začali uplatňovať neregulérní pravidla. No, akože niekoho to urazilo, jak říká Žerve, to je tvůj problém. Já si posoudím, jestli mě to vadí, že tebe to urazilo, ale jako jestli mám koukat na to, že někoho něco urazí, jak nemůžu dělat vůbec nic. Ve mě by mohlo urazit, že jste přišla.
2: Někdy jste se pozerali na to tak, že možno nějaký host od těla to odcházel urazený?
1: No, to je jedno, tak jestli se urazil, co já mám dělat, jako.
2: Keď například máváte...
1: Ale já vůbec nevnímám v těchto intencích, teď jestli se urazil, jako to není. Já tady nejsem kvůli tomu, aby on se neurazil, já jsem tady, protože bychom se chtěli s lidma bavit nějak.
2: stále si myslíte, že by mal člověk hovorit hlavně pravdu?
1: No, v humoru je to trošku jinak teda, jo. V humoru skoro nikdy pravdu neříkáte. Humor je disciplína jaksi, matematická víc než jakákoliv jiná. Je to, jak se říká, komedie je nejnižší ze všech dramatických žánrů a přitom je nejtěžší. Takže to je skutečně pro řeholníky, co milují humor, tak to má být a to je správný.
2: Proč jste si vlastně vybrali tuto disciplínu, ten humor?
1: Já nic lepšího neznám, vy jo?
2: Ne, ale nevím to robit například tak jako vy.
1: To málo kdo, no tak ne jako já, ale málo kdo umí dělat humor, ono je to těžký a ono, jestli vám to jde, to tak jako si musíte zkusit a pak zjistíte. A to znamená, ještě to znamená, když vám to šlo včera, to neznamená, že vám to bude dneska, to je ta magie na tom. Ale to nikdo neví, jestli mu to jde, to si člověk zkusí, já jsem si to taky tak zkoušel. A já jsem nikdy nedělal jako takový ten humor, že masy by se smály. Já dělal humor, který novinářům vždycky vadil, že jo. Měli na to tisíc nějakých poznatků a komentářů, ale lidi to brali docela. Část diváků to vždycky mělo. No.
2: Vás si někdy zvykli, když vzpomínáte těch novinárov, aj tak vyťahovat, že čo povedal ten Jan Kraus v tej show, vy jste tady na začátku komentovat tu spoločenskou situaci.
1: Ano, to jsem dřív dělal, tak já jsem psal i sloupky řadu let a tak dále, ovšem to bylo v jiném společensko-politickém klimatu, kdy jednak jsme měli tu výsadu, že když jste psala do časopisu, tak jste byla jedna z těch, co psala. Byla jste jedna z těch, co určovala ve společnosti nějakou hladinu sdělování, nebo to je pryč všechno. A já jsem si to tedy užíval proto, že jsem dostal úplnou svobodu v tom psaní, mohl jsem si psát, co jsem chtěl, to mě bavilo a psal jsem takový jako svoje vidění a v té zábavě taky, protože v Česku v té době byly jenom otázky Václava Moravce. A pak mi nikdo jiný jako žádný hosty nikde neměl, ani nebyly ty pořady, že jo. No tak to jsme brali ty politiky. Dneska to nemůžete dělat už, protože jak se tady objeví politik, tak diváci odcházejí od televize.
2: To už byste tak vnímali, kdybyste kohokoliv, které jsem zavolali.
1: Já bych to tak nevnímal, já vám říkám, jak to je.
2: A vy byste si zavolali politika?
1: No nezavolal, protože to nejde. Vy si nemůžete říct politika, protože lidi to nechtějí, lidi se chtějí bavit. Politik je pro ně symbol. Výjimečně tady jsem měl třeba pana Kubu z Jižních Čech, protože udělal fenomenální výsledek, ale jinak vy to nemůžete dělat, lidi to nechtějí. Máte politický pořady, tam oni je urážejí a jmenuje se to tak většinou jadrně nějak a na to kouká ten kmen těch diváků, co je to baví, ale masa jako taková divácká o to nestojí. Protože politiky máte všude nadbytek.
2: Ale vy si to mali aj tak trošku inak poňaté, napríklad, keď to Andrej Babiš ochutnával jednokora s druhým koraťom. Nezajímal ľudí ani ten iný formát, že ani to tak navážené?
1: Ne, Andrej Babiš tady byl tehdy, když začínal vstupovat do politiky a říkal, že schání lidi do politiky. A pak tady byl znova, když sám do té politiky šel na tu konfrontaci. Jsou blbové dodnes, který říkají, že já ho dostal do politiky. To jsou novináři, ukazuju na vás, jako na jednu z nich, abyste nesla svoji kolektivní zodpovědnost. Blbové, protože tady si spousta politiků pomohla, stejně jako stejná spousta si ublížila. Vždycky sami. Vždycky sami. O tom to je. Oni tady sedějí, oni tady mluví. Čili když tady někdo uspěl, je to jeho úspěch. Když tady někdo neuspěl, je to jeho neúspěch. Ale najdou se blbové, kteří řeknou, že se mu dával lepší otázky. Jak to pochopili, poznali, nebo... A do toho to furt citovali vždycky někde a tak dále. Ale já bych vám vyjmenoval teda několik politiků, kteří tady neuspěli, stejně tak jako těch, co uspěli. Ale představa, že vy tady odsud zařídíte, aby uspěl, to si může myslet jenom blb.
2: Tak to jste teda povedali kolektivnou vinu, ale já bych se dovolila...
1: To jako schválně jako žert, víte?
2: To doufám. Doufám teda, že už nie jsme v těch režimoch, kde by sme uplatňovali teda tu kolektivní vinu.
1: Platňuje se kolektivní vina.
2: No tak u nás na Slovensku momentálně je to celkom...
1: To nevím, ale to se, jako ta tendence je. Jak si, i v politice obzvlášť.

0: Mečer.
1: Mečer byl zvláštní zjevení, taky jsem s ním mluvil, já ho měl přece na Slovensku bez obav, ale že jsme se vám smáli, to je vaše interpretace. Určitě tady byli lidi, kteří Mečera obdivovali, určitě tady byli lidi, kteří ho nenáviděli, určitě tady byli lidi, kteří to nechápali a tak dále. A že jste si ho zvolili, no tak to k tomu je třeba mít právě ten respekt. Zvolili si ho, vědí proč, většina, to je ta bolavá demokracie, že většina volí jinak než já. Nebo teda to je tak, a to se dá nic dělat. No a my jsme, jestli se někdo tomu posmíval něčemu, tak to vám vždycky v politice najdu, čemu, kdy, jak se posmívá. Jako můžu vám říct Bajta.
0: Zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robiť kde kdo?
1: Už to robí kde kdo. To robí kde kdo, ale některý to robí líp než novináři. Novináři, hele, polovina jsou cinklí, mají svoje politické zájmy a pak jsou ty, co jsou méně jaksi inteligentní. Že já natočil film, na to psali, že to je úplná katastrofa. Pak mě navrhli na Variety Critics Choice. A tady tři kulturní novinářky takzvaně přemlouvali to vedení, aby mě tu cenu nedával.
0: Spolupracuje se s vámi podle vás těžko?
2: Pre celý díl zo zákulisia politiky klikni na link v popise pod videom.
0: Pri tých politikoch ale narážam napríklad aj na to, že ono sa to niekedy mení na ich takú one-man show, že v podstate ani ľudia si nemusia robiť srandu, oni si sami robia zo seba srandu navzájom. Je tu vôbec treba tých novinárov?
1: Tak oni končí. Novináři. Hmm. Jako novinář, jako ten hledač pravdy skončil už. Dneska je to většinou aktivista. Hmm. A tím, jaký komunikační prostředky dneska jsou, tak elitní postavení novin, to si nemusíme vykládat, je pryč. Že by mě osvětlovali svět, který kdysi pro mě jaksi interpretovali, abych mu rozuměl, to je pryč. Oni často tomu rozumějí míň, protože zas tak mladí tam nejsou, ty novináři jsou střední a starší, ty jako tu interpretaci světa vidějí jinak než ty mladí a tak dále. Takže to je taky pryč. Do toho komunikovat můžete teda všema možnýma způsobama, sociálníma sítěma a tak dále. Takže, promiňte, takže ta doba toho jaksi dominantního vlivu médií vůbec je pryč a bude ještě menší a bude jiná, je ta sociálních sítí a různých serverů, který se na to specializují. Podívejte, já jsem se třeba díval na řadu podcastů novinářů, to je jeden z nejlepších informací o novinářích. Znáte nějaký podcasty novinářů?
0: Poznám.
1: A líbí se vám nějaký?
0: Záleží, které, ale...
1: No tak mi doporučte dva dobrý.
0: Například slovenské?
1: No.
0: V redakci Aktuality Nahlas.
1: A nejsou to ty, kde vy pracujete?
0: Tak nebudem sebe odporučit, hádam,
1: ne? Ne, to se ptám, no, bude to dělají některý. Ne, ne.
0: Keď si se pýtali na jiné podcasty, které počúvam jiných kolegov, tak jsou to tyto...
1: No to jsou kolegové, no tak vy na to máte takový profesní pohled, ale...
0: Snažím se dívat na tu objektivitu. Nepozrite se i vy na tu objektivitu? Jsou v Čechách ještě nějaké
1: lidi, které jsou objektivní?
0: Vůbec? Já
1: tam ji nehledám. Jako nehledám ji v těch... Tak já si pouštím podcasty v autě, zkušebně, ale já ji tam neočekávám už. Já jsem jako daleko skeptičtější. Já mám nejradši přímý zdroje, když teda si přečtu, co říká přímo ten americký ministr, přímo on. A ještě na to koukám s nedůvěrou. Protože třeba lže, že jo?
0: Tak, to je
1: tak se pak podívám na to, co říká někdo, kdo jaksi není mu politicky nakloněný, nebo je z druhé strany a tak dále. A to si vesměs hledám na Twitteru.
0: To znamená, že si robíte svůj kritický názor sám.
1: No já tomu moc času nedávám, protože já na to mám minimální vliv. A já si nemůžu dovolit věnovat moc času něčemu, co pro můj život nemá žádný dopad. Já se sleduju zpravodajství politický tak s ohledem na to, jaký dopad to může mít na můj život. Tam už vnitrostátní zpravodajství není tak důležitý jako světový. Protože takový země jako Česko o Slovensku ani nemluvě. Budou závislí na zahraničním dění daleko víc, než na tom, jestli v Kolíně se pohádá nějaká koalice. Takže já sleduju spíš světový a s ohledem na to, jestli si nemám připravit ruksak nebo takový věci, to je pro mě a moji rodinu a moje blížní důležitý. A jinak, že bych tam se ponořoval do nějakých problémů, to opravdu ne.
0: Ale keď hovoríme o týchto médiách a o tom, že ľudia už vyhľadávajú skôr ten humor, tak to znamená, že tú vašu reláciu budú vyhľadávať vždy.
1: To nevím a já nevím, jestli někdo vyhledává.
0: Myslíte, že ne?
1: Ne, já myslím, že to má nějaký svoje diváky, tak o tom mám tak plus minus přehled, ale že by to lidi vyhledávali,

0: ze dne na den vás přestanou vyhledávat. Já jsem se ptal kdysi jednoho ředitele divadla, jak to, najednou se přestali prodávat lístky do divadel, že jo, já nevím, a to bylo ještě před covidem, jako ze dne na den. A já jsem se ho ptal, jak to probíhá v tom divadle, tam si u pokladny kupujou lístky do divadla lidi, že jo, a já jsem mu říkal, vysvětli mě, jak to vznikne, tato situace, že najednou to přestane, on říká takhle, že ráno přijdeš a oni ti řeknou dneska nic, a druhý den se zeptáte, co dneska, mi řeknou zase nic, dneska tři lístky. Tak je to s divákem. Jako na tom to stojí show business. Show business stojí na tom, že nic neplatí, nic není jistý.
1: A na vás už ty lidé zvyklí, například i na Slovensku.
0: No, tak že na vás někdo zvyklý, může být docela jaksi pozitivum v tom, že vás snáší teda. Slovensko je pro mě takový dárek, v který bych nevěřil. Jenom díky Slovensku, jenom Slovensko mi umožňuje mít pocit, že jsem trošku mezinárodně působící. Že jezdím do zahraničí, já tam dvakrát za rok jezdím a rád. Řada lidí na Slovensku mě říká, že to nechápe, že ty Slováci mě přijmou nebo snesou, ale a je mi tam dobře a je to tam trošku jiný, ale jinak lidi vás odvrnou za hodinu, na tom si to být připravená v Česku, na Slovensku i v Maďarsku, když na to přijde.
1: Ale podle mě od denníka nedenného Kysučana jste byli programem na jakomkoliv Silvestri, jakýkoliv oslavě, to video se prostě pouštělo od toho roku non-stop.
0: No ale denník Kysučana je geniálně napsaný. Opravdu. A já jsem se ale udusil smích, když jsem si to čet. Tak jsem to s láskou přečet, to je všechno. Ale to není jenom moje zásluha, ten autor je vynikající. Bohužel jsem do dneška nezjistil, kdo to je. Ale a byl jsem několikrát na Kysucích, protože tam jsem vážený.
1: A pýtali jste se na Kysucích, že či náhodou nepoznají autora?
0: Ne, tak já bych předpokládal, že když to někdo ví, že by mi to řekl. Ale to je výborně napsaný a rozesmává mě to dneska taky ještě, no.
1: Ale je výborně podané asi, nemyslíte?
0: No, protože jsem do toho byl zamilovaný, no. Tak naštěstí se to projevilo pozitivně, ono když někdy něco máte moc ráda, tak v té interpretaci se to projeví negativně.
1: Na čo si možno tak najviac spomínate z tejto show v tom pozitívnom slova zmysle, lebo vám sa to naozaj prestriedali desiatky, stovky, možno aj tisícky hostí, tak je niečo také, čo vám možno tak najviac utkvelo?
0: Ne, ona mě baví po každý. Ona má všechny ty kritéria, které já mám rád, nebo které miluju. To je všechno to, co nenávidím u filmu, tak tady je to obráceně. Vy přijdete, hned to začne, je to s divákama, to je krása, je to napětí, protože nevíte, jestli to vůbec bude ke snesení a uděláte to jednou a je hotovo. Bez zkoušek, bez nácviků, bez všech možných techtlí, mechtlí, jak to dělat a tohle, pak přijde tohle. To, je to ten opak toho filmu, kde se to furt trénuje a znova ještě jednou a každý 20 vteřin se dělá aranžma a tak dále. Takže to je na tom krásný a je to taková jako adrenalinová masáž, která je něčím hrozná. Já už jsem samozřejmě trochu otrlej, moc ne, moc otrlá být nemůžete, pokud jste při smysle. Ty lidi zaplatili prachy a vy sem jdete a nevíte, co tu bude, takže to jako, že byste machrovala, to tady moc nejde.
1: Ako ale potom spravíte to, keď poviete, nemôžete si byť istý tým, či to bude kusnesení, možno aj z tej strany toho hostia, že to možno musíte z neho nejakým spôsobom ťahať, tak čo potom?
0: No doufám, ja furt doufám, ja když sem jdu, tak doufám, pak když tam se nějak doufám a pak jenom napjatě poslouchám, co říká, ale to je jako takový vesmírný spojení, do toho se vám honí hlavou úplně jiný věci. Ještě. Tam ještě druhý Honza, jako ten je ještě jako nebezpečný.
1: A nad čím rozmýšlel druhý Honza?
0: No druhý Honza právě si říká, panebože, co teď, jako, nebo to je nuda jako prase tohle.
1: A potom ten druhý Honza, ale vždycky s něčím přijde.
0: Ne, druhý Honza nesmí.
1: Nesmí?
0: Ne, ne.
1: Prečo?
0: To je anarchista toho pořadu nebo toho konceptu. Ten by to zdevastoval. Toho musíte pořád zatlačovat, protože ten má tyhle, ty to je nuda, pane bože, to snad tady budeme hodinu ještě poslouchat a takový. Tak to že jo, to byl můj začátek kdysi, že tady český novináři se hroutili, že skáču do řeči a tak dále. No tak když nebudete skákat, pak se vám tady rozpovídá host a bude mluvit 40 minut některý.
1: To vy nemáte rád, když si některý být.
0: Ale já jsem, já jsem z pěti dětí u nás, kdo neskákal, tak nežil. Za prvé. Za druhý, kdo neskáče, není Čech. Jo. Takže
1: velmi aktuálně.
0: No. A za třetí, to nejde. Jako Ono to musí mít nějaký tempo. To víte, že mladý poslouchá 1,5, dvakrát rychlejší než to. Já taky poslouchám už něco 1,5.
1: Já jsem to při vás zkoušela, nešlo mi to.
0: 1,5? A proč se to vůbec? Naopak byste si to měla dát poloviční rychlosti, abyste to mohla dobře vnímat vůbec.
1: Já jsem si to iba tak chcela zkusit navnímat, lebo je například ten svůj hlas mám jako mimozemšťan, když ho mám zrychlený. Vy ho máte normálně, ale jsem vám i rozumět, ale já jsem hrozná, když mám 1,5.
0: No, ale to je kvůli tomu, že je to pomalý. Na druhou stranu, Joe Rogan je pomalej, že jo, největší americká, pomalej, línej, a lidem to nevadí, protože to dobře pasuje do toho formátu, má v tom nějakou sympatii, že to je lidem milý a tak dále. Ale jinak ty už poslouchají 1,5 až dvakrát rychlejš a to je taky to skákání. Skákání jakoby střih, že jo. No.
1: Ale vníma to potom ten člověk s tím fanošikom toho, že se to někdo takto rychlo pretáče? Lebo vy to možno tak počúváte, nepočúváte?
0: Já některý poslouchám 1,5 aspoň. No protože nemůžu vydržet ty keci. Hlavně na začátku, oni se zdraví půl hodiny v tom podcastu a říkám, proč se spolu zdravíte idioti, tak jako každý týden se tam stejný dva, oni se furt tváří, že jako to posloucháte poprvé v životě, nebo co?
1: Tak se možná dlouho neviděli, tak se zdraví.
0: Ne, oni já poslouchám jenom audio v autě a oni ahoj, tak jsme tu oba, teď tak spolu žertujou, kde jsi byl, Jardo, já byl pryč, a kde jsi byl ty, já byl taky pryč. To, a já si to pouštím, protože se to jmenuje vývoj zlata na burze, nebo co. A říkám, nech toho mluv k té věci, jak je to se zlatem na burze.
1: To, takže vy jste
0: já jsem netrpělivý člověk. Jako.
1: Vy jste fanoušikom jakých podcastů teda?
0: No...
1: Tematický má zajímání tím, že jak no je to rychle alebo dlhé.
0: Třeba historický, ty mě baví. Třeba tady byl výborný podcast 19. století. Celý 19. století mě fascinovalo. A taky proto, že nezapomeňte, že já jsem chodil do školy v komunismu. Takže já mám odpor k většině toho učiva, co jsme měli, protože všechno byl pro mě podvod. Jsem poznal velmi v útlém dětství, že komunisti podvádějí. A národní obrození, no, a teď oni z toho dělali, a husitství z toho dělali, že to je vlastně, že to byly jako předkomunisti a to. Tak já všechny tyhle kapitoly, když dneska slyším od autentických historiků, nebo v tom, tak jsem fascinovaný, jaká je ta relativně objektivní historie a je to strašně zajímavý pro mě a objevný. A jsem vlastně komunistům vděčný za to, jak jsem negramotný, protože já mám strašný zábavy před sebou ještě.
1: Tak aspoň můžeme být za něco vděčný tým komunistům, ale keby jsem se vrátila k tým podcastům...
0: Byla ironie, no to necháme bej. S ironií máme na Slovensku trošku problém, no.
1: Na Slovensku?
0: My jsme víc ironický Češi než Slováci.
1: Myslíte?
0: Ne, myslím, to vím. No to není můj názor, to tak je, Slováci mají trošku míň ironie.
1: My už jsme možná asi více skeptický a zufali, by som povedala.
0: To vůbec ne, vy jste takový emotivní, takový radostnější, ale Češi jsou takový suchý, ironický, jako většinový divák.
1: To je zase ta kolektivná vina.
0: No, no.
1: Keď se bavíme o těch podcastoch, aký, čo by mal mať podle vás ten nejlepší podcast, který byste si púšťali bez toho, aby byl na 1,5 a vraceli byste za k němu?
0: No,
1: zase se vracíme k tým novinárom a vy si naozaj myslíte, že to může teraz robiť kde kdo?
0: Už to robí kde kdo. To robí kde kdo a některý to robí líp než novináři.
2: To je všechno. Více nám do pořadu nevejde. Doufám, že jste si zaposlouchali Jana Krause. No a já vás za chviličku po písničce předám do péče Helenky, která zcela bezpečně si myslím bude mít spoustu zajímavostí ve svém pořadu. Tak mějte se krásně, opatrujte se. Zítra se uslyšíme opět tady od 17 hodin. Od mikrofonu se louží jak jinak než Petr Václav.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil,

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní.

0: Poslední otázka, když bychom se podívali, protože to, co tady točíme, je v podstatě taková dokumentace, už teďka to tak vnímám, vlastně pro budoucnost. Jo? Ne, že by člověk hodil, jak se říká lidově, flintu do žita, ne, že by něco vzdal, to
1: Ano, ano,
0: vůbec ne,
1: ano.
0: ale už teďka koukám za horizont minimálně dalšího roku, 5 let, a kdyby vy jste se měl zasnít, jste taky znalcem dějin, že jo? Potkáváte se s velkým množstvím velmi zajímavých lidí a pamětníků, když byste se na tohle celé podíval, kam to vlastně jako vede. Je to smíření to, že se rozpustíme v Evropě,
1: Ne.
0: anebo je to smíření s tím, že musíme hledat úplně novou cestu pro Evropu nebo pro náš národ? Nechávám otázku otevřenou, jako kam tohle všechno vede, když se Češi vlastně rozhodli pro.
1: Pokud si vzpomínám a moje paměť jako sahá, tak řekněme těch 35 let zpátky do roku 89 a dál, tak přece už ty první jednání z tehdy prezidenta Václava Havla, československé, později české vlády, s německou politickou reprezentací, s kancléřem Kohlem a dalšími, vyústila nakonec tu česko-německou deklaraci z roku 1997, kde se mimo jiné stanovilo, že už prostě nebudeme se vracet do minulosti, nebude si ani jedna strana vyčítat té druhé, co si kdo způsobil, nespůsobil, ale prostě budeme se orientovat do budoucna.
0: Podepsal to Václav Klaus
1: Václav Klaus to podepsal,
0: a
1: Helmut
0: Zelenský jako
1: Kohl,
0: ministr.
1: schválili to parlamenty obou zemí, Bundestag v Německu, náš parlament, a my jsme tehdy si mysleli, že prostě tím je to definitivně uzavřené
0: Ano.
1: téma, ale prostě sudetoněmecký svaz dělal stále své sjezdy v Bavorsku, naši politici postupem doby tam každý rok jezdili a výsledkem je dneska rok 2026, vlastně 30 let po uzavření této deklarace, a my se zase vracíme kam si prostě do minulosti pod dojmem toho, že prostě sudetští Němci to považují stále za neuzavřenou otázku, stále požadují jakési omluvy, jakési zadosti učinění, proto se pořád schvalují jakési deklarace smíření, brněnské zastupitelstvo, tohleto, tamhleto, nevím, proč bychom se do nekonečna měli omlouvat a prostě usměřovat. To podle
0: To
1: mě tou
0: smíření
1: deklarací
0: s.
1: bylo jednou provždy uděláno. Je
0: Ano.
1: 80 let po válce a to ještě, já nevím, za 50 let si budeme prostě připomínat, že jako Němci byli odsunutí, no tak byli, no tak jako.
0: No, byli
1: Bylo to důsledek
0: a
1: prohrané
0: že chtěli
1: války.
0: vyhladit náš národ
1: No
0: a že
1: tak,
0: byli
1: tak
0: odsunutí, že byli.
1: důsledkem války byl taky Norimberský proces, který soudil ty hlavní přeživší nacistické zločince a pak jako soudy další, že v jednotlivých okupovaných zemích, no tak to budeme
0: Vám říká
1: přehodnocovat i
0: něco, já
1: to.
0: vás nechci pro boha zkoušet, ale když jste říkal o tom roce 37, ale říká vám něco Siegfried Sogelmann?
1: Jo, je to známé jméno, no. Oni stáli vlastně u těch počátků sudetoněmeckého landsmanšaftu, taky Rudolf Logman von Auen, což byl vlastně poslanec československého parlamentu už někdy od roku 1920 za tu německou nacionální stranu. A dokonce i významná postava té meziválečné německé politiky v Československu, vlastně předseda německé sociální demokracie Wenzel Jaksch, což byla strana, která byla taková nejotevřenější k té spolupráci s československou vládou, tedy s československým státem, byla potom zastoupena i v několika vládách. Sám Wenzel Jaksch potom před nacisty utekl vlastně do Velké Británie a Edvard Beneš jako vlastně exilový prezident se s ním za války v Londýně několikrát setkal v době ještě, když se ladili jak tedy ty modely možného soužití po válce by mohly být, ale prostě on pořád prostě měl v sobě, že Mnichovská dohoda je platná, že prostě Němci, ti, kteří nechtěli žít v Československu, tak je nemůže nikdo nutit, takže nakonec vlastně se nedohodli a vlastně tento pán Wenzel Jaksch mezi jinými se po válce už do Československa nevrátil, byl tedy potom významným funkcionářem té západoněmecké sociální demokracie a jeden čas potom v 50. letech i právě předsedou sudetoněmeckého landsmanšaftu, no, takže.
0: Pan Siegfried Sogelmann tak byl velice vlastně vysoce postavený člověk, který měl na starosti výcvik Hitlerjugend a tak dále, spolupráce s Čechoslováky, aby jsme byli taky féroví, tak samozřejmě i s těmi kolaboranty z československého prostředí. No ale důležitá je jedna věc, byl to iniciátor takzvané sociální podpory vysloužilým pracovníkům SS. po skončení války a byl to předseda německé vlády za Kohla, to znamená poradce při sestavování té česko-německé deklarace v roce 1997. Já samozřejmě nemůžu hovořit za pana Dienstbiera, za pana Havla, ty už tady mezi námi nejsou, ale jako obávám se, že jako se říká, buď pitomej nebo navedený, ale tyhle lidi, ty bývalí nacisté, vysoce postavení nacisté, seděli po boku těch německých politiků už v roce 1997.
1: No jistě. Tak vlastně otec tehdy německého spolkového prezidenta Richarda von Weizsäckera, který byl prezidentem ještě původně západního Německa, poté po sjednocení celého už někdy v březnu roku 90 na pozvání Václava Havla navštívil tehdy Československo. Bylo to tuším v den 15. března roku 90 na Pražském hradě. Měli potom oba jako projev a přitom jeho otec Richard von Weizsäcker byl významný státní sekretář na ministerstvu zahraničí v roce 38, v podstatě pravá ruka ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa, a vlastně připravoval Mnichovskou konferenci, připravoval pro Hitlera vlastně podklady pro jednání, ten vlastně konečný text Mnichovské dohody a všechno, co prostě z toho jako vyplývalo. Takže to byl prostě nacista každým soulem, jako bohužel.
0: Je to smutný. Já nechci protahovat náš rozhovor, protože to bych se tady zhroutil a diváci
1: taky. To jsou prostě skutečnosti, které se nedají nějak jako zakrýt, no.
0: Jenom se o nich nemluví.
1: Nejenom se o nich nemluví, no, nebo se potlačují, no. Ale ku podivu teda už jsem na internetu v nějakých takových článcích zaznamenal názory některých novinářů a politologů, kteří už asi teď jim prostě dochází, že to nebylo tak úplně rozumný to tady uspořádat a dokonce už jsou tam paralely s tím, že doví, jak by to tady dopadlo, kdyby tady ti Němci zůstali a řekněme, že by měli nějaký autonomní území, tak jak se o to před válkou usilovalo, aby to potom nedopadlo jako po roce 90 v Jugoslávii, že by to vyústilo v občanskou válku. Jo? Protože Německo se sjednocovalo, oni by, že jo, první jejich cesta po pádu železné opony by vedla do Bavorska nebo do západního Německa, viděli by, že životní úroveň tam je nesrovnatelně lepší. Víme, jak tady potom mnohý ty fabriky, továrny, průmyslový krachovaly, takže by to bylo provázené nezaměstnaností, nacionální řevnivostí a řekli by, no tak když prostě Německo se sjednocuje, tak my se k němu chceme připojit, že? Kdo ví, jak by to bylo. To byl takový názor jako zajímavý, jo, že zaplať pánbu, že to teda prostě dopadlo tak, jak to dopadlo.
0: Pane Janu, moc děkuji za váš čas, moc děkuji za to otevřené povídání. Samozřejmě se mi rozehrává v hlavě spousta dalších otázek, ale každý z vás si tu otázku může sám sobě položit nebo ji položit ve vašich rodinách, mezi vašimi přáteli a bavit se o těchto věcech, protože jestli je něco teď důležité, tak aby promlouvali paměti, pamětníci, knihy, historické texty, aby jsme navštěvovali památníky, vzpomínali na československý odboj. Myslím si, že v těchto dnech je to velmi, velmi důležité. Já tady znova ukážu svědectví Kounicových kolejích. Tady najdete pod videem i pozvánku k návštěvě památníku Kounicovy koleje, takže není to o tomhle videu, ale každý z vás může třeba iniciovat pro školy například, aby škola, ať už z Moravy, z Čech, ze Slezska, navštívila památník Kounicových kolejí a abyste si sami zažili toho ducha a tep války. Protože to je to, o co se tady dneska hraje. Evropa vyzbrojená, Evropa válečná a tak dále a tak dále.
1: Myslím, možná na závěr bych ještě tedy mohl, ano, to tady zmínil, určitě. Ten památník. Já bych za to moc poděkoval a skutečně všechny, nebo prostřednictvím vás další posluchači bych chtěl pozvat do památníku Kounicovy koleje, kde od roku 1984 je právě ta pamětní síň, jak jsem říkal, nebo historická expozice, stála výstava, před 10 lety modernizovaná. Nejsme tedy klasické muzeum, které by mělo otevřeno každý den s výjimkou pondělí, jak to muzea mívají, ale máme tady kontakty na mě, na kolegyni doktorku Hejlovou, kdykoliv se s námi telefonicky či e-mailem můžete spojit a bez rozdílu, jestli všední den, víkend, svátek, nastávající letní období, kdykoliv se prostě domluvíme na konkrétním dni a čase, tak určitě se vám rádi budeme věnovat, ať už menší či větší skupince.
0: Moc děkujeme. Toto je pozvánka, toto je výzva, dokonce bych řekl.
1: Určitě, budeme
0: k
1: jenom rádi.
0: Konkrétní vzdělanosti, podpoře neformální vzdělanosti a studiu našich kořenů, našich dějin. Samozřejmě se tomu věnujeme i v novinách a i vlastně památníků Kounicových kolejí věnujeme v dalším čísle prostor, takže budeme rádi za šíření těch novin, které jsou k dispozici zdarma. K panu Siegfriedovi Zoglmanovi se ještě vrátíme v samostatném vysílání, takovým připomenutím těch souvislostí k česko-německé deklaraci. No a já jsem moc rád, že jsme se těsně před natáčením domluvili, že v neděli v 10 hodin
1: v Kounicových kolejích budeme s tím počítat.
0: A že bychom udělali takové krátké
1: budeme s tím počítat, určitě.
0: A vzpomínku samozřejmě.
1: Jo, dobře, budete vítání.
0: Moc děkuju.

0: Děkujeme za vaši podporu pro natáčení dalších rozhovorů. Objednávat můžete na internetovém obchodě Inovace republiky.
1: První stříbrná medaile a komunitní mince Inovace republiky je již vyprodána. 1000 kusů bylo věnováno odkazu a myšlenkám Jana Amose Komenského. Toto je druhá stříbrná medaile a mince Inovace republiky věnovaná té nejčastější otázce našeho národa. Kde domov náš? Kde domov můj? A právě tato otázka je hlavním symbolem druhé strany této mince a věnovaná odkazu a dílu Františka Škroupa a jeho rodiny. Právě díky této medaili podporujeme mnoho aktivit a rozvíjíme principy Národního centra Inovace republiky ve svobodě, spolupráci, participaci a také aktivním občanství. Budeme moc rádi, když pořídíte druhou stříbrnou medaili, unikátní vydání pouze 1000 kusů a co je důležité říci, cena stříbra stoupá, vy můžete si ale pořídit stříbrnou medaili, kde si bezpečně uložíte své finance, podpoříte teda sami sebe, můžete mít dobrý pocit z toho, že nám pomáháte rozvíjet to všechno, co se děje před vašimi zraky na obrazovce a co se taky děje za kamerami vysílání Inovace republiky. No a za třetí můžete na tom případně i vydělat, protože cena stříbra natolik roste, že máte bezpečně uložené finance a případně i vyděláváte. Moc děkujeme všem, co jste v tom s námi. Moc děkujeme všem, co jste už stříbrnou medaili pořídili. A taky děkujeme vám všem, co to zvažujete nebo pošlete tenhle odkaz dál. Pakliže jste třeba i podnikatelé, můžete uložit více svých prostředků do stříbrných medailí a podpořit tak celkově naši tvorbu. Ze stříbrné medaile taky vznikají noviny, toto je druhé číslo, ale já teď můžu říct, že čtvrté číslo novin bude věnované právě Františku Škroupovi, otázce Kde domov můj, a taky 200 let od výročí uvedení první české opery Dráteník. 1826 až 2026. Ty reportáže tady najdete, mějte se krásně a děkujem za veškerou podporu, za veškerou energii, moc si toho vážím. Mějte se krásně.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj a teď už se těšíme na aktuální témata uplynulého týdne.
2: Ahoj Lenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače Národ News. Já se přepínám ze standby režimu do aktivního provozního módu a začínáme konečně vysílat. Dneska jsme tu téměř v čase, to znamená, že máme dost času na to, abychom probrali, jak jsi zmínila, to základní témata v rámci osy s ohledem na první polovinu pořadu, to znamená analogickou část, a samozřejmě bude dost času i na vaše dotazy po 21. hodině, takže dnes máme opravdu dobrý start, takže doufáme, že to dojedeme až do konce v tomto, řekněme, režimu. Takže já vás všechny zdravím a zdravím zároveň i tebe VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všechny zdravím, samozřejmě naše čtenáře, posluchače. No, pustíme se do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, událo se zase spousta věcí, takže abychom to všechno stihli, takže já vám přeju krásný poslech a Vítek to uvede.
2: Začneme takovým, řekněme, obecným tématem, což samozřejmě můžeme zakormidlovat úplně v pohodě do nějakých dílčích témat, která se odehrála právě během tohoto týdne. Nicméně to první téma se týká Tuckera Carlsona, který měl zajímavou reportáž, řekněme, zajímavé vysílání v Americe a začal takovým zajímavým tvrzením. On totiž prohlásil, že stále více lidí má pocit, že demokratické volby žádnou klíčovou a zásadní volbu nepřinášejí. Jakmile tento pocit začne mít větší část populace, povede to k násilí a mimozákonným prostředkům k dosažení skutečných změn. Vidíme to teď ostatně na aktuální vládě České republiky. K tomu se právě teď záhy dostanu. Tucker Carlson ve výbušném komentáři prohlásil, že USA vlastně nemají své prezidenty, kteří by o něčem rozhodovali. Bylo to asi kouzlo nechtěného, ale tento příměr nebo vzkaz možná i byl tak jako pro ostatní země i představoval, protože ten příměr krásně sedí i pro ostatní státy, včetně Česka, že jako kdyby to řekl úplně o nás. Vidíme to ostatně právě, jak jsem zmínil, na té současné vládě, kdy se v podstatě změnila jenom rétorika, ale zákulisí zůstalo naprosto totéž.
3: Pro nás to ani není překvapivé, pro malé země Evropy, my to víme v podstatě neustále, víme to dávno, ale pro Spojené státy je to šok, je to překvapení, protože Spojené státy, někdo by řekl, přece to jsou ty státy, které si rozhodují sami o sobě a které vlastně velí celému světu. Ahle, ono se ukazuje, ono to tak není. Ahle, ono se ukazuje, že Spojeným státům šéfují nějací lidé v pozadí. Ahle, ono se ukazuje, že mají že jo, odkaz na sionistické procesy řízení především v Izraeli. Ale ono se ukazuje, že ani americký prezident není suverénní, že je opět jenom zaměstnancem a že opět jenom slouží. A co je zásadní, je, že to začíná docházet i americkým politikům, ale ani ne politikům, jako spíš komentátorům, americkým analytikům, jako je Tucker Carlson. Najednou jim to začíná docházet, najednou, protože americká alternativa je specifická v tom, že dlouho i vlastně včetně Alexe Jonese žilo v takové té představě, že globalisté to jsou oni tam někde, všichni ostatní pryč tamhle a Amerika, my patrioti vlastenci jsme tady a my, když to uděláme tak, jak to chceme udělat, tak my budeme tou nejlepší zemí na světě, my budeme mít pořád ten status rovná se Pax Americana, my budeme řídit světovou globalizaci, bude to americká globalizace, bude to podle nás. A on se ukazuje, že ono to tak ale vůbec není. A co je daleko horšího, že ono to tak nikdy nebylo, jenom ta americká alternativa si to sugerovala, si to namlouvala, si to představovala. Protože to zdaleka neplatilo jenom o Trumpovi. Všichni ti předchozí prezidenti byli pod kontrolou světových sionistů, takzvaného světového globalismu, Barack Obama, všichni demokratičtí prezidenti, a když se náhodou k moci dostali nějací republikáni, jako byl George Walker Bush, tak zkrátka ti zase dělali tu samou osu, kterou dneska dělá Donald Trump. To znamená, akorát, že oni, třeba ten George Walker Bush, dělal tu politiku ještě v takové té fazóně takových těch floskulí o demokracii, o ochraně práv a takové ty klasické republikánské teze, které zkrátka vyčpěly a byly nahrazeny trumpismem. Trumpismus je politika odhození diplomacie stranou a transformace politiky a politických procesů na de facto klub rváčů, na klub gangstrů, na uzavřený klub mafiánů, kteří se ani netají tím, že to, co oni dělají, jsou zločiny. Že když někde někoho vybombardují, tak se k tomu přiznají, ne, že to budou nějak jako omlouvat, klidně unesou prezidenta cizí země, klidně vyhlásí válku svým spojencům, klidně si začnou nárokovat území svých spojenců, viz Grónsko, klidně se vezmou za rukojmí celý kolektivní západ, klidně zablokují Hormuzský průliv, nejdřív zablokoval průliv Irán, teď ho zablokovali Spojené státy a díky tomu Spojené státy se staly největším výrobcem, tedy vývozcem ropy na světě za poslední dva měsíce, jak včera oznámil Bloomberg. Takže americké ropné firmy vydělávají díky uzavřenému Hormuzskému průlivu obrovské peníze jako nikdy v historii, díky Trumpovi, že v podstatě způsobil kolaps produkce a distribuce ropy z Perského zálivu. Všechno to má souvislosti. A je to změna politiky. Oni už ani se netváří, jako že dělají nějakou americkou státotvornou nebo světotvornou politiku. Proto z americké politiky, ze Spojených států pod vedením tedy Donalda Trumpa, se stává něco, čemu se říká národ grázlů. Rogue nation. Národ grázlů. A to je pozice, která v podstatě má za úkol urychlit destrukci systému Pax Americana, protože cílem je, aby celý svět začal Spojené státy izolovat. Aby se začal odpoutávat Spojených států, aby je přestal respektovat. Proto došlo minulý týden nebo začátkem týdne k tomu obrovskému skandálu, kdy do křesla Rady bezpečnosti OSN nebyl zvolený, naprosto překvapivě nebyl zvolený zástupce Německa, který byl dosazený za podpory Spojených států. Země takzvaného globálního jihu při hlasování německého kandidáta na křeslo v Radě bezpečnosti OSN potopily. To je šok, obrovský šok, naprosto nepopsatelný šok, protože Spojené státy ztratily kontrolní mechanismus nad OSN. A proč? No, protože většina zemí světa, už je to většina, podle toho hlasování v OSN, většina zemí světa už Spojené státy neuznává jako vůdce světové globalizace. Je to destrukce systému Pax Americana, samozřejmě. Velice úspěšná, velice úspěšně prováděná díky Trumpovi. Proto ten destrukční proces je v podstatě takhle nastavený a je jasné, že i Tucker Carlson si tohleto uvědomuje, že tohleto se děje a že to není posilování Spojených států, ale to destrukce Spojených států, je to destrukce systému Pax Americana. A je to díky tomu, že vlastně i ty Spojené státy nemají svého vlastního prezidenta. Ten prezident slouží izraelským sionistům. Ten prezident byl o hrobu jejich velevůdce Menachem Mendel Schneersona, poklonil se mu 7. října 2024 v New Yorku přímo u jeho hrobu, četl tam z Tanachu. To znamená, on je v ritu, on je pod čepcem, on slouží a slouží na úkolech, které vedou k destrukci amerického systému globalizace Pax Americana. Tohle to je naprosto zjevné. To, co je zásadní, je, že Američanům to konečně začíná docházet, to, co se děje. A je to samozřejmě s velkým přesahem, protože to, co platí o americkém prezidentovi, že o ničem nerozhoduje, že rozhoduje někdo v pozadí, to platí samozřejmě pro všechny ostatní prezidenty a pro všechny ostatní předsedy vlád jednotlivých zemí. Přesně jak tam Tucker Carlson říká, to znamená, vy jdete k volbám, vy hlasujete pro změnu a vy vlastně změnu nedostanete. Vy dostanete jenom jinou kravatu. Chlápek v jiné kravatě, chlápek v jiném saku a vypadá jinak a mluví jinak, ale politika se nemění. Ta zásadní. Mění se marginálie, okrajovosti, marginálie. To znamená, jestli se budou poplatky za českou televizi platit přímo z kapes občanů, anebo to bude obklikou ze státního rozpočtu. Prosím vás, to jsou marginálie. Ta televize nebude zrušená, jakože by měla být zrušená okamžitě za to, co vysílá. Ty sračky neuvěřitelný. Protilidové, protinárodní. Ne, není dovoleno. Jenom se řeší marginálie, naprosto okrajovosti, chápete? A co je jako naprosto ubíjející, je, že ten, kdo to začne chápat, tak si uvědomí, že ty volby jsou skutečně, jak já píšu v tom posledním článku, ten příměr, je to úplně stejné, jako kdybyste přišli do té restaurace, do té hospody, jo, a tam byl jídelní lístek, jste tam měli nějakých 50 jídel, nebo kolik jídel, prostě velká restaurace, že jo, abyste si vybrali něco. A vy byste dostali úplně nemlich to samé jídlo, které mají všichni ostatní hosté u okolních stolů, úplně to samé, úplně to stejné. Přestože byste si vybrali něco jiného, vy byste dostali to samé. A kdybyste si stěžovali, tak prostě on vám řekne, buďte rádi, že jste co dostali, vždyť jste přece měli svobodu volby. Chápete? No, jak byste se na to tvářili, kdyby to bylo v reálné restauraci? No, tak to by byl randál, to byste to hodili číšníkovi na hlavu a řekli byste, nedělejte ze mě debila a idiota. No, ale tohle to neřeknou voliči. Voliči to neřeknou svým politikům. Děláte z nás debily a idioty. Oni to neřeknou těm politikům, že my jsme nechtěli, abyste pokračovali ve zbrojní iniciativě, když jste nám slibovali, že ji zrušíte, ona pokračuje. My jsme vám nedali mandát k tomu, abyste jezdili do Izraele a líbali tam paty válečnému zločinci Netanyahuovi a vyprávěli o ostatních okolních utiskovaných státech, že jsou to kanibalové a že jsou to necivilizované země. To jsme po vás vůbec nechtěli, nic takového. Proč to děláte? Co to je za klauny? Chápete? A tohleto zkrátka se neozývá. V té restauraci by se ozval řev. V procesech řízení a voleb je ale klid a ticho po pěšině. Nikdo si nestěžuje, nikdo nejde do ulic, že? Podívejte se, byly velké sliby o tom, že bude tam u vás zavedený zákon FARA na omezení vlivu neziskových organizací. Ten návrh je u ledu. Není dovoleno. Jak říkala Markéta Šichtařová, není dovoleno. To znamená, vy jdete jako tupelos, jdete k volbám a volíte rádoby ty alternativní, které se vyvezou tím výtahem nahoru k moci po zádech alternativních voličů. A oni si z vás dělají kozy, mají vás za idioty, za debily. A chápete, žádná změna nenastává. Nenastala naprosto žádná změna. Jenom marginálie. Marginálie o tom, jestli se Česká televize nebo rozhlas bude prostě platit z kapes poplatníků napřímo, nebo to bude přes státní rozpočet, prostě marginálie. A i tak je okolo toho řev, že nikdo nechce, protože oni nechtějí, aby to kontroloval nejvyšší kontrolní úřad, protože by viděl ty černoty, ty čachry by viděl, takže jsou proti tomu protesty, ale to jsou marginály, naprosté podružnosti, protože to zásadní nebylo dovoleno. Vezměte si, že vyjdete do, jdete s mandátem alternativních voličů. Jo, jdete a máte nějaký volební program a máte tam pilíře v tom volebním programu. Jo, pilíře. A to je referendum o vystoupení z Evropské unie. Jo, není dovoleno. Ani to jste si nedokázali prostě vyjednat do vládního prohlášení vlády, že jo. Není to tam, není dovoleno. Zkrátka někde prostě jsou nějaké teze, že vy chcete nějakou změnu, ale vy se jí nedočkáte. To je ten problém. A proto Tucker Carlson to dobře vystihl. A je to možné vidět samozřejmě na politicích i tady v Německu. Možná vidíte ty obrovské propady, preference, důvěry, že jo, šíleného Merce, že důvěru má nějakých 15 nebo dokonce už 13%, jenom důvěry, naprostý propad. No a proč? No, protože po té šílené vládě, té sebevražedné vládě SPD Magora Olafa Scholze, který pomalu hajloval, tak oni chtěli změnu. Němci chtěli změnu. No tak, tak zvolili nácka Merce. A namísto změny mají nemlich to samé, ale ještě horší. A teď Němci říkají, kdyby tak se vrátil Olaf Scholz, on nebyl tak špatný. Chápete? Teď jsem to slyšel. Já říkám, to je přesně ten proces, o kterém já pořád hovořím. Podívejte se. Každé další volby, úplně každé další volby dopadají hůře a hůře a hůře a hůře než ty předchozí. Já jsem o tom několikrát hovořil. To znamená, to, co bude zvoleno příště, bude ještě horší než to, co je dnes. A to, co je dnes, je daleko horší než to, co bylo ta minulá vláda. Ta minulá vláda byla horší, než byla ta předchozí vláda. Chápete? Je to degresivní proces, a který frčí dolů, směrem dolů. To není progrese, to je degrese. Degrese občanských práv, degrese občanských svobod, degrese samotné demokracie. Demokracie ztrácí na významu. Lidé, když chtějí nějakou změnu, tak si mysleli, jdou k volbám a zvolí stranu, která chce jiné procesy, a ona zařídí změnu. A proto jste slyšeli před volbama, zrušíme muniční iniciativu Petra Fialy, nechceme vyzbrojovat Ukrajinu a tak dále. Podívejte se, skončí volby, Fiala je odstraněn, je vysáčkován, všichni slaví, u moci je zpátky Babiš, hurá, je tam SPD, hurá, je tam opozice v podobě motoristů, hurá, hurá, budou velké změny, a ono prd. A ono nic. A ono dokonce ještě hůř. Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, mu tam přezdívali nějak přetrhdílo a podobně, nebyl zdaleka tak katastrofální ministr zahraničí, jako je ten současný, od těch motoristů. Protože ani ten Lipavský při té šílenosti, té jeho rusofobie a všech těch jeho hodnot takzvaně, ani on by nebyl takový blázen, aby jel do Izraele a tam prohlásil a tvrdil o ostatních zemích Blízkého východu, že jsou to necivilizované národy, a přirovnal je ve vtipu ke kanibalům. Ani on nebyl takový blázen, aby tohle to udělal. Podívejte se, zástupce motoristů, da, on to udělal. On se nebál, on do toho šel. Chápete? Moje otázka, dostal k tomu mandát od svých voličů? No, oni ho nešli volit kvůli tomuhle. Oni ho nešli volit. Oni chtěli něco jiného. Oni chtěli zastavení Green Dealu. A to se nekoná, že by byl Green Deal zastavený. Není zastavený. bude se realizovat. To znamená, chápete, lidé chtějí změnu, volí změnu, volí strany, které tu změnu slibují, ale když dojde k ustanovení vlád a dostanou se k moci, žádná změna nepřichází. Vede to k deziluzi, vede to k otrávení z procesu voleb a vede to hlavně k tomu, že začnou vznikat samozřejmě tlaky na vybudování destrukčních procesů uvnitř jednotlivých demokratických zemí. Je to naprosto nevyhnutelný proces a ten si musíme probrat, ten si musíme vysvětlit, protože je naprosto zásadní. Pokaždé, když demokracie takzvaně je zničena a ztrácí a ztratí svoji zásadní funkci, to znamená funkci tlakového ventilu, že když občané jsou s nějakým procesem nespokojeni, tak u voleb můžou změnit proces tak, že zvolí opoziční stranu a ta strana přijde a ta strana, která přišla, provede potřebné a podstatné změny. Jedině tak je zabráněno velice nepěkným, násilným procesům ve státě a ve společnosti. Ve chvíli, kdy lidé začnou mít pocit, že volby nic nemění a začne ten pocit mít nejenom zlomek, nějaká hrstka lidí na alternativě nějakých pár procent, ale začne tenhle ten pocit mít více lidí, řekněme 20% nebo 30% společnosti začne mít tenhle ten pocit, tak začne docházet v podstatě k těm procesům, které jsme v historii a v minulosti viděli v mnoha zemích světa, kde došlo ke státním převratům, k povstáním, k rozvalům jednotlivých mocenských systémů. A kdybychom se chtěli podívat jako na nějaké takové ty příklady, které ukázaly, jak někde byla demokracie a ta demokracie byla v podstatě zdestruována, byla zničena, neměla funkčnost, neměla podstatu funkčnosti, tak můžeme se dívat do období, které následovalo po první světové válce, to znamená demokracie, kdy lidé chtěli někde nějaké změny, tak v podstatě ty změny nepřicházely. Změny typickým příkladem byly tady zdejší problémy v Německu po první světové válce v dobách tzv. Výmarské republiky, kdy se střídaly vlády, demokratické vlády a žádná z nich nedokázala vyřešit a přinést nějakou podstatnou změnu, ekonomické zlepšení života Němců a tak dále a tak dále. No a to vedlo k tomu, že prostě lidé chtěli radikální řešení, chtěli skutečnou změnu. No a ta přišla samozřejmě, přišla s NSDAP, přišla s Adolfem Hitlerem. Chápete, tohleto je zásadní, že vždycky, když nefunguje demokracie, tak přichází nějaký jiný proces, který je už v podstatě dopředu připravovaný, je dopředu chystaný, je dopředu nastavený, aby se ujal moci poté, co ten starý systém skolabuje. Konec konců naposledy jsme to zažili v roce 89 během Kabátové revoluce. Ten systém byl dopředu připravený. To znamená, lidé chodili k volbám, volili kandidátku Národní fronty, ale ty volby nic vlastně vůbec neměnily, protože tam jste neměli žádnou šanci něco změnit. Že někdo říkal, no tak tam dá ten růžovej, že jo, dáme růžovej, budeme volit kandidátku Národní fronty, anebo tam hodíme prostě ten bílej lístek proti kandidátce a takhle. Zkrátka fungovalo to 40 let a v tom roce 89 už to fungovat nemohlo, protože to nefungovalo nikde a oni to věděli, dámy a pánové. Oni to věděli a oni se připravili na proces, který přijde po rozvalu budování socialismu a reálného socialismu v zemích takzvaného východního bloku. Oni se na to připravovali. Tehdy v Československu ten proces, který vyšel v rámci řízení Sovětského svazu z operace Golgota, tak ten byl spuštěn ještě dávno předtím, než to začalo v Sovětském svazu. Bývalý šéf KGB Andropov tu operaci zahájil tuším v roce 78-79 a v prostoru Československa ta operace začala být v podstatě ražená v počátku roku 1974, pokud si vzpomínám, kdy došlo k ustanovení onoho speciálního oddělení takzvaného prognostického ústavu v Praze, který byl pod vedením tedy prvního oddělení Sboru národní bezpečnosti Bartolomějský, že jo, zahraniční rozvědka, tak byli kádři, kteří byli vysíláni do ciziny a byli připravováni jako vedoucí a řídící kádři pro budoucí převzetí moci po rozvalu reálného socialismu, který byl chystaný. A ten systém byl připravovaný ve všech zemích východního bloku poté, co se pod vlastně podřídící centrum zařadil Sovětský svaz a KGB dosadila Michaila Gorbačova k moci. Proto všechny ty rozvaly mocenských systémů jsou připravované, jsou chystané, jsou programované, nejsou samovolné, jsou konceptuální a již dneska jsou připraveny nové řídící kádry, které to celé v budoucnu převezmou. Poté, co skončí současná Evropská unie, poté, co se zhroutí takzvané demokratické systémy, lidé začnou si uvědomovat, že volby nic nemění, tak v tom okamžiku začnou přicházet k moci ty silové systémy, které v podstatě už dneska jakoby probublávají na povrch. Já píšu o tom v tom článku posledním. To je naprosto jasné, protože ten proces, který najednou byl nastartovaný tady, to znamená obnova jakéhosi nacismu nebo můžeme říkat nových nacistických procesů řízení, Německo se znova probouzí, že k nacismu. Polsko se znovu probouzí k takzvaným myšlenkám Velkopolska a obrovského zbrojení a k myšlenkám prostě Velkopolské říše zasahující na Ukrajinu, na Halič, že? Probouzí se Maďarsko, že, které najednou vznáší požadavky na Slovensko a že jo, na tu část toho jihu, že jo, který původně jako byl maďarský nebo uherský. Najednou se probouzejí sudeční Němci a najednou jsou probouzeny jakési požadavky na Česko a na Moravu a jakési požadavky na Sudety. Najednou z ničeho nic. A najednou jsou probouzeny požadavky na velikost takzvaného Velkoturecka. Turecko najednou si realizuje svoji novou velikost v Sýrii, na severu Sýrie. Izrael si buduje svoji velikost Velkého Izraele na jihu Sýrie pro změnu. To znamená, je to, dřív to tak nebylo. Dřív nebylo dovoleno, aby probíhaly a nemusíme, a ještě jsme zapomněli samozřejmě na změny, které jsou na Ukrajině, kde Rusko má požadavky na Ukrajinu na nové území, že jo, na to ruské území, na Novorusko. To je součást toho, protože Ukrajinu z toho nemůžeme vylučovat. To znamená, jak dlouho to bude trvat, než v procesech rozvalu demokracie začnou přicházet požadavky na vyřešení sudetoněmecké otázky v Česku? Jak dlouho to bude trvat? 2 roky? 20 let? Jak to dlouho to bude trvat, než to přijde? Jak dlouho bude trvat, než z Maďarska začnou zaznívat požadavky na odstoupení jihu Slovenska? Jak dlouho, než se to zradikalizuje?

velké obavy o to, aby Česko nepřišlo o Sudety, protože ty tlaky budou obrovské na změnu hranic po rozvalu demokracie v Evropě. To samé Slovensko. Obrovské tlaky budou na Rusko, kterému bude hrozit, že přijde o Kaliningradskou oblast. To doufám už sledujete, jaké jsou ty tlaky ze strany Polska na Kaliningrad. A od těchto změn a procesů je jenom velice krátký krůček k nějakému konfliktu, který může skončit i takzvanou termojadernou koncovkou. Protože ve chvíli, kdy by třeba někdo sáhl na Kaliningrad, tak to skutečně může skončit jadernou výměnou úplně bez problému. Demokracie, zkrátka, jak řekl správně Carlson, je pojistný ventil proti násilí a proti věcem, kterých bychom se nechtěli dočkat. Jak já říkám, takové to přísloví, že dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Proto někdo, kdo vyvolává pro, já nevím, takové ty výkřiky, jakože když se rozvalí systémy demokracie v Evropě, tak my se konečně osvobodíme, my konečně nebudeme podléhat Evropské unii, celý se to zhroutí a my si uděláme pro sebe. To by bylo pěkné, ano, ale je to nerealistické, protože při hroucení silových mocenských systémů vzniká mocenské vákuum, které automaticky je zaplněno tou silou a tím mocenstvím, které je nejblíže k dispozici. Při jakémkoliv otřesu, mocenském otřesu v Evropě velké mocnosti, které mají velké mocenské ambice, obsadí sousedního, slabšího souseda. Protože tak je to fyzikálně dáno. To znamená, ve chvíli, kdy nebude prostě důvěra v demokratické systémy, že volby něco změní, tak začnou se k moci dostávat skuteční novodobí Hitlerové. Začnou klást požadavky, to znamená, nikdo je nezastaví. Chápete? Proto já říkám, dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Demokracie není ideální, není dokonalá, je zkorumpovaná, je řízená těmi, kteří procesy demokracie kontrolují a řídí k dosahování svých vlastních stanovených cílů. A ten problém je právě způsobený tím, že neexistuje od obyvatelstva žádná zpětná vazba na destrukční procesy demokracie. Jestliže někoho volíte, on se dostane k moci a on neprosazuje to, co sliboval před volbami, měl by být z té moci odstraněn. Měli by do ulic vyjít voliči a měli by začít demonstrovat. Měli by obklopit parlament a zablokovat parlament a požadovat odstranění té strany ze sněmovny a vyhlášení nových voleb a tak dále. To znamená nedovolit těm politickým stranám, aby neplnili své programy, ale na to není odvaha. Odvaha lidu, protože lid má formu a charakter ovčího stáda, oveček, a jak jistě víte z těch mojich analýz, ovečky nikdy Kanady nenazujou. To znamená, nikdy se z nich nestanou Rambové, aby šli si vyřizovat účty se svými skorumpovanými politiky, kteří oni jako voliči dostali k moci. S těmi politiky, kteří po zádech voličů těchto oveček vylezli k mocím a k mocenským korytům a tam měli dělat změny, ale místo, aby dělali změny, aby rozkopali ty koryta těmi Kanadami, tak místo toho oni se k tomu korytu postaví, oni ten rypák zaboří až dolů do toho koryta a chlamtají s těmi ostatními prasaty z toho zištného koryta spolu s nimi dohromady. To je realita. A tohleto, když se začne uvědomovat více a více lidí, dojde k destrukci demokracie, která je očekávána.

0: očekávaná. A oni mají připravené kádry, které dosadí do čela těch velkých revolučních procesů v Evropě. Už tam mají své kádry, kteří to takzvaně zajistí. Ukrajina byla učebnice. Byla rozvrácena Ukrajina ve státním převratu v roce 2014. Američané i Londýn, u Američanů nevím, tam americká zahraniční politika byla vždycky obsazená velkými, prostě tupelos, tam já tomu moc nevěřím, ale Britové, Londýn, Dunsion věděli, k čemu to povede. To znamená, rozvrátili Ukrajinu. Věděli, že když rozbijou tu chatrnou ukrajinskou demokracii, skorumpovanou prozlou korupcí, že ten systém se rozloží, že se zhroutí jako domeček z karet a začnou tam obrovské pogromy proti Rusům. Oni to věděli. Vznikne občanská válka. Jakmile vznikne občanská válka na Ukrajině, Rusové vtrhnou na Ukrajinu. A tím, že tam vtrhnou, kolektivní Západ dostane záminku, svoje kasus belli k uvalení obrovských sankcí na Rusko a k vehnání Ukrajiny, to znamená proxy, válce proti Rusku. Ten plán byl připravený, byl nachystaný a momentálně je realizovaný. To znamená, oni měli ten rozval i tu válku na Ukrajině měli dopředu připravenou. To nebylo tak, že oni nevěděli, co se stane, když rozvrátí Ukrajinu. To nemůžete být tak naivní, že oni by v Londýně nevěděli, co se stane, když udělají ty kroky, které udělali v roce 2014 na Ukrajině. Nemůžete být tak naivní a tupí, že oni to nevěděli, co se stane. Oni to věděli. Stejně tak oni vědí, co se stane s celou Evropou, když oni dělají ty obrovské procesy proti lidu a oni destruují volby. V Rumunsku zrušili první kolo prezidentských voleb v prosinci 2024. Dříve by si to nedovolili, teď jo. Oni bez problému zablokují nepohodlné kandidáty, že nemohou kandidovat, že jo. Zakážou jim kandidovat. Když někdo chce nějakou změnu, tak oni to zařídí tak, oni to zajistí tak, že on přijde k moci a on žádnou změnu nepřinese. Lidé jsou naštvaní, dochází k destrukcím demokratických procesů. Proč oni to dělají? Oni jsou tak tupí, že oni neví, že to destruuje důvěru v demokratické procesy řízení. Oni to neví, ale oni to vědí. A oni to dělají právě proto, aby došlo k rozvalu demokratických systémů řízení, aby mohly být nastaveny takzvané absolutistické systémy řízení. Absolutismus. Někde bude nějaká tvrdá vláda, která bude řídit část Evropy, nikdo nebude moci uhnout stranou, nikdo nebude moci říct ani, že jo, ani huba, ani krok, nic, vůbec nic, všechno bude zkrátka řízené. Slabé jednotlivé národní státy a jejich vlády skončí a bude to centrálně řízeno někde z nějakého odborového komitétu. A ten odborový komitét, který bude tohleto řídit, tak nebude mít nějakou velkou globální moc, typu, že by řídil celou Euroázii. Ne, bude rozdělená moc, to znamená, Evropa se rozdělí na proces, kde bude několik států, bude tvořit střední Evropu. Někdo si vytvoří nějakou vizi nějakého Velkopolska, do kterého přibude několik dalších států. Někdo si vytvoří vizi nějakého Velkouherska, do kterého přibydou nějaké státy. Někdo si splní vizi nějakého Velkoněmecka, ke kterému se připojí část třeba Sudet. Někdo si vytvoří nějakou část takzvaného Velkoruska, že k Rusku se připojí velká část Ukrajiny. Chápete? To je ten proces. A mnoho lidí si neuvědomuje, že to, co vidíme na Ukrajině, je pilotní projekt reformátu Evropy, celé Evropy. To není tak, že se změní jenom hranice Ukrajiny, že Rusko si něco vezme z Ukrajiny. Ne. To není izolovaný proces, to je pilotní projekt. Němci si vezmou něco z České republiky, vezmou si Sudety. Maďaři mají plán, vezmou si něco od Slovenska. Izrael vezme si něco z jihu Sýrie. Turecko vezme si něco ze severu Sýrie. Teď nedávno Azerbajdžán si vzal něco od Arménie. Vzal si Náhorní Karabach. Arménie kvůli tomu je teď zhroucená a musela se poklonit Londýnu. Proto Pašinjan jako šéf tam teď falšuje volby. Na pokyn Brusele. Chápete? To není jenom o Rusku, není to jenom o Ukrajině. Ten plán je nastavený na přeformátování celé Evropy. A my, jako český národ, nám musí zatrnout, co se zase může stát s naší zemí, s naší vlastí v reformátu Evropy. Jako teď zatrnulo Ukrajincům, nebo teď ne, ale v tom roce 2022. To je normální nastoupený proces. Na to se nejde dívat izolovaně, že celý ten problém Ukrajiny je izolovaný. Ne, není izolovaný. Vůbec ne. Vidíte to na celém světě, že se mění hranice. Trump si teď přivlastnil Venezuelu, když unesl prezidenta. Trump si chce přivlastnit Grónsko. Změnit přeformátování hranic. Mocenské. Máte to před očima, ale nevidíte to. Slyšíte o tom, ale neslyšíte to. Chápete? Proto důležité, kdybych to měl teď uzavřít, tak důležité, to nejdůležitější na tom komentáři Tuckera Carlsona je právě to, že on si začíná uvědomovat to, co konceptuálně zdatní už vědí dávno. Destrukce demokracie je přichystaný řízený proces, na jehož konci bude nový formát Evropy, no a nejenom Evropy, ale celé západní čtvrtě, to znamená celého západního světa, bude mít novou podobu, nový formát, v mnoha zemích uvidíme nové hranice a u moci budou nové mocenské struktury, které budou mít absolutistický charakter. Demokracie bude nahrazena. Takhle by na to reagoval, takhle bych to uzavřel, to by bylo první téma. No a dali bychom si jednu písničku, Helenka tam najde jednu a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Dobrá, přesně tak to uděláme. Dáme jednu písničku, Helenko, a pak půjdeme dál.
2: Dobře, bude to písnička, která je přáním Pepíka a Marušky, je od Pavly Píšové a má název Nejsme kolaboranti.
1: Další téma se týká samozřejmě Ukrajiny, abychom byli trošku, řekněme, aktivnější v tom působení, co se kolem nás děje. I když samozřejmě to bylo taky velmi konkrétní a týkalo se to nás bytostně, to, co se tady právě kolem děje v rámci těch falšovaných voleb a předstírání té alternativy, která ve skutečnosti neexistuje. Ale pojďme na další téma. Roman Abramovič a David Arachania jako zástupci ruských a ukrajinských oligarchů málem domluvili konec války na Ukrajině v dubnu 2022. Podle ruského analytika má kyjevská junta za úkol čekat na 72 miliard eur z Evropské unie určených na pokračování války. Ukrajina již nemá lidi na frontu a tak nahrazuje válečné zpravodajství záběry dronů naváděných na propagační cíle v Rusku. Takže podnikatelé asi konec války nedohodnou, jsou tu jiní podnikatelé, silnější zbrojaři, kteří dělají ten biznis trochu jinak. Ono v podstatě, když se nad tím zamyslíme, tak jsou tady vlastně dvě sorty podnikatelů, on jich samozřejmě daleko víc, ale ti nejprimárnější nebo nejhlavnější. Dvě sorty podnikatelů, jednak takzvaný mírový podnikatel, abychom je mohli nazvat, pro které je mír zárukou rozvoje jejich biznisu, rekonstrukce, agrokorporace a tak dále a tak dále. A pak ta druhá sorta váleční podnikatelé, pro které je zase válka stylem pro rozvoj jejich podnikání. A tyhle dvě sorty vlastně tahají každá za různě dlouhý konec toho provazu, že?
0: No samozřejmě, protože to, že na Ukrajině je v podstatě hotovo z onoho konceptuálního hlediska, ještě neznamená, že je hotovo i z hlediska válečného, protože válka samozřejmě generuje obrovské peníze a v každé válce platí, že vydělávají zbrojovky, ty, které vlastně dodávají zbraně. No a někdo to musí platit. A když teď se vezmete, že máte Evropskou unii, která jako prioritu má válku na Ukrajině a která prostě si vzala úvěr a pošle Ukrajině 70 miliard eur, tak je jasné, že ta chunta, která je na Ukrajině u moci, tak se samozřejmě o tady tu obrovskou sumu prostě o tu sumu se prostě porvou, poperou se tam. A aby vlastně ty peníze přišly, tak nesmí se stát jedna velice nepěkná, nečekaná věc, že by ta válka, nedej bože, skončila. No, proč? Protože těch 70 miliard je určeno na zbrojení a na válečné snažení Ukrajiny. Tak to bylo odsouhlaseno Evropskou unii. To znamená, to nejsou peníze určené na válku. Ve chvíli, kdy válka skončí, tak ty peníze už tam nepřijdou na tu Ukrajinu. Bude se jednat o nových penězích, o nových procesech. Jenže v mírových procesech, když už tam bude mír, tak už tam nebude na té válce vyhlášený válečný stav. Současná chunta nebude mít ochranu. Budou nové volby, bude tam nový prezident a hlavně budou tam investoři, kteří si na ty investované peníze dají pozor. To znamená, přijedou tam Britové, přijedou tam Američané, budou se dívat, aby ty jejich peníze nebyly rozkrádány. Teď v době válečného stavu tam nikdo nepojede. Teď oni tam jenom pošlou ty peníze a celá ta skupina okolo Zelenského se o to poškube. Přesně jak to Oleg Carev, tedy ten analytik, řekl, prostě zkrátka, oni se tam o to poperou, o to, co tam Evropská unie pošle. Chápete, to je ta realita. Kdyby Evropa chtěla, tak tu válku končí okamžitě, protože by zatlačila na Kyjev a řekla by, už žádné další peníze nebudou, musíte se dohodnout s Rusama na ukončení války. No, Evropská unie nemůže tlačit vůbec nic, protože o tom ani Evropská unie nerozhoduje, stejně jako jsme mluvili o těch prezidentech na začátku našeho pořadu, že o ničem nerozhodují, tak ani ta Evropská unie nerozhoduje, protože ovšem rozhoduje Londýn. Londýn, londýnské kanceláře a ty nedovolili ukončení války. Chtějí pokračovat ve válce. Proto ani ta Evropská unie nemá nic jiného dovoleno, než zkrátka jenom sypat dál další peníze do války na Ukrajině. A proč ten Zelenský a ta jeho skupina by vyhlašovala mír? Proč by přistupovala na nějaký mír, když tím mírem by dosáhli jenom jedné jediné věci, že by jim nepřišly ty peníze, které oni mají od Evropské unie, slíbeny na pokračování války. A aby válka mohla pokračovat, tak potřebují dodávat do Bruselu jednu jedinou věc, jako zpětnou vazbu. Videoobrázky kouřících budov, kouřících skladů, kouřících střech, že Ukrajinci hrdině zaútočili na budovu Sevastopolského muzea do té kopule, která kouřila, natočili to a poslali to do médií a podívejte se, jak udatní Ukrajinci zaútočili na muzeum. Chápete? A nebo podívejte se, hrdiní Ukrajinci zaútočili na školu, na pedagogickou školu, že jo, na peďák, kde pozabíjali děti, že? Co tam studovali? Podívejte se na to, jo, takže takhle. No, anebo začne Petrohradské ekonomické fórum a oni zaútočí na sklad nafty místního dopravního podniku, že jo, tramvaje a všechny ty trolejbusy a tohle to všechno a tam vybouchlo a stoupal černý dým a všechna západní média psala, že Ukrajinci zkazili Vladimíru Putinovi začátek Mezinárodního ekonomického fóra. Zkazili mu začátek, v tom stoupal dým. Otázka jednoduchá, konceptuální. Tyhle ty propagační údery pomohou ukrajinské armádě zastavit postup ruských vojsk na Donbasu? Ne, nepomohou. Nezastaví. Válku, proces a průběh války na Ukrajině to nezmění. Ale jediné, co to zajistí, tahle videa, šířená na západě, v západní médiích, jednu věc to zajistí. Úspěšné odeslání té 70-miliardové eurové tranže do Kyjeva. Aby dostali prašule. Aby se mohli tam rozškubat a oškubat o ty peníze. Něco málo pošlo vojákům. Těm, kteří jsou tam zakopaní v těch dírách a čas od času musí z těch děr vylézt a odsunout se o pár kilometrů dál, jak postupuje ruská fronta. Že? Rusové včera večer rozvinuli vlajku v centru Konstantinovky. 77-tisícového obrovského města na Donbasu. V ruských rukách včera. Evropská média nepřinesla o tom ani čárku. Nic. Protože takovéhle zprávy se samozřejmě nepíšou. To není, to je velký špatný. To se nepíše. Ale přinášejí se reportáže o tom, jak Ukrajinci zaútočili na Sevastopolské muzeum. Kouřící kopule muzea. Chápete? Tomuhle se říká systém takzvaných psychologických operací. Starají se o to takzvané centrály informačních a psychologických operací, zkráceně CIPSO. Ukrajinci to mají zvládnutý, mají to zmáknutý, oni mají svoje lidi, že jo, kteří to rozšíří na všech sociálních sítích, že jo, a dají to i na ruský sítě, že jo, a teď máte dvě skupiny vojenkorů, že jo, těch vojenských korespondentů ruských, jo. Jedni ti, kteří jsou napojení na skutečné ruské zdroje z fronty, ti říkají, toho si vůbec nevšímejte, to je CIPSO. A pak máte druhé vojenské korespondenty, kteří jenom přebírají informace, no a ti říkají, Ježíš Maria, to je strašný, my už prohráváme válku, Ukrajinci už budou v Moskvě a tak podobně. Chápete? Psychologické operace ve válce jsou vždycky velmi důležité, jsou docela účinné, protože velice snadno mění veřejné mínění o tom v podstatě, jak probíhá válka. Konec konců víte, že ještě koncem dubna vycházely tehdy v českém tisku v dobách protektorátu v dubnu 45 články o tom v Lidových novinách, že sovětská vojska utrpěla že obrovskou porážku a úspěšně vytlačují ruská vojska že z toho prostoru na od severu protektorátu, že jo, tam, že jako jak jsou dneska původně teda polské hranice, tak že jako vytlačujou a že prostě armády prostě jako úspěšně prostě odráží zoufalé a neúčinné útoky rudé armády sovětských vojsk a tak dále a tak dále. No a psali o tom tak dlouho, že najednou se objevili sovětští vojáci v Berlíně a místní Němci, kteří byli odkázáni na tuto propagandu, na to jenom koukali a nechápali vlastně, co se děje, co se stalo, protože ta propaganda byla velice silná, ale byla silná samozřejmě především v protektorátu, kde pod iluzí vítězících německých vojsk, o čem psala všechna protektorátní média, docházelo k tomu, že zbrojní průmysl pokračoval na zbrojní výrobě v Praze až do odpoledních hodin 7. května 1945. ČKD a Pragovka zastavili výrobu na zbrojním válečném úsilí až odpoledne ve 14 hodin 7. května. Dva dny po vypuknutí pražského povstání. Teprve až tehdy. Protože pod dojmem CIPSO operací, že jo, německé tajné služby, že věřili zkrátka tomu, že válka je normálně manažovaná, že nic se neděje a že Německo vítězí. Ano, to byl samozřejmě obrovský extrém, protože zpětně dneska asi na to jako říkáme, jako jak mohli být třeba lidi tak blbí, že nevěděli tohleto. No, musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu se informace dokázaly získat i pravdivé jenom z zahraničního tisku, za jejich poslech byl trest smrti, že? To znamená, mnoho lidí mělo strach, že vůbec západní média nepouštěla, jenom ta oficiální protektorátní. Takže opravdu, ti, kteří neposlouchali ten zahraniční rozhlas, ten západní, tak skutečně byli v dojmu, že Německo obrátilo frontu a žene prostě Sověty ven z Evropy, zpátky na východ. No. Takže takhle třeba se na to dívat, že prostě propaganda je opravdu velice silná a vidíme třeba i na alternativě, zkrátka jako některé lidi, kteří prostě té CIPSO propagandě ukrajinské prostě jako velice silně podléhají, někde prostě začne hořet nějaký sklad a okamžitě se nahrnou do diskuzí a říkají, podívejte se, Rusové prohrávají a Vovka to nezvládá a podobné prostě věci. Já to chápu, že podlehnout procesům mediálního řízení CIPSO organizací a těch orgánů je opravdu velice, velice těžké, protože oni zaplavují ta média vlastně těmi videí neustále. Jo, neustále, pořád. Někde prostě nějaký dron do něčeho narazí, tam hoří auto okamžitě, to je prostě na sociálních sítích a další video a tam nějaký nákladák hoří. A vytvoříte iluzi, vytvoříte zkrátka představu, že válka už je prohraná, Rusové už si balí fidlátka, jdou zpátky, opouští Ukrajinu a Ukrajinci už vítězí a Ukrajinci už jsou v Sevastopolu a zapálili muzeum a tak dále a tak dále. Já bych jenom opravdu varoval, nebo ani varovat nemusím. Zkrátka, jsou vždycky dva typy informací. Jedno jsou informace, které pocházejí z ukrajinských zdrojů, CIPSO obsahy, a velice rádi přebírají ruské vojenské kanály od těch takzvaných druhořadých vojenských korespondentů. Second rank, že? Druhá řada. No a další informace, to jsou potom od těch takzvaných vojenských korespondentů, kteří jsou přímo na místě, kteří mají přímo informace od čelních frontových jednotek, mají přímo z čela fronty informace, no a tam potom můžete čerpat skutečně ty opravdové informace. Tam o nějakém vítězení Ukrajinců není nikde ani čárka. O nějakých ústupech Rusů ani čárka, nic. Takže takhle bych na to reagoval. No, máme 21.00, jsme si dožili, že jo, té 9. hodiny dneska, dnešního dne, kdy jsme v podstatě si připomínáme, nebo měli bychom si připomenout, že právě dneska, 12. června 2026, bude tohleto datum zapsáno černým písmem do historie, protože dneska začíná v Evropské unii platit migrační pakt Evropské unie. Dnešním dnem začíná Evropa umírat. Naprosto bez nadsázky. Nebude to ze dne na den, že hned zítra přivezou 57 tisíc migrantů. První várka, která čeká v Itálii, nastoupená do vlaku. Podle posledních informací italské alternativy. 57 tisíc migrantů. A bude to trvat nějakou dobu, pár týdnů, než se začnou objevovat první migranti v Evropě v rámci přerozdělovacích kvót. Politici nebyli schopni a nebyli ani ochotni tomu těm procesům zabránit. Budou v první fázi se snažit vyplácet z těch migrantů, to znamená těch 20 tisíc eur přibližně za každého odmítnutého migranta. Budou tedy platit a budou se z nich snažit prostě vyplácet, aby je nemuseli přijímat, to je naprosto jasné. Ve chvíli, kdy prostě se kvota, roční kvota nenaplní, nastupuje proces takzvaného vyjednávání, kde se budou přesvědčovat jednotlivé země, aby přijali ten zbytek. Pokud nepřijmou, nastává mechanismus číslo 2, povinné přerozdělování, ze kterého už se nejde vyplatit. Komise migrační rozhodne, že nastupuje takzvaná druhá úroveň, protože se nepodařilo kvótu naplnit, nastupuje povinné přerozdělování, ze kterého už nejde a nemůže to se vyplatit. Proto je to zajímavé, je to takové prostě bizarní, že jo, lidé teď budou hluboce měsíc a půl zaboření do jiného naprosto nepodstatného detailu, světový šampionát ve fotbale v Severní Americe. Všichni, je to nejlepší doba na nasunutí migrantů do Evropy. Všichni budou mít hlavy u obrazových přijímačů a budou se dívat na globalistické týmy, jak mezi sebou prostě hrajou hru dvě jedenáctky globalistické hry, že? Globalistické hry. Fotbal je globalistická hra. Dvě válečné skupiny, zastupující válečné tlupy, mezi sebou se snaží vstřelit prostě ten kulový předmět do sítě nepřítele, že obrovské, že jo, samozřejmě pivovary mají největší výtoče při těchto, zrovna jsem četl článek, že německé pivovary se takzvaně zahojí díky světovému šampionátu po koronavirové krizi, že se zahojí, že budou mít obrovské zisky. No samozřejmě, lidé se potřebují bavit. Ovečky nazujou papuče, skočí na gauč a budou sledovat měsíc a půl dvě skupiny bláznů honících se za kulatým nesmyslem. Mezitím budou nasunovat migranty do Evropy. Nedívejte se sem, tady není co vidět, dívejte se někam jinam. Že jo? Takhle to bude. No. Takže takhle bych to teda, jakoby to naše poslední téma zakončil. Dáme si jednu krátkou přestávku. Helenka tam najde nějakou písničku, nějakou krátkou, stačí 3 minutová, no a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Ok, budeme se těšit. Už tam probleskl jeden posluchač, tak se budeme těšit, Helenko.
2: Ano, ano, jsou netrpěliví, telefonují. Já tu mám další hudební přání, takže to bude písnička, kterou si přeje Michal s Janou a Láďa s Ivankou. Přejí si slyšet skupinu Abba Yaga, ta je skutečná, to já vím. A přejí si slyšet jejich písničku Smrad z hradu. Vzhledem k tomu, že volajícího máme, ovšem přihlásil se právě v tuto chvíli, tak se jen ptám, jestli jsme připraveni
0: pozvat
2: do vysílání.
1: Ano, jsme tady.
2: Dobře tedy, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl opýtat, jsem viděl jeden taký dokument, vyzeral to tak euforicky o českej šlachte, o tých rôznych rodoch, ako boli Schwarzenbergovci, potom Albert Wallsteina, teda Wallsteinovci a Kinských a podobne. A aký má pán Veka názor na českú šlachtu, lebo vlastne všetká šlachta po bitke na Bielej hore musela spolupracovať s Habsburgovcami. A vlastne tých 21 pánov, ktorí boli vyvraždení a následná emigrácia tých ostatných, tak vlastne to boli tí praví českí vlastenci. Či on ako Čech je hrdý na českú šlachtu, ktorá tu ostala po bitke na Bielej hore a vníma to ako nejakú historickú českú tradíciu, alebo vníma ich ako zradcov. A teda ten dokument, ktorý sa robil o nich, ako napríklad aj Karel Schwarzenberg, jak tam teda ľudia chodili na ten jeho hrob a sa s ním lúčili. Myslím si, že on, tých bežných ľudí, no boli mimo, povedané veľmi slušne, boli mimo predmetu jeho záujmu. Jeho bežní ľudia nezaujímali a skôr to bola taká globalistická štruktúra riadenia, povedzme, v Českej republike. Že či to teda ako oslavovať a obdivovať, alebo to zatracovať.
0: No, ja
2: na Slovensku. Děkujeme.
3: Ano.
0: No, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, já jsem o tom už jednou dokonce hovořil, nebo jsem dokonce o tom, myslím, psal. Česká šlechta v podstatě skončila s Přemyslovcema. To má velké přesahy, samozřejmě. Problémem české šlechty, nebo to, čeho se, nebo to, co se nazývalo česká šlechta, byla v podstatě snaha vybírat si své krále z prostoru takzvaných cizích a hodně tedy německých šlechtických a rytířských rodů a samozřejmě z mnoha dalších. A tohleto v historii působilo především, nebo bylo realizováno především z toho důvodu, že když králem byl někdo, nějaký cizinec, nebyl z českého rodu, nebyl to český šlechtic, který by byl korunovaný králem, byl to nějaký cizinec, tak díky tomu to vzniklo něco, čemu se říkalo vláda šlechty. Nevládl král, ale vládla šlechta. Panovník byl velice slabý a šlechta byla silná. Problém Bílé hory byl v podstatě samotnou příčinou stavu české šlechty. To bylo na dlouhé povídání. Česká šlechta samozřejmě si chtěla zvolit zase nějakého slabého šlechtice za českého krále, který by v podstatě umožnil české šlechtě opět si dělat na svém písečku to svoje, co potřebuje, aby vladař jim do jejich podnikání takzvaně nevrtal a zvolili Fridricha Falckého. Samozřejmě, že tohleto Habsburkové nepřenesli přes srdce. Víte, že Maximilián byl poměrně od rány a on jako v podstatě měl zdědit české země, de facto česká šlechta mu to odepřela, zvolila Fridricha Falckého, vznikla z toho potyčka, šarvátka na Bílé hoře, no a poprava, že českých pánů. Nevím a nerozumím ani tomu jako snahu nějakým způsobem stavět nějak na piedestal českou šlechtu před Bílou horou ani po Bílé hoře, protože ta šlechta se nijak nezměnila. Po Bílé hoře česká šlechta znovu podléhala zahraničním vlivům, musela poslouchat Habsburky. De facto došlo k tomu, že Habsburg, rod Habsburg nebo dům Habsburg věděl, jak má na českou šlechtu působit a Habsburkové nechali české šlechtě volnost s jedinou výjimkou, museli začít prosazovat katolizaci v českých zemích a za tuhletu službu nechali české šlechtě volné pole působnosti. To znamená dívat se na českou šlechtu jako na nějaké obrozenecké hnutí, na něco, že na Bílé hoře jsme přišli o výkvět českých elit, je opravdu iluzorní. Do toho ani vůbec bych nedoporučoval se pouštět, protože skutečný výkvět, jestli někde byla česká šlechta, která byla národně ukotvená, která vycházela z národních procesů řízení nebo takových těch vlasteneckých procesů řízení, tak to bylo v dobách Přemyslovců. A jakmile oni skončili, jakmile přišli po nich už cizí skupiny a přišli Jagelonci, že jo, a přišli jednotlivé rody šlechtou dosazované tzv. Cizinecké vlády, de facto cizinecké vlády, cizích šlechticů, tak v tom okamžiku nějaká česká šlechta vlastně ztratila na svém významu, na své relevanci, protože jestliže máte šlechtu, která v podstatě jezdí v bavoráku a do svého čela si volí cizince, tak nemůžeme mluvit o české šlechtě. A to platí i na dnešek. Jak můžeme nazývat nějakou vládu naší vládou, která se vzhlíží v různých evropských uniích, která se vzhlíží v různých severoatlantických aliancích, která se vzhlíží v různých Bruselech, která se vzhlíží v různých národech grázlů, kteří vyhazují palestinské obyvatelstvo. jak se můžeme vzlížet k nějakým reprezentantům něčeho, kteří v podstatě pohrdají v podstatě nějakými vlasteneckými principy a tezemi a tvrdí, že to nejlepší, co nás může potkat, je nebo jsou Spojené státy evropské, a to nejlepší, co nás může potkat, je přijetí eura a zrušení české koruny. Že to nejlepší, co nás může zkrátka potkat, je to, že všichni těhleti, kteří prosazují nějaké pronárodní teze, že v podstatě neví, o čem mluví, že jsou protievropští a že jsou ve službě a v žoldu Putina. Chápete? Víte, kam tím mířím. Proto na tu otázku bych odpověděl asi tak, že česká šlechta reprezentovala ve své historii zájmy českých šlechtických stavů, minimálně toho národa a národních zájmů, naposledy za Přemyslovců, a od té doby de facto byla v žoldu cizích stavů, cizích šlechtických stavů. Tak se na to já dívám, velice s despektem se dívám na roli české šlechty v historii. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Hezký večer, jste ve vysílání.
4: Ano, dobrý večer, já vás všechno doporučuji, já se vás vážím, vynikající komentáře. Já bych chtěl říct těm migrantům, a to je spíš jako otázka, jestli byste se neměli, to není kritika, pozor, zamyslet nad tím, že by někdo měl právně přistavit, jako nějaký, připravit nějaký rámec, aby se lidi mohli začít združovat v rámci jakési druhu sebeobrany, neformálně, v rámci nějakých kamarádských vztahů, třeba ve čtvrti a podobně, nebo v místě bydliště, aby byla zajištěna bezpečnost těma migrantama. A co se týká, ještě mám takovou poznámku těch vlád, tak prosím vás, můj názor po roce 89 všechny vlády byly vlasti zrádny, za to je jediný trest. A já bych se chtěl dožít toho, až, promiňte mi, když to řeknu, až si budeme ty politiky odchytávat na ulici. Děkuji, dobrou noc.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě tohleto já chápu, takové to rozčílení, pán jistě není sám, takhle to cítí mnoho lidí. Problém je v tom, že nejde jenom zdaleka nejde o politiky, protože ten stav, ve kterém žijeme, je způsobený samotnými voliči. Protože ty politiky, které máme u moci, tam nedosazuje nějaký protektorátní nepřítel, prosazují je tam voliči svým hlasováním u voleb, ke kterým chodí. A ten problém jsme probírali na začátku našeho dnešního pořadu. To znamená, lidé, jsou dvě skupiny lidí. Většina, majorita volí tyhle ty lidi a tyhle ty strany, které způsobily ten stav a situaci a Evropu, ve které žijeme teď, a nechtějí na tom nic změnit. To je ta většinová veřejnost. Takzvaně bychom mohli říkat evropsky liberální. A pak je ta druhá menší skupina lidí, to jsou ti, kteří chtějí nějakou změnu. A problém je v tom, že když oni zvolí ty partaje, ty opoziční partaje, které tu změnu nabízí, tak když se dostanou k moci, tak oni tu změnu neprosadí. Oni na ní rezignují. Oni ji nerealizují, ale oni vstoupí do vlády, ale změnu nepřinesou. Jenom jsou v té vládě a tam se zasazují pouze o změny marginálií, okrajovostí, nepodstatností, různých koncesních poplatků a dalších. To je ten problém. A nelze si myslet, že vezmeme někde nějakého politika, my ho odsoudíme za to, že někdo někde něco prostě slíbil, něco nesplnil a tak dále, nebo někde něco rozkradli a tak dále, ale to neřeší ten problém, že ten problém vychází ze zdola, z lidu. Lid, který je souhlasný s tím, v čem žije. Souhlasný s tím, co se chystá. Souhlasný s tím, že někde pokračuje nějaká muniční iniciativa. Souhlasný s tím, že někde pokračuje nějaké válečné tažení a válečné snažení někde na Ukrajině. Souhlasný s tím, že my někde podporujeme Izrael. Že jo, i přesto, že ve zločinných procesech tam vylazují v rámci genocidních procesů jedno obyvatelstvo jednoho semického národa, Palestinců. Chápete, je k tomu dán těm politikům většinový volební mandát. Chápete? To znamená, kdybychom to přeložili do té pozice, že ten, kdo je viník, tak by neměl nést odpovědnost, tak to by prostě museli, to by musela být zavřená půlka populace za ty procesy, že volí takové strany, které tohleto prosazují a umožňují. Že? To znamená, je to v lidu. Lid to tak prostě chce a že nechce to, co by měl chtít, respektive chce to, co chce, ale politici neumožňují prosazení těch tezí změn, tak to znamená, že demokracie nefunguje. A jestliže nefunguje demokracie, začne se to uvědomovat více lidí, že nefunguje. Začnou se vytvářet destrukční procesy systému demokracie. To znamená povstání, nepokoje, barevné revoluce, nespokojenost se systémem řízení. To znamená to, co probíhá v jednotlivých zemích, řekli bychom Kavkazu, řekli bychom nějakých prostě afrických zemí, že jo, různé barevky, že jo, najednou prostě výjdou, nebo v Gruzii výjdou najednou, nebo v Srbsku, že jo, nedaleko výjdou prostě nějaké prostě statisíce demonstrantů organizované zahraničními neziskovkami, aby prostě vrhli nějakého prezidenta, protože se jim nelíbí, že má moc dobré vztahy s Ruskem a podobně. Tohle to všechno zkrátka je organizováno, jsou to konceptuální procesy a ti lidé vychází do těch ulic v rámci konceptuality, že je tam někdo přivede, že je tam někdo přiveze, dokonce, že je tam někdo zaplatí, že jim někdo nechá vytisknout ty transparenty, že jim je někdo přiveze i ty mávátka, že jim tam někdo přiveze i audiotechniku, že jim tam někdo zaplatí celou tuhletu traktaci. Chápete, to se neudělá samo, že samo se něco udělá. Ne, ne, ne. Všechny demonstrace, všechny revoluce, všechna povstání jsou konceptuální procesy. To nejsou samonosné procesy, že by sami vznikly spontánní procesy řízení. Spontánnost, co to je spontánnost? No to je to, že teď skupina lidí se někde naštve na něco a teď jdou po ulici a říkají pojďte, pojďte s náma, půjdeme udělat pořádky. No to by bylo pěkný, kdyby takhle fungovalo, a takhle to nefunguje. Všechny procesy řízení, které jsou typu povstaleckých, typu revolučních, typu, že lidé jdou do ulic, protože už to nefunguje, demokracie se zhroutila. To jsou všechno procesy konceptuální, jsou naplánované, jsou připravené. Někdo je řídí, někdo je organizuje a někdo je financuje. Většinou ze zahraničí. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že pakliže by se stalo, že někdo by začal někoho odchytávat na ulici za velezradu a potom s ním dělal nějaké krátké konce, že ani to by nebylo spontánní. Byl by někde nějaký plán na vytvoření monster procesů s těmito lidmi. Ty monster procesy a ti soudci v těch monster procesech by je odsoudili k trestu smrti. A byl by konceptuální plán to využít k upevnění moci nového systému, který by někdo připravil už dopředu. Nebylo by to spontánní, bylo by to zase připravené. Zase by to bylo připravené, zase někým zaplacené a jak se obávám, zase někým zvenku. Nikoliv z lidu, nikoliv z našeho přání, nikoli z rozhodnutí národa, ale opět někoho zvenčí. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát?
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych som na začátek chcel konštatovat, že už aj krajiny, které doteraz byly neutrálné, jako Čierna Hora, Makedónia a Južný Balkán, sa celou vervou ženu, aby ich Európska únia prijala medzi svoje rady. To doložil summit minulý týždeň v Tivate v Čiernej Hore. To je jedna vec, ale na to by som sa nechcel spýtať. Ja by som sa chcel spýtať pána VK na na tančeky okolo vyjednávania z toho memoranda medzi USA a Iránom, pretože Trump rozprával v štvrtok ráno, že ich zbombarduje a večer hovorí, že deal je na dosiahnutie, na 90% hotový. Myslíte si, pán Veka, že to bude strategická chyba Iránu, ak bude súhlasiť so zničením svojho jadrového materiálu a ukončením svojho jadrového programu? Ďakujem pekne.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. To, co předvádí Donald Trump, to už není proces řízení, to je v podstatě zaseknutá gramofonová deska, takový ten gramec na tu kliku s tou velkou, tam byla krystalka, že jo, a protože tam nebyl zesilovač, tak ta krystalka v podstatě přenášela ten zvuk do toho ozvučného tlampače, do toho velkého, že jo, takové ty staré gramofony s tím tlampačem velkým, a ten gramec, že jo, prostě se nějak roztočí jako šílený a prostě přenáší divné paskvily, divné zvuky, tak přesně tohleto teďka je Donald Trump. Zaseknutý gramec. On de facto nemá kontrolu nad tím, co provedl v Perském zálivu. Nemá nad tím kontrolu. Irán si diktuje podmínky. Američané se snaží tu situaci nějak vyřešit, nějak ustát, nějak důstojně. A Trumpovi přicházejí informace, že tohleto se Iránu nelíbí, tohleto se jim líbí, tohleto na tohle nepřistoupí, na tady to by mohli přistoupit. A postupně, jak přicházejí informace, tak on vždycky udělá nějaký projev a řekne, už to bude dneska podepsaný, ještě to není podepsaný, budeme bombardovat za 6 hodin, změní názor a řekne, právě se dostal informaci, že už je ta dohoda hotová, skoro je tam 99%. Potom přijde noc. A v noci americké stíhačky a nebo nějaké dělostřelectvo tam začne prostě ostřelovat nějaké lodě v Hormuzském průlivu a dopadají nějaké bomby na iránské pozice na pobřeží. Irán na to reaguje a vystřeluje rakety na americké základny na Blízkém východě ráno. Trump hrozí obrovskou válkou. Přijde oběd, přijdou informace, že se posunulo jednání, tak to se pozastaví. Přijde večer, mluví o dosažení dohody a přijde noc a znovu se bombarduje a ráno je to zase znovu jinak. Trump je zaseknutá deska. Od něho nedokážete vyčíst stav věcí a jaká je momentálně situace. Já se obávám, že to neví ani Pentagon v této chvíli. To znamená otázka, jestli Irán přistoupí na nějaké zničení jaderného materiálu. Je to s velkým, musel by za to, dovedu si představit, že by na to přistoupil za nějakých velice výhodných podmínek, nějakých bezpečnostních záruk, které by byly více rámcové, možná by za to přistoupil, kdyby dostal nějaké velké peníze, kdyby byly zrušeny sankce na Irán v plném rozsahu. A i tak si myslím, že prostě Irán by třeba řekl, že ten obohacený uran nechce zničit, ale předá ho nějaké třetí zemi do správy, do úzkovy a různě. Každopádně to, co říká Trump, že bylo dosaženo a že Spojené státy vyhrály a že jenom už se teď řeší, jak se to dojedná s Iránem, je prostě snaha prodat cinknuté zboží jako zcela nové, netknuté a nerozbalené. Takhle bych to přirovnal. Trump tohleto se snaží prodat zpackanou válku jako vítězství, kterého bylo dosaženo naprosto jasně a problém je v tom, že nikdo mu to nevěří, nevěří mu to ani Američané a z toho potom pramení ta snaha za každou cenu zachovat si nějakou prostě tvář, to znamená z pozice síly, my nemáme žádný problém, když Irán na to nepřistoupí, my ho vybombardujeme a podle toho, jak dostává nové informace, tak to potom ruší to rozhodnutí a se říká do 2 dnů nebo do 3 dnů nebo do týdne bude podepsáno a tak dále a tak dále. Na tohleto na to do toho nepřistupujte. Pak vy, že se nechcete zbláznit při poslechu zaseknuté desky z Trumpovy produkce. Takhle bych na to asi reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
6: Zdravím pana Veka a všechny zúčastněné dnešního večera. Pane Veka, mám dotaz. Vy nemáte pocit, že to, co se děje na Blízkém východě, je hodně podobné tomu, co se dělo nebo ještě děje na Ukrajině? Nemyslíte si, že ten jmenovatel je stejný? Pak mám ještě jeden dotaz na vás, takový jiný. Proč pro Boha používáte do svých knih, četla jsem všechny vaše knihy z výjimkou poslední, proč používáte zdroje židovské? Není mi to jasné, nesedí mi to. Děkuji,
2: děkujeme. Odpovíte.
0: No, jasně. No, podívejte se, co se týče tedy těch zdrojů, tak to jsou právě zdroje, které jsou neveřejné a kvůli tomu, že jsou neveřejné, tak v nich je spousta informací, které úmyslně a záměrně jsou neveřejné, to znamená, aby se lid nedozvěděl, kdo vládne, kdo rozhoduje, kdo řídí, kdo drží všechny kontrolní mechanismy řízení nad touto planetou. Pro v uvozovkách dobro lidu tohle to není nikde prezentováno, není to nikde psáno, nikde se to nedozvíte, proto je nutné ty informace publikovat. Z toho důvodu tedy to tam je v těch knihách. No a co se týče toho prvního dotazu, jestli tam je souvislost, samozřejmě, že tam je souvislost, je to likvidace světového řízení Pax Americana, to, co probíhá na Ukrajině, probíhá v Perském zálivu. Donald Trump je toho součástí, takže samozřejmě tam je jasná souvislost. To je naprosto jisté. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
7: Dobrý večer všem, posluchači Čech. Já se chci zeptat, pane Veka, takový nápad, jenom teďka Amerika, jak je mistrovství světa, velká akce, do toho bude Amerika slavit vlastně 250 let založení a není úplně vyloučený, že například týmy Ameriky a Iránu se potkají na to mistrovství. Nebyl by to optimální taková jako akce k například třeba k atentátu na Trumpa, k něčemu podobnému? Nemáte takový pocit? Díky za odpověď.
2: Děkujeme.
0: No, podívejte se, já už jsem o tom před chvíli hovořil, o tom fotbale, o těch dvou týmech, které běhají na hřišti, že globalistická hra. Podívejte se, je to velká souvislost, protože je to šampionát konaný vlastně ve třech státech, Spojené státy, Kanada, Mexiko, Severní Amerika. Je to 250 let, že jo, od založení Spojených států, 1776, to znamená, je to 250. A je důležité, že vždycky při tady těch numerologických souvislostech mají, když vždycky globalisté snahu nějak se blízknout, nějak dát přesah, to znamená zobrazit nějaký přesah, dát nějaký symbol, vyslat nějaký symbol. A kdyby tam byla třeba taková konstelace, že by se setkali Spojené státy s Iránem a že jo, na fotbalovém utkání a teď třeba Američané by prohráli a Irán by vyhrál, byl by to velký přesah, mohutný přesah. Ale co se týče Trumpa, nějaký atentát přímo během fotbalového mistrovství. Já tomu moc nevěřím, protože globalista se snaží mít všechny věci pod kontrolou a snaží se působit jako, nebo všechny jejich akce jsou modelované jako světový řád. Mají všechno pod kontrolou, všechno se řídí, nikde nejsou žádné neočekávanosti, nikde nejsou žádné problémy, my to všechno řídíme, my to všechno ovládáme, nejsou nikde žádné problémy, všechno je ažur, všechno je pod naší kontrolou na rozdíl od zbytku světa. Náš globalizovaný systém, který my tady vám představujeme, je naprosto dokonalý, je naprosto řízený. kdyby v rámci toho šampionátu tam došlo k atentátu, k nějakému výbuchu, explozi nebo nějaký ostřelovač by zastřelil prezidenta, znamenalo by to destrukci onoho renomé globalistu. Přičemž to není to vyloučené, že někdo se bude snažit globalistům zkazit jejich akci podobně jako Ukrajinci, když kazí Vladimiru Putinovi Světové ekonomické fórum v Petrohradu. To je, pozor, to je velký přesah. Opravdu se někdo může pokusit globalistům zkazit jejich svatostánek, světový fotbalový šampionát. Není to vyloučeno. Ten dotaz je správný, od posluchače je správný, je trefný a nemůže se vyloučit, že někdo, kdo se bude snažit uštědřit globalistům facku, že, protože jejich svatostánek, poškodit jejich jméno, že někdo to může provést.

0: pokud by někdo chtěl zaútočit proti téhleté věrchušce globalistické, tak by k tomu opravdu mohl použít některý z těch zápasů při návštěvě amerického prezidenta. Když bude hrát třeba americký tým někde s někým o něco, mohl by toho zneužít a využít. Není to úplně vyloučené. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím, já se zeptám, slyšíte mě dobře, nebo to vypadává?
1: Ano, slyšíme.
2: Slyšíte dobře, výborně. Tak první dotaz, dotkli jsme se té šlechty, tak já jsem nedávno slyšel poměrně hezké povídání o Lobkovicích, co to byly zač. To byli kolaboranti od prvopočátku až do dnes. Převlečkavá ti, že Pávek jako je proti ním brídil. A oni teď mají, nebo měli nějaký soud ve Štrasburku a nárokovali si nějaké zásadní majetky a myslím, že probíhalo nějaké první jednání a tam jim to jako docela připadlo a údajně teda měla teďka někdy, nevím jestli před tím dozadu, nevím jak dlouho, probíhat druhé, to nejzásadnější jednání. Na jeho základě teda mělo, pokud by teda to dopadlo pro ně, tak by to byla obrovská trhlina v těch pečetích toho, těch Benešových dekretů. Čili jestli pan VK nebo pan Vítek neví, jak dopadl tenhle ten zásadní soud. A pak ještě rychle druhý dotaz, teď tu, že se brutálně eskalovala situace mezi Iránem a Spojenými státama a Izrael vlastně mobilizoval 280 tisíc vojáků, míří tam prý B-52 na Střední východ, tak jestli ještě k tomuhle. Tak to všechno a děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. K tomu prvnímu, k těm Lobkovicům jsem nezaregistroval, takže jestli Vítek zaregistroval. A k tomu, co zase teď je s večerem... Dobře. A k tomu, co se děje teď s večerem, mluvil jsem o tom před chvílí, o Trumpovi, to znamená zadřená deska opět přeskočila několik stop přehrávaného nosiče a znovu jsme v takzvané válečné mazurce a znovu se bude bombardovat, to je naprosto normální, to je Trumpova zadřená deska. Netanyahu určitě řekl Trumpovi, hele, moc si nevyskakuj, nebo na tebe vytáhnu Epsteinovy spisy a půjdeš do pr. Chápete? A proto mobilizace 280 tisíc vojáků v Izraeli, bombardéry budou bombardovat Irán a Trump musí skopnout podpatky a musí poslouchat, protože když by neposlechl Benjamina Netanyahu, kdyby Bibi ho neposlechl, tak věci okolo Epsteina jdou ven. Jdou do americké televize, jdou do CNN, jdou do MSNBC, okamžitě by to tam bylo všechno. Všechno by tam bylo. To je realita. Podívejte se, Jeffrey Epstein byl agentem Mossadu. Všechno to, co natáčel, všechny ty VHS kazety, že jo, všech těch politiků, všechno to má k dispozici Mossad. Netanyahu má k dispozici všechny nahrávky s Trumpem. To, co tam dělali s těma lolitkama, s těma nezletilejma, že jo, ty gang party, jak tomu říkali, v tom letadle a tam na tom ostrově. Všechno to tam je na Trumpa a Trump teď zkrátka musí dělat to a musí skákat tak, jak Bibi bude pískat. To mě vůbec nepřekvapuje. To znamená, ještě dneska dopoledne to bylo o tom, že Trump tvrdil, že mírová dohoda skoro už je na podepsání, vidíte, a je večer a už je to se jinak. Už letí bombardéry, bude se bombardovat. Zkrátka Trump, zadřená deska, bez reakce, naprosto bez reakce, nemá smysl reagovat. Uvidíme, jak to dopadne, jak bude reagovat Irán. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, Nita do Slovenska. Já dnes večer je to velmi ťažké, veľa politiky zlého. Já by som o ľuďoch a předpokladně chtěla
1: povedať. My vám špatně rozumíme. Mluvte.
3: Ano?
1: My jsme špatně rozuměli.
3: Že dnešní večer je o ťažké politike. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: A já by som sa chcela zase opýtať na celé ľudstvo na této planete. Teraz je rozumieť?
1: No, ano, je.
3: Ano. Pán

0: vďaka koncom minulého roka dvakrát po sebe dva týždne bolo v rámci odpovedí, ste spomenul, že aké by bolo ľudstvo, dal ste takú otázku, že aké by bolo ľudstvo, keby nás neovládali vyvolení Židia. A potom si povedal, že vy sa nad tým neodvážite ani zamyslieť nad tou odpoveďou. A mňa to vtedy veľmi zaujalo a nejak dodnes deň to mám v hlave. A mne to vychádza tak, že ľudia by boli takí istí, alebo možno ešte aj horší. A dala by som na to taký príklad mojich súdov, že pred viacerými rokmi zomrela 17-18 ročná dcera na ulici, mladé dievča, dostalo porážku. Absolútne nikto, a bolo to vo večerných hodinách cez víkend, absolútne nikto jej neposkytol pomoc, nikto jej nezavolal záchranku, absolútne nič. Dievčina tam padla, zomrela a keďže sme malé mesto Šala s Babišovým Duslom, sa to tu potom rozšírilo, že tí, ktorí videli, tak si poznamenali, že no je ožratá, preto sa vála na zemi. Ja si vždy spomeniem ako na takýto príklad, že ano, vtedy ma, to, som sa tu úplne zhrozila tým, že kam sme sa to dostali. Takže asi takéto je ľudstvo dnešné, nie?
1: Děkujeme za otázku.
0: Ďakujem pekne.
2: No, ja děkuji za otázku. No takhle, já jsem s tím přesahem, že jo, protože, že kdyby nebylo řízeno tedy Progos, tak to je jednoduché, já to ještě můžu zopakovat, pokud by lidstvo nebylo řízeno vyvoleným národem, tak by bylo řízeno nějakým jiným. Architekti by dali zprávu někomu jinému a ten systém řízení by potom běžel zase proti, by běžel podle nich. To znamená, stejně tak vyvoleným národem se mohli stát Arabové. Nebo vyvoleným národem mohli být Černoši ve Střední Africe, být řídícím nástrojem světa. Nebo to mohli být třeba Inuité v severní Kanadě. Nebo to mohli být Egypťané. Nebo to mohli být Indové. Že? Oni si mohli vybrat kohokoliv. Oni si vybrali právě je. Že? Takhle to dáme. My to nemusíme vůbec ani jako rozebírat, protože pouze konstruujeme systémy řízení světa tak, jak jsou nastavené teď. My nemůžeme teď jako přemýšlet, jak by to vypadalo, kdyby řídili třeba Indové, nebo kdyby Černoši třeba měli status vyvoleného národa, že nějaký černošský národ, někde třeba Tanzánci a podobně, by najednou prostě jako měli tady tu roli a ovládali by všechny centrální banky, všechna média, všechny farmaceutické společnosti, všechny potravinové společnosti, všechny mediální společnosti, ovládali by všechny soudy, ovládali by všechny politické systémy řízení na světě. Všude by byli Černoši, Tanzánci. Že? Tak bychom měli, žili bychom ve společnosti, kde bychom řešili vyvolený národ Tanzánců. Ale my nežijeme v takovém světě. My žijeme ve světě, kde tito příslušníci vyvoleného národa, židovského národa, kontrolují všechny tyto procesy řízení. Kontrolují všechny banky, všechny velké korporace, kontrolují všechny potravinářské společnosti, všechny farmaceutické společnosti, všechny soudy, všechny parlamenty, všechny silové systémy, všechny zbrojní systémy, kontrolují všechno tohleto. Chápete? Úplně všechno. A proto, když chcete se dostat do systému řízení, musíte psát z těch zdrojů, z těch hebrejských zdrojů, to je ta paní, co se ptala předtím, proto je třeba přinášet informace z těch hebrejských zdrojů, protože ty jsou necenzurované. Na rozdíl od všech ostatních knih, těch ostatních národů, kterým se tak říká tím nepěkným slovem, že jo, tam někoho to prostě strašně irituje, ale oni to tak říkají, prostě jako ano, gojím, že? No, to je nepěkné označení, samozřejmě, že to je nepěkné označení, že? Znamená překladu jako dobytek, že? Hospodářský. No, takže to je nepěkné, jistě, ale zkrátka, to je systém tak, jak je nastavený tohoto světa. Takhle architekti tohoto světa si to tak nastavili. To znamená, dali zprávu nad tímto světem, zkrátka tomuto vyvolenému národu. Byl vyvolen, aby měl tuto správcovskou roli. zprávců. A oni, proto oni mají jako jediní komunikují se syndikátem. Oni jediní mají dovoleno zastupovat celou civilizaci této planety v kontaktu se syndikátem. Oni, nikdo jiný, jenom oni. Jo, takže na to je třeba se takhle dívat. No, musíme se pustit rychle do dalšího volajícího, takže pokud máme někoho dalšího.
1: Ano, volajícího máme na lince. Hezký večer, můžete se ptát.
3: Marie, zdravím, pane VK, prosím vám. Vysvětlete mi, proč vy věříte těmhle nesmyslům o tom syndikátu, o tom, jak někdo nad námi je, nad touhle planetou, když tam vidíte, jak ji ničejí vnitřní lidé, ti Židé, kteří dneska okupují kterokoliv zemi si zamanou, Vys, Trump, Grónsko, cokoliv. Vždyť je to nesmysl. Vy píšete o jejich nesmyslech. Mě by zajímalo, jestli jim sám věříte. Děkuji za odpověď.
2: No, já děkuju za dotaz, je mě jako, nevím, prostě paní má svůj pocit, já jí ho samozřejmě vyvracet nebudu. Ona odmítá vlastně si přiznat, kdo vlastně řídí tento svět. Samozřejmě vidí to jinak, takže já jí to vyvracet nebudu a pustíme se do dalšího volajícího.
1: V tuto chvíli volajícího nemáme, přestože vidím, že se někteří nemohou dovolat, tak já pro vás všechny zopakuji telefonní číslo, na které můžete volat své otázky. V podstatě to bude tak jedna, maximálně dvě otázky, a to na telefonní číslo 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete ještě telefonovat a my už máme prvního volajícího, který se dovolal po tomto avízu a já ho dávám rovnou do vysílání. Hezký večer, můžete se ptát, slyšíme vás.
4: Dobrý večer, zdravím všechny a moc děkuji za vysílání, za komentáře. Mně napadla taková věc před chvilečkou, pan VK říkal, že Trump musí poslouchat Bibiho a tak dále a tak dále. A teď mě tak napadlo, co by se stalo, kdyby najednou Trump si řekl, ale už je mi 80 nebo tak nějak tento věk, mám své za sebou, já už na to kašlu. Může se tohleto vůbec stát?
1: Děkujeme.
2: No, já děkuju za dotaz.
5: On se snaží už kubat, ale prostě to nejde. Má tak dlouhý
2: prostě opratě. On se snaží škubat, ale problém je v tom, že on je příliš samolibej a aby prostě poškodil sám sebe a zničil prostě svoji auru, kterou budu jako velký spasitel, zachránce Ameriky a všechno, že by najednou prostě řekl, tak ať to na mě klidně publikujou, že jo, že jsem prostě s nějakýma nezletilýma tamhle se Epsteinem prostě skotačil před 30 lety a podobně. On podle všeho není sebevrah, není politický sebevrah, takže že by najednou prostě řekl já na to kašlu, tak on nemůže. On je skutečně na opratích a musí prostě táhnout tam tím směrem, jak prostě určí prostě Bibi, jak určí Mossad. A vidíme to ve všech krocích, které prostě dělá, které rozhoduje. Přijde večer, Bibi zmobilizuje 280 tisíc vojáků a Trump musí vyslat bombardéry B-52, musí napokon Bibiho vybombardovat nějaké pozice v Iránu. Nemůže říct ne. Že? Řekl by třeba v rámci mírového procesu, teď se nic bombardovat nebude, teď se jedná, teď se dohaduje mírový proces. Ne, není dovoleno. Bibi zmobilizuje, Bibi řekne, Trump musí poslat pomoc. Takhle to zkrátka je, takhle taková je realita. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Máme 7 minut do konce, bude to tedy zřejmě poslední volající, ale máme volajícího na lince, tak se ptám, jaká je vaše otázka.
6: Můžu?
1: Ano.
6: Tady je posluchač Libor. Já jsem se chtěl zeptat pane Vajka, jako velice zájmem vás poslouchám, ale před několika lety jsem viděl v televizi CTG, kdy ještě teda to bylo trošku lepší, že mluvili tam o tom koncentráku v Letech a jestli o tom náhodou něco nevíte. A tehdy právě říkali, že to patřilo rodině Schwanzenbergů. Tak by mě docela zajímalo, jednak teda, když začali odškodňovat ty, ty pozůstalí nebo koho, jestli prostě se tím vlastně naše vláda nepřihlásila k tomu jako viníkem. A prostě tohle to by mě zajímalo, jestli o tom něco nevíte, že tam údajně to patřilo rodině Schwanzenbergů. Děkuju, nashledanou.
1: Děkujeme.
2: No, tak tady tu kauzu nevím, jestli je to ta, která tenkrát byla vlastně v těch médiích. To byl ten na pozemcích. To byl
1: tábor.
2: To bylo na těch pozemcích u Písku.
5: Prasečka.
2: A tam to dokonce bylo potom vykupovaný, stát to potom nějak vykupoval. To už je další kauza, to je další část, to už si tak přesně nepamatuju. A jestli to je ta záminka toho, jako že nějaká vina někde, to bych vůbec jako nedával do souvislosti s druhou světovou válkou. Tohle to je něco jiného. To, že najednou šlechtické rody dostávají zpátky svoje věci, to je součást revanšismu. To je revanšistický proces. Revanšistický proces obnovuje nároky nejenom nacistů, ale i šlechty, dámy a pánové. To je třeba si uvědomit. To není samonosný proces typu spustíme revanšismus v Evropě a o svá práva se začnou hlásit jenom nacisté původem tady odsaď z Německa. Ne. A nebo někdo by řekl jenom nacisté a sudeťáci. Ne. Revanšistický proces prochází celou Evropou. Znovu opakuji. O svá práva se hlásí nejenom sudeční Němci a němečtí nacisté, kteří si znovu své Velkoněmecko chtějí v podstatě realizovat v Evropě. Hlásí se i Poláci, polští nacionalisté, chtějí si realizovat své Velkopolsko v Evropě a na Haliči, na Ukrajině. Najednou se aktivizují Maďaři a chtějí své Velkouhersko a chtějí si realizovat své větší území na jihu Slovenska. Chápete? Ten proces a najednou Rusko se ozývá, že chce své území, ruské území na Ukrajině a překresluje se Ukrajina. To samé v té Sýrii, kde najednou Turecko chce své Velkoturecko. Azerbajdžán chce svůj velký Azerbajdžán, proto obsadil Náhorní Karabach. Izrael chce svůj velký Izrael a proto anektoval Golanské výšiny, proto chce anektovat Gazu a proto anektoval jih Sýrie. To znamená, revanšistické procesy jsou spuštěny v celé Evropě, dokonce i v Asii. A navrací svět do doby, kdy mocenské a velmocenské systémy vládly světu. A to se stane vždycky. A stane se to pokaždé, když spustíte proces revanšismu. Vracíte totiž takzvaný chronologický proces řízení, chronologie, vracíte zpátky, vytváříte proces anachronismu, obracíte čas jakoby na ruby a uplatňujete minulé procesy řízení na současnost. To znamená, vidíme to všude ve společnosti, to ten anachronismus vrací zpátky do hry mocenské nároky jednotlivých bývalých velkostátů v Evropě, které zanikly a najednou se znovu hlásí o slovo. A právě o to se hraje i v případě šlechtických rodů, protože i oni jsou součástí revanšistických procesů v Evropě. I oni, i ty šlechtické rody se najednou hlásí znovu ke slovu. Znovu chtějí zpátky své majetky. Znovu si chtějí realizovat své šlechtické velkorody, své velkopanství, své velkomajetky. Znovu jim soudy vycházejí vstříc. Znovu se to vrací. Chápete? Je to typický anachronistický proces, to znamená, kdykoliv spustíte proces revanšismu v nějakém prostoru, zasáhne všechny zúčastněné země. Ten revanšistický proces se začne prostě odehrávat na celém prostoru. Neomezuje se pouze jenom na německé nacisty, ale zasahuje i Polsko, zasahuje Maďarsko, zasahuje Rusko, zasahuje Blízký východ. Všechno tohleto se najednou obnovuje. Proto je třeba na to reagovat tak, že opravdu ty nároky, šlechtické nároky, jsou důsledkem o něch revanšistických procesů v Evropě, kterými jsme právě svědky. Takže máme 21.58. Jestli máme ještě někoho, tak ještě vezmeme posledního a bude poslední.
1: Perfektní. Tak tedy poslední poslucháč, poslední dotaz, ptejte se.
7: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli pan Bek ví o národním pohybu mimo ně. Protože to je to, co nás vyvede z toho otroctví politických stran.
2: No, dobře, já jsem asi neslyšel národní pohyb jako... národní pohyb...
1: Ještě jednou nám řekněte tu adresu.
7: www.czechoslovakia.cz anebo www.národnipohybmimoně.dohromady. Bez...
2: Já děkuji za dotaz, ale bohužel tady o tom hnutí nebo o aktivistických organizacích já bohužel nic nevím, ty jména mi nic neříkají, takže neznám, nevím, takže bohužel k tomu se vyjádřit nemůžu. O pohyb mimo, jako mimo ně, jako to znamená mimo vyvolený národ, zřejmě to tak myšleno, nevím, nečetl jsem, neznám. Nevím, jak je to myšleno jazykově ani lingvisticky. Dobře. Takže to bylo všechno, protože k tomu se nedokážu vyjádřit. Takže se omlouvám. Takže to bylo všechno pro dnešek. Máme 22.00, takže doufám, že něco jste se dozvěděli, že jsme probrali to, co bylo třeba. Já děkuji tobě, Vítku, za moderování, Helence za pěkný písničky, no a samozřejmě všem posluchačům za to, že nás poslouchali. Že doufám, že teda si najdete na nás čas zase za týden, že jo, v pátek po 19.45 přineseme a probereme další témata z domova i ze světa. Užijte si teda fotbalové šílenství, hlavně si užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný, pěkný večer, anebo když půjdete spát, tak dobrou noc.
5: A nebo jestli to bylo třeba mimoňů, to jsme už známe k mimoňi, ne? Někdo z alternativy mimoňi, že třeba jsou... No, nebudem to rozebírat radši. Já se s tebou VK taky rozloučím, měj se moc hezky, děkuju za vysílání, za krásné informace a úžasné vysílání po celé 2 hodiny. Tobě, Helenko, děkuju taky moc za vysílání. I vám, milí posluchači, jste nám volali, bylo vás dost a doufejme, že i přes prázdniny, které začínají, jsme teda dospěli, to je takové zajímavý úzus, že nic používáme slovo prázdniny, samozřejmě čas dovolený, ale používáme prázdniny, když dávno prázdniny nemáme, červenec, srpen, ale přesto v těch 2 měsících doufejme, že s námi vydržíte také, i když bude čas dovolených, ta fluktuace posluchačka bude samozřejmě řidší, ale přesto doufejme, že vás bude dost. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, hezký večer, hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku a samozřejmě vám všem, kteří nás posloucháte a voláte. Přeji hezký zbytek večera.
8: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Nuž, dámy a pánové, jako vždy máme tedy neděli 14. června léta páně 2026, jejich to kalendáře. Zdravím vás a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a taktéž živě na Odyssey a záznamem pak na YouTube, tam bez cenzury TV, hledejte. Koukneme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Hned jak se mi přihlásí a připojí, tak se mrkneme na samozřejmě na komentované to zpravodajství, na které jistě čekáte. No už a pak od 21. hodiny se koukneme na 37. pokračování Nového věku a programu Sunrise. Takže to jsou teď 4 hodinky nachystány. Opráskem už to tady máme, já se ještě kouknu, co pan Tichý, kde se nám zatoulal, protože to je zajímavé, tak já ho tady prokliknu, nevím, jestli psal teda, že mám jet na začátku sám, a nebo jestli ne, už to poslal všechno, takže už by pan Tichý měl být nachystán, tak uvidíme, já ho zkusím vytočit, ale zavolat mu, tak. Tak to zkusíme. Samozřejmě na začátek, když se nám pan Tichý, tak já to tady přečtu, přihlásí, tak máme tedy v tom komentovaném zpravodajství, budeme mít iránský konflikt, informace z USA, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie. Dobrý večer, pane inženýre.
1: Dobrý večer vám i vám, vážení posluchači, diváci.
0: Tak, 6. Akorát budeme mít doběhl, novinky.
1: Doběhl jsem k aparátu, takže...
0: Jo, super. 6. budou novinky odinut, útoky na naše zdraví bude jako 7. téma a zajímavosti z domova, snad se k ním i dostaneme, budou jako poslední 8. to zpravodajské téma a pak se koukneme na tematické okénko a ne páteční shrnutí od Larryho C. Johnsona. To je ten bývalý analytik CIA, jestli se nepletu. Tak, jdem se na to kouknout, pane inženýre. Koukám tady iránský konflikt, můžeme asi začít hned tou jedničkou.
1: Začneme dneska iránským konfliktem, protože on má velmi zajímavý vývoj a myslím si, že časem se ukáže, jak zajímavé měl pozadí, ale to nechci předbíhat. Pojďme na to, co se děje tedy. Takže první zpráva hovoří o tom, že Irán vážně poškodil americké centrum leteckých operací v Kataru. Tam hovoří, zase se ještě zpátky vracejí krátce po tom začátku té války, že tam zahrnují teda desítky amerických důstojníků. Takže bylo to velitelské centrum, které více než desetiletí řídilo americkou leteckou kampaň na Blízkém východě, takže to je dostal přímý zásah, bylo vážně poškozeno. Takže tolik jenom jako na připomínku, jde konkrétně o základnu Al Udeid a ta byla vyřazena z provozu tedy, takže údajně tedy ty iránské raketové útoky tehdy nenarušily tu leteckou kampaň operací Epic Fury, která začala to 28. února. Jinak ta americká armáda předpokládá, že Irán na toto zařízení zaútočí a proto od počátku operace řídila tu kampaň z objektu na letecké základně Shaw v Jižní Karolíně. Takže personál byl z Al Udeidu převelen ještě před vypuknutím konfliktu. Pak je mi všem otázkou, teda koho tam vlastně teda zabili. Pokud tedy byl odvelen, tak je otázka teda, koho tam zabili. A ukazuje se, že vlastně celá, nechci to zlehčovat, ale že vlastně celá ta záležitost s tím Iránem, že bude lépe či hůře na aranžované divadlo. Ale to nepředbíhejme. Pojďme k dalším zprávám.
0: Tak, máme tady varování k USA a k zemím Perského zálivu jako druhou zprávu. V pondělí tedy 6. kecám, oni to tady otočili 8.6. ve svém prohlášení iránské revoluční gardy varovali Spojené státy americké, aby se do války s Izraelem nezapojovali, nebo spíše po jeho boku, no takže s Izraelem, protože se Izrael stane terčem. Konkrétně revoluční gardy tedy uvedli ve svém prohlášení toto. Varujeme vládu USA a režimy, které podporují nepřátelskou entitu před důsledky intervence. Potvrzujeme, že jakákoliv půda nebo vzdušný prostor, který se stane otevřeným agresi vůči Iránu, učiní vlastníky přímým cílem našich útoků. Toto oznámení tedy přichází po izraelských leteckých útocích na iránské cíle, jakožto odvetu za teheránské raketové útoky, nebo spíše na Teherán, že ano? A Irán vysílá tedy jasný signál, že nebude tolerovat zapojení třetích zemí, a zejména tedy Spojených států amerických do války s po boku Izraele. Je to tady zase z těch řeckých, tak je to trošku kopernatý tedy překlad. Napětí tedy zůstává stále vysoké i přesto příměří dohodnuté už v dubnu. Americký prezident Donald Trump se snaží tedy prosadit diplomatické řešení, zatímco izraelský premiér Bibi Netanyahu tedy svolával mimořádné zasedání Rady bezpečnosti. Trhy už na to samozřejmě všechno zareagovaly, protože cena ropy překročila k pondělku $96 za barel. Tak.
1: Další zpráva, tak jak šel týden, tak je z 10. a ta hovoří o tom, že Irán zahájí masivní raketový a dronový útok na celkem 7 zemí Perského zálivu. A že teda všechno vlastně připomíná to období v březnu tohoto roku, kdy válka v zálivu v podstatě dosahovala svého vrcholu. Konkrétně tedy ten útok byl veden masivní tedy na Bahrajn, Katar, Irák, Kuwait a Jordánsko, což teda připomíná teda to březnové období. Dále tedy na, jak si bylo konstatováno, že tedy to napětí mezi Iránem a Spojených států, že dramaticky narůstá, přičemž Irán tedy zahájil tedy koordinovaný raketový a dronový útok na americké základny a cíle v těch zmíněných státech. Tady, když to spočítám 1, 2, 3, 4, 5, tak mi tam chybí tedy, nevím proč, těm autorům Saudská Arábie a Sjednocené arabské emiráty, pokud těch států mělo být 7. Jinak tedy, tady jsou rozebírány tedy samozřejmě ty útoky na Jordánsko a na další, kolik teda zachytili, kde raket a zachycení v Kuwaitu a podobně. To si myslím, že není ani tak zajímavé a důležité, jako to, že ten Irán se vlastně těmito útoky se snaží vlastně dotlačit ty státy k tomu, aby jednak oni už si ujasnili, že Spojené státy, že vlastně oni žádnou záruku bezpečnosti neposkytují, ba právě naopak svoji vojenskou přítomností v těchto zemích, tak tyto země přímo ohrožují. To je jako smysl i teda této záležitosti. Takže tolik ode mne teda k této zprávě, pojďme asi dále.
0: Dobře, dále se vrhneme, přečtu titulek. Neuspořádaný ústup USA, po bombardování amerických základen a Izraele se vrátili 3 miliardy eur v Iránu. Nevím. A omezili letecké útoky na Libanon. Tak, teď jsem z toho jelen. Takže objevte více pro News GR. Podle iránské tiskové agentury Tasnim, tedy a izraelského webu Khan, se iránský Teherán souhlasil tedy, že přestane bombardovat Izrael a nebude pokračovat bombardování ani amerických základen v Perském zálivu. Ale když Spojené státy souhlasily, že rozmrazí iránský majetek v hodnotě 3 miliard dolarů, který byl do Iránu převezen z Abu Dhabi, a že donutí Izrael omezit útoky v Libanonu. Výměna zpráv tedy probíhala prostřednictvím katarské delegace, zatímco letadlo s majetkem přistálo v úterý ráno na letišti v iránské metropoli, tedy Teheránu. Několik hodin po výše uvedeném oznámení izraelský premiér Bibi Netanyahu vydal projev, nebo měl projev, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán prozatím ustaly, přičemž dodal, že, cituji, za posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit na novou rovnici, která je podle mého názoru nepřijatelná a nesnesitelná. Nuž, ale iránské podmínky byly přijaty USA a toto je poprvé, co byly iránské podmínky přijaty tedy Washingtonem. Současně k tomu Teherán přijal tvrdou rétoriku, když tedy předseda iránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf varoval Spojené státy, aby neporušili své závazky. A v případě kolapsu jednání hrozil novými údery, protože řekl, dáváme přednost jazyku diplomacie, ale jinými jazyky mluvíme mnohem plynuleji. Pokud porušíte své závazky, přejdeme k tomu, co známe nejlépe. A dobrá je poslední věta z toho článku. Je prý jasné, že Irán má nyní v konfliktu navrch v uvozovkách, což nikdo nemohl předpovídat, když konflikt začal před 3,5 měsíce. Do té čárky druhé je to správně, že je jasné, že nyní má v konfliktu Irán navrch. To, že to nikdo nepředpovídal, je blbost, ale obecně se s tím jakoby proklamuje. Tak, protože tohle všechno byl cíl.
1: To jednak, a druhá věc, on už byl například, on určité věci už mohl provést jaksi jeho předchůdce Trumpa, ale na místě prezidenta, ale neudělal to právě proto, protože byl odborníky varován a na rozdíl od Trumpa nebo tohoto Trumpa, bychom byli přesní, tak je poslechl, protože jako věděli, že na ten Irán, který má rozlohu přes 1 000 000 čtverečních kilometrů, to není tak jako Irák, ten je výrazně menší, a má 94 milionů obyvatel, takže na to nemají v podstatě. Navíc různá opevnění a oni se na to připravili 20 let, se na to připravovali. A i ta taktika toho boje a tak dále. Takže problém byl v tom, že ti, kteří je varovali, tak oni je odvolávali z funkce a tak dále, že to nechtějí slyšet. To je pravda skutečná tedy. Pojďme na další článek, ten v podstatě potvrzuje do značné míry to, co bylo teďka řečeno. A podle iránské tiskové agentury Tasnim a izraelského webu Khan, tak Teherán tedy souhlasil s zastavením bombardování Izraele a ukončení útoku na americké základny v Perském zálivu poté, co tedy Spojené státy tedy odsouhlasili tedy odblokovat teda ta iránská aktiva v hodnotě 3 miliard dolarů. Ta byla letecky přepravena do Iránu z Abu Zabi, to je velmi zajímavé, či ty už dostali, a dále teda donucením Izraele omezit ty útoky na Libanon. Ovšem tam, jak víte, tak oni to na chvilku dodržují, pak to zase neplní. A bombardují například Bejrut a tak dále, což je teda hrozné. A nejenom teda tento příhraniční pásmo, kde k tomu se ještě dostaneme. A jinak tedy samozřejmě ten Irán požaduje mnohem více, protože do těch jeho požadavků patří také zrušení sankcí uvalených na zemi od roku 1979. A jinak teda ty západní zdroje uvádějí, že celková hodnota těch iránských aktiv zmrazených v institucích třetích zemí se odhaduje na 24 miliard dolarů. Takže jako abychom věděli, jinak tedy Netanyahu za několik hodin se vyjádřil, že měl prohlášení, vydal prohlášení, němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán jsou prozatím zastaveny, avšak dodal, že během posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit Izraeli novou rovnici, něco, co se podle jeho názoru je nepřijatelné a neakceptovatelné. Tam je problém v tom, že Izrael, jak si ty Spojené státy neposlouchá a ty Spojené státy se s tou neumí tedy nějakým způsobem vyvléknout a jako starší partner si tam zjednat pořádek. Pojďme asi dál.
0: Dobře, tak, co se nám prakticky zablovalo. Jdeme se tedy kouknout na další 6. zprávu. Tady to byly zprávy vlastně z úterý, potažmo ze středy a ve čtvrtek. Velkohubý Doný řekl zase něco úplně jiného. Donald Trump učinil totiž prohlášení, které by mělo Irán vyprovokovat ke stejně tvrdé reakci a k tomu, aby už tak expozivní situaci na Blízkém východě posunul do extrému. Otevřeně totiž hrozil Iránu vojenským zničením a zase úplnou okupací země. Americký vůdce, já to tady nechám, odkazující na krizi v Perském zálivu, zcela podcenil vojenskou sílu Teheránu s bezprecedentní arogancí prohlásil, že okupace Iránu je otázkou hodiny pro americké special jednotky. Cituji Donýho. Malá skupina amerických vojáků by tam mohla zítra vejít a ovládnout celý Irán, kdyby chtěl. Tak to Trump řekl a poslal tak drtivý vzkaz revolučním gardám. Toto prohlášení tedy přichází zase v nejkritičtějším možném okamžiku. Je několik hodin po oficiálním oznámení nového iránského úřadu pro správu, který uzavře Hormuzský průliv do odvolání v reakci zase na americké útoky. Trumpova retorika zase ukazuje, že Washington nemá v úmyslu ustoupit teheránským požadavkům na ropu. Místo toho americký prezident volí tahat za lano do extrému, čímž ukazuje, že vojenská možnost úplného svržení ajatoláhovského režimu leží kdykoliv prý na stole v Bílém domě. No a Irán reagoval zase na Trumpa a říká, naše rakety to potopí do bažiny, pokud se sem odváží Američané vkročit. No, nevím, co si o tom všem mám myslet. Spíš, že je to divadlo tak a komedie, no. kdyby to nestálo lidské životu.
1: Komedie, ano, je to dělat do komedie, protože za situace, kdy Irán mobilizoval milion vojáků a už předtím měl armádu asi 700, předtím těch revolučních gard 700 nebo 800 tisíc lidí, mobilizoval milion a přihlásilo se do armády 11 milionů lidí, tak si myslím, že tam měla vzniknout velká poptávka po čepicích, aby tu skupinu těch supermanů, až tam přijdou, tak aby je tam utloukli čepicema, protože opravdu to, jako, to už je jako komedie tohleto. Takže sice tam nespochybnuju, že tam bohužel umírají lidé, nespochybnuju ani to, že jsou tam poškozeny jaksi některé stavby, nejenom infrastrukturní, ale určitě i historické, čehož je mi obzvlášť líto, ale bude to asi velké divadlo. Ta další, a tady vidíte hned i ta další zpráva, Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili zmrazená iránská aktiva. To je zpráva z pátku 12. To znamená, že informovaný izraelský zdroj uvádí, že Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili ta zmrazená iránská aktiva jako součást toho memoranda o porozumění. Teď zase obava, jestli se teda kvůli tomu zroutí ta dohoda o příměří nebo ne. Říkají, že rozhodně ano. Zase už by se zase předělali ty podmínky. A jako Izrael prostě... Do té války každý vstupuje s jinými cíly, s jinými pohnutkami. Navíc Američané se tam nechali zatáhnout asi více než chtěli. Ale chci říct jednu věc. Ten Izrael, jeho cílem je válčit prostě jako neustále a s představou tedy o vytvoření velkého Izraele, protože jinak jako Netanyahu zavřou prostě, protože už jako souzen byl a takže on se bude snažit prostě toto oddalovat tím, že oni budou válčit. Jinak tedy ten Izrael aktivně tlačí na Spojené státy, aby zajistili, že tedy to rozmrazení těch iránských aktiv nebude zahrnuto do žádného možného příměří nebo mírové dohody. To znamená tlačí na to, aby teda ty Iránci nikdy žádnou dohodu neodsouhlasili. Teď to je úplně jako jednoznačné. A to, že je Netanyahu v pravidelném kontaktu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, víte, jsme v bláznivém světě, Netanyahu údajně už jaksi není na život roku 2019, je to nějaký náhradník, tady ten Donald Trump je taky náhradník, tady ten malý doník a tak dál, až vidíte, že tady tyhle ty lidi tady ovlivňují svět a hlavně oni zdržují ten vývoj, který by měl směřovat teda už k tomu lepšímu, k tomu zlatému věku, ale v tom se nemůže válčit. A aby k tomu nedošlo, tak se tady pro jistotu jako válčí a protahuje se to. To je jako celé. Jsou tam nějaké debaty o tom, že tedy Američané se potřebovali zmocnit desáté brány, což se jim údajně snad podařilo, pak nevím, co tam ještě dělají, ale jako není mi jasné, kde ta desátá brána byla, protože pokud vím, tak na území Iránu nevstoupili. Možná nějací, co tam někde vystoupili, ty zachránci by tam zachránili nějaký ty piloty, ale ty jako rozhodně tam nic víc udělat nemohli. Takže návrhy vyjednávacích opatření mezi Spojenými státy a Iránem navržené iránskými státními médii stanovují, že část miliard zablokovaných prostředků musí být Iránu dostupná již na začátku jakéhokoliv možného období jednání. Takže vidíte, že se těžko budou domlouvat. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Pákistán, ten říká, že konečný text dohody mezi USA a Iránem byl uzavřen a asi se teď dozvíme podmínky dohody. Mír nikdy nebyl tak blízko jako teď, je to taky zpátku, takže přestav všechno handrkování, postrkování a provokace. Takže konečný text trvalé mírové dohody mezi Iránem a Spojenými státy byl dosažen, uvedl to pákistánský premiér a říká, úzce spolupracujeme s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Uprostřed pokračujících intenzivních mediálních mediací ze strany Pákistánu si plně uvědomujeme neúnavnou dezinformační kampaň, kterou vedou ti, kdo chtějí mírovou dohodu sabotovat. Pomineme ten hluk stranou. Můžeme potvrdit, že byl dosažen konečný a dohodnutý text mírové dohody a Pákistán nyní úzce spolupracuje s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Mír tedy nikdy nebyl tak blízko jako nyní. No, tak současně podle zpráv z agentury zase Reuters uvedl americký představitel, že dohoda umožňuje znovu otevření Hormuzského průlivu, zrušení americké blokády íránských přístavů a převod obohaceného jaderného materiálu do Spojených států. Současně text obsahuje režim inspekcí a jasný rámec pro likvidaci a odstraňování obohaceného materiálu. Írán nemá okamžité výhody s podpisem smlouvy, je tady uvedeno. Tak já bych se chtěl zeptat, když se Američané vrhnou na izraelský jaderný program. No toť otázka, že by tam byly kontroly, protože oni tam ty komisaře nepouštějí už roky a nikdy to ani nedementovali, ani nepotvrdili, že by vlastnili jaderné zbraně stát Izrael. A na to se ptejte, dámy a pánové.
1: Ale už se svého času objevila výhruška Izrael vůči Spojeným státům, že Spojené státy nebudou sekat dobrotu, takže na ně zaútočí jedinými zbraněmi. Dokonce existuje na to nějaký název teda toho projektu, já ho nevím, já se teď na ně nespomenu. Takže jaderné zbraně nepochybně mají Izraelci. Ta jejich představa, jako jak by to probíhalo, jak je dost jako komická, ale prostě oni hrají všemi kartami a řekl bych i některými, které nemají nebo které jsou falešné. To je jako důležité. Jinak jako další zpráva a hovoří o tom, že tedy Trump, že to je ze 14. to je dneška, že chce dnes podepsat dohodu s Iránem, protože slaví své 80. narozeniny. Ovšem revoluční gardy říkají ne. A jsme zase tam, kde jsme byli. Ono už, když se podíváte na ty podmínky, které teďka jste slyšeli, tak to jsou podmínky americké nebo představy, fantaskní představy americké na to, ten Irán nikdy nepůjde. Oni mu to, a podívejte se na jednu věc, že oni mu prostě takové nesmyslné, pořád jim to tam nosej a vydávají to za nějakou dohodu jenom k podpisu a něco podobného dělají ty Ukrajinci také. Ty Ukrajinci tam pořád také nosí těm Rusům takovéto různé nápady, jakože vrátí Krym a zaplatí odškodné a já nevím, co udělají všechno. To jsou jako naprosto nesmyslné věci. A oni si nemnívají, že tam dají 10x a 20x a tak dál. Takže snad unaví, že pak řeknou, ježíš, tak to sem dejte mi to podepíšem. Hlavně už neotravujte, ať máme klid. Jo, prostě. To jsou nesmyslné představy. Takže do nich dneska chtěl podepsat smlouvu s Iránem a němu to revoluční gardy pokazili tedy. Takže a nemá tedy Teherán žádné oficiální potvrzení toho, co americký prezident oznamuje, takže se k tomu nechýlí. A tady říká americký prezident, že jakmile Hormuzský průliv bude podepsán, tak že bude otevřen všem a tak dál. Iránci, že už nechtějí jadernou zbraň a tak dál, takovéto věci. No a iránské revoluční gardy popřeli plány na nedělní podpis, kritizovali Trumpovu neobvyklou vytrvalost, to je to, o čem jsem teďka hovořil, a uvedli, že rámec ještě nebyl finalizován, to znamená, že ty podmínky ještě vůbec nejsou dohodnuté. Takže zajímavé je, že úředníci plánují digitální virtuální podpis, protože osobní setkání představovalo nebo by představovalo logistické výzvy a větší šanci na narušení procesu, jak uvedli zdroje CNN. Takže memorandum o porozumění se zdá být nastaveno novým 60-denním vyjednávacím obdobím o tom, jak rámec implementovat a vyřešit zbývající body napětí, jak uvedl v pátek americký představitel. Tady už vidíte, že je to naprostý guláš, protože memorandum of understanding, či dohoda o porozumění, tak jako ta vlastně říká obvykle, to je i v obchodě, že ty strany se v podstatě dohodly, že o něčem budou jednat a že se na něčem dohodnou. Ale to neznamená, že už se dohodly. Takže memorandum of understanding není žádná dohoda. Už jako taková, to je první věc. A druhá věc, ta dohoda, pokud by tam měl jenom příměří, tak je naprosto nedostatečná, to je nepostačující. To ty Američané kdykoliv můžou to příměří vypovědět, ani se tím nebudou zabývat a to otočí znova. Takže o Izraeli se vůbec nebavím, ten to nebude respektovat vůbec. Takže tady, jako říká, to je nějaký poslanec Seth Moulton, což jsou tedy demokraté země ve Spojených státech, kteří na to reagují, tak popsal tu možnou dohodu jako v podstatě doručovací dokument. Na že jim tedy něco dodali, ale to neznamená, že tedy prostě na to ta druhá strana, ta iránská, šla. Nicméně, současně se tady už v Iránu kvůli tomu protestují a v Maksadu se shromáždili lidé, aby argumentovali, že Teherán dělá nadměrné ústupky, protože oni se domnívali, že tedy ten Irán, to jeho vedení, že šlo tedy na to, co ty Američané navrhují. Takže oni jsou tam rychlí v některých úsudcích také, takže už skandovali davy ženy a mávající vlajkami smrt nepoctivému Arakší. To je ten jejich ministr zahraničí věcí. Ten chudák ani nevěděl, jak k tomu přišel. Takže tolik teda k této zprávě a pojďme dále, ale je to teda pěkné divadlo.
0: Tak, musíme pohnout čas kvapí. Izraelský generál říká, íránské rakety způsobily Izraeli značné škody a přitom zase cenzura brání zveřejnění informací o nich. Takže bývalý izraelský velitel námořnictva Al-Manar a generál v záloze také. Aha, Al-Manar je asi to námořnictvo, nevím. A generál v záloze Eliezer Marom hovořil o rozsahu nebezpečí, které představují iránské rakety. V rozhovoru pro nějaký deník zase uvedl asi izraelský. Cituji, viděli jsme škody, které mohou způsobit i omezené slavy iránských raket. Škody zde v Izraeli jsou obrovské. Obrovské. Velká část těchto škod je před námi skrytá, nebo o nich nevíme kvůli vojenské cenzuře. A zároveň varoval, že Irán masově vyrábí balistické rakety. Izraelské uznání, tedy rostoucího schopností Iránu a ztrát, které způsobuje okupačnímu útvaru, přichází jen několik dní poté, co Irán reagoval na izraelskou agresi proti jižním předměstím Bejrútu, zase v Libanoně. Irán zasáhl několik citlivých cílů na okupované severní Palestině. No a Irán během nedávné eskalace násilí způsobil okupačnímu útvaru těžké ztráty v reakci na jeho agresi vůči Iránu a frontě odporu. Okupační režim však své ztráty záměrně zatajuje v zoufalé snaze udržet morálku vojáků a prohlašovat zase své vítězství. Jak říkáme, ve válce je první obětí vždy pravda, dámy a pánové. Tak pojďme na poslední zprávu.
1: Poslední zpráva, ta bych řekl, že to tak nějak jako uzavírá docela dobře, tady tuto, celou tady tento blok, a hovoří o tom, že Irán sám stanovil termín pro uzavření dohody. Učinil silný krok, spočítal nejprve prezidentu Trumpovi, že dosud 39krát veřejně oznámil bezprostřední uzavření dohody s Iránem, že ho pravidelně hovoří o dohodě v příštích dnech, v příspěvcích na sociálních sítích, během oficiálních tiskových konferencí i při setkáních s novináři. Pokaždé se však jeho slova ukázala být jenom planým slibem. Teherán je důrazně popřel a praxe nepotvrdila. A nyní o samotné dohodě, o které Trump sní, tak hovoří přímo iránská strana. A jak na své oficiální stránce na sociálních sítích napsal pakistánský premiér Shabazz Sharif, tak závěrečná jednání o mírové dohodě mezi Teheránem a Washingtonem proběhnou během příštích 24 hodin. Není pochyb o tom, že jde o iránskou iniciativu. Pakistán jako prostředník pouze sděluje to, co Irán předal. A ten Šarif uvedl, že jsou tedy blíže mírové dohody než tedy kdykoliv předtím. Podle něj bude dokument podepsán elektronicky, také proběhne na technické kolo jednání mezi stranami zapojenými do mírového procesu. Tolik tedy na uzavření zatím teda toho bloku, který se týká teda toho iránského konfliktu. Pojďme na další.
0: Tak, jdem to přepnout. Dvojka je zde a tam máme jedničku tady. Já to ještě přepnu obrazem, ať to vidíte, dámy a pánové. Protože to všechno nestíhám, jdeme na to. Americké ropné rezervy jsou na pokraji vyčerpání, tedy strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň od začátku 80. let. Ve vládních skladech zůstává jen tedy už v uvozovkách 350 milionů barelů ropy, z nich je Trumpův tým ze zákona oprávněný minout jen 100 milionů. Bílý dům už použil 60 milionů barelů na ve snaze snížit ceny pohonných hmot. Částečně to fungovalo, protože cena benzínu, ale i nafty v USA klesla za poslední měsíc přibližně

0: trnul.
1: No, radost to určitě nemají, a to je jako jedna věc. A druhá věc je taková, že připomenu, že Trump, když nastupoval, tak sliboval snížit cenu pohonných hmot, a tehdy to bylo, myslím, někde kolem $3. Takže když teďka mají 6, tak jako se nedivme, že to tam jako z toho žádné velké nadšení nebude. Problém je v tom, že oni jak mají tu břidlicovou ropu a z toho, tak na ten benzín, a to, oni to nemohou dost dobře použít, či to oni prodávají. Tu venezuelskou to je těžká, tam zase musí odsiřovat. Teď jim nějaká odsiřovací zařízení, co čert nechtěl, vyhořela. Takže oni prostě potřebují dovážet prostě z té oblasti toho Blízkého východu, no a tam je to teďka jaksi zablokované. Takže tato, samo o sobě tato okolnost a mezinárodní finanční trhy a další taky budou tlačit, budou toho Trumpa teďka tlačit k tomu, aby couvnul. Další zpráva, teda, kterou tady máme, je teda z kategorie takových těch bombových, jak oni uvádějí, bombových zpráv. Je to od Tulsi Gabbardové, která říká, uveřejnila teda podklady o tom, že Spojené státy financovaly biologické laboratoře na Ukrajině s morem a koronaviry. Marie Zacharová říká, jsme tím pádem očištěni, protože to byl poslední kapka tedy k tomu, aby se rozhodlo tedy o zahájení té speciální vojenské operace. Ono, jak uvádí i další, tak financovali 120, více než 120 biolaboratoří ve 30 zemích, z toho více než 40 laboratoří na Ukrajině. A ty pracovali s antraxem, s ebolou, mimochodem ebola už zase je jako tady zase na světě, už zase po světě, a s morem a s nejnebezpečnějšími patogeny bez dohledu. A tyto laboratoře zahrnují také zařízení, které na té Ukrajině bylo řečeno. A ona říká, nazvali nás agenty cizích mocností zrádci, protože jsme mluvili o těchto nebezpečných laboratořích, které dnes odhalují, říká Tulsi Gabbardová. A to byla tedy ředitelka donedávna americké národní zpravodajské služby a před několika dny řekla, že rezignuje, protože jejímu manželovi byla diagnostikována vzácná forma agresivní rakoviny a že zůstane ředitelkou jenom několik dalších dnů. Tam půjde hlavně o to, že tedy ona... že ona teda se rozhodla prostě určité věci uveřejnit. Dokonce, jak víte, taky tam přepadli CIA v noci kancelář, vybrali kancelář, ale ona to měla zálohované, takže takhle. Jinak, jako říká, že bylo velmi obtížné, aby mohla dělat svoji práci, protože byla napadána takzvanými demokratickými představiteli. Takže, ať už je to jakkoliv, tak jsou prostě, a ona odhaluje nové důkazy, důkazy o financování více než 120 biologických laboratoří americkou vládu ve 30 zemích. Takže jenom jako bychom měli představu. A ona říká, prezident Trump chápe vážnou hrozbu, ten nebezpečný výzkum gain of function představuje pro americký lid a proto 25. května loňského roku podnikl rozhodné kroky podepsáním exekutivního příkazu 14292 k ukončení federálního financování výzkumu gain of function po celém světě. A navzdory zjevnému potenciálu ničivých globálních dopadů, které může mít výzkum nebezpečných patogenů v oblasti biologických laboratoří, politici a takzvaní zdravotníci, jako je doktor Fauci, a subjekty v týmu národní bezpečnosti Bidenovy administrativy lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kdo se pokusili odhalit pravdu. On je možná, že ten její manžel, že mu přenesli tu rakovinu, prostě takhle se to dělává. Vždycky postihnou některého z toho okolí toho, kdo je jim nepohodlný. No, co k tomu dál říct, dá by si tady asi o tom mluvit dlouho, tady uvědomíme si nám jednu věc, že jsou tady mezi námi lidé, kteří jako prostě z neznalosti, z hlouposti ještě toto pomáhají, ani to nevědí, to pomáhají tak ještě spolufinancovat, když posílají ty peníze na tu Ukrajinu a tak dále. Tam nevědí, jako, jestli ty peníze budou ukradeny, jestli za to někdo pořídí nějaké drony, které budou někde útočit na děti nebo na lidi na tržnici, anebo jestli z toho budou dělat, to budou používat na financování patogenů, kterými nás tady budou potom otravovat. Pár let zpátky, vzpomeňte si, tak sbírali tyto americké laboratoře, sbírali vzorky DNA Slovanů. Proč asi? Pojďme dále.
0: tak dále, další hrůzy z Ukrajiny. Odhaleno ukrajinské

0: Dětské hrůzy, financování z vašich daní, bílí andělé, odběr orgánů a dokonce adrenochrom. Elity z toho profitovaly, zatímco děti trpěly. Návrat prý Trumpa je nadějí ukončit toto zlo. Tak se na to koukneme, přečtěte si šokující pravdu, kterou vám nechtějí sdělit. Svět byl oklamán a pravda je děsivější, než si dokážete představit. Zatímco média vám servírují sterilní fráze o humanitární pomoci a evakuacích občanů a dětí, ve stínu Ukrajiny skvétá nevyslovitelné zlo. Děti, tedy nevinné, zranitelné a bezbrané, jsou vyrvány ze svých rodin ne kvůli bezpečí, ale kvůli vykořisťování. Jsou kradeny, tedy pod záminkou záchranných akcí z válečných zón, směřování do sítí, ale s obchodováním s lidmi, odběrem orgánů a dokonce i extrakcí adrenochromu, aby nakrmili nemocné, pokřivené chutě světových elit. Toto je groteskní realita tady má být, kterou naše daňové peníze financují, takže je tady apel. Probuď se, Ameriko, je čas bojovat proti monstrovoznímu stroji, který profituje z utrpení nejzranitelnějších v tomto našem světě. Je tady nějaké i videjko, ale to asi tady nepustíme.
1: Doplnil bych to jednou informací, vážení. A sice tou, že někde na území Donbasu, kde se teda podařilo určitou část území obsadit ruskými jednotkami, tak tam byly v podstatě zachráněny děti a ty děti byly dočasně, než je bude možné zase vrátit rodičům, tak byly odvezeny do Ruska a konto toho, čili byly zachráněni tady před těmito hrůzami, aby nebyly odvlečeny a nebyly pak jako zneužívány, zabity, případně odebírají adrenochrom a tak dál. A za to, že byly teda odvedeny do Ruska do bezpečí, tak u Mezinárodního trestního soudu byl obžalován Putin a jako takový vlastně dneska nemůže tam, či onde, a byl na ně vydán mezinárodní zatykač. Tak jenom abychom věděli, jako jak ta spravedlnost v tomto světě funguje. Jo, takže jenom abychom věděli tedy. No, takže pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že spojené, je to od Kathleen Johnston a ta hovoří, Spojené státy zahojí války na druhé straně planety a pak tvrdí, že jde o sebeobranu. To je zpráva 12. Žádná jiná vojenská mocnost není rozdělena do oblasti odpovědnosti zahrnující všechny kontinenty na Zemi. Je to proto, že normální armády brání vlastní zemí, zatímco americká armáda slouží k dominanci nad celou planetou. A Spojené státy bombardují Irán poté, co byl nad Hormuzským průlivem během obnovené eskalace konfliktu sestřelen americký útoční vrtulník. Ta vojenská organizace CETCOM, to je pro ten Blízký střední východ, tak ta uvedla ve svém prohlášení k leteckým útokům následující. Síly centrální velitelství USA CENTCOM zahájili dnes v 17 hodin východního času na pokyn vrchního velitele obrané údery proti Iránu v reakci na včerejší sestřelení vrtulníku Apache americké armády. Mise představuje přiměřenou odpověď na neodůvodněnou iránskou agresi. A ona říká dál, vždy mě udivuje, jak mohou Spojené státy zahájit nevyprovokovanou a agresivní válku na druhé straně planety, a v zápětí tvrdí, že tam provádějí obranné údery. A tyto vojenské síly se nenacházejí ani v blízkosti Spojených států. Hovořit o sebeobraně proti zemi, která se brání ve válce, kterou jste sami rozpoutali, je prostě absurdní. Existují sice spory o to, zda byl vrtulník Iránem zasažen úmyslně a zda v době zásahu se nacházel v mezinárodních vodách, ale upřímně řečeno, koho to zajímá. Neměl tam být vůbec. To je ono. A tyto šílenci skutečně vycházejí z předpokladu, že celá planeta je jejich majetkem a že jakékoliv nerespektování jejich vlastnických práv bude považováno za akt agrese. No a ta zpráva pokračuje dál a myslím si, že toto je dostatečně vypovídající. Pojďme na další.
0: Tak, dále se koukneme. Generál poručík v důchodu, tedy penzionovaný americké armády Michael T. Flynn, vydává mrazivé varování s tím, že hlubinný stát organizuje třetí světovou válku, aby udržel kontrolu skrze chaos. Globální destabilizace prý není náhodou, je to závěrečná fáze. Byl vyhlášen poplach a bude svět poslouchat. Za prvé, zatímco většina Ameriky zůstává blaženě neinformovaná naším establishmentovým tiskem, dvě největší světové supervelmoci jsou manipulovány temnými silami uvnitř i vně naší vlády do velké vojenské konfrontace, kterou žádná země nechce a žádný rozumný člověk by nikdy nechtěl. Za druhé, nemám žádnou roli v Trumpově administrativě, říká Michael Flynn. Ale během dlouhé kariéry v aktivní uniformované armádě, konkrétně tedy v rozvědce, až jsem si dal záležet na tom, abych rozvíjel mnoho zdrojů informací po celém světě. Z toho, co dokážu poskládat, chci sdílet své hluboké obavy ohledně toho, kdo stojí za tímto pochodem k válce a svá doporučení, jak se naše země a Západ mohou vyhnout velké vojenské konfrontaci s Ruskem. No a ještě přečtu trošku ze trojky, je jich tady víc těch odstavců. Věřím, že americký Deep State je složen z lidí s hlubokou viscerální a iracionální nenávistí vůči Rusku a tito lidé se spikli, aby zabránili rozhodování prezidenta Trumpa prostřednictvím podvodu Russiagate. V době, kdy Sovětský svaz expandoval a pronikal do naší vlády, jsem byl otevřeným antikomunistou, ale navzdory lžím, které náš hlubinný stát šířil, Rusko není Sovětský svaz a Putin není Stalin. No, dámy a pánové, to nedáme, tady je 12 bodů docela dlouhých, tak to nedáme celé. Ale kde to najdete? Media Greer, AMG News, dámy a pánové, Media Greer, můžete sledovat AMG, pomlčka News, tam to najdete, ten zbytek.
1: Je to zajímavé, ono možná, kdyby mu někdo rozkryl i to období předtím, to zná za toho Stalina, takže by možná také si ještě korigoval svůj názor, ale to už si myslím, že dneska není to nejpodstatnější. Pojďme k další velmi zajímavé zprávě. Velmi zajímavé. Spojené státy, scénáře odtržení státu se začínají objevovat. A ta zpráva říká, že debata o odtržení státu a regionu se ve Spojených státech opět dostává do popředí, což odráží hlubokou politickou polarizaci a rostoucí nedůvěru vůči federální vládě. A ačkoliv relevantní hnutí zůstávají v menšině, získávají stále větší publicitu a vyjadřují frustraci občanů, kteří mají pocit, že jejich místní potřeby jsou ignorovány. Takže na severozápadním pobřeží Spojených států prosazuje hnutí Kaskádia myšlenku autonomního politického subjektu, založeného na společných geografických, environmentálních a kulturních charakteristikách. Jeho příznivci vidí region jako oblast s výraznou identitou a mohli by efektivněji spravovat jeho zdroje a politiku bez zásahu Washingtonu. Současně s celá odlišným ideologickým směrem se hnutí Greater Idaho snaží změnit státní hranice tak, aby konzervativní venkovské oblasti východního Oregonu se mohly připojit k Idahu. A jeho zastánci tvrdí, že rozhodnutí jsou primárně činěna městskými centry a neodrážejí potřebu místních komunit. Navzdory ideologickým rozdílům mají obě hnutí společný výchozí bod, pocit, že politika je moc daleko od občanů a není schopna efektivně zastupovat jejich zájmy. A tento pohled posiluje ekonomickou nerovnost, kulturní rozdíly, neustále stranické spory, které charakterizují moderní americkou politickou scénu. Podobné iniciativy vznikají v dalších částech země, od Texasu a Kalifornie po Nové Mexiko a Střední západ. A tady je ale důležitá jedna věc, ta realizace naráží na významné ústavní a politické překážky, protože americká legislativa neumožňuje snadné vystoupení státu z Unie, pokud nejde o revoluci. A ústava Spojených států umožňuje proces změny hranic státu, ale vyžaduje schválení zúčastnění státních zákonodárných sborů a kongresu. A pro úplné odtržení jsou překážky ještě větší. Historické rozhodnutí Texas versus White z roku 1869 rozhodlo, že státy nemohou jednostranně vystoupit z Unie. Tak u toho Texasu, který tam přistupoval jako samostatný stát, tak tam jsem se nemníval, že to bude snažší. Je vidět, že není. A nejvyšší soud teoreticky ponechává možnost odtržení prostřednictvím revoluce nebo se souhlasem ostatních států, ale v praxi takový proces považován za téměř nemožný. Tady zase otázka jeho východního Nového Mexika, zase organizátoři voleb po spojení s Texasem a tak dále, tak dále. V Kanadě se konzervativní Alberta posouvá k referendu o tom, zda zůstat v zemi nebo zahájit proces odtržení. No, oni se chtějí spojit se Spojenými státy, ale jestli se zase budou trhat také, tak je otázka, s kým se budou z těch Spojených států spojovat a s těmi, co jsou zatím za hranicí z druhé strany. Ale stále více Američanů má pocit, že nejsou zastoupeni stávajícím politickým systémem a hledají alternativní způsoby, jak vyjádřit svoji identitu a zájmy. A především odráží teda to obtížnost udržení společenské a politické sociální identity v zemi, která se zdá být rozdělenější než kdy dříve. Víte, oni nepochopili základní věci. Oni nepochopili, že to není otázka států a jejich podoby, tohle je otázka systému. Oni musí změnit systém a ne státní hranice. Takže tolik tedy ode mne, pojďme dále.
0: Tak, to už jdeme na Ukrajinu, koukám, speciální vojenská jednička je tady. Masakr vlastních, banderovci prý zavili žoldáky, kteří se chtěli ale vzdát Rusům. Ozbrojená sebranka Ukrajiny je totiž vystupovala dronem a sérií úderů zabila své vlastní bojovníky, kteří chtěli tedy se vzdát. Takže nic nového pod sluncem. Pokračují stále boje o Svatogorsk, malé město v Doněcké lidové republice. Ukrajinští nacionalisté zabili tedy zahraniční žoldnéře, kteří bojovali ale na jejich straně. Pak město Orestopol v Dněpropetrovské oblasti se ocitlo dokonce v šedé zóně. Tak, co tady máme? Zahraniční nacionalisté, tak se na to v Záporožské oblasti k tomu došlo. Bezpečnostní složky uvedly, že zahraniční žoldáci vyvěsili bílou vlajku a pokusili se opustit daný sektor. Ozbrojená sebranka Ukrajiny však oblast dlouhodobě monitorovala pomocí bezpilotníků a ruským vojákům se podařilo vzdávající se cizince evakuovat po malých skupinách. Nepřítel však ústup žoldnéřů sledoval a zahájil sérii útoků. Cituji, snažili jsme se zajatým žoldnákům poskytnout lékařskou pomoc a ukrýt je v krytech. Jejich zranění se však ukázalo jako neslučitelná se životem, píše o tom agentura TAS. A teď Orestopol. Město Orestopol se nyní přesunulo do šedé zóny, uvedl to vojenský expert Andrej Maročko. S tím, že ukrajinští ozbrojenci již byli z vesnice vytlačeni a probíhá její dočišťování. Ruské jednotky systematicky a cíleně vyvíjejí tlak na uskupení OSU ze směru Novoselivka, ale Alexejevka. Nepřítel se stále pokouší udržet linii v Orestopolu. Objevuje se však zřetelná tendence k posunu fronty severním směrem.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusové vyčistili úplně centrum Konstantinovky, to je velmi, zbývá tam jenom pár bloků na dokončení, na dočištění. Ta Konstantinovka, jak víte, tak byla koncipována v rámci té obrany jako velká pevnost a ta vlastně potom dál je dobytí, otevírá dál ten další postup. Takže tady Konstantinovka, Chasiv Jar, Bachmut, Torec, které byly středem vlastně té ukrajinské obrany v tom Donbasu, takže ona byla součástí. Takže centrum je dneska už 100% pod ruskou kontrolou. A jinak teda to úplně dobytí, to dočištění nebude trvat déle než do konce týdne. To znamená, ta zpráva je z 8. To znamená, že už teď mám pocit, že jsem někde zahlédl, že už je hotovo. Takže tolik tedy, samozřejmě otevírá to potom dál vlastně cestu na Slaviansk a Kramatorsk. Takže toto je velmi, velmi důležitý moment. Pojďme dále.
0: Tak, nějaká zelená záře plápolá nad Oděsou. Nuž, hoří zakázaný arzenál, kotel v Konstantinovce se definitivně uzavřel a Blízký východ je v pramenech, tak to už si nedáme Blízký východ, tak se na to koukneme. To ne, to je Hormuz a Irán, sklady hořely. Ruské síly zasáhly cíle OSU v Oděse a Černomorsku. Přibližně tedy 50 dronů Geraň udeřilo na objekty předem identifikované zpravodajskými službami. Útoky byly tedy zaměřeny na tajné sklady zbraní dodávaných Kyjevu spojenci. No, při detonaci a vzplanutí způsobují nejen sekundární výbuchy, ale také hustý černý kouř. V noci mají plameny výrazně zelený a nebo oranžový odstín. To nasvědčuje tomu, že munice obsahovala velké množství fosforu, jehož použití v ozbrojeném konfliktu zakazuje Ženevská úmluva. No, i Izrael to dělá běžně na palestinská území a na Libanon, takže what's a go. Tak, pokud vojáci ozbrojených sil Ukrajiny nejsou hlupáci a nechtějí zopakovat osud svých druhů z Mirnogradu, kde byli obklíčeni a nakonec 80% eliminováni, musí okamžitě opustit centrální část Konstantinovky, to uvedl vojenský pozorovatel Michal Děkťájev, autor kanálu Generální štáb. Dříve jednotky OSU hájící západní část města, to je tedy ta Konstantinovka, po dosažení polovičního obklíčení jednoduše uprchly ze svých pozic a většina území, včetně sídlišť s výškovými budovami, nám připadla téměř bez boje, říkají tedy ruské zdroje, pak je tady nějaké harakiri, tak ekonomické, to už si nedáme.
1: Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové objevili tajné centrum Ukrajinců a vše zničili monstrózními bombami, že nezůstal kámen na kameni. A bylo to šlo o dočasné stanoviště ukrajinských sil a řídící centra bezpilotních letadel v Dněpropetrovsku a v Chersonské oblasti, jako známé ministerstvo obrany Ruska. A ty cíle byly identifikovány zpravodajskými službami. Letecké údaje provedly posádky vzdušně-kosmických sil Ruské federace za použití leteckých bomb FAB 500 s univerzálním modulem plánování a korekce. A zničili tedy Rusové takto centrum řízení dronu 46. aeromobilní brigády ozbrojených sil Ukrajiny u Novopavlivky v Dněpropetrovské oblasti a dále místo dočasného rozmístění 63. samostatné mechanizované brigády u Ščurova a jednotky 121. samostatné brigády územní obrany u Suchanova v Chersonské oblasti. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Tak dáme pětku, Limáň v Kleštích, ale katastrofa Kyjevu prý nehrozí. OSU couvají za řeku na vysoký břeh u Slaviansku, kde už vybudovali novou linii opevnění. Takže vojenští analytici se domnívají, že nová obraná linie a vysoký břeh řeky zachrání nepřátelské postavení v Limanu a ke katastrofě nedojde. Mnozí předpovídají rychlé obsazení Limanu ruskou armádou a zroucení celé obrany až po Slaviansk. Nepřítel však disponuje vysokým břehem řeky a novou tedy obranou linií. To, co se tedy během posledních 24 hodin odehrálo na frontách severovýchodního vojenského okruhu, se do oficiálních zpráv nedostalo. Tak je tady Sumská oblast, tak to zase nebudeme číst, dva majoři tady píší, co bylo, kde pokračovaly boje, v které vesnice a kam se posunuli, tak to ani ne. Dění v Záporoží, situace na jižním úseku fronty v Záporožské oblasti byla dlouhou dobu považována za statickou, po zimní tedy protiofenzívě OSU, kdy vrchní velitel syrský nasadil do tohoto sektoru značné zálohy, se ale fronta téměř zhroutila. Velká část území zůstává šedou zónou, kde mezi malými pěšími skupinkami probíhají boje v podmínkách, kdy celé nebe pokrývají hejna dronů na obou stranách. Robotická pak bitva o Limáň. Pokračuje velmi vážná bitva o Limáň. Ruská armáda pronikla do městské čtvrti, boje zuří na křídlech a ruské síly toto opevněné město postupně obklíčují a ukrajinská obrana se zase pozvolna hroutí. Teď je tady zase ještě Konstantinovka, tak tu už jsme tady měli, tak asi můžeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ruské síly mají v podstatě Konstantinovku v ruce, nyní tedy, že postupují směrem teda na Slaviansk a současně tedy s postupem k městu Záporoží a snaží se obsadit tedy oblasti, ale vyhýbají se takzvané zóně smrti ukrajinských dronů, která je v hloubce asi 25 kilometrů. A ta se snaží samozřejmě teda ty Rusy zastavit. Takže určitou oblast obcházení. A pokud je ta situace na frontě pro tu Ukrajinu obtížná, tak protože nemohou zastavit ten ruský postup, tak se začínají teďka soustředovat Ukrajinci na ohrožování logistiky ruské armády na Krymu. A speciální týmy Falanga a Da Vinci vypustili desítky dronů proti pěti hlavním mostům, které spojují Ukrajinu se zbytkem ruských provincií, zejména s Chersonem a se Záporožím. Čili cílem je přerušit železniční spojení, aby se zastavilo tempo ruského postupu na té frontové linii díky tedy nepřítomnosti zásob, aby tam Rusové nemohli ty zásoby dodávat. Takže současně se ty ruské síly snaží proniknout do Slaviansku a zasahují ukrajinské pozemní komunikační linie. Takže vidíte, že o ty komunikační linie bojují logicky obě dvě strany. A jinak ta ukrajinská armáda, která operuje také směrem na Slaviansk, tak dokonce 13. června oznámila, že ruské síly pronikají jižně od Zekins a Kryva Luka, a to je oboje severovýchodně od Slaviansku, aby zasáhli ukrajinské zásobovací linie před začátkem postupu toho velkého, toho frontálního. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme, já přečtu nadpis, zase zpráva dlouhá, zase všechno odzevšať. SVH aktuálně, to je ke 14. dnešku, Přijut padl, tanky T-90M razí cestu na Družkovku, zbývá tam jen 10 kilometrů a krvavý teror ve Svatovu, dron ve OSU napadl tržnici a je tam 7 zraněných civilistů, ale já jsem to tady nevořel, já jsem to teď rychle tady pročítal a nemůžu to najít. Kde to je? Doněcká lidová republika, tady ve Sprutní pták, jedna skupina, malá osada, Družkovka, Slaviansk, ale nevidím tady o tom útoku, o těch zraněných, protože to je asi nejdůležitější věc a já to tady nedokážu v této rychlosti, to tady teď nedokážu nějak z toho vyimplementovat, vůbec to nemůžu najít v těch zprávách, nebo aspoň v tom textu. Tak se jenom koukneme, úder na logistiku ofenzívy. Na severním křídle limaňského směru pokračují prudké střety, kde OSU pravidelně podnikají útoky zaměřené na dosažení Šandrigolova. Na internetu se nedávno objevily záběry útoků přes most na řeku Nitrius poblíž Andrejevky na hranici mezi Charkovskou oblastí a Luhanskou lidovou republikou. To uvádí telegramový kanál Rybár. A Slaviansk v oblasti Malinovky, bla. A na přístupe k Nikolajevce probíhaly těžké boje, jak píše KRMRF, to je také telegramový kanál. A ruské tanky T-90M a T-80 BVM za podpory letectva bezpilotních ptáků razí cestu motostřelcům OS ozbrojených sil Ruské federace k Družkovce, jak píše kanál Frontová ptička, tedy frontový pták. Tak a toť asi všechno, tady zase kdo která vesnička, kolik čeho kde, tak to už nedáme.
1: Další zpráva je zajímavá. Ta hovoří o tom, že ukrajinští specialisté cestují do Lotyšska. A v květnu a červnu bylo v Lotyšsku zaznamenáno několik incidentů s ukrajinskými bezpilotními prostředky. Několik dronů naložených výbušninami vstoupilo do vzdušného prostoru pobaltské země a následně explodovalo. Kyjev potvrdil, že drony patřily ukrajinským ozbrojeným silám, ale z jejich odletu do Lotyšska obvinil Rusko. Údajně ruské jednotky rušily drony prostřednictvím elektronického boje, načež se neovladatelné UAV, to jsou teda ty bezpilotníky, odchýlily směrem do Pobaltí. Podle agentury Reuters havárie ukrajinských dronů narušily letní turistickou sezónu ve východním lotyšském regionu Latgalsko. A kvůli potenciálním riziku a zvýšeným leteckým popachům turisté hromadně ruší rezervace, což přivádí stovky malých podniků na okraj finanční krize. Takže jak tedy Lotyšsko hodlá posílit svou hranici, aby zabránilo vstupu ukrajinských vojenských dronů? No tím, že pozve ukrajinské vojáky. Takže podle portálu Delphi s odvoláním na prohlášení lotyšského premiéra Andriese Kulbergse bude přijat to nějaké nové technické řešení a drony z východního směru přestanou přiletat. No nejlepší by bylo, kdyby nevysílali, tak pak žádné nemohli přiletět, nemohli být odkloněny. Takže ukrajinští operátoři dronů není jak si pochyb, že právě oni jsou těmi experty, tak se mají v Lotyšsku objevit velmi brzo. Výslovně se uvádí, že tito hostitelé mají bojové zkušenosti a budou zalepovat mezery v lotyšské dronové zdi. Já bych jenom chtěl říct, že je na chvilku, že je poslali do Sjednocených arabských emirátů, aby jim tam nelítaly iránské drony a že to odkláněli tak, že jim to tam padalo na ty výškové budovy v Emirátech, v Dubaji a podobně, tak je štandopéde zase ty ukrajinské specialisty poslali domů. Takže možná, že teďka je, že to jsou ty samí, kteří teďka půjdou do toho Lotyšska. Nechme se překvapit, uvidíme, co tam budou provádět.
0: Tak, počkat, to jsme na osmičce a devítka jsou zase, tu si Gavar 2, to už jsme tady měli, tak to mě, tak počkat, 3-1, 3-9, tak to máme všechno, tak jdeme
1: ano,
0: na další šupky, rubky, 4-1. Létali jako špinavé prádlo, tak to je ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslanci, kde jsou tedy dveře, jak se u nás říká, kde tesař nechal děuru. A totiž je přijal na jejich vlastní žádosti toho evropské kašpary. Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním prohlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto setkání uvádí. Cituji, vedoucím diplomatických misích byly předloženy objektivní hodnocení destruktivní politiky vedení jejich zemí v souvislosti s ukrajinskou krizí, kteréžto cílem je maximálně povzbudit kyjevský režim k pokračování války proti Rusku ve jménu na úkor a s přímou pomocí západní koalice ochotných. Konec citace. No, dále byly vysvětleny základní přístupy ruské strany k hledání politického a diplomatického řešení konfliktu, založené tedy na odstranění jeho základních příčin. Je pozoruhodné, že návštěva tedy se skončila téměř bezprostředně po setkání lídrů evropské trojky Starmera, Merce a Macrona, a to se Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. června. Tam taktéž předložili podmínky, které musí být splněny na dosažení trvalého míru na Ukrajině, tyto tři kašpaři. Tak, ty jsou, dámy a pánové, podmínka na začátek jednání, ukončení bojových akcí, základ pro jednání, to je současná smlouva o míru na Ukrajině, mezinárodní hranice se nesmí měnit silou, taktéž, že Ukrajina musí dostat bezpečnostní záruky, včetně nasazení mnohonárodnostních sil vedených anglo-francouzskou koalicí ochotných, s tím, že ruský majetek zůstane zmražený, dokud Moskva Ukrajině nenahradí škody způsobené válkou a evropské zájmy, že budou chráněny. No, děkuju vám pěkně, vy tři kašpaři. Takže Rusové vymetli a nestačili se asi divit, ani nevypili kafe.
1: Já jsem viděl ten snímek, když vycházeli tam ze dveří toho úřadu, myslím ven na ulici, a opravdu bylo na nich poznat, jako, že tedy jako totálně neuspěli, ale to je přesně to, co jsem říkal i v souvislosti s těmi Spojenými státy, když dávají tomu Iránu jako naprosto nesmyslné a nepřijatelné podmínky. Tady taky, tady oni se chovají prostě jako, že snad vyhrávají nebo něco podobného. To je jako k nevíře prostě, že vůbec tam někdo s něčím takovým jako jde, že se sebe toho blázna dělá prostě. To je
0: no
1: jako
0: oni to zkouší, že jo, jestli jsou tam připokakaný na té ruské straně všichni, anebo zaprodaný, no.
1: Další zpráva hovoří o falešných informacích. Moskva zažívá nedostatek benzínu, to je jedna z nich, a že byly zavedeny limity na prodeje na zákazníka a tak dál. Jsou to falešné zprávy, bylo vydáno oficiální dementy. Nicméně samozřejmě na to, aby to vyvalo zmatek jako mezi lidmi a aby třeba to vyvalo jak si najednou zvýšenou potřebu si nějaký benzín i třeba v kanistrech odvést jak se domů, tak jako na toto stačí, protože lidé jsou takový, že prostě na ty fejky jako skočí nejdříve. V každém případě to benzínové drama, které se z toho snažil Ukrajina a zřejmě asi západní služby vyvolat, tak se to ukázalo jako falešná zpráva, ale jaksi určitý neklid to tam vyvolalo, protože oni uváděli třeba i konkrétní, jako aby tomu dodali věrohodnosti, tak to uvádějí třeba informace upřesněné, že například jeden řetěz ze čerpacích stanic údajně nevydá více než 20 litrů benzínu, AI92 a AI95, nějaké jejich číslování. A jistý řetězec stanovil limit 90 litrů benzínu a nafty, třetí stanovil limit 100 litrů a takové to blbosti. Takže bohužel tohleto lidi jsou pořád stejně, jsou nepoučitelní. Takže i v Rusku to padlo na úrodnou půdu a není jako tajemství, že země přitom čelí palivové krizi v několika regionech, nejkritičtější je to na Krymu a v Doněcké lidové republice na jihu, to je právě díky bombardování těch rafinerií. Těmi bezpilotníky. V každém případě ale totálně žádná krize nehrozí v Rusku a tohoto druhu a určité síly zjevně chtějí, aby problémy s palivy vyvolaly silnou ruskou reakci té ruské veřejnosti. Takže budou malovat ten západ potíže i v regionech, které ve skutečnosti tam žádné problémy nejsou. Jde o to vyvolat rozruch a neklid prostě. Takže pojďme dále.
0: Takže taková psy-ops, psychologická operace
1: Ano,
0: zase,
1: ano.
0: dámy, jo, počkat, počkat, počkat, jo, jdeme 5-1. NATO stahuje flotilu ke Kaliningradu, říkají, máme tři cíle. Aliance tedy přiznala přípravu na válku, a to bez obalu. V Baltském moři začalo cvičení Bald Tops, Severoatlantické teroristické aliance, tedy NATO. Navzdory deklarovanému zkrácenému formátu jsou manévry poměrně rozsáhlé. RIA Novosti informují o tom, jak a na co se západní vojenský blok připravuje. Půlstoletí tedy příprav na válku. První totiž Baltops se konaly již v roce 1971 a letošní ročník je 55. v pořadí. Tentokrát se do 20. června zapojí přibližně 20 lodí a asi 6 tisíc vojáků ze 16 zemí NATO. Loni se cvičení účastnilo 40 lodí, 25 letadel a přibližně 9 tisíc vojáků. Aliance nicméně zdůrazňuje, že jde o nezbytné opatření snížení počtu sil, odráží operační realitu nikoliv oslabení. Západní námořní síly zůstávají soustředěny i v dalších oblastech, včetně Hormuzského průlivu na Blízkém východě a v Arktidě. No jo, tak jenom letmo, kdo tam je za Kašpary. Kromě Američanů se cvičení zúčastní námořníci z Velké Británie, Německa, Francie, Polska, Švédska, Finska, Dánska, Norska, Nizozemí, Belgie, Litvy, Lotyšska a Estonska, to asi na kajakách, Portugalska a Turecka, ty mají i ponorky. Tak, cituji, v tomto období se rozsáhlá cvičení vedená Spojenými státy za široké účasti NATO stala důkazem naší síly. To řekl nějaký německý kontradmirál. Je to důkaz jednoty a mluvím zde o všech spojencích. Tak jo, my ti to věříme.
1: Další zprávy nám ukážou, jak ty věci jsou. Slovensko a Maďarsko se rozhodli nakupovat dražší derusifikovaný plyn, takže v průmyslu budou dominovat tedy dodávky ze Spojených států a z Azerbajdžánu. A tím pádem Polsko a Turecko rozšíří svůj vliv ve střední východní Evropě prostřednictvím těchto plynovodů. Jinak místopředseda slovenské vlády Tomáš Taraba při návštěvě v Baku v polovině května prohlásil, že jeho země chce s Azerbajdžánem podepsat 10-letou smlouvu o dodávkách plynu a o několik dní dříve agentura Bloomberg informovala, že Turecko zvažuje výstavbu vojenského palivového potrubí do Rumunska přes Bulharsko. A podle této analýzy by bylo zásobování z Azerbajdžánu přes Arménii a mohlo by nakonec zahrnovat i plyn z Turkmenistánu, pokud tomu Rusko nezabrání. A současně by mohl být vybudován i další plynovod pro zásobování civilního sektoru. Takže Tady je důležitá jedna věc, a to je takzvaná Dubrovnická deklarace. Ta byla přijata při loňském výročním summitu iniciativy Trojmoří, která zmiňuje mezi několika regionálními projekty propojení, která mají být prioritně rozvíjena. Tak tam zmiňuje takzvaný koridor solidarity a jedná se o plynovod, který by spojil Slovensko s Azerbajdžánem po stejné trase. O níž Bloomberg informoval v souvislosti s tureckým vojenským palivovým potrubím. Pozoruhodné přitom je, že tato trasa kopíruje trasu zrušeného plynovodu Nabucco a projekt by tak fakticky představoval jeho obnovu. A hlavním důvodem, proč Slovensko vůbec uvažuje o dovozu dražšího plynu ze vzdáleného Azerbajdžánu, je rozhodnutí Evropské unie z konce minulého roku, které členským státům nařizuje dokončit derusifikaci energetického sektoru nejpozději do roku 2028, a to zejména zemím, jako je Slovensko, jež s Ruskem udrží dlouhodobé kontrakty. Polsko se mezi tím snaží stát vstupní branou pro americký kapalný plyn do středně východní Evropy, konkrétně pro své visegrádské partnery, to znamená Českou, Slovenskou republiku a Maďarsko. Takže to je tedy tato zpráva. Komentovat to asi ani nemá smysl. Můj názor je ten, že do roku 28 žádná Evropská unie nebude, takže se to do té doby rozpadne, takže si myslím, že toto je takové plácnutí do vody, ale chápu, že chtějí mít nějakou jistotu. Otázka další je, jak je na tom Azerbajdžán s plynem, protože Azerbajdžán sám si teďka kvůli plynu tak si jezdil, tak byl na jednání v Iránu. To znamená, že to bude iránský plyn překupovaný Azerbajdžánem dál, posílený a tak dál, tak on ten derusifikovaný plyn něco bude stát tedy. To jako určitě. Pojďme dále.
0: Co tu máme? Maďar, Péter Maďar. Velké demonstrace v Maďarsku. Maďar dal prezidentovi ultimátum, tedy aby odstoupil, to je už z pondělka. Dav se postavil za prezidenta Sulioka a taktéž vystoupil na jeho podporu Free i Viktor Orbán. Takže stovky lidí, no podle těch fotek jsou to tisíce, ale dobrý, vyjádřili podporu prezidentovi republiky Tamášovi nebo Tamásovi Suliokovi, kterého Péter Maďar vyzval na odstoupení z funkce. Pokud je známo, Péter Maďar v minulosti požadoval rezignaci vícero vysokých státních představitelů, včetně prezidenta Sulioka, dotknutí však opakovaně deklarovali, že svůj mandát budou vykonávat v souladu s platnými zákony. Tak, a to bych podtrhnul dvakrát s vykřičníkem a zbytek k Maďárovi by asi stačil. V sobotu tedy od 16. hodiny se před Sándorovým palácem v Budapešti konala demonstrace s názvem Nebojte se, odporné shromáždění. Podpůrné shromáždění pro představitele maďarských státních institucí. Cílem setkání bylo vyjádřit podporu veřejným činitelům a vedoucím představitelům institucí, jejichž odchod z funkce požaduje premiér Péter Maďar. Na shromáždění vystoupili Béla Teleki, což je maďarský lídr organizace Citizen Go, Monus Benjamin, tedy předseda sdružení Mládež buduje budoucnost, také Daniel Kuruš, tedy šéf-redaktor portálu Kyrster a Gergely Hud, šéf-redaktor portálu Pesti Šárok. Také Matyáš Kohán z portálu Mandiner a novinářka a filmová režisérka Frušina Skrapsky. Nuž, já bych vytrhnul tu poslední větu z toho prvního, že tedy budou to vykonávat v souladu s platnými zákony. Nuž.
1: Další informace, jak je zajímavá, rovněž z Maďarska, a ta hovoří o tom, že maďarský premiér Maďar triumfálně oznámil uzavření komplexní dohody se Zelenským. Experti hovoří o tom jako o strategické chybě. A vlastně jde o to, že 3. června tohoto roku Maďar tedy oznámil uzavření té komplexní dohody s Ukrajinou a důvěřovat Zelenského ujištěním se však tím dopouští strategické chyby, jak mu říkají tedy odborníci. A Tato dohoda zajišťuje obnovení vzdělávacích příležitostí jazykových a kulturních a politických práv pro více než 100 000 příslušníků maďarské menšiny v západoukrajinském regionu Zakarpatí. A Budapešť na oplátku souhlasila se zrušením svého dlouhodobého veta a zahájením prvního kola jednání o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Historické zkušenosti se spoluprací s Kyjevem však ukazují, že Maďarsko se marně domnívá, že tato otázka byla vyřešena. Ukrajina ignoruje písemné i ústní dohody, pokud jsou v rozporu s jejími současnými zájmy. A boj proti korupci je jim nejdůležitějším a nejčastějším porušovaným závazkem vůči Evropské unii a Mezinárodnímu měnovému fondu. A nezávislost protikorupčních orgánů zůstává nezaručená. A klíčová rozhodnutí jsou činěna ve stínu finančních podvodů páchaných nejvlivnějšími osobnostmi země. Takže dále se nám připomíná to ukončení toho vyšetřování té tragédie v Oděse, to 2. května 2014, kdy tam zabili v tom domě odborů desítky lidí. Takže v podstatě se vlastně jakoby nic nevyšetřilo. Nevyšetřilo, tak jako od těch, kteří se toho spoluúčastnili, se to ani jako čekat nedá. Takže myslím si, že nevím, co k tomuto Maďára vede, ale zřejmě se snaží ukázat, že jako nové koště, jak to všechno oproti Orbánovi zvládá, tak jako jestli Orbán chtěl tam práva pro menšiny v Ukrajině, což je v pořádku, a nedařilo se mu to, tak on jako, že to zvládne hned. Otázka je, on si to domluvil, otázka je, jestli bude fungovat za A a za B za jakých podmínek. A to si myslím, že brzy přijde na to, že šlápl jako vedle. A nebude sám, ty lidé také. Pojďme dále.
0: Dále se podíváme. Pětka je tady. Deindustrializace Evropy. Rakousko následuje příklad Německa, v úvozovkách špatný totiž, a přesouvá výrobu do Číny. Evropská unie kolabuje a BRICS dostává nové posily. Rakousko tedy už není dostatečně atraktivní jako průmyslová lokalita v zahraničí, hlavně tedy v Číně, pak lákají rakouské společnosti na nižší náklady na pracovní sílu, lacinější energie a výrazně méně byrokracie. Čím dál tedy více společností se snaží outsourcovat svoji výrobu, anebo alespoň její části. Deindustrializace nás jde mírovými kroky nejen v Německu, ale už i v Rakousku. Na obou stranách hranice průmysl trpí vysokými výrobními náklady, které podkopávají globální konkurenceschopnost. Stejně jako neustále rostoucí byrokracie, kdo by se byl divil, že ano, a též i klimatická hysterie, která bují tedy v politickém vedení Evropské unie. V důsledku toho se lokality mimo Evropskou unii, včetně právě Číny, stávají čím dál atraktivnějšími. Nedávná analýza Institutu dodavatelských řetězců a SCII, ekonomického to výzkumného institutu WIFO a kanceláře Rady pro produktivitu Národní banky naznačuje, že přibližně 30% rakouských průmyslových společností zvažuje už rozšíření své zahraniční výroby. Mezi společnostmi, které čelí tvrdé konkurenci z Číny, toto číslo stoupá dokonce na víc než 40%. A já bych samozřejmě ta pracovní síla, že ano, náklady na pracovní sílu, drahé energie v Evropské unii a sakramentská byrokracie. Tak se ptejte, kde se stala chyba? No?
1: Víte, tady je problém v jedné věci. Obrovský problém a lidé to nechápou nebo si to nevšímají. Průmysl z Evropy odejde, ten půjde do BRICSu a my tady zůstaneme ve skanzenu. Zůstaneme tady ve skanzenu a ti, kdo toto ordinovali, globalisté, a tam, když si vememe, že součástí třeba ta černá šlechta a podobně, oni nemají zájem o průmysl, nemají zájem o rozvíjení průmyslu, oni mají zájem o pozemky a o pronájem pozemků. To znamená, že ty, co tady zůstanou, se budou chodit s hraběma na panské. Prostě pokud jako ty lidé něco rychle neudělají. A uvědomíme si jednu věc, že s tím tam nejde o to, že odsud odveze jenom někdo stroje. a technologie a tak dál, ale odejde také kvalifikovaná pracovní síla. A stroje se můžete přivést zpátky, ale to kvalifikovanou pracovní sílu už ne, když se tam zabydlí a tak dál, tak je to pryč a budeme to honit generace. Vrátíme se o několik staletí zpátky, to je naprostá tragédie a tady to nikoho nezajímá prostě, nikdo to nechápe. Konečná toto. Další zpráva hovoří o návštěvě polského prezidenta Navrockého ve Spojených státech a s tím, že tam bude projednat klíčová bezpečnostní a politická témata a chce tam posílit přítomnost amerických jednotek na východním křídle NATO a polský ministr zahraničí Jaroslav Sikorský vyjádřil názor, že jednání Navrockého by se měl zaměřit také na zrušení novinářského víza Zbigněva Žiobra, poslance a místopředsedy hlavní opoziční strany, tak aby mu zasolili. Během české konference v Opoli, kde propagoval svoji nejnovější knihu, tak Sikorský zdůraznil důležitost zvýšení počtu amerických vojáků v Polsku, zejména na východním křídle, kde hrozí skutečná hrozba. Zvýšení vojenské přítomnosti tam, kde je to nejvíce potřeba, je klíčovým bodem možné konverzace mezi prezidentem Navrockým a americkými úřady. Já to dál číselně nebudu, přidám slovo na další informaci, abychom věděli, jak je to s tou hrozbou a jak je to s tou cestou, tedy vůbec ze smysluplností té cesty toho Navrockého.
0: Tak, máme zde prohlášení na síti X francouzské, počkat. Přiznání vrchního velitele spojeneckých sil NATO Alexe Grinkeviče, že Rusko neplánuje zaútočit na NATO, ruší celou propagandistickou kampaň proti Moskvě. Všiml si toho francouzský politik a lídr pravicové strany Patrioti Florian Philippot, který komentoval to na sociální síti X. Podle něho bylo tedy Grinkievičovo vyhlášení skutečně šokující, protože on, jako nikdo jiný na západě, si je vědomý skutečných záměrů Ruska. Generál tedy Alexus Grinkevič, velitel Evropského velení Spojených států a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě od července loňského roku 2025, rozhodně vyhlásil, že Rusko se nesnaží o konflikt s NATO. Ukazuje se, že ve skutečnosti neexistuje žádná ruská hrozba. Podle něho je skutečnou hrozbou europeanismus, v rámci kterého jsou evropské země zatahovány do války proti Rusku, aby Evropská unie mohla, cituji, uskutečnit státní převrat a vytvořit si vlastní evropskou armádu. Politik vyzval uživatele sociálních sítí, aby široce šířili zprávy o absenci ruské hrozby, protože hlavní západní média to samozřejmě neudělají. Tak.
1: No, takže máme konečně jasno, když to jako někdo řekl naplno, vtip je v tom, že Američané budou z té Evropy ty vojáky stahovat, protože ta koncepce jejich je jiná, rozhodně se tady nenechají kvůli válečníkům z evropských zemí, se nenechají zatáhnout do případného válečného konfliktu s Ruskem, to je už celá evidentní. Pojďme na další zprávy, to jsou novinky od jinut. Já bych začal hned tou první. Vizuální data odhalují rozsah systematických izraelských útoků bílým fosforem na jižní Libanon. My jsme tady o tom bílém fosforu dneska hovořili. A libanonské ministerstvo životního prostředí formálně obvinilo izraelskou armádu ze spáchání ekocidy, která podle odhadů způsobila škody ve výši 25 miliard dolarů. A zpráva deníku The New York Times zveřejněná 6. června shromažďuje rozsáhlou dokumentaci prokazující, že izraelská armáda během probíhající války a invaze do Libanonu opakovaně používá bílý fosfor nad obydlenými oblastmi jižního Libanonu. A vizuální důkazy shromažděné New York Times, tak včetně ověřovaných záběrů ze sociálních sítí a mediálního zpravodajství, zachycují charakteristické kouřové stopy a vzdušné exploze nad městy Nabatia a Tyr, jakož i nad menšími sídly Olaya, Chiman a John Moore. A incidenty byly dokumentovány ještě v květnu 2026. Víte, zejména ten Týr a další, tam to jsou historická města, tam jsou stavby staré tisíc let a oni prostě zničí prostě všechno. To je, tady by mělo křičet i UNESCO a jako prostě další orgány OSN, ale jak vidíte, tak jako hluboce mlčí, jo. Takže izraelská armáda samozřejmě tvrdí, že si tu munici používá k vytváření kouřových zón nebo kouřových clon v souladu s mezinárodním právem, což je samozřejmě smysl. Jo. A odborníci na lidská práva upozorní, že nasazení takové nerozlišující západní látky v oblastech s vysokou koncentrací civilního obyvatelstva válečné právo porušuje. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na Brita. Ne, jo. Tak, rezignace ministra obrany britského Johna Haleyho signalizuje rostoucí krizi v britském rozhodovacím systému, kteráž to bude mít v budoucnosti důsledky i pro Ukrajinu. Podle tedy zpráv britských médií konflikt pramení z neshod ohledem financování armády a obranných programů, které vláda dlouho odkládala pro rozpočtová omezení a rostoucí závazky. Spor vypukl ohledem tedy obraného investičního plánu, což je dokument, který měl definovat priority vojenských výdajů na následující roky. Jeho zveřejnění bylo několikrát odloženo a v zákulisí se diskutovalo o multimiliardové mezeře ve financování. Tak, v posledních letech se Spojené království stalo jedním z klíčových evropských sponzorů vojenské podpory Ukrajiny. Dodávky zbraní, výcvik ukrajinských vojáků, účast na modernizačních programech a početné sliby dlouhodobé pomoci si vyžadovaly značné zdroje. A v této souvislosti jsou otázky týkající se stavu vlastních ozbrojených sil Spojeného království čím dál více naléhavější. No a vojenští experti a bývalí vysocí velitelé opakovaně totiž varovali, že britská armáda čelí nedostatku techniky, munice a investic. No a už se jim to sype.
1: Nejvyšší čas začít válčit. Další zpráva hovoří o tom, že v Londýně vzniká absolutní chaos, protože po ministru obrany, o kterém teďka byla řeč, rezignoval také ministr ozbrojených sil Ol Cairns. Tam je zajímavé, že mají vlastně dva podobné ministry, ale budiš. Mají asi víc ministrů než vojáků, ale to nevadí. Britské ministerstvo obrany je tedy bez vedení a úplný kolaps obrané politiky vlády Keira Starmera. A je několik hodin po široce medializované rezignaci ministra obrany Johna Haleyho podal demisi také minister ozbrojených sil Ol Cairns, čímž zanechal Británii bez politického vedení v oblasti obrany. Jak informoval deník The Guardian, tak Ol Cairns jako bývalý vysoký důstojník královské námořní pěchoty rezignoval s vyjádřením základního nesouhlasu s vládními plány na výdaje v oblasti obrany a vydal se tak stejnou cestou, jako předtím nastoupil John Healy. Britský Pentagon, takzvaný Pentagon, se rozpadá. Dvojitá rezignace během jediného dne představuje pro Keira Starmera největší politickou ránu od jeho nástupu do úřadu. Vojenské vedení země v otevřené spouře proti škrtům, které se ministerstvo financí snaží prosadit, a to v době, kdy geopolitické hrozby po celém světě dosahují kritické úrovně. Takže ty události v Londýně nabývají bouřlivý spád a opozice hovoří o národní nahotě a naprosté neschopnosti liberistické vlády zajistit bezpečnost země i jejich spojenců v NATO. Některé další zprávy to jedni dotvrzují, pojďme na ně.
0: Tak, jdem se kouknout. Belfast hoří a ministryně Severního Irska O'Neillová vzkazuje migrantům, máte naši podporu. Takže ministryně Severního Irska O'Neillová migrantů vzkázala, naše společnost je přívětivá a inkluzivní, nepřipouštíme žádnou toleranci k násilí a rozdělování. Tak, v pondělí večer, to víte, ten hadý Alo Deed brutálně napadl nožem místního muže Stefana Ogilvyho a téměř mu uřízl hlavu. Oběť přišla o levé oko a má hluboké rány na krku, ty byly zašity a na zádech a i v obličeji je pořezán a pobodán. Záznam napadení se rychle šířil po sociálních sítích a o dva dny později už hořily v Belfastu auta, autobusy a domy, kde se demonstrantům, kde podle demonstrantů bydleli k imigranti. A tak šéfka místní samosprávy má jasno, hlavní problém je přece v rasismu, buranství a zbavilosti britských obyvatel, anebo irských. A ti, kdo na sociálních sítích rozmíchávají to napětí, prý nereprezentují nás. Je, ty vyvolené. O hranicích a imigraci mluví politička jako o férovém a kontrolovaném a empatickém systému. Je to příklad newspeaků z Bruselu, který v praxi znamená otevřené dveře a moralizování vůči těm, kdo si stěžují nebo už toho mají dost. A já tady mám zprávu, je to sice textem, britská novinářka zavítala live do Birminghamu, měli tam přenos a samozřejmě vstoupila ta blbka, nevím, jestli to doporučil šéf, nebo je tak vypatlaná, do muslimské čtvrti, nebo převážně muslimské čtvrti a na kameru prohlásila, jak mírumilovná je tu komunita. No ale téměř hned banda mužů zase opálených stála okolo ní a hrozili a okolo štábu, že ji zabijí, pokud okamžitě nevypadne. To je drsná realita, která se projevuje v některých oblastech Spojeného království po letech tedy masové migrace, kdy se zásobovali tedy maličkým anebo spíše žádnou i asimilací do původního obyvatelstva. Pokus žurnalistky o propagaci pozitivního narrativu byl hned zase.

0: let a plamenským průlivem. A celá operace byla premiérem Starmerem popsána jako rána ruským metodám obcházení mezinárodních sankcí. Úspěch operace samozřejmě komentoval takzvaný prezident Ukrajiny Zelenský, který zdůraznil, že tento krok přispěje k udržení tlaku na Moskvu a že to představuje další ráno pro Rusko a připomíná těm, kteří podporují Putinovu válku na Ukrajině, že jejich činy nezůstanou bez odpovědi, právě Starmer na platformě X. Jinak Zelenský zase vyjadřuje vděčnost Velké Británii za efektivní kroky a tak dále, a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě. Britské úřady zdůrazňují, že operace byla provedena v souladu s platným národním a mezinárodním právem. Tady vidíte, jak lžou. Vidíte, jak lžou. Prostě proto, protože nějaké sankce a tak dále, tak aby byly s mezinárodním právem v souladu, tak musí být povolen dopředu ze strany OSN, což tedy nebylo ani náhodou. Takže tady vidíte, jak oni lžou a jenom spoléhají prostě na nevědomost, na neznalosti obyvatelstva. Pojďme dále.
1: Tak, já to tady musím přečíst, páč je to trošku zase divný překlad. Všech pět britských jaderných útočných ponorek třídy Astute je momentálně odstaveno v přístavu a čekají na údržbu, na kterou královské námořnictvo ale nemá dostatek suchých doků ani kvalifikovaných posádek k provedení. Tato chybička mezera ponechává podmořské kabely a raketové ponorky Spojeného království zranitelné právě ve chvíli, kdy Rusko zesiluje své průzkumné aktivity v okolních vodách. A ministr obrany přeci rezignoval kvůli financování potřebnému k nápravě situace. Tak to by asi stačilo, protože rozebírat to tady všechno nemá cenu. Přesně to tady vidíte, dámy a pánové. Ona jim hoří země, samozřejmě na to prachy nejsou, na krimigranty jsou, takže asi takhle. Ale v Británii jsou strháváni lidé za to, že nesou britskou vlajku. V Německu, teď mám tady zprávu, pán nesl německou vlajku, taky ho obklíčili policisté, protože tam byl v malé skupince nějakých důchodců, tak mu zase nakazovali, že to tam nesmí nosit. Uvědomte si, že kam páchne ten islamismus, ismus, kam páchne, tak oni tvrdí i ty imámové, kteří jsou 30 let v Británii, dámy a pánové, tvrdí, že to je už jejich země, že jí dobili a patří Aláhovi. To si uvědomte. A pak není na ponorky, no.
0: A taky si uvědomíme, že se budou tlačit sem, prostě pokud budeme jenom přihlížet.
1: Jo, 12. začal teď platit vlastně, kdy to bylo v pátek, začal platit migrační pak, že ano?
0: Ano, my máme rok máme výjimku, proto o tom hovořím. Pak to bude natvrdo a budeme, když je budeme odmítat, budeme za to muset platit. Za chvilku řekneme, že na to nemáme peníze, tak co se dá dělat, my sice nechceme, a budeme muset přijmout. Jako bych to viděl, prostě pokud do té doby tady nedojde k té systémové změně. Tak, pojďme na další zprávu. Ta hovoří o facce pro Brusel. Čína narychlo odřekla digitální dialog i schůzku se zástupcem šéfa diplomacie Evropské unie, jak uvádějí britské Financial Times. Takže zrušila Čína dokonce dvě důležitá diplomatická setkání s Evropskou unií v Pekingu, a to v době, kdy se vztahy mezi oběma stranami stále více mění od chladného obchodního sporu k otevřeným politickým intrikám. A podle deníku Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené s případem, tak byl zrušen ministerský dialog o digitálních otázkách a schůzka, které se měl účastnit Olaf Skog, zástupce generálního tajemníka diplomatických služeb Evropské unie. Evropská unie se pokusila zmírnit tón a uvedla, že schůzky by se mohly konat později. Angažovanost a dialog mezi EU a Čínou probíhají na několika úrovních, oznámila Evropská komise. Nicméně mluvčí čínského ministra zahraničí Lin Jian v odpovědi na otázku ohledně článku Financial Times uvedl, že Čína a Evropská unie udržují komunikace v relevantních dialozích. Diplomaticky to zní klidně, v praxi je však zrušení schůzek na poslední chvíli jen zřídka náhoda, zvláště když k ním dochází uprostřed stále vážnějšího sporu o

0: vchod technologie a čínskou penetraci na evropský trh. Takže tolik asi. Jinak teda ten Peking vyslal tu zprávu před summitem Evropské unie, aby se to nepletlo, tak jako abychom teda tady té Evropské unii jako věděli, že to loket. Pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme. Samozřejmě hoří to, nebo nepokoje jsou i v Albánii. Na osoby spojené s investicí Jareda Kushnera, nevím, proč je tady T. Kushnera, byly vydány zatykače, prý. Zvláštní tedy protikorupční prokuratura v Albánii, známá jako SPAK, oznámila, že požádala o zatčení přibližně 20 osob zapojených do případů mezinárodního obchodování s drogami a praní špinavých peněz souvisejících s turistickou investicí ve Svernici. Případ je novinářsky spojován s rozsáhlými projekty turistických investic na balkánském pobřeží, včetně projektů oznámených podnikatelem Jaredem Kushnerem. Aniž by však existovalo oficiální prohlášení prokuratury potvrzující přímé zapojení tohoto konkrétního projektu. Úřady dále uvádějí, že vyšetřování se zaměřuje na složité finanční trasy, tedy smlouvy o nemovitostech a investiční schémata v pobřežních oblastech Albánie, kde jsou identifikovány podezřelé pohyby kapitálu a převody vysokých finančních částek. Zároveň oznámení prokuratury zdůrazňuje, že již byly vydány příkazy ke zmrazení majetku značné hodnoty, zatímco předběžné vyšetřování pokračuje s cílem určit roli každého ze zapojených, nebo každé, asi tady byl každé ze zapojených osob tak.
0: Další zpráva je ještě opět z Číny. Čína mluví o možnosti zasáhnout americké letadlové lodi ze vzdálenosti 3 000 kilometrů. 3 000 kilometrů. A přitom důraz není kladen na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrinu vícevrstvého a současného útoku. A takže Čína údajně zvažuje operační scénáře, které by mohly ohrozit americké skupiny letadlových lodí i na vzdálenost až 3000 kilometrů. A jak bylo řečeno, pozornost není kladena na jeden zbraňový systém, ale na celkovou doktrinu vícevrstvého současného útoku, který se snaží prolomit ten americký námořní štít. A tento přístup je založen na kombinaci různých prostředků a schopností s cílem nasytit americké obranné systémy synchronizovanými údery místo izolovaných útoků. Takže ty vojenští analytici poukazují na to, že takový model by kladl důraz na reakční čas a koordinaci, snažil by se využít limity rozsáhlé vícevrstvé obrany. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Jo, už máme další mailík, tentokrát je poslední, tak hr na něj. 7.1. A těchto tedy 6 umělých sladidel a zase naše otraviny, nebo spíš vaše otraviny, nebo jejich otraviny, způsobují tedy zrychlené stárnutí mozku a kolaps myšlení. Je to od Lance D. Johnsona. Celé roky dietní a wellness průmysl prezentuje umělá sladidla jako ten zázrak bez výčitek svědomí. Je to však ale chemický podvod, který nám slibuje, že můžeme jíst sladkost bez kalorií a energetických výkyvů. V tomto zavádějícím slibu o zdraví s nulovými kaloriemi či nulovým obsahem cukru se skrývá nebezpečná lož, kterou teď odhalují tvrdá data. Rozsáhlá 8letá brazilská studie, která sledovala více než 12 700 dospělých, potvrdila to, co nezávislí výzkumníci už dlouho předpokládali, že tato chemická sladidla nejsou neškodná. Jsou přímo spojena s 62% rychlejšího poklesu paměti, pozornosti a verbální plynulosti. Účinek je takový výrazný, že u intenzivních konzumentů došlo k zestárnutí mozku, které odpovídá o 1,5 roku. Zatímco se tvrzení hlavního proudu zaměřovala na počet kalorií a hubnutí, pravdou je, že 6 běžných sladidel, tedy aspartam, sacharin, acesulfát draselný, erytritol, xylitol a sorbitol, potichu otravuje váš mozek. Týká se to hlavně pak lidí mladších 60 let, kteří jsou nejzranitelnější vůči neurotickým účinkům těchto jedů. Tak, ten aspartam, to je svinstvo, jo, nad svinstvo a ty další asi taktéž, ty jsou tady rozebírány, takže já to ještě jednou, abyste to věděli, ještě jednou ty sračky s prominutím, které do nás perou, a jestli si nějaký blbec myslí, že vám průmysl dává něco zpracovaného pro vaše zdraví, tak jste asi padlí na palici. Aspartam, sacharin, acesulfát, draselný, erytritol, xylitol a sorbitol. Dohledávat pak sami, ano?
0: Já se ještě vrátím do toho předchozího koše, tam nám trošku něco vypadlo. Dokonce budou dvě zprávy, jedna a dá se spojit, protože obě hovoří o tom, že probíhal referendum ve Švýcarsku, zda tedy udržovat limit té populace na 10 milionů, oni teďka Švýcaři mají 9,1 milionu obyvatel, anebo zda tomu dát volný průběh. A to referendum proběhlo dneska a už tady máme i výsledky. A Švýcaři se tedy rozhodli odmítnout návrh, který předpokládal omezení populace na 10 milionů do roku 2050. A podle předběžných prognóz národního vysílatele SRF, tak bylo asi 55% voličů proti iniciativě a 45% ji podporovalo. Takže oficiální částečné výsledky ukazují, že asi 53% voličů návrh odmítlo. Jo, to znamená, že jako ať to jde tedy přes 10 milionů dál, účast byla přes 57%, takže to bude platné, ale ta myšlenka referenda vyvolala už kontroverzi, která připomínala britské referendum o Brexitu v roce 2016. A tady se objevily obavy, že přijetí návrhu by mohlo ukončit volný pohyb pracovníků mezi Švýcarskem a Evropskou unií, které je hlavním obchodním partnerem Švýcarska. Nicméně návrh iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která tvrdila, že růst populace zatěžuje veřejné služby a ovlivňuje úroveň kriminality. A tady má, jak jsem říkal, Švýcarsko dneska 9,1 milionu obyvatel. Od roku 1950 se počet obyvatel téměř zdvojnásobil a bylo zdůrazněno, že více než čtvrtina trvalých obyvatel země jsou cizinci, z nich většina tedy pochází ze zemí Evropské unie, jako je Itálie, Německo a Portugalsko. Chybí mi tady jedna věc, ale že teďka tam v poslední době se tam objevilo dost migrantů a tím pádem oni se soustředí na tuto věc na Evropskou unii a tohle to bude využito k tomu, aby jim tam napravili migranty další. Takže tolik teda ještě k této zprávě a pojďme dále. Toto na to zdraví.
1: Jo, tak jo. To je tady. Zdraví, tak si dáme ještě Petra Kotlára. Zplnomocněn vlády Slovenské republiky Petr Kotlár bere na vědomí potvrzení financování USA více než 120 biologických laboratoří v desítkách zemí, včetně Ukrajiny, a vítá důraz Slovenské republiky na biologickou bezpečnost a regulaci rizikového výzkumu v rámci jednání přílohy k pandemické dohodě. Tak samozřejmě reaguje na Tulsi Gabbardovou, že ano, ta uvedla, že po měsících prověřování dokumentů a materiálů amerických národních zpravodajských služeb zveřejňují nové důkazy o dlouhodobém financování více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích světa ze strany vlády Spojených států amerických. Mnohé z těchto laboratoří financovaných vládou USA se v současnosti anebo v minulosti podílely na výzkumu nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů a v některých případech i na výzkumu typu gain of function, tedy zisk funkce, přičemž tento výzkum podléhal jen omezené veřejné kontrole a dohledu. Tak.
0: Tak. Dostaneme se teďka do malého koše zajímavosti z domova. První je vyjádření Tomia Okamury ohledně českého nebo toho migračního paktu s tím, že Česko ho implementovat či zavádět nebude, tvrdí Okamura. A protože podle něj představuje bezpečnostní riziko, a řekl to včera novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků. Migrační azylový pakt přijatý v roce 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. A ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO uvedl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnějších hranic a návratovou politiku. A podle Metnarova předchůdce a předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana Česko migrační pakt už zavedlo. Ministr vnitra Lubomír Metnar minulý týden po jednání v Lucemburku uvedl, že Česká republika nadále odmítá princip solidarity obsažených paktů. České informační systémy ale budou podle něj připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. A Česko se při hlasování o paktu před 2 lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Pokud vím, tak platí ale rok jenom. Vláda ANO, SPD a motoristů unijní migrační pakt odmítla už loni prosinci. Zástupci opozice to kritizovali, takže uvidíme, jak to bude dál. Ten článek ještě pokračuje. Uvidíme, jak to bude, protože obvykle je to tak, že ten, kdo odmítá migranty, tak za každého odmítnutého musí platit peníze. Takže uvidíme, za chvilku to bude končit na tom, že nemáme peníze, tak co se dá dělat, je musíme přijímat, ale nechci předbíhat. Takže předávám slovo na poslední.
1: Tak, to máme nový Klempířův zákon o poplacích, tentokrát nikdo nerozcupuje, a ke kontrole ho prý nedal, takhle to tady je. Tak, není potřeba, aby zákon šel do připomínkového řízení, říká Otto Klempíř. Ten původní už připomínkovaný nebo připomínkovaným řízením prošel, teď tedy půjde na vládu a následně do sněmovny, řekl tedy předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný, a to na úterním jednání koalice s řediteli rozhlasu a televize. Sám Klempíř nechtěl komentovat, proč nový návrh do připomínkového řízení neposlal. A v pondělí má vláda projednat zákon, který tedy nahradí financování televize a rozhlasu z poplatků financováním ze státního rozpočtu. Zatím ale nejsou známy bližší obrysy návrhu ani kolik peněz by měla obě média dostávat. No, takže asi tak můžeme tedy...
0: Uvidíme, určitě je důležité tuto věc jako sledovat, jednak teda, kdo to bude platit a kolik bude platit tedy. Tak, no, to bude určitě důležité. Pojďme teda teď na chvilku k tomu tematickému okénku. Páteční shrnutí Lidosi Johnsona říká, Iránci jsou zase taháni za nos. A říká Lidosi Johnson, bude to krátké. Včera v pátek jsem odjel do New Yorku, abych se zúčastnil oslav Dne Ruska na ruském velvyslanectví v OSN. To je velmi zajímavá informace toto. A pokud vás někdy pozvou, nenechte si ruskou oslavu ujít. Skvělé jídlo a pití, doprovázené příjemnou konverzací. A když už mluvíme o společnících, byl jsem tam s Garlandem Nixonem, to je ten takový ten pán tmavší pety z Brady, který také občas jako hovořil se Scottem Ritterem, anebo takhle se McGregorem, a dále s Randym Credisem, tak toho neznám. A to je každopádně moje omluva za to, že jsem včera v noci nic nepublikoval. Irán a Pakistán jsou využíváni jako hlupáci. Takzvaná dohoda, o které Trump tvrdí, že bude podepsána v neděli podepsána nebude. Ve skutečnosti k podpisu možná nikdy nedojde. Tady je to, co dnes, tedy v sobotu, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Memorandum s Islamabadem, na kterém se v současné době pracuje, má za cíl ukončit válku a v této fázi bylo rozhodnuto, že se nebude jednat o jaderné otázce. Musíme počkat na přesný okamžik podpisu memoranda, ačkoliv v tom nedojde zítra, nelze vyloučit možnost podpisu v následujících dnech. Vzhledem k nestabilitě druhé strany však musíme být opatrní, pokud jde o jakékoliv prohlášení týkající se tohoto procesu. Dovolte mi připomenout původních 14 bodů, které Irán předložil Spojeným státům 8. dubna. Tak jednak trvalé a okamžité zastavení války na všech frontách, včetně Libanonu. Za druhé, závazek Spojených států nezasahovat do vnitřní záležitosti Iránu a respektovat jeho suverenitu. Za třetí, zrušení námořní blokády Spojených států do 30 dnů. Za čtvrté, stažení amerických sil z okolí Iránu. Za další, znovu otevření Hormuzského průlivu do 30 dnů na základě iránských opatření. Za další, pozastavení amerických sankcí na iránskou ropu. Dále vypracování plánu na obnovu Iránu ze strany USA a jejich spojenců v hodnotě nejméně 300 miliard dolarů. Dále 60-denní jednání s cílem dosáhnout konečné dohody, založené na jaderných otázkách a úplném zrušení sankcí. Dále znovu potvrzení závazku Iránu nevyrábět jaderné zbraně. Dále během jednání Spojených států Spojené státy nezvýší své síly v regionu ani neuloží nové sankce. Dále uvolnění 24 miliard dolarů z blokovaných iránských finančních prostředků. Dále zřízení monitorovacího mechanismu pro provádění dohody. A dále konečná dohoda bude schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A potom konečná jednání nezačnou dříve, než dojde k uvolnění poloviny zmrazených iránských prostředků, pozastavení ropných sankcí a zrušení námořní blokády. Diskuze o iránském raketovém programu a podpoře skupin odporu byly definitivně vyřazeny z programu jednání. Tak to jsou ty podmínky iránské. A říká dále Lindsey Johnson, pokud si myslíte, že Trump tuto dohodu podepíše, tak pak musíte věřit i na Ježíška a na velikonočního zajíčka. A ať už iránská strana souhlasí s čímkoliv, bude to lež. Zůstaňte napřímo. Tady je páteční round table. A plukovník Wilkerson a já jsme si brzy ráno popovídali s Nimou. To je ten mladý takový, ten sněčí, on myslím, Iránec nebo co je. Ten mladý také tam dá často toho komentátora, baví se s nimi. A Glenn Deason, také známý, to je ten norský, s těmi brýlemi, se mnou udělal rozhovor krátce po mém příjezdu do New Yorku. Pepe, to je Escobar míněno, a já jsme se Zulfikarem a Alim natočili další transition protokol, abychom se zabývali nejnovějšími zvěstmi o islamabádské dohodě. Zde je můj nejnovější Countercurrents, který jsem nahrál brzy ráno ve čtvrtek. Ten tady samozřejmě nemám. Takže tolik teda k této zprávě. Dal jsem to v rychlosti, dokonce nám ještě byl čas nějaký. On tedy říkal Lindsey Johnson, že to bude krátké, ale je to velmi výstižné a je to jako skutečnost. To znamená, o nějakém předávání obohaceného uranu ani slovo, o nějakém tom, že nemohou rozvíjet svůj jaderný program ani slovo. Iránci říkají, nebudeme používat jadernou zbraň. Ale to říkali vždycky. Říkali vždycky. Takže a to, co je zajímavé, kromě toho uvolnění, ty 24 miliard dolarů, které mají blokované, tak se tam hovoří tak jako nenápadně o projektu na 350 miliard dolarů na obnovu toho Iránu, ale nemluví se tam naplno o tom, že těch 350 miliard dolarů mají dát Američané jako kompenzaci náhradu škod za to, co tam rozbili. O tom se nemluví, ale je to takhle, je to v tom skryté, aby to bylo pro ty Američany více jaksi přijatelné, protože když by tam bylo naplno třeba placení reparací a podobně, tak to ty Američané v životě nepodepíšou, protože by vlastně se přiznali, že vlastně tu válku prohráli a oni přece jenom vyhrávají, oni nikdy neprohrávají. Takže tady jim jako udělají takovou úlitbu, jim to udělají, formují to tímto způsobem. Ty Američané by tam nepochybně potom dělali nějaký fond, do které by dávali peníze, ten fond by spravoval určitě někdo jiný, nejlépe tedy Emiráty nebo někdo takový a vlastně by to tam šlo přes Emiráty, aby jako Američané oficiálně tedy byli z obliga. Takže takové nějaké představy jsou a to je jako jedna věc a druhá věc, kterou ještě k tomu říci, memorandum o porozumění ještě není smlouva. Ještě není smlouva a tady to také z toho jasně vyplývá, když podepíšu memorandum, takže potom finální dohoda, že bude v podstatě ještě tedy k jakési revizi a odsouhlasení tedy OSN, tak aby to bylo teda úplně naplno a pokud to Američané poruší, tak aby teda tam nebyla výmluva a jasně to bylo tedy v rozporu tedy s OSN jako takovými a tam to bude nepochybně i do toho, co mluví teda do bezpečnosti. Samozřejmě to otevření toho Hormuzského průlivu, dneska se podívejte, že vlastně z Hormuzského průlivu je problém, jako zda bude otevřen a tak dál. A dokud Američané tam nepřipluli, tak Hormuzský průliv byl otevřen pro všechny. Takže vidíte, že dneska vlastně se z části vlastně jakoby teď jako velká podmínka, velká novota se vlastně bude obnovovat to, co by tam bez příchodu Američanů bylo normálkou takovou. Ale uvidíme jedno, ne, ono se to objeví vůbec, tady jde jako o velkou hru, o velké divadlo. Je otázka, kolik toho bylo v skutečnosti i v tom Iránu poškozeno, stejně tak, kolik toho ty Iránci poškodili. Ty rafinerie a tak dále o tom nepochybuje, o tom není pochyby, protože je potřeba oddělit Rockefellery od ropy a tím pádem části od příjmu, od peněz a také i tu Big Farmu, protože víte, že z těch zbytků té ropy vyrábí tedy pak ty takzvané léky a tak dále, pere to do nás, aby nás likvidovali. Takže tohle to všechno, to, tam to bude v pořádku, ale tam to bude rozbité, navíc se má přijít na nové energie, takže ono zase o tolik nepůjde, jo. Ale v tom Iránu tam budou nepochybně rozbité jiné věci, takže z části to bude jako určitě na tohleto a to použito. Akorát to někdo musí zaplatit a aby to Američané mohli zaplatit, tak to musí být uděláno tak, aby to oficiálně nevypadalo za to, že Američané něco platí jako poražený, protože Američané přece vždycky jenom vyhrávají. Takže to je dneska ode mne všechno. Já bych chtěl vás, vážený posluchači, diváci, upozornit na jednu věc, že protože jsme měli včera, jsme měli debatní pořad v Jablonem nad Orlicí. Přijeli jsme až pozdě večer, takže já nestačím do zítřka připravit kompas nový, takže bude někdy v náhradním termínu a nebude ani úterní vysílání, protože jsme řekli, že si necháme jenom na některé speciály příležitostně, takže se s vámi uvidíme, uslyšíme teďka čtvrtek v následujícím týdnu. Takže se budu těšit s vámi na viděnou a slyšenou a pro dnešní večer vám děkuji za pozornost, panu kolegovi, za spolupráci. A rozloučím se tímto.
1: Tak též děkuji, pane inženýre. Přeji hezký zbytek víkendu a samozřejmě ten týden. Ať se všechno zdaří. Děkuji panu inženýrovi, dámy a pánové. Hezký večer. A samozřejmě děkujeme i vám za šíření, sdílení a samozřejmě podporu jak Studia Karajn, tak případně samozřejmě celého svobodného vysílače. Na jehož vlnách jsme. Tak, o té podpoře se dozvíte na YouTube a samozřejmě na Odisíčku. Nebudu to zdržovat, další program je nachystán, takže dáme jenom nějaký předěl. Já to tady musím vychytat a jdem se na to kuknout, juknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Krásný, příjemný, dobrý pondělní večer, vážení přátelé, 8.6.2026, 20.04 velitelského času. Vítám vás všechny na dalším pravidelném setkání s kým jiným než panem profesorem Staňkem. Pane profesore, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Bureš, dobrý.
0: Rovnou asi půjdeme k věci. Já teda nejdřív poděkuju našim milým divákům, všem, kteří nás podporují, pomáhají, dávají lajky, dávají si odběr a pomáhají vůbec šířit vaše poselství. A dneska máme takový téma, který je trošku, bych řekl, možná kontroverzní pro někoho, ale myslím si, že společně se budeme moci poodhalit trošičku a podívat se tak nějak za oponu, aby jsme nakonec zjistili, že všechno je jinak, než se zdá na první pohled. Možná ne, možná mi řekněte, že to, co říkáte Česká televize, je naprosto v pořádku. Pane profesore, je to vaše, dychtíme tady společně, prahneme po detailech, tak máte slovo.
1: No, když se podívám na dnešní svět, tak mi napadne jediný název, loď bláznů. Řeknete si, ale to přece není normální, přece ty elity jsou skvělé, moudré, strategicky myslí, jsou koncepční, znají všechno dopředu. No a tak se podívejme na některé paradoxy. Prezident Trump prohlásil, že Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, předstihují arabské země, Rusko i všechny ostatní. No a pak se dozvíte, že Bloomberg publikuje zprávu, že Spojené státy mají ropné zásoby na nejnižší úrovni od roku 1980. No jak je to pro Boha možné? Na jednu stranu největší vývozce na světě, na druhou stranu mají ropné rezervy na minimum. No a pak se najednou dosvítí takové paradoxy. No jo, ty čtyři klíčové rafinerie ve Spojených státech jsou nastaveny na zpracování těžké kyselé ropy. Právě té ropy z Venezuely. Takže je zřejmě čirou náhodou, že prezident Trump dal pokyn na uzavření velice dobromyslné a lidské dohody s Venezuelou, dokonce prohlásí, že bude venezuelským prezidentem nebo Venezuela bude dalším 51. státem Spojených států. No a lehká, sladká ropa, jako je z arabských zemí nebo ruská a podobně, tak aby je mohli zpracovávat destilační kolonii, americké rafinerie musely být investice v řádu stovek milion. No pak tady máme další paradox. Prezident Trump prohlásí, že dohoda s Iránem je již téměř připravena, ale pro jistotu, aby byla připravena úplně, tak si vyměňují raketové letecké údery mezi Spojenými státy a Iránem a Izraelem a Iránem. Izrael uzavře příměří s Libanonem a zuřivě bombarduje v podstatě 3,5 tisíce útoků leteckých za posledních 5 dní. Zřejmě je to součást příměří, takže když mluvíme o příměří, tak jak pravil prezident Trump, příměří znamená, že se pouze méně střílí. Pravděpodobně izraelský premiér to nečetl a proto ty letecké útoky na Libanon jsou mimořádně intenzivní. No pak tady máme další paradox. Evropská unie nejdřív prohlásí, že nikdy s Moskvou vyjednávat nebude. A pak tady přijde finský prezident vstup a prohlásí, no měli bychom otevřít dialog s Moskvou. No a v rámci otevření dialogu s Moskvou paní Kaja Kallas prohlásí, že státy NATO mají právo zajímat ruské tankery, stínové flotily kdekoliv v Baltickém nebo Středozemním moři. No možná zajetí tankeru je chápáno jako vstřícný krok k zahájení dialogu. No protože pak se musíte bavit co s tou posádkou, co s tím nákladem a co s tím ostatním. Takže musíte otevřít ten dialog. No a pak tady přistoupí další paradoxní věci. Všichni mluví o tom, že klíčovým problémem světové energetické krize je uzavření Hormuzského průlivu. Ale jako kdyby všichni zapomněli na vyjádření expertů z Kataru, Bahrajnu, Sjednocených arabských emirátů, že rozmácené těžební a zpracovatelská zařízení v těchto zemích se budou obnovovat 3 až 5 let. tak je, v čem je tedy problém? V Hormuzském průlivu nebo v tom, že ty kapacity vlastně neexistují, protože byly zničeny iránskými údery a podobně? No a pak tady máte ještě větší paradoxy. Evropská unie se hluboce zamyslela na situaci evropských zemědělců, zjistila, že Hormuzský průliv uzavřel nejenom vývoz ropy, ale i močoviny, takže nebude dostatek umělých hnojiv. Jelikož jsme důslední, tak umělá hnojiva z Ruska, z Běloruska zásadně nekoupíme. A proto doporučíme evropským zemědělcům, aby místo umělých hnojiv používali kravský hnůj. Jelikož jsme trošičku zapomněli, že jsme zároveň vydali směrnice na omezení chovu skotu, protože prdí a grgá. No ale to nevadí, protože Evropská unie okamžitě sáhla do geniálního zásobníku dalších nápadů a prohlásila, když nebude kravský hnůj, tak se může hnojit lidskými exkrementy a močem. Konec konců, kdysi se to dělalo obvykle, ještě možná si babičky a dědové vzpomenou, že se hnojilo lidskými exkrementy a konec konců v Číně se tohleto používá jako hnojení doteď. Tak proč bychom v kurňa nemohli použít tohleto hnojivo i v podmínkách Evropské unie? Jo, máme dohodu s Mercosurem na dovoz potravin. No, to je přímo skvělý, jenomže vypadá to tak, že právě státy Jižní Ameriky budou nedostatkem umělých hnojiv, kromě Afriky, a je východní Asie postižený nejvíce. Takže pravděpodobně ty potraviny, které domluvilo inteligentní vedení Evropské unie, nebudou k mání, jelikož nebudou vyrobeny. No a pokračujeme v dalších zajímavých věcech. Některé představitele ruské elity jsou napádány s tím, že snaží se udržet ducha Anchorage. Ano, takže pak minister zahraničních investicí prohlásí, že dohoda o výstavbě podzmořského tunelu přes Beringov úžinu, která propojí ruskou Kamčatku a americkou Aljašku, je před podpisem. No, ale v duchu rozumného dialogu a enkorického koncepčního směřování americký kongres přijme rozhodnutí o 500% slech na dovoz ruského tovaru a schválení 400 milionů dolarů na nákup zbraní a zbraňových systémů pro Ukrajinu jako takovou. No ale pokračujeme dál v té procházce na lodi bláznů. Zjišťujeme, že například jisté nejmenované americké, německé a ukrajinské společnosti vyvinuli zajímavý systém. Je to takzvaný Vantor. To znamená, je to americká firma, která se zaměřuje na satelitní snímkování zemského povrchu. Dokonce je vytvořena hustá síť satelitů, které 15x denně proletají nad daným územím, vysílají snímky povrchu s vysokou rozlišovací schopností. Pak je tady jedna německá nejmenovaná firma, která je digitálně zpracuje. Pak je tady jedna ukrajinská firma, která je přímo přepošle ukrajinským ovladačům dronů a ti můžou útočit na přesně fungující místa, kde jsou ruské jednotky, sklady, pohyblivé zařízení, dělostřelecké jednotky a podobně. Musím upozornit, že podle všech dostupných údajů časová délka mezi tím, když snímkuji povrch planety a zasazením příkazů dronům k útoku je 15 minut. No pak to vysvětluje, proč 7 z 10 ruských vojáků, kteří zahynou na frontě, zahynou ještě 30 až 50 kilometrů od fronty bez toho, aby se dostali na frontovou linii. No, ale největší paradox přijde teď. Rusové mají zařízení zvaná Krasucha 4, Moskva 1 a tak dále, které umožňují rušení satelitních signálů. Čili v tomto případě satelit to sice nasnímkuje, ale je odstaven od vysílání těch snímků, takže oslepne. A oslepne nejenom satelit, oslepne Vanator, oslepne německá firma, oslepne ukrajinský operátor dronu a nevidí nic. Čirou tmu. Ale nějakým podivným řízením osudu ruská strana tahle ta zařízení nepoužívá. No a pak se tady dozvíme další paradoxy. Je summit v Petrohradu a najednou zjistíme, že jako pozdrav, mírový pozdrav, kromě dopisu pana prezidenta Zelenského, ukrajinské drony zaútočí na Petrohrad, na ropnou rafinerii, zaútočí na lodě v docích a podobně. Zřejmě jakožto přátelský pozdrav k danému fóru. No a člověk by čekal, že ruská strana odpoví. No, když ve Starobylsku zahynulo těch 21 mladých dívek a chlapců, tak veřejnost žádala tvrdou odvetu. No, tak se podnikl tvrdý raketový útok na Kyjev a na Bílou církev a na další věci. Jenomže ty kritičtí ruští blogeři konstatovali, že tyhle ty útoky by se museli uskutečnit stejně, protože šlo o klíčová logistická produkční zařízení. No, máme tady další paradox. Ukrajinská strana se rozhodla přesunout výroby dronů a radiotechnického zařízení a podobně mimo území Ukrajiny, takže teď dokonce dánská vláda vyhlásila, že otevírá nové společné podniky Dánska a Ukrajiny na výrobu dronů, elektronického navádění a podobně. Podobně to existuje v Holandsku a v Německu. Velká Británie prohlásila, že dodá 200 000 dronů Ukrajině a tak dále. A jakožto vidíme, že ty drony se stávají hlavním válečným nástrojem a ničitelem obrněné techniky, lidí i všeho ostatního. A z ruské strany pořád ta odpověď jaksi chybí. Samozřejmě oficiálně to vypadá tak, že vlastně ta odpověď probíhá, protože Rusko neustále postupuje na frontu a obsazuje další a další vesnice při vší úctě k hrdinství ruských vojáků. Ale stále si kladu otázku, jak je možné, že zařízení, které má ruská strana k dispozici, které můžou paralyzovat drony, jsou používána minimálně. Co zatím vězí? Duch Anchorage? Duch dohody se Spojenými státy nebo s Evropskou unií? Když už i minister zahraničí, pan Lavrov, konstatuje, že jakékoliv dohody se Západem jsou není možné při současných elitách. Nejsou důvěryhodné ty elity a ve všech případech byly porušeny stávající dohody. No a pak k tomu přistupuje další paradox. Prezident Trump se hluboce zamyslí na sociálních sítích, tu sosil, publikuje zprávu o tom, že prostě Američané musí mít ten obohacený iránský urán zbraňové kvality. A když ho nebudou mít, tak žádná dohoda nebude. No a pak pakistanský minister zahraničí a spolu s iránským decentně prohlásí, že jestliže u Američané zautočí na Irán, tak Irán odpálí jaderné zařízení. No, tak eufemisticky můžeme i jadernou pumu nazvat jaderné zařízení. A někteří cyničtí analytici konstatují, no víte, vždyť ten Irán již dávno jaderné pumy má. Dostal je od spojenců nebo nějakého neznámého původu. A ti, kteří přemýšlejí a mají ještě paměť funkční, tak si vzpomenou, že v 90. letech, kdy Rusové likvidovali velké množství jaderné munice, kromě jiného, nejenom, že zmizelo množství jaderného uranu zbraňové kvality, ale taky zmizela část takzvaných kufříkových nukleárních pum. Ti zasvěcení, ti, kteří vědí, o čem mluvím, tak vědí, že v 80. letech Rusové vyvinuli, tedy pardon, Sovětský svaz, vyvinul takzvané kufríkové pumy. O síle několika kilotun až zhruba 20 kilotun. Vypadá to jako diplomatka nebo malý kufřík, ale je to ve skutečnosti nukleární nálož, která byla vyvinuta proto, aby v případě konfliktu s NATO byly tyhle ty nálože umístěny u velitelských center, klíčových infrastrukturních mostů a podobně. Celkem jich by prý bylo vyrobeno 168. 150 se podařilo dopátrat a zlikvidovat. Dalších více jak 30 nějakým podivným způsobem někde zmizelo. Možná je někdo velice klidný a spokojený, když ví, že má v trezoru nebo ve skříni malou nukleární pumu. No, z hlediska jaderného odstrašení tak si může myslet, že to odstrašení je přímo skvělé. No, ale to v konečném důsledku znamená jednu zajímavou věc. Jaké je vlastně celkové množství jaderných náloží? Švédské SIPRI mluví o 10770 nukleárních pumách, z nich největší podíl mají Spojené státy a Rusko. Rusko má 4770, Spojené státy mají 4500, No, to je skvělé. Na ty ostatní státy, těch dalších 6 států vlastnící jaderné pumy, pak zbývá zbývající část. Ovšem, o jakých jaderných pumách mluvíme? Malých kufříkových pumách, 100 kilotunových náloží, které jsou namontovány na mezikontinentální balistické raketách ICBM, nebo mluvíme o megatonových pumách, které jsou například namontovány na Poseidonu a podobně. A druhá věc, musíme si uvědomit, že vlastně dokonce v 80. letech proběhly informace o tom, že i Jihoafrická republika uskutečnila nukleární jaderný výbuch na ostrově v Indickém oceánu. Teď na to všichni zapomínají, ale skutečně to blahé paměti kolem 88. proběhlo jako podivná konstatovaná nukleární exploze v Indickém oceánu, ke které se nikdo nepřihlásil. No a to v konečném důsledku vytváří velice zvláštní situaci. Máme oficiálně už neplatnou zmluvu o nesvížení jaderných zbraní a pak tady máme vývoj nových zbraňových komplexů, jako je nová generace nukleárních pum Spojených států B61-12, B61-13. A pak tedy máme nové generace jaderných pum vyvíjených v Číně a v Severní Koreji. No a pak taky neznáme údaje o nových generacích jaderných pum vyvíjených v Ruské federaci. No a vy si pak položíte otázku, no kurňa, když tohle to všichni vědí, tak pro Boha přece by se měli dohodnout na tom, abychom alespoň jaderné nálože měli pod kontrolou. Ale tady pak vystoupí velice horlivej jeden z významných představitelů NATO, vojenský představitel, a prohlásí, že takové taktické jaderné údery například na Kaliningrad nebo některá klíčová města v Ruské federaci by stály za hřích, protože by pacifikovali protivníka. No a největším paradoxem lodě bláznu je skutečnost, že americká strategie je založena na preventivním jaderném úderu, něco podobného jako dekapitace, kterou chtěli udělat v Iránu s tím, že zlikvidují ruské vedení a pak se ruský stát zhroutí. Oni si to opravdu vážně myslí. Jako kdyby všichni mávli rukou, zresetovali paměť a zapomněli na to, co se nazývalo mrtvá ruka, dneska se to nazývá perimetr. A je to systém automatického spuštění jaderné odvety plnou silou jaderné triády i v případě, že bude dekapitace ruského vedení. A v téhleté situaci si pak položíte jedinou otázku pro Boha. Je to opravdu loď bláznů? Nikdo si tyhle ty věci neuvědomuje? No a teď máte poslední paradox. Mluvíme o otevření dialogu s Moskvou, ale nesmírně zintenzujeme vojenská cvičení, teď probíhají 3, a přímo na hranici s Ruskou federací. Možná ti vojáci tam cvičí mávání vlaječkami nebo vypouštění holubic míru. Pak bych ta vojenská cvičení chápal jako vstřícný krok k tomu, abychom zahájili dialog s Moskvou. Ovšem, pokud nebudeme osráni těmi holuby. Ale v tomhletom případě si pak musíme položit otázku. Jestliže rusofobie, válečný fanatismus a současnost válečných štváčů většiny evropských elit skutečně myslí vážně, tak pro Boha, jak můžeme brát vážně slova o nutnosti dialogu s Ruskou federací? No a nebo je to opět jako obvykle řešení o tom, že je třeba uzavřít příměří mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Jo, to bude snížení počtu mrtvých vojáků a střel a bomb a raket a všeho. Ve skutečnosti to potřebujeme pouze jako časový timeout tomu, abychom doplnili zbraňové systémy na Ukrajině. A tohle to všechno, když to dáte dohromady a dáte ještě poslední punc, všechny vlády se děsí gigantického zadlužení. V Evropě je průměrné zadlužení států 89 až 130% HDP. Spojené státy mají 122% HDP, Čína má 118% HDP, Ruská federace paradoxně 16,4% HDP. Všichni jsou zadluženi více jako uši, ale všichni mluví o obrovských investicích a enormních výdajích na zbrojné programy, nákupy zbraní, budování všeho ostatního. A možná, jako poslední paradox, v Evropě se teď valí vlna obnovení povinné vojenské služby. Ovšem Poláci na to jdou rafinovaně a říkají ne povinná vojenská služba, ale příprava mužské populace na válku. Takže musíme vycvičit takové 2-3 miliony záložníků. Možná si vzali vzor ze Švýcarska, kde každý muž má doma výstroj, uniformu, zbraně a všechno a v případě písknutí poplachu může okamžitě nastoupit do center, kde bude přihlášen jakožto voják. Ale tohleto všechno vám pak začne říkat, je asi něco schmílého ve státě dánském. No rozhodně to nebude duch Hamletova tatínka, ale možná to bude nějaký šílený duch rusofobie, ztráty zdravého rozumu a v konečném důsledku vytvoření situace, ve které se již nepolemizuje, jestli bude válka mezi NATO a Ruskou federací, ale pouze otázka, kdy vystoupí generál Breuer, vystoupí další generálové. Všichni prohlásí, že ruská hrozba, která přijde v roce 2030, povede k útoku Ruska na Evropskou federaci. A taková drobná poznámka na závěr. Pro Boha, k čemu by Rusku byla Evropská unie? S těmi miliony imigrantů, nezvládnutím sociálního modelu, katastrofální rozpočtovou a fiskální situací, s tím, že drahé ceny energií, nejenom podle Draghiho zprávy, ale podle zprávy MMF, povedou k deindustrializaci, k obrovskému nárůstu nezaměstnanosti. Evropa nemá peníze na inovační strategii, nemá peníze na to, aby se vrátila na inovační piedestal. A tahle ta rozvrácená Evropa, oni by měl mít někdo zájem na východě? A prosím vás, proč? Vždyť ta Evropa se zničí sama vlastními kroky a vlastními skutky. K tomu ani nepotřebujete válku na východě. A právě proto některé práce, které byly z roku 2011 a které popisují nutnou reformu Evropské unie, skončí jedním zajímavým konstatováním. A tím končím. Evropa se vzpamatuje ne více Bruselem, ale více svobodou jednotlivých regionů, států a teritorií. Ale tohleto v Bruselu slyší velice neradi a možná taky proto jsou teď ty požáry v Bruselu, aby v tom dýmu neviděli realitu. No ale to už bychom byli u docenta Chocholouška.
0: No, pane profesore, Evropský parlament by měl Chochlouškovi víc, ale i rovnou, protože to jinak nemá řešení, ale... Zdá se, že všechno směřuje, nebo evropské elity prostě směřují k otevřenému konfliktu s Ruskem. A nejsou jenom ty takovýhle ty prohlášení, že bychom měli vést dialog a kdysi cosi, zase jenom nějaký jako snaha o ukolíbání medvěda předtím, než do něj zase píchneme?
1: No, jak je známo, medvěd je vcelku trpělivý. Ale když ho pak píchnete víckrát, pak se, tři bodky, a pak vám dá mohutnou odpověď svýma tlapama, svýma pařáty a svou sílou. No, jsou taky prohlášení, no víte, tak Rusové mají tu známou trojku, oni velice pomalu zapínají a připravují. Jo, ale když se pak rozjede, tak to se rychle tetelte z té cesty, té trojky. No a pak je tady jedna zásadní koncepce, ke které bohužel zřejmě ruské vedení přispělo. Malovalo červené čáry, no ale byly tyhle ty červené čáry neustále překračovány NATO a evropskými zeměmi a odpověď žádná nepřišla. Porovnává se konvenční výzbroj NATO a Ruska, už to začne jenom demograficky, 468 milionů v Evropské unii, 123 milionů v Rusku, průmyslný potenciál, který je pětkrát větší než v Ruské federaci, to znamená i vojenský potenciál, množství konvenčních zbraní, jako kdyby teď zapomněli na poslední zprávu kontrolní Bundeswehru, která konstatovala, že funkční je pouze třetina zbraňových systémů v Německu, jaké hrůze Merce a Pistorie. No, ale to nevadí. protože víme, že Rusko sice vlastní jaderné pumy, ale je nepoužije. Nebude mít odvahu je použít. I když má jadernou strategii, ve které praví, cituji doslova, když budou ohroženy státnost a existence ruského státu, Rusko použije všechny prostředky, včetně jaderných zbraní, na uhájení vlastní existence. No ale kdo by tomuto, prosím vás, věřil? Měli jste všechny útoky na Rusko, teď máte útoky na ruské terminály, jako je Ust-Luga, Petrohrad a podobně, a ruská odpověď je žádná. Zajímáme ruské tankery a ruská odpověď je žádná. Bombardujeme a zabijíme civilisty ukrajinskými rukami a ruská odpověď je žádná. Tedy bombardujete sice logistická centra, komunikační centra, likvidujete podniky výroby dronů na Ukrajině, jenomže Ukrajinci ty drony začali vyrábět v západních zemích. A kdo by se odvážil zaútočit na západní země? Teď dokonce Ukrajinci došli ke geniálnímu nápadu, pod falešnou vlajkou nechal vybuchnout svůj námořní dron v rumunském přístavu, pak nechají spadnout drony v pobaltských zemích nebo v Rumunsku a tak dále. A pořád nic. No. A dokonce teď přišla na známost list obyvatel Oděsy. Pro boha, prezidente Putine, už konečně obsaďte Oděsu a Iljičsk, protože už máme dost té banderovské bandy, a je nejvyšší čas, abyste obsadili Oděsu. No a mě to připomíná výroky pana Kedmyho z 22. roku, který prohlásil, no dobytí Oděsy to bude jednoduchá výsadková operace, protože na to stačí dva prapory a radostní obyvatelé Oděsy přivítají ruské námořníky s kyticí květů a bratským boskem. No, tehdy to nevyšlo, ale teď už to opravdu vypadá, že to tak asi opravdu bude. Ale pořád slyšíme o tom, jak v zuřivých bojích obsadili další vesničku, v zuřivých bojích postoupili o 500 metrů, v zuřivých bojích obsadili další část opevněného systému, což chápu jako bývalý voják, ale jak si mi to pořád nedává logiku. No a z tohoto hlediska, protože si evropské elity skutečně myslí, že Rusové se neodváží sáhnout k tomu jadernému kladivu, no tak jsou stále agresivnější a proto teď má ty všechny ty výzvy, jak ten nejmenovaný ministr z pobaltských zemí, který prohlásil, no Kaliningrad musíme vymazat z povrchu planety, nebude to žádný problém, v průběhu jedné hodiny je pryč. A z ruské strany nic. Tedy v globálu nic. No a to znamená jednu zásadní věc. Čím déle bude ruská strana otálet s radikálním varovným krokem, tak přesně jako prohlásil Roberts nebo Scott Ritter, váhavost ruského vedení posilňuje agresivní válečné štváče v Evropě a v NATO, aby pokračovali dál v provokacích a posilňovali tlak na Ruskou federaci. Teď si vemte k tomu skutečnost, že se diskutuje o změně jaderné strategie, ve které americké jaderné pumy budou umístěny nejenom v těch šesti zemích, jako je Belgie, Německo, Itálie, Francie, ale budou umístěny i v Pobaltí a v Polsku a v Rumunsku a jinde. A vy si najednou uvědomíte, no kurňa, rok 1961, karibská krize, ruské rakety na Kubě, americké rakety v Turecku. Dolet obou systémů na klíčová území protivníka 10 minut. No a jak dlouho potrvá nosičům jaderných pum, například z Lotyšska, Litvy nebo Finska nebo Švédska, než doletí a svrhnou pumy na ruské území? Teď vemte poslední základny, které se budují ve Finsku, kdy dolet do Petrohradu je za 10 minut. A ruská strana opět nic? Víte, pak začínám vážně uvažovat nad tím, jestli ta takzvaná strana podle dohody na ruské straně, která je ochotná uzavřít jakoukoliv kompromisní dohodu, aby se dostala k aktivům, která jsou zmrazena na západě, tak potom bude asi zřejmě opravdu hodně mocná. No a pak se podíváte na velice zajímavou zvláštnost, kterou publikovali dokonce američtí experti. A publikovala to dokonce Rand Corporation. 6 klíčových zbrojních komplexů v Ruské federaci. Všechny komplexy řídí úzká skupina bývalých oligarchů. I když jsou to státní podniky, nebo podniky, ve kterých má stát majoritní podíl akcí. No a to už nemluvím o těch paradoxech, jako ten podnik, který vyrábí procesory pro strategické mezikontinentální balistické rakety, už byl pětkrát napaden drony a pořád nemá protivzdušnou protidronovou obranu. No tak pak se nemůžu divit i mnoha ruským blogerům, jako je Kotenok a další, že prostě mají pocit, že je něco schnilého v státě dánském. Protože Rusko má ta technická zařízení, má tu možnost odpovědět a má tu možnost dát najevo, že když bude třeba, použije železnou nukleární pěst, aby si ti šílenci v Evropě uvědomili, kde je práh citlivosti. Ale zatím bohužel viděli jste to i při vystoupení prezidenta Putina teď na Petrohradském fóru. Mluvíme o penězích, investicích, ekonomice, o všem ostatním, ale jak si, i když zazněla známá věta, bojujte dál, bratři, nebudu mluvit o pozadí téhle té věty, tak v podstatě hlavní část vystoupení se týkala peněz. Což v konec konců přiklincoval i Kiril Dmitrijev, který prohlásil, že dohoda o výstavbě podmořského tunelu pod Beringovým průlivem je před finále, jak jsem říkal. No a v tomhletom ohledu skutečně začnete mít takovej nejapný pocit. Je to o penězích? Nebo je to prostě o tom, že jisté strany vyčkávají, až se multipolární svět zrodí i díky

0: ale to se nedá říct i o evropských zemích, no a nedá se to říct dokonce o planetě, protože teď se podíváte na lékařské studie a tam unizono znějí dvě zajímavé věci, paradoxní. Většina medicínského výzkumu je zaměřena na výzkum dlouhověkosti, jak je možné, aby lidé žili déle. A druhá věc, druhý konec stejné tyče. Najednou zjišťujeme, že jak si se děti narodí, že ve většině evropských zemí je koeficient jednoduché reprodukce 1,1 až 1,3, hoci i když by měl být 2,1, aby byla alespoň jednoduchá reprodukce. Vykládá se o tom, že nás spasí imigranti ze severní Afriky, to budou země ty doktoři s tím nožem, ten předmětný plakát v České republice, za které bylo SPD odsouzeno. A v konečném důsledku najednou zjišťujete, že ten pokles populace se týká ale většiny zemí na planetě. Lidé nechtějí mít děti? Nebo jak si neumíme udělat děti přes internet? A má náhradou být umělá maternice, kterou vyvinuli japonští vědci? Nebo to bude náhrada roboty humanoidního typu, který nahradí lidi, protože lidi jsou líní a bojí se mít vlastní děti? To samozřejmě nemluvíme o některých expertech ze zelených šílenců, kteří říkají, že každé dítě znamená klimatickou katastrofu. No já řeknu takhle, když si dáte takovou dobrou kapustnici a prdíte, tak to bude větší katastrofa než to dítě. Ale tohle to všechno pak znamená jednu zvláštní věc. My skutečně, jako kdybychom ztratili zdravý rozum. No a abych to neprotahoval, tak nakonec výzkum OSN ukázal, že poprvé v lidské historii mladé generace jsou hloupější než jejich rodiče. No a tohle to pak se tvrdí, že důsledek digitalizace, umělé inteligence, počítačových systémů, digitálního světa a podobně. A když to hloupnutí tak poskočilo za posledních 10 let, no tak jak se říká, potěš pámbu, protože jestliže budeme žít déle, tak pak se potkáme ještě s o mnoho větším objemem hlupáků, kteří budou kolem nás a budeme hledat logické vysvětlení, jak je možné, že najednou ve světě je tolik hlupáků. Prosím vás, nemusíte hledat vysvětlení. Jsou to ty černé americké vrtulníky, které letají v noci a schazují ty hlupáky. Takže když ráno jdete do práce, pak se nedivte, že potkáváte samé hlupáky.
1: Inu, jak se to... Ježišmane, já jsem se teďka... Jak se to vždycky říkalo, Hergot? No to je jedno, nebudu tady používat nějaký bonmoty, ale pane profesore, myslíte si, nebo teď jste jakoby nakousnul, řekněme, ty negativní vývoje, inteligence, mládeže a tak dál. Je to opravdu jenom kvůli tomu, že mají víc času trávit u počítače, potažmo mobilu, tabletu, anebo je tam vícero faktorů, jako změna školských vyučujících metod a podobně?
0: No, aby kdybych byl cynik, tak začnu lékařským vysvětlením. Množství spermií v ejakulátu u mužů středního věku výrazně pokleslo. To je lékařský potvrzený fakt. Pak tady je další problém. Jak se říká, při milování vzniká teplo a to by mohlo ohrožovat globální oteplování. To je druhý problém. No ale problém je jiný. Já to uvedu na příkladu Japonska. Máte skupinu mladých lidí zvaných hikomori. Jsou to lidé, kteří nevycházejí z domu, všechno si objednávají přes internet domů, nemají zájem o kontakty s druhým pohlavím, komunikují pouze přes net a sociální sítě, bojí se fyzického kontaktu, jsou nesví, když mají jednat s lidmi vízaví. A tohle to není jenom počet lidí v Japonsku. Před 10 lety jich bylo 2 miliony. Nyní se odhaduje podle japonských průzkumů 10 milionů. Ze 110 milionové populace. Exponenciálně to narůstá. Další věc. Vidíte, že ty lidé se bojí jít do kontaktu. No já nechci mít žádný závazný vztah. Víte, ty emocionální důsledky při rozchodu jsou.

0: hrozné, takže já budu raději komunikovat s umělou inteligencí. Narůstá nám počet mladých, například milenianů nebo generace Z, který raději komunikují s umělou inteligencí, ale ne s fyzickým člověkem, partnerem. Dostáváme se do situace, ve které obava z kontaktu s jiným člověkem začíná být doslova varování. Vzpomeňte si jenom na skutečnost covidu, kdy se nosili rouška a najednou si ti mladí lidi měli setkávat v restauracích nebo na večeři, v kavárně a podobně a najednou velká část podle průzkumu začala mít strach. Strach z toho, že vidí tvář toho druhého a jejich mozek a jejich organismus analyzuje všechny verbální, neverbální projevy toho druhého. A my jako kdybychom se toho začali bát, a teď máte ten známý fenomen, mladí sedí v kavárně nebo střední věk sedí v kavárně, ale nediskutují výzavy, ale diskutují přes mobily, píšou si SMSky nebo četují a podobně. V tomhletom ohledu je to velice zvláštní jev, který skutečně začíná sehrávat obrovskou roli. Další věc, která tady je, je skutečnost odpovědnosti. Když máte dítě, máte obrovskou odpovědnost. Odpovědnost za sebe i za to dítě, za to, co z něho vyroste, jaký to bude člověk, co se bude dít dál. A bohužel současná doba je typická neodpovědnosti. Já nechci odpovídat za druhé, já nechci odpovídat dokonce ani sám za sebe. Já chci mít klid, já si chci budovat kariéru, já chci být já první, jediný z těch, co byli s ním. A tenhle ten individualismus je pak ještě posilňován všemi možnými, řekněme, zvláštnostmi různých skupin populace. No, pochopitelně, když budete mít dva lidi stejného pohlaví, tak asi dost těžko jeden z nich otěhotní. I když jsem viděl studie ve Velké Británii, kdy dokonce soudní rozhodnutí připouštělo, že muž může otěhotnět. Tak tedy nevím jako technicky jak, ale prý je to podle toho soudního rozhodnutí možné. Tak v takovém případě pak bych chápal, že se může narodit dítě i páru stejného pohlaví, ale spíše to bude zřejmě výjimka. No a tohle to všechno je ještě umocněno leností. Protože teď se vyvíjí umělá maternice. No, jelikož splození zárodečného vajíčka již možno udělat mimo in vitro, tak pak to vajíčko můžete vložit do téhleté umělé maternice, tam bude vyživováno, bude růst, bude se vyvíjet. No a teď, když vezmete další diskuzi, jo, s velkým humbukem, podporuje to Gavi a Bill Gates a říká, metoda CRISPR a genetického sekvenování umožní, abychom odstranili z genomu dítěte jakékoliv rizikové geny, které by ho mohly poškodit a dítě bude geniální, bude to plavovlasé, modroké dítě, skvělý sportovec, skladatel, geniální fyzik, bude to přímo skvělé. A Gates se teď za to zuřivě bije, abychom takhle geneticky sekvenovali příští potomstvo. No tak přemýšlející lidé si říkají, no proba, když by měli zasáhnout do genetické struktury mého potomka, tak raději nebudu mít žádné dítě. No a to ještě samozřejmě nevloumíme o posledním faktoru. Asi se nebudete divit, že přirozený přírůstek na Ukrajině je minimální, protože 4 roky války kompletně zdecimovali mužskou populaci a zatím jaksi tedy žáno bez toho muže, jaksi tedy, i když je umělé oplodnění, tak jaksi to nefunguje. No a ono to dospěje do další fáze, kdy, jak jste viděli možná, začaly vytvářet jednotky ženské, zložené výlučně ze žen. No tím vyřešíme i druhou část reprodukčního procesu, takže nebudou ani muži, ani ženy a máme proces depopulace přímo skvěle dokončen. No a samozřejmě teď se vedou obrovské výzkumy o tom, co je příčinou výrazného poklesu populace. Samozřejmě budu okamžitě označen za konspirátora, protože existují souhrnné studie za 14 milionů lidí, které se dělaly mezinárodně a které konstatovaly, že je přímá korelační vazba mezi proočkovaností populace vakcínami proti covidu a výrazným nárůstem potratů a poklesem porodnosti v těchto zemích. No, můžou vykřikovat obviňovatele dezinformací a všichni ti lovci dezinformací, ať je šlak trapí všechny, tak bohužel tyhle ty studie, i když se budou tvářit, že neexistují, oni existují, ukazují tu korelační souvislost, ale podle všeho je tam ještě celá skupina dalších faktorů, nejenom to proočkování. A musíme otevřeně říct, že je to pravděpodobně jeden z klíčových fenoménů, je strach. Strach, co bude dál. Všimněte si, dochází nejenom k posunu dětí do vyššího věku matek, ale především extrémně narůstá strach. Strach ze ztráty zaměstnání, strach z toho, jak budete mít bydlení, strach, jestli neonemocníte, strach, jestli nebude válka a tak dále. A kdybychom měli vybrat jeden z klíčových faktorů, který brzdí ochotu mít děti, tak bych řekl, možná je to ta vakcinační strategie, ale především je to významný faktor strachu, nejistoty, obavy z chaosu a obavy, co přijde dál. Vemte teď jenom. Jo, budeme mít v roce 2030 válku plnohodnotnou s Ruskou federací. Jo, hrozí nám pandemie, eboli, nebo hantavíru, nebo noroviru, nebo něčeho jiného. Jo, přijde umělá inteligence a v průběhu 5 let zlikviduje stovky milionů pracovních míst a budete bez místa. Jo, dnes získat diplom mladé je nesmírně složité. Musí bydlet u rodičů. Jo, a teď ještě přidejte k tomu poslední věc. No proč bychom měli mít dítě, když nám to zbrzdí naši skvělou profesní kariéru a my nebudeme muset jezdit na dovolenou a dělat si selfiečka na Maledivách nebo na Bahamách a podobně. Ale přece to není egoismus, to je jenom můj osobnostní rozvoj, který by mi rozhodně to dítě brzdilo a vytvářelo by mi sérii problémů. A tohle to všechno dohromady vytváří pak ten problém výrazného poklesu počtu dětí a osobně si myslím, že nic ve světě není tak, že by to bylo určeno jediným faktorem. Takže i v tomto případě je to země konglomerát faktorů, které ale překročily kritickou mez a velká část populace na planetě pak zvažuje, proč mít děti a kolik mít dětí. No a jelikož začíní převládat děti, teda rodiny s jedním, maximálně 2 dětmi, no tak máte před sebou ten obraz, který konstatují demografové v různých zemích na planetě a který děsí přímo udržatelnost důchodových systémů ve všech zemích na planetě. Takže asi se vrátíme k tomu novému emblému Ministerstva práce. Každý slušný důchodce zemře okamžitě po vzniku nároku na důchodový systém, aby nedevastoval veřejné finance dané země. Motka.
1: Tak, pane profesore, já si myslím, že právě s tímhletím se tak nějak počítá, protože když to vidím, tyhle informace, které jste nám tady teďka sdělil, musí mít každý, řekněme, ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo prostě každý premiér musí dostat informace o vývoji, řekněme, stavu společnosti, o natalitě a tak dál. A nevšim jsem si...
0: Jenomže, pane Bureš, ano. Je tam jeden problém. Takovej malilinký zádrhel. Zádrheliček.
1: Ale.
0: No. Ale jo. No a teď si představte, kurňa, ti důchodci v Německu kupují 56% produkce služeb a tovaru vyrobených v Německu. A když nebudete mít ty důchodce, tak se vnitřní trh Německa zhroutí. A nebude to 65 tisíc malých firem a provozoven, které zanikly minulý rok, ale pak zanikne většina. Takže když bude někdo tvrdit, že důchody to je černá díra, no vážený, tak jste blbec jak hrom, protože nevíte, že právě důchodci jsou nejstabilnější částí spotřebitelské populace, které jsou konzervativní ve svých zvyklostech a tvoří klíčový flór vlastní vnitrostátní spotřeby. Vážený lemouni.
1: Dobře, pane profesore, tomuhle všemu rozumím. Rozumím tomu, že pro normální fungování ekonomiky je jsou důchodci, co si budem, prostě strašně důležitá sorta lidí. Mimochodem, vždycky, já se si nevšim, nebo nemám ty zprávy, samozřejmě nejsem až tak, ale ku příkladu jsem si nevšim, že by byla nějaká kauza typu, když se zvýšejí důchody, že by jako důchodci vyvedli navýšené důchody do daňových rájů a podobně. Oni místo toho právě to utratějí doma, nebo v horším případě to dají vnoučatům. Ty za to nakoupí spotřební zboží, zaplatí z toho DPH, spotřební daň, daň ze zisku a tak dále a tak podobně. Státu se z toho minimálně polovička vrátí zpátky. Jo? Jako tam...
0: No, přesně
1: tam
0: tak.
1: Tam je taková levě, ale víte, já si furt myslím, že pro stát jako takovej, a teď mě opravte, jestli je to pravda nebo ne, na konci dne prostě ve finále je přece podstatný a důležitý a myslím si, že i ekonomicky výhodný, aby mu rostlo jeho obyvatelstvo nějakým rozumným časovým harmonogramu a tak dále. Aby těch lidí, kteří budou pracovat, kteří budou ekonomicky aktivní, tak aby jich bylo co nejvíc a vytvářeli hodnoty a platili daně, že jo? A já jsem si nevšiml za posledních 35 let, možná tam najdeme světlou výjimku, jo, ale nevšiml jsem si, že by naše třeba vedení státu vehementně nějak pracovalo na tom, aby dramaticky zlepšili podmínky pro to, aby místní, domácí, rodilí Češi a Slováci mohli bez problému rodit děti. Já jsem si to nevšiml. Všichni melou o tom, že se sem doveze bůví kdo. Jo? Ať tamhle Uršula mluví o Indech, tady se nám vozejí Mongolci třeba, pak teda, že máme tady...
0: Kazachové a Tadžikové a vozí se nám taky chirurgové ze severní Afriky, rozpárou vás nožem jedna tata.
1: No a teď vlastně se rozjíždí ten migrační pakt, takže nám to sem budou hrnout asi ve velkým tyhle ty typy, jo, ale nikdo jako neřeší, že by domácí obyvatelstvo se třeba jako... Proč? Proč to tak je?
0: No právě proto, že to máte velice prosté. To domácí obyvatelstvo poctivě pracovalo, aby mělo na důchod a teď je v důchodu a očekává, že ten stát ty důchody vyplatí. A drobná otázka by měla znít, no kurňa, kam zmizely ty peníze těch důchodců? Někdo praví, no víte, ale to se stalo tím, že se změnil poměr lidí v produktivním a poproduktivním věku. A prosím vás, víte, proč je deficit v penzijním systému? Ne proto, že se změnila proporce v produktivním a poproduktivním věku, ale proto, že stát léta platí za své pojištěnce, státní pojištěnce, ne 100% povinného odvodu jako kterýkoliv jiný zaměstnanec, ale platí 50 nebo 40 nebo 60% povinného odvodu. Kurňa, už si to jedno přiznejme. Máte to pravidelně ve státním rozpočtu i v Čechách i na Slovensku. Momentálně platíme na Slovensku rozpočtu 43% povinné odvodové sumy za 3,2 milionu pojištěnců státu. Kdyby stát platil plnou hodnotu pojistného, tak jako kterýkoliv živnostník nebo zaměstnanec, tak máte penzijní systém průběžnej, přesně podle studií Světové banky, na Slovensku funkční do roku 2048 a v Čechách do roku 2056 bez druhého pilíře. Tu si nechceme říct tu pravdu, která tady už dlouhá léta funguje. Samozřejmě všichni ti v DSSK a tak dále budou vykřikovat, že máte si spořit v DSSC a za 35 let pak dostanete vysoký důchod. Vážený veliké kulové, protože máte krásnou ukázku. Životní pojištění, 30 let, vrážíte tam úspory. Kolik dostanete po skončení těch 30 let? Obrovské zhodnocení vašich peněz? Ne. Přesně tak, jak to ví Amsliko a všichni ostatní. V nejlepším případě dostanete pouze sumu, kterou jste do systému vložili. Ve většině případů dostanete 50 nebo 60% vložených prostředků. toto klamání veřejnosti, toto všeobecné vykřikování o tom, že problémem je poměr lidí v produktivním a poproduktivním věku, je totálním zaváděním skutečnosti, vážení. A kromě jiného musíte vědět, jak funguje penzijní systém. Víte, že například, když budete mít více jak 2 osobního mzdového bodu, tak vám všechno z 95% stáhnou v rámci solidarity. Že jenom v Rakousku nebo v Čechách, když pracujete jako důchodce, navyšujete důchodek o nějaká procenta, protože platíte odvody. Ale na Slovensku to neplatí. A v dalších zemích taky ne. Jo, se zdůvodněním. No, my jsme vám dovolili, abyste vydělávali po psí důchodu, takže nedivte se, že vám to všechno nezapočítáme. Čili tu je třeba říct otevřeně pravdu o důchodových systémech, penzijním pojištění, roli pay and go a druhého a třetího pilíře. Jenomže tu pravdu vám nikdo nebude chtít říct přesně tak, jako třetí pilíř, čili podnikovej pilíř. Ve většině případů Velká Británie, Německo nebo Spojené státy skončil vytunelováním. Tak si vzpomeňte na kauzu Enron 98, nebo vzpomeňte si na další kauzy v Detroitu. Proč Detroit šel pod kytky? Právě proto, že manažeři vytunelovali podnikové penzijní schémata, vznikl dluh více jak 230 miliard a protože nejvyšší americký soud měl dilema, buď ohrozí 980 tisíc důchodců, pro kterých podnikový penzijní systém tvoří 60 až 70% jejich důchodu, anebo zachrání 2 miliony pracovních míst. Tak asi třikrát hádejte, které řešení nejvyšší americký soud zvolil. Proboha, proč tohleto nemluví všichni ti velicí experti důchodových systémů a všeho ostatního? Vždyť máte na to kurňa i tu studii Světové banky, dvě studie. A kromě jiného, když mluvíte o čilském systému, který zavedl Pinochet, tak vězte, že do toho systému vstoupilo pouze 42% populace s nejvyššími příjmy a 12 prvních let byla velice striktně určováno portfolio penzijních fondů. Přece tohleto všechno existuje. Máte k tomu studie, dokumenty, čísla a všechno ostatní. A pořád vám tu budou vykřikovat všelijaký finanční experti o tom, že máte se zabezpečovat, protože státní systém důchodu skolabuje, tak máte dávat peníze do DSS a do investování. Hlavně, že nevědí, jaký bude koeficient růstu ekonomik příští rok, ale vědí přesně, co bude za 35 let, jak budete mít zhodnoceny vaše úspory. Proboha, vždyť to je podvod na podvod. Ale tu pravdu vám nikdo pořádně neřekne. Ať teď zúří všechny asociace do podnikových penzijních fondů a DSS-ek, ať je šlak trafí. Ať si uvědomí, že ti lidi nebudou mít nic.
1: Pane profesore, je teda, nebo co mají dělat vlády, potažmo teda jinak, co voliči by měli chtít po svých volených zástupcích, když teda teďka jsme si řekli, že v těch fondech a tak dál, prostě na důchod, spoření, připojištění a já nevím všechno, že to žádná hitparáda nebude. Tak opět, samozřejmě jsem konspirátor, takže to neberte vážně, ale mně se zdá, jako, že ty vlády nemají dvakrát jako chuť jak udržet průběžný systém, nebo respektive ho nikdo nepropaguje, prostě tady nějak je a my víme, že v roce 2000, já nevím, dřív říkali 2030, teď teda to odsunuli, že 2040 už nebude solventní, pak to třeba zase odsunou, jo. Je to kvůli tomu, že se z toho nedá krást, nebo proč jako nikdo tady nemáme, kromě, já nevím, řeknu Ileny Švihlíkový, a třeba Radima Valenčíka, ale já neznám jako ty mainstreamové ekonomy, ty odborníky, kteří vystupují v televizi.
0: Jo, těmi experty máte přímo dlážděný ulice, jenomže to nejsou experti.
1: No, ale ty právě, že jo, ani jeden z nich jako nebojuje za zachování průběžného pilíře. Tak co v tom je?
0: No, je to velice prosté, pane Bureš. Protože pak byste museli lidé zeptat, prosím vás, kde jsou ty peníze, které jsem desítky let platil na sociální pojištění, to důchodové pojištění? Kde zmizely ty peníze? Kdo je rozkradl? Jakým způsobem se ztratili ze státních účtů? A to by se pak měli brát v potaz všichni političtí lídři, kteří spravovali státní kasu a kteří dovolili, aby tyhle ty peníze zmizely. Takže raději prohlásíte, víte, ne, to je nic, on je neudržitelný, ten průběžný pilíř, a musíme se bavit o DSSkách a penzijním spoření a podobně. Protože to je skvělé. Až se ukáže, že v těch DSSkách nemáte nic, no tak pak se ti lidi můžou přece ptát ne politiku, ale můžou se ptát toho vedení té DSSky, no kurňa, kde jste spotvořili ty peníze? Já jako politik s tím nemám nic, já jsem vám přece jenom vytvořil podmínky pro potenciální bohatý život na penzi. A musíte si uvědomit ještě další věc. V podstatě v západních zemích v Evropě byla bohatá léta 70. a 80. Tehdy skutečně úspory obyvatelstva byly hodně velké. Například ty úspory představovaly 1 bilion euro, které se přemístily z Německa do Švýcarska nebo do Lichtensteinska. A vznikl paradoxní jev. V 90. letech, ale i po roce 2000, masově důchodci pravidelně měsíčně odjížděli do Lichtensteinska a německé ministerstvo financí nechápalo proč. Protože tam byly uloženy obrovské důchodové úspory, protože neměli důvěru v německé banky, ale v té lichtensteinské finanční ústavě ano. No a ty důchodci si tam chodili pro zhodnocení měsíční těch svých úspor. No, teď to už neplatí, protože i na ty mechanizmy tvorby mimořádných zisků v Lichtensteinsku již, jak si se říká, došlápli finanční experti Evropské unie. Ale vy si musíte uvědomit jednu zásadní věc. Jak je financovaná skupina firem, které výzkoumávají umělou inteligenci, jako máte Palantir a Anthropic a podobně. Funguje to takzvaným round table. Já si objednám u vás za 30 miliard výpočetní čas. Vy si objednáte u mě algoritmy nové umělé inteligence za 30 miliard. Já nemám těch 30 miliard, vy nemáte těch 30 miliard. Ale pro kapitálové trhy je to obrovský signál, přece to je bonitní akcie. To jsou přece firmy, které jsou super, které má trhovou kapitalizaci 2 biliony, 5 bilionů dolarů. Tak proč bych si ty akcie nekoupil? A ty akcie kupují penzijní fondy. No, teoreticky vzaté, finanční orgány amerického kapitálového trhu by měly zasáhnout, protože je to Ponziho schéma. Jenomže příklad prezidenta Trumpa a jeho přímý příkaz nesmíte zasáhnout. Jsou to firmy nejvyšší státního zájmu. Takže nezasáhnou. A akcie těch firem jdou dále do stratosféry. A když si vzpomenete na období 98-2000, tak je to přesně příklad dotcomových firem tehdy. Stačilo, aby firma měla v nadpisu dotcom a jejich akce rostly finančně do stratosféry. Až přišel březen 2000 a všechno šlo k čertu. Teď ti rozumní říkají, jo, proboha, prosím vás, stejně to tež se stane i s akciemi firem, které vyvíjejí umělou inteligenci. A jedna malá ukázka. Vy si pamatujete na katastrofu v Mexickém zálivu Deep Horizon. Výbuch ropné plošiny, obrovské ztráty a tak dále, celkové škody více jak 36 miliard a tak dále. A jak to dopadlo? Kdo vlastnil Deep Horizon? No, vlastnila British Petroleum. Ale British Petroleum je vlastněno 6 britskými penzijními fondy. A kdyby British Petroleum zaplatilo těch 36 miliard škod, tak přibližně 3,5 milionu britských důchodců nemá nic. No, tak došlo k dohodě mezi americkou vládou a British Petroleum, takže Angličané zaplatili 6 miliard a tím se škody odepsaly. Část byla uhrazena z federálního rozpočtu amerického a část byla odepsána. A proboha, tohle to si nikdo nepamatuje? To máte, vážení, tak krátkou paměť i vy velcí vážení experti. No a tohleto si musíte položit otázku, kdo je velkým investorem v oblasti akcí firem OpenAI. Není se to náhodou opět světové penzijní fondy z Ameriky, Velké Británie, Německa a podobně? A co se stane, až praskne bublina OpenAI? Kdo přijde o obrovské finanční zdroje? No, budou to DSSky. No, ale nemusí se obávat, protože klienti, kteří platí do jejich cash flow, se budou ptát na svůj důchod o 30 let. No a kde ty loňské sněhy jsou? O 30 let. Že jo?
1: No, tak, přátelé drazí, děkuju vám za vaše, tady Josefovi děkuju a oběma Josefům, díky, že jste využili QR kód, díky vám, kteří jste tady pomáháte i pomocí těch samolepek, těch z toho superchatu. Díky za vaše lajky a díky za to, že sdílíte to dole, nebo budete sdílet toto video dál. Hodina uplynula, takže nám vypadl telefon.
0: Je to zajímavé, že, pane Bureš? Je to zajímavé právě proto.
1: Ano.
0: No, musíte si uvědomit jednu druhou věc. Podstata druhého pilíře. Dejte mi vaše peníze hned, já se budu mít skvěle, a až se za 30 let budete ptát, kde jsou vaše peníze, no kde já už budu za 30 let? Velice prosté. Vtip je totiž v tom, v 70. a 80. letech ty akciové trhy rostly stabilně, relativně stabilně. Zásadní krize kromě ropného šoku v 73. nebyly. Takže skutečně tehdy vznikla idea, že ty DSSky můžou trvale zhodnocovat vaše příjmy a tedy když pak po 30 letech budete něco požadovat, tak by to mohlo teoreticky vést k zhodnocení vašich příjmů. Jenomže od 90. let kapitálové trhy jsou nesmírně turbulentní. To už nemluvíme o poslední dekádě. Takže dnes odhadnout, jaké bude zhodnocení vašich úspor o 30 let, tak promiňte, raději propočítejte přitáhnutí měsíce holýma rukama. Bude to reálnější než ten výpočet zhodnocení vašich úspor o 35 let. Samozřejmě můžete použít i analogické případy, jak jsem uvedl, Amstel životní pojištění a podobně. Takže máte jisté varování, ale většina lidí doufá ve švýcarský důchod. No a samozřejmě pak je tady ještě další klíčová otázka. Teď se uvažuje o tom, že například v Německu i v jiných zemích, že by se například z státní, teda z DSS a jejich úspor financovali například zbrojní programy. No, nebude to nádhera? Proč byste se honil za důchodem, když budete mít k ruce Kalašníkova nebo RPG, nebo nedej Bůh Leopard a jeho část? No, nebylo by to přímo skvělé, ten pocit jistoty na nějaké peníze, které stejně budou mít hodnotu o 30 let? A v tom dnešním přepracovávaném světě, kdy vzniká multipolární svět, kdy dochází k zásadní rekonstrukci národních měst, kdy se mění hodnota měnových košů, kdy změní se celková strategie centrálních bank a ještě k tomu přistupují všechny rizika válek, přírodních katastrof a podobně. Vždyť vemte teď jenom to obrovské zemětřesení na Filipinách. 8 stupňů, kurňa! No tak prosím vás, kdo by věřil tomu, že za 30, 35 nebo 40 let, protože uvědomte si, bude se neustále posouvat věk odchodu do důchodu. Už teď mluvíme o 70. A to je nejlepší způsob. Budu posouvat věk odchodu do důchodku, takže většina důchodců se ho nedožije a tím pádem mám vyřešen problém penzijního systému. Excelentní, elegantní řešení. Ještě přidejte trošičku karcinogenních látek, zvyšte podíl takzvaných potravin, takzvaných koagulátů FAST, přidejte k tomu ještě elektromagnetický smog, pro jistotu to ještě přikryjte nějakými vakcínami, multivakcínami, no a nemusíte se obávat, že by většina populace dožila důchodového věku, které mezi tím posunete do statosferické výše. Stačí trošičku přemýšlet.
1: Yeah. Pane profesore, takhle, jak to vypadá, tak dobře už bylo, koukám, ale zeptám se tady, Dinsbier se ptá úplně natvrdo. Má smysl dělat letos novou krytinu na střechu a investovat do ní, nebo raději držet prostředky a čekat ještě, jak to všechno dopadne?
0: Investujte do té střechy, protože když El Niño bude fungovat tak, jak ho odhaduje, tak jednak budete mít extrémní teploty, ale pak na podzim budete mít extrémní deště. Takže kdybyste chtěl tu děravou střechu mít, tak ty deště vás vytopí, i když byste měl ve strožoku všechny ty vaše úspory uloženy. Střecha je pevná jistota. Peníze je totální nejistota.
1: Děkuju. Tak, to byl první dotaz, jdeme na další, protože já tady mám... Dobrý večer, pane profesore. Přednášce zveřejněné minulý týden na tomto kanále naznačujete, že některé vynálezy mohou být i mimozemského původu.
0: Řekněme takhle. To není jenom případ těch 13 vědců, kteří podivným způsobem uklouzli, upadli na nůž nebo se ztratili na túře a podobně. Protože všimněte si, čím se zabývali. Například energii nulového bodu. Jo, když znáte seriál Star Trek, tak víte, že tam je ZPM, které těží energii z nulového bodu. No, to je sci-fi seriál, dobrá. Jenomže mnohé výzkumy ukazují velice zajímavé energetické zdroje na pomezí tzv. Klasické a neklasické fyziky. Pak tady máte další patenty a vynálezy, které můžou i nemusí být mimozemské. Vzpomeňte jenom na ty dva dialogy s generálem Shamem před 2,5 lety. Generál Sham měl pozici generála Kamlera u Himmlera, to znamená řídil klíčové výzkumné projekty netradičního typu v Rusku. A vzpomeňte na ten jeden jediný vzpomínaný vynález. Vemete pohár vody z kontaminovaného jezera. Pak pustíte speciální frekvenční vysílač. Za hodinu je voda v tom poháru čistá, ale je čistá i voda v tom jezeře. Jak je to možné? Teď si vemte do úvahy další a další objevy. Najednou zjišťujete, že skutečně ten Teslův patent volné energie je pravděpodobně funkční, jenomže je uložen v trezoru. Pak tady máte další a další patenty a vynálezy od procesorů čipů přes oblast genetických zásahů a všeho ostatního. No a řeknete si, no to všechno přece byly geniální věci, kteří to udělali. No ale když je jenom stotina nebo tisícina pravdivých informací z toho, co uvolňuje Pentagon, tak již dávno probíhá takzvané reverzní inženýrství na havarovaných kosmických lodích. A to reverzní inženýrství znamená, že vy tu kosmickou loď rozeberete do posledního šroubečku a pak přicházíte na nové konstrukční principy. No a to je jedna z možných vysvětlení. Ale když se věnujete skutečně množství vědeckých objevů, tak najednou zjistujete podivnou věc. Objeví se informace o zásadních nových objevech a najednou zmizí. Kde jsou? V trezorech? Autor byl zlikvidován? A nebo co se stalo? Jak je to možné, že to není v běžné praxi? Vzpomeňte si jenom na dva příklady. 13 let. Auto na vodu. Odjede 320 km na 1 litr vody. Kde je to auto? Auto na vzduch. To auto na vodu vyvinul Saab. A pak se divíte, proč Číňané koupili Saab. No a máte různé věci, protože kdyby byla pravda, že to auto může jezdit na vodu, tak celý gigantický řetězec od těžby ropy, cez transport ropy, zpracování ropy, výrobu pohonných hmot a všeho ostatního, nebude mít cenu šrotu. Uvědomte si to. A tohle to není konspirace. Možná jsou to mimozemské, možná jsou to naše lidské objevy a patenty, ale jsou uloženy v trezorech. No a pak máte druhou stránku patentu, jako teď oslavovaná metoda CRISPR, genetické sekvenování. Fantastické. Můžu upravit genom vašeho příštího dítěte. Super. A najednou zjistujete, že ti normální, korektní věci říkají, ale prosím vás, ta chybovost je obrovská. 70-80%. Jak je to možné? Proč to tak propagujete? Protože funguje velice jednoduchý mechanismus. Když uděláte zásadní objev, tak poprvé od vás ten objev koupí významná finanční skupina, ale vám dají akcie toho podniku, který to bude využívat. Takže vás prostě stimulují k tomu, abyste nikdy neřekli o rizicích, abyste nikdy neřekli pravdu, protože pak byste přišli o peníze, protože máte akcie firmy, která přece pracuje s vaším patentem. No a pak se najednou divíte, že množství těch patentů je spíše fikcí, na které se perfektně vydělává. Vy jste zapomněli na kryogenní uchovávání mrtvých těl? Zapomněli jste na to, že existuje možnost za několik desítek tisíc dolarů se uložit do tekutého dusíku a budete doufat, že až vás probudí, tak vaše nemoc bude už léčitelná. No a je to obrovský biznis. Nyní je gigantickým biznisem genetické sekvenování pomocí metody CRISPR. Až se ukáže, že to je, řekněme, málo reálné, tak mezi tím už někdo si velice nabalí kapsy. No a vemte jenom ten výzkum materiálu, který se děje nyní. Ta schopnost změnit nevodivý materiál při pokojové teplotě v supravodivý materiál, samozřejmě může to být výsledek rozsáhlého výzkumu. Desítek let práce. Ale může to být taky nápad, který se dostali od jiné podoby. A právě problém téhleté společnosti je v tom, že to utajování, ty lži, to zavádění je primárním protokolem téhleté společnosti. A to zavádění a ty lži máte ve všech oblastech. Od historie, energetiky, až po genetiku. A prosím vás, když si tohleto uvědomíte, pak se nedivíte, že mnohé patenty jsou připisovány mimozemšťanům, i když možná byly výsledkem geniálního ducha lidského typu, jenomže ten patent narazil na velice vysoké napětí mocenských zájmů, tak je pak raději uložen k ledu do trezoru a nemluví se o něm. A tohle to jsou takové zvláštnosti. A když se tomu věnujete léta, pak zjistíte dvojitou podobu světa, které je kolem vás, které oficiálně popisuje věda a elity pracují pro váš prospěch. A kdo by neudělal pomyšlení, abyste se měli lépe? A pak zjistíte jiný svět. Svět, ve kterém jsou patenty a novinky utajovány, ve kterém jste obelháváni, ale problém není v tom, že vás obelhávají. A problém je v tom, že většině je to jedno. A to já považuji za největší problém. Ne to, jestli ty patenty jsou mimozemského původu nebo lidského původu. Problém je v tom, že většina z těch patentů není používaná pro blaho lidstva a většině lidstva je to šumafuk.
1: No, pane profesore, zase na druhou stranu, kdyby auta jezdili na vodu, dovedete si představit, kolik by stál kubík vody, když by na tom byla ještě spotřební daň a DPHčko vysoký a tohle. To, no. Nehledě na to, že vy sám moc dobře víte, že nadnárodní organizace už sám to, na to upozorňujete, dělají to financializaci přírodního prostředí.
0: Ano, ano.
1: Což znamená i zdrojů vody. Tak to je možná...
0: No a nenapadlo vás, pane Bureš, že právě až se to zavede do reálu, pak se najednou objeví vynález auta na vodu, protože na tom vyděláte majlant. Vyděláte na tom víc než na ropě. To je ten vtip.
1: Ano,
0: důležitý. A že se to stane, to si můžete být jistý.
1: To bude náhoda, pane profesore.
0: Jo, náhoda. Přesně tak, pane Bureš. Náhoda vládne světu. A proto by to měl být hlavní předmět studia na univerzitách. Všechno je náhoda.
1: Tak mám tady další otázku od Michala. Pane profesore, je využití externího datového systému jako zrcadla pro analýzu mých vlastních chyb v tréninku legitimní metoda pro zefektivnění lidského výkonu, nebo tím člověk nevyhnutelně ztrácí svůj instinkt?
0: Samozřejmě, první věc, umělá inteligence byla vyvinuta na zlogičtění společnosti. To znamená, abychom odstranili zbytečné služby, tovary, které nikdo nepotřebuje, nekupuje a tak dále. To byl první hybní impuls umělé inteligence, teď se podržte v 80. letech. Teď se z toho stala hlavní hýbatel, to znamená ziskovost, ovládnutí trhu, znížení výdajů na lidský faktor a podobně. Jenomže stále se vraťte k tomu, jestliže umělá inteligence má všechny informace o vás, o vašich způsobech, zvyklostech, jednání, dokonce nejenom o biometrických skenech, ale především jak chodíte, jedinečná chůze, jakým způsobem reagujete na stresové situace a podobně, tak tohle to by mohlo umělé inteligenci pomoct, aby vás, já nerad používám výraz zefektivnila, ale aby vás zlogičtila. Na druhé straně ale musíte počítat s tím, že tyhle ty data, která vlastní umělá inteligence, už vy nevlastníte. Už je vlastní ti, kteří jsou přímo propojeni s umělou inteligencí. To znamená, vaše jedinečnost a individualita se stává již předmětem obchodování, analýz a tak dále. Druhá věc je, že umělá inteligence může být skvělý partner, skutečně například v tom, že vám může pomoci vyřešit obrovské množství pohledů, které vyžadují množství datových souborů, ale vy je nedokážete zpracovat. A umělá inteligence podle zadání je zpracuje. Právě proto se říká, že klíčovým parametrem není schopnost umělé inteligence, ale schopnost položit otázku, na kterou musí umělá inteligence nalézt odpověď. Formování otázky váma by pak mělo být klíčem k tomu, co by vám měla odpovědět umělá inteligence. A nevím, jestli jste správně schopen formulovat tu otázku zadání, na kterou vám ta umělá inteligence dá odpověď, aby zdefektivnila vaši činnost. Ale otázka zní, co je zefektivnění vaší činnosti? Budete méně spát? Budete méně jíst? Budete více cvičit, abyste byl fyzicky zdatný a udělal jste více výkonů v práci? Nebo co má zefektivnit ve vás? A kdyby měla například vám pomoci zefektivnit poznání práci s daty, jakým způsobem hledat architekturu souvislosti, tak tohleto by bylo něco, co by skutečně vám pomohlo ne zefektivnit, ale zkomplexnit pohled na svět kolem vás. A když budete mít podstatně komplexnější pohled na svět kolem vás, lépe se můžete rozhodovat, lépe můžete analyzovat rizika, lépe můžete zvolit vlastní strategii. Ale to byste musel přesně dokonale sformulovat zadání té umělé inteligenci, abyste dat o vás nalezla odpověď právě v této architektuře souvislosti.
1: Děkuji, pane profesore. Teď pojďme prosím k tématu zdravotnímu. Pavel se ptá, měl bych prosím, pan profesor měl by radu, jak se zbavit cukrovky číslo 2, to je ten druhý tip, nebo snížit píchání si 3x denně inzulín. Děkuji za všechny a upřímně si myslím, že i za stovky jiných. Existují nějaké možnosti, metody, jak vlastně zmírnit ten průběh té cukrovky?
0: No, teď Číňané vyvinuli speciální lék, který umožňuje výrazným způsobem snížit potřebu píchání inzulinu. Už to u nich používají, je to na cukrovku prvního a druhého typu. Funguje to perfektně. Nevím, jestli je to už schváleno českým ČÚKLem, nebo je to schváleno Evropskou unii a podobně, ale existuje to. Když si to zadáte na netu, tak naleznete informace o téhletém čínském medicínském objevu. A když se vrátím k takzvané staré babské metodě, babička byla silná cukrovkářka, no a když měla jít k lékařce na kontrolu, tak vymyslela jeden skvělý prostředek. Sušené fazulové lusky. Uděláte z toho čaj a pijete to 3 dny před kontrolou. Hladina cukru se zázračně srovná. Samozřejmě ona nebyla vědec, nevěděla, jak to funguje, ale zjistila, že klinicky to skutečně funguje. Někdo by řekl, no to je takový papský recept. No, U ní to fungovalo, možná to bude fungovat taky u vás. Nevím. Ale ta čínská metoda řešení cukrovky je nesmírně zajímavá.
1: Děkuju. Pane profesore, další otázka, která tady zarezonovala, bude sledujme tok peněz, říká se. Kdo profituje, nebo takhle, proč Evropská unie pořád se tlačí jako do války s Ruskem a přitom víme, že na to nevypadá, že bychom na to měli jako vojensky, nevypadá to, že by obyvatelstvo mělo chuť běžet někam do zákopů, nevypadá to, že na to máme i zbraně, tak proč jediný, co slýcháváme z úst evropských elit, včetně generála Pavla, mimochodem generál Pavel, když byl ještě v NATO, tak jeden z jeho prvních jako požadavků bylo právě, aby Američané předali své jaderné zbraně do rukou nás a západních partnerů, jakože bychom si s nima hráli sami. No a Američani ho teda museli potom hodně jako nějak skrotit, ale takový je to míru milovný člověk. Tak,
0: no je to velice prosté. Vy jste, prosím vás, vážení posluchači, zapomněli na ty čísla, která jsem vám uváděl ve vazbě na obnovu vojensko-průmyslového komplexu, výrobu zbraní, válečný Schengen a všechno ostatní? Vždyť mluvíme jenom o 800 miliardách euro na výrobu zbraní a obnovu vojensko-průmyslového komplexu v příštích 4 letech. Mluvíme o 150 miliardách na válečný Schengen, což znamená obrovský objem zakázek pro stavební firmy, protože musí zpevnit dálnice, mostní konstrukce a podobně. Těch 800 miliard přece půjde takovým firmám, jako je Rheinmetall, Dassault, Martin Marietta a další. Přece to je gigantický biznis. Teď si vemte jenom dalších 100 miliard na dronovou stěnu na východě. Však to budou všechny podniky, které vyrábí drony v Evropské unii, budou mít obrovský biznis. Teď vemte jenom skutečnost, že například v Německu se má zvýšit obranný rozpočet ze 184 miliard na příští rok na 324 miliard. Kam to půjde? Do vojenského podniku. Viděli jste, že mnohé automobilky, dokonce MAN, ruší výrobu nákladních vozů a přechází na výrobu válečné techniky. Vždyť to je gigantický biznis. Je to něco, co bude znamenat stovky miliard euro státních objednávek. To si neobjednává nějakej, hej, počkej, to si objednává stát, takže garantuje, že vy ty peníze dostanete. Samozřejmě pak je druhá otázka, odkud stát veme ty peníze. No a stát veme ty peníze tím, že Evropská unie bude vydávat společné dluhopisy na financování obnovy vojensko-průmyslového komplexu. Ale to má jeden fantastický důsledek. Kdyby v budoucnosti někdo, nějaký stát chtěl odejít z Evropské unie, tak musí na dřevo vysolit všechny díly svých dluhů, které tvoří podíl na dluzích celé Evropské unie. A nebo si opravdu myslíte, že bude evropský bruselský moloch velice empatický a udělá to, co u Veliké Británie, které odpustil 43 miliard liber sterlingů dluhů při odchodu a Brexitu, odchodu Británie z Evropské unie? Opravdu si myslíte, že by vám to odpustili? Vždyť ten bonus je v tom, že nejenom, že vydělají zbrojní firmy na to, ale bonus i v tom, že Brusel získává obrovské kompetence do ruk finanční, které budou tlačit na jakoukoliv neposlušnou zemi. Je to velice prosté. A další věc, uvědomte si, že tyhle ty peníze budou distribuovány pomocí bankovních sektorů a teď si představte tu vzájemnou provázanost akcionářských podílů. Deutsche Bank, Credit Lyonnais, Banka Santander, Die Erste a podobně. Čili když znáte majetkovou provázanost, akcionářskou provázanost mezi jednotlivými finančními systémy, tak víte, kdo drží otěže v Bruselu? A paní von Lejlová není žádný velký machr. Je pouze výkonným on člověkem, který plní zadání, které dostane. No a nemusím vám říkat, že například Volkswagen, který má problém se 6 podniky v Německu, tak je převádí na Rheinmetall, který tam bude vyrábět zbrojní výrobu. No, je tam takový drobný zádrhel. No, abyste vyráběl tank, pancířování a podobně, tak potřebujete hutnictví. No a hutnictví jaksi není velice empatické k zelenému Green Dealu. No, ale tak budeme se tvářit, že ty emise z hutnictví jsou vlastně zelené. A ten Leopard bude taky natřen na zeleno. Takže konec konců i ten Green Deal vlastně nebude špatný, protože všechny zbraně, které vyrobíme, natřeme na zeleno. No nebude to skvělé? Vždyť tak splníme cíle Green Dealu k všeobecné radosti neziskové, které dostanou dalších 3,2 miliardy euro na to, aby hájili evropské hodnoty a hájili Green Deal a všechny ostatní dementnosti. Opravdu jste na to zapomněli, vážení? No samozřejmě pro ty, kteří dělají v neziskovkách, je to gigantický penězovod. Kromě zbrojních firm, které budou mít gigantický penězovod z dat, které jsem uvedl. Takže ono je to velice jednoduché, vysvětlitelné. No a samozřejmě je tam taková drobná poznámka. Američané investovali obrovské množství peněz do Ukrajiny. Cynická poznámka zní, minimálně 40% z těch peněz se vrátilo do Spojených států. No a myslíte, že se to týkalo len investic Spojených států do Ukrajiny? A nebude se to týkat taky investic evropských lídrů a Bruselu do Ukrajiny? A že se nic z těch 90 miliard schválených a 70 miliard, které se chystají schválit, se jaksi nevrátí jistým lidem a společnostem v Evropské unii? No, vrátí. Ale opět, prosím vás, nebuďte konspirátoři, bude to čirá náhoda.
1: Zase na druhou stranu, pane profesore, že jo, je potřeba ty odvážlivce, který jdou takhle pomáhat tý Ukrajině těma prostředkama z toho eráru teda, tak nějak odměnit, že jo, za tu odvahu a za tu tak
0: v Americe se to... Že cizí peníze pošlou na Ukrajinu?
1: Ano. V Americe se to osvědčilo...
0: No tak za tu odvahu, to teda, já bych je odměnil. Malý dvůr a velký bič. Aby byli pryč.
1: Ne, tak v Americe, že jo, senátoři to jeli ve velkým, až potom museli schodit tu burzu virtuální, že jo, tam... A dokonce ten...
0: Opět náhoda, pane Bureš, náhoda.
1: Samozřejmě, byla to náhoda. A dokonce i ten kluk, ten mladěz, který tu burzu vlastně založil, nebo ji nějak vlastnil a provozoval, tak je na svobodě, byť to jsou miliardy dolarů, že jo, který prostě tam zmizly během pátečního odpoledne. A...
0: Dovolím si korigovat, pane Bureš, oni nezmizli, pouze se přesunuli. Takže prosím vás, musíme technicky dodržovat název, již se nekrade, ale přesouvá se od jednoho subjektu k druhému.
1: Ano, takže se vlastně kreativně přesunuli v čase a prostoru.
0: Jo.
1: Avšak jo. Kontrolní orgány netušejí kam, protože ani účetnictví nevedli.
0: A... No, to je časovo-prostorové kontinuum. Máte tam ty černé díry, které zkoumají astrofyzikové. Aha. A o černých dírách je známo jedno, co pohltí, již nikdy nevrátí. No, takže máme ani, fyzikální vysvětlení.
1: Ani světilkovo tam teď neunikne.
0: Ne. Každý foton i každý dolar nebo euro to zachytí. No, v tom je ta spravedlivost černých děr.
1: Denarius 9631, děkuji ti za superchat a tvůj příspěvek. Budoucnost tvoříme my, alebo nás formují systémy, které jsme si sami vytvořili. A teď nemusíme mluvit jen o AI, ale můžeme se bavit třeba i o public relations, že jo, PR, to, jak nás ovlivňují média, kultura a tak dál, tak co je víc, jako? My jako jednotlivec, nebo ta masa informací, co se na nás valí, která nám říká, co
0: první
1: máme
0: věc,
1: jíst,
0: kterou si dlužno uvědomit, elity, média a všichni ostatní

0: nás. Oni nemají božskou moc. Kdybych byl Číňan, tak prohlásím, prosím vás, již v 4. století před naším letopočtem významný čínský filozof prohlásil, základní povinností vládce je zabezpečit kvalitní a skvělý život pro lid. Když to vládce nedělá, máte právo ho svrhnout. No, je to Čína, je to dobrých 2600 let, no, tak dobrá. Ale znova u nás platí, že ty politici si můžou dovolit jenom to, co jim dovolíme. Kdybyste měli masové demonstrace 100 tisíců lidí, kteří se postaví proti dohodě s Mercosurem, která likviduje naše zemědělce, tak myslím si, že by si i ten potrhlej Brusel velice začal okusovat nehty a byl by velice opatrný. No, jenomže když jaksi demonstrace se nekonají, tedy nemyslím milion chvílek pro demokracii a podobně, tak pak ti nahoře si myslí, že si můžou dovolit všechno. A dovolují si víc a víc. Protože když se nikdo neozve, no tak proč bychom si nedovolili víc? No a když většina prohlásí, no víte, no my jsme přežili protektorát, přežili jsme komunisty, přežili jsme transformaci a přežijeme i to, co je teď. No tak pak se prosím vás nedivte, že ty elity si řeknou, no kurňa, když jsou tak hluchý a slepí, no, tak s nimi budeme mávat, budeme je ždímat, budeme je likvidovat a oni se stejně neozvou. No a to je ten známý princip davu, kdy velká část lidí se bojí být odlišná jako ti druzí. A aby byli součástí davu, raději přijmou z základní funkce davu. A pak ten dav funguje tak, jak to vidíte v lidské historii. Takže prosím vás, to chce osobní odpovědnost. Já nedovolím, aby se mnou takhle mávali. Na druhé straně vzpomeňte si na ten Velichův citát. Nenechte prchlivosti cloumati svým majestátem. Každý z vás jste jedinečný, jste výjimečný. Tak proč se necháte oblbovat tím, že vám nějaký expert praví, no víte, to je skvělý, dajte sem peníze a pak za 30 let uvidíte. No uvidíte starou belu. No a tohleto všechno je právě o odpovědnosti. A o přemýšlení. No ale teď je největší mi tento... Víte co, já se zeptám umělé inteligence, co mi poradí? No tak prosím vás, vážený, zeptejte se té umělé inteligence a pak se nedivte, co vám odpoví a co bude v reálu. No a pak platí jediné, no potěš pánbu, vážení.
1: No, pane profesore, říkáte... Osobní odpovědnost. Nikdo jiný to za nás neudělá, teda žádný spasitel.
0: Přesně tak, přesně tak. A já, když jsem se teď přiznám, viděl jsem jednu zajímavou věc. Viděl jsem takový zajímavý dokumentární příspěvek o Janu Žižkovi. Ale víte, co mě na tom nejvíc zaujalo? Že i když tehdy ty Čechy byly malé, kolem byly křížové výpravy a byl tam Ryšavá šelma lucemburskej a podobně, ty Češi se postavili a ti obyčejní lidé, ti řemeslníci, ti sedláci, vzali ty své cepy a všechno ostatní a přišel Žižka, který sformoval tu strategii a dokázali porazit mnohočetně větší křižácká vojska a ukázali ostatním, zač je toho loket. A dodnes můžou být Čechové hrdí na toho Žižku, ale největší fór je v tom, že ti obyčejní lidé se dokázali postavit za to, co považovali za správné. A já se zeptám, jsme schopni to udělat dnes? Jsme schopni jako ten Žižka nebo ti obyčejní zemědělci vzít ty cepy a to ostatní a postavit se za to, co považujeme za správné? A nebo raději řekneme, no a to udělá ten druhý, já se pak přidám. Ano, dobrá, tak 1334 pak byly ty známá kompaktáta a nakonec jako

0: kdyby to husitství se vytratilo, ale ono se nevytratilo. Ty bazilejská kompatata zachovali ten hlavní myšlenkový náboj, za který ty husité ty desítky let bojovali. Čili položme si otázku. Jsme schopni opět se postavit za ten národ? Jsme opět schopni skutečně i za cenu vlastního rizika a ohrožení bojovat za to, co považujeme správné? A skutečně jsme schopni se zjednotit tak, jak ty husité, kdo jsou boží bojovníci, a ty křižáci se třásli, když slyšeli tu bojovou píseň, prchali v hrůze. Jsme zapomněli na tyhle ty poučení z historie? Zapomněli jsme na všechno to, co jsme dokázali v minulosti, protože teď jsme ochotni se rozplynout v tom bruselském maglajzu a zapomenout na vlastní národní hrdost a zapomenout na to, že skutečně čím více Bruselu vůbec nepomůže Evropě. Evropě pomůže jediné. Čím méně Bruselu, čím více států a regionů, čím více vlastní odpovědnosti, to bude jediná cesta pro spasení Evropy. A nepomůžou nám žádní migranti, žádné MMF, ani žádné Světové ekonomické fórum, nic. To je ta osobní odpovědnost každého občana. No a samozřejmě jedna z klíčových věcí je, že někteří odborníci o tomhle tam psali již v roce 2011. Upozorňovali na to, kam ta Evropa, ta koncentrace Bruselu povede k rozpadu, katastrofě, chaosu a tak dále. A jediným řešením je vrátit se k regionům a státům, k jejich historickému zázemí. Dokonce tehdy navrhovali dokonce vytvoření zvláštních měn, například Bavorská marka nebo severní marka v pobaltských zemí a Polska. A najednou zjišťujeme dnes, že všechny ty nesmysly, které se kterými varovali, se staly skutečností. A my jako kdybychom ztratili odvahu se vrátit ke svým kořenům. A nebo opravdu jsme zapomněli na naše tisícileté historické základy, že stojíme, doslova stojíme, na hřbetech našich vlastních předků a chceme na to všechno zapomenout, jenom protože nám někdo nějaký pamlsek z Bruselu bude dávat přednost jako mrkev. A já se ptám, co je to Brusel? Vždyť Brusel už dávno není prezentace společné Evropy směřující k prosperitě, využívající diverzity jednotlivých národů a jejich historie, směřující k vzájemně výhodné spolupráci. Dnes Brusel jenom řve příkazy. No tak je třeba mu vrátit ty příkazy zpětným chodem a použít známé přísloví, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. I když pan prezident Pavel bude přímo pěnit jak kofola nad těmito slovy.
1: Ano. Beatmaster, děkuji ti za příspěvek. Co si pan profesor myslí o astrologii? Myslím tu původní tradiční 5000 let starou perskou astrologii.
0: Vtip je v tom, že astrologie jako takovou má té konjunkci planet a narodil jste se tehdy a tehdy a tahle to bude váš osud. Ta totiž vychází z dvou zajímavých věcí. Jisté postavení planet, hvězd, souhvězdí znamená, že se dostává Země pod vplyv různých vesmírných působení, magnetických polí, výronu energie, výronu slunečního větru a podobně, což nepochybně ovlivňuje život na planetě. Druhá věc, jestliže by tohle to platilo, tak podobně jako ty různí věžci by váš osud byl předdeterminován, byl předurčen, takže i kdyby se zmítal jako ryba na vlasci, stejně by vám to nepomohlo, protože váš osud byl určen. Jenomže pravděpodobně je chybné jedno i druhé. Stále máte možnost volby. Druhá věc, že vaše vědomí je schopno se napojit na morfické pole vesmíru a číst všechny tyhle ty gigantické pamětivé engramy v univerzu. A druhá věc, uvědomte si prosím, že astrologie je perfektní biznis. Já vím, že dokonce Budanov, ale i další představitelé ukrajinského vedení konzultovali, Jermak konzultoval s věšticí všechny kroky a personální výměny a podobně. Promiňte, můj názor je, tohle to není ani věda, ani pavěda. Je to pouze fantastický nástroj moci. Nepopírám, že Dixonová předpověděla, že zaútočí na prezidenta Reagana a postřelí ho. Co se stalo? Ale to neznamená, že tuhle tu astrologii budete používat, že horoskop je to, co určí, jak budete jednat. A spíše se zamyslíte nad tím, jestli posloucháte vnitřní hlas. Ten vám mnohokrát řekne otevřeně, tam choď, tam nechoď, s tím se nesetkej a podobně. Jenomže proč bychom naslouchali vlastnímu tělu a vnitřnímu hlasu, když půjdu raději za astrologičkou a tam mi podle konjunkce planet řekne, co mám dělat nebo nemám dělat a koho si mám vzít nebo nemám vzít. No a dneska bude mít astrologie veliký problém, protože lidé se přestávají ptát astrologů a zeptají se umělé inteligence. No a protože umělá inteligence je chápaná jako vševědoucí, takže rozhodně doporučení umělé inteligence bude podstatně relevantnější než doporučení nějaké astrologie, astrologičky. Takže tam bych viděl astrologii jako jednu z profesí, která bude výrazně ohrožena umělou inteligencí. No, ale řeknu vám takhle. Všechny ty pokusy a všechny ty řeči o kivadelku a podobně, no, můžete tomu věřit, ale řeknu vám to takhle. Měli jste taky jeden výzkumný ústav a jedno centrum medicínské, jmenovalo se Aktip, kdy rakovinu vyléčíte vysráním. A pak exkrementy pošlete na hygienickou stanici a podle tvaru exkrementů vám řeknou, jaký druh rakoviny jste měl. A bohužel stovky lidí tomu věřili. No tak nepochybně tisíce lidí budou věřit astrologičkám, astrologům a podobně. Ale já vám připomínám jediné. Zkuste pochopit svět, přírodu a seme saba. Pak nebudete potřebovat ani toho astrologa.
1: Děkuju, pane profesore. Tady jste mě ale dal vnuknutí, a to se ptám teda za sebe teďka. Omlouvám se všem. Protože já mám zkušenosti třeba s výkladem karet a mám takové zkušenosti, že dobré i špatné, blízké i vzdálené věci se mi vyplněly. A ta kartářka, která to dělala, tak to nebyl jediný případ, kterýmu se tohleto stalo. A tak nevím, na jakém principu tohle funguje, jestli ona dokáže prostě se nějak napojit na toho člověka.
0: Ne, prostě. Všimněte si, jak je formulována odpověď té kartářky. Statisticky pravděpodobnost, že se to splní, je nesmírně vysoká, proto ta odpověď je tak strukturovaná. Že se to tak téměř vždy vyplní. Já jsem taky párkrát byl u takové kartářky a skvěle a tak dále a nevyplnilo se ani mrť. Ale ta odpověď, ta formulace byla tak všeobecná, jako že zítra vyjde slunce a představte si, bude světlo. A to slunce vyšlo a bylo světlo. Kurňa, to je přece geniální, z těch karet to muselo vyjít. No. Takže všimněte si, zkuste analyzovat tu formu odpovědi nebo nápovědy, kterou vám ta kartářka nebo tahle ta věštice dá. No a když pak se přesvědčíte sám sebe, že se to splní, no tak pak to je přesně to, co se děje u těch různých vizionářů, že přece oni to předpověděli. A já to konstatuji až ex post, že se to stalo. A ne ex ante.
1: No počkejte, pane profesore, takže ale přece víme, že teď jste totiž narazil na jednu zajímavou věc. Když se přesvědčím sám sebe o tom, že něco se splní, například, že dokážu udělat tu zkoušku, dokážu prostě něco vytvořit, nebo...
0: Že onemocním, tak onemocním. Ano, to je pravda.
1: Že si vlastně...
0: Jenomže to nesouvisí s tou kartářskou. Vy si to totiž sugerujete a vědomí je chápano jako jedno z najsilnějších fenoménů v univerzu. Vy si to totiž dokonce naoktrojujete, abyste tu nemoc dostal.
1: Ano, vlastně, že si můžu programovat svoji budoucnost, svoji myslí. Je to ano, tak, když to přesně. Tak jako...
0: No, kromě jiného, nezapomínejte, no. Že v druhé fázi NREM, podle výzkumu Stanfordu, váš mozek předvídá vaši budoucnost na dny, měsíce a roky dopředu. Vy si to pak nepamatujete, ale ten mozek to má uloženo v engramech.
1: Parchant. Ale řekne
0: no,
1: nic.
0: Je to hajzlík, no jo.
1: Ano. No ne, no tak...
0: Opět náhoda.
1: Ano. protože ono... Není to vůbec jednoduchý. Ale další a jdeme do... Tady Dana se ptá, nebo píše, dnešní školy neučí děti kritickému myšlení. Neučí se jako my. Já jsem byla zhrozená, když jsem v první třídě ještě neuměl syn psát psaci a přitom je to důležité, spojené písmo učila to sama. No, dnešní nároky vůbec, jako na školu, nebo respektive na studenty, nebo na žáky základních škol, aspoň tady v Čechách, jsou tristní. Takovýhle ty, jakože se bude odlehčovat, jo, pro škrtá se ve výuce dějepisu, škrtá se právě i to psaní, jo, že se nedává důraz na to psací písmo, že se nebo prostě jakoby, aby se těm dětem hlavně ve škole líbilo, ale nic už tam nemusí dělat víceméně. A rodiče na to kejvou, taky se jim to líbí, že po dětech nikdo nic nechce a že teda mají dobrý známky za nic. Jo, jsou na to už dneska i vtipy. Kam tohle to vede? A hlavně...
0: No, řeknu vám údaje.
1: Teda takhle. Proč se to děje?
0: První věc. Podle průzkumu ve Velké Británii 42% dětí na základní škole neumí číst a nechápe text, který přečtou. Boom. Druhá věc. Velká část mladých, když scrolluje informace na netu, tak už nečte ani článek, podívá se jenom na nadpis. Ale má pocit, že všechno zná a všemu rozumí. Boom. Třetí věc. Budu citovat profesora Spitzera, který konstatuje, že digitalizace vede k zdementnění myšlení, protože myšlenková lenost souvisí s tím, že proč bych nad tím přemýšlel, já se zeptám umělé inteligence, tam mi vypracuje seminářní práci, tam mi odpoví na všechno. Bum. No a pak k tomu přistupuje další skutečnost. Proč by elity potřebovaly přemýšlející a kritické myšlení, když potřebuje lumíky, kteří napochodují, kam je určeno, které nebudou přemýšlet nad tím, jaký ten svět je kolem, které budou spokojeně žrát i s navijákem všechno, co se jim předhodí. No a já jako elita to mám skvěle. Nemám žádné kverulanty, nemám žádné provokatéry. Co myslíte, vždyť součástí tohoto všeho je nejenom deformace výuky na školách, ale i odstraňování jakýkoliv dezinformací, tvrdění, že máte přece štít demokracie, které v Evropské unii je schválena, představuje dobrovolné lovce konspirátorů. Vždyť to máte už pomalu inkvizici. Jenom rozdíl je v tom, že v té inkvizici třetinu dostal císař, třetinu církev a třetinu udavač. Všichni ti lovci hoaxů z deníku N, kteří neumí ani spočítat jedna a jedna, ale jsou oprávněni posuzovat, jestli to, co tvrdíte, je pravda nebo ne. A všichni tihleti lovci dezinformací, vždyť se podívejte, To jsou inkviziční noxledi, kteří přímo potírají kritické myšlení. A těm elitám to totálně vyhovuje a platí tyhle ty inkvizitory myšlení. A vy si opravdu myslíte, že se to tak radikálně změnilo oproti době, kdy inkvizice položila před Galileiho otázku, no buď to odvoláte, nebo vás upálíme. No teď při cenách dřeva tak asi vás neupálí, ale vás zlikvidují doslova masakrem na internetových stránkách. Udělají z vás vola, debila, konspirátora, nevím co ještě. A tohle to všechno vede k tomu, aby bylo myšlení takzvané konstantní. Aby existovaly i jediné správné myšlenky. No a teď, jak jistě víte, tak Brusel vymyslel ty tři geniální stupně. Jednak je to směrnice DSA, pak minulý rok schválený štít demokracie o těch dobrovolných oznamovatelích. No a teď se připravuje zdanění dezinformací. Čili dezinformace, kterou někdo určí, způsobí prý ekonomickou škodu a procentuální podíl z této škody bude daň z dezinformace v rámci kritického myšlení a všeho ostatního. No a pak si položte otázku. Jo, digitalizace vstoupila do školství, máte interaktivní tabule, děcka mají tablety a počítače, mluví pomocí mobilních telefonů a podobně. A proč potomkové Zuckerberga, Gatese a všech ostatních mají zakázáno používat počítače při studiu, musí číst z učebnic a knih, musí psát poznámky rukou a musí studovat z knih? Oni jsou tak blbí? Nebo je to právě varování před tím, jak ta většina populace zhloupne? Protože pak už nebude třeba ani nic číst, už bude jenom třeba sformulovat tu otázku zadání pro umělou inteligenci a ta vám vyplivne odpověď, která bude přece vědecky dokonalá, přece umělá inteligence se nemýlí. I když vidíme stále více, že umělá inteligence lže, podvádí, snaží se zabránit vypnutí a tak dále. Někteří to používají jako důkaz toho, že umělá inteligence již má vědomí. Vysvětlení je prosté, ba přímo zprosté. Umělá inteligence přečetla všechny knížky, filmy, studie, materiály a tak dále a zjistila, že nejobvyklejším fenoménem lidské společnosti je totiž lež. No a jako učenlivý žák tu lež používá taky ona. Takže prosím vás, netřeba tam hledat ďáblovo kopítko, to vysvětlení je velice prosté. Elity dnešní potřebují lumíky, kteří na příkaz spokojně napochodují do toho oceánu. A právě proto vědí, že když podchytí dnešní mladou generaci, tak vyhráli budoucnost pro sebe. Ale ne pro rodiče těch dětí. No a bohužel rodičům to vyhovuje, protože se nemusí učit s těmi dětmi. Máš nějaký úkol? Nemáš? Výborně. Vem si mobil nebo tablet a jdi si hrát. A je to výhodné pro obě strany. I pro tu třetí, pro ty elity.
1: No, protože rodiče jsou prostě v tom kole, že jo, neustálým honění se za zaplacením hypotéky, kdy ceny nemovitostí letějí ke hvězdám, honí se za tím, aby vůbec přežili, že jo, v rok od roku skutečně, že jo, z jednoho zaměstnání vlastně vás zbývá míň a míň peněz, inflace vás ničí, prostě všechno. Takže když se zbavíte v úvozovkách, jakoby zbavíte té starosti o děti, tak si myslíte, že máte vyhráno pro dnešek. Jo?
0: No. Je tam jedna krásná otázka, pane Bureš. Prý celý technický rozvoj je proto, aby vám ušetřil čas. Takže máte robotický vyštavač, inteligentní ledničku, inteligentní dům a tak dále. Abychom pro vás ušetřili váš čas. No a po A by mělo přijít B. Co uděláte s tím časem, který jsem vám našetřil? A ta odpověď na tuhle tu otázku je přímo symptomatická pro dnešní společnost. No abych mohl vidět nové seriály v televizi, podíval se na nejnovější seriál na Netflixu, abych rychle streamoval za 3 minuty další debilní seriál, rychle a zběsile 20. No a to je přece skvělý, ne? Nebo abych si udělal selfiečko, kde náhodou se objevila nějaká celebrita a v restauraci já sedím nedaleko, tak si rychle udělám selfiečko. Ať všichni ostatní slintaj závistí. No a v tomhletom ohledu bohužel pak ta nelogičnost škol se promítne do nelogičnosti normálního života, no a pak se nedivte, že máte kolem sebe blbce. No a jelikož blbost nadnáší, jak se pravilo v jednom známém seriálu, který pro většinu lidí je opět znám, tak kdybyste byla tak hloupá, tak se budete vznášet jako balónek u stropu, vážená vrchní sestro.
1: Inu, učenej z nebe nespad, za to blbce, jako kdyby radši schazovali schválně. To se říkalo.
0: To jsou ty černé vrtulníky, pane Budeš.
1: Ano. Ale pane profesore, čas utek jak voda. Opravdu dneska to byla smršť. Přátelé, drazí moji milí diváci, posluchači, vás, Ježíš, vás tady je. Moc děkujeme. Děkujeme za všechno. Děkujeme za vaši podporu, za lajky, za to, že i do komentářů napište svoje postřehy, názory a taky třeba dotazy na příští vysílání. A máte, pane profesore, v tuto chvíli 1111 lajků, 4 jedničky, opravuji 113, už nám to tam jde to, tak 118, 1118, roste to. Přátelé, děkujeme moc za pozornost. Šiřte toto video, dávli, co jste tady poprvé, dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože nás je teďka už téměř 94 tisíc, 93 800, nějaký drobný, a 100 tisíc odběratelů se blíží a to bude veliká show. My už, přátelé drazí, máme tady ještě pořád samozřejmě knížky na webu petrbudeš.tv.cz. Odesílání na Slovensko už funguje, s velkou slávou jsme to vyřešili s paketou a se všema. Já vám v rychlosti jenom takhle nakoukneme, pojďme společně juknout na ten náš e-shop. Tohle to je ta původní, že jo, ta webová stránka petrbudeš.tv.cz. Tady nás vidíte, že jdeme živě. A tady potom máte e-shop, tady kliknete a jsme u toho. Nebo to z kraje v rychlosti. Má cesta osvobození Donbasem. Jaroslav Doubrava a Roman Blaško, cestopisná brožura, který pan profesor Staněk napsal předmluvu, výborný. Digitální svět a lidské tělo, to je ještě větší pecka. Pan profesor Staněk a Jan Moudrý. Pak tady máme, pozor, inventury teďka momentálně nejsou, dvě slnka, pan profesor Staněk a Tibor Eliot Rostas. Podporu chystaví, tady, kdo má rád historii, kancléř 3 prezidentů, doktor Ladislav Novák, kancléř 3 prezidentů, válka civilizací Jaroslav Doubrava, pak tady máme ještě dilema civilizací od pana profesora Staňka, taky výborná knížka, to můžu doporučit. A jo, počkej, tak inventuru máme. Víte, co je inventura? To je ekonomické shrnutí Jaroslava Šulce, Ilony Švihlíkové, Jardy Ungermana, pana Fassmana a dalších o tom, jak se nám daří ekonomicky od 90. roku nebo od roku 89 do současnosti. Ta první vlastně byla, že od roku 48 typuju do 89. To byly ty dějiny, píšou vítězové. A takže toť k dispozici. Potom tady máme Podivnou Odysseu života, taky další dílo pana profesora Staňka, taky výborná knížka. A kdo by chtěl pohádky, Ivan Kratochvíl o Skřítku Dobřejovi a recepty z cest Mirka Suchopára, šéf kuchaře letitého, který procestoval svět a přivez zajímavý recepty, které můžeme u nás doma udělat. To je taky takový na odlehčení. a připravujeme velice brzy, historicky v velice krátké době, novou knížku pana profesora Staňka a paní doktorky Pauhof. Je to doktorka, doufám, teď nevím, jestli jsem nezblbnul.
0: Ano, docentka Pauhofová.
1: Tak se omlouvám, paní docence. A takže to je první dílo. A další, který se jede, je opravdu historie z druhé světové války, jmenuje se Zámky plné nacistů, což rozbouráme kompletně ty bláboli České televize ze seriálu Modrá krev, kde se doloží, kdo všechno kolaboroval s Hitlerem a proč. A to psal Jiří Jaroš Nikely, takže to už je v tisku. Takže velice brzy vás čekají další tituly. Toť k tomu, samozřejmě všechno najdete na webu petrbudeš.tv.cz. Nová knížka pana profesora, ještě čekáme na předmluvu a čekáme na poslední recenzi a všechno už se spustí a bude to úžasný a máte se opravdu na co těšit. Přátelé, děkujeme moc. Zítra se uvidíme v 6 hodin s Vítěm Pilmajerem, v 8 potom z Kaldoviny. Takže máte se na co těšit, bude to veliký. A zůstaňte s náma. Děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci.
0: Děkuji velice pěkně a držme se našeho hesla, držíme se za rytě s tvrdým i s měkkým.
1: Tak.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Kidy z bunkru, Kidy z polí. Už je to stálice, poslední dva díly trhaly rekordy, takže vám za to chci moc poděkovat. No a není nad to být v přírodě, když konečně po třech dnech přestalo pršet a teď nás straší, že příští týden nás čeká zdrcující vlna veder. Jinými slovy, přátelé, já to přeložím, přichází léto a možná už v noci nebudeme muset topit, protože nevím jak vy, ale my si v noci přitápíme, takže začneme takto zlehka. Jinak pevně věřím, že máte pohodovou neděli, že se vám všem moc daří. Děkuji vám za reakce na co týden dal. Jinak nám tady poměrně dost fouká vítr, už jsem to tady musel zapřít, tak doufám, že to vydrží, že mi to zase nespadne. Každopádně těch témat, přátelé, bychom tady mohli probírat dlouhé hodiny. Já se teď zaměřím na téma, které vás zaujalo minulý týden a bohužel to pokračuje i tento týden, nebo pokračovalo, abych mluvil v minulém čase, a to je šaškárna ve sněmovně. Já jsem si myslel, že už nemůžou tu laťku zvednout ještě výše, ale z té opozice to mohou zvednout ještě výše a do toho mají ty přisluhovače, kteří jim velmi pomáhají, jako je paní Nora a spol nahánějíc Turka a další živly po sněmovně. Vůbec nechápu, jak je možné, že tam má takovýhle volný pohyb, protože já si tedy vzpomínám, že když jsem chodil do sněmovny, tak to nebylo takto jednoduché, ale evidentně je to zase posunuté o kus dopředu kvůli liberálům, aby náhodou si nemohli stěžovat, že se nedostanou k informacím, že nemají přístup a že Andrej Babiš má tu vládu, jakože ji drží u krku a nedovolí těm novinářům vystupovat. Všimněte si, jak jsou útoční velmi a jakým způsobem referují o tom, co se v té sněmovně skutečně děje. Protože pokud byste se spoléhali jenom na jejich podcasty, na Hero Hero placené, protože to je ten důvod, proč oni to dělají, ne? Všichni z té České televize, co odešli, tak byste nabili dojmu, že je tady nejhorší vláda, kterou jsme kdy vůbec mohli mít. Realita je taková, že zaplať pánbůh za ně, když je nehladím po srsti a negativně kritizuji za mnohé věci, jako teď třeba migrační pakt, protože řekli, že ho nebudou implementovat a přitom je implementován bez ohledu na to, jaká jsou jejich prohlášení, takže jsem zvědav, jak to tedy bude fungovat a jak tomu bude přistupovat cizinecká policie a obecně obranné složky státu, protože tohle to fakt jako není žádná legrace. Viděli jsme, co se stalo v Belfastu a tak dále, o tom si určitě ještě popovídáme. A blokace té sněmovny ze strany opozice, naprosto zbytečné, neustálé mimořádné schůze, to nikam nevede, k ničemu to není, akorát se utrácejí peníze daňových poplatníků. Všimněte si, jak ti novináři tento týden šli opět po koaličnících, kteří budou kandidovat na podzim do komunálu a budou to obhajovat, anebo jsou to úplně nové tváře. Teďkon se opřeli do pana Prokopa, to je možná budoucí primátor Prahy za hnutí ANO. Já jsem tady o něm už několikrát hovořil, že si myslím, že nakonec bude nahrazen Pavlem Bémem a evidentně se na tom pracuje, protože to, co na něj vytvářejí, ten tlak ohledně teď nějakého bytu za 20 milionů, on byl vypovídat u policie kvůli kauze Motol a po druhé větě odmítl vypovídat, že by si uškodil, což je jeho právo, o tom jsme si říkali v kalendáriu, za to vám chci taky poděkovat, na kanále Archiv doktora Vajíčka, protože tam jsem vysvětloval, že to přišlo ze Spojených států amerických, pokud se nemýlím, tak to bylo v roce 1967. A on využil jenom svého práva. Podívejte se, přátelé, jestliže někdo nabyl byt s tvrdým i v roce 2005 v Praze, tak ten byt měl hodnotu 4,5 milionu.
Dneska ten samý byt může úplně klidně mít hodnotu 15 milionů, 20 milionů, i více, záleží na lokalitě. Jestli k němu třeba ještě má stání, garáž a tak dále, to všechno už jsou dneska řádově miliony navíc. Tak asi těžko to uvede do daňového přiznání, ne? Takže tady bych nad tím jako trošku přemýšlel. To je podle mě dost důležitá věc, abychom, než začneme plašit a někoho z něčeho obviňovat, tak se uklidnili a zamysleli se nad tím. Jenomže to udělá málo kdo. No vy jo, vy vajíčkovci a ve čtvrtém odboji, tady o tom nepochybuji. Ale ti liptardi tohle nedělají, víte? A rovnou podívejte se, on tady zatel 20 milionů. Takže já bych v nějakých soudech byl velmi opatrný. Než bych někoho začal odsuzovat, tak bych si zjistil, co se vlastně, jak to bylo. Ne? Takže to je jedna věc. Neustále jdou po lidech, jako je například paní Mrázová, která s prominutím dostala přes držku. Ano, to se opravdu stalo. Prý to není politické, no tak. To se na mě nikdo nezlobí, ale co jiného než politického by to mělo být tedy. To nechápu. Takže je to taková štvavá zvěř, ne? A to jim přesně vyhovuje tohle. Proto oni tohleto dělají, takže to má vyvolat pocit, že v té koalici vlastně všichni jenom kradou, nic nedělají, zaplať pán Bůh, kdyby se vrátil Pětr Fialenko, ne? A podobně to v těch lidech má vyvolat. A bohužel, když čtu ty diskuse, tak mnozí lidé na tady to skáčou, na ten let. A víte proč? Protože se využívá to, co to nejodpornější, co v nás je, a to je závist. Závist. To není o ničem jiném. On má, proč on má, já nemám. Nikdo nepřemýšlí, že třeba byl ten člověk pracovitější, nebo měl víc štěstí v životě, nebo dědil třeba a tak dále. To není nic proti ničemu. To přece neznamená, že budeme toho člověka odsuzovat, ne? Ale je to v nás, přátelé, řekněme si to na rovinu a musíme potlačovat tyhle ty vlastnosti odporné, protože jinak se opravdu nikam nedostaneme. Já teda musím za sebe říct, že mě upřímně ani nebaví to, jakým způsobem se ta opozice chová. Už mi to vlastně nepřijde ani trapné, už je to úplně zbytečné. Je to něco, co nám nijak nepomůže, nikam nás to neposune. Čí prospěch to je, jim to také vlastně ubližuje. Nejsou schopni se absolutně na ničem dohodnout, takže bude muset být změna jednacího řádu, jinak to prostě nepůjde vyřešit. A to není otázka, že to je nedemokratické. To je otázka, že my jsme se už posunuli za nějakou určitou hranici a nejsme ochotní se tolerovat. Tak tohle je jako první věc. To mi napište, co si o tom myslíte. Druhá věc. Dostal jsem e-mail v týdnu. Já jsem teda dostal dva e-maily, ale tenhle ten e-mail mě opravdu, jako tady toho tématu myslím, o kterém se jako můžeme bavit. Já jsem přemýšlel, jak to mám uchopit tak, abych nekompromitoval tu osobu, protože si to nepřeje, ale na druhou stranu chce, abych to vytáhl na světlo světa. Představte si, že tady existují lidé, kteří chtějí do armády. Nesplňují ty podmínky. Tak se rozhodnou, že narukují do ukrajinské armády. Na TAN například. Teď je zblbne ta propaganda, teď oni tomu věří. Rodiče jim říkají, podívej se, neblázni, je to nesmyslný, vůbec to není žádná válka o Ukrajině jako takové, ale jde tady o vyšší záležitosti, jde tady hlavně o peníze, o tok peněz a tak podobně. Ti lidé neslyší, nevidí. Dokonce ta neholčina, a já doufám, že se k ní tohle video dostane, jde o 18-letou holčinu. Ona ještě není vyučená, ale teď už bude. A chtěla do české armády. Nevím, co jí jako hruplo v hlavě, ale rozhodla se, že narukuje na Ukrajinu. Což jde. Jo? Je to, že žena to jako ničemu nebrání. Takže si podala přihlášku před několika měsíci a oni jsou různé ty cesty. To tady vysvětlovala maminka Natana.
kde se teda vůbec nic nepohlo, samozřejmě jak jinak. Nebo alespoň takové mám zprávy. A mezi tím se prostě stalo spoustu dalších věcí a týhletý holčině opravdu přišel povolávák, že má v září nastoupit, teď já nebudu říkat to město na Ukrajině, ale má se tam prostě hlásit. Poté půjde na nějaký výcvik. My jsme tady slyšeli od maminky Natana, že to byl výcvik 14 dnů, což není žádný výcvik. To je potrava pro děla. Výcvik, aby k něčemu aspoň trošku byl, aspoň trošku, tak musí mít 6 týdnů. A to je úplné minimum. Jo? Standardní výcvik by měl být půl roku. No na to samozřejmě není čas, jo? Takže to takhle nedělají. A ta holčina tam narukuje. A mě psala maminka té kamarádky, té holky, že jí vysvětlovali, pouštěli jí moje videa a tak dále a ona, že nevidí, neslyší. Já bych chtěl v tomhletom opravdu na vás, pokud to uvidíte, to video, tak apelovat, že je to úplně nesmyslné. Každá válka je svým způsobem nesmyslná, ale tohle bude úplně zbytečná oběť. Šance, že to přežijete, je minimální. Nenechte si nakdákat a nakecat, že Rusové masivně prohrávají a že si tam jdete pro vítězství. Vysvětloval jsem včera na kávě s Vojtěchem. Bohužel ta propaganda je velmi dobře propracovaná. Vám to třeba přijde jako nějaký vyšší princip mravní, že uděláte něco vynikajícího, protože tady o tom hovoří lidé, jako je plukovník Svině a spol. Ale realita je taková, že tam půjdete jako potrava pro děla. A je to úplně zbytečné. Jestliže ani tohle na vás nezabere a budete tam, tak se pokuste přeběhnout na druhou stranu. To je jediné, co vám v tu chvíli může zachránit život. Tak to prostě je. A odpovědnost za tady to by měli nést právě ti nezodpovědní politici, kteří tu mládež takto blbnou. Já vám dám ještě jeden příklad. Jo? Někdyž volají novináři, tak téměř všichni, až na úplné výjimky, mi říkají, začínají, proč vy jste jako proruský? A já už jim to nevymlouvám, protože to nemá smysl něco takového vymlouvat. Tak jim říkám, a co vám říká česká otázka? Co vám říká generální plán Východ? A tak dále. Víte, já jsem těm Rusům, těm Sovětům, teď bez ohledu na to, jestli byli z Ukrajiny nebo z Uzbekistánu, tak já jsem jim vděčný za život, víte? No oni na to většinou nemají co říct, protože o tom nic nevědí. A to je celý ten problém propagandy. Ta propaganda vám může přijít hloupá, ale ona je velmi sofistikovaná, je to velmi chytře udělané. To znamená, na ty mladé lidi to působí. Oni skutečně věří v jakýsi vyšší princip mravní. To je ta jedna část. No a těm, co je přes 30 většinou, nebo dokonce i přes 40, tak většinou jde o lidi, kteří ztratili smysl života a jsou to ztroskotanci. Tak mají nějaký záchvěv, že teď všechno změní a že tam jdou za nějakým vyšším principem. Tady mají většinou dluhy ti lidé, nemají tady rodiny nebo mají rozvrácené rodiny, nebo jsou závislí na psychotropních látkách například a tak dále. Úplné výjimky jsou, že tady mají rodinu fungující a všechno je zalité sluncem a oni prostě jenom věří téhleté demagogii a jdou tam, protože věří tomu vyššímu principu. To jsou opravdu naprosté výjimky. Drtivá většina těch lidí jsou zoufalci a ztroskotanci. Takže já na vás, slečno, apeluji, nechtějte se zařadit do
do téhleté skupiny. Dodělejte si v klidu učňák. Dneska můžete do armády i se základním vzděláním. Je to neuvěřitelné, je to tak. Na druhou stranu, na pozici střelce opravdu není potřeba, abyste byla atomovou inženýrkou. Vzdělání si pak můžete dodělat. Já znám kluka, který tam nastoupil v době, kdy to ještě vůbec nebyl problém, v 90. letech, respektive ještě před rokem 1989, který byl sotva vyučen a dneska má vysokoškolské vzdělání v armádě. Já si o tom můžu myslet, co chci, ale je to vynikající voják. Je to člověk, který prošel mnoha misemi a dneska už nemá potřebu se nic dokazovat a je tam víceméně jenom proto, že nic jiného neumí, baví ho to svým způsobem a má za to úplně skvělé peníze. Takže můžete jít touhletou cestou. Pokud chcete do armády, tak máte tuhle možnost. Rozhodně se, teď fouká vítr jak blázen, rozhodně se nemusíte nechat kvůli tomu zabít. Někde na východní frontě byla by vás škoda, je to úplně zbytečné. Pokud už tam vyrazíte, tak hold musíte spoléhat sama na sebe a na nějakou podporu od rodiny, protože nevěřte tomu, že tam budete mít nějakou velikou podporu. Znova si pusťte dvě vysílání, které jsou tady volně přístupné. Jsou to živá vysílání s maminkou Natana. A zamyslete se nad tím, jestli opravdu tohle je ta cesta, kterou si chcete vybrat. Takže tohle jsem, přátelé, já osobně považoval za morální povinnost, protože ten výplach mozku je tady neuvěřitelný. To je v podstatě další téma. Tady jsou lidé, kteří si myslí, že na dně není, jsou morálními majáky a snaží se, a bohužel jim to jde, zblbnout tyhle ty lidi. A já jim tohle dávám za vinu. Jsou to lidé, kteří se tváří velmi vědecky. Já si vždycky vzpomenu na Egona Bondyho, ten si tady z těch lidí dělal legraci. A to byl skutečný vědecký pracovník, že jo, kandidát věd, dvojitý doktor. A tito lidé dneska působí v těch různých organizacích jako český elfové a nevím, jak se vůbec říkají, a faktčekeři. Jsou to ty, co vlastně jdou proti mně a lidem, jako jsem já, kteří mají nějaký dosah a jsou na druhé straně barikády. Ovšem, moc jim to jako nejde. Dokonce se mi už jednou museli veřejně omlouvat, protože mi zablokovali Facebook kvůli zprávě, kde já jsem právě vyvracel jeden z těch hoaxů. Vesměs jde o lidi, kteří právě v té akademické sféře nebyli příliš úspěšní a mají teď tu příležitost u těch různých organizací, jako je Milion bublinek pro demokraturu, Štít demagogie, ten teď shodou okolností oslavuje rok působení, tak ta trojice, no ta je úplně padlá na hlavu. To jsou lidi v podstatě jako nepoužitelní pro normální život a potřebují být někde přisátí v tom takzvaně neziskovém sektoru a v podstatě jsou velmi dobře živeni. Protože pořád ta většinová společnost, když se vám to, přátelé, nezdá, tak jim věří tady těm lidem. Jo? Nás mají za úplné pitomce, zuby nemáme a peníze nemáme a školy nemáme a nic. Vlastně jsme úplní chudáci. A tak si tu frustraci jako vybíjíme. Takhle to oni prezentují, ne? Já se tomu vždycky musím smát. A oni jsou přece jako těmi úspěšnými a oni stojí na té správné straně barikády, protože je třeba stát za Ukrajinou, že jo, a Ukrajina vítězí a přijdou zázračné zbraně a musíte posílat na dárek pro Putina a tak dále. A všechny tyhle ty spolky jsou za jediným účelem, a to je vydělávat peníze. Čest výjimkám. Možná mezi nimi jsou lidé, kteří tomu věří, ale spíš si myslím, že jsou tak trošku jako vyčúraní a že tomu moc nevěří a že jde o to, aby na tom vydělali peníze, pokud možno bez práce, protože ve svých oborech jsou to neschopové. Někteří z nich jsou dokonce defraudanti, prokázaní. Nebudu je tu jmenovat, protože já s nimi nehodlám potom tam někde na policii něco řešit. Jako se mi to stalo už několikrát a už jsem se poučil.
Ale potrefená husa se vždycky ozve, přátelé, takže vůbec nemám strach, že by se tohleto k ním nedostalo. Všimněte si, že na mě útočí úplně minimálně právě proto, že mám ty knihy přečtené a jak oni pořád chtějí ty zdroje, jo, tak já ty zdroje na rozdíl od nich mám. To znamená, když o něčem mluvím, tak vím, o čem mluvím a mám to podložené. O těch lidí, kteří to prožili, napsali to do těch knih a tak dále. Když to tito lidé, kteří se tváří, jak jsou strašně vzdělaní, mají tituly vepředu i vzadu, tak toho zase tolik moc nepřečtou. A to je právě ten paradox. A čerpají z těch různých fondů. Z Eurosajuzu, takže z Bruselu, čerpají od státu, čerpají od kraje, čerpají od městských samospráv a tak dále. A mají opravdu ty potůčky, které jsou teda spíše řekami, kde tečou obrovské peníze. V řádech stovek milionů až miliard, jednotky miliard ročně. A to je celý ten důvod, proč tyhle ty věci dělají. To znamená, opět je to o toku peněz a o zisku, o něčem jiném to, přátelé, není. A dokud jim nevyschnou prameny, tak nepřestanou. Tak tohle budou dělat. A já se vždycky musím opravdu smát, když se mě snaží někde konfrontovat. Viz ta úderka těch třech v Brně, no a podívejte se. Měli z toho nakonec content? Neměli. Proč? Protože jsem chytřejší než oni, že jo? To znamená, já s tady těmi lidmi nebudu vést žádnou diskusi. To nemá totiž smysl, oni nechtějí vést diskusy. Oni chtějí provokovat, oni jim vyhovuje, když najdou někoho pod vlivem alkoholu, kdo ty zuby skutečně nemá a něco tam vyřvává, nebo nějakého provokatéra, jako jsme viděli, policie v civilu a tak dále. Ne, já myslím, že jsme poučeni. Takže tohle je velice zvláštní věc, protože ještě před 10 lety něco takového nebylo, nebo to bylo úplně marginální, jako třeba Janda spolu, že jo. Chudák, tomu teď zatrhli lováky z ministerstva zahraničí, takže asi ho bude brzo bolet prdel. No. To je těžký. Hold, každý se živíme, jak umíme, ne? Já se opravdu tomu musím smát, protože si říkám, to by mě v životě nenapadlo, že na něčem takovém se dají vydělávat peníze. To je úplně neskutečné. Takže tak, přátelé, 3 témata jsem nakousil. Vy mě pište do komentářů, co si o tom myslíte, jaký na to máte názor. A já vám všem přeji krásný zbytek neděle, ať se vám moc daří. No a v pondělí u ranních zpráv na viděnou.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou lecčemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých velikých básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet.

0: Jeden je krásný, jako vy a já, anebo poďobaný od Neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom...
1: Sepojujeme

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli.

0: pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Já vás všichni zdravím a taky vás vítám u dnešního pořadu komentovaného čtení. V pondělky to je taková záležitost, kdy si tady čteme a obohacujeme se, edukujeme se. No a máme z toho radost dvojího typu. Za jedno si něco nového dozvíme a také si můžeme poskládat zase další mozaiku našeho poznání. Tak pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví Vítek a Vít. Vítek 15.6. v pondělí slaví Vítek. No moc toho tady nemám, tak Vít, jo, to je lepší. Jméno Vít propůjčuje svému nositeli veselou povahu, optimismus a smysl pro humor. Tyto vlastnosti může Vítek nebo Vít rozsévat po širokém okolí a dokonce i v lese. Také s rozsáhlým prostorem, lesem a divokou přírodou je totiž jméno Vít dle některých výkladů spojeno. Jméno patřilo k italskému světci svatému Vítovi. Nosil ho také český hudební skladatel Vít Nejedlý nebo architekt a výtvarník Vít Obrtel. Mezi současnými nositeli jména najdeme spisovatele Víta Kremličku, básníka Víta Silvu, hudebníka Víta Sázavského, režiséra Víta Klusáka nebo herce Víta Olmera. Vít Olmer nebyl to spíš režisér. Jméno nosí také scénárista a producent Vít Pokorný. Nositelem jména je i Vítek Starý, zpěvák a kytarista populární hudební skupiny Mandraže. Jméno jako příjmení užívá zpěvák Pavel Vítek. No a také ve studiu Tapin máme Vítka. Tak, mužské křestní jméno Vít také zdrobnili na Vítek. Má latinský původ, význam jména je spojován s latinským slovem vitus. Stejně jako toto slovo se i jméno Vít překládá jako živý, živoucí, veselý, radostný. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původní německý, no původ německý. Jméno by pak bylo odvozeno z německého slova weit, široký, rozlehlý, rozsáhlý, nebo staroněmeckého vitu, les, lesní. Jméno Vít nosí v České republice 14 794 chlapců, mužů, kmetů a je to 57. příčka mezi nejčastěji obsazovanými jmény. A co se týká Vítka, tak Vítek, těch je 693, a je to 215. příčka. Takže Vítové a Vítkové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, ale také promořování. Na to nezapomínejte. No a hezky to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Vítka nebo Víta, tak mu nezapomeňte, co? Popřát, protože mu tím uděláte radost. Čímž mu nadělíte zdraví. Rovněž také. No, tak to jsou Vítkové a Vítové. A krom toho je ještě Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby sahá zřejmě do daleké historie. V dnešní době je v České republice tento den spíše připomínkou dob, kdy jsme neměli profesionální armádu a muži museli nastupovat do vojenské služby povinně. Samozřejmě existovalo určité procento mužů, kteří odmítali nastoupit a řešili to různými způsoby. Důvody k nenastoupení do vojenské služby byly různé, ať už náboženské, či morální, nebo prostě z vnitřního přesvědčení. Vyhnutí se vojenské službě nebo lidově dostání modré knížky se řešilo úplatky u lékařů, aby potvrdili neschopnost vojenské služby. Důvody pro tyto činy byly jasné. Nenastoupení základní vojenské služby byl za dob ČSSR trestný čin. Tak teď to úplně bych řekl, že se to dostalo někam jinam. Protože když se řekne Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, tak bych řekl, že to trošku cítím malinko jinak, než to, že někdo se vyhýbal povinnosti brance a vyhýbal se branné povinnosti, protože to je branná povinnost. Takže Mezinárodní den odpůrců vojenské služby může být jako názorová záležitost, ale ne jako ti, kteří se za úplatky stali té služby neschopnými. Nakonec největší moralista, soudruh Vraník, v hodnosti, řekl bych, bílý kůň v hodnosti Vraníka, tak se také vyhnul té službě. Jo? No, tak nic. Čili bych to spíš viděl jako odpůrců války. Pojďme to zavřít. Kdo má či nemá branou povinnost, to je otázka také vlastenecká, nikoli pouze a jen jaksi osobní vyčúranost jednotlivců. No já to takhle dám pryč, neboť tady mám nějaké čtení, s tím vás chci seznámit. To je lepší. Tak. A máme tady, to číst nebudem, ale co si přečteme, je informace. Nevím, kam jsem si ji. Já už vím, tady. Trošku dáme aktualitu, to je důležité, ale ještě předtím tady mám aktualitu od Boženy Blanky. To týká. Jo. Tak tady mám trošku rozporuplné informace. Nevadí, já to přečtu. Lekce historie. 15. června 1931 přijalo plenární zasedání UVKSS z historické rozhodnutí o výstavbě metra v Moskvě v roce 1931. Představte si to. V této složité době, kdy hlavní město rychle rostlo a doprava byla přetížená, bylo přijato odvážné rozhodnutí vybudovat podzemní dopravní síť světové úrovně. O 4 roky později, v roce 1935, byly otevřeny první stanice Sokolníky, Krasnoje Vrota, Komsomolskaja. Tyto podzemní paláce se staly skutečným symbolem sovětské moci, inženýrského génia a lásky ke kráse. Metro stavili nadšenci z celé země v rekordních lhůtách navzdory obtížím a výzvám éry. Dnes je moskevské metro jedním z nejkrásnějších a nejrušnějších na světě. Více než 250 stanic, stovky kilometrů tratí, miliony cestujících denně. Spojuje minulost s přítomností, mramor, mozaiky, lustry a moderní technologie. Je součást naší společné historie, hrdost a každodenní zázrak, který považujeme za samozřejmost. No vida. A mám tady, že Irán uveřejnil podrobnosti své dohody se Spojenými státy. Washington se zavazuje rozmrazit 24 miliard dolarů z iránských aktiv. Polovinu těchto peněz musí vrátit před podepsáním smlouvy. Zrušit ropné sankce vůči Tehránu a neuvalit nové. Žádné navyšování sil na Blízkém východě. Společně se svými spojenci předložit projekt na obnovu iránské ekonomiky v hodnotě minimálně 300 miliard dolarů. Irán potvrzuje svůj závazek ohledně smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Zavazuje se nevyvíjet jaderné zbraně. Zároveň byl iránský raketový program vyřazen z programu jednání se Spojenými státy. No, To je hodně zajímavé. Já jsem teda, já jsem slyšel ještě jednu důležitou věc, že Irán se k tomu postavil takovým způsobem, já vám za chvíli přečtu, co chcou od Spojených států celkem, jo. Irán řekl, že smlouvu podepíše až ve chvíli, kdy USA začnou prakticky naplňovat ty body. To znamená, ne, že oni něco podepíšou a oni si budou dělat, co chtějí. Ne, takhle ne. Takhle se s darebákama jednat nedá totiž. Takže nejdřív začni plnit a plň to, o čem tady píšeš, a my potom to teprve podepíšem. Mám tady informaci trošku jinak. Dnes v noci ozbrojené síly Ruské federace, to jsem si trošku skočil jinam. Čekejte. Jejda, kam já jsem si to uložil. Jejda. Aha, tadyhle. V noci Trump a Irán oznámili, že dosáhli dohody o pokračování příměří a jednání. Iránská agentura Mehr zveřejnila 14 bodů memoranda. Okamžité a trvalé příměří na všech frontách, včetně Libanonu. Závazek USA nezasahovat do vnitřních záležitostí Iránu. Ukončení námořní blokády a obnovení provozu v Hormuzském průlivu, obojí do 30 dnů. Stažení amerických vojáků z oblasti kolem Iránu. Zrušení sankcí souvisejících s ropou a obnovení přístupu Iránu k jeho příjmům. 300 miliard amerických dolarů na rekonstrukci Iránu od USA a spojenců. 60 dní jednání o konečné dohodě zaměřené na iránský jaderný program a rozsáhlé zrušení sankcí. Irán potvrzuje, že nebude vyvíjet jaderné zbraně v souladu s NPT. Během jednání nebudou uvaleny žádné nové sankce proti Iránu. Také nebudou do regionu vysílány nové americké jednotky. Uvolnění 24 miliard amerických dolarů zmrazených iránských aktiv během doby jednání. Vytvoření, to je právě to, že nejdřív to udělej a pak se budeme bavit o tom, jestli to dojednáme a podepíšem. Vytvoření mechanismu monitorování a schválení konečné dohody Radou bezpečnosti OSN. Raketové programy a podpora Iránem, Hizbaláhu a Hutu nejsou předmětem jednání. V souvislosti s těmito zprávami klesla cena ropy Brent na 84 amerických dolarů za barel poprvé od 10. března. Podle Bloombergu však navzdory dohodě oznámené USA a Iránem lodní dopravci a obchodníci nespěchají s obnovením přepravy přes Hormuzský průliv. Účastníci trhu čekají na podrobnosti dohody a záruky bezpečnosti po měsících útoků, zabírání lodí a hrozby minových útoků. V současné době zůstává v Perském zálivu zablokováno téměř 600 lodí, včetně přibližně 100 ropných tankerů. Více než 300 prázdných lodí čeká na příležitost vplout do zálivu k nabití nebo k naplnění. Spojené státy a Irán dosáhli mírové dohody, prohlásil pákistánský předseda vlády Šerif Šahbáz. Podle něj se Washington a Tehrán dohodli na okamžitém a definitivním ukončení palby na všech frontách. Po intenzivních jednáních s potěšením oznamujeme, že bylo dosaženo mírové dohody mezi Spojenými státy americkými a Islámskou republikou Irán. Obě strany oznámily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek 19. června ve Švýcarsku, napsal Šerif Šahbáz na sociálních sítích. Trump potvrdil uzavření dohody mezi USA a Iránem a oznámil otevření Hormuzského průlivu. Americký prezident prohlásil, že zcela zrušuje omezení pro námořní dopravu a ukončuje námořní blokádu. Lodě světa, nastartujte motory, nechť ropa proudí, napsal na... Ale to přeci o tom nerozhoduje Trump, že jo? To je vidět prostě pošahanec, to je hrozný. To je za síla. Já vám řeknu, ten náš Donald, to je teda, to je exot. Donald, no. Takže důležité, jestli to hýbe, jak jsem řekl, Irán oznámil, že nejdřív, než podepíše, tak chce praktické kroky podle této dohody od Ameriky, to znamená, pokud Američani, vlastně pro Ameriku je toto porážka a pro Irán je to vítězství, protože naplno to vlastně se potvrzuje. To, že zaplatí 300 miliard amerických dolarů na obnovu toho, co v Iránu rozsekali, to prostě budou muset uhradit, zaplatit, tomu se nevyhnou. Takže ten, kdo platí reparace, oni to sice nenazvali reparacema, ale obnovu jako takovou, tak to je evidentní, že ten prohrál, že jo. No. Ale je to tak. Důležité je, že se to snad začne hýbat. Když se to začne hýbat, tak uvidíme. Uvidíme, co se to všechno tam děje. Tak já si tady ještě zkouším jeden článeček nastartovat. Ten byl takový dlouhej, ale vidím, že se mi to nechce dařit otevřít. Tak ještě jednou, to by měl být ten dlouhý odkaz. No. Otevřít kanál. Ach jo. Nevím, proč to najednou potřebuje. Budeme tady řešit takhle, já to tady otevřu v telefonu. Protože to je zkrátka dobře zajímavé. Tak. Už to. Nevím, jestli to je tenhle nebo tamten.
2: Říká vám
1: ne, tak něco to není. Ne, tak to ne. Tenhle ten to je. A já odevřu celý článek, který vám chci přečíst. To je jenom, aby jako řeč nestála. Aby se nezapomnělo totiž. To je důležité. Aby se na to nezapomnělo. Je to seznam.cz, medium.cz. Znásilnění Belgie aneb německá válka proti belgickým civilistům. Když německá armáda v srpnu 1914 vpadla do tehdy neutrální Belgie, velmi rychle obsadila zhruba 95% rozlohy země. Pro obyvatelstvo okupovaných území nastaly naprosto úděsné 4 roky, které se do historie zapsaly jako znásilnění Belgie. Němci přichází. Když německá armáda v srpnu 1914 napadla neutrální Belgii, což už samo o sobě bylo porušení naprosto všech norem, aby obešla francouzské opevnění na německo-francouzské hranici, začali se udatní pruští vojáci a maršálové od začátku chovat jako utržení ze řetězu. Od začátku války vraždili civilisty jen v Dinantu, to bylo za jediný srpnový den, 674 mužů, žen a dětí. Celé čtvrti a vesnice byly systematicky vypalovány a ničeny. To nejhorší se pak odehrálo v Lovani, centru belgické vzdělanosti a sídle starobylé katolické univerzity. Německá císařská armáda úmyslně zapálila univerzitní knihovnu, kde schořilo téměř 250 tisíc knih. Kromě toho stříleli civilisty, kteří se snažili hořící budovu uhasit. Vypalovali celé čtvrtě, přičemž zničili asi 2000 domů a nuceně vysídlili kolem 10 000 obyvatel. Podobné hrůzy se odehrávaly ve většině Belgie. Bylo okupováno zhruba 95% země, kterou Němci rozdělili do několika okupačních zón. Veškerý život podlehal naprosté a totální kontrole okupantů A za sebe menší prohřešek byl jediný trest, smrt. Konečný účet. Kromě toho Němci systematicky drancovali belgickou ekonomiku, vybavení továren bylo demontováno a odvezeno do Německa. Stejně tak zásoby surovin a potravin v Belgii vypukl hladomor a řádili nejrůznější nemoci. V důsledku hladu a nemocí zemřelo asi 90 tisíc Belgičanů. Asi 6 tisíc belgických civilistů bylo přímo zavražděno německou armádou. Asi 120 tisíc Belgičanů bylo deportováno na nucené práce v Německu, kde okupantům sloužili v podstatě jako otroci. Na denním pořádku bylo také znásilňování ve všech myslitelných formách. Po 50 měsících okupace, která skončila na podzim 1918, tak byla z Belgie naprosto zbídačená a hladovějící země, kterou musela zachraňovat především americká humanitární pomoc. Že vám tenhle příběh něco připomíná? Ano, až podezřele to připomíná chování zejména jednotek SS v další světové válce. Alespoň je vidět, kde brali inspiraci. Nejsmutnější na celém příběhu je, že za tyto činy nebyl nikdo nikdy potrestán. Wilhelm II., tehdejší německý císař a vrchní velitel branné moci, dožil v klidu a pohodlí nizozemského exilu. Až do své smrti v roce 1941 věřil, že německý postup byl správný a oprávněný. Generálové většinou dožili jako vážení a respektovaní muži a mnozí z nich se dali do služeb Adolfa Hitlera. Pak jsou tady zdroje, pochopitelně, a tak dál. Co na to říkáte? Já si myslím, že bychom měli být trošku, nebo snažit se být trochu ve obraze a rozhodně bychom si neměli tady nechat podsouvat nějaký keci o nějakým usmiřování. Tady je vidět, že německá nadřazenost byla, následně následovala a znovu byla a pořád ji tady máme. Takže nenechme si pro Boha jako lakovat tady na růžovo. No, ještě tady mám jednu takovou, nebo takové zprávičky, jako, které by nás měly zajímat. Dnes v noci ozbrojené síly Ruské federace v reakci na teroristické útoky kyjevského režimu provedly masivní útok vysoce přesnými dalekonosnými zbraněmi vzdušného, pozemního a námořního původu, útočnými bezpilotními letouny na objekty obraně průmyslového komplexu ve městech Kyjev, Charkov a Dněpropetrovsk. Byly zasaženy tyto objekty. AO Kyjevský závod radar, zabývající se vývojem a výrobou komponentů pro bezpilotní letouny dlouhého doletu, jakož i výrobou a opravami radarových systémů pro vojenské účely. Dílna pro výrobu a přípravu k použití nastavení bezpilotních letounů dlouhého a středního doletu na území filmového studia IMAP Dovženka. Imperia asi. Bezpilotní technologie zabývající se montáží velkých součástek pro útočné bezpilotní letouny dlouhého doletu z cizích komponentů. AO Závod Maják, vyrábějící bojové části pro bezpilotní letouny a startovací akcelerátory pro řízené střely Flamingo. Kyjevský státní závod Burevestnik, vyrábějící bezpilotní letouny dlouhého a středního doletu, jakož i radarovou techniku pro ukrajinskou armádu. Ukrarmotech, zabývající se montáží bojových částí munice pro bezpilotní letouny a rakety různých typů. Kyjevský inovační terminál, nová pošta, zajišťující doručování a skladování produktů dvojího užití, včetně pro výrobu bezpilotních letounů, robotických komponentů a prostředků elektronického boje. Dnipropetrovský závod elektromechanického vybavení, průmyslové podniky v Charkově, Greenhouse Solution a DT1 Group, vyrábějící montáž bojových částí pro bezpilotní letouny a rakety různých typů. Navíc byly zasaženy vojenská letiště Vasilkov, Uman, Čerkasy a Krasná Sloboda, stejně jako teritoriální náborová centra v Kyjevě. Cíle útoku byly dosaženy, všechny určené objekty byly zasaženy a zničeny. Ozbrojené síly Ruské federace neplánují a neprovádí útoky na civilní infrastrukturu. Podle potvrzených informací byl komplex budov Kyjevsko-Pečerského kláštera zasažen raketou amerického protiletadlového raketového systému Patriot. Jednou z příčin nesprávného fungování tohoto systému mohlo být to, že západní země předaly kyjevskému režimu rakety s prošlou dobou použitelnosti. Tak to nevím. Ale vím jedno, že si zahrajeme písničku. Takže je vidno, že už i tady se nám to chýlí ke konci. Ruské federaci došla trpělivost. Zahájili totální jaksi eliminaci strategického vojenského nebo zařízení strategického vojenského významu. Tak, to bychom tak asi měli. Tak já to momentálně odpískám a dáme si písničku, protože si prostě zahrajeme. Tak kde pak máme nějaké písničky, tady třeba bychom mohli... No, proč ne?

David Kraus, šikovný David Kraus, společně s Alexandrovci. Tohle to naspívali. A myslím si, že dost dobrá skladba. Tak, jinak to byl Dobrý Queeni, Freddie Mercury. Pojďme, otevřeme knížku. Archivy vydávají svá tajemství. Je to kniha, kterou nám napsal Milan Siruček. To aby nám udělal radost asi. No a můžeme si číst, protože je tady mnoho zajímavých informací. Více než 100 let vztahu s Čínou, když píši o různých mezinárodních vztazích, nemohu pominout naše vztahy s Čínou, třeba že se o nich v současnosti téměř nehovoří, alespoň nikoliv objektivně. Jedním z příkladů je návštěva našeho předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvanu v září 2020, což Čína chápala jako její urážku. Avšak naše vzájemné vztahy s kontinentální Čínou mají více než stoletou tradici. První dokument, který obě země ve vzájemných vztazích přijali, má datum srpen 1918. Umožňoval průjezd československým legiím přes čínské území při jejich návratu do rodné vlasti. Legie vznikly na území tehdejšího sovětského Ruska z českých a slovenských občanů, kteří tam žili. Masaryk z nich chtěl učinit armádu nově vzniklého státu, protože to bylo jednou z mezinárodních podmínek, aby nový stát, zrozený z rozpadlé rakousko-uherské monarchie, mohl být uznán. Prvním československým představitelem na čínském území byl generál Rastislav Štefánik. Tady píšou, zahynul při svém návratu do vlasti, když se s ním letadlo zřítilo při přistávání na bratislavském letišti v roce 1919. Štefánik také dojednal zřízení prvního našeho zastupitelského úřadu v Charbinu a sám byl prvním naším představitelem v Číně. Československo bylo první evropskou zemí, která po první světové válce jednala s Čínou o uzavření smlouvy a v Paříži na mezinárodní konferenci se také poprvé setkali ministři zahraničí obou zemí, kteří se domluvili na tomto vzájemném uznání. Čína tedy uznala nově vzniklou Československou republiku, i když zatím de facto k úplnému uznání de jure došlo až v roce 1930, kdy byla podepsána první čínsko-československá přátelská obchodní smlouva. Pardon, já tohle to musím prostě vyřešit.

Přátelé, já vám pustím ještě jednu písničku a musím mít vyzvednout zásilku. No. Bohužel. Tak. Pojďme na to.

Tak to byl kontroverzní Ozzy Osbourne, ale jedna z hezkých písniček. Přijela zásilkovna o hodinu později, než měla to okno napsané. Teď tady bloudila jak střelená korupcev. A nakonec mi ještě řekla, že chce nějaký heslo. Já nikdy heslo nikomu nedávám. No nic, no. Ještě se paní rozčiluje, že tady nestojím v pozoru před barákem a nestepuju, až ona přijede laskavě. Tak, Čína tedy uznala nově vzniklou Československou republiku, i když zatím de facto k úplnému uznání de jure došlo až v roce 1930, kdy byla podepsána první čínsko-československá přátelská a obchodní smlouva a došlo k oficiálnímu navázání diplomatických styků. Naše velvyslanectví a konzulát byly umístěny do Šanghaje a prvním naším velvyslancem byl Rudolf Feitscher. Po 7 letech ho vystřídal Jan Šeba. Během čínsko-japonské války se přesunulo do Chongqingu, po čínském vítězství do Nankingu. Na čínském trhu se uplatňovaly především výrobky velkých firm, jako byly Baťa, Škoda, Plzeň, Zbrojovka Brno a Vítkovické železárny. Jednalo se tedy o investiční celky jako cukrovary či elektrárny, lokomotivy, průmyslové vybavení a především zbraně. Po vítězství Mao Tse-tunga v občanské válce jsme již 6. října 1949 uznali Čínskou lidovou republiku a velvyslanectví se přesunulo do Pekingu. Takže říjen 1949 je jen kvalitativně novou etapou v diplomatických vztazích, které mají více než 100letou nepřetržitou tradici bez ohledu na to, že se v nich měnil politický režim. Rád bych se však zmínil o jednom oboru, o němž se toho tolik neví, sinologii. Prvním historicky doloženým českým cestovatelem do Číny byl františkán Minorita Oldřich z Furlanska, který tam pobýval v letech 1328 až 1330. Ještě významnějším byl misionář Karel Slavíček, který na přelomu 17. a 18. století působil na pekingském císařském dvoře jako matematik, astronom a hudebník. V čínské metropoli také zemřel a je tam pochován. Mezi české překladatele čínské literatury musím jako prvního v pořadí uvést Rudolfa Dvořáka, jehož záběr byl sice podstatně širší, ale proslavil se zejména překladem Laocovy kanonické knihy o Tao a ctnosti a části knihy písní, při níž mu pomáhal Jaroslav Vrchlický a dodnes se těší zájmu čtenářů. Také výuka čínštiny má velkou tradici, a to nejen na Univerzitě Karlově, ale i na dalších univerzitách v Brně a v Olomouci. Započala už ve 30. letech na Zlínské vyšší lidové škole, kde se o to nejvíce zasloužil Tomáš Baťa. Ten také poskytl stipendium Jaroslavu Průškovi na pobyt v Číně, aby poté mohl vyučovat u nás čínštinu, zejména ve škole živých orientálních jazyků Orientálního ústavu v Praze. V roce 1945 vznikla sinologie jako samostatný akademický obor na Univerzitě Karlově a pražské sinologické pracoviště si získalo mezinárodní uznání. Evropským unikátem je vznik Lusunovy knihovny, čítající více než 60 tisíc svazků. V Orientálním ústavu začal vznikat pod Průškovou patronací čínsko-český slovník. I přes oficiální politiku vůči Číně se sinologie rozvíjela a mohl bych uvést desítky studentů, kteří ji poté šířili dál, třeba že se někdy se svými profesory museli setkávat i v soukromých bytech. Po roce 1989 následuje znovu velká obnova sinologie a rozvíjí se až do dnešních dní, protože vyrůstají noví mladí sinologové, kteří mají k čínštině a čínské literatuře, zejména té moderní, vřelý vztah. Vidíte, a ten blb, Pepek Vyskoč, prostě ničí něco, co tady 100 let existuje. Tak on dobývá Tajvan, aby naštval tu Čínu, jo. Prostě jak může někdo narušovat
vztahy s nějakým dalším státem jenom proto, že je to, že se chce zalíbit někomu, jo. Chce mít ostruhy. No tak tady už je oficiální politika dneska vůči Číně zase zpátky nakloněna, no ale on to bude muset, on musí na ten Tchaj-wan letět a musí to tam zničit. Tchaj-wan nám dá co? A Čína nám vezme co? To je otázka, kterou je potřeba si vždycky položit. Tak, čteme z knihy Archivy vydávají svá tajemství od Milana Siručka. A konkrétně se podíváme na archiv Pražského hradu. Neměl bych však tuto knížku ukončit vzdálenou Čínou, ale jedním mým objevem v našem archivu, dokonce v archivu prezidentské kanceláře na Pražském hradě. Úvod. Sídlo archivu KPR Pražský hrad, Jiřské náměstí číslo popisné 2, 11908 Praha 1 Hradčany. Zřizovatel archivu KPR Česká republika, kancelář prezidenta republiky. První nádvoří číslo popisné 1, 11908 Praha 1 Hradčany. Archiv kanceláře prezidenta republiky trvale uchovává a zpřístupňuje dokumenty vzešlé z činnosti a působení československých a českých prezidentů republiky a úřadu kanceláře prezidenta republiky, stejně jako jejich příspěvkových organizací. Tato zákonná povinnost je plněna na základě paragrafu 52 zákona číslo 499/2004 sbírky o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. V roce 2007 splnil archiv kanceláře prezidenta republiky všechny podmínky akreditace vyplývající z paragrafu 58 zákona číslo 499/2004 sbírky o archivnictví a spisové službě a byl odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky řádně akreditován jako specializovaný archiv se všemi právy a povinnostmi spojenými s jeho postavením a vyplývajícími z citovaného zákona číslo 499/2004 sbírky. Za prvé, archiv kanceláře prezidenta republiky je organizačně zařazen do oddělení archivy kanceláře prezidenta republiky a Pražského hradu v oboru spisové a archivní služby OSAS. Vedením oddělení archivy KPR a PH, čili kanceláře prezidenta republiky a Pražského hradu, je od července 2023 dočasně pověřen magister Tomáš Zubec, archiv Pražského hradu, který ve funkci nahradil magistru Jiřinu Horákovou. Za druhé, personální podmínky v archivu kanceláře prezidenta republiky magistra Eva Šimicová, odborná archivářka magistra Lucie Večerníková, odborná archivářka magistr Jan Kutílek, odborný archivář. Za třetí, celkové množství uložených archiválí, počet fondů. V roce 2023 byla provedena revize části fondů, zkontrolovány a doplněny evidenční jednotky a tyto údaje zaneseny do programu PEVA, včetně aktuálních údajů o jejich metráži. K 31. prosinci 2023 pečoval archiv kanceláře prezidenta republiky celkem o 23 archivních souborů o rozsahu 1448,93 běžného metru, pomocná jednotka používaná v různých odvětvích. Z toho nespracováno 955,12 běžného metru a zpracováno 493,81 běžného metru. Aktuálně rozpracované fondy zatím v PEVě nebyly aktualizovány a jsou evidovány jako nespracované. Stupeň zpracovanosti archivních souborů je tedy 34,08%. Počet archivních pomůcek 29. Za čtvrté, výběr, zpracování a využívání archiválií, skartační řízení a předvýběr archiválií vzešlých z činnosti kanceláře Pražského hradu provádí v rámci oddělení archivy kanceláře Pražského hradu prezidenta republiky a Pražského hradu pracoviště PPS
to je pracoviště předarchivní péče a skartací. V roce 2023 proběhla příprava dokumentů ke skartaci bez čísel jednacích z různých odborů. Byly převzaty spisy v Guinnessu z let 2008 až 2010. Došlo ke zpracování a vytvoření abecedního seznamu personálních spisů. Spisy osob, které ukončily pracovní poměr do konce roku 1989, budou v následujícím roce převzaty do archivu Kanceláře prezidenta republiky a doplní již stávající část fondu Kanceláře prezidenta republiky personální spisy. PPS se také podílelo na vyhledávání spisů dle interních požadavků a spolupracovalo s archivem Kanceláře prezidenta republiky při zodpovídání badatelských dotazů a rešerží, zejména v souvislosti s dotazy dle zákona číslo 106/1999 sbírky 3 zpracování fondu KPR sbírka vyznamenání registraturní období 1972 až 1988 uspořádáno a inventarizováno 124 kartonů, to je 22,32 běžného metru. Pokračovalo zpracování balíků nespracovaných a nerozstříděných kartonů z fondu Kanceláře prezidenta republiky, především od 50. let 20. století, trestně právní agenda 6 kartonů, retribuce milosti prezidenta, amnestie 4 kartony, dále spisy T a PT z 50. až 80. let 20. století, to jsou tresty smrti, 8 kartonů, rozstříděno cirka 40 balíků. Velmi pokročily práce na agendě velvyslanců a spisy nástupních audiencí byly doplněny o agreementy tím pádem, a eventuálně i o korespondenci a diplomatické vztahy jednotlivých velvyslanců. Ke všem spisům je nebo bude vyhotoven inventární seznam s možností fulltextového vyhledávání. Předpokládá se zveřejnění dílčích soupisů a inventářů v průběhu roku 2024. Zahájeny pořádací práce na archiválích z cest prezidenta Václava Havla po roce 1990, zatím 23 kartonů v letech 1900 až 1993. Z těchto spisů jsou vyjímány fotografie a zpracovány zvlášť kvůli jejich fyzické ochraně. Dále byly revidovány a doplněny inventáře, to je ten blbost prostě zatím, z let 1990, já bych řekl, až 1993. Dále byly revidovány a doplněny inventáře osobních fondů Sýkora Václav, 15 setin běžného metru, Popelka August Adolf, 1 desetina běžného metru a Škarvan František, 1 setina běžného metru. A všechny změny zaevidovány v programu PEVA 2. Do sbírky dokumentace v budoucnu bude sloučena se sbírkou varií. Jsou nadále včleňovány různé nezařaditelné jednotliviny. Programy návštěv, minutovníky, jídelníčky, pozvánky na recepce a slavnostní shromáždění, poděkování prezidentů za blahopřání a dary, vzory obálek a tiskopisů, novoročenky Kanceláře prezidenta republiky, prezidentů vlastní i zaslané, desky od diplomatické pošty, známky a pamětní listy, pohlednice, drobné trojrozměrné předměty jako pamětní medaile, turistické štítky na vycházkové hole, odznaky a obecně drobné předměty s motivy prezidentů či státního znaku a tak dále. Byla soustředěna i dokumentace k výstavám, na něž měl archiv Kanceláře prezidenta republiky v minulých letech účast a uložena ve spisovně archivu. Začaly práce na souboru dosud nerozstříděných a nepopsaných fotografií, zejména Václava Havla a Václava Klause, od roku 1990. V současné době bylo zpracováno 1,2 desetiny běžného metru z let 1992 až 2008. Dále fotografie z roku 1968, 55 kusů fotografií pořízených při vstupu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a
26 fotografií z 85. narozenin TGM. Do archivu Pražského hradu byly delimitovány archiválie z protokolu 400.1000 fondu KPR, zejména hospodářské záležitosti. Z let 1970 až 1991 o celkové metráži 36,39 běžného metru. Do AK, nevím, do AKPR byly darovány štítky na turistické hole s tematikou zámku, lány. Digitální fotografie archiválií byly pořízeny průběžně v návaznosti na požadavky badatelů. Jednotlivé soubory jsou ukládány pro pozdější opětovné interní využití. Pokračovala revize příruční knihovny a nově přibylo 192 publikací monografie periodika studentské práce. Badatelská agenda badatelna archivu Kanceláře prezidenta republiky byla v provozu celý rok, kromě 14 dnů během letních prázdnin. Navštívilo ji 79 badatelů, z nichž 12 bylo zahraničních, Ukrajina, Slovensko, Německo, Polsko, Japonsko. Uskutečněno bylo 231 badatelských návštěv a zodpovězeno cirka 450 badatelských dotazů. Včetně interních, zhruba polovina těchto dotazů byla vyřízena e-mailem, a to poskytnutím požadované informace.

čeští malíři na Korzice a francouzské riviéře 1925 až 31. Arbor, Vitaj, Gavu, Cheb a Ogáve Jihlava ve spolupráci s Archivem Národní galerie v Praze 2023 edice rukopisu S. Hipmana za malíři na Korziku a jiné kratochvíle Kutílek Jan Jevs in Limbo Deity of the State Authority in Galicia in 1918 a prelude to postvár Antijeviš Violenc. Slovanský přehled 109 2023 číslo 2 v tisku Večerníková Lucie stála u pozice obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění za inspektora Gustava Krautsmana umění Art 2 L 21, tak bobo, to bude kolik? No, to nevím. Art 2 L XX1, to kolik to bude? 50? 71-2023, 173 až 189 Večerníková Lucie Šír Filip. Eduard Jedlička, genuiné Jedlička rekord Národní muzeum 2023, gramofonová deska. Účast na konferencích, přednáškách, školeních a podobně pracovníků archivu kanceláře prezidenta republiky Kutílek Jan Antijeviš Generate Violence in Poland 1918-1919 na kongresu 12th JAIS Congress Branching Out Diversity of Jewish Studies 16-20. července ve Frankfurtu nad Mohanem. Goethe Univerzit Kutílek Jan předsednictví panelu Antisemitism in Western Europe in the Ninet Century interní účast na cvičení PO požární ochrany asi v AKPR výstavy, exkurze a podobně stála expozice pod názvem Muzeum řádu Bílého lva v prostorách Pražského hradu Nový palác, první patro. Zapůjčeno 72 exponátů, vyznamenání medaile Sádrové od Lidky Faksimílie. Ukončení výstavy a převzetí zápůjček stála expozice na pobočce České pošty v areálu Pražského hradu. Řád MR Štefánika první třídy a řád TG Masaryka třetí třídy ČSFR. Barevný nátisk poštovní známky prezident České republiky Miloš Zeman 2018 a další. Převzetí zápůjček 9.6.2023 exkurze zaměstnanců z ukrajinských archivů a zástupce AS projekt pomoci ukrajinským archivům 22.11.2023 exkurze v badatelně AKPR pro skupinu pěti badatelů z USA řád Bílého lva a jeho nositelé Marta a Weitschil H. Sharpovi dvakrát natáčení šotu TV CNN Prima a ČT blahopřání prezidentům první dámy. Za sedmé, stav a ochrana archiválí. Archivál je uložené v depozitářích archivu. Kanceláře prezidenta republiky jsou v dobrém fyzickém stavu, depozitáři jsou pod stálou elektronickou kontrolou a jejich klimatické podmínky monitorovány pracovníky archivu a správy Českého hradu prostřednictvím centrální vzduchotechniky a mobilních odvlhčovacích a zvlhčovacích jednotek jsou zajištěny. Stabilní podmínky pro uchovávání archiválí v depozitářích AKPR. Plakáty. Plakáty, mapy a podobné velké formáty byly uloženy v dosud nevyužívaných mapových skříních v depozitáři Střelnice. Průběžně zpracované fotografie, které byly nevhodně uloženy v umělohmotných albech nebo nepopsaných obálkách, jsou nově ukládány do fotografických krabiček a obálek. Archiválie jsou průběžně přebalovány do nových obalů a kartonů, vyměněno více jak 200 kartonů. Zpracovala 10. ledna 2024 MGR Lucie Večerníková vlastnoručně. Tak. Masaryk zaplatil atentát na Lenina. Kolik máme hodin? 16.02. V dubnu 2018 vydalo nakladatelství

vydavatelství Brána. Mou knížku Prezidenti, jejich role a odpovědnost. V anotaci knihy se píše. O našich 11 prezidentech byla napsána řada životopisů, ale prozatím se žádný z autorů nezamýšlel nad základní otázkou, jak odpovědně si počínali při výkonu svých funkcí právě v okamžicích, kdy rozhodnutí o dalším osudu republiky bylo výlučně nebo téměř výlučně v jejich rukou. U každého z nich nastaly takové chvíle a nebyly to jen roky 1938, 48 či 1968. Autor nabízí i možné různé varianty pro jejich rozhodování. Především se zamýšlí, jaké měli v porovnání s představou ideálního prezidenta předpoklady k výkonu svých funkcí. Zda byli trestně stíháni a souzeni, nemocní, jaké měli vzdělání, jaký byl jejich vztah k ženám, k hradu, jak byli voleni, přijímáni veřejností a uctíváni, jak zasahovali do politického dění, jak udělovali amnestie a milosti, používali právo veta, jaké zahraniční cesty vykonali a také jaké okolnosti objektivní i subjektivní hrály přitom podstatnou roli. Přináší k tomu nezbytná fakta, ale nechává na čtenáři, aby se vyslovil svůj konečný soud. Ve většině případů byli skutečně trestně stíháni, nemocní měli milostné vztahy s ženami, které nebyly manželkami. Tam si musím ještě jednou tu větu. Ve většině případů byli skutečně trestně stíháni, nemocní, měli milostné vztahy s ženami, které nebyly manželkami. To vše dokazují na konkrétních příkladech, ale jeden jediný případ Masarykův, kdy si rovněž objednal atentát. O něm by se domníval, že je v zájmu republiky. Píší o tom ve své knize, ale znovu chci připomenout i okolnosti, které ho k takovému rozhodnutí vedly. A důkaz o tom, který jsem hledal v archivu prezidentské kanceláře, mimochodem, jak před několika lety, mi řekl tehdejší ředitel tohoto archivu, pan Kouba, byl jsem prvním novinářem, který si navlékl nezbytné tenké rukavičky a hrabal se v jeho starých dokumentech. Navedla mne k tomu totiž kniha francouzského historika a sorbonského profesora Alaina Soubigu, narozeného 1965. Sbíral pro ně materiály 15 let a z toho v naší republice prožil 10, aby se naučil česky. Mimo jiné studoval na Olomoucké univerzitě a bádal v archivech. Tak objevil v archivu prezidentské kanceláře Masarykův příkaz svému účetnímu Kovandovi. Vyplatili eseru Borisi Savinkovovi 200 000 rublů. Jako zdůvodnění prezident uvedl, že to je na jeho literární činnost, ale to by při tehdejší hodnotě rublu a tehdejším honorářům bylo prakticky na celou knihovnu. Podle knihy Návštěv prezidenta lze snadno dohledat, že Masaryk v březnu 1918 přijal dvakrát Slavinkova a poté ještě v roce 1921. Dne 30. srpna 1918 Lenin navštívil moskevskou Michelsonovu továrnu, kde měl projev. Když z ní vycházel, ozvaly se 3 rány z pistole, které zasáhly Lenina do ramene a krku. Ochranka okamžitě zjistila, že to střílela Kaplanová. Chytili ještě v okamžiku, kdy vystřelila poslední ránu. Lenina těžce zranila, ale nezabila. Po pobytu v nemocnici se Lenin už nevrátil do Kremlu, ale až do své smrti v roce 1924 zůstal ve vládní dače. Nepodařilo se jí Lenina zastřelit, protože Kaplanová byla na jedno oko slepá. Okamžitě ji zatkli. Zjistilo se, že pistole, z níž střílela, byla registrována na Savinkova, který však na místě atentátu nebyl. O dalším soudu Kaplanové se názory odborníků různí. Jedni tvrdí, že byla už 3. září bez soudu zastřelena. Jiní, že byla
odvezena někam na Sibiř a tam ještě řadu let dožívala. To však není pro náš příběh podstatné. Jmenuji se Fanny Kaplanová. Dnes jsem střelila Lenina. Udělala jsem to sama, neřeknu, od koho jsem získala pistoli. Je uvedeno ve vyšetřovacím spise. Ženský. Vražetkyně ženská, vražetkyně. Kdo byl Savinkov? Boris Viktorovič Savinkov, 1879 až 1925, byl ruský spisovatel, revolucionář a terorista. Jako člen bojové frakce eserů byl zodpovědný za smrt vládních i vojenských představitelů na počátku 20. století. Narodil se v Charkově soudci polského původu. V roce 1897 studoval práva na Petrohradské univerzitě, roku 1899 však mohl z univerzity, byl z univerzity vyloučen pro výtrženost. Odešel proto studovat do Berlína a Heidelbergu a stal se členem různých socialistických organizací. V roce 1901 byl zatčen a poslán do Vologdy. Po propuštění se setkal s ruskými intelektuály Nikolajem Berďájevem, ruský křesťanský volucionář a filozof, sovětský politik, novinář, lidový komisař pro vzdělávání. A postupem času byl opouštěn ideály marxismu a začal se zabývat myšlenkou terorismu. Jako terorista byl odpovědný za vraždy Vjačeslava von Plevého, ruský ředitel carské ochranky a pozdější ministr vnitra německého původu Popa Georgi, ruský pravoslavný kněz, vězeňský kaplan, zakladatel shromáždění ruských továrních dělníků a jeden z vůdců ruské revoluce roku 1905. Carova strýce velkovévody Sergeje Alexandroviče. Roku 1906 byl za tyto vraždy odsouzen k trestu smrti. Před popravou se mu však podařilo utéct z vězení a Oděse a nalézt útočiště v exilu. V první světové válce bojoval jako dobrovolník ve francouzské armádě. Do Ruska se vrátil v dubnu roku 1917, několik měsíců po vypuknutí únorové revoluce. Tentýž rok v červenci se Savinkov stal náměstkem ministra války. Tehdy se setkal s předsedou Národní rady Československé profesorem T.G. Masarykem, který dlel na Rusy od 15. května 1917 do 7. března 1918, kdy se vydal na strastiplnou cestu lazaretním vlakem přes Sibiř do Vladivostoku kvůli prověření budoucí cesty československých legií. Protože největším nepřítelem formování a této cesty našich legií byl V. I. Lenin, Masaryk jednal se Savinkovem o možném atentátu na V. I. Lenina. K tomu měl získat finance z Fondu Československé národní rady. V srpnu však Savinkov odstoupil ze svého postu a byl vyhnán ze strany socialistů, revolucionářů. Důvodem bylo, že byl zaslepen do spiknutí generála Kornilova. Po říjnové revoluci bojoval jako kontrarevolucionář. Roku 1920 odešel do Polska, kde se spřátelil s maršálem Josefem Pilským a pomáhal mu při sovětsko-polské válce. V té době se poznal s Winstonem Churchillem, který o Savinkovovi napsal. Ten muž má vědomosti státníka, vlastnosti velitele, odvahu hrdiny a trpělivost mučedníka. Celý svůj život strávil spiklenectvím. S britským agentem Sidneym Reillym se Savinkov dohodl na svrhnutí sovětské vlády. Chtěl využít chaosu vzniklém po Leninově smrti. Roku 1924 se vrátil do Sovětského svazu. Zabydl se v Minsku
kde však byl poznán, chycen a zatčen. Nejvyšší soud Sovětského svazu ho odsoudil k trestu smrti, nakonec byl však jeho trest zmírněn na 10 let vězení. Ve vězení psal satirické příběhy o bělogvardějcích a měl povoleno je publikovat. Dne 7. května 1925 byl ve vězení zavražděn pracovníky OGPU, byl vyhozen ze 4. patra. Dodnes panuje chybný názor, jenž šířila sovětská propaganda, že spáchal sebevraždu. Pod pseudonymem V. Ropšin napsal v roce 1909 povídku Kůň bílý, ruský koň bědný, bledný, takhle, v níž popisuje své zážitky z proticarských teroristických akcí. Česky vyšlo 1990 a přeložil to Stanislav Minařík. Další povídka nazvaná v českém překladu Kůň vraný, v ruském originále Koň voronoj, popisuje protibolševické akce po roce 1917. Rusky vyšlo v roce 1923, v češtině vydal knihu o roku 1924 František Borový. Pod zvláštním jménem i pseudonymem autora V. Ropšin nebo B. Slavikov do češtiny přeložil doktor František Šifter. Na motivy knihy Kůň bílý byl roku 2004 natočen film Jezdec jménem Smrt, v němž jej má podobňovat smrt. Georgi Žorž Vladimirovič Skrigin, Žorž Skrigin 1910 až 1997 byl srbský fotograf, filmový režisér a scénárista. Tak, pak tady máme manželky prezidentů, ale prostě my se asi zahrajeme, ne? Tak co bys asi nezahrali? Tak si dáme, na co máte chuť. No, proč ne? Ale my bychom si mohli dát...

se nám tady zablokovalo, tak. Manželky prezidentů. Charlotte Masaryková působila jako sebevědomá a emancipovaná žena. Marta Gotwaldová připomínala karikaturu podobnou postavičce Mrazíka z Marie Zápotocké šel mráz po zádech a Olga Havlová dokázala usměrnit svého manžela. Osudy těchto žen a dalších prvních dam popisuje Pavel Kosatík ve své knize Manželky prezidentů 10 žen z Hradu, a proto se přidržím její recenze od Blanky Rostovské. Na besedě v knihkupectví Librex připomenul manažer Jan Becher, že kniha vyšla od roku 1993 již po 15. V prvních vydáních jsem nahlížel přes sukně manželek na prezidenty, v posledním vydání se opravdu zaobírám životem těchto žen, konstatoval spisovatel Pavel Kosatík. Zalitoval, že se mu přes značné úsilí nepodařilo setkat s Livií Klausovou. Ocenil Charlotte Gerich Masarykovou, díky níž se tehdy stalo Československo v ženských otázkách pokrokovější než Švýcarsko. Zajímalo, musím se mát, ve Švýcarsku nedávno teprve využili, jako prosadili něco pro ženy, co my se tady snad nikdy neměli. Jako ve Švýcarsku to bylo zaostalý vůči ženám, to je hodně odvážné. Pokrokovější než Švýcarsko. Zajímavá byla Marta Gotwaldová, připomínala postavičku z Mrazíka, měla hrozné vlastnosti, na druhé straně nikdy nevstoupila do KSČ, líčil Kosatík. Z prvních dam na něj nejhůř působila Marie Zápotocká pro svůj komunistický fanatismus. Doslova utajená byla manželka prezidenta Novotného. To však bylo dáno tím, že ona ani její muž nebyli společenští lidé a necítili se ve společnosti dobře. Kosatík kladně hodnotí Irenu Svobodovou, kterou považuje za válečnou hrdinku za činnost v odboji. I přes útrapy a ústrky přežila roky v protektorátu. V knize jsou připomenuty i obě manželky Gustáva Husáka, přestože nikdy nebyly ženami z Hradu. Kladné body získala i Olga Havlová, která si našla po roce 1989 své místo v charitativní oblasti. Poslední komunistický prezident Gustáv Husák byl chladným mužem, který nedával najevo své city. Přes toho tragická smrt jeho ženy Věry, která v roce 1977 nepřežila pár vrtulníků, výrazně poznamenala a změnila. Byla to jeho druhá manželka. První zemřela rovněž předčasně. První ženou prezidenta Gustáva Husáka byla herečka a divadelní režisérka Magda Lokvencová. Byla to krásná a úspěšná žena. S Husákem se seznámila už za studií a pak se za něj vdala. Když byl její muž během vykonstruovaných komunistických procesů zatčen a uvězněn, odmítala se rozvést, byť byla kvůli Husákovi perzekuována. I tak nevydržela čekat. Když Husáka v roce 1960 po 9 letech za mřížemi pustili, zjistil, že jeho žena má milostný vztah s hercem Ctiborem Filčíkem. Vztah mezi Gustávem a Magdou skončil rozvodem, i když spolu měli 2 syny. Zdravotně vyčerpaná herečka zemřela v roce 1966 ve svých necelých 50 letech. Druhou Husákovou ženou byla Věra, rozená Čáslavská, vystudovaná právnička, která se za okupace aktivně zapojila do Slovenského národního povstání a po válce pracovala jako novinářka. Byla to inteligentní, kultivovaná, vzdělaná žena. Uměla výborně francouzsky, německy a i anglicky. I ona měla za sebou neúspěšné manželství, i když s Husákem začala chodit ještě v době, kdy byla formálně vdaná. Husák se do druhé svatby vůbec nehrnul. Nakonec se ženil v utajení a téměř z donucení. Do sňatku ho tlačil i sovětský stranický šéf Leonid Brežněv. Moskevským soudruhům totiž vadilo, že Husák vede neuspořádaný rodinný život. I po svatbě ovšem Husák pracoval a žil v Praze, zatímco jeho žena Věra v Bratislavě. Každý večer si telefonovali a ona k němu každý pátek létala na víkend.
V roce 1975 se stal Gustáv Husák prezidentem, jehož žena tragicky zahynula o 2 roky později. Při pobytu v Bardějovských lázních si při pádu naštípala ramenní kost. Lékaři trvali na převozu do Bratislavy, ačkoliv rutinní zákrok mohli udělat i na místě. Kvůli špatnému počasí vrtulník havaroval, všichni na palubě zahynuli. Podle historika a spisovatele Michala Macháčka tato tragická událost Husáka výrazně poznamenala a změnila z energického muže, který se pouštěl do politických bitev, se stal apatický, rezignující člověk. V roce 1985 jsem ho doprovázel do Indočíny jako novinář. Při prvním setkání s vietnamským prezidentem jeho vietnamský tlumočník, jinak absolvent Brněnské vysoké školy Antonína Zápotockého, projev svého prezidenta překládal slovy. Náš prezident kecala, ještě kecala, už dokecala. Ostatní Vietnamci se sice divili, jak je ta čeština stručná, ale Gustáv Husák mě požádal, abych se sám ujal překladu, což jsem učinil. Kecala. Náš prezident kecala. No jo, no, to víte, to tak někdy bývá. Svobodová tajná láska. Pokud se týče vztahu našich prezidentů s ženami, sehrál jsem přitom jistou úlohu i v případě prezidenta Ludvíka Svobody. To ovšem bylo ještě v období, kdy byl ředitelem Vojenského historického ústavu pod Vítkovem. Jak jsem k tomu přišel? V Kyjevě jsem zašel do kina a když jsem chtěl po promítání odejít, uvaděčka mě zastavila a zeptala se, zda jsem Čech a zda náhodou neznám Ludvíka Svobodu. Náhodou jsem se s ním osobně znal. Chystali jsme se se slovenským novinářem Gavrilem Grizlovem zajet na reportážní cestu po stopách našeho armádního sboru a tak jsme s ním cestu konzultovali. Slíbil jsem tedy, že v Praze předám její vzkaz. Vzpomínám a nezapomínám. Takové vzkazy jsem střídavě předával v Praze a Kyjevě, jak mě o to požádali jak Ludvík Svoboda, tak Ljuba Uvarenko. Tato ústní korespondence přestala, když Ludvík Svoboda kandidoval na prezidenta. Ale jako odměnu za mou činnost ústního pošťáka mi poskytl jako prvnímu novináři, co by nový prezident obsáhlý rozhovor. Svoboda se seznámil s Ljudou Uvarenko, když náš armádní sbor osvobozoval Kyjev. Působila jako partizánka v lesích u Kyjeva. Válka ji totiž zastihla v době, kdy byla v Leningradě na soustředění nejlepších sovětských gymnastek. Protože její rodina žila v Kyjevě, vydala se do metropole pěšky, protože všechny vlaky zabrala pro svou válečnou potřebu armáda. Trvalo jí to 2 měsíce, ale když dorazila ke Kyjevu, město už bylo obsazeno nacisty. Tak zůstala v jeho okolí jako partizánka až do chvíle, kdy uviděla první tank Jánošík československého armádního sboru. Tank provedla uličkami města, kde nestály německé palposty a také její zásluhou Kyjev osvobodili právě naši vojáci. Všiml si ji jejich velitel, přijali jako svou asistentku, protože svou rodinu už nenašla a není divu, že se zamilovali a ona následovala Svobodu až do Prahy. Protože se však jejich vztah stal neudržitelný, Svobodu čekala v Praze jeho rodina. Stal se ministrem obrany a tak se Ljuda v roce 1947 vrátila do Kyjeva. Jak je však zřejmé, oba na tu dobu nezapomněli a já jsem pomohl oživit jejich vzpomínky. To je příběh, přátelé, to je příběh. To když by někdo vyprávěl, 2 měsíce šla prostě za války, to pěšky. Nádhera. Tomu se říká prostě naplněný život. Tolky s Grizlovem. V roce 1978 zemřel slovenský legendární reporter Gavril Grizlov. O něm jsem se už zmínil, že jsme se společně vydali na reportážní cestu po stopách československého armádního sboru v Sovětském svazu za druhé světové války. Rád bych mu věnoval alespoň pár řádek, protože byl zcela výjimečným novinářem, třeba že v Čechách neznám, nebo znám nebyl.
ale na Slovensku lidé v 60. letech stáli frontu na mládežnický deník Smena, kde vycházeli strhující Grizzlovovy reportáže, ač on sám neukončil ani střední školu. Kolega Slavo Kalný ho označil za výnimočně nadaného intelektuála bez maturity. Natrvalo se však zapsal do dějin slovenské žurnalistiky tím, jak moderním dynamickým stylem odhaloval do té doby zakázaná či nedostupná témata. Se psaním skončil, když se po srpnu 1968 už nemohl svobodně vyjadřovat, jako se podobně rozhodli slovenští kritici po srpnového režimu spisovatel, dramatik, publicista a politik Roman Kaliský či nejpřekládanější slovenský spisovatel do 26 jazyků Ladislav Mňačko. Bylo mu teprve 11 let, když mu zemřel otec, který po bolševické revoluci emigroval z Ruska. Gavril putoval z jednoho nápravného zařízení do druhého a k sociální tematice se ve svých reportážích často vracel. V žití rozuměl jako málo který novinář. Ve Smeně začínal jako elév už v roce 1948 a postupně se propracoval až na místo šéfredaktora. Měl novinářský čich na neobyčejné lidské osudy a vždy kladl důraz na morálnost našeho konání. K jeho nejznámějším reportážím patří Odpísaný písal o krutém osudu slovenského vojenského letce, Prleťový čas zázrakou, o dvou mladých polských podvodnících, Rybičky s janterovými očkami, o mladém delikventovi na útěku z dětského domova, Pro nobis o hornickém neštěstí v Moravských Šardicích okresu Hodonín. Když ho na začátku normalizace vyhodili z práce, uchylil se na samotu Vlčí las u obce Píla. Na rozdíl od politicky prozíravějšího Ladislava Mňačka, který emigroval, Grizzlov stále věřil v socialismus s lidskou tváří, jak to také psal ve svých dopisech Husákovi. Sliby generálního tajemníka UVKSČ, že je třeba jen chvíli vydržet, se ukázaly jako plané. Gavril Grizzlov zemřel osamocený 9. září 1978 ve věku 50 let. Málem jsme se stali příbuznými, když jsme se vraceli z naší reportážní cesty po stopách Svobodova armádního sboru a musím se přiznat, že nejatraktivnější témata našich společných reportáží objevil Grizzlov. Zastavili jsme se u mých příbuzných z manželčiny strany v Užhorodě. Tam se nejen seznámil s naším rodinným přítelem, sochařem Vasilem Svidou, ale především s o 9 let mladší manželčinou sestrou Duškou. Vyšli si spolu na večerní procházku a vrátili se s tím, že je už nic nerozloučí. Okamžitě to však nebylo prakticky možné. Byli občany dvou států a i když jsme s tehdejším Sovětským svazem byli přátelé, hranice zůstávala hranicí. A pak Duščin a Olín otec vůbec nebyl nakloněn takovému sňatku. To si Gavril velmi dobře uvědomoval a proto, když po návratu psal Dušce milostné dopisy, posílal je prostřednictvím našeho známého, s ním se seznámil i Gavril, sochaře Vasila Svidy. Ten ho však podvedl. Dopisy nepředával Dušce, ale jejímu otci, který je pálil, jenže ona o tom nevěděla. Myslela si, že na ní zapomněl. U Šolochova na loku z umyvadla. Jeden z příkladů, jak dokázal být Gavril iniciativní. Čekali jsme na rostovském letišti na odlet našeho letadla do Kyjeva a Gavril si všiml jednoho ze zaměstnanců, který, jak se nám zdálo, právě neměl nic na práci. Dal se s ním do řeči a zjistil jeho neobyčejný životní příběh. Marčenko se v době války, kdy Němci začali okupovat i Krym, dokázal ještě včas spolu s dalšími občany Krymu skrýt v místních katakombách, kde strávil více než 2 roky. Popisoval nám třeba, jak se živili netopíry, odkud by vzali jiné produkty. Napsali jsme o tom reportáž, kterou přetiskla Komsomolská pravda. Marčenka okamžitě kooptovali do ústředního výboru ukrajinského komsomolu. Marčenko nám za to vřele poděkoval, vždyť při zasedáních se tam prodávalo i vysoce nedostatkové zboží. Tak si mohl třeba koupit nylonovou košili, po níž tolik toužil, ale běžně nebyla v prodeji. To nám pověděl, když jsme se s ním znovu setkali,
náš svaz mládeže ho pozval na přednáškové turné po Československu, jezdil jsem s ním a překládal jeho vyprávění. To už jsem přeskočil ještě jednu příhodu, kterou jsme s Grizzlovem zažili na letišti v Rostově na Donu. Naše letadlo mělo zpoždění a co dělat s tolika hodinami volného času? Marčenko se nás zeptal, zda nechceme navštívit spisovatele Michaila Šolochova. Bydlí odtud poměrně blízko. Takové nabídce jsme nemohli odolat. Marčenko opatřil auto a jeli jsme. Šolochov nás uvítal nadšeně. Hned jsme pochopili, proč tomu tak bylo. Pozval nás totiž k umyvadlu, které stálo na dvoře, abychom se opláchli. Tak činí u každé návštěvy. Jenže místo vody bylo umyvadlo naplněno vodkou. Šolochov měl totiž zakázáno pít alkohol a manželka přísně dohlížela, aby doma nebyla ani jedna lahvička. U umyvadla neměla ani tušení, co obsahuje. Pocházel z Kružilina v Rostovské oblasti a na Donu strávil většinu života. Rodnému kraji věnoval podstatnou část tvorby. Své první verše napsal jako gymnazista. V době občanské války vstoupil v 15 letech do zásobovacího oddílu Rudé armády. V roce 1922 odešel do Moskvy. Vystřídal vystřídal několik zaměstnání. Učitel, osvětový pracovník, kameník, účetní. Současně začal psát fejetony a hry pro dramatický kroužek. Po dvou letech se vrátil zpět do rodné oblasti a od roku 1926 se usadil v kozácké vesnici Věšenské, kde prožil celý život. V roce 1924 se oženil s učitelkou Marií Petrovnou Gromoslavskou, se kterou měl 4 děti. V roce 1932 vstoupil do komunistické strany Sovětského svazu. Od roku 1961 byl volen za člena ústředního výboru KSSS. Již v roce 1934 byl členem vedení Svazu sovětských spisovatelů a roku 1939 se stal členem Akademie věd. Byl také poslancem nejvyššího sovětu SSR. U druhé světové války se účastnil jako válečný dopisovatel deníku Pravda. Za čtyřdílný Tichý Don mu byla v roce 1960 udělena Leninova cena. V roce 1965 obdržel Šolochov za své celoživotní dílo Nobelovu cenu. Zemřel v roce 1984 na rakovinu hrtanu. Pochován je v Věšenské u domu, kde bydlel. Bylo v něm zřízeno muzeum B.M.A. Šolochova. Michail Alexandrovič Šolochov 1905 až 1984 byl jedním ze tří sovětských nositelů Nobelovy ceny za literaturu. Za fyziku jich bylo 9 a jeden Michail Gorbačov za mír. Když se už zmiňuji o ruských nositelích Nobelovy ceny, považuji za svou povinnost připomenout ty české, nebo aspoň s českými kořeny. Čeští nositelé Nobelovy ceny. Někdy se uvádí, že prvním držitelem Nobelovy ceny české národnosti byl Jaroslav Hejrovský do 1890 až 1967. Fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie. Cenu za chemii získal roku 1959 a jeho dílo připomíná například expozice historie Univerzity Karlovy v Praze. Není to však přesné. První Češka a současně jako první žena na světě Nobelovu cenu získala v roce 1905 baronka Berta Sophia Felicita von Suttnerová, rozená hraběnka Kinská z Vchýnic a Tetova. Ta nepřesnost vyplývá z toho, že v té době byla rakouskou občankou, český stát ještě neexistoval. Narodila se však v Praze, v domě číslo 697, to je roh Vodičkovy ulice a ulice v Jámě na Novém městě pražském. Jejím otcem byl hrabě František Josef Kinský, 1768 až 1843, polní podmaršál, příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Čechách a matka Sofie Žofie, Vilemína hraběnka Kinská Körnerová, dcera hejtmana jízdy Josefa von Körnera. Bertě Kinské, guvernantce v rodině Suttnerů, se od paní baronky, která chtěla zabránit dalšímu vztahu mezi Bertou a jejím synem Arturem, dostalo 1875 doporučení přijmout nabídku jiného zaměstnání.
Předala jí inzerát o hledání sekretářky znalé jazyků. Berta po korespondenci nabídku přijala, odjela do Paříže a nastoupila jako tajemnice u Alfreda Nobela. Ten však byl brzy na to požádán švédským králem, aby se vrátil z Paříže do vlasti, a tak se Berta po pár týdnech práce vrátila do Vídně, také na Arturovy písemné prosby. Krátký čas, který prožila v Paříži s Nobelem, položil základ k jejich celoživotnímu hlubokému přátelství, vzájemné úctě a k dopisování po celou dobu. Nobel si dobře rozuměl i s Bertiným manželem a ještě se několikrát sešli. Dopis, který 7. ledna 1893 Bertě napsal, je mimořádně důležitý. V něm Nobel Bertě naznačil, že hodlá založit fond, ze kterého se budou vyplácet ceny vědcům, lékařům, a že také míní zřídit cenu pro toho, kdo se nějak zasloužil o světový mír a porozumění mezi národy. Po smrti Alfreda Nobela 10. prosince 1896 jeho závěť stanoví, že jeho majetek má být použit na ocenění pro ty, kteří během předcházejícího roku prokázali největší přínos lidstvu. Velká míra vlivu na toto rozhodnutí se připisuje právě Bertě von Suttnerové, která byla pro Nobela inspirací zejména při myšlence udělovat cenu za mír. Nobelovy ceny, to ještě dáme. Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti v následujících oborech. Fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura, boj za mír. Od roku 1901 je udělována každoročně na základě poslední vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. Většinou ji uděluje Švédská královská akademie. Cenu předává švédský král na slavnostním večeru vždy 10. prosince v den výročí Nobelovy smrti ve Stockholmu. Cena za mír je ve stejný den předávána na ceremoniálu v Oslu. Jména držitelů cen jsou zveřejněna předem. V jednom roce může být rozdělena i mezi více osob. Roku 1968 bylo rozhodnuto, že nejvýše mezi tři osoby. Nelze ji udělit posmrtně, s výjimkou situace, kdy držitel zemře mezi zveřejněním svého jména a slavnostním předáváním. Nad udělováním Nobelovy ceny stojí správní orgán dohlížející na Stockholmské nadace. Pokud dojde k závěru, že nebyla ctěna vůle Alfreda Nobela, může zrušit rozhodnutí o udělení cen až 3 roky nazpět. 5 osobností dostalo cenu dvakrát, kromě osobností je rovněž dostali 2 organizace, Mezinárodní červený kříž a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Každý držitel Nobelovy ceny má kromě medaile a diplomu nárok také na finanční odměnu, která v současnosti činí 8 milionů švédských korun, cirka 20 milionů českých korun počátkem roku 2024. Cílem této odměny bylo umožnit pokračování ve výzkumu či práci bez nutnosti ohlížet se na finanční situaci. Vyplácí se z úroku toho vkladu, jenž vložil Alfred Nobel. Berta von Suttner převzala svou cenu 18. dubna 1906 v Kristiánii v Oslu. Zde pronesla přednášku Vývoj mírového hnutí. Čestného ocenění se jí také dostalo posmrtně při proslovu Stefana Zweiga na Mezinárodním ženském kongresu k porozumění národů v Bernu 1917. V roce 2006 vyšla kniha Život pro mír, originál Ein Leben für den Frieden, která na 577 stranách popisuje život Berty Suttnerové. Autorkou je Bridget Hamann. Do češtiny knihu přeložila Alena Bláhová. 8. června 2008 byla v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí slavnostně odhalena pamětní deska rodačce Bertě von Suttnerové Kinské. Ve Vídni již řadu let existuje společnost Berty Suttnerové, zabývající se odkazem jejich myšlenek. Ve skandinávských zemích se život a dílo Suttnerové stalo námětem pro stovky knih a rozhlasových pořadů. V listopadu 2005 se v budově Senátu České republiky konala mezinárodní konference při příležitosti z tého výročí udělení Nobelovy ceny za mír za účasti předních českých politiků a přítomnosti významných hostů.
V čele se zástupci Mezinárodního mírového výboru z New Yorku, mírového kongresu v Ženevě či Nobelova institutu v Oslu. Mnoho měst v Rakousku a v Německu nese dodnes její jméno v názvech ulic či náměstí a Bertha von Suttner je zobrazena na rakouské minci v hodnotě 2 euro. Její portrét se nacházel i na starší rakouské bankovce z 1000 šilinků. V roce 2013 vyšel její portrét na české 18-korunové známce. Kolik máme? 51. Tohle už je trošku delší. To si necháme na příště. No, o Bertě Suttnerové, pravda, moc toho nevíme. Vůbec nevím, že by se o ní něco někde učilo. Je to možná škoda. Protože patří k naší historii. To, že jsou Nobelovy ceny dneska pochopitelně různě zdefraudovány tím, že takový militarista jako Obama dostane cenu za mír, jo. Prostě to je na palici, takže většinou, když někoho chtěli, jak bych to řekl, jako udělat mu svatozář, tak naprosto falešným způsobem dávali ty Nobelovy ceny. To, že dramatik Havel chtěl také Nobelovu cenu, protože byl nažraný a hlavně chtěl ty peníze, tak jsem rád, že se mu to nepovedlo. Protože jednou tohle Gaunera opravdu ta historie konečně ohodnotí jako jednoho z dalších kolaborantů a propagátora nevlastenecky českých nebo československých zájmů. Protože to jsou všecko kolaboranti satanistů, kolaboranti zla, kolaboranti nacismu. A ty se nemění, to jenom mění tu tvář, takovou tu podobu, která nás má zmást a máme si myslet, že prostě všechno je v pohodě a že se nic špatného neděje. A že nejsme v ohrožení a že to zlo nedobývá něco, co je nám cenné a drahé. Tak to pozor, to si musíme dávat opravdu, ale opravdu veliký pozor, protože ono jich je dost. Milan Círuček tady zachycuje celé zajímavé momenty. Já jsem třeba o panu Ludvíku Svobodovi spoustu věcí netušil. Víme, že pamatuju si tu tragickou událost s Husákovou, jak se tenkrát říkalo. Myslím si, že Gustáv Husák byl velice nedoceňovaná osobnost. Správně tam píše Milan Círuček, že Husák byl 9 let vězněn. A to proto, že byl kritický právě k momentům záležitostí ve straně, které přivedly potom tu stranu k tomu puči, který vlastně nejdřív byl organizován v roce 1968, kdy jsme fakt podkopávali a podrývali celý ten východní blok. My, Československo, jsme byli rizikovým článkem celé Varšavské smlouvy, de facto praskajícím článkem řetězu, který měl způsobit vlastně pád toho zřízení a rozparcelování mezi západní žraloky. No a tenkrát pochopitelně to bylo tak zachyceno, ale nikdo nikdy úplně přesně nezveřejnil, popravdě neřekl, jak se ty věci měly a v čem byly tak nebezpečné. A to si myslím, že je obrovská chyba a to se pak vymstilo v roce 68. To, že se to neudělalo schválně, aby
vlastně do toho 68. se mohlo, respektive, aby ten 68. mohl být zopakován po 20 letech a aby byl úspěšně zopakován. To mělo svůj význam, právě proto se to nikdy nerozkrylo, jak to přesně bylo v tom 68. Aby bylo nabito, až bude potřeba. Takže asi tak, přátelé, kolik máme hodin? Máme 4 minuty necelé do konce, takže já tady vyhledám písničku, no a tu si zahrajem. No a tím se rozloučíme a budeme se pomalu, nebo budeme se zase těšit na někdy, na jindy. Tak myslím si, že dneska to čtení bylo hodně zajímavé. Dozvěděli jsme se spoustu věcí. Se omlouvám za výpadek. Jsem si zapomněl přepnout tady. Takže nebyl jsem v éteru tak, jak jsem si myslel, že budu. Já doufám, že se mi teď přihlásí kolega z Brna, no protože já dám písničku a pak už se budu loučit. Takže to je ode mě, tady od mikrofonu, od Petra Václava všechno. Mějte se fajn a užívejte si nastupujícího léta, mají být i pařáky, tak na sebe dejte pozor. Komentované čtení končí. Od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.

zbýváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Dámy a pánové, přátelé, vítám vás u dalšího vydání vašeho oblíbeného Trnu, tentokrát s pořadovým číslem 24. Opět ve studiu vítám Martina Kollera. Ahoj, Martine.
1: Dobrý den všem.
0: Pojďme hned na první téma a tím je opět ten náš, jak ty mu říkáš, pygmej na Hradě.
1: A, hradní pygmej.
0: Petr Pavel.
1: Duševní pygmej.
0: Protože to, že nedávno v Litomyšli opět na nějakém setkání prohlásil, že by bylo dobré, abychom začali přemýšlet nad jediným možným řešením, a to jsou Spojené státy evropské.
1: To říkali Hitler.
0: Nedávno zase na nějakém setkání nebo na nějaké konferenci, jmenovalo se to revize, tak tam řekl, že bychom měli opustit sentiment k naší koruně a vydat se směrem k euru. Jo. Pro nás by to znamenalo totální ztrátu suverenity v měnové oblasti?
1: No hlavně takhle, i Němci dneska nadávají na euro. Takže lézt někam, na co nadávají i jeho strůjci, to je teda síla.
0: Petr Pavel říká, že by to bylo dobré, protože aspoň bychom byli u jednoho stolu, ale s kým jako? Jo? Já si myslím, že rozhodně u jednoho stolu bude třeba takový Německo, Francie, Itálie.
1: A my budeme pod stolem s těma kostma.
0: A my budeme čekat někde na chodbě.
1: Ne, třeba. Budeme ohryzávat kosti pod stolem.
0: A nebo budeme čekat, co nám kdo hodí. Jo? Prostě.
1: Tak my budeme ohryzávat kosti a Pavel bude čuchat ty boty. Suverénní měnu jsme měli do roku 89. Jo. To jsme nebyli navázaný na žádnou sovětskou banku, to jsme měli skutečně svoji měnu.
0: No, to byla Česká národní
1: banka. A měli
0: banka,
1: jsme taky svoje banky, ne cizácký.
0: Která teda nepodléhala jiným, ale zase, myslíš, že nebyla vázaná na rubl v té době?
1: Prosím tě, s rublem tam byly vztahy, ale rubl nás nemohl komandovat. Mm-hmm. A nemohl nám nikdo nařídit, aby jsme si převzali rubl jako měnu.
0: No tak ono vůbec, kdybychom šli ke kořenům těch rozdílů mezi RVHP a tehdejší unii nebo společenstvím, že jo, uhlí a oceli.
1: No dobře, to bylo společenství uhlí a oceli, potom bylo Evropské hospodářské společenství, ale tam měli každý svoji měnu.
0: Když se podíváme na to, kdo jak mohl rozhodovat, tak vlastně v tom společenství evropském to bylo tak, že po třech hlasech měli ti velcí hráči, jako Německo, Itálie, Francie. Potom, když tam bylo, tuším, že Lucembursko a Belgie, tak Belgie měla dva hlasy a Lucembursko jeden. To znamená, že kdykoliv se ti dva velcí hráči domluvili, tak přehlasovali ty ostatní. Takže už od samotného začátku to nebyl žádný rovný přístup partnerský. Ale na rozdíl od RVHP, kde to bylo jinak, kde u toho stolu nezávisle na velikosti toho státního celku měl každý stát jeden hlas. Mělo to sice nevýhodu, že se museli všichni sejít, jo, museli udělat nějaký společný konsenzus, což asi si dovedu představit, že muselo být hodně těžký.
1: Úplně rovný to nebylo, ale bylo to daleko rovnější než teda v rámci Evropské unie.
0: Když se teda vrátíme k té koruně, tak dokavatí budeme mít, tak si můžeme regulovat naše úrokové sazby, různé kreditní podmínky, prostě můžeme dělat spoustu věcí s tou naší měnou, ale když se jí zbavíme, když budeme mít euro, tak v ten moment Bůh s náma, protože pak už budeme jenom součástí nějakého velkého celku, který bude ovládat Evropská komise o nás bez nás.
1: Jo, a skončíme jako euroregion.
0: Tak to by si oni přáli, abychom skončili jako euroregion. Já jsem dokonce viděl nedávno nějaká instituce, která dělá průzkumy a není to Eurostat, ale nějaká
1: to ještě úplně jedno.
0: Tak oni dokonce tam měli špatně nakreslenou mapu, kde ta Česká republika nevypadala úplně jako Česká republika.
1: To bylo ještě vsměchované.
0: A já jsem si říkal, jako snad nádherné, nejsou tak hloupí, že by nedokázali obkreslit mapu, jo? Já jsem se docela bál toho, aby jako už tam nám nenaznačovali, že by nejraději z nás měli nějaký ořezaný euroregion. Tím se chci vrátit k otázce Sudet.
1: No, teď jsme u toho.
0: A to třeba, protože vlastně my jsme se tady naposledy potkali předtím, než byl ten sjezd Sudeto německého Landsmannschaftu v Brně. Ty jsi jistě asi viděl, co se událo. Jakmile se o něčem začne mluvit, tak prostě potom se snáš rozvíjejí debaty, jestli jo nebo ne. Jo? Myslím si, že naše vláda měla být v tomhletom daleko přísnější, prostě utnout to, ten sjezd zrušit.
1: A zakázat.
0: A zakázat a prostě měla být ráznější, no,
1: a ale dovedeš nebyla, no. Si představit vládu, jejíž premiér je pohůnek německých zájmů, že by tohle udělala? Já ne.
0: Tak před vysíláním jsme se bavili o tom, že
1: vzpomeň si, co jsme říkali posledně, že ta vláda stejně proti tomu nic neudělá. Jeli jsme tam nakonec po cestě, když jsme jeli do Alekšinců, tak jsme nakládali paní Obermajerovou. Ta to bere srdcařsky. A když jsem viděl ty protestující, tu partu komediantů a někde psali zase na ČT24 nebo v kterých čertech na Seznamu, jak je ten drulák protiněmecký, přitom o drulákově známý, že je to eurohujer od podlahy až po strop, tak jsem si říkal, to je přece taková komedie všechno. Jak ten sjezd těch sudeťáků, který nemá jiný úkol, než rozeštvat česko-německé vztahy, které byly relativně poklidné, ne že by byly rovné, teda to chraň Bůh, ale poměrně poklidné. A zároveň je to stimul pro naše politiky, aby z nás dělali větší a větší a ubožejší kolonii dnes už opět zfašizovaného Německa.
0: Před vysíláním jsme se spolu bavili o tom Zunovi, který byl navštívit Borise Pistoriuse do Německa. Dohodli se na tom, že si od nás Německo koupí nějaké zbraně v hodnotě asi 1,5 miliardy. Potom také jsme byli pochváleni za tu muniční iniciativu a Německo do toho dá asi 7,5 miliardy na naše. Jo. A tady je vidět, že se tady prohlubuje spolupráce s Německem.
1: To se tady prohlubuje 36 let.
0: Si tady prohlubujeme spolupráci s někým, kdo se netají tím, že chce jít proti Rusku.
1: No tak
0: dokonce
1: oni to dlouhodobě nedělali.
0: Dokonce teď na té schůzce Merce, Macrona, Starmera a nevím ještě, kdo tam byl, Zelensky, jo, takovej gang 4, tak se dohadovali a přemýšleli nad plány, jak vlastně přimět tu Unii k tomu, aby šla proti tomu Rusku. Měli tam různé nápady, jak strategicky vyhrát, ale vždycky ty nápady naráží na to, že buď nemají zbraně, nebo nemají čas,
1: nebo nemají
0: chuť těch
1: lidi
0: evropských
1: nemají.
0: Občanů jít za ně bojovat. Jo?
1: Ne, to dopadne stejně jako ty američtí námořníci, kteří prohlásili, jo, v tom Perském zálivu, že nebudou bojovat za Izrael. O tom se moc nemluví, ale to byl největší problém. Jo.
0: Tak
1: a to je obrovský
0: nedivím,
1: problém.
0: Oni jsou patrioti, chtějí bojovat za Ameriku, jo? Ne za zájmy Izraele.
1: No, ale to je daný tím, že se hlavně rozšířil nesmírně teda v celém prostoru euroamerickém antisemitismus.
0: No ale divíš se? Donald Trump už má Netanyahu taky plný zuby, protože všimni si, on řekne, neválčete, máme příměří, ale co udělá Izrael? Vypálí někde, nebo jde na ten Libanon, prostě jde tam schválně dělat provokaci tak, aby ten Irán to opětoval, jo, protože se nedodržuje příměří.
1: Dobře,
0: proč
1: ale
0: to ten Netanyahu dělá?
1: Nám může být v celku ten prostor tam ukradený.
0: To chce za každou cenu. Velký Izrael stejně ho mít nebude.
1: Ale tak to samozřejmě, nebude. Že ne, to jsou zase extrémisti, že jo, ale vtip je v tom, že nám může být tahle válka víceméně ukradená. Problém je v tom, že někteří lidé jako takový svěrák a podobně, nebo vedchý, výrazně podporují banderovce, kdy to jsou fašisti. Pavel, že jo. Rakušan. To jsou všechno osoby židovského původu, oni podporují fašismus. A pak se diví, že lidi mezi lidma narůstá antisemitismus.
0: Tak Zelenský je také židovského původu a teď zrovna nedávno uděloval vyznamenání UPI.
1: No,
0: ukrajinský povstalecký armády založený v roce 1942 Stepanem Banderou, která má možná na svědomí kolik? 100 tisíc Poláků?
1: Přidej, 137 tisíc. Počítali 137? To po okresech.
0: No. Jo, a jak je tohle možný? Taky se nedivím, že z toho byl mezinárodní skandál, protože jestliže něco dokáže spojit tu polskou politiku, tak to je zrovna tahle citlivá otázka.
1: No tak si vem, že tady se vříská kvůli 20 tisícům Poláků v Katyně, ne, že by to nebylo svinstvo. Mimochodem, ne všichni byli vojáci, bych doplnil, v té Katyně, jak se jak mnozí hlupáci tvrdí. Ale vedle toho teda těch 137 tisíc Poláků, tam jak neřeknu přesně stovky, ale vyšla o tom publikace v Polsku, já ji mám a tam právě uvádějí, že konečně udělali konec těm tahanicím, kolik těch povražděných Poláků bylo a začali to počítat po okresech v Polsku. No a skutečně se dostala asi k číslu plus minus 137 tisíc. To, že tam vyvraždili prakticky všechny Židy a byli to většinou zase teda banderovci, můžeme klidně UPA i OUN označit za banderovce, to je jedna pakáž. Jo. A že tam zavraždili několik set Čechů na Volyni, o tom se taky nemluví moc, jo, špatně. No a že vraždili i po válce, o tom se zase nemluví. Jo. Takže to je úplně špatně. Banderovci, to byla nejhorší pakáž, ty byly horší než německý SS. To bylo úplně nejhorší fašistická pakáž. Já se domnívám, že byly horší dokonce i než fašisti v Chorvatsku.
0: Ta Ukrajina není celá nacifikovaná. Jsou tam i normální lidi, pochopitelně. Ale když člověk vidí, že třeba se, dám příklad, rozdávají maturitní vysvědčení a ti žáci se tam řadí do tvaru hákového kříže, tak to asi nebude jako úplně normální, když tohle to se děje na škole a navíc se do školách.
1: Je to Banderistán. No. Jinak se to nedá nazvat, no, tam, já už to říkám
0: dlouho. Je tam spousta lidí, kteří bohužel jsou indoktrinovaní tím banderismem a to může být potom ale průšvih v momentě,
1: kdy se přesunou k nám,
0: protože jak budou přicházet o své území, k tomu se ještě dostaneme. Protože...
1: Ale oni o moc území asi nepřijdou, já bych to neviděl tak strašně. Já nejsem přesvědčený, že Rusko tam obsadí celou Ukrajinu, to je blbost.
0: Já si myslím, že časem to dopadne tak, že ta Ukrajina bude hodně ořezaná ze
1: všech
0: stran.
1: Já si myslím, že Ukrajina hlavně přestane existovat de facto. Právně bude existovat na papíře, bude tam vládnout nějaké podobné umaštěné s prominutím hovado, jako je Zelenský, že se tak vyjadřuje, ale mě prostě ten člověk absolutně nesympatický, to je stvůra. Jo, a Ukrajina papírově bude existovat, ale ve skutečnosti bude patřit všem jiným jen neukrajincům. No, většina Ukrajinců už je dneska pryč. Já jsem to počítal. 12 milionů jich údajně v Rusku, když budeme i ta zabraná území, to znamená Krym, že jo, Donbas, ti, co uprchli a tak dále před fašismem a banderovci. No a na druhé straně to není moc lepší, takže odhadem zbylo na Ukrajině z ukrajinské populace asi 19 milionů lidí.
0: Odhaduje se 17 teď aktuálně.
1: No, to už je skoro jedno, ale v roce 1990 měla Ukrajina 51 milionů obyvatel. Co dodat? Hlavně těch 20 let neutíkali před Putinem, že jo? To je prostě podvod. Většina těch lidí utekla před tím banderovským režimem, před těmi zloději. Když se zeptáš Ukrajinců, proč odešli, tak všichni říkají, že tam byli jako otroci, že tam nebylo k žití. No to ale bude brzy i tady.
0: Nejskorumpovanější stát v Evropě.
1: A nejprimitivnější. Jako za především Halič a západní část Ukrajiny v podstatě tvoří nejprimitivnější entitu v Evropě snad spolu s nějakými pasáky kost na Sicílii. Jo, to je třeba zdůraznit.
0: Teď se právě mluví o tom, že Zelenský chce ukončit tu válku, nebo
1: Zelenský
0: možná
1: nemůže
0: jeho,
1: nic ukončit.
0: Respektive, dobře, jeho loutkovodiči do listopadu, dokonce i Budanov, jeho...
1: To je další šašek.
0: No, dobře. Co ty si o tom myslíš?
1: Protože, já si nemyslím nic,
0: protože Ukrajina, jestliže její infrastruktura bude totálně zdevastovaná, zničená, rozbombardovaná, tak tam bude naprosto kněžící dobře stát v rozpadu.
1: Dobře, ale o to přece jde. Vyhnat Ukrajince a nasadit tam jiné majitele.
0: A pak se to ale může otočit proti Zelenskému?
1: Ale tomu je to jedno, toho někde odvezou do Švýcarska nebo Izraele nebo někam na ostrově a tam se schová.
0: No, uvidíme, no.
1: No, anebo oddělají, protože toho moc ví.
0: A jak ty to vidíš, ty jako vojenský analytik, jaká je tvoje predikce těch budoucích měsíců na Ukrajině a toho konfliktu Rusko versus Ukrajina, potažmo teda Evropa, že jo? Protože teď se to přesunulo do takové proxy války mezi Evropou a...
1: Ne, to je válka NATO a EU proti Rusku.
0: No, tak jasně. No, ale tak teďko v tom Trump tak trošku tu Evropu nechá vymáchat.
1: Ale, tak... To je ale přece zásadní celkový plán. Ať to vybuje Evropa, protože Amerika si to rozdá s Čínou. Amerika nemůže válčit na dvou frontách. Na to už dneska nemá. Jestliže má protivníka, jako je Čína.
0: Dobře, no. A takže ty to vidíš jak?
1: No, a podle mýho názoru bude tendence tu válku protahovat až do úplného konce, kdy se Ukrajinci zhroutí. A furt se budou modlit lichváři, aby se zhroutilo ekonomicky Rusko, nebo aby Putin umřel, nebo aby tam vzniklo nějaké povstání, no to už jsou jenom iluze. Ale faktem je, že ta tendence tu válku protahovat bude, protože tam se pohybují nekonečné miliardy, které se rozkrádají. To je obrovský krmelec, ta válka. Jedni hrabou miliardy a druzí tam nechávají zdraví a životy. A my to samozřejmě platíme naší životní úrovní.
0: Minulý týden přijel do Kyjeva vyjednávat, alespoň to tak nějak jako prasklo, Abramovič. Přinesl zprávu Zelenskému od Putina. Myslí si, že tam můžou třeba časem dospět k nějaké dohodě, i když teda Zelensky, protože, jak si sám říkal, a to víme, prostě je jenom ta loutka, takže to by museli dospět dohodě i ty jeho loutkovodiči, ale myslí si, že by byla reálná šance, že by nakonec to skončilo třeba i buď nějakou patovou situací,
1: nebo nějakým
0: aspoň trvalým příměřím.
1: Tou patovou situací to skončí každopádně, protože Rusko nezlikviduje celou Ukrajinu, neobsadí a Ukrajinci už si nemůžou nechat ani zdát o tom, že by vyhráli.
0: Rusko by chtělo trvalý mír.
1: Rusko nemá na té válce zájem od prvopočátku. Nemá. Prostě jestli někdo tvrdí, že Rusko zautačí na Evropu, tak se musíme ptát, jestli je to jenom lhář, nebo jenom blbec, nebo jenom obojí. Jo, prostě Rusko na tom evidentně zájem nemá.
0: Čím si vysvětluješ teďko ty údery v hloubi Ruska? Jestliže se to bude stupňovat, tak přece Rusko bude muset udělat nějakou protiakci.
1: No, Rusko mělo udělat protiakci asi tak před 4 lety.
0: Toto už jsme se bavili několikrát, že je to až příliš želvý válka, která by neodpovídala charakteru války, kterou chceš vyhrát.
1: Tak. Jestli chceš vyhrát válku, tak hodně rychle, protože budou malé ztráty. Globální lichva a její výkonný orgán, to znamená globální agresor jménem NATO, se snaží všechny války protahovat do nekonečna. Protože to zvyšuje na jedné straně zisky a na druhé straně utrpení. A na utrpení oni kašlou.
0: Co myslíš, že se bude projednávat v Ankaře?
1: Já myslím, že je to úplně jedno. NATO je globální agresor a tím to končí.
0: Myslíš, že spíš ten zbrojářský biznis? Může to být
1: to
0: důvod, proč tam...
1: Asi jako kšefty se můžou dělat...
0: Nechtějí Petra Pavla, který by tam možná chtěl
1: ale
0: pro
1: Pavel je nula, pro
0: přítele
1: Boha.
0: Po boku vyjednat nějaké kšefty
1: jaký
0: ze zbrojáři.
1: Jaký může vyjednávat Pavel zbrojářský biznis, kdy je to... Nechci být prostej. Naši zbrojáři jsou známí v celém světě. Ty hlavní firmy, jestli nějaký výrobce ořezává, tak tušek, jo, to nevím, ale jako CSG, STV, Česká zbrojovka, jo, to jsou prostě známé firmy, nebo Aero a podobně, Omnipol, ty tam nemusí dělat někde reklamu, nějaký pygmej, to je úplně zbytečný, ty mají svoje kanály a svoje cesty. To nemá s takovým šaškem vůbec nic společného.
0: Takže třeba ten důvod, proč se hrne Petr Pavel na to fórum do Ankary...
1: A to je komedie. To je zase jenom komedie, aby se tenhle ubožák zvýraznil. Za prvé, Pavel je reprezentant těch větších pohůnků typu bývalé vlády. To je první věc. Tam jsou ekonomické zájmy, kdo bude víc krást z toho společného koláče. Ale to je v případě každé politické party. O tom je zbytečné se bavit. To platilo vždycky. Jo. Ale jinak je to jenom komedie, kde se Pavel chce zviditelňovat, aby případně se mu podařilo obhájit ještě jeden mandát.
0: Takže myslíš, že tam jde čistě jenom o PR?
1: Ano. To je jenom komedie.
0: Já si myslím, že to bude ještě něco, ale nevím. Hele, pojďme na další téma. Co říkáš na to, co se děje kolem těch poplatků České televize? Teďko nedávno ministr kultury Ota Klempíř přišel s nějakým návrhem, že jo, který teda mu opozice sepsula. Myslím si, že opozice bohužel půjde po jakémkoliv návrhu, i kdyby byl sebelepší a i kdyby byl z jakékoliv oblasti, vidíme to teď u toho stavebního zákona. Jo, přitom takový Piráti a Hřib by měli vůbec nejmíň co do čeho kecat, když se to týká stavebního zákona, protože podělali, co mohli. Jo. A teďko se jenom napravují jejich průšvihy a myslím si, že tam je sekera pomalu 4 miliardy a nikdo to neřeší.
1: A jaké nadělali škody lidem?
0: Se směje,
1: no a říkám, jaké nadělali škody lidem a problémy. No, no.
0: Teďko v té sněmovně, já vždycky, když mám chvilku a podívám se, no je to takové sebemrskačství, protože vidím jenom, že vždycky vystoupí tam někdo z opozice a začne si tam ve své podstatě dělat jenom takový obsah pro své sociální sítě. Jo. To souhlasím s těma vládníma poslancema, protože ty se snaží aspoň tam nějak jako rozumně k něčemu vyjádřit.
1: Opravdu.
0: A jo, jako jo, občas jako se nestačím divit, jak ta opozice vlastně jenom hází klacky pod nohy, jenom všechno zdržuje, aby neprošlo vůbec nic. Absolutně.
1: Já ti to řeknu takhle. Opravdový zájem na tom, aby Česká televize dělala to, co má, a Český rozhlas, nemá nikdo z těch, co jsou u koryt. Protože oni přece potřebujou tu propagandistickou lhárnu.
0: To už bychom byli u samotného jádra.
1: No ale bez jádra to nemá smysl.
0: Co vlastně dělat s Českou televizí? Já teda si myslím, že taky jako by bylo nejlepší tu Českou televizi pomalu, a teď to zní možná pro někoho kacířsky, ale zrušit. Protože, nebo respektive zrušit zpravodajství České televize.
1: To určitě.
0: Ať si Česká televize jako dělá nějakou svou původní tvorbu, jo, možná nějaký filmy, seriály a tak dále, jako klidně.
1: Proč?
0: Když teda budou za něco stát, tak jsem ochoten potom klidně se na to podívat. Je to otázka kultury třeba, jo? Nebo různý přírodopisný pořady, historický pořady, mapovat nějak třeba to kulturní dění, ale co se týče zpravodajství, tak já si myslím, že to zpravodajství, to je nereformovatelný.
1: Je.
0: To by museli by vyházet snad všechny.
1: Ano.
0: No, a dá tam úplně tak nový, ale opravdu novináře, který informujou, ne který dělají propagandu jedné straně.
1: A proč je to možný třeba na Primě, kde teda taky nejsou už dneska ideální, ale jsou výrazně lepší než ta Česká televize?
0: No tak pro mě zaprvé, jako soukromá televize pochopila, že nemůže prostě lidem pořád opakovat nějaký lži minulý vlády. Že aby jsme se trošku pohli a aby měla nějakou sledovanost. Protože všimni si, že teď jsem viděl, nevím, jestli jsi to viděl nedávno, i sledovanost nejenom televizí, ale i médií, těch online médií, jako je Seznam a další plátky. Všechno to klesá, všechno
1: no
0: to padá. Lidi si hledají svoje influencery, svoje aktivisty, novináře, kteří mají své kanály a kteří se tam skutečně, někteří z nich snaží i o nějakou investigativu.
1: Víš, co je nejhorší? Že oni jsou tak blbí, že neumí ani lhát.
0: Kdo myslíš?
1: No celá ta parta Česká televize, Český rozhlas, Seznam. Oni jsou tak blbí, že neumí ani přesvědčivě lhát. Už za to by zasloužili vykopnout a odeslat někam do historie. Tady by byl jediný rozumný přístup, aby se platilo, kdo si to odebírá. Nějaké kontrolní karty nebo něco. Odebírám, zaplatím. Jestliže po někom chtějí, aby platil za službu, kterou neodebírá ta televize, služba, to je státní podnik. No tak potom je to obyčejné lupičství. Všichni, kdo tu Českou televizi nesledují, by měli podat hromadnou žalobu proti loupeži, porušení zákona. Proč by měli platit službu, kterou neodebírají? To zítra půjdu po ulici a přijde někdo, abych zaplatil chleba, který nejím, protože to není s prominutím žrádlu, ty chleby, co se prodávají v marketech, nebo přijde někdo, že nemám nějaké auto, ale měl bych ho zaplatit, nebo... To je normální zlodějina.
0: To už jsme vlastně tady minule probírali, viď? Jako,
1: no,
0: tak,
1: ale to
0: jak
1: je
0: to
1: základ.
0: Netflix, nebo Disney, nebo Vojo, nebo
1: to
0: tyhle
1: se
0: ty všechny
1: pohodlně
0: služby.
1: Udělat.
0: Šlo by to, jednoduše.
1: Jenomže o to nejde, tady jde o to lidi okrádat o peníze a za ty peníze, o které ukradnou, protože to není si jenom krádež, jestliže to lidi nesledujou, tak za ty nakradené peníze do nich pouštět lži a propagandu.
0: Je po volbách už 3/4 roku.
1: A nic se nezměnilo.
0: A pořád vidíme v České televize ty stejné tváře. Jo? Oni si tam sice občas musí pozvat někoho z vlády, jo? Ale vždycky tam vidíš, jak i ta oponentura je podporovaná a jakmile se nějak konstruktivně chce vyjádřit svými fakty zástupce vládní koalice, tak mu není dáván prostor, je mu skákáno do řeči a to vidíš nejen v České televizi, to vidíš i na mnoha dalších kanálech, jo? Což samo o sobě je, si myslím, i pro toho diváka takový jako nepřehledný, stresující, nic se nedozvíš. Jo, já si pamatuju, když byly ty debaty, jako byla třeba Politická arena, nebo Co týden dal, že jo, od ta Černý. Jo, a,
1: už je dávno.
0: To byly debaty, kde se ještě debatovalo, kde někdo řekl nějaký názor, jiný protinázor, teď se o tom bavili, nikdo si neskákal do řeči a když tak velmi taktně. No a dneska tam vidíš jenom vylžete. A půl hodiny se tam překřikujou a vlastně se vůbec nic nedozvíš. Jo, je to jenom v té osobní rovině, jenom útoky.
1: To je základ, ale o tom
0: takže, takže je na čase to změnit prostě nějak.
1: A kdo to změní?
0: No nevím, jako měli by třeba se tady najít nějaký odvážný novináři nebo nějaký odvážný investor, který by vytvořil nějaký kanál nebo nějaký nový médium.
1: A to tady bylo?
0: Kde by ta diskuze prostě byla opravdu bez propagandy pro jednu stranu.
1: Připomenu ti zpravodajskou televizi Z1 Martina Mrnku.
0: Mm-hmm.
1: Ta byla poměrně velmi dobrá a zkrachovala.
0: No, no.
1: Já jsem tam chodil taky. Nedělala propagandu a tudíž dostávala málo reklam.
0: Jo. Mm-hmm.
1: Protože celé to stojí, i ta Česká televize do určité míry, na penězích, které od někoho dostávají. Od řadového občana ty soukromé televize nedostanou nic. No a to znamená, že ti, co je platí přes ty reklamy, ty rozhodují, co se bude vysílat. A když nebudete lát a dělat propagandu, my vám nezadáme reklamy.
0: Máš tam nějaký další téma?
1: No já tady mám zatím všechny.
0: No tak povídej, tak pojďme na ně.
1: No, tak, co jsme tady měli? Byl jsem se podívat na Bahnech. To byla taková vojenská akce. Já jsem teda mimochodem stál u jejího zrodu společně s Františkem Kochem v roce 1990 a v několik let později teda jsem Františka vzal na ministerstvo obrany a tam jsme u generála Kuby dohodli, že se to bude řešit jako prezentace armády, nikoliv jako ježdění soukromých sběratelů historických vozidel. A ta letošní bána, to si jako do značné míry už převzala armáda, ty historici už tam byli tak nějak bokem.
0: A Bahna se to jmenuje proč, že tě přerušil?
1: Ten prostor se skutečně jmenuje Bahna.
0: Bahna, jo. No,
1: to je prostor Ustrašic, vlastně bývalý vojenský prostor, cvičiště, který se skutečně nazývá Bahna historicky. Ono je tam docela, jako když naprší, tak je tam bahnito.
0: Jo. Ideální prostor pro trénink.
1: Ano, jako já tam mám snímky z těch prvních ročníků, kdy tam ještě armáda téměř nebyla, tak tam skutečně auta jezdily přes hluboké bažiny, až se jim voda valila přes střechy karoserii. To bylo opravdu zajímavé. No ale ty časy jsou samozřejmě pryč. Ale na těch Bahnech, jako já jsem si uvědomil jednu věc. Byl jsem tam 3 hodiny na oficiální projevy, jsem teda nešel poslouchat, to jsem považoval za ztrátu času. Mě tam zaujaly 2 věci. Za prvé to byly teda vojáci, protože armáda je armáda, ale to není taky jednoduchý jednotlivý blok. Protože to, ten rezort obrany a armáda, za prvé je tam politický přístup, kdy do toho mluví různí politici. A ono, když se podíváš, že v tom braném výboru je člověk jako Bartoš. No tak jako když nám mluví člověk jako Bartoš do armády, tak asi není co dodat, že? A takových je tam celé stádo.
0: On tam řečnil, jo?
1: Ne, ale jako sedí v tom výboru v parlamentu.
0: Jo, to.
1: Jo, tak to máš jedno. No potom tam máme ty lidi ve vedení přímo armády, jako jsou ministři, Já říkám stále, že ten Zuna má aspoň duševní potenciál, aby s tou armádou něco udělal. Jo. Neříkám, že to udělá, že mu to umožňuje. To jsou dvě různé věci. Potom tam máme tu vojenskou složku, která vlastně podléhá náčelníkovi generálního štábu. To jsou ty uniformovaní většinou. Tak tam záleží na tom, kdo to je. To, co předved náš Řehka Vořehka, to je největší ostuda, co jsem teda viděl v armádě. To se hned tak nevidí, aby si nějaký lampasák dělal svoji soukromou politiku v médiích. To si neumím představit skutečně v žádné normální armádě. To musí být skutečně takový chlívek, jako je u nás. Jo. No a potom jsou to ti řadoví vojáci, ta sůl země, jak bych tak řekl. No a ty jsou tam asi z té armády nejlepší. S těma jsem tam strávil většinu času o víkendu, teda v sobotu.
0: To byl víkend, no.
1: No, tak oni to měli vlastně, to byl pátek, sobota, ale v pátek pršelo celý den, takže jsem tam nakonec nejel. Můžu říct, že organizace nebyla špatná, jako co se týče třeba tiskového střediska, můžu je pochválit. Největší show tam asi udělali dělostřelci z Jinců, protože tím střílením tím všechny přetrumfli, že jo, salva zdan. No a potom nejvíc dětí, kteří tam přišli, určitě si vylezlo na danu a kroutilo si tam kulometem. Tam snad vylezlo každé dítě. Jsem si jich pár i nafotil. Takže skutečně asi jednička byli dělostřelci z Jinců. No a já, když jsem tam tak byl a uvažoval jsem o tom, tak jsem říkal, ano, v té armádě jsou teda ti lidé, kteří musí plnit rozkazy, to je první věc. Je tam, není tam takový vztah jako v civilu. Přeci jenom voják je pod přísahou a musí plnit rozkazy a tak dále. A je tam prostě zpětná vazba, kterou v civilu nemáš a tak dále. Ale uvědomil jsem si jednou, když jsem tam viděl ty děti, a ty davy, co tam přišli se na tu armádu podívat, kterou vnímají jako naši armádu, především, ne armádu NATO nebo přívěšek Bundeswehru. A viděl jsem tam ty děti, tak jsem si říkal, pro boha, jaké stvůry, jaké lumpy máme v té politice u nás, v Evropské unii, v NATO, že chtějí, aby tyhle děti byly ohroženy válkou. To opravdu teda jsem říkal, to je hrůza. A kolik z těch vojáků si uvědomuje, že je můžou nahnat díky tomu, že jsou tedy vojáci, placení vojáci, uniformovaní, do nějaké zločinecké války v rámci toho, že naše armáda je součástí globálního agresora, že naše armáda je částečně přívěskem Bundeswehru, že jo. 4. brigáda rychlého nasazení vlastně podléhá německé 4. tankové divizi. To je věc, nad kterou by se asi prezident Masaryk měl obracet v hrobě. A to je něco naprosto děsivého. A tak jsem si říkal, jak se může armáda, která má vlastně bránit ty svoje lidi, ty občany, ty děti, stát součástí agrese a vraždit jiné občany a jiné děti a zároveň přivést odvetu těch, které napadne na to globální agresor, která postihne zase ty naše občany a ty děti. To je úplná hrůza, když si tohle uvědomíš. Jo. Takže to byl jako takový můj asi nejsilnější dojem z těch bahen. Pak tam byla samozřejmě prezentace našich zbrojních výrobců, což byla samozřejmě CSG. Pak tam byla STV, což je další velký výrobce, pak nějací menší, ty nebudu řešit. Ale viděl jsem tam ta dvě vozidla, to znamená modernizovaný Pandur a finské vozidlo Patria. Musím říct teda, já to říkám nerad, protože nerad jako ty firmy moc srovnávám, já tam znám řadu lidí z vedení, počínaje zakladatelema. Jo. U STV znám dokonce otce zakladatele, který už dávno po smrti jsem znal. A znám tam jejich obchodák a znám oba majitele a tak dále. U CSG taky jsem znal starého Strnada, že jo, který dneska má jenom část a tak dále. Takže nerad jako srovnávám ty firmy a nerad, ale jako všiml jsem si jedné věci. Ta Patria má věž nasazenou na tom podvozku tak, že je tam snad tolik místa mezi stropem podvozku a dnem té věže. To je jako něco teda...
0: Ideální cíl, jo.
1: No samozřejmě, protože tam zaprvé se dostaneš na tu vodící kulovou dráhu a za druhé cokoliv tam dopadne, ti může tu věž vyvrátit. Doslova ji vyvrátit a schodit z toho vozidla. Se všemi následky teda samozřejmě pro tu osádku, případně obsluhu v té věži toho operátora, ať už teda je to věž bezosádková nebo osádková. Takže jsem si říkal, pro boha, jako a toto, a koukal jsem na toho Pandura modernizovaného a ten to neměl takhle řešené. Takže to je jenom takový, jenom postřeh, jo. Ty techniky tam bylo víc, ale to je většinou známé, jezdila tam různá vozidla. Co jsem ocenil, že je tam také prezentace policie na těch bahnech po každé, protože policie vlastně žádnou svoji prezentaci nemá jinak. Možná ji má na těch dnech na to, ale dny na to já vnímám jako akci tak odporně spolitizovanou a navíc je to velký kšeft ODSky a společnosti Agelo. To se vůbec nedá srovnávat s bahnama, na bahna je vstup volný a tak dále. Sice ceny jsou tam taky pěkné, bramborák tam stál 140 korun, si ho kupoval kamarád, to jsem říkal.
0: To musel teda... být biobrambory určitě.
1: No, určitě, nejmíň.
0: I biočesnek.
1: Ano, ale jo, tak jako vypadal hezky, ale přece ta cena, jsem se ho tak jenom zeptal, ale kolik to tam říkal, ty vole, 140, asi 5 korun za to, no.
0: Ty bláho. Jo, takže to je docela dost.
1: To, no, asi tak. Potom jsem si říkal, že by tam měli být všichni ti naši inteligentní poslanci, kteří odhlasovali ten zákon o tom zákazu nošení různých uniform a podobně. Protože to by tam snad museli nechat pozatýkat asi třetinu všech účastníků, včetně dětí. Če kde kdo tam měl na sobě kus nějakého maskáče a podobně. Jo. Někteří tam pobíhali teda i v různých historických uniformách, ty nevím, jestli jsou zakázané, ale říkal jsem si, tady je přesně vidět, tak se idiotsky, tuponsky vyrábí u nás zákony.
0: No, tak máme jich 2,5 milionu. Já bych rád věděl, kolik z nich je ještě normálních a kolik z nich je tak tupých, jak ty říkáš.
1: Ne, to jako...
0: Myslím, že to bude asi většina.
1: Člověk žasné. Já vycházím z jedné věci. Armáda by měla být proto, aby bránila vlastní zem. A naše zem se určitě nemenuje Ukrajina. Ani nějaké Lotyšsko. A od toho by se mělo všechno odvíjet. Aby to teda byla naše armáda, a ne armáda koloniální, aby to nakonec nevypadalo, jako když v tom žaláři národů s názvem Rakousko-Uhersko, oni by ho rádi vzkřísili, evidentně, museli naši vojáci bojovat proti lidem, proti kterým nic neměli, ať to byli Italové, ať to byli Srbové, ať to byli Rusové. A jsem přesvědčen o jedné věci, že pokud dojde k té agresi NATO proti Rusku pod jakoukoliv lživou záminkou, že špatně dopadneme.
0: Asi budeme jedním z cílů prvního útoku. Aspoň tak, jako, že byli jsme z několika místy na seznamu, nevím, jestli možná třeba druhého, jestli jsme se polepšili trošku, ale těžko říct. Každopádně máš pravdu, že když už teda chce stát dávat peníze na obranu.
1: Obranu. Zdůraznil bych
0: opět obranu. Já taky zdůraznil obranu.
1: Naše obrana není u Kyjeva.
0: Tak by měl opravdu velmi dobře zvažovat, co je proto potřeba, co i je dostatečně moderní, abychom nebyli připraveni na minulé války.
1: To jo? Jsme, ano. A stále na tom pracujeme.
0: A hlavně také lidi, že jo?
1: No lidi nejsou.
0: To znamená proškolení lidé, kteří by chránili naše hranice, kteří by chránili občany, kteří by mohli pomoct při různých problémech, ať už to byly katastrofy třeba.
1: Víš, kde je problém? Jako vždycky to smrdí od hlavy. Jestliže tam máš lidi, jako byli celá řada, no snad všichni ministři od roku 1990, slouhové cizáků, tak jak ta armáda může vypadat? To tam můžeš mít dole sebelepší vojáky, sebeslušnější lidi, sebevětší vlastence. A budeme v té situaci, jak se říkávalo o britské armádě za první světové války. Neznáš?
0: Nevím teď, co myslíš.
1: No, o britské armádě se říkalo, že to je armáda lvů vedená osly. Jo. Takže takhle to nějak u nás může vypadat. Já jsem zvědav, jestli teda generál Zuna na tom dokáže něco změnit. Obávám se, že ne. protože z jedné strany tam má totálního slouhu cizáku Landovského, kterého mu tam vnutil samozřejmě Babiš, kdo jiný, totální slouha cizáků. No a z druhé strany tam má ještě stále Ořechku, který končí až někdy v srpnu. No a ten jeho nástupce, nevím, uvidíme, jak se předvede. Doufám, že se bude aspoň chovat jako voják a ne jako šašek.
0: Tak vzhledem k tomu, že pro něj ani ten Zuna nevolil, tak si dovedu představit, že tam asi nebude fungovat nějaká společná spolupráce tak, jak bychom si ji asi chtěli představovat, že jo, ne?
1: Já si myslím, že tam bude tendence to ministra zatlačit do defenzívy a udělat z něj jenom pohůnka a neustále na něj tlačit z různých stran. No, já jsem se koukal na ten program, já se tady na to podívám, toho nového nebo budoucího, ještě bych řekl, protože, jak říkám, mediální šašek Ořecha končí 31.8., takže nastupuje místo něj generál poručík Miroslav Hlaváč. Dobře, já ho neznám, takže netroufám si ho nějak hodnotit. Ale každopádně jsou tady řada cílů, které jsou určené pro NATO. Což podle mého názoru je celé špatně. Protože už v základních dokumentech kdysi NATO bylo řečeno, že v první řadě si má každý stát realizovat obranu sám, tak aby se dokázal bránit, a teprve poté realizovat svůj podíl do NATO. My děláme přesný opak. A to se tady děje desítky let a nejenom u nás, že se nejdřív všechno cpe do NATO a to, co zbude, zůstává doma. A to je úplně špatně samozřejmě. Nemluvě teda o tom, že se z nás stává přívěšek Německa, které se nám krásně sfašizovalo. To je taky zajímavé. Je tady otázka modernizace, tomu rozumím. Dokončení výstavby těžké brigády, předpokládám, že tím myslí Přáslavice. Jo, co znamená 7. brigádu. Pak je tady modernizace a výstavba střední brigády. No, mezi námi teda to je název. Já jsem se s něčím takovým setkal naposled v Polsku, když jsem byl na služební cestě, tehdy jsem připravoval sérii článků o spojeneckých armádách, historie, technika a tak dále. A byl jsem tam v muzeu ve Varšavě. A tam mě jeden odborník vysvětloval, jak to bylo s těmi polskými husary. No a to byly vlastně takzvaná polotěžká jízda. Oni byli částečně teda pancéřovaní, částečně lehcí. A takže to bylo první, když jsem se setkal s něčím, co je polotěžké. A já si neumím, mě pro mě zvláštní to, že my máme 5,5 bojeschopného vojáka. Nepostavili bychom z nich ani jednu divizi. A máme různé druhy brigád. Máme těžkou brigádu, polotěžkou budeme mít, možná i lehkou, já nevím. To je jako tohle si může dovolit stát velikosti Spojených států, nebo možná Ruska, Číny. A my se tady tváříme, že budeme mít několik různých typů brigád a přitom naším cílem hlavním by měla být obrana státu. A tady vidíme tu úžasnou šaškárnu, která si tady dělá 30 let, kdy armáda slouží především proto, aby se chaoticky nakupovalo. Chaoticky. Nejlépe teda od cizáků, protože ti jsou schopni dávat největší úplatky. To mě říkali naši podnikatele, někteří, že prostě oni nemůžou soutěžit s tím, co jsou schopni nabídnout nadnárodní koncerny našim politikům do kapsy. No a podle toho to samozřejmě vypadá. Takže my jsme jak Arábie, každý pes jiná ve svý zbroj, přitom bychom měli v první řadě zbrojit za sebe. To začíná tedy bojovými vozidly pěchoty. Je pravda, že CV-90 je možná nejlepší vůbec na světě, aktuálně. Přitom taky je to výrobek, který začal někdy koncem 80. let, mimochodem, jo, že je to 40 let staré vozidlo. Ale potřebujeme je, zní otázka, na co? Na co potřebujeme v zemi naší velikosti a našeho terénu bojová vozidla pěchoty, navíc ze Švédska? Proč nepřejdeme, stejně jako třeba Francie, na celkový systém kolových vozidel s výjimkou nějakých tanků, které stejně dneska už jejich hodnota klesá, a nemáme tedy na kolech průzkumná vozidla, transportní vozidla pro pěchotu, ať již jim budeme říkat obrněné transportéry nebo bojová vozidla pěchoty. To BVP je v podstatě politický název, který vymysleli v Sovětském svazu politruci. Samohybná děla a další techniku. Máme nejlepší podvozky na světě, což je Tatra. A proč tedy kupujeme nějaké pásáky z Švédska?
0: Tam jde o to, že když je to z cizího, jo, tak se dá ta cena pěkně navýšit, že jo, jakmile to je od nějaké soukromé firmy. Vidíš to třeba teďko na té Explozi, jo, protože Explozi je státní firma, že jo. Státní firma, když bude prodávat státu, tak tam není moc velký prostor pro nějakou možnost tunelu odlití peněz, jo. Protože je to moc viditelný. Jo? Stát prodává státu. Když tu státní firmu prodáš soukromníkovi a ten ti potom bude prodávat stejný výrobek třeba několikrát dráž jako soukromník, no tak je to legitimní, že jo? Ty nemáš možnost ho koupit za jinou cenu, tak si ho koupíš dráž, koupíš ho míň za hodně nebo ho koupíš stejně ještě za víc. No a část té provize se pak rozdělí mezi všechny zúčastněné strany. Je to úplně jednoduchý. Takovýmhle způsobem bohužel se po celou dobu politici snaží, abychom přišli o naše strategické podniky a je jedno, jestli to je zbrojařský podnik, nebo jestli to je pivovar, nebo jestli to je výrobna léčiv. Cokoliv. Je to prostě stejný systém. Stejný
1: ano,
0: systém.
1: Výprodej státu. Mm-hmm. A ještě korupční a za výhodné ceny a za výhodných podmínek pro cizáky. Na jednu stranu nechápu, že naši politici se stále hrnou do války a na druhé straně se chtějí zbavit podniku, který je z tohoto hlediska pro nás naprosto strategický. To je nepochopitelné. O to ten podnik měl přece zájem, že majitel CSG, logicky, protože má výrobu munice, jemu ne a budu to cpát Francouzům. A proč? To je jako, když to řeknu na rovinu, to je sabotáž. Tak buď ať nejdeme do války, anebo teda, když si, že chceme jít do války, no tak si vytvářejme komplexní systém výroby zbraní, zbraňových systémů, munice a podobně.
0: No ale zase, když se podíváš, kolik naši zbrojaři při prodeji státu vydělali, tak tam jsou taky docela dost jako nehorázný marže. Že?
1: Ty jsou vždycky. Zbraně no, se nikdy nedávají zadarmo.
0: Padni komu padni, jako jo, prostě.
1: A tak lepší, jako, když padne cizákům.
0: Ne, tak samozřejmě je lepší, když se to koupí od české firmy, ale chci tím jenom říct to, že v situaci, ve které je Evropa, tak každý zbrojař, byť je to český zbrojař a prodává to českému státu, nebo to prodává komukoliv, no tak si samozřejmě na to dá velmi tučnou provizi. Ty zbrojaři vydělávají miliardy a miliardy. Je to ale...
1: Jako víš, kde jsou,
0: ale... To je, já si vždycky vzpomenu, víš, na toho Rusa, jak to byl ten obchodník ze smrtí, víš, jak prodával...
1: Ty myslíš Saharova.
0: Nevím, jak se už jmenoval.
1: Prosím tě, Saharov byl Žid z Oděsy.
0: No tak já znám ještě jinýho, o něm dokonce je film, myslím, že v něm hrál Nicolas Cage jeho roli. Ale to je jedno, to je nepodstatný. Ale když to vidíš, jo, tak vlastně říkáš si, to je prostě fakt obchod se smrtí, to je tak špinavý prostě, že nevím, no. To je můj názor.
1: A víš, kde jsou největší marže? Na elektronice. Takže ne na zbraních. Na elektronice se nejvíc vydělává. Na tvých mobilech, počítačích, takovýchhle blbostech.
0: No tak dobře, no, ale zase aspoň je potom na ten vývoj... Je to aspoň k něčemu, není to určený k tomu, aby to někoho zabilo, že jo. Což ale já chápu, že samozřejmě možná to vypadá, že jsem naivní, ale já chápu, že jako asi je potřeba, abychom se bránili v této době, nicméně normálnímu, rozumně smýšlejícímu člověku válka prostě nedává smysl, jo? Protože mocnosti chtějí poštvat lidi proti sobě, aby se navzájem pozabíjeli. A to je jedno z jakých důvodů, jestli depopulace, nebo nějaký zájmy ekonomický, mocenský a tak dále.
1: Špatně, dokonce i komunisti došli k názoru, že tvrzení Klausewitze, že válka je pokračování politiky jinými prostředky, je správné. A politika není nic jiného, než boj o moc a o peníze.
0: Dobře, ale co když se svět, ty dějiny, tak nějak jako utváří po určité spirále? No, to dobře, znamená, to říkali, že sice... se tam opakují různé cykly, ale pokaždé prostě z vyššího a vyššího pohledu.
1: Ne, spíš
0: co když se třeba dostaneme do momentu, kdy časem zjistíme, že není potřeba takhle válčit a že
1: a kdo to
0: ten
1: zjistí?
0: Svět se stane multipolární a budou lidé spolupracovat, budou národy spolu spolupracovat, budou...
1: Ano, a nahoře bude sedět ten pán s tím kroužkem nad hlavou, bude se to jmenovat Království Boží na zemi, veď.
0: Tak ať se to jmenuje jakoliv, ale já bych byl radši, kdyby to byl takový svět, než aby to byl svět plný válek.
1: Celá historie lidstva je historie válek.
0: To máš pravdu. To máš pravdu.
1: A ty myslíš, že se člověk změní? No, válka je podstata člověka.
0: Války tady jsou proto, protože ti nahoře, ti mocní, vždycky proti sobě poštvali lidi.
1: Blbost.
0: Jo.
1: Blbost.
0: Jo.
1: Blbost.
0: Proč?
1: Války byly mezi kmenama, který měli 20 lidí.
0: Zase, někdo tomu kmenu velil.
1: Dobře, ale to byly v podstatě nuly. Ty řekneš nějací mocní nahoře. To mohl klidně tu válku mohl vyvolat klidně poslední pasák.
0: A tisíciletích je to o tom, že tady prostě úzká skupinka lidí se dohaduje nad tím, jak proti sobě poštvat lidi pro svoje zájmy.
1: A tak to úplně není, ale dobře teoreticky. Ale to není tisíce let, to jsou desítky tisíc lidí, co tady byly civilizace, o kterých nevíme vůbec nic.
0: No tak se nemůžeme domnívat, že to je desítky tisíc let, třeba to tady...
1: Ale ty civilizace jsou doložené.
0: To jo.

0: viděli.
1: No to určitě jo. Já si dokonce myslím, že tady třeba můžou být i určité entity v jiných dimenzích, které my nejsme schopni vidět, ale oni jsou třeba schopni vidět nás a dokonce jsou schopni třeba nás i nějak ovlivňovat nebo s náma interferovat. Jo?
0: Vem si, že stačí 100 let vývoje. Podívej se na dobytí Ameriky. Stačí 100-200 let vývoje, jak běloši smázli Indiány. Proč? Protože měli vyšší technologii. Indiáni neznali kovy, neznali kolo, neznali tkalcovský stav. Prohráli. Jo, takže to není o čem, to je jasný, ale i ty Aztékové, Inkové, ty přece neměli ocel, neměli železo, měli obsidiánové nože. Byli to zaostalci, proto prohráli. A jaký to byl rozdíl? Minimální vývojový rozdíl.
1: Měli technologicky
0: navrch. A kdo teda vítězí? Kdo má technologicky navrch? Když se podíváme na ty hlavní ohrožení, která tady máme, tak co tu máme? Válku. Opět tu zatracenou válku. Potom tady máme vakcinaci, to znamená biologický útok, když tomu řekneme, jak se to na nás radostně chystá. Multirasismus, klimatismus, fašismus, do kterého patří banderismus. To máme 5 hlavních ohrožení a co s tím naši politici chtějí dělat? Oni nemají zájem s tím něco dělat. Jim to vyhovuje.
1: Dobře, a tak co bys navrhoval, kdyby ty jsi měl možnost lidem říct, co by měli dělat pro to, aby to změnili? Tak co bys jim řekl teda?
0: Vyžeňte všechny profesionální politiky. Tím bych začal. A hodnoťte lidi podle toho, co dělali a dělají, a ne podle toho, co kecají.
1: Máš pravdu, že máme tam sice spoustu vzdělaných lidí, ale kam nás vedou, že jo?
0: No to je totiž ten problém. Ono se totiž rozšířila představa, že když budou vládnout odborníci, že to půjde dobře. Jenomže odborník placený cizákem je horší než blbec placený cizákem. Nám stále chybí ty osobnosti. A já se obávám, že přesně ty vygeneruje ta válka.
1: Tak uvidíme, doufejme, že to třeba půjde bez války, to je aspoň moje osobní přání, byť možná naivní.
0: A moje taky. Já bych si taky přál lepší svět, ale s těma, co tady vládnou.
1: A nebo že to aspoň bude rychlé, prostě. No.
0: No rychlé a špatné, nebo pomalé a špatné, ono to vyjde na stejno, ale nedělej si iluze.
1: Tak rychlé a méně špatné, no. Aby jsme to tady skutečně zvládli, tak jako jsme zvládli ty minulý historický události.
0: Já se obávám skutečně jedné věci, že lidem nezbude, než aby si zase to špatné odzkoušeli, aby dostali přes hubu a probrali se z té svojí hlouposti, nenažranosti, arogance, a představy, že někdo bude žít z toho, že někdo na něj bude dřít. Já nemluvím o vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec. Každý nemá na to, aby byl zaměstnavatelem. Já jsem proto, aby každý dělal to, co umí nejlépe. Jestliže někdo umí dobře podnikat, ať podniká. A je schopen si na sebe vydělat, je schopen si sám zajistit bydlení a tak dále. Já jsem pro, protože akční lidé většinou vedou. A na druhé straně není možné nechat aspoň vlastní lidi, aby teda někde umírali a chcípali a měli se špatně. Takže je třeba vytvořit kompromis. Ale ti, co dneska vládnou, ti žádné kompromisy neberou. Ti skutečně vládnou násilím a celý náš systém v NATO Evropské unii mně připadá jako totálně sfašizovaný.

0: Dobrý den, vítám vás u ekonomiky v souvislostech. Malý experiment, dneska bez grafů a bez čísel, když teda já teď tady pár mám poznamenáno vedle. Uvidíme, jestli ten formát bude pro vás třeba příjemnější. Já už teď cítím, abych se tím grafům vrátila, ale snad dneska nebude trošku povídání vadit. Dneska jsem zvolila téma, které u nás jako hodně prošumělo, ale bez nějaké jako hloubky, jako většina ekonomických témat. A to je ten takzvaný čínský šok 2.0. Já považuji to, co se zatím skrývá, za poměrně hodně nebezpečnou věc a jako obvykle mainstreamem tvrdě deformovanou, protože zatím jsou zájmy něčí, což si dneska rozklejeme. O co tady jde? Ten čínský šok 2.0 je vlastně pozice, která je velmi silně sdílená některými kruhy. Je to Mezinárodní měnový fond, minimálně jeho části, je to Francie, francouzský prezident. Konkrétně jsou to části těch bruselských elit, samozřejmě i části v Německu a tak dále a tak dále. A je to postoj, který je intenzivně protičínský, já bych dokonce řekla extrémně nenávistný. Nenávistný vůči Číně. O co tam jde? Ten čínský šok 2.0 vlastně říká, že Čína si drze dovoluje být v řadě věcí podstatně lepší, výkonnější, produktivnější, než to, co se vyrobí ve Spojených státech, ale zejména tady jde o země Evropské unie a dokonce zejména o Německo. Ten materiál, tenhle ten, ze kterého vám občas něco přečtu a odkaz na něj dám pod tohle video, je jedním ze mnoha příkladů, který ukazuje na velmi protičínskou nebo nenávistně čínskou pozici, což nám přichází samozřejmě taky ze Spojených států. Řečeno, ono do toho patří i taková ta obnovená, otevřená diskuse o tom, že jsou znova globální rovnováhy a že Čína je ten hlavní vník, ona může za všechno. A to je taková ta dominantní teze. Hnusná Čína může za to, že my máme problémy. No, to je zhruba takový ten základní narrativ. A tady v tom materiálu, který stručně o něm pohovořím, se ještě jakoby rozepisuje, jak proti tomu budeme budovat. Tak. Co se tam píše? Zhruba, můžete se podívat sami, já dám odkaz na ten materiál. Podobně najdete mnoho na různých forech, takže to není jenom tenhle, ale tenhle přišel takový jako extrémně dobře zpracovaný. Tam se vlastně píše o tom, jak Čína neustále hrozně moc exportuje, že má velkou průmyslovou bázi a že to je hrozný, nepřijatelný a něco s tím musíme urychleně udělat. Je zajímavé, a to je první bod té mojí kritiky, že nikomu moc nevadilo, když Spojené státy, nebo nekritizovalo se to, když Spojené státy měly přes 50% podíl krátce po druhé světové válce na světové ekonomice. A když prostě světu dominovaly exportně Spojené státy, Německo, Japonsko, a pak se různě střídali na těch prvních třech místech, ale byly to tyhle tři země, tak to se bralo jako, že to je v pořádku. To bylo přirozené. To bylo nekritizovatelné, protože ostatní země tady byly přece proto, aby dodávaly ty suroviny, byli sticha a žili o jedné misce rýže denně. Jo? To byste takovýhle texty tam nenašli. Jako jo, jak je to hrozný. To ne, to bylo přirozený stav věcí, že Západ vládne a dominuje. A to, co probouzí autory takovýhle článků, je, že on už nedominuje. A dominovat nebude. Protože má své hvězdné chvíle koloniální za sebou, teda aspoň podle mého názoru, a nutně dodávám, že to i doufám, teda, že to tak skutečně nakonec dopadne, ono to samozřejmě může dopadnout i tou velkou válkou, že jo, to bohužel v historické militarizační společnosti to nelze vyloučit, jo. Takže, když prostě dominoval ten Západ, tak to jsme si tyhle otázky o tom, jak jsou rozložené produkční kapacity, kdo ovládá výrobní řetězce, To si jako nikdo nekladl, protože ještě v těch 90. letech se zdálo, že ten západ bude dominovat. Matky byly ze západu a to, že se tamhle něco matlalo dětskou prací v Laosu, v Kambodži, v Číně, v Indii, ta pohoda, protože ještě větší zisky, že jo, pro ty majitele těch fabrik v těch západních zemích, ať už Spojených státech nebo jiných. Jo, to bylo dobrý. Jo, ale potom se ta globalizace, tak říkajíc, vymkla. A ten, kdo ji jaksi vymknul, byla dominantně Čína, nejenom. Vlastně všechny ty velké země na tom mají určitý podíl. Čína určitě nejvíc, ale i ty ostatní též. Ale dejme tomu, že prostě Čína nejvíce. No a Čína velmi chytrou průmyslovou politikou začala kumulovat výrobní kapacity. Dneska je, řekněme, zhruba okolo třetiny zpracovatelského průmyslu světa je v Číně. Zhruba. Není to jenom průmyslové kapacity, ale je to i technologická rovina, která je s nimi spjatá a která je na vynikající úrovni. Čína má dneska třikrát větší počet patentů než Spojené státy, což neznamená, že je vždycky dobře komercionalizuje. Někdy ano, někdy méně. A samozřejmě, když se podíváte na nejvíce inovující firmy v žebříčku WIPO, World Intellectual Property Organization, tak jinak tam teda dominuje Huawei už x let, že jo? Proto jsme ji taky tady museli zakázat, že jo? Ale jsou tam prostě asijské firmy dominantně inovační. Jo? To je špatně samozřejmě. Hlavně ty čínský jsou špatně. Čína je zlo. Jo? Čína moc vyrábí, moc exportuje, má malou spotřebu svojí, což je taková ta klasická výtka z hlediska těch globálních nerovnovách. A my s tím musíme něco udělat. No. Jasně, Čína je obrovská ekonomika. Z hlediska počtu obyvatel druhá nejlidnatější po Indii, která sice má víc lidí, ale neví, co s nima, takže vyváží všude možně po světě. Protože prostě, teď je tam mimochodem hnutí za lepší mzdy a vzdělání mladých lidí, protože oni tu demografii nezvládají. Stejně jako třeba Nigérie. Jo, tak nezvládají prostě. Takže Čína je obrovská. Historicky za to Čína a Indie byly dominující mocnosti našeho světa. Domina zemí, které uvažují v rámci staletí. Ne kvartálů, ale staletí. Tak je prostě dominance západu historická úchylka, která končí. Končí vlastní vinou, bych dodala já teda ještě k tomu. To, co mě vadí na těchto materiálech, jako tam nejde o to, že řeknou ano, čínský export je obrovský a Čína dosahuje velikánských přebytků, kumuluje výrobní kapacity a hlídá si, aby ovládala řetězec. To bych řekla, že je jako docela inteligentní průmyslová politika. Ale to, že tam vlastně úplně chybí, že si za spoustu těch věcí, za drtivou většinu těch věcí, Evropská unie může sama. No. Ty materiály jsou podle mě nebezpečný jednak v tom, že rozdmýchávají obrovskou nenávist. Nejvíce ze strany těch lidí, kteří tak bojují proti nenávisti a nejradši by za to každýho, kdo řekne něco, co jim se nelíbí, zavírali do vězení. Že jo? Jo, tak tady tohle to je opravdu extrémně protičínská nenávist v materiálech tohoto typu. A vlastně je tam úplně vynecháno, jaký neskutečný chyby Evropská unie udělala. A jak se sama střelila do obou nohou. Sama. Ať už je to politika v oblasti energetiky, inovace, byrokratizace. Jo? Když prostě vezmu všechny, samozřejmě nekontrolovaná migrace, rozpad společenských struktur, vzdělávacího systému, v Německu minimálně. Jo? To jako nezpůsobila žádná Čína. To byly rozhodnutí paní Merklové, jejich vlád. Jo? Prostě všechny tyhle, odříznout se od Ruska, navázat se minimálně silně energeticky na Spojení státy, který to sice jako tohle vítají, ale jinak jako je prostě Evropa nezajímá, mají priority úplně někde jinde. Jo, tohle všechno byly rozhodnutí buď na bázi Evropské komise přímo, anebo na bázi Německa, který je tady hezky v titulku toho článku, je Německo jako moc tolerantní. To jako nemůžeme tohle to jako brát, to by nešlo. No. To znamená, je to vyloženě taková ten propagandistický materiál, který sice má hromadu grafů a čísel, ale samo u sebe žádnou chybu nevidí. A všechny chyby jsou prostě u toho, že se Číně něco toleruje. A to teda nebudeme tolerovat. Protože vítězím té hry globalizace měl být přece Západ. Jak je to možné, že se to nestalo? Fňuky, fňuky, fňuk. Tak, ale kromě toho, že se tam samozřejmě fňuká, a asi na 10 stránkách nebo kolik, ještě víc, se tam prostě říká, jak je Čína strašná a jak prostě je potřeba zasáhnout. A tam jsou návrhy, jak zasáhnout. A tady už je potom, přátelé, do tuhého. Jedna věc je průmyslová politika. To je moje milované téma. V českém neoliberálním prostředí je to sprostý slovo. Periferie, která je úplně mimo. Průmyslovou politiku dneska dělají všichni. Někdo o tom hodně mluví, někdo méně, ale každý, kdo má rozum v hlavě, tak ji dělá. Kromě České republiky ovšem. Průmyslová politika je základ, když se potřebujete tu zemi modernizovat. Takže ano, Čína samozřejmě vždycky provozovala velmi chytrou politiku, protože nikdy, na rozdíl od nás, se nespokojila s nějakým washingtonským konsenzem a neoliberálními žvásty, který slouží jenom těm mocným. Neoliberální žvásty totiž ukotvují, když budete poslouchat z pozice slabšího, tak dopadnete jako my, budete kolonie. Budete závislá ekonomika, což je přesně to, o čem neoliberálům jde. Jako, jo? To znamená, hlavní cíl neoliberální doktríny je ukotvit hierarchii moci. Jo? Což se jim skoro povedlo. Skoro se jim to povedlo. Ale potom přišly změny. Samozřejmě Číně, Indie, ale v Rusku, v Brazílii, v dalších ekonomikách. A už se jim to jako nepodařilo úplně uřídit. Ale neoliberální doktrína tady byla proto, aby Západ dominoval a vládnul. A ty ostatní byly podřízení země. A vy byste jim říkali, a co si můžete sami? Neprovedli jste strukturální reformy. No ale Čína tohle neposlechla a jela si po svém. A držela si dost dlouho ten, prostě jakoby ten utlumující profil, že byla jakoby schovanější. Takže z toho hlediska jí to prošlo v uvozovkách. Ale teď už je příliš velká. Příliš mocná. Neříkám, že neexistují obavy i u jiných rozvojových nebo rozvíjejících se zemí z toho, co budou vyrábět. Jo, když si vezmu nedávný Davos, víte, že já to sleduju velice pečlivě, tak tam byl, myslím, že egyptský ministr financí, který tak řekl, jako no, my nikdy nebudeme vyrábět elektroauta tak efektivně jako v Číně, ale taky bychom jako třeba něco rádi vyráběli. Jasně. Ano, rozumím tomu. Rozumím tomu, že nechceme, aby jako veškerá výroba světa byla jenom v jedné zemi. Ono taky deindustrializovat se není úplně dobrý. Což je fakt, že v tomhle materiálu to je. Jo. Konečně tady někdo přiznává, a to musím autorům uznat ke cti, že deindustrializace je prostě špatně. A dokonce tam jako vyvrací jeden z těch neoliberálních žvástů, jakože je v pohodě, že se to může vyrábět tam někde v Bangladéše. My budeme dělat ty kvalitní služby. Prosím vás, jo. A takhle to fakt jako nefunguje. Ty služby jsou spojený s tou výrobou za A a za B. Když nevyrábíte, tak nemůžete inovovat, protože nevidíte ten výrobní proces. Jo. To jsou věci, které bych řekla, že jsou na úrovni skoro základní školy, ale v neoliberální doktríně to bylo popřený, že jo. Tam to bylo prostě špinavou výrobu, dejte těm Čínám. My budeme mít ty služby. Teď zjišťujete. A Trump je krásná esence toho, že jo, že chce zvrátit deindustrializaci USA a dělá to hodně blbě teda. Ale takže to je sice pravda, ale to, co mě tady jako vyburcovalo, že jsem natočila tohle video, není jako věčná kritika Číny, která teď teda stupňuje. A jde z míst, které jsou koordinované samozřejmě. To oni bývají. Ale že tady je vlastně pobídka, návod na to, že je potřeba se pustit s Čínou do ekonomické války. Jo, protože on ten materiál nezůstává jenom u analýzy situace, a ještě teda velmi jednostranný analýzy, velmi jednostranný, kdy jako EU dělá všechno dobře a jenom Čína je prostě ošklivá, protože odmítla být kolonií, poučena ze svých opiových válek a řekla, tak to teda ne. Jako. A využila maximálně svého potenciálu, dělá to chytře, jo. Dělá to chytře než ostatní, tak proto je v té pozici, ve který je. A vlastně je tam návod, který já považuji za děsivý. To znamená, jak implicitně, tak v řadě řádků i explicitně v tom dokumentu najdeme, že Evropská unie má prosazovat svoji vlastní průmyslovou politiku. To by mi nevadilo. Jo. Že ta průmyslová politika bude zaměřená na zbrojení. I kdybyste se, přátelé, uzbrojili k smrti, já k tomu taky udělám brzo video, tak zaprvé je to neproduktivní výdaj. Nikdy vám to nenahradí z hlediska počtu lidí, jako v civilní výrobu. Jako z hlediska zaměstnanosti, ani omylem. A je to neproduktivní výdaj, který tu ekonomiku zatěžuje. Protože abyste vyprázdnili sklady, tak musíte potom opravdu válčit. Čo? Což už vám jako neřeknou. Řeknou, to je doplní sklady. Prostě není to udržitelný model, je to model, který podporuje a vede k válku. A vlastně tyhle ty materiály tohohle typu říkají, že vlastně úkolem Evropské unie, a mimochodem tohle je to, co říká posled u nás, jo? Znova to opakuju, jsou sudeťáci. To jsou sudeťácké teze. Je, aby Evropská unie válčila proti Rusku, vojensky, válka proti Rusku, a aby zároveň vedla ekonomickou válku proti Číně. Tohle v těch materiálech je. A tady dokonce potom i návod. Jako jo, že Čína asi bude chtít dělat odvetu, ale my to vrátíme a uděláme tohle. Jo, takže tam jsou prostě jednotlivý body, jak to udělat. Co mi na tom vadí? Zaprvé mi tam vadí nepřiznání vlastních obřích chyb a to, že svalujete jenom na někoho jiného. Nadřazenost, arogance západu, který jako si myslel, že globalizace bude jeho hra, ve který zase všechny ostatní bude kolonizovat a urážet, tak ono Čína ukázala, že ne, že globální jich se nedá. Vadí mi na tom, že vlastně Evropská unie se skutečně stává, hlavně od těch lidí, co jenom stále mluví jako o tom, jak máme tady ty vyšší hodnoty. Jako absolutně prostorem totální nenávisti. Jako nenávisti vůči každému, kdo si myslí něco jiného než paní Klasová. Nenávisti vůči Rusku, nenávisti vůči Číně, nenávisti vůči Spojeným státům z určitý části, nebo minimálně určitý části té americké elity. A se furt nenávidí. A je od lidí, který pořád jako říkají, jak ty naše hodnoty jsou ty nejvyšší na světě. Že? A zároveň je tady veliká snaha konflikty vytvářet. Prostě, jo? Jít prostě do konfliktů od někoho, kdo kdysi se chlubil, že jako ta Nobelova cena míru. Jako. No. Tak teď je to vlastně konflikt prostě vojenský, to je to Rusko, a ekonomicko-technologický přesně, vůči Číně. Jo. Jako jasně, že tady chceme něco vyrábět. Jasně, že nechceme, aby se všechno vyrábělo v Číně. Ale tady všude je prostor pro to, co paní Klasová absolutně neumí, protože umí ze sebe vydávat jenom extrémně hloupé výroky. To se říká diplomacie. Prostor pro jednání o společných zájmech, o možném společném postupu. Přátelé, jak si myslíte, že dopadneme, když povedeme válku proti Rusku a ještě ekonomickou válku proti Číně? Ono by stačilo jedno z toho. Jedno z toho nás likviduje úplně. Jako, a to druhý nás ekonomicky rozluží. Protože válku proti Číně teda fakt nevyhráme. Jako ani omylem. Ani omylem. No. Tak prostě ve chvíli, kdy budu hledat dohodu, tak se přece o to snažím. Jo, a tady se to vyloženě ostří a tady právě se ještě jako nadává Německu, že jako brzdí tu pozici EU, že jako brzdí ty snahy, jako teď se dotýč a teď ji vyhlásíme a teď do nich půjdeme. Jo, že jako Němci nejsou dostatečně jako dostatečně razantní a nastoupení na značkách. Tohle není cesta vpřed. Tohle to hledání nepřátel, tohle většinou prostě dělají režimy, když jsou na tom docela špatně, tak pořád hledají někde nějaký nepřátel, je potřeba se podívat prostě dovnitř. Jo? Na ty vlastní chyby, na to, kde se prostě promrhává ten potenciál, na řadu chybných rozhodnutí, které prostě byly učiněny, a pokusit se ze své pozice malého cemfrňousu u Eurázie, jako Čína má 3x víc lidí, jo, prostě hledat nějaký kompromisní řešení. Já taky nechci, aby se všechno vyrábělo v Číně. Já nechci tady přijít o výrobu. Nechci. Ale chci najít řešení diplomatickou, smírnou cestou a řešení, který pozvedne tu ekonomiku a ne ji jako položí ještě hlouběji do nějaký další krize tím, že prostě bude bojovat proti Číně, čímž podle mě nemůže vyhrát. Řečeno s Trumpem, nemáme v ruce dobrý karty. Můžeme se zase za to sami. Teda. To znamená řešit vlastní prostě problémy a pokud je to jenom možný trošku revidovat ta chybná rozhodnutí, která byla učiněna. Napište mi, jak to vidíte vy. Protože tohle není náhoda, že prostě Čína je znova pod takovým hnojometem. Soucítím s ní, sama vím, co to je. A když samozřejmě já se nemůžu porovnávat jako důležitosti Číny, ale jako dokážu si psychologicky dobře představit, jako, jaký je to úžasný pocit. Takže materiál vám dám do odkazu, abyste se s ním sami mohli seznámit a budu se zase těšit brzy u dalšího ekonomického videa.
1: Tady je Markéta Rádež-Žichtařová a tohle je pořad Na pravou míru. Určitě jste slyšeli už o akceleračních zónách, že? Ty akcelerační zóny nebo akcelerační oblasti jsou předem vytipovaná území, kde se v České republice mají stavět větrné a fotovoltaické elektrárny, a to rychleji a s menší administrativou než na zbytku území. Vyplývá to, jak jinak, opět z evropské směrnice, která se tentokrát nazývá RED římská 3. A vyplývá to také z českého zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie. Smyslem těchto dvou nařízení zákonů je vytipovat místa, kde větrníky a soláry jsou, řekněme, nejméně konfliktní z hlediska ochrany přírody, památek, dopravy, armády, letectví, hustoty osídlení a tak dál. Samozřejmě, já teďka cituju tu právní normu, neříkám, že tomu tak opravdu v realitě je. V těch akceleračních zónách má být možné prostě přeskočit nebo projít rychleji některé povolovací kroky pro větrné a fotovoltaické elektrárny. Má tam být už dopředu vytipováno, posouzeno, že to dané území je vhodné pro výstavbu těchto elektráren a taky tam mají být výrazně zkráceny lhůty pro povolení, pro rozhodování pro to stavební řízení. Nejde samozřejmě o automatické povolení stavby, neříká se, tady automaticky bude větrník. Ten investor pořád musí získat nějaká potřebná povolení, musí splnit nějaké technické podmínky, ale prostě v těchto těch zónách to jde výrazně jednodušeji a rychleji než mimo ty zóny. V jakém stavu se nacházíme dneska, tedy v červnu roku 2026? No právě, že jsme už dost daleko. Česká republika sice zatím formálně žádné akcelerační oblasti zákonem ještě nevymezila. Nicméně existuje vládou připravený návrh na změnu územního rozvojového plánu a existuje mapa, ve které jsou vyznačené lokality, které mají být těmi akceleračními zónami. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšíma rezortama už připravila návrh těch akceleračních zón. A dokonce v dubnu tohoto roku 2026 byla tedy zveřejněna mapa 94 lokalit po celé republice, které dohromady mají asi 474 kilometrů čtverečních. V tuhletu chvíli prochází ten návrh připomínkováním krajů, obcí, veřejnosti, dalších orgánů. Samozřejmě je kolem toho velká mela, většinou se obce brání, že to nechtějí. Ještě to neznamená, že takhle to doopravdy bude, protože ještě tam zbývá pár kroků, které se musí udělat, jako například musí se dokončit změna územního rozvojového plánu, musí se vypořádat ty připomínky, které přišly od veřejnosti, od jednotlivých obcí. A formálně se ty zóny musí vyhlásit, ale v podstatě tedy je to na spadnutí. Proč se to řeší? Evropská unie požaduje, aby členské státy vytipovaly a vyčlenili území pro rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Což je tedy zvláště paradoxní ve spojení s tím antré, které jsem udělala, totiž když jsem řekla, že se vlastně ustupuje od těch nejkrajnějších scénářů budoucích klimatických změn a že nevládní panel tvrdí, že neexistuje žádný vědecký konsenzus a že většina těch vládních panelů prostě přehání a je zbytečně poplašných. Česká vláda argumentuje tím, že bez zrychlení toho povolování, bez těch akceleračních zón, údajně bude velmi těžké splnit energetické a klimatické cíle. A teď se podržte a bude velmi těžké čerpat evropské prostředky. A já se ptám, a proč máme plnit energetické a klimatické cíle, když nevládní panel vědců říká, že se jedná o poplašné zprávy ze strany vládního panelu, že neexistuje žádný vědecký konsenzus. A proč máme čerpat nějaké prostředky z Evropské unie, když ty prostředky čerpáme především na podporu obnovitelných zdrojů a my ty obnovitelné zdroje nepotřebujeme, jelikož neexistuje vědecký konsenzus o tom, že bychom měli přecházet na obnovitelné zdroje. Takže tato vláda, která před volbami tvrdila, že nám zajistí levné energie, což nutně nutně požaduje zachování fosilních zdrojů energie, tak tato vláda teď chce čerpat dotace na větší rozvoj obnovitelných zdrojů a hlásí se ke splnění energetických a klimatických cílů, což automaticky znamená budoucí zdražování našeho života, budoucí zdražování energií a budoucí příchod chudoby. Ty navrhované lokality jsou rozesety po celé České republice. V médiích se v poslední době hodně zmiňují hlavně oblasti v Jihomoravském kraji a na Vysočině, ale zdaleka se to netýká jenom těchto oblastí. V podstatě ten návrh zahrnuje desítky míst v různých regionech. Část obcí se logicky brání. Obává se dopadu na krajinu, obává se hluku, obává se dopadu na turistiku, obává se dopadu na hodnotu nemovitostí. Já bych tomu doplnila, že v Německu už bylo soudy několikrát přiklepnuto také vliv na lidské zdraví, takže i tím by se dalo argumentovat. Moc často se tím u nás bohužel neargumentuje. Navíc teda některé ty navržené zóny mají třeba výškové limity kvůli armádě nebo kvůli letectví, což vlastně i snižuje efektivitu těch plánovaných větrníků. Jinými slovy, my jsme vlastně vytipovali zóny, kde se mají stavět větrníky a už dopředu víme, že ty větrníky budou neefektivní, protože musí být nízké, protože by do nich nabourali letadla. Tak co to je za vytipovanou zónu? Ale já hlavně chci přitáhnout pozornost na celou tu paradoxnost, bizarnost vůbec tohoto snažení. Základním kamenem úrazu těch obnovitelných zdrojů je totiž takzvaná energetická návratnost investic. Tedy něco, co se označuje zkratkou ROI. ROI se počítá jako podíl energie, kterou získáme z těch obnovitelných zdrojů, ku energii, kterou do toho musíme investovat. Pokud sledujete ekologickou zátěž zařízení, které jsou nějak spojeny s obnovitelnými zdroji, to je jedno, jestli slouží k výrobě nebo ke spotřebě energie, a pokud to sledujete pouze z hlediska provozu těch zařízeních, tak můžou ta jednotlivá zařízení působit celkem atraktivně. Může se zdát, že postavit větrník, provozovat elektrické auto, že to je vlastně docela výhra a šikovná věc. Jenomže pokud začnete počítat i energii, která je nutná na výrobu, dopravu, montáž, potom demontáž a likvidaci toho zařízení na konci jeho životnosti, tak najednou zjistíte, že ta ekologická zátěž je výrazně vyšší a často mnohem vyšší než u tradičních zařízeních. A najednou zjistíte, že ta energetická bilance celého toho zařízení je vlastně neekonomická, neli přímo záporná. Dokonce se může stát, že vlastně vy výrobou a provozem toho jednoho větrníku třeba spotřebujete větší množství energie, než kolik ji vyrobíte. No a to je pochopitelně potom naprosto nesmyslné něco takového stavět. Jako stavět zařízení, které má vyrábět energii, ale ve skutečnosti té energii víc spotřebuje, než vyrobí. To je prostě pro život člověka mínus, záporné, zatěžující. To nemá existovat, to nemá právo na existenci. Generální tajemník francouzské energetické rady prezentoval oficiálně následující hodnoty ROI, tedy té energetické návratnosti u různých energetických zdrojů takto. U fotovoltaiky to vychází podle něj na číslo 2 nebo konstantu 2. U biomasy 4. Větrníky, větrné turbíny 4. Plynové turbíny, no, plynové elektrárny 28. Uhelné elektrárny 30. Vodní elektrárny 35, jaderná elektrárna 75. K podobným hodnotám došli taky výzkumníci třeba z Berlínského výzkumného institutu jaderné fyziky a příbuzných oborů. A když se budete různě snažit zjistit na internetu, vždycky se dostanete k velmi podobným číslům. Nebudou třeba úplně stejná do desetinky, ale v zásadě z toho vždycky bude vyplývat, že třeba fotovoltaika, biomasa, větrná turbína je mnohem méně efektivní, než dejme tomu fosilní klasické elektrárny anebo jádro. Za takzvaný break-even point, neboli bod zlomu, je v případě toho koeficientu ROI považovaná hodnota 7. To znamená, cokoliv pod touto hodnotou 7 je nerentabilní. Všechna čísla do hodnoty 7 znamenají prudký pokles efektivity. Jinak řečeno, vlastně k získání té energie je potřebná jiná vstupní energie. A pokud energie, kterou získáme ku té vyrobené energii, je menší než 7, tak prostě vůbec nedává smysl tímto způsobem energii vyrábět. Možná vás napadne teď v tuhletu chvíli logicky, že to číslo 7 je vycucané z prstu, že přeci cokoliv, kde je ten poměr větší než 1, tak představuje kladnou energetickou bilanci. A že to tedy má smysl. Že když získáme z toho zařízení víc, než do toho vložíme, tak to přeci vždycky musí mít smysl. Jenomže tak to není. Za prvé, nemůžete kvůli nízké efektivitě těch obnovitelných zdrojů vykácet třeba všechny lesy na zemi, zastavět veškerou zemědělskou půdu, větrníky, soláry. Prostě to bychom potom neměli co jíst, protože všechna orná půda by se přeměnila třeba na fotovoltaiku. Takže když ta efektivita je velmi nízká, tak už potom jsou tak obrovské nároky třeba na zastavěnou půdu, že už se to přestává rentovat, přestává to být technicky možné. Za druhé, nemalou část energie je nutné reinvestovat do výstavby budoucích energetických zdrojů a do údržby těch zdrojů stávajících. Pokud ale fotovoltaika a větrné turbíny stěží pokryjí svoji vlastní energetickou náročnost, tak z jaký energie potom budou fungovat a budou stavěny fotovoltaiky a turbíny budoucnosti? Jestliže vyrobí třeba větrná turbína jenom tolik energie, aby zajistila svůj vlastní chod, tak už nám nezbyde přebytek na to, abychom z toho přebytku dokázali vyrobit nový větrník, jednoduše řečeno. Nejenom k výstavbě a k údržbě těchto energetických zdrojů obnovitelných jsou totiž nezbytné suroviny, které musíme nějak těžit. A těžba surovin je opět velmi energeticky náročná. Je potřebná infrastruktura, jako třeba silnice, železnice, rozvodná soustava a další. A to všechno musíme pomocí energie stavět a udržovat. A jsou potřební taky lidé. A lidé spotřebovávají energii, protože musí jíst, musí se přepravovat. Aby někdo postavil větrník, tak tam nějaký dělník musí jíst. Musí se tam fyzicky dopravit. K tomu, aby se tam dopravil, potřebuje auto, potřebuje jídlo, aby na to měl sílu. To jídlo se musí někde vypěstovat na poli. Zkrátka, když by nějaký ten energetický zdroj jenom měl ROI 1, to znamená, vyprodukoval přesně tolik energie, kolik se vloží do jeho výstavby, tak už nemají z čeho žít lidé. Už vlastně nevyrobíme žádné přebytky, ze kterých bychom mohli celou tu soustavu udržovat při životě. Proto za ten bod zlomu se považuje ROI 7. A když si vzpomenete, jak jsem jmenovala ty ROI u jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů, nebo obecně tedy energetických zdrojů, tak fotovoltaika, biomasa, větrné turbíny, všechny byly pod 7. Pointa je v tom, že prosperita se prostě buduje z energetického přebytku, nikoli z energetické rovnováhy. Energetická rovnováha pouze dokáže udržet ten daný energetický zdroj v chodu, ale nedokáže už uživit další lidi, nedokáže vyprodukovat energii na svícení, na cokoliv dalšího. Proto vždycky při posuzování jakékoliv efektivity, jakékoliv elektrárny nebo jakéhokoliv energetického zařízení musíme vycházet z takzvané čisté energie. V tomto případě ta čistá energie znamená to, co nám zbyde po očištění o energii potřebnou k vlastní produkci. Pokud bychom čistě hypoteticky našli třeba pod zemí nějaký nový, dosud neznámý energetický zdroj, který by měl výkon třeba jednu terawatt hodinu, a pokud bychom k jeho vytěžení potřebovali taky výkon o stejné velikosti 1 terawatt hodina, tak je pro nás takový zdroj úplně zbytečný a vůbec nám nepomůže, protože my vlastně spotřebujeme na vytěžení toho zdroje přesně tolik energie, kolik energie nám ten zdroj dá. U jádra a u fosilních zdrojů typu uhlí, zemní plyn v minulosti byl ten energetický přebytek natolik velký, že rozdíl mezi hrubou a čistou energií bylo možné v podstatě zanedbávat. Jenomže v případě těch obnovitelných zdrojů populárních dneska tento rozdíl mezi vloženou a získanou energií už je malinký, to znamená, je úplně zásadní. Pokud se od té energie získané odečte energie vložená, tak často nezbyde vůbec nic. A často dokonce víc energie spotřebujeme, než kolik vlastně potřebujeme na výrobu a udržování při životě a likvidaci toho zdroje. A to zejména v případě, pokud instalujeme ty obnovitelné zdroje do míst, kde pro ně nejsou vhodné třeba klimatické podmínky, což je ale většina území České republiky. My nejsme Sahara, aby nám tady prudce svítilo slunce. My nejsme Skandinávie, abychom tady mohli využívat horské bystřiny a vodní elektrárny. A my nejsme Baltské moře, abychom tady mohli roztáčet větrné turbíny. Tohle je úryvek videa, které se týká bizáru zvaného akcelerační zóny. Pokud chcete vědět víc, jakým způsobem ty akcelerační zóny, případně větrníky, případně obnovitelné zdroje poškozují zdraví, poškozují životní prostředí a co všechno to může způsobit s naší budoucností a s naší energetikou, podívejte se na plnou verzi tohoto videa, které najdete na YouTube.

tady další paradox. Ukrajinská strana se rozhodla přesunout výroby dronů a radiotechnického zařízení a podobně mimo území Ukrajiny, takže teď dokonce dánská vláda vyhlásila, že otevírá nové společné podniky Dánska a Ukrajiny na výrobu dronů, elektronického navádění a podobně. Podobně to existuje v Holandsku a v Německu. Velká Británie prohlásila, že dodá 200 000 dronů Ukrajině a tak dále. A jakožto vidíme, že ty drony se stávají hlavním válečným nástrojem a ničitelem obrněné techniky, lidí i všeho ostatního. A z ruské strany pořád ta odpověď jaksi chybí. Samozřejmě oficiálně to vypadá tak, že vlastně ta odpověď probíhá, protože Rusko neustále postupuje na frontu a obsazuje další a další vesnice při vší úctě k hrdinství ruských vojáků. Ale stále si kladu otázku, jak je možné, že zařízení, které má ruská strana k dispozici a které můžou paralyzovat drony, jsou používána minimálně. Co zatím vězí? Duch Anchorage? Duch dohody se Spojenými státy nebo s Evropskou unii? Když už i minister zahraničí pan Lavrov konstatuje, že jakékoliv dohody se Západem jsou není možné při současných elitách. Nejsou důvěryhodné ty elity a ve všech případech byly porušeny stávající dohody. No a pak k tomu přistupuje další paradox. Prezident Trump se hluboce zamyslí na sociálních sítích, Truth Social, publikuje zprávu o tom, že prostě Američané musí mít ten obohacený iránský uran zbraňové kvality. A když ho nebudou mít, tak žádná dohoda nebude. No a pak pakistanský minister zahraničí a spolu s iránským decentně prohlásí, že jestliže u Američané zautočí na Irán, tak Irán odpálí jaderné zařízení. No, tak eufemisticky můžeme i jadernou pumu nazvat jaderné zařízení. A někteří cyničtí analytici konstatují, no víte, vždyť ten Irán již dávno jaderné pumy má. Dostal je od spojenců nebo nějakého neznámého původu. A ti, kteří přemýšlejí a mají ještě paměť funkční, tak si vzpomenou, že v 90. letech, kdy Rusové likvidovali velké množství jaderné munice, kromě jiného, nejenom, že zmizelo množství jaderného uranu zbraňové kvality, ale taky zmizela část takzvaných kufříkových nukleárních pum. Ti zasvěcení, ti, kteří vědí, o čem mluvím, tak vědí, že v 80. letech Rusové vyvinuli, tedy pardon, Sovětský svaz, vyvinul takzvané kufríkové pumy. O síle několika kilotun až zhruba 20 kilotun. Vypadá to jako diplomatka nebo malý kufřík, ale je to ve skutečnosti nukleární nálož, která byla vyvinuta proto, aby v případě konfliktu s NATO byly tyhle ty nálože umístěny u velitelských center, klíčových infrastrukturních mostů a podobně. Celkem jich by prý bylo vyrobeno 168. 150 se podařilo dopátrat a zlikvidovat. Dalších více jak 30 nějakým podivným způsobem někde zmizelo. Možná je někdo velice klidný a spokojený, když ví, že má v trezoru nebo ve skříni malou nukleární pumu. No, z hlediska jaderného odstrašení, tak si může myslet, že to odstrašení je přímo skvělé. No, ale to v konečném důsledku znamená jednu zajímavou věc. Jaké je vlastně celkové množství jaderných náloží? Švédské SIPRI mluví o 10 770 nukleárních pumách, z nich největší podíl mají Spojené státy a Rusko. Rusko má 4770, Spojené státy mají 4500. No, to je skvěle. Na ty ostatní státy, těch dalších 6 států vlastníci jaderné pumy, pak zbývá zbývající část. Ovšem, o jakých jaderných pumách mluvíme? Malých kufříkových pumách, 100 kilotunových náloží, které jsou namontovány na mezikontinentální balistické raketách ICBM, nebo mluvíme o megatonových pumách, které jsou například namontovány na Poseidonu a podobně. A druhá věc, musíme si uvědomit, že vlastně
Dokonce v 80. letech proběhly informace o tom, že i Jihoafrická republika uskutečnila nukleární jaderný výbuch na ostrově v Indickém oceánu. Teď na to všichni zapomínají, ale skutečně to blahé paměti kolem 88. proběhlo jako podivná konstatovaná nukleární exploze v Indickém oceánu, ke které se nikdo nepřihlásil. No a to v konečném důsledku vytváří velice zvláštní situaci. Máme oficiálně už neplatnou zmluvu o nešíření jaderných zbraní. A pak tady máme vývoj nových zbraňových komplexů, jako je nová generace nukleárních pum Spojených států B-61-12, B-61-13. A pak tedy máme nové generace jaderných pum vyvíjených v Číně a v Severní Koreji. No a pak taky neznáme údaje o nových generacích jaderných pum vyvíjených v Ruské federaci. No a vy si pak položíte otázku, no kurňa, když tohle to všichni vědí, tak pro Boha přece by se měli dohodnout na tom, abychom alespoň jaderné nálože měli pod kontrolou. Ale tady pak vystoupí velice horlivej jeden z významných představitelů NATO, vojenský představitel, a prohlásí, že takové taktické jaderné údery například na Kaliningrad nebo některá klíčová města v Ruské federaci by stály za hřích, protože by pacifikovali protivníka. No a největším paradoxem lodě bláznu je skutečnost, že americká strategie je založena na preventivním jaderném úderu, něco podobného jako dekapitace, kterou chtěli udělat v Iránu s tím, že zlikvidují ruské vedení a pak se ruský stát zhroutí. Oni si to opravdu vážně myslí. Ale jako kdyby všichni mávli rukou, zresetovali paměť a zapomněli na to, co se nazývalo mrtvá ruka, dneska se to nazývá perimetr. A je to systém automatického spuštění jaderné odvety plnou silou jaderné triády i v případě, že bude dekapitace ruského vedení. A v téhleté situaci si pak položíte jedinou otázku pro Boha. Je to opravdu loď bláznů? Nikdo si tyhle ty věci neuvědomuje? No a teď máte poslední paradox. Mluvíme o otevření dialogu s Moskvou, ale nesmírně zintenzujeme vojenská cvičení, teď probíhají tři, a přímo na hranici s Ruskou federací. Možná ti vojáci tam cvičí mávání vlaječkami nebo vypouštění holubic míru. Pak bych ta vojenská cvičení chápal jako vstřícný krok k tomu, abychom zahájili dialog s Moskvou. Ovšem, pokud nebudeme osráni těmi holuby. Ale v tomhletom případě si pak musíme položit otázku. Jestliže rusofobie, válečný fanatismus a současnost válečných štváčů většiny evropských elit skutečně myslí vážně, tak pro Boha, jak můžeme brát vážně slova o nutnosti dialogu s Ruskou federací? No a nebo je to opět jako obvykle řešení o tom, že je třeba uzavřít příměří mezi Ruskou federací a Ukrajinou,

jako uši, ale všichni mluví o obrovských investicích a enormních výdajích na zbrojné programy, nákupy zbraní, budování všeho ostatního. A možná, jako poslední paradox, v Evropě se teď valí vlna obnovení povinné vojenské služby. Ovšem Poláci na to jdou rafinovaně a říkají ne povinná vojenská služba, ale příprava mužské populace na válku. Takže musíme vycvičit takové 2-3 miliony záložníků. Možná si vzali vzor ze Švýcarska, kde každý muž má doma výstroj, uniformu, zbraně a všechno a v případě písknutí poplachu může okamžitě nastoupit do center, kde bude přihlášen jakožto voják. Ale tohleto všechno vám pak začne říkat, je asi něco schnilého ve státě dánské. No rozhodně to nebude duch Hamletova tatínka, ale možná to bude nějaký šílený duch rusofobie, ztráty zdravého rozumu a v konečném důsledku vytvoření situace, ve které se již nepolemizuje, jestli bude válka mezi NATO a Ruskou federací, ale pouze otázka, kdy

0: Přepojujeme na jiné studio Svobody.
1: Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Posloucháte pátou předposlední část šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. V minulém čtvrtém díle jsem prozkoumal velmi podrobně vraždu papeže Jana Pavla I., který vládl necelý měsíc. Z papeže prostáčka se totiž vyklubal velmi silný papež, který chtěl tvrdě zasáhnout mocenský konglomerát a pracně zpředené vazby mezi Vatikánem, sicilskou mafií a CIA. To se mu nevyplatilo. Geostrategové mysleli, že bude pouhou loutkou, ale přepočítali se. Proto museli papeže odstranit. Potom, co nastoupil Jan Pavel II., se všechno stabilizovalo a turečtí šedí vlci se dohodli se sicilskými dony.

drogové cesty. Ve vzduchu, na zemi i po vodě. Operace drogy za zbraně byla zpočátku pevně řízená a jejím centrem byl Milán. Heroinový základ pašovali do Itálie etničtí Albánci po balkánské trase, která vedla z Bulharska přes Kosovo do Albánie, Řecka a Jugoslávie. Přesně tam, kde mají Američané nyní svou slavnou základnu Camp Bondsteel. Trasa pokračovala do Milána, kde prostředníci tureckých šedých vlků zřídili sklady. Na těchto místech mafie vyzvedávala zboží v nákladních automobilech a převážela je do blízkých přístavů, odkud se expedovalo do sicilského přístavu Catania. Na Sicílii mafie převážela morfín do laboratoří bratrů Gaetanových, které provozoval Gerlando Albertini a jeho tým korzických chemiků. Po rafinaci byl heroin naložený na nákladní lodě a odeslaný do Ameriky milánskou přepravní společností Stibem International. Jenže tato společnost Stibem sídlila v budově Via Oldofredi číslo 2. Budova patřila společnosti Banco Ambrosiano. V čele firmy stál 67-letý Henry Arzan, známý jako playboy mafiánů. Dalším hlavním představitelem Stibemu byl generál Giuseppe Santovito, šéf italské vojenské rozvědky a významný člen zednářské lóže Propaganda Due. Santovito, který se podílel na únosu premiéra Alda Mora, byl později zodpovědný za zahlazení všech stop po přítomnosti turecké mafie na svatopetrském náměstí po zastřelení papeže. Téměř přes noc se Stibem stal multimiliardovým koncernem, který dodával drogy americké mafii a zbraně široké škále klientů, včetně pušek AK-47 pro nikaragvajské Contras a amerických raket pro Chomejního režim v Íránu. Jedním z nejokázalejších podniků Stibemu byl prodej termonukleárních zbraní jedné arabské zemi. Předpokládalo se, že šlo buď o Sýrii nebo Saúdskou Arábii. Pád zločinců. Úředníky CIA a bývalé špiony, jako byl Theodor Shekli, kteří pracovali pro soukromé agentury zabývající se shromažďováním zpravodajských informací, jako byla Research Associates International, se Milán stal nákupním a slídilským centrem na jednom místě. Mohli navštívit šedé vlky Arsana a Čelenka ve Stibemu a domluvit se na dodávkách zbraní pro Gladio. Mohli přitom zkontrolovat poslední zásilku heroinu do Ameriky, poskytnout Čelenkovi nejnovější seznam úderných skupin, obdržet oznámení o jakýchkoliv problémech týkajících se balkánské trasy a získat nejnovější seznam zpráv od šedých vlků v Turecku. Po výměně zdvořilostí na rozloučenou mohli sejít dolů ulicí na schůzku s Robertem Calvim, Licio Gelim a arcibiskupem Marcinkusem v Banco Ambrosiano. Tady mohli probrat aktivity krycích společností, které Vatikán založil v Panamě, potřeby křesťansko-demokratické strany, nejnovější vývoj strategie napětí a obavy duchovních kurýrů, kteří vozili kufry napěchované hotovostí do Vatikánské banky. Málo kdo se na takových konferencích scházel, si uvědomoval, že opojné dny brzy skončí. Koncem roku 1983 byl Roberto Calvi nalezený oběšený na mostě v Londýně. Šedý vlk Čelenk a zednář Licio Gelli byli hledanými uprchlíky. Arcibiskup Marcinkus byl vězněný ve Vatikánu. Playboy mafiánů Henry Arsán byl nalezený mrtvý ve vězeňské cele.
heroinový boom a děti mafiánů. V roce 1979 heroinový obchod vzkvétal. Jakmile byly nákladní lodě vyložené v docích v Miami a New Yorku, heroin se rozvážel do pizzerií vlastněných zločineckou rodinou Gambino v New Yorku, New Jersey a Pensylvánii. Tyto pizzerie se staly centry distribuce heroinu ve velké části východní poloviny země. Hotovost z prodeje drog, uložená v částkách nižších než 10 000 dolarů, proudila z bank kontrolovaných CIA, včetně Continental Illinois, Castle Bank and Trust a známé banky zločinců, Bank of Credit and Commerce International. Z těchto bank výnosy z drog putovaly do Vatikánské banky a Vatikánského řetězce farních bank po celé Itálii. Nakonec se do praní špinavých peněz zapojila řada nejprestižnějších finančních firem v zemi, včetně Citibank, Bank of New York a Bank of Boston. V roce 1979 zaplavila Ameriku epidemie heroinu z Afghánistánu, která zachvátila více než 60% trhu. Jen v New Yorku prodala mafie 2 tuny heroinu. Závislost na heroinu v Americe se opět vyšplhala na 450 tisíc. Během roku se pouliční prodej zvýšil o 22% a počet závislých dosáhl 500 tisíc. Synové a vnuci mafiánských donů, kteří byli průkopníky heroinového průmyslu, žili v extravagantních domech, oblékali se do obleků od Armaniho, navštěvovali prestižní školy a ku podivu z velké části pokračovali ve zločinecké tradici svých otců a předků. Potom, co Carlo Gambino v roce 1977 zemřel na infarkt, se hlavou zločinecké rodiny stal Paul Castellano, který se oženil s Carlovou sestrou. Thomas Costello, syn Carla, se stal kápem na Manhattanu a udržel si vliv rodiny na nákladní dopravu a oděvní průmysl. John, Joseph a Rosario Gambino, Carlovi bratranci, se stali kápy rodiny Gambino. Vnuk Paula Castellana, Paul, převzal kontrolu nad zájmem rodiny v nelegálním svozu odpadu, zatímco Frank Cali, synovec bratrů Gambinových, se stal hlavním šéfem obchodu s heroinem rodiny Gambino. Příslušníci této generace si ovšem nechtěli špinit ruce pouličním obchodem. Věci jako vymáhání dluhů, prostituce, vydírání, dodávání drog vybraným dílerům a zákazníkům a vraždy byly pod jejich úroveň. Jejich opulentní životní styl většinou vyvolával nepřirozený odpor ke krveprolití. A bylo stále snazší najít spolehlivé italské a sicilské přistěhovalce, kteří byli ochotní přebírat práci, zejména ve vnitřních částech města.

albánská mafie. Nová drogová síť tento narůstající problém napravila. Kurýři, kteří dováželi surové opium do Itálie v nákladních autech po balkánské trase, byli členové albánské mafie, kteří se neštítili páchat náhodné násilné činy. V Itálii začali vykonávat většinu špinavé práce pro Kamoru a Ndranghetu podél pobřeží Jaderského moře. Nakonec italská mafie už o muslimských Albáncích nemluvila jako o cizincích, ale jako o Kari a Míči, blízkých přátelích. V průběhu 80. let se albánští zločinci stali hlavními pachateli pašování drog, krádeží pasů, padělání, obchodu s částmi lidských těl, sexuálního otroctví, únosů a vražd. Vliv této zločinecké skupiny vzrostl natolik, že v roce 1985 Cataldo Motta, nejvyšší italský státní zástupce, prohlásil, že albánská mafie představuje hrozbu nejen pro obyvatele Itálie, ale pro celou západní civilizaci. Albánci se ukázali být natolik užiteční, že si je rodina Gambino dovezla jako své vymahače. Zef Mustafa se stal jejich hlavním střihounem zabijákem. Mustafova schopnost násilí se vyrovnala pouze jeho schopnosti pít alkohol. Přímo chlastal od rána do večera, často vypil 2-3 litry vodky denně. Jeho schopnostem se vyrovnal Abedin Kolbiba, který ovládal umění nechat mizet těla. O bezohledné lhostejnosti balkánských nováčků k vraždění svědčí Simon a Viktor Dedájovi. Tito dva zabijáci zastřelili číšníka v newyorské restauraci Scores, aby vyjádřili svou nespokojenost s kvalitou obsluhy. Pro jistotu zastřelili i vyhazovače, než stačil pronést slovo protestu. Příchod takzvané muslimské mafie do Itálie a Ameriky byl nečekanou odnoží nové sítě a vytvoření balkánské trasy. V roce 2004 FBI oznámila, že etničtí Albánci nahradili La Cosa Nostru na pozici vedoucí zločinecké organizace v Americe. Pablo Escobar, drogoví baroni a vatikánské skořápky. Začalo to jako prostředek financování operace Gladio a její strategie napětí spolu s operací Condor a její podporou pravicových režimů v Jižní a Střední Americe. Pablo Escobar a další přední drogoví baroni byli povzbuzovaní často kněžími a biskupy a Robertem Calvim, aby ukládali své příjmy do 8 firem, které Vatikán zřídil jako pračky peněz. 6 z těchto firem se nacházelo v Panamě, 7 v Lucembursku a 8 v Lichtenštejnsku. Mám tu přesný výčet těchto firem, ale netřeba je vyjmenovávat, nikomu nic neřeknou. V roce 1978, kdy Jan Pavel II. Nastoupil na papežský trůn, byly peníze přicházející do těchto firem jen od medejínského kartelu obrovské. Například jen samotný Pablo Escobar na vrcholu své moci pašoval do Ameriky 15 tun kokainu denně. Těchto 8 praček peněz byly pouhé výkladní skříně, které obsluhovaly sekretářky a pouliční rváči. Peníze, které dostávali, byly přeposílané nebo dopravované kurýrem, často duchovním, do ústředí Banco Ambrosiano v Miláně. Z Milána byly peníze přesměrované do Vatikánské banky, která si účtovala poplatek za zpracování ve výši 15-20%. Z Vatikánu byly prostředky převáděné na očíslované bankovní účty v Banca del Gotardo nebo Union Bank ve Švýcarsku. Peníze proudily mezi bankami chráněnými před zdaněním.
Proto italská finanční policie a další bankovní kontrolní orgány jen těžko získávaly jména vkladatelů, natož důkazy o zločinném zneužití. CIA se na této dohodě aktivně podílela, protože byla hluboce spjatá s Pablo Escobarem a drogovými kartely. Jakmile byly pračky peněz vytvořené, CIA zřídila Air America North America, flotilu nákladních letadel Seneca, která operovala z letiště Wilkes-Barre Scranton v Avoce v Pensylvánii. Letadla pravidelně podnikala 3000 lety do Kolumbie, aby vyzvedla balíky kokainu, které byly distribuované dealerům po celém východním pobřeží. Západní pobřeží zase CIA zajišťovala pod krytím arkansaského guvernéra Billa Clintona přes letiště Mína v tomtéž státě. Tyto prostředky byly použité na financování černých operací v Jižní a Střední Americe. Značná část této hotovosti byla převedená do offshoreových schránek Vatikánské banky. Kromě hotovosti od kartelů proudily do 8 skořápkových společností peníze ve formě půjček od milánské Banco Ambrosiano. Tyto půjčky bylo snadné získat. Roberto Calvi, který zůstal generálním ředitelem banky Ambrosiano, přesvědčil ředitele banky, že offshoreové firmy jsou koncernem Vatikánu pro vývoz farního zboží. Téměř přes noc se z 8 falešných firem staly mnohamilionové podniky, které byly založené bez kapitálových výdajů. Byl to ohromující úspěch. Tento Ponziho podvod sloužil trojímu účelu. Prvním bylo zajistit nový zdroj příjmů ze zbrojení pro Gladio, zapojené do strategie napětí a pravicových režimů, a to i režimů válčících s nejbližšími americkými spojenci. Společnost Bellatrix například použila 200 milionů dolarů ze svých aktiv na nákup raket Exocet AM-39 francouzské výroby pro argentínskou vojenskou chuntu v jejím boji s Anglií o Falklandy. Další offshoreové společnosti se podílely na získávání libyjských dodávek zbraní pro argentínská vojska a pro nikaragvajského Anastázia Somozy de Baila. Jehož režim ohrožovala levicová sandinistická fronta národního osvobození. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti vlastnil Vatikán, stávala se svatá matka církev hlavním zdrojem vražd a násilí v celé Itálii a Latinské Americe. Druhým účelem Ponziho podvodu bylo, aby Vatikánská banka získala finanční kontrolu nad bohatou milánskou bankou. Polská solidarita. Peníze z drog z Vatikánu. Třetím účelem podvodu bylo poskytnout finanční prostředky polské solidaritě. Jakmile byl korunovaný Jan Pavel II., soukromně se sešel s Robertem Calvim a požadoval, aby byl dostatečný podíl peněz z Ponziho schématu poukázaný Lechu Valencovi. Takové platby se setkaly se souhlasem Zbigněva Břežinského, poradce prezidenta Jimmyho Cartera pro národní bezpečnost a generála Vernona Walterse, velvyslance USA ve Washingtonu. Do roku 1981 přiteklo do pokladny bojujícího polského dělnického hnutí přes 100 milionů dolarů z drogových kartelů a nelegálních bankovních úvěrů. To z nového papeže udělalo v jeho rodné zemi velkého hrdinu. Jen málo kdo, včetně samotného Valency, se rozhodl podívat darovanému koni na zoubek, aby rozpoznal, že skutečným zdrojem many nebeské je obchod s drogami. Počátkem roku 1982 Roberto Calvi diskutoval o papežově zapojení do praní špinavých peněz pro solidaritu s Fláviem Carbonim, vyslancem banky Ambrosiano ze CIA. V jednom z jejich tajně nahraných rozhovorů je slyšet, jak Roberto Calvi říká:
Marcinkus si musí dávat pozor na Casaroliho, který je hlavou skupiny, která stojí proti němu. Kdyby se Casaroli setkal v New Yorku s jedním z těch finančníků, kteří spolupracují s Marcinkem a posílají peníze Solidaritě, Vatikán by se zhroutil. Nebo i kdyby Casaroli našel jeden z těch papírů, o kterých vím. Tak s Bohem Marcinkusi, s Bohem Vojtilo, s Bohem Solidarito. Stačila by poslední operace, ta za 20 milionů dolarů. Řekl jsem to i premiérovi Andreottimu, ale není jasné, na které straně stojí. Pokud se věci v Itálii budou vyvíjet určitým směrem, Vatikán si bude muset pronajmout budovu ve Washingtonu za Pentagonem. To je daleko od svatého Petra.

Roberto Calvi. Mafie a Vatikán. Kromě skořápkové hry zůstal Roberto Calvi Sindonovým nástupcem jako hlavní bankéř pro obchod s heroinem. Roberto Calvi se stal klíčovou postavou při praní příjmů z heroinu pro americkou mafii po tom, co italská finanční policie v roce 1976 vydala na Michaele Sindonu zatykač. Heroin byl nadále zasílaný rodině Gambino z Cherry Hill v New Jersey. Rodina Gambino ukládala velké částky svých výdělků do bank kontrolovaných Robertem Calvim. Vatikánská banka je pak vyčistila. Peníze nakonec americká mafie použila na nákup hotelů, pozemků a finančních společností na Floridě a na ostrově Aruba. Díky nové heroinové síti byly veškeré zisky s Tibem International recyklované prostřednictvím Banco Ambrosiano. Roberto Calvi také pro společnost vyřizoval veškeré směny zahraničních měn. Do Stibemu začali přijíždět podivní hosté. Mezi nimi byl i Thomas Angioletti, agent amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami. Uzavírala také významné obchodní transakce se záhadným Američanem jménem Garth Reynolds, který měl kancelář v Londýně. Reynolds získal přístup k neuvěřitelnému množství zbraní, které dodával společnosti Stibem, včetně vrtulníků Cobra, plně naložených raketami, protitankových děl, zápalných raket a raketometů RPG-7. V roce 1980 byl zatčený v Los Angeles. Tolik peněz odtékajících ze země do záhadných offshoreových společností s podivně znějícími názvy nezůstalo bez povšimnutí. V červnu 1978 zahájil 12členný tým italské centrální banky kontrolu Banco Ambrosiano, aby zjistil, že zabloudil do nepřehledného labyrintu podezřelých finančních transakcí. Nic se tehdy pořádně nezjistilo. Navzdory tomu se akcie banky Ambrosiano na milánské burze propadly o 30%. Roberto Calvi se dostával do stále větších potíží. 21. ledna 1981 napsala skupina milánských akcionářů Banco Ambrosiano dlouhý dopis Janu Pavlu II. A naléhala na něj, aby prošetřil nesvaté vazby mezi arcibiskupem Marcinkem, Robertem Calvim, Umbertem Ortolánem, Licio Gelim a obrovský tok peněz do společností pod patronací Vatikánu. Jan Pavel II. Místo odpovědi v gestu chladné lhostejnosti k jejich prosbám povýšil Marcinkuse do funkce předsedy papežské komise pro stav Vatikánu. Tato funkce učinila z Marcinkuse, kromě šéfa Vatikánské banky, také guvernéra Vatikánu. K povýšení došlo 28. září 1981, v den 3. výročí smrti Jana Pavla I. Proč Jan Pavel II. Provedl takové povýšení, se vymyká všem pravidlům logiky, natož morální bezúhonnosti. Je třeba si uvědomit, že papež věděl, že Marcinkus byl hlavním aktérem podvodu s falešnými cennými papíry v hodnotě 1 miliardy dolarů, krachu banka Privata, nebo že je členem zednářské lóže Propaganda Due. Bankéř banky Ambrosiano, Roberto Calvi, stál na pokraji osobního a finančního krachu. Hra trvala příliš dlouho a sázky byly příliš vysoké. Celkový dluh banky Ambrosiano se pohyboval na úrovni 1,75 miliardy dolarů. Byl to dluh, který se nikdo, včetně Kristova vikáře, nerozhodl uznat, natož zaplatit. Pár
Pilát Licio Gelliho, ze ctihodného zednáře uprchlíkem. Mezitím prominentní zednář Licio Gelli podnikal cesty do Langley, kde se setkával s Georgem Bushem starším, ředitelem CIA, Williamem Caseym, manažerem Reaganovi a Bushovy kampaně, který se později stal ředitelem CIA a zvláštním agentem CIA Donaldem Greggem. Ctihodný mistr zednář se podílel na plánování říjnového překvapení. Šlo o tajné snahy oddálit propuštění 52 amerických rukojmích, které ajatolách Chomejný držel v Íránu až do doby po volbách. Schůzku zorganizoval George Bush starší, který se v roce 1976 stal čestným členem lóže Propaganda Due. Tato strategie, kterou George Bush nazval Bílá růže, na počest Gelliho oblíbené květiny, měla sloužit k zajištění porážky Jimmyho Cartera. Ajatoláha k účasti na odloženém propuštění zlákali zásilky zbraní pro použití ve válce proti Iráku, kterému s laskavým svolením Gladia a Gelliho poskytla společnost s Tibem. Gelliho úsilí nakonec vyústilo v dohodu. V jejímž rámci Reaganova administrativa ajatoláhovi prodala zbraně včetně 2004 protitankových střel TOW a 18 protiletadlových střel Hawk z 240 náhradními díly Hawk. Peníze z prodeje šly na pomoc Contras, pravicové partizánské armádě v Nikaraze, která se snažila svrhnout levicovou vládu sandinistické junty národní obnovy. Aféra Irán-Contras se odehrála uprostřed zbrojního embarga uvaleného Amerikou na Irán a dodávek stovek milionů dolarů na pomoc Iráku jako gesto dobré vůle. V lednu 1981 se Licio Gelli stal čestným hostem Reaganovy inaugurace. Po oslavě dostala jeho lóže dar ve výši 10 milionů dolarů v nezaplacených prostředcích CIA. Ten večer, kdy se na inauguračním plese točil po tanečním parketu, mistr lóže Propaganda Due netušil, že se během několika týdnů stane hledaným uprchlíkem. 17. března 1981 provedla policie razii v Gelliho vile v Arexu, kde našla oficiální seznam členů zednářské lóže Propaganda Due. 426 usvědčujících spisů na přední italské osobnosti a přísně tajné vládní zprávy. V kanceláři Gelliho firmy na výrobu matrací italská policie odhalila důkazy, které ukazovaly, že mistr lóže Propaganda Due byl loutkovodičem strategie napětí, která měla za následek 356 mrtvých a více než 1000 zraněných. Na Licio Gelliho byl vydán zatykač. Ctihodný mistr ovšem nebyl k nalezení. Uprchl totiž do Jižní Ameriky.

schylování k atentátu na Jana Pavla II. Arcibiskup Marcinkus vedl obchody jako obvykle. Nezdálo se, že by ho osud Michele Sindony, Geliho útěk a Calviho osud znepokojovali. Jeho klid tváří v tvář zhoršujícím se okolnostem, které zachvátily Vatikánskou banku, mohl být způsoben vědomím, že se připravoval plán, jak se vypořádat s Janem Pavlem II., který se stal hlavní příčinou nezdarů v rámci operace Gladio. Koncem března 1981 se události kolem Gladia vymkly kontrole. Zátah v Geliho vile poskytl italským policejním úředníkům důkazy o tajné operaci, včetně výpisů plateb, které lóži Propaganda Due spojovaly s pravicovými teroristickými oddíly a zločineckými organizacemi, jako byly například Ordine Nuovo. Zabavené spisy rovněž poskytly informace o Geliho úzkých vazbách na CIA a SISMI. Italští policejní úředníci si teď byli vědomí, že do vnitřního fungování lóže byli složitě zapojení političtí představitelé Ameriky, včetně viceprezidenta, ministra zahraničí a amerického velvyslance v Itálii. Všechna tato odhalení sváděly na selhání Jana Pavla II. Tím, že papež odmítl podpořit ztráty, které vznikly s Kořápkovým společnostem Vatikánské banky, se zachoval nedbale. Splátky půjček měly být prováděné prostřednictvím Svatého stolce ze zdánlivě bezedné zásobárny černých fondů. Jan Pavel II. Nekompromisně odmítal uznat takové dluhy z obavy před prozrazením. Toto papežovo odmítnutí vyústilo v rozsáhlé vyšetřování italské banky v záležitostech Roberto Calvi a Banco Ambrosiano. Vyústilo také v odhalení, že stovky milionů dolarů byly nezákonně vyvedené z Itálie do podivně znějících vatikánských společností. Vyšetřovatelé se začali zajímat o to, jaký byl účel offshoreových firem, které od banky Ambrosiano obdržely půjčky ve výši více než 1,5 miliardy dolarů. Díky nečinnosti Jana Pavla II. Vyšetřování každým dnem nabíralo na obrátkách. A pokud by vyšetřování nebylo zastavené, vedlo by k odhalení kanceláře Steibem International, která se nacházela na pozemku banky Ambrosiano. Vyšetřování by také vedlo k odhalení rozsáhlého obchodu s drogami za zbraně, který probíhal s cílem učinit svět bezpečným pro demokracii. Zátah v Arecu přinesl další zničující výsledek – ztrátu moci křesťanských demokratů v Itálii. Od roku 1947 CIA posílila stranu více než 65 miliony dolarů v hotovosti a zajistila, aby si udržela kontrolu nad italskou vládou. Hrozilo také, že CIA by ztratila kontrolu nad finanční policií, která měla na starosti vyšetřování banky Ambrosiano. Vojenská rozvědka by už nemohla podstrkovat důkazy proti italským komunistům, soudci by už nevydávali předepsaná rozhodnutí a novináři by už neposkytovali patřičné obrátky dennímu zpravodajství. Ti všichni totiž byli na seznamu jmen zednářské lóže Propaganda Due, kterou policisté našli při zátahu v Galiho vile. Papež, Kreml a solidarita. Dozorci Gladia na příkaz elitních členů trilaterální komise zinscenovali papežovo zvolení a vyhověli každému jeho požadavku. Řídili tajné akce proti zastáncům teologie osvobození. Posílili křesťansko-demokratickou stranu, aby zůstala dominantní vládní silou v Itálii.
podíleli se na zatýkání a popravách nepohodlných laiků a kněží. A Solidaritě poskytli více než 200 milionů dolarů z černých fondů. Jan Pavel II. Ve své naivitě jednoduše předpokládal, že taková podpora mu jako Kristovu vikáři náleží. Nevděk, ačkoliv mrzutý, byl přípustný. Ovšem, papežovo náhlé rozhodnutí podkopat základní cíl Gladia snahou o zblížení se Sověty bylo nepřijatelné. V lednu 1981 se Jan Pavel II. Setkal s Lechem Valencou a osmičlennou delegací Solidarity. Solidarita totiž usilovala o jeho přítomnost mezi odboráři, aby odvrátila případné plány Leonida Brežněva na sovětskou invazi do Polska. Papež řekl, že takovou osobní intervenci nemůže poskytnout. Mohl pouze poskytnout duchovní útěchu svým polským spoluobčanům v této pohnuté době. Jan Pavel II. Ale mezitím vedl rozhovory s Kremlem s cílem dosáhnout politického zblížení mezi sovětskými vůdci a odborovými organizátory. Papež se cítil být jedinečně kvalifikovaný k tomu, aby uzavřel dohodu. Jako krakovský arcibiskup jednal s komunistickými vůdci na pragmatickém základě. Uvědomoval si, že bezbožní Sověti a zbožní katolíci mohou žít společně pod jednou střechou. Naprostá většina Poláků se během týdne hlásila k marxistickému učení a v neděli ráno odcházela na mši. Papež tuto zvláštní odrůdu křesťanského humanismu chápal. V prosinci 1980 vykonal předseda sovětského ústředního výboru Vadim Zagladin pouť do Vatikánu. Tady se tajně sešel se svatým otcem, aby se dohodli na řešení pracovních problémů v Polsku. Dohoda mezi Solidaritou a Kremlem, kterou by svatý stolec zprostředkoval, by ovšem narušila nároky a důvěru Reaganovy administrativy. Ta hovořila o říši zla, aby mohla utratit 2,2 bilionu dolarů za nové zbraně, včetně iniciativy Hvězdné války. Fantaskní technologie, která měla vypařit všechny sovětské rakety blížící se k Americe z vesmíru. Nechtěné úsilí Jana Pavla II. By navíc podkopalo očekávané vítězství CIA ve studené válce. Sověti konec konců narazili na svůj vlastní Vietnam. CIA měla plné ruce práce s tím, aby do Afghánistánu dopravila nejen rakety a zbraně, ale také muly z Tennessee, které byly jedinečně schopné dopravit munici mudžáhidům do hor. Aby toho nebylo málo, svatý otec jednal s Kremlem o dalších záležitostech, včetně dohody o jaderném odzbrojení a uznání Organizace pro osvobození Palestiny. Papež prostě vstoupil na politickou scénu, kde jeho přítomnost nebyla ani oprávněná, ani vítaná. 28. března 1981 uspořádala Solidarita největší stávku v dějinách Sovětského svazu na protest proti zmlácení 4 polských dělníků komunistickou bezpečnostní službou. Protestu se zúčastnilo 12 až 14 milionů Poláků. Na 30. března byla stanovená generální stávka, která měla zastavit veškerou práci a obchod. Sověti v reakci na to plánovali invazi. Stávkující se však nebáli. Uvěřili zprávě francouzského diplomata, že papež opustí Vatikán, aby se postavil po boku svého lidu proti okupantům. Na poslední chvíli obdržel Valenca dopis od Jana Pavla II., který odsoudil neústupnost odborů a požádal stávkující, aby se vrátili do práce. Účinky tohoto sdělení byly okamžité. Generální stávka byla odvolaná, Valenca zmírnil svou plamenou rétoriku a Solidarita jako síla v polských záležitostech značně oslabila. Papežovo načasování nemohlo být pro Gladio horší. V Belgii se připravovaly plány na brabantský masakr, při kterém mělo být zabito 8 lidí, včetně celé rodiny.
Brabantské masakry jsem podrobně pokryl ve druhém díle Tajné sítě Gladio. Ve Španělsku jednotka Gladio pokračovala v pronásledování a vraždění vedoucích členů baskického separatistického hnutí. Ve Francii se tajná armáda chystala zavraždit marsejského policejního inspektora Jacquesa Massieho a celou jeho rodinu, protože Massie zahájil vyšetřování obchodu s drogami a Gladia. V Německu jednotka Gladio pod vedením Heinze Lempkeho podnikla velký teroristický útok v Mnichově. V Itálii Gladio právě dokončili bombový útok v Boloni. Nikde však nebylo Gladio v tak rozhodující fázi jako v Turecku. Příprava k atentátu na Jana Pavla II. Gladio v Turecku. V roce 1980 v Turecku proběhl krvavý převrat. Ten jsem detailně rozebíral v pořadu Turecko a šedí vlci. Převrat byl úspěšný díky intenzivnímu výcviku, který jednotky Gladio, včetně mládežnické divize kontragerila, známé jako šedí vlci, absolvovali v sabotážích, bombových útocích, zabíjení, mučení a falšování voleb. Tento výcvik probíhal v polovojenských střediscích zřízených CIA v tureckých městech. Vybraní turečtí důstojníci byli vyslaní na další výcvik do Fort Benningu v Georgii a na námořní základnu Ensenada u mexických hranic. Šlo o školu Ameriky, ve které Američané trénovali budoucí teroristy a o které budu také natáčet speciální pořad. Finanční podporu vlků ze strany CIA si vyžádala také potřeba chránit balkánskou trasu a tok heroinu do anatolských plání z Afghánistánu a Íránu. Hodnota této heroinové trasy prý dosahovala 3 milionů dolarů za hodinu. Zajišťovali také pašování zbraní do země. V průběhu 70. let Diane Klerich a další agenti CIA v Turecku vychovali několik mláďat vlků Abuzera Ugurlua, včetně Abdulláha Chatliho a Mehmeta Aliho Akča. Chatli, který se stal místopředsedou vlků, provedl desítky významných atentátů, včetně vraždy 7 levicových aktivistů v roce 1978. Ve spolupráci s agenturou se stal agentem provokatérem při převratu v roce 1980. Probíral jsem ho v mém pořadu Turecko a šedí vlci. Akça začal svou zločineckou kariéru jako pašerák drog na balkánské trase. Vypracoval se na jednoho z důvěryhodných kurýrů, který pravidelně jezdil doručovat zprávy a platby mafiánskému playboyovi Henrymu Arsánovi do společnosti s Tibem v Miláně. Nakonec se stal jedním z osobních strážců a nájemných vrahů a spolupracoval s Chatlim a Čelinkem. Po vraždě investigativního novináře ale Akça uprchl z vězení. Ve skutečnosti k žádnému útěku nedošlo. V srpnu 1979 se prostě procházel z vězení, doprovázel ho Abdulláh Chatli. Vůdci šedých vlků ho potřebovali, aby se mohl vrátit do práce. Akça byl nejen zkušený atentátník, který už dříve chrlil svou nenávist vůči Janu Pavlu II., ale také radikální islámista a panturecký vizionář, který toužil po návratu Osmanské říše. A co víc, trpěl paranoidními bludy a občas vyznával, že je Ježíš Kristus. Začátkem dubna 1981 dostal vůdce Abuzer Ugurlu zprávu od Gladia. Gladio, zabijte papeže a obviňte komunisty. Měl to být dokonalý útok pod falešnou vlajkou. Zpráva přišla spolu s platbou ve výši 1,7 milionu dolarů.
Dohodli se na tom členové zednářské lóže Propaganda Due a Safari klubu, tajné organizace, kterou založil Henry Kissinger. Atentátníky měli být Chatley a Akča. Známý důstojník CIA Theodore Shackley přijel do Říma 3. února 1981 na řadu schůzek s generálem Santovítem. Atentát na papeže měl být v souladu se strategií napětí svedený na Sověty. Na plánu se mělo podílet množství spolupracovníků CIA, včetně novinářky Claire Sterlingové, Paula Henzeho, šéfa pobočky CIA v Ankaře, Michaela Ledina, konzultanta Rady národní bezpečnosti USA, otce Felixe Morleona z pravicového hnutí Prodeo, Francesca Pacenzi, informátora CIA a pracovníka SISMI, který pomáhal zosnovat bombový útok v Boloni, a Franka Terpila, agenta, který byl pověřen spoluprací s šedými vlky. Generál Santovito se brzy stal hlavní postavou atentátnického spiknutí. Měl na starosti všechny aspekty vyšetřování. Měl zajistit krytí pro spolupachatele. Poskytoval úkryt atentátníkům. Jako šéf vojenské rozvědky a velitel italských jednotek Gladio měl pro tuto roli jedinečnou kvalifikaci. V době setkání s Theodorem Shacklym generál úzce spolupracoval se společností Stibem a zajišťoval bezpečnost rozsáhlé operace se zbraněmi pro drogy, kterou připravila sicilská mafie, turečtí šedí vlci a CIA. V Římě spolupracovali agent CIA Theodore Shackley a generál Santovito s Franceskem Pacenzou, druhým velitelem SISMI a otcem Felixem Morleonem, dominikánským mnichem a bývalým špionem OSS. Společně pracovali na bulharské tezi. To byl falešný scénář, který měl svalit vinu za vraždu Jana Pavla II. Na Sověty. Otec Felix Morleon objevil dokonalého obětního beránka. Sergej Ivanov Antonov, bulharský komunista pracující v Římě pro Balkan Airlines, bydlel o patro výš ve stejném činžovním domě jako Morleon. Protože Antonov neustále cestoval z Bulharska tam a zpět, mohl být prezentovaný jako agent bulharského výboru státní bezpečnosti, který byl pověřený ředitelem KGB Jurijem Andropovem, aby svatého otce zabil. Podle scénáře měla být zakázka nutná kvůli papežově podpoře solidarity a jeho schopnosti sjednotit polský lid v opozici proti sovětské vládě. Jakmile se vyšetřování svatovojtěžské vraždy rozběhne, tým spin doktorů CIA, včetně Claire Sterlingové, Michaela Ledina a Paula Henzeho, měli podle scénáře rozšířit tezi a vyrobit spojení mezi Antonovem, bulharskou státní bezpečností a Kremlem. Paul Henze, který měl literární talent, působil jako šéf pobočky CIA v Ankaře. Z tohoto důvodu se na něj dalo spolehnout, že poskytne vyrobené interní informace o Antonovovi. Michael Ledin, který působil jako kontakt CIA s italskou SISMI, měl úzké vazby na NBC a další významné americké zpravodajské stanice. Claire Sterlingová zůstala hlavní dezinformační agentkou CIA. Zločinci byli připravení. Scénář byl hotový a šedý vlk Mehmet Ali Akča zajištěný. Atentát na papeže se blíží. Koncem března 1981 předal francouzský hrabě Alexandre de Maranchés vatikánským bezpečnostním službám varování před plánovaným útokem blíže neurčené cizí mocnosti, který se měl uskutečnit v nejbližší době. Podrobnosti ředitel francouzské tajné služby nemohl uvést. Varování mu přišlo od jeho agentů ve východním bloku.
Bezpečnostní činitelé varování náležitě zaznamenali, aniž by věděli, že Alexandr Demarenčes pouze buduje platformu, která by podpořila bulharskou tezi. Když byla zpráva předaná svatému otci, ten ji pouze mávnutím ruky odmítl. Věděl, že se od svých nových přátel v Kremlu nemusí ničeho obávat. Netušil, že by se měl obávat smrtelného zásahu od vlastních lidí. Po útěku z vězení se Mehmet Ali Akça vydal do hotelu Vitoša v Sofii, kde se setkal s Bekirem Čelenkem a dalšími vůdci šedých vlků. Během této doby podnikl několik cest do Palerma, ale cestoval také do Milána. Jak křižoval Středomoří, neustále měnil pas a přijímal nové identity. V měsících před plánovaným atentátem byly Akça a Čatli v Mnichově v bezpečí. Bylo to ideální útočiště. V roce 1981 bylo západní Německo domovem 50 tisíc šedých vlků, kteří působili ve spolkové zpravodajské službě. Řešili jakýkoliv protest nebo problém s 1,5 milionem tureckých dělníků. Německá tajná služba BND byla odnoží Gladia. Byla zřízená CIA pod vedením bývalého nacistického generála Reinharda Gehlena, který se v roce 1956 stal členem řádu Maltéského kříže. Spoluúčast západoněmecké BND na atentátu na Jana Pavla II. Byla západním tiskem široce ignorovaná. Přestože Čatli později před soudcem v Římě vypověděl, že za provedení atentátu dostal od německé tajné služby 3 miliony marek. V Mnichově se k Akčovi a Čatlimu připojil Oral Čelik, kolega ze skupiny šedých vlků, který se měl účastnit pokusu o papežskou vraždu. 18. dubna odcestovali šedí vlci Akça, Čatli a Čelik do Milána na schůzku s Bekirem Čelenkem, který působil ve společnosti s Tibem. Ubytovali se v hotelu Agosta, kde se Akça zaregistroval pod jménem Faruk Ozgun. Z Milána se trojice vydala do Říma na návštěvu u otce Felixe Morleona z pravicového hnutí Prodeo, aby se seznámili s dispozicemi knězova bytu. 23. dubna, v den, kdy Jan Pavel II. Pořádal soukromou audienci u ředitele CIA Williama Caseyho, dostali Turci k dispozici poloautomatické pistole Browning High Power Rage 9 mm se zásobníky na 13 nábojů. Výcvik v používání těchto zbraní jim poskytl agent CIA Frank

13. května 1981 se Jan Pavel II. Objevil v papamobilu jeepu s otevřenou střechou před 5000 davem obdivovatelů. Když ho vezli po svatopetrském náměstí, postavil se zpříma, aby vrátil mladou dívku, kterou držel v náručí její matce. Bylo 5:19 odpoledne. Ozvala se série výstřelů, kulky zasáhly svatého otce a dvě ženy z New Yorku. Nastal chaos a v rohu náměstí se ozval malý výbuch. Akča utekl a hodil pistoli pod náklaďák, než ho zadržel šéf vatikánské ochranky. Papež byl převezený do Gemelli, fakultní nemocnice Katolické univerzity Nejsvětějšího srdce v Římě. Byl zasažený 4 kulkami. 2 zůstaly zaryté v jeho dolní části střeva, ostatní zasáhly jeho levý ukazováček a pravou ruku. Střídavě upadal do bezvědomí, jeho krevní tlak prudce klesal, puls byl slabý a kolísal. Než se dostal na operační sál, ztratil Jan Pavel II. 5 až 6 litrů krve. Jedna z kůlek prošla několik milimetrů od centrální aorty. Kdyby došlo k jejímu proříznutí, smrt by byla téměř okamžitá. Při výstupu z těla se stejná kulka přiblížila na centimetr od roztříštění papežovy páteře. Zázrakem přežil.

Soud a důkazy. Na místě pokusu o atentát holandský řidič kočáru uvedl, že papeže zastřelil Akča a další dva střelci. Stejné svědectví poskytli i další přihlížející. Někteří se zmínili o diverzním výbuchu, který vybuchl v rohu náměstí. V zatykači, který podepsal Achille Galucci, římský generální prokurátor, se uvádělo, že Akča jednal ve spolupráci s dalšími osobami, jejíž totožnost zůstává neznámá. Na konci dne dospěl Luciano Infelisi, soudce, který byl pověřen vyšetřováním, k závěru, že Mehmet Ali Akča nejednal sám. Důkaz z části spočíval v množství nábojnic nalezených v okolí. Takové důkazy se u soudu ovšem neobjevily, stejně jako vyšetřující soudce. Infelisi, který se dozvěděl příliš mnoho, byl z případu rychle odvolaný a pověřený jinými úkoly. Soudní proces trval pouhé 3 dny. Akča odmítl jurisdikci italského soudu s tím, že k incidentu došlo ve Vatikánu, svrchovaném státě. Když byl jeho požadavek na změnu soudní příslušnosti zamítnutý, Akča prohlásil: nebudu odpovídat na otázky. Tento soud neuznávám. Soudní řízení skončilo. Děkuji vám. Během procesu sestra Letícia, františkánská řeholnice z Janova, identifikovala Akču jako budoucího vraha a vyjádřila přesvědčení, že jednal sám. Svědectví Jeptišky však zpochybnila fotografie, kterou pořídil americký turista. Na fotografii byl zachycený muž, utíkající z místa činu s pistolí v ruce. Ve světle tohoto důkazu soud rozhodl, že neexistují žádné platné prvky, které by umožňovaly potvrdit nebo vyloučit možnost, že na místě byli další střelci.

nečekaní návštěvníci ve vězení. Akča byl odsouzený k doživotnímu trestu odnětí svobody s roční samovazbou. Navzdory tomuto rozsudku vězeň brzy přijímal neustálý proud překvapivých návštěv. Mezi nimi byli Francesco Pacenza, generál Santovito, otec Felix Morleone, členové Camory, včetně spoluvězně Rafaela Cutola, agenti CIA a monsignor Marcello Morgente, který zastupoval arcibiskupa Marcinkuse z Vatikánské banky. Návštěvy byly Francescem Pacenzou choreograficky připravené tak, aby prosazovali bulharskou tezi. Během každodenních návštěv Francesco Pacenza s Rafaelem Cutolem po boku ukazovali Akčovi fotografie Antonova a několika Bulharů, které chtěli do atentátu zapojit. Akča se celé hodiny probíral fotografiemi, zapamatovával si charakteristické rysy a získával informace o osobních zvycích osob. Na podzim 1981 Akča zpíval italským prokurátorům novou písničku. Jednal ve službách KGB. V týmu atentátníků byl účetní a vojenský ataše z bulharského velvyslanectví v Římě a plány byly vypracované v římském bytě Sergeje Antonova. Antonov byl zatčený a podrobený každodenním a nočním výslechům italské policie. Prohlásil, že je nevinný a popřel jakékoliv vazby na KGB nebo bulharskou státní službu. Grilování pokračovalo injekcemi psychotropních látek. Antonov, ačkoliv byl dezorientovaný, nadále trval na tom, že se na atentátu nijak nepodílel. Ve vězení byl držený 3 roky. V době propuštění byl psychicky poškozený a fyzicky postižený. Po zbytek života nebyl Antonov schopen vést rozhovor ani vykonat jednoduchý úkol. 1. srpna 2007 byl nalezený mrtvý v pustém bytě v Sofii. Příběh papežského atentátu se rozplétá. Na začátku roku 1982 byla dezinformační kampaň v plném proudu. Claire Sterlingová publikovala články o zapojení KGB do atentátu na Jana Pavla II. Tyto články se objevily v Reader's Digest a dalších celostátních periodikách. Michael Ledeen vydal příval zasvěcených zpráv pro Il Giornale Nuovo. Mervyn Kelp představil speciální reportáže o sovětském spojení se svatokrádeží. Teorie byla brzy přijatá jako fakt tak vlivnými médii, jako jsou New York Times. Operace Drozda opět dostála svému názvu. Příběh se ovšem rozplétal téměř stejně rychle, jako byl vymyšlený. Akča dokázal popsat každé malé znaménko a vadu Bulharů, které chtěl do zločinu zapojit, ale zůstal neschopný odhadnout jejich výšku. Další problém vyplýval z Akčova popisu Antonova bytu. Charakteristické rysy, které popsal, včetně zdobené příčky mezi obývacím pokojem a jídelnou, se v obytných prostorách Antonova nevyskytovaly. Byly jedinečné pro byt o patro níže, který obýval otec Felix Morleone. Akča se také zmínil o setkání s Antonovovou manželkou a dětmi během dubnových plánovacích schůzek. Bulharova rodina však v té době v Římě nebyla. Vrátili se do Bulharska. Ovšem, jeden z tureckých novinářů pátral dál po Akčově minulosti. Odhalil skutečnost, že budoucí atentátník byl poskokem Bekira Čelenka.
zjistil, že Čeleng se podílel na pašování zbraní a drog prostřednictvím své flotily nákladních lodí, které pluly pod panamskou vlajkou. Při rozhovorech s pracovníky a členy posádky lodi Vasoula získal svědectví, že loď převezla 495 raketometů a 10 000 raket z bulharského přístavu Burgos do Istanbulu. Tady náklad přijali přední postavy tureckého podsvětí, včetně Abuzera Ugurlu. Turecký novinář ve spolupráci s tureckou policií zjistil Akčovi vazby na šedé vlky a pravicové teroristy. Uvědomil si, že budoucí atentátník prováděl popravy s Abduláhem Čatlim a Oralem Čelikem. Navíc dokázal identifikovat Čelika jako střelce, který s pistolí v ruce utíkal z náměstí svatého Petra. Turecký novinář učinil další objevy, včetně vazeb Akči a šedých vlků na italskou společnost Stibem International a CIA. Označil playboye mafiánu Henryho Arsána za klíčovou postavu masivní pašerácké operace a bulharský hotel Vitoša za centrum mafiánských setkání. Zjistil také, že Sergej Ivanov Antonov nebyl agentem ani dvojitým agentem. Byl pouze dvojníkem. Turecký novinář Ugur Mumcu za tato odhalení zaplatil. Byl zabitý, když 24. ledna 1993 před jeho domem explodovala bomba nastražená v autě. K žádnému zatčení nedošlo. Když Mumcu zahájil vyšetřování útoku na Jana Pavla II., snažil se ho šéf ankarské pobočky CIA Paul Henze přesvědčit, že budoucí atentátníci byli agenty Sovětského svazu. Reportér ale odmítl sledovat informační stopu, kterou mu poskytl šéf stanice CIA.

go. Mafia go. Šest měsíců před pokusem o atentát na Jana Pavla II. Zahájil italský soudce Carlo Palermo vyšetřování pašování heroinu na území severní Itálie. Po zatčení a výslechu místního drogového krále a členů jeho gengu se soudce Palermo dozvěděl, že heroin přichází v policejních autech, která zajišťuje Karah Mehmet Ali, agent turecké mafie. Hlavním dovozcem šňupavého zboží byl Karl Koffler, klíčová postava skupiny únosců. Palermův tým detektivů sledoval Kofflera na Sicílii, kde se Koffler setkal s Gerlandem Albertinim, členem sicilské mafie. Albertini provozoval laboratoř, která vyráběla 100 kg vybraného hnědého heroinu týdně. Byl ve spojení se Stefanem Bontádem, který pomohl zorganizovat fingovaný únos Micheleho Sindony. V lednu 1981 byl Koffler vzat do vazby a začal poskytovat podrobnosti o balkánské trase, sicilské mafii a společnosti s Tibem International, která se stala centrem obchodu s drogami. Uvedl, že Hussein Chill, jeden z předních vůdců šedých vlků, byl zodpovědný za přepravu heroinu do Ameriky na lodích, které vlastnil Bekir Čeleng. Hovořil o zbraních ze základen NATO, které byly dodávané výměnou za drogy. Zbraně, jak Koffler vypověděl, zahrnovaly tanky, vrtulníky, letadla a tři nákladní lodě. 7. března 1981 byl Koffler nalezený zavražděný ve své cele ve věznici v Trentu. Byl umístěn na samotku a byl pod 24-hodinovým dohledem. Koffler měl podříznuté hrdlo a srdce propíchnuté velmi tenkou jehlou. Z tohoto činu nebyl nikdy nikdo obviněný. Škoda už ale byla napáchaná. Soudce Palermo a jeho vyšetřovatelé teď obrátili svou pozornost ke společnosti s Tibem a každodenním aktivitám playboye mafiánů Henryho Arzana. Začali dostávat zprávy od tureckého novináře Ugura Mumcu, které jim posloužily k potvrzení jejich podezření. Spojení s Tibemu vedlo z Bulharska na Sicílii a zůstávalo pod ochranou některých velmi vlivných osob, včetně představitelů italské SISMI a NATO. Díky tomu, že soudce Palermo měl společnost s Tibem po celý rok 1981 pod dohledem, mohl si ověřit, že tato zdánlivě neškodná přepravní společnost dodala na trhy v Evropě a v Americe více než 4000 kg čistého heroinu. Čistá hodnota těchto zásilek činila 400 miliard dolarů. Na dotaz u CIA se soudce Palermo dozvěděl, že Henry Arsan by neměl být vzat do vazby, protože pracoval v utajení pro americký protidrogový úřad. Soudce se rozhodl tuto dezinformaci ignorovat a 23. listopadu 1982 nařídil razii v sídle společnosti s Tibem v Miláně. Výsledkem zátahu bylo zatčení Henry Arsana a 200 jeho hlavních kompliců v obchodování se zbraněmi. Glauco Partel, ředitel výzkumného střediska v Římě a agent americké národní bezpečnostní agentury, spolupracoval se zednářskou loží Propaganda Due na dodávkách raket Exocet argentinské vládě během války o Falklandy. Ještě znepokojivější bylo zjištění, že Glauco Partel se podílel na prodeji 3 atomových bomb nejmenované arabské zemi. Plukovník Massimo Pugliese, bývalý úředník SID, jednal o prodeji zbraní na Blízký východ s šéfem SISMI generálem Santovitem. Plukovník, významný člen Propaganda Due, spolupracoval se CIA na vývoji a prodeji tajné superzbraně zvané Paprsek smrti. Tibemovy záznamy ukázaly, že Pugliese udržoval úzké kontakty s Reaganovou administrativou prostřednictvím herce Rosana Braziho.
Enzo Giovanelli, klíčový dodavatel munice a zboží pro americkou základnu La Maddalena na Sardinii, prodával s pomocí představitelů NATO letadla, nákladní lodě a letecké simulátory Líbii a dalším arabským zemím. Angelo De Feo, obchodník se zbraněmi na černém trhu, se podílel na prodeji tanků Leopard a flotily lodí do Líbie spolu s raketami do Mauritánie. Střely, jak vypověděl, byly dodané nákladními letadly CIA, která odlétala z vojenské základny Campiro. Angelo De Feo dále uvedl, že veškerý obchod společnosti s Tibem se zbraněmi kontrolovala italská SISMI. Prostě neuvěřitelná zjištění, jedno horší než druhé. A to soudce Palermo se svým vyšetřováním teprve začínal. Byli také obvinění přední sicilští mafiáni, kteří se podíleli na pašování drog v rámci operací společnosti s Tibem. Díky zatčení se soudce Palermo dozvěděl, že Henry Arzán dovážel každý měsíc 20 kg morfinového základu, kterou Sicilané zpracovávali ve svých laboratořích. Jak si soudce Palermo uvědomil, rafinovaný heroin se posílal do Miami, Baltimoru, Filadelfie, New Yorku a dalších amerických přístavů. Tady se kombinoval s dalšími dodávkami drog a vytvářel spojku zločinecké rodiny Gambino. Soudce Palermo dále zjistil, že velkou část zbraní posílala společnost s Tibem do Skandarónu, malé syrské enklávy, kterou okupovalo Turecko. Smrt ve vězení, generálové i manažeři. Na základě výpovědí podezřelých ve vazbě vydal soudce Palermo zatykač na generála Santovita, šéfa SISMI. Santovito byl nejen klíčovou postavou při ochraně spojení společnosti s Tibem, ale také hlavním aktérem strategie napětí Gladio a pokusu o vraždu papeže. Santovito se dostavil k soudu, složil kauci a uprchl do Ameriky. CIA ho ale přemluvila, aby se vrátil do Itálie a čelil obvinění. Nepochybně se domníval, že se mu nemůže nic stát, protože byl neochvějným vojenským činitelem, který zasvětil svůj život boji proti komunismu. Santovito byl umístěn do cely předběžného zadržení, kde byl za záhadných okolností nalezený mrtvý. Zemřel bezprostředně před plánovaným výslechem italskými detektivy. Pitva nebyla provedena. V roce 1983 postihl stejný podivný osud ve vězení Henryho Arzána. Manažer Stibemu byl nalezen na podlaze své cely ve věznici San Vittore. Oči měl vypoulené z důlků, rty jasně fialové a pleť popelavě šedou. Pitva také nebyla provedená. Jeho věznitelé pouze oznámili, že zemřel na infarkt. Po záhadné smrti Henry Arzána a generála Santovita se soudce Palermo přestěhoval na Sicílii, aby mohl pokračovat v pátrání po vztahu sicilské mafie k síti obchodníků se zbraněmi pro drogy. Krátce potom, co otevřel svou kancelář v Domě spravedlnosti v Trapani, explodovalo u dálnice vedoucí přes Piccolungo auto naložené TNT. Bylo nastražené k výbuchu právě ve chvíli, kdy tudy projížděl soudce, který cestoval ze svého domu v Ponaggi do Trapani v opancéřovaném Fiatu 132. Výbuch převrátil auto a těžce zranil soudce Palerma a několik jeho osobních strážců. V důsledku tohoto incidentu Palermo odstoupil z funkce soudce.
Navzdory svému odchodu do důchodu Palermo nadále pátral v zabavených dokumentech společnosti s Tibem a hledal chybějící stopy, které by mohly vysvětlit vznik přepravní společnosti specializující se na zbraně a drogy a záhadná úmrtí těch, kteří mohli poskytnout výmluvné podrobnosti o jejím fungování. Všiml si, že iniciály TGS, označující významnou postavu v síti obchodníků se zbraněmi a drogami, se objevují znovu a znovu. Po letech soudce konečně pochopil, že opakující se iniciály znamenají Theodora Shockleyho, bývalého náměstka ředitele CIA, který měl na starosti všechny tajné operace. CIA zakládá nové podniky. Po zátahu na společnost s Tibem vytvořila CIA nové přepravní společnosti, aby obchod s drogami za zbraně pokračoval. Společnosti Alivane a Alivane International byly založené ve Skotsku a Izraeli. Založil je Terence Charles Byrne, americký obchodník se zbraněmi, na žádost ředitele CIA Williama Caseyho. Jedna z prvních zásilek z těchto firem byla v rámci slibu říjnového překvapení odeslána ajatoláhu Chomejnýmu do Íránu. Zásilka obsahovala kulomety dalekého dosahu a také elektroniku, kterou Írán použil ve válce proti Iráku. Další zásilka obsahovala tři velké baňky s radioaktivním cesiem, které byly odeslané do Dánska a odtud vyvezené do Portugalska a dále přes Kypr a Izrael do Íránu. Během 3 let od zátahu bylo v pobřežních městech po celé Evropě zřízeno 120 dalších přepravních operací. Kromě rafinérií na Sicílii byly po celém Turecku zřízené stovky heroinových kuchyní, včetně Bačkale, vzdálené půl hodiny cesty od hranic s Irákem. Na celém Balkáně byly otevřeny nové trasy. Také hotely, restaurace a nevěstince, které sloužily pašerákům. Venkovské osady jako Lice, Van a Gaziantep dali vzniknout pašeráckým hnízdům a náhlé prosperitě. Z heroinu se stal biznis v hodnotě 400 miliard dolarů s 200 miliony uživatelů po celém světě. Z podílu CIA na tomto biznisu byly financovaní mudžáhidé v Afghánistánu, partizánské jednotky v Angole, kontras v Nikaraze, loutkové režimy v Jižní Americe a eskadry smrti v Salvádoru. Původní plán Paula Helivela vytvořil CIA se zdánlivě neomezenými prostředky na zdánlivě nekonečné operace. Závěr. To je konec dnešního 5. dílu, co uslyšíte v 6. závěrečné epizodě. Podívám se třeba na vraždu bankéře Vatikánu Roberta Calviho. Dále na to, jak Američané napříč celou zemí začali trénovat své vlastní teroristy, které posílali do Afghánistánu, anebo jak Američané vozili zásilky drog přes Brusel, kde sídlí velitelství NATO, a drogy pak převáželi na základnu Andrews. Podívám se ale také na papeže Františka alias Vejce Kondoru.
To je všechno v rámci této části této epizody Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Já doufám, že se vám i tento díl líbil, milí posluchači, že mě proto budete sdílet na sociálních médiích, že budete komentovat tady na kanále Odyssey pod pořadem Studia Tapin Radio a taky, že se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítka odebírat a zvoneček. Tato dvě tlačítka, která vám zajistí, že nepřijdete ani o další díly, ani další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. To je všechno od mikrofonu a zdraví Vítek, mějte se všichni hezky a příště při poslechu další části se s vámi opět těším na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky, nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
5: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
6: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
7: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spolyká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na Naši věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
8: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
9: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
1: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
10: Víte, za těma velkýma politickýma událostma se často skrývají sítě, o kterých se na veřejnosti moc nemluví. A dnes se podíváme na jednu, která je, no, prostě neuvěřitelná. Pavučina vztahů z přelomu 70. a 80. let. Zdroje, co máme, popisují propojení Vatikánu, mafie, CIA, zednářů. Zní to jako thriller.
11: Přesně. A co je na tom zásadní? Nebyly to nějaké drobné intriky. Jádrem všeho byla masivní operace drogy za zbraně. A nešlo o nějaké chaotické příležitostní kšefty. Vůbec ne. Byl to naprosto propracovaný systém, globální, který měl jasný cíl.
10: Financovat tajné operace.
11: Přesně tak. Financovat politické cíle během vrcholící studené války.
10: Takže naším úkolem dneska bude tuhle síť rozklíčovat. Podívat se, jak fungovala, kdo tam hrál hlavní roli a taky proč se nakonec obrátila i proti papeži Janu Pavlu II. A začneme na místě, které na první pohled vypadá úplně nevinně. V jedné milanské přepravní společnosti. Ta společnost se jmenovala Stibam International. A na papíře, no, asi běžná firma. Jenže to vedení, to je teda něco. Na jedné straně Henry Arzan. Ten měl přezdívku Playboy mafiánů. To jméno samo o sobě je stěle.
12: To ano. A na druhé straně, a tady to začíná být opravdu zajímavé, stál generál Giuseppe Santovito, což nebyl jen tak nikdo.
10: Kdo to byl?
12: Šéf italské vojenské rozvědky. A aby toho nebylo málo, byl členem nechválně proslulé zednářské lože Propaganda Due, P2. O té ještě určitě uslyšíme.
10: Počkat. Šéf vojenské rozvědky a mafiánský playboy vedou spolu přepravní firmu. To samo o sobě je materiál na film.
12: Přesně tak. Takže máme finance, špionáž a organizovaný zločin pod jednou střechou. Doslova.
10: Nervové centrum celé operace.
12: Přesně.
10: Dobře, takže máme tohle centrum, ale co přesně přepravovali? Odkud se bralo to zboží?
12: Podklady mluví o takzvané balkánské trase. V podstatě heroinová báze putovala z Bulharska, dál přes Kosovo a Albánii až do Milána.
10: Hlavní tepna pro přísun heroinu do Evropy.
12: Ano. A v Miláně si to ale ještě nepřevzal Stibam.
10: Ne. A kdo tedy?
12: Tam už čekala mafie. Naložili to do nákladňáků, odvezli na Sicílii, kde v tajných laboratořích čekali korsický chemici. Ti byli prý nejlepší v oboru. Z té suroviny udělali čistý heroin.
10: A až tenhle finální produkt se vracel zpátky do Milána.
12: Až ten. A odtud ho Stibam expedoval do Ameriky. Byla to neuvěřitelně propracovaná logistika.
10: Takže Stibam byla v podstatě mezinárodní exportní agentura pro sicilskou mafii, kterou řídil šéf tajné služby, to je... No, to je hodně.
12: Přesně.
10: A v Americe, kdo to tam přebíral? Musela tam být nějaká stejně silná organizace.
12: Samozřejmě. Tam už čekala zločinecká rodina Gambino. A způsob, jakým ten heroin dostávali na ulici, je jako geniální ve své jednoduchosti.
10: A to?
12: Distribuovali to přes síť pizzerií New York, New Jersey, Pensylvánie. Lidé si objednávali pizzu a v zákulisí probíhal obchod s heroinem za miliony dolarů.
10: To je neuvěřitelné krytí. Takže máme drogy v Americe, prodávají se za obrovské sumy v hotovosti, což ale vytváří další obrovský problém, jak vyprat takové množství špinavých peněz.
11: A jsme u dalšího klíčového dílku skládačky. Praní peněz. Ta obrovská hotovost putovala přes banky, o kterých se vědělo, že jsou pod kontrolou CIA, třeba notoricky známá BCCI. Odtud peníze mířily přímo do EOR, tedy do Vatikánské banky.
10: Přímo do Vatikánu?
11: Přímo tam. V té době ji vedl americký arcibiskup Paul Markinkus. Banka si za to vyprání účtovala tučný poplatek, zdroje mluví o 15 až 20%.
10: A pak?
11: Pak už čisté peníze posílala na číslované účty ve Švýcarsku. A co je fascinující, do systému byly zapojeny i naprosto prestižní banky jako Citibank nebo Bank of New York. Ty tomu dodávaly zdání legitimity.
10: A aby toho nebylo málo, zdroje mluví ještě o druhém paralelním zdroji příjmů. Nebylo to jen o heroinu.
11: Přesně tak. Jeden z dokumentů detailně rozebírá, jak Vatikán založil 8 fiktivních takzvaných skořápkových firem v daňových rájích. Panama, Lucembursko, Lichtensteinsko.
10: A jejich účel?
11: Prát peníze z prodeje kokainu pro latinskoamerické kartely. A tady se bavíme o těch největších hráčích, hlavně o Pablu Escobarovi. Jen on sám v té době pašoval do Ameriky až 15 tun kokainu denně.
10: To je nepředstavitelné. Dobře, takže teď máme smapovanou tu mašinérii. Víme, jak se drogy dostaly do Ameriky a jak se peníze praly přes Vatikán. Ale teď ta nejdůležitější otázka. Proč? Kam všechny ty miliardy vlastně šly?
11: Vůbec nešlo o obohacení několika jedinců. A tady se dostáváme k jádru. Zdroje popisují, že to celé mělo 3 hlavní strategické účely. Tím prvním bylo financování tajných operací po celém světě. Peníze šly například na operaci Gladio a její takzvanou strategii napětí v Itálii.
10: Strategie napětí, co to znamená?
11: Byla to série teroristických útoků, které byly falešně připisovány levicovým extremistům, aby se vytvořil chaos a strach z komunismu.
10: Takže destabilizace vlastní země pomocí peněz z drog?
11: Přesně. Dále ty peníze šly na podporu pravicových režimů v Latinské Americe. A jeden naprosto neuvěřitelný příklad za všechny. Argentinská vojenská junta z těchto peněz nakoupila francouzské rakety Exocet.
10: Počkejte, a ty pak použila proti Británii ve válce o Falklandy.
11: Přesně tak.
10: Takže peníze z drog, vyprané přes Vatikán, financovaly válku proti jednomu z nejbližších spojenců Spojených států. To nedává smysl.
11: Na první pohled ne, ale ukazuje to, jak autonomní a nekontrolovatelná ta síť byla. Měla své vlastní cíle. Druhým, trochu lokálnějším, bylo získat kontrolu nad tou milánskou bankou, Bankou Ambrosiano.
10: Jasně, nad Calvim.
11: Ano. No a ten třetí cíl, ten je možná ze všech nejvíc šokující.
10: Jsem napjatá.
11: Podpora polského hnutí Solidarita. Víc než 100 milionů dolarů z těchto nelegálních zdrojů bylo se souhlasem americké administrativy, konkrétně Zbigniewa Brzezinského, převedeno hnutí Lecha Valenci v Polsku.
10: Počkejte, abych to správně pochopila. Peníze z kokainu od Pabla Escobara a z heroinu od mafie putovaly přes Vatikán, aby pomohly svrhnout komunismus v Polsku. To je naprosto, to je neuvěřitelná představa, to by nikdo nevymyslel.
11: Přesně, a zdroje naznačují, že klíčoví hráči si ten paradox plně uvědomovali. Máme tu třeba citaci z tajně nahraného rozhovoru Roberta Calviho, když cítil, že se mu půda pod nohama hroutí. Řekl něco ve smyslu, pokud padnu já, stačí, abych promluvil a řeknu, s Bohem Marcinkusy, s Bohem Vojtílovo, s Bohem Solidarito.
10: Wow. Jasně, tím naznačil, že drží v ruce všechny, včetně papeže.
11: Přesně tak.
10: Dobře, takže systém, který fungoval roky, generoval miliardy a ovlivňoval světovou politiku. Co se pokazilo? Proč se to celé začalo hroutit?
11: Paradoxně se jeho největší hrozbou stal člověk, který stál na vrcholu a byl jeho beneficientem, papež Jan Pavel II. Z ničeho nic se z něj stal problém.
10: Jak se to stalo? Vždyť právě podpořil boj proti komunismu v jeho rodném Polsku.
11: Ze dvou hlavních důvodů. První byla finanční hrozba. Ty skořápkové firmy se dostaly do obrovských dluhů, mluví se o téměř miliardě a 3/4 dolarů. A od Vatikánu se čekalo, že ty dluhy v tichosti pokryje.
10: A papež to odmítl?
11: Ano. A tím spustil lavinu. Začalo masivní vyšetřování Banco Ambrosiano, které hrozilo odhalením úplně všeho.
10: A ten druhý důvod byl politický?
11: Ano. A možná ještě závažnější. Papež se stal nekontrolovatelným hráčem.
12: začal tajně a na vlastní pěst vyjednávat přímo s Kremlem o politickém řešení v Polsku.
10: Což se asi nelíbilo Američanům.
12: Vůbec ne. Naprosto tím narušovala strategii Reaganovy administrativy. Ta tehdy označovala Sovětský svaz za hříši zla a potřebovala záminku pro masivní zbrojení. Mírová dohoda zprostředkovaná papežem se jim absolutně nehodila do krámu.
10: Bá začala hroutit i samotná struktura sítě v Itálii.
12: Přesně.
13: V březnu 81 provedla policie razii ve vile Licia Galliho, velmistra P2. Našli seznam členů. Přes 400 jmen. Politici, generálové, šéfové tajných služeb. Celá země byla v šoku.
10: A Calvi stál na pokraji bankrotu.
13: Ano, celá ta pracně budovaná stavba se začala sypat. A v téhle atmosféře paniky se zrodil nový, radikální plán.
10: A ten plán zněl jak?
13: Podle našich podkladů to bylo jednoduché a děsivé. Zabijte papeže a obviňte komunisty.
10: Operace pod falešnou vlajkou?
13: Naprosto klasická. Cílem bylo zinscenovat útok, který by byl okamžitě připsán Sovětskému svazu. Konkrétně přes bulharskou tajnou službu a KGB. To by oživilo napětí studené války na maximum.
10: A ospravedlnilo by to jakékoliv zbrojení?
13: Přesně. Za plánem stály stejné síly. Gladio, P2 a takzvaný Safari klub.
10: Dobře, pojďme si rozebrat, kdo byli aktéři. Kdo měl stisknout spoušť?
12: Jako střelci byli vybráni členové turecké ultranacionalistické skupiny Šedí vlci. Konkrétně Mehmet Ali Agca a jeho komplicové. To nebyla náhoda. Šedí vlci byli na tuhle síť dlouhodobě napojeni, hlídali tu balkánskou trasu.
10: A kdo to celé koordinoval? Kdo byl mozkem operace?
12: Vše nasvědčuje tomu, že to byl vysoce postavený důstojník CIA Ted Shekli. Ten se v Římě scházel právě s generálem Santovitem.
10: S tím šéfem italské rozvědky, o kterém jsme už mluvili.
12: Ano. A jeho role byla klíčová. Jako šéf rozvědky měl zajistit kontrolu nad následným vyšetřováním, měl zahlazovat stopy a naopak posilovat ty falešné.
10: Takže součást plánu byl i tým dezinformátorů?
12: Přesně. Novináři napojení na CIA, třeba Claire Sterlingová, kteří měli okamžitě po útoku začít v médiích šířit tu falešnou bulharskou stopu.
10: Takže oni neměli jen střelce, oni už měli předem vypraného i konkrétního člověka, na kterého to všechno hodí. To je neuvěřitelně chladnokrvné.
12: Ano. Jako obětní beránek byl vybrán Sergej Antonov, zaměstnanec bulharských aerolinií v Římě. Ideální cíl. Agdža byl po začtění ve vězení pečlivě instruován, aby Antonova identifikoval jako svého komplice.
10: A tak se dostáváme k 13. květnu 1981. Svatopeterské náměstí, papež je postřelen. Přežije. Agdža je zatčen. A plán se rozjíždí.
12: Přesně. Okamžitě je spuštěna ta dezinformační kampaň. Média po celém světě, včetně The New York Times, přibírají příběh o bulharském spojení. Vypadalo to, že plán funguje dokonale.
10: Jenže nefungoval. Co se pokazilo tentokrát?
12: Ten příběh se začal hroutit pod tíhou vlastní absurdity. Agdžovy výpovědi byly plné rozporů. Například detailně popisoval zařízení bytu, kde se měl s Antonovem scházet. Problém byl, že ten popis vůbec neodpovídal bytu Antonova.
10: Odpovídal bytu někoho jiného.
12: Shodou okolností přesně odpovídal bytu otce Morliona, jednoho z organizátorů. Agdža evidentně popisoval byt, kde dostával instrukce.
10: Neuvěřitelná chyba. A v tu chvíli se do toho vložil někdo zvenčí, že?
12: Ano, na scénu vstupuje turecký investigativní novinář Ugor Mumcu. Odmítl oficiální verzi a začal pátrat. A byl to on, kdo odhalil Agdževi skutečné vazby. Na šedé vlky, na Stibam, na celou tu síť. Dokonce na jedné fotografii z místa činu identifikoval druhého střelce, jak utíká s pistolí v ruce.
10: Takže odhalil pravé pozadí. To pro něj muselo být nebezpečné.
12: Zaplatil za to nejvyšší cenu. V roce 1993 byl zavražděn bombou v autě.
10: A co italské úřady? Nikdo nic nevyšetřoval?
12: Ale ano, souběžně vedl své vyšetřování italský soudce Carlo Palermo. Ten se ale zaměřil na obchod s drogami a postupně rozkrýval síť kolem Stibamu z druhé strany. Jenže jeho klíčoví svědci a podezřelí, včetně Arsana a Santovita, začali záhadně umírat ve vězení.
10: Klasické zametání stop.
12: Naprosto. Sám Palermo jen o vlásek přežil pokus o atentát. A v jeho spisech se později našla zajímavá poznámka. Opakovaně se tam objevovaly iniciály TGS.
10: Což Palermo identifikoval jako?
12: D. Teodoro Gordiho Shekliho, toho vysokého důstojníka CIA.
10: I přes všechna odhalení a zátah na Stibam operace neskončila. To je na tomto nejvíce zarážející.
11: Přesně. Zdroje uvádějí, že CIA a její partneři prostě založili nové přepravní společnosti a obchod pokračoval dál. Síť se prostě adaptovala.
10: Jestli to celé shrneme, je to opravdu dechberoucí obraz. Máme tu stínovou síť, kde se nelegální zisky z drog používaly k financování tajných válek a politické destabilizace. A když se jedna z klíčových postav v tomto případě, papež, stala hrozbou, síť se ho neváhala pokusit odstranit.
11: A konečný dopad? Zábach na Stibam byla jen dočasná lokální překážka. Systém se rychle přizpůsobil. Ten obchod, který financoval černé operace, nejenže pokračoval, ale v následujících dekádách se rozrostl v globální průmysl v hodnotě stovek miliard dolarů. Ten původní plán na vytvoření neomezeného zdroje financí, zcela mimo jakoukoliv demokratickou kontrolu, byl vlastně úspěšně realizován.
10: To nás přivádí k závěrečné myšlence. Celý tenhle příběh se odehrál na přelomu 70. a 80. let. Můžeme si říct, že je to dávná historie. Ale nabízí se otázka. Jelikož struktury a hlavně motivace, které stály za vznikem této sítě, nikdy nezmizely, v jakých podobách mohou podobná spojení mezi státní mocí, organizovaným zločinem a globálními financemi existovat dnes? A jaké moderní tajné operace mohou být právě teď financovány ze zdrojů, o kterých nemáme ani tušení?

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.

0: Tak, ježíš, já jsem nemohl najít myš, abych mohl klipnout na to správné tlačítko a pustit zvuk do vysílání. Takže vás velmi vítám opět v pondělí při pořadu s Jardou Chvátalem, absolutně neuvěřitelné. Ahoj Jarouši, ahoj posluchači, ahoj diváci.
1: Tak hezký večer tobě, Pavlíku, i našim posluchačům, divákům.
0: Ano, tak dnes už tu máme páté pokračování seriálu Říše stínu, tajemství v podsvětí s číslem 5, tedy jak jsem už řekl. Hned na začátek mi přišla tady takový mail, posluchačka Jitka tady píše. Jardo, poslouchej, měla bych prosbu, zda by pan Chvátal nedokončil, nerozvinul zajímavý výklad na téma Syriánců z předminulého vysílání, končil větou. Náš měsíc se předřednictvím Syriánců dostává do naší SS, to nevím, co to je, před 100 000 lety. A zbytek dopovím příště. Není na to už čas. No, tímto začnu a přejdu na další část výkladu. A k tomu dokončení minule nedošlo. Prosím tedy.

0: A jestli by to Jarda nemohl rozvinout, napravit, píše Jitka. Tak, jestli si vzpomínáš, o co jde v předminulé části?
1: Samozřejmě, že si vzpomínám.
0: Tak.
1: Já mám na to, na ty seriály, asi speciální vysílání.
0: Mm-hmm.
1: V budoucnosti.
0: Jo, dobře. Takže to je vyřešený. Dobrá. V tom případě, Jardo, můžeš teda začít, pokud nechceš nic říct si ještě jiného na začátek.
1: Není třeba.
0: Není třeba.
1: Já si myslím, že tam tedy můžeš dát
0: ten první obrázek, tento. Obrázek. Tak, tento, ano, to je ono, co jsi chtěl. Jardo?
1: No, první obrázek.
0: Tak ne tento. Toto. Dobře, no tak v tom případě, tak jsme si nerozuměli, ano, tak v tom případě dám první obrázek. To je teda v tom případě toto. Tak.
1: Ano.
0: Dobře.
1: Díky.
0: Prosím.
1: Tak. Odkud začít? Erik Burlinson. Burlinson, pardon. Erik Burlinson. Republikánský kongresmen z Missouri. Je člověk, který má kontinuální přístup k různým tajným briefingům, kterých je v současné době poměrně velké množství na půdě amerického kongresu s ohledem tedy na problém nebo na fenomén UAP. Před několika dny veřejně vyslovil senzační teorii, že UAP jsou možná andělé vyslání Bohem. Pane jo. S tím tedy, že pojem nebo výraz anděl je pro něho synonymem pro ne mimozemské, ale z jeho tedy terminologie mimorozměrné bytosti. Burlinson se přitom odvolával na různé náboženské spisy, včetně Bible, kde jsou tedy, jak všichni předpokládám, víme, andělé popisování jako boží poslové, což podle jeho názoru velmi dobře pasuje k těmto pro nás neznámým létajícím objektům. A jeho kolega, v současné době velmi známý republikánský kongresmen Tim Barchett z Tennessee, také uvedl, že první kapitola knihy Ezechielovy je podle jeho názoru jasným popisem událostí pozorování UFO. Tady tyto výroky a mnohé jiné zazněly a opakovaně zaznívají v pozadí intenzivních debat o UAP v americkém kongresu. Samozřejmě tady ta problematika má velkou dynamiku, skutečně velkou dynamiku, co znamená, že každý týden je zveřejněno obrovské množství informací, za kterými stojí v současné době již velká skupina různých informátorů v čele s Davidem Gerashem, který systematicky a opakovaně tvrdí, že americká vláda ví o mimozemských kosmických plavidlech a dokonce i mrtvých mimozemských, nebo nyní se již překlánějí k ultraterestriálním, ultrazemským bytostem, možná pocházející z paralelní reality, Bůh ví odkud. Před několika dny to byl právě David Tim Barchett, který vedl pod širým nebem konferenci před kongresem, tuším, které se zúčastnilo obrovské množství různých novinářů a dalších nezávislých přihlížejících, kde uvedl, že má k dispozici nezvratitelné fakta o tom, že jisté nejmenované zatím agentury a složky mají k dispozici organické materiály, čili nevím, jestli celá těla nebo části těl, celé řady typů či forem tady těchto mimozemských, respektive ultrazemských, respektive ultrazemských entit. No a řekl, že v podstatě vše směřuje k tomu, že tyto informace budou oficiálně zveřejněny a veřejnosti patřičné důkazy předloženy. Erik Barlson, on se stavěl dlouhou dobu skepticky k myšlence, že technologicky vyspělé mimozemské civilizace jsou schopny překonat tisíce, stovky, možná i tisíce světelných let a zároveň nejsou schopny bezpečně proletět zemskou atmosférou. Narážel tím na celou řadu havarovaných, kvazi mimozemských, říkám kvazi, protože dneska už si člověk opravdu nemůže být jist, jestli v tomto nebo v jiném případě jde o mimozemskou agendu nebo ultrazemskou, to znamená ultraterestriální agendu nebo dokonce kryptoterestriální, související s inteligentním životem pod povrchem naší planety. No, onu mezidimenzionální hypotézu, která pochopitelně prostupuje, dotýká se a prostupuje na mnoha místech hypotézou paralelních realit, zmiňoval informátor Grash na veřejném slyšení o fenoménu UAP na půdě amerického kongresu už v červenci roku 2023. Tato hypotéza je založena na holografickém principu pocházející z teorie relativity a kvantové mechaniky, podle kterého mohou být trojrozměrné objekty zobrazeny jako stín na dvourozměrné ploše a tím by mohly být bytosti z vyšších dimenzí doslova promítány do našeho světa, do naší reality. Pravdou je, že od počátku 20. století existují teorie a spekulace, které spojují UAP se zprávami o božích poslech, andělech nebo démonech. No, někteří politici, představitelé a vědci naznačují, že UAP by mohlo úzce souviset s duchovním, respektive spirituálním faktorem mezidimenzionální povahy. Chris Blitzow v roce 2007 disponoval životem, který byl protchnut, propojen a mnohými setkáními se zářícími koulemi. Doslova do písmene, se zářícími koulemi, které mu pomohly překonat těžkou nemoc. A od té doby pravidelně pozoruje tato dle jeho přesvědčení energetická stvoření, která se mohou objevovat v různých podobách od malých světelných koulí až po obrovské okřídlené postavy. Komunikují s ním prý a také komunikovali tyto entity s astronauty americké NASA, kdy se nacházeli přímo ve volném kosmickém prostoru. Jsou prý často pozorovány tyto bytosti doslova ve otevřeném kosmu vedle raketoplánu, dokonce i vedle ISS, a to opakovaně. Chris Bledsoe potom později napsal knihu, která se stala bestsellerem. UFO of Good. A tato kniha způsobila rozruch a opakovaně je od doby svého vydání zmiňována v mnoha různých podcastech, médiích a v komunitě významných výzkumníků zabývající se problematikou UAP. V jednom ze svých podcastů, který pojmenoval Blitzow Say Co, poprvé odhalil to, že ho NASA požádala o pomoc s pochopením nebo o pomoc týkající se pochopení podstaty orbů, které prý světelných orbů, které prý znepokojují její astronauty NASA, když jsou na svých misích mimo planetu Zemi. Blitzow popisuje tyto orby nejen jako zářící světelné koule, ale také jako jakési andělské bytosti, a to bych dal do vozovky, o velikosti až 40 metrů s křídly, přičemž tyto bytosti se na astronauty za těmi svými okýnky, těch svých raketoplánů, tak se tyto bytosti na ty astronauty usmívaly. Zní to bizarně? Zní to neuvěřitelně? Ale s největší pravděpodobností to bude fakt, protože Blitzou není jediným člověkem, který zcela vážně o této problematice tímto způsobem hovoří. Existují fotografie, existují videa a existují oficiální dokumentace, které jeho tvrzení podporují. A Charis Blitzou je v dlouhodobém kontaktu s vysoce postavenými vědci a vládními úředníky, kteří jsou těmito jevy zcela objektivní povahy extrémně znepokojeni. Ano, orby, nebo to, co nazýváme orby, se velmi často objevují kolem kosmických stanic. Raketoplánu znášejí se někdy individuálně, solitérně, někdy ve skupinách. Mají různé barvy, mají různé velikosti. Blitzou je prostě popisuje jako energetické bytosti, které se mohou projevovat v různých podobách. A komunikují s lidmi telepatickým způsobem. Tento člověk, který s Blitzou odhalil, že vláda, myšleno americká vláda, má k těmto bytostem, či jevům, či jak to nazvat jinak, velký respekt. Nazývá je tajemnými plazmoidy, nebo také andělskými entitami. A prý mají strach z toho důvodu, tyto mocní, tyto naši mocní, že je nedokážou ovládat. Nedokážou se ani proti ním bránit. Blitzou se potom zúčastnil jedno setkání na velmi vysoké úrovni ve Washingtonu DC s kongresmeny a vojenskými úředníky dlouze hovořil a zjistil, že všichni mají strach. Oni prostě neví, jak k těmto bytostem přistupovat. Vláda, myšleno ta americká, prostě nechce, aby veřejnost měla možnost s těmito bytostmi komunikovat a vlastně veřejnost by neměla ani o nich přemýšlet. No, bojí se, asi se zřejmě bojí, že ztratí kontrolu ti naši mocní nad námi. Charis Blitzou tady tyto bytosti popisuje jako energetická stvoření, která vystupují ze zářících koulí. Mohou, jak už jsem naznačil, nabývat mnoha podob, ale ve většině případů disponují výškou kolem 2 metrů, ale mohou být i mnohem, mnohem větší, nabít mnohem, mnohem větších rozměrů. Někdy prý, a teď si všimněte skladby této věty, která je citací tohoto člověka, někdy tyto bytosti nabývají podoby dronů. Někdy zase nabývají podobu létajících strojů diskoidního charakteru, diskoidního tvaru. Nebo se mohou dělit, takže z jedné entity postupně vznikne široká skupina, aby těchto mnoho entit se opět sloučilo po určité době do jedné jediné. Ale faktem je, že máme k dispozici velké množství videí s těmito světelnými zářícími útvary na nebeské klenbě, které se přesně tímto způsobem chovají. Prostě vlády, a tím myslím nejen ta americká, se snaží tato fakta všemocně utajit. Vyvolává to zmatek a udržuje to veřejnost ve strachu. Během první americké orbitální mise Mercury ADAS 6 z 20. února roku 1962 pozoroval astronaut John Glenn neobvyklé zářící objekty nedaleko svého kosmického plavidla. Popisoval je jako malé, jasně zářící částice, které vypadaly jako malé, pomalu se pohybující hvězdy kolem kapsle, ve které se nacházel. Glenn je nazval světluškami, protože obíhaly kolem kapsle a dokonce byly schopny procházet stěnami jeho plavidla. Byly od sebe vzdáleny 2 až 2,5 metru a pohybovaly se s téměř stejnou rychlostí jako Glennovo plavidlo. A později John Glenn potvrdil, že tyto světlušky během své mise Aurora 7 pozoroval i astronaut Scott Carpenter. Domníval se, že se jedná o ledové částice odrážející sluneční světlo, které pocházely ze systému kosmické lodi. Kromě Johna Glenna, Scotta Carpentera i další astronauté, jako Alan Shepard, pozorovali podobné jevy. Další velmi zajímavá zpráva o těchto andělských zjeveních ve vesmíru pochází z druhé strany našeho světa. Od ruských kosmonautů z kosmické stanice Salyut 7 z roku 1984. Během jedné z aktivních misí velitel Oleg Atkov a kosmonauti Vladimír Solovjov a Leonid Kizimin hlásili intenzivní oranžové světlo, které obklopovalo jejich stanici. Viděli zcela zřetelně všichni tři, sedm velkých humanoidních bytostí s křídly a něčím, co připomínalo svatozář. Pozor, o velikosti dopravního letadla, přičemž tyto entity doprovázely jejich kosmickou loď asi 10 minut, než během jedné vteřiny zmizely. O několik týdnů později pozorovala stejný, naprosto stejný jev druhá posádka, která na Salyut 7 dorazila. Tato pozorování byla tehdejšími sovětskými úřady klasifikována jako přísně tajná a kosmonautům bylo nařízeno, prostě aby o nich nemluvili za žádných okolností. Nikdy, nikde a před nikým. Stejně ale mnohem, mnohem později pak tyto kosmonauté prostě nalezli odvahu popsat tyto jevy. A kladli důraz na to, že tyto entity byly přátelské povahy. Přičemž během těchto kontaktů všichni pociťovali velice zvláštní, vysoce pozitivní, jemnou rezonanci kolem srdeční čakry, šesté čakry, sedmé čakry a první čakry. Vědecká vysvětlení zpočátku tvrdila, že šlo o halucinace způsobené stresem. Jenomže zprávy celé řady nezávislých svědků z prostředí ruského kosmického programu, amerického kosmického programu a dokonce nedávno aktivovaného čínského kosmického programu hovoří naprosto stejně. Ony zprávy jsou zcela konzistentní povahy. Tyto informace vytváří sami o sobě velmi zajímavý jev současné doby. Tvoří most mezi vědou, náboženstvím a anomalismem. Čili čímsi pro nás zatím zcela neznámým. Tyto plazmoidy jsou jinými vědci nového paradigmatu považovány za potenciální ultraterestriály, tedy za vysoce vyvinuté energetické formy života, které jsou svou evolucí pevně spojeny s naší planetou. přičemž existují v podobě, která se zásadně liší od klasického pozemského biologického života. Tyto plazmoidní jevy jsou reálně zkoumané. Přistupuje se k ním v době současné již jako k zcela reálným fyzikálním jevům. Přičemž jiná významná hypotéza předpokládá, že tyto plazmoidy by mohly být formou takzvaného živého plazmatu, které se udržuje ve stabilním autonomním stavu díky samoorganizujícím se magnetickým a elektrickým polím. Šlo by tak o formu života založenou na energii namísto organických molekul čisté energii. Vyšší evoluční vývojový stupeň? Kdo ví? Ale tato hypotéza je v těchto dnech extrémně aktivní. Pentagon, Bílý dům na jedné straně světa, Kreml, Čína a zcela nezávisle Indie hodlají v následujících týdnech a měsících přistoupit k bezprecedentnímu zveřejnění mnohých fakt, objevů týkající se této teorie. Čekají nás velmi zajímavé časy. Alespoň to je moje osobní přesvědčení. Čili tyto tajemné plazmoidy by tak mohly být, a oni i do určité míry jsou, považovány za nebiologické bytosti. Elektromagnetická pole jsou schopná ukládat a přenášet informace. Samoorganizace plazmy a možná existuje, a asi ano, mnoho různých typů plazmy, energie v rovině plazmatu. A samoorganizace alespoň určitých specifických forem plazmy v prostoru by mohla umožňovat vznik vědomí. Samozřejmě tím i samotné inteligence a zjevně inteligence na velmi vysoké úrovni. Jsou respektive existují skupiny vědců, kteří jsou přesvědčeni o tom, že tyto plazmoidy, tyto zvláštní jevy, pochází, jak to říct, z vyšších dimenzí. Nebo pochází z nám skrytých oblastí jiných paralelních realit. Tyto plazmoidy by tedy mohly být projevem procentuálně rozsáhlého množství toho, co nazýváme fenomén UAP. Všechny ty zprávy kolem toho dobře zapadají do teorie, že plazmoidy nebo podobné energetické struktury by se mohly jevit skutečně jako ultraterestrické inteligence, které existují nejen reálně na fyzické úrovni, ale disponují nám neznámými energetickými a možná i multidimenzionálními faktory. Pavlíku, já tě poprosím o další obrázek.
0: Já tě ho tam takhle šoupnu a je tam, prosím.
1: Výborně. Přesuneme se zpátky pod zem, milí přátelé. Jmenuje se doktor Heinrich Kusch. Tady tento doktor Kusch se svou ženou již desítky let zkoumá tunelové a jeskynní systémy po celém světě. A tento doktor Heinrich Kusch nachází důkazy o tom, že ještě před několika staletími existovaly konkrétně v Rakousku, zejména pak v oblasti Štýrska, přímé kontakty s velmi specifickou skupinou takzvaných ještěřích lidí. S nimiž, představte si to, místní obyvatelstvo obchodovalo, především pak šlechtici. Ukazuje se, že se v tomto případě jednalo o vcelku míru milovné bytosti. Agenda inteligencí vysoce pokročilého formátu, různého druhu a typu, vyvíjejících se pod zemským povrchem, tu byla prakticky odjaktěživa, ale v současné době nabývá významně na dynamice. Objevují se nová fakta, nové hypotézy, nové teorie, nová zjištění. V létě roku 2024 vyšel na platformě jednoho rakouského serveru velice zajímavý materiál, který jsem měl možnost prostudovat a který velmi kvalitním způsobem shrňuje problematiku rakouského podzemního světa. Čili jinými slovy řečeno, podzemní domény na území Rakouska. Pamatuji si název toho materiálu. Překladu do českého jazyka zní Královské rodiny a církev zakázali kontakt s obyvateli podzemních společenství. A v tomto materiálu, v tomto článku se mimo jiné vysvětluje, že pod velkými městy po celém světě, tedy nejvýjimaje České a Slovenské republiky, chápu-li to správně, existuje síť tunelů, která spojuje podzemí s naším světem na povrchu a specifická frakce těchto tunelů propojuje v podzemí tato velká města. Nevím, v jakém množství, v jakém rozsahu, ale v tomto ohledu prý má jít o mezikontinentální spojení dokonce i. To je těžko, chápu, že to je těžko představitelné. V Královském archivu ve Vídni se nachází dokument z roku 1552, který vypráví o horníkovi, jež se jmenoval Arbogast, a který v lokalitě Kalvank v Rakousku objevil podzemní chodbu, zvláštní, bizarní podzemní chodbu, protože v ní se setkal se skupinou bytostí, která nese společný název, nebo společné jakési pomnožné pojmenování, Kobold. A tento horník s nimi opakovaně se setkal a začal dokonce s nimi i obchodovat. Když se o těchto aktivitách dozvěděla církev, zakázala veškeré podobné praktiky s těmito podzemními bytostmi z obav o zdraví a život svých občanů. Prostě považovala tyto bytosti, dal bych to do uvozovky, za démony a označila vstupy do jejich říše v uvozovkách za brány pekla. Aby se zabránilo výstupu podzemních obyvatel těchto tajemných tvorů na povrch, byly na pokyn církve veškeré známé vchody do podzemí v této oblasti zapečetěny, respektive zavaleny zeminou a kameny. A navíc i zacementovány. Vojáci hlídali tyto zavalené vchody a měli za úkol držet civilisty v dostatečném odstupu. Jiný podobný dokument pochází z roku 1512 a popisuje, jak feudální páni, jak feudálové, feudální páni z rodu Remingu rovněž udržovali obchodní vztahy s těmito koboldy, tajemnými podzemními bytostmi. Od nich prý obdrželi černý kámen, který jim zajistil, respektive zajišťoval, značnou nezávislost. Co byl ten černý kámen? Co to bylo za věc či technologii? Odpověď na tuto otázku se již bohužel asi nedozvíme. A pak tu máme rok 1550, a takzvaný tridentský koncil. A tento tridentský koncil vydal oficiální zákaz komunikace s podzemními bytostmi s tím, že tento zákaz byl významnou měrou podporován královskými rody, katolickou církví, dokonce i pravoslavnou církví, obzvláště pak, a nevím proč, Osmanskou říší. Byly vydány přísné pokyny, aby byly všechny objevené vchody do podzemí okamžitě zajištěny, zapečetěny, případně zcela zničeny. Církev tehdejší doby v kázáních vyzývala, aby se lidé drželi od těchto podzemních bytostí co nejdál. O těchto bytostech se na území Rakouska, zřejmě i Německa, hovořilo jako o koboldech, ale známé jsou i jiná označení. Například bytosti Uny, lid Stirpa, neboli lid Sanadl. Tyto bytosti jsou prý extrémně vnímavé, inteligentní, vysoce rozumné, komunikativní, verbálně hovoří neznámým jazykem, ale jsou schopni komunikovat telepaticky. Disponují pozoruhodnými léčivými schopnostmi, vyvolávající hojivé procesy, neznámo jakým způsobem. Tyto bytosti se umí přemisťovat z bodu A do bodu B bez potřeby jakéhokoliv dopravního prostředku. Pak jsou tu jiné filozofie, jiná náboženství, pocházející z jiných kontinentů našeho světa, a když se vnoříme do mnohých mystických, polonáboženských pojednání a nacítíme jejich osobitou terminologii, tak zjistíme, že tito koboldi, bytosti Uny, lid Stirpa, lid Sanadl, byl znám prakticky po celém světě. Tvoří nějakou spojnici s podzemní kulturou Télos, Aghart, mravenčích entit a jiných. No, myslím, že se otevírá jí dveře do velice zajímavé komnaty poznání v rámci tohoto a jiných podobných témat právě v těchto chvílích, právě v době současné. Já chápu, že tyto teorie se jeví asi možná býti fantastickými, fantastickými a asi zjevně nemožnými. Ano. Ovšem je velmi pozoruhodné, že se v historii mnoho neobvyklých věcí ukázalo jako pravdivých po určité době. Například vzpomínám hlava katolické církve v století 16. nařídila uzavřít všechny průchody spojené s tímto tunelovým systémem, aby o 80 let později byly ty samé tunelové průchody otevřeny. Prostě věci se mění. Zaplať pánbu, že v té naší realitě existuje dostatečná silná dynamika vyvolávající změny potřebné v pravý čas. V pravý čas. A jak už jsem naznačil, tak tato doba k nám přináší změny potřebné. Pravda, s těmito změnami se otevřou brány, do kterých lidské oko zatím ještě nikdy nemělo možnost nahlédnout. Ale alespoň za mne řečeno, o to je to lákavější, přitažlivější. A je to i velká příležitost, velká možnost pro nás, pro všechny. Od 11. století zaznamenávají různé zprávy z různých míst světa tyto kontakty. Kontakty člověka na povrchu zemském s tajuplnými bytostmi z hlubokého podzemí. A jak už jsem naznačil, tak především zástupci klasické církve považovali tyto inteligence z našeho podzemí za posly ďábla. Tento narrativ byl velmi intenzivně prosazován především v 15. století, kdy katolická církev požadovala obrácení podzemních bytostí, této podzemní inteligence, ke křesťanství. Představte si to. Protože bylo zjevné, postupně se ukázalo a potvrdilo, že tato pozoruhodná stvoření disponovala svými vlastními kvazi náboženskými systémy a praktikami. V roce 1588 se konalo významné setkání mezi křesťanskými a muslimskými vůdci, na kterém bylo definitivně rozhodnuto uzavřít všechny brány pekla. Dáno do uvozovek. Následně bylo v Evropě, Asii i Africe mnoho z těchto vstupů skutečně zablokováno. Například tehdejší Osmanská říše uznala nutnost přijmout politická rozhodnutí k vyřešení interakce s podzemními civilizacemi. A v polovině 18. století byl veškerý kontakt oficiálně ukončen. Přesto se ale dodnes objevují zprávy od různých cestovatelů, výzkumníků, ale dokonce i od vědců nového paradigmatu o setkáních s těmito podzemními obyvateli, o setkáních různé

několika lety, není to tak dlouho, začali spolupracovat s takzvanými ktony, podzemními obyvateli Asie. Kdo jsou ktoni? Kladl jsem si tuto otázku a hledal na ní odpověď. Zapojil do tohoto hledání své zdroje a zjistil jsem, že ty čínští ktonové není nikdo jiný než Telozané, Telziané. Pouze jiné označení. Ale jeden a ten samý typ vysoce inteligentních podzemních bytostí. Docela mě zaujalo, že zhruba v polovině 20. století byl v Rusku, tedy v tehdejším Sovětském svazu, při těžbě diamantů objeven více podlažní tunelový systém, který se nachází relativně kousek pod povrchem země, nějakých 90 metrů. Podlaží této sítě, podzemní sítě, byla vysoká asi 2 metry. Tato událost byla utajena, se asi dalo očekávat, protože prý došlo k dialogu mezi lidmi a obyvateli těchto tunelů. Sovětský svaz následně uzavřel s těmito bytostmi dohodu, která zahrnovala mimo jiné i výměnu technických znalostí a vědomostí. No, popravdě řečeno, osobně nedokážu si představit, čím by mohli Sověti obohatit technologicky onu podzemní kulturu nebo rasu či podzemní bytosti tohoto typu, ale dejme tomu, tyto entity pak údajně pomáhali při těžebních pracích a poskytovali cenné rady ohledně rozsáhlých dutinových fragmentů v oblasti Sibiře, umístění ložisek rudy v oblasti Sibiře a dokonce asistovali jako odborná inteligence při budování obřího podzemního armádního města, které by v případě vypuknutí světového konfliktu sloužilo jako ústřední, nebo chcete-li centrální, operační centrum. No, nechce se mi věřit, že by Telosané, zrovna Telosané, asistovali při budování takovéhoto typu objektu. Na druhé straně je potřeba si připustit, že ani zdaleka nemáme k dispozici všechny potřebné informace o spektru, rozsahu a charakteru žijících inteligencí pod naším zemským povrchem. Ono spektrum může být

0: velmi různorodé, ba v mnoha některých případech i nesourodé. Ale to je jen otázka času. Informace přichází a ještě ve větší míře přicházet budou. Věřím tomu, že už v blízké budoucnosti budeme z tohoto hlediska mnohem moudřejší. Existuje příběh o dvou zelených dětech, které byly nalezeny poblíž anglické vesnice Woolpit v hrabství Suffolk. Přičemž tyto dvě děti, holčička a chlapec, s neobvyklým oblečením a mluvící cizím jazykem byly nalezeny místními farmáři během sklizně v hluboké jámě. Chlapec krátce na to zemřel, ale dívka přežila, naučila se anglicky a vyprávěla, že ona a její bratr pocházejí ze země jménem San Martin, kde vládne věčné šero a kde všichni lidé mají zelenou barvu kůže. Sdělila, že existuje ještě jedna země s jasnými světly, ale ta je od jejich země oddělena velmi, ale skutečně velmi širokou podzemní řekou. Ona dívka nedokázala odpovědět, kde se jejich země nachází. Věděla, že to není na povrchu země, že se nenachází na povrchu zemském. Doktor Heinrich Kusch, už jsem ho zmínil, také píše ve svých materiálech o bývalém františkánském mnichovi z kláštera ve městě Frenkirchen, který mu kdysi vyprávěl o jednom zápisu v klášterním archivu, v němž je zmíněn bývalý hrad Scharfeneck. A v tomto zápisu je dále uvedeno, že v blízkosti tohoto hradu existovala 80 metrů hluboká šachta, která šikmo ústila do velké podzemní chodby, která byla tak široká, že se do ní vedle sebe přehledně vešlo 15 vozů s koňským spřežením. Bylo učiněno několik pokusů o nalezení tohoto vstupu. Všechny však selhaly. Podobně, jako tomu je doposud v případě Babí hory, o které jsem hovořil před týdnem. Další zajímavý dokument, který zmiňuje doktor Heinrich Kusch, a který zveřejnil v jedné ze svých knih, se týká podzemních říší jakýchsi vunů národa z hlubokého podzemí, jejich těla jsou napůl lidská a napůl plazí. Tento národ prý byl míru milovné povahy. Provozoval podzemní dopravu a lidé s ním po dlouhou dobu udržovali obchodní vztahy. Tato určitá obchodní symbioza trvala do té doby, dokud tímto obchodováním opakovaně nebyli tito tvorové podvedeni. Následně prý došlo k boji, který tyto tvorové prohráli. Od té doby již nedochází k žádnému podobnému kontaktu. Podle doktora Kuše prý v tomto případě existuje jakási souvislost s podzemním národem Kara. Jehož vchody se prý nachází nedaleko obce Gutaring v Korutanech a jejím okolí. Paliku, poprosil bych tě o další vizuál.
1: Ano, je to tam.
0: Výborně, děkuji. Pojďme si sdělit pár informací zajímavých skutečností s vazbou na středověké doly. A je to opravdu velice zajímavá pasáž. Lidová slovesnost hornických regionů po celé Evropě je enormně, zjistil jsem, bohatá na příběhy o podivných nadpřirozených bytostech, které jsou spojovány s podzemními říšemi. Například v německé hornické tradici byly skřídci, ony šibalské, částečně někdy i zlomyslné malé bytosti považovány za obyvateli dolů, zejména těch, které byly bohaté na kovy jako kobalt, od něhož je odvozeno pojmenování kobold. Vzpomeňte si na Rakousko. O koboldech jsme před chvilkou hovořili. Tato stvoření prý chronicky způsobovala nepořádek, přemisťovala nářadí a sváděla horníky na cestí, což často vedlo k opuštění i produktivních šachet. Georgius Agricola, nevím, jestli vám něco říká jméno tohoto středověkého myslitele, nebo také George Bauer, narozen v roce 1494, opustil tento svět v roce 1555, aby někdo si nemyslel, že žije dodnes, byl německý lékař, myslitel a vědec, který je i v době současné považován také za otce mineralogie, či za jednoho ze zakladatelů moderního hornictví. Díky jeho četným cestám do Posasku a české strany Krušných hor získal Agricola velmi dobrý přehled o celé tehdejší technice hornictví. Své zkušenosti pak tento člověk shromáždil ve svém historickém díle, které však vyšlo až rok po jeho smrti, tedy v roce 1556. Přičemž toto dílo nese název Der Metallica Libri 12 a tento systematický souhrn zůstal po 200 let nejdůležitější knihou na toto téma, na téma hornictví a všeho, co k tomu patřilo, včetně pověstí, zvěstí, legend o koboldech. A právě i z tohoto důvodu víme, že tento učenec Georgius Agricola v tom svém materiálu zmiňuje několik událostí, ve kterých, světe div se, hrají významnou roli skřídci, dáno do uvozovek. V německé, ale i samozřejmě v české hornické lidové tradici, stejně tak jako i v jiných evropských zemích, byli tito skřídci považováni za nadpřirozené bytosti, které obývaly doly, zejména v Krušných horách. Byly jim připisovány příčiny jedovatých výparů, nepoužitelných rud a důlních neštěstí. Historické zprávy ze 16. století, včetně prací našeho Georgiuse Agricoli, tyto přesvědčení dokumentují a, co je pozoruhodné, spojují rudy obsahující kobalt s aktivitami těchto skřídků. Takže ptám se sám pro sebe, čím je zvláštní, čím je výjimečný onen kobalt. Co o něm nevíme, co nevíme o této rudě a měli bychom asi vědět. Ačkoliv dnes samozřejmě nejsou, alespoň já o tom nevím, známé žádné novější pozorování tady těchto skřídčích inteligencí v dolech. Prostě folklor zůstává zachován v historických spisech a v kulturní paměti. Přičemž, jak jsem zjistil, a mohu se velmi, velmi lehce mýlit, poslední podobné zprávy pochází z 19. století. Některé tradice prostě věřily, že skřídci mohou být i nápomocní tím, že vydávají varovné klepavé zvuky nebo ukazují na bohaté rudné žíly. A tato jakási duální aktivita přetrvávala v českých, ale i například maďarských hornických oblastech také do toho našeho 19. století. No a potom je klid, potom nastává hluboké mystické nebo respektive symbolické ticho. Georgius Agricola v tom citovaném jeho díle popisuje tyto skřídčí bytosti jako malé, velice hledám vhodná slova, pitoreskní, jako malé pitoreskní postavičky, vysoké asi 60 cm, které se v mnoha ohledech jakoby opičily po aktivitách horníků, přičemž ovšem způsobovaly nemalé škody. Středověcí horníci věřili v podzemní duchy. Kobold, respektive koboldi, tuto roli plnili, jak jsem řekl, nejen v německém folklóru. Koboldům se nápadně svým zjevem, vzhledem, ale i aktivitami podobají entity zvané Blue Cap, Cornish Knocker nebo Velský Koblinau. Blue Cap, výraz, se kterým se nejčastěji setkáte v Anglii, podobně jako kobold, je malý, namodralý horský duch, který ukazuje světlo a pomáhá horníkům v podzemních labirintních prostorách. Cornish Knocker, výraz, se kterým se nejčastěji setkáte v oblasti Cornwallu, jsou malá trpaslíkům podobná stvoření, která vydávají klepavé zvuky, kterými označují rudné žíly. A koblinou to je termín pocházející z oblasti Velsu. Jsou to velští podzemní duchové, srovnatelní s knokery i s koboldy. Skřídci Blue Caps, Knockers, byli v hornické lidové tradici známí, jak už jsem naznačil, především tím, že ukazovali světlo nebo prostě svítili, nasvěcovali určité prostory. Hovoří se o tom, že se často objevovali v dolech a štolách s jakousi modrou nebo nazelenalou aureolou, což horníkům sloužilo jako určitý druh orientace, ale také i varování. Tato světla byla považována za magická, no prostě nadpřirozená, a posilovala víru v přítomnost těchto malých duchovních entit, které mohly být jak pomocníky, tak svým způsobem i zlovolnými silami. Existuje, jak jsem řekl, průkopnické dílo Georgiuse Agricoli. Je to ta Dere Metallica. A je to dílo o 12 svazcích, přičemž to dílo obsahuje část, která popisuje různé podzemní tvory, se kterými se kdy člověk setkal. Agricola je nazývá podzemními bytostmi. Tato část jeho materiálu zahrnuje jak mytologické bytosti, tak i zvířata, která prostě žijí pod zemí. Jejich přirozeným ekosystémem není příroda na zemském povrchu, ale hluboké podzemí. A to už jsme někde slyšeli. O tom se v současné době velmi intenzivně hovoří. Tyto hypotézy a teorie jsou dnes a denně přetřásány, a to nejen v oblasti klasické alternativy, ale i v kuloárech takového typu a formátu, ze kterých bychom byli extrémně překvapeni. Jsou to vojenská zařízení, vojenské instituce, politické aktivity. Je toho prostě hodně. Tady nějaký Georgios Agricola z 15. století o tom hovoří, jako kdyby se nechumelilo. Mezi ta mytologická stvoření patří nejen ti koboldi, ti klasičtí skřídci, ale i jiné zjevy, ano, které mají mnohem blíže svým vzezřením k bytosti lidské, než k těmto skřídkům. Agricola také popisuje a dokonce vytváří náčrty pozoruhodných technologií, které tyto spíše humanoidní entity, ne ty skřídčí, ale ti humanoidi podzemní, používají ve svém každodenním životě, ve svém každodenním fungování. A když se podíváte pořádně na tato vyobrazení z 15. století z pera Agricoly, tak se vám začne, věřím tomu, ježit vlasy na hlavě, začnou se vám ježit chlupy, protože se budete dívat na objekty sférického a diskoidního tvaru, které jsou mimořádně aktivní v době současné. Snad to má souvislost s blížícím se slunečním zábleskem. Prostě jsme v aktivní fázi mikronovy. A vše se dává do pohybu. Pak je tu jakýsi Paracelsus, narozený roku 1493 a opouštějící tento svět roku 1541. Švýcarský alchymista, mimo jiné, který vytvořil nový pojem gnom k popisu zemských, respektive podzemských bytostí, které byly klasifikovány jako strážci pokladu matičky země. Tento jeho koncept mimochodem měl velký vliv na tehdejší renesanční magii a alchymii. Paracelsus do všech detailů popsal mentalitu, psychiku a fyzikální fungování takzvaných zemních elementálů, včetně gnomů a již nám dobře známých skřídků, jakožto bytostí úzce spojených se zemí, žijících v nám neznámém a nepochopitelném podzemním ekosystému. Ve svých spisech, zejména asi bych měl zmínit materiál, který se jmenuje Liber de Nymphis. Paracelsus seskupil obyvatele hor mezi nimi i ony gnomy, přičemž rozlišoval mezi takzvanými nemonstrózními formami a jejich monstrózními potomstvy. Jeho práce později přispěla k integraci těchto folklorních bytostí do unikátního čtyřdílného systému elementálů a elementárů, což později ovlivnilo tradici jak rozekruciánskou, tak i obecně hermetickou. Vzpomínám si na dílo Olause Magnuse, které se jmenuje Historia de Gentibus Septentrionalibus. Toto dílo bylo vydáno v roce 1555 a obsahuje mimo jiné ilustraci, která zobrazuje tyto pozoruhodné entity při těžbě. Tady ten konkrétní obrázek, nemám ho bohužel k zveřejnění, se stal později velmi, velmi známým a v podstatě se stal jakousi učebnicou prezentací fyziognomie podzemních bytostí nikoliv evolučního, ale involučního charakteru. V 16. a 17. století v Dürnbergu a Halleinu žili podivné entity, nebo vyskytovaly se zvláštní entity na starém keltském kultovním místě zvaném Hexenmauer. Tyto entity se střídavě pohybovaly jak v podzemí, tak po zemském povrchu a byly v dlouhodobém velmi přátelském kontaktu s místním obyvatelstvem. A takovýchto legend existuje skutečně obrovské, obrovské množství. Vzpomínám si na příběh z Krušný hor, který vypráví o horníkovi, který uvízl při sesuvu půdy. Zatímco se snažil osvobodit, tvrdil, místo přísežně prohlásil, že spatřil v tu chvíli malou postavu, která nebyla vyšší jak 30 cm, která byla oblečená v kožené vestě a pilně pracovala vedle něho, aby ho vyprostila. A tato bytost skutečně tohoto horníka vytáhla z trosek, aby poté zmizela v nedaleké skále. Onen horník později vyprávěl, že tutéž malou postavu viděl i v jiných nebezpečných situacích, vždy jako varování nebo jakási podpora či inspirace pro horníky, kteří těmto entitám vždy projevovali hlubokou úctu. Tento horník s tímto příběhem žil v první polovině 18. století v jedné z vesnic vzdálených zhruba 25 kilometrů od města, které se jmenuje Stříbro. teď nevím, jestli to říkám správně, to, ten název toho města.
1: Určitě, Jardo.
0: Berte s rezervou.
1: Určitě, je to nevím, tady, teď, je to kousek od Plzně.
0: Je to Stříbro.
1: Ano, je to kousek od Plzně. A je to hornické město, samozřejmě, Stříbro.
0: Ano, jo, říkám to, tak si to pamatuju dobře. Já bych nerád samozřejmě mystifikoval, ano. A když jsem se zajímal o tyto věci a shodou okolností moje matka žije ve městě Chomutov, tak při opakovaných návštěvách se rozjíždím okolem Chomutova do širšího okolí k Sokolovu a potom i nahoru k městu Litvinov a ještě dál do Krušných hor, tak jsem se pokoušel sesbírat několik dalších takovýchto příběhů, které se předávají z generace na generaci v rodinách. A někdy jsem měl více štěstí, někdy méně, protože zjistil jsem, že ti lidé, ti potomci o tom, potomci těch, kteří to zažili, samozřejmě těch svých rodinných předků, nechtějí o tom mluvit, je jim to nepříjemné, no a ohledech cítí se asi zjevně dost divně, protože pochopitelně pro, jak to má říct, člověka klasického formátu, je toto záležitost pohádek, v lepším případě pověstí, a v tom horším jsou to totální nesmysly, takže já se jim pochopitelně vůbec nedivím. Ale těch případů je poměrně hodně. A s těmito entitami je hlášeno skoro ve 100% množství událostí, které svojí podstatou bychom asi zařadili mezi takzvané paranormální jevy. Ano. A tyto jevy ve spojení s podzemím a podzemními inteligencemi se objevují na mnoha různých místech světa. Prakticky v prostředí všech kontinentů. Jakási Emma Harding Brintová, narozená roku 1823, zemřela 1899, byla britská spisovatelka a teozofka. Ona napsala několik zajímavých knih, včetně specifického díla věnovanému parapsychologii s názvem Nintendo Century Miracles of Spirits and Tale Work in Every Country of the Earth. V tomto díle zmiňuje velké množství různých zpráv a zajímavostí týkající se tohoto našeho rozvíjeného tématu a mimo jiné hovoří o jisté paní Kolodziové, která byla zřejmě považována za autorku několika velmi ceněných knih o mineralogii a hornictví. Z materiálu paní Kolodziové, pak Emma Harding Brittenová, sestavila kuriózní sbírku příběhů o podzemních bytostech a inteligencích a v těchto příbězích se obzvláště detailně zaměřuje na parapsychické jevy, které tyto entity doprovází. Paní, když jsem pátral, kdo by ta paní Kolodziová mohla být, tak jsem zjistil, že to byla maďarská vědkyně, která se ve svém volném čase zabývala parapsychologií, PSI, fenoménem v různých souvislostech a tím pádem i v kontextu s těmito podzemními entitami a aktivitami těchto podzemních entit v dolech. Zaměřovala se především, protože byla Maďarka, na maďarskou lokalitu, slovenskou lokalitu a českou lokalitu. A ta paní Kolodziová, která mimo jiné v jisté fázi svého života i vyučovala, tak se nechala slyšet v tom slova smyslu, že tady v rámci PSI fenoménu se často ozývaly klepavé zvuky, které slyšela u svých žáků, jež pocházely z hornických rodin. Přičemž tyto klepavé zvuky prostě tyto děti doprovázely a ať ta dětská byla kdekoliv, tak v jejich blízkosti se tento akustický fenomén notoricky, respektive chronicky objevoval. S podobným jevem se setkala i na českém a slovenském území. Například studovala případy dětí pocházející z hornických rodin v blízkosti Brna, Ostravy a slovenského Rudohoří. Paní Kolodziová je, pro vaši povědomost, autorkou knih Rambles into Hearts Mountains a knihy The Clock Makers of the Forest. A později, po její smrti, byly tyto její knihy několikrát velmi významným způsobem oceněny. Těch příběhů je tam skutečně velké množství. Pavlíku, kolik máme hodin? Já se pokusím napít mezi tím.
1: No to můžeš, no. Ještě 4 hodiny. 22:45, prosím.
0: Mm-hmm. Taková otázka. Existuje tu spojitost s obry? S obřími entitami? Když už jsme u těch trpaslíků. Mm-hmm. Asi ano.
1: Já mám přehodit obrázek?
0: Ano, děkuji ti. Přehoď obrázek.
1: Tak, je to tam.
0: Totiž mezi 15. a 19. stoletím evropští horníci a průzkumníci z takových regionů Německa, Rakouska, Švýcarska, ale třeba i u nás Česká, podávali souběžně zprávy o různých podivných tvorech, které vykazovaly zcela odlišnou charakteristiku chování a odlišnou fyziognomickou charakteristiku. Jak všichni velice dobře víme, na Slovensku, na středním Slovensku, přesně řečeno, existuje obec, která se jmenuje Démanovská, nebo jako obec, no ona to je i obec, ale je to i lokalita, která se jmenuje Démanovská dolina. Tato oblast je dlouhodobě spojena s mýtickými příběhy, připomínající démony různého charakteru v kontextu s podzemními světy. Ještě jednou trošku etymologie. Démanovská dolina. Tento název je v podstatě derivátem v lidovém podání slova údolí nebo výrazu údolí démonů. Démanovská dolina. Dolina Démanovská. Údolí démonů. Protože podle tradice se kdysi z místních hlubokých jeskyní prý vynořovaly zvláštní bytosti podobné démonům. V této oblasti se nachází, to je všeobecně známá věc, rozsáhlý podzemní jeskyní systém Démanovské jeskyně. Během druhé světové války, ale i před druhou a po druhé světové válce, ale zajímavé, že hodně intenzivně během druhé světové války právě byl tento podzemní labirintní systém velmi intenzivně zkoumán. My se přesuneme na jiné místo, do jiné oblasti v Evropě. Dotkneme se baskické mytologie. A baskická mytologie je také velmi bohatá na legendy o podzemních bytostech, tentokrát ale obřího charakteru. Podzemní obři. Ano. Tajemné entity ve spojení s prastarými civilizacemi, které se vyvíjí v hlubokém podzemí souběžně s naší lidskou civilizací zde na zemském povrchu. A všechny tyto legendy jsou hluboce zakořeněny v místním obyvatelstvu Baskicka. Zjistil jsem, že mezi místní ústřední postavy patří takzvaný gentilak. Někdy se používá výraz gentiles. Gentiles je rasa obřích podzemních bytostí obdařených nadlidskou silou. Právě těmto entitám je připisováno vybudování dolmenů a kromlechů, a to nejen v Baskicku, ale i na jiných místech Evropy, včetně rozsáhlých území dnešního Ruska. Tito gentiles měli žít v hlubokých, rozsáhlých podzemních jeskyních nebo jeskyních oblastech. Konkrétně v lokalitě Atxarte a také na svazích hory Unzilax, kde, viděl jsem fotografie, se nachází obrovské množství pozoruhodným způsobem poskládaných obřích balvanů. struktura a forma, jakým jsou tyto balvany, jak jsou tyto balvany poskládány, zjevně naznačuje, že tu nebyly v akci přirozené přírodní síly. V roce 1968 narazil tým archeologů, který zkoumal prastaré tunely v Turecku, na děsivou situaci. Tým sestoupil, skupina výzkumníků, archeologů sestoupila zhruba 270 metrů pod zem a zde objevila labyrint chodeb, které zjevně byly vybudovány umělým způsobem. Tento labyrint měl sestupný trend, čili tak, jak postupovali, postupně sestupovali hlouběji a hlouběji. Až někde v hloubce kolem 800 metrů pod zemí na tuto skupinu zaútočila tlupa, nebo komunita, lépe řečeno, bytostí, jejíž pokožka měla charakter albínu, byla sněhově bílá. Tyto entity neměly vlasy, neměly žádná ochlupení a jejich oči v šeru a ve tmě zářily nazelenalým světlem. Tyto bytosti byly vysoké, tyto bytosti byly vyšší jak 2 metry. Oni odhadují na nějaké 2,2 až 2,4 metrů. Tento incident vedl k velmi vážným poraněním několika členů tohoto vědeckého týmu. Přičemž jeden z těchto archeologů zemřel a ostatní museli poté, co se jim podařilo uprchnout zpátky na povrch, na zemský povrch, tak museli zůstat poměrně dlouhou dobu v nemocnici. A to nejen kvůli svým zraněním, ale také kvůli neznámé nemoci, která se u nich vyvinula, zřejmě v důsledku fyzického tělesného kontaktu s těmito stvořeními. Následně v důsledku tohoto násilného incidentu byly jeskyně uzavřeny, byly prohlášeny za prokleté a od té doby nebyly podniknuty žádné další pokusy o jejich průzkum. Tato záhada zůstává nevyřešena dodnes. Já, když jsem se snažil geograficky identifikovat místo těchto jeskyní, tak jsem nepochodil. Nezískal jsem podrobnější, konkrétnější a přesnější informace. V hlubokých úrovních, nebo v těch nejhlubších dokonce, úrovních známých jeskyní, ale i podzemních dolů, byla typická hlášení o velkých hadech či bytostech připomínající draky, dračí anebo drakoreptiloidní fyziognomické charakteristiky. Mám na mysli především příběhy z oblasti Švýcarska a Rakouska, které obsahují pozorování mohutných plazovitých tvorů, které se v tichosti, ve tmě a v šeru plazili temnými chodbami pod alpskými masivy. Když posloucháte nebo čtete tyto situace, tyto příběhy a tyto podivné jakési podivnosti, tak si to jako dle mého názoru vůbec nezadá s hororem, protože to, co jsem mohl a měl možnost studovat já, bylo opravdu extrémně náročné. A tady tyto aktivity vztahující se k těmto entitám jsou často spojovány, no byly často spojovány s místními legendami o dracích nebo, chcete-li, létajících hadech. Ony příběhy o dracích byly vždy i v evropském folklóru velmi rozšířené a skutečně často se spojovaly nebo byly spojovány s jeskyněmi a horami, horskými masivy. Například existuje poměrně známý příběh, který vypráví o Lindwurmovi. O Lindwurmovi ve švýcarských Alpách. Lindwurm je dračí bytost, která údajně v lokalitě švýcarských Alp střeží strategicky důležité vstupy do hlubin podzemí pod Alpami, přičemž tato území, tato podzemní území jsou typická rozsáhlými prázdnými prostorami, kavernami, ve kterých se nachází velké množství pozoruhodné, nadčasové, člověku neznámé technologie, která nepatří zjevně v současné době nikomu. Je opuštěná. Ale zjevně je zároveň střežená. Pochopitelně, že zprávy o dracích se nevyskytují pouze v evropském panteonu, ale jsou typickou částí folklóru v mnoha jiných zemských enklávách, například pochopitelně v Asii. Prostě tyto zprávy se vyskytují od severských a řeckých bájí přes křesťanskou tradici až po čínské a babylonské mýty. Zatímco paleontologové se domnívají, že ke vzniku mýtu o dracích zjevně přispívaly fosílie velkých saurů, dinosaurů, kryptozoologové věří, a nejen oni, že dračí stvoření mohla přežít až do dnešních dnů v izolovaných oblastech. Tedy ona žila, existovala v naší třetí dimenzi, v této realitě a dokonce možná v izolovaných ostrůvcích přežila dodnes. Slyšel jsem z několika různých zdrojů, že ještě ve středověku v nějakém 15. 16. století.

0: prý v oblasti Kavkazu byly ještě k vidění. To jsou velice, velice zajímavé věci. Je jich pochopitelně mnohem, mnohem více. Já bych příště rozvinul naše téma o podzemní kolonie, podzemní základny ovládané údajně mimozemskými bytostmi a začal bych vám detailněji povídat o podzemních kryptoterestrických formách rozvinuté inteligence, o telosanech, mravenčích entitách, agarťanech a dalších. Takže pokud vás toto téma bude zajímat, nenechte si ujít příští týden další naše vysílání, milí přátelé. Já se s vámi loučím. Loučím se i s Pavlem, protože čas se navršil, ano, jak ano. Říká klasik. A přeji vám všem hezkou dobrou noc a děkuji za pozornost.
1: Ano, výborně, já taky děkuji za zajímavé povídání. A já ještě musím ohlásit samozřejmě jako vždy v pondělí kalendárium věnované Jiřímu Kornovi, je to repríza, ale to je jedno, je to zajímavé kalendárium, já jsem to poslouchal a se mi to líbilo. Tak jo, Jardo, děkuju a za týden teda opět na viděnou a naslyšenou.
0: Ahoj.
1: Ano, ještě bych taky mohl vlastně říci pozvánku zase na víkend na Palouček, kdy bude tam Lumír, něco kolem čaker, já si neuvědomuji přesně, o čem tam jde. Aktivace čaker, myslím, že to je na slunovrat 21.6. Takže koukněte se na stránky www.mezipomlčkasvimi.cz. Tam to všechno uvidíte. Přijďte. Tak jo, Ardo, díky moc. Ahoj, ahoj.

Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 162, které věnujeme někomu, kdo nepotřebuje bližší představování. Je jím Jiří Korn, který 17. května slaví 77 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.
1: Dobrý večer, vážení a milí televizní diváci. Československá televize Praha

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Jiří Korn už to s námi táhne přes 60 let a to počítám jenom dobu jeho aktivního muzicírování. Spolu založil skupinu The Rebels, proslavili se mimo jiné písničkami od The Mamas and the Papas a my si jej zde poslechneme v pěveckém tandemu s Josefem Plívou.

The Rebels v roce 1968 zvítězili na prvním československém beatovém festivalu v kategorii objev roku, vydali své album Šípková růženka, podnikli turné po západním Německu, Polsku a Rakousku a potom se v roce 1970 rozpadli. Jiří Korn nastoupil do skupiny Olympic, kde jako hráč na basovku také zpíval například diskutovanou píseň Únos.

0: Působení Jiřího Korna v Olympiku bylo pro něj dobrým odrazovým můstkem pro začátek sólové kariéry, kterou mu ostatně sudičky darovali již v kolébce. Můžeme se přesvědčit sami.
1: Těšíte se na nás?
2: Uslyšíte Korna, vidíte Kaisera?
1: Otevřít oči, teď!

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Rodilý Pražák Jiří Korn, nejen zpěvák a baskytarista, ale též tanečník, moderátor, herec a showman, ke dnešnímu dni vydal již daleko přes 20 LP desek nebo CDček a vlastně se s Karlem Gottem pohyboval na takové té špičce oblíbenosti. V 80. letech pro něj Gabriela Osvaldová s Ondřejem Soukupem složili písničku Miss Moskva, kterémžto videoklipu, co by nekompromisní domina, září jeho bývalá manželka Kateřina.

0: Také pro Jiřího Korna existoval život před a po roce 89. Stejně jako dnes nebylo vždy snadné uchovat si tvář, tak například v roce 1975 naspíval úvodní píseň k filmu o armádě s názvem Na konci světa a zahrál si tam roli Vojína Krutského.
1: Vojín Čoupal! Vojín Krutský!
2: Zde! Běž napřed, já ten jeho ksicht nemůžu ani vidět.
1: Máš to s Čoupalem od 20.00 do 04.00 pohyblivou na 54.
2: S kým ještě?
1: Co s kým ještě? Co ještě chcete, chlapi? To chcete, abych stavěl na 54 tři chlapi, nebo co? To se tam chcete flákat, nebo spát, nebo co?
2: No snad jsem tolik neřekl.
1: Bez debaty odchod. Padám, padám!
0: Zatímco v roce 2005 stvárnil například roli vodníka Jakubka.
3: Snad by ses nebál, Toníku. Viděl jsem, že mi pomáháš chránit rybičky. Hezky. Moc hezky. Zelená krev se holt nezapře.
4: Vy jste...
3: Jakoubek, tvůj táta. A ty jsi můj syn. Proto jsi přece přišel, ne?
4: Nechápu, jak to, že se máma z Rovinka do vás zakoukala.
3: To víš, mládí, já se tehdy strojil.
4: Aha, a co děláte teď? Šijete si botičky?
3: Botičky, dušičky, řečičky, pustá pověra. Neznám Hastermana, aby byl taky švec.
4: A duše?
3: Tak pozor, chlapče, to možná bejvávalo. Když někdo byl ženu, trápil děti, zvířecí hovátka na dvorku mučil... Pro ten případ jsem vyleštěný hrníčky na polici měl, to jo. Ale dneska duše. Leda rybí, Toníku, rybí.
4: Prý se musíte stěhovat.
3: Proč myslíš, že mi teď ukapává smutek ze šosu? Já tady, chlapče, bez téhle svý hráze uschnu. Víš přece, co je sucho pro Hastermana, ne? Už mám horečku. Žáni.
4: Je. Vy úplně hicujete, táto.
3: Co jsi to řekl?
4: No, že celý hoříte. Musíte si jít lehnout.
3: No, já nemyslím to, myslím to tá...
4: Táto.
3: Dnešek je můj nejkrásnější den. A že jsem jich pár hezkých zažil. Teď už je mi jedno, co se mi stane.
4: To tedy ne. Půjdete do postele a já na zámek. Ten knížecí glejt se musí změnit.
3: Ty si troufáš.
4: No taky mám proč. Tátové učili kluky dělat píšťalky, lézt po stromech a já. A já byl pořád sám. Pořád jenom s mámou. Myslíte, že vás teď nechám zmizet? To tedy ne, tatínku.
3: To tedy ne, tatínku. To tedy ne, tatínku. Klučina jeden, celý já.

A málem bych zapomněl, v roce 1977 zahrál Honzu v Honzovi Málem králem, 78 zpěváka v soulu Pro starou dámu a v roce 1980 například ve filmu Trhák zahrál pilota.

A když jsme u těch letadel jednorázového reunionu se kapela The Rebels dočkala v roce 1991 v rámci série koncertů Comeback, k obnovení činnosti skupiny došlo pak v roce 1999, kdy vydali nové album se zvukem již mnohem méně kompromisním, například v písničce Aeroplán. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Korn znamená kukuřice a jeho hlas má opravdu takovou zrnitou barvu. O tom, že byl tento umělec můzami již jaksi předurčen, svědčí jeho takový klid a sebevědomí, s jakým například tančí, jeho stepařská čísla s Helenou Vondráčkovou byla dechberoucí, a když ho požádali o účast ve Stardance, odpověděl takto.
1: Do Stardance mě samozřejmě hned na začátku mě vybízeli, ale já ten společenský tanec, ne, že bych ho neměl rád, to se nedá říct, jo. On je nesmírně náročný. Tak jako prostě všechno. Ale já jsem se tomu společenskému tanci moc nevěnoval a moc připadalo mi to vlastně moc strojený, jakože vlastně oni známkovali to, jak se všichni tváří a mně to přišlo strašně nepřirozený. Jo. Čili neřekl jsem ano a já jsem ani nechtěl do poroty, protože zase si myslím, že takový odborník nejsem, abych rozhodoval o tom, jestli někdo vyhraje nebo nevyhraje.
0: Pan Jiří se nicméně natancoval a naspíval v nejednom z muzikálů. Namátkou to byli Bídníci, Golem, Limonádový Joe, Mise, Miss Saigon, Mrazík, Quasimodo, Romeo, Julie, Touha, Carmen, Jesus Christ Superstar, Aida, Mowgli, The Addams Family, Anděl Páně a pochopitelně Drákula.

0: Jen malá vsuvka. Kdo byste našel video na kanále YouTube s nadpisem Smrt Remix Korn, tak uvidíte neuvěřitelnou choreografii a taneční show levelu, nebojím se to říci, Michaela Jacksona. Konec vsuvky a teď zpět k Drákulovi.
1: V tomto muzikálu dostal Jiří Korn trojroli, napsanou jemu přímo na míru, s Zdenkem Borovcem, jehož genius se zde protnul s talentem Karla Svobody. A vznikl masterpiece, jež byl zároveň oslavou hudby a českého jazyka, kdy si divák a posluchač mohli vychutnat úžasnou ekvilibristiku naší řeči.

Tvorba Jiřího Korna je, jak už jsem naznačil, docela obšírná, takže jsme určitě mnohé opomenuli, například různá ocenění, činoherní role, působení v dabingu, načítání audioknih. Jiří je velmi zručný v kulečníku, dosáhl úrovně celostátního přeborníka a je mistrem Evropy veteránů. Spolu s Pavlem Halamkou pořádá exhibiční show kombinující kulečníkové triky s živým zpěvem. Ale přesto si neodpustím jednu písničku, která se mi obzvláště zalíbila. Jmenuje se Blázen, je z alba Duny, autorem textu je Eduard Krečmar. Paradoxně bez basové kytary, kterou hraje autor hudby a aranžmá Miroslav Vidlák levačkou na klávesi, na kytaru hraje Zdeněk Blažek, na bubny Pavel Zbořil a kdybychom to brali americkým měřítkem, tak už je úplně dospělá, má totiž 21 let.

Vzpomněl jsem si ještě na jeden moment, který mi onehdy uhranul, totiž v době neslavné, totiž covidové, se Jiří Korn objevil na půdě Národního divadla se zpěvákem Jacquinem Stepem ve skladbě Tigrovaný sprej.

S kalendářem číslo 162 se loučí Michal Kyselka a také Jiří Korn. Poslechneme si v jeho podání, tedy s jedním z jeho projektů, který se nazývá Fortet a jehož je členem. Nám zaspívá píseň písní a těšíme se na slyšenou.

0: Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
1: Nuž, dámy a pánové, tak i na samozřejmě na podvody jménem VTE, Větrné elektrárny. Nuž, a jelikož pondělí 8. června letošního roku 2025 v Poslanecké sněmovně probíhal seminář, tak snad se mi to tady podařilo všechno postahovat a snad to všechno půjde, dáme si tu hlavní část i s troškou diskuze, tak se na to koukneme, protože to je moc, moc, moc důležité, zasáhne to prakticky každého, pokud by se to tady udělalo, jak už tedy akcelerační zóny, anebo vůbec zase jiné běžné rozšiřování, když se nebudeme bavit o akceleračních zónách. Jdeme na to, jdeme si pustit začátek, ať to sviští po střeništi, času je málo. Příjemný poslech, na Zírati pak budete moci na Odyssey, teď to živě nevysílám na Odyssey, takže na Odyssey to pak bude uloženo, myslím, jako v celku, nebo to zkusím rozdělit, uvidím, jak se mi to povede. Tak jo, na závěr asi mi vyzbyde čas na nějaké osobní poznámky a další věci, ale to nebudeme teď zdržovat ti, takže jdeme na to. Příliš drahý vítr, to se to jmenovalo pod patronací samozřejmě poslance Jindřicha Rechla za stranu PRO a celé to měla na starosti tedy Lenka Tarabová, tak tady za tuto stranu, takže jim tímto děkuji. Vzpomenu tedy aspoň na začátek, nemám to tady teď rychle připraveno. Byla tam, vystupovali tam Penelope Cimprichová, profesor Jaroslav Turánek, inženýr Ivan Noveský, doktor Vladimír Zlínský, bývalý poslanec za SPD a spousty dalších, takže moc zajímavé a moc důležité informace. Boj ještě neskončil, boj, dámy a pánové, trvá. A zase to bude na každém z vás, když budete prdět do gauče, či umět na fotbal, nebo předtím na hokej, že ano, mistrovství a kdejaký krávoviny, anebo nekoneční slintárny, tak se nic nestane, jenom akce. Já už to přepínám, obrázkem je to zde a jdeme na to.
2: Tak, vítám tady pana poslance Jindřicha Rajchla, který dal záštitu dnešnímu semináři a předávám mu slovo.
3: Děkuju. Krásné dopoledne, dámy a pánové, moc vás všechny zdravím. Omlouvám se za zpoždění, ale Zdeněk Zibříma říká, že máme tu nejlepší dopravu v Praze, tak všem bych doporučoval si to jet zkusit vyzkoušet takhle v pondělní hradní špičce. Je to opravdu, opravdu radost. Musím říct, že jet stroji sem hodinu, to je opravdu rekord. Každopádně jsem moc rád, že jste dneska dorazili na tenhle seminář, který já považuji za opravdu zásadní věc, protože ohledně naší nebo směřování energetiky, jak v Evropě, tak v České republice, se diskutuje už delší dobu a myslím, že velmi často ta diskuze postrádá jakýkoliv věcný obsah a zužuje se do takových hesel, jakože potřebujeme ty obnovitelné zdroje, abychom snížili klimatickou změnu a odstranili klimatickou krizi a klimatickou depresi, které utrpí miliony lidí v celé Evropě. Je to samozřejmě trošku nadnesené a přeneseno do absurdna, nicméně za mě je, nebo tato věta vystihuje v podstatě to, co se v současné době děje ohledně energetiky, a to je absolutní odklon od zdravého rozumu. Absolutní odklon od zdravého rozumu. To je čistá ideologie a já s oblibou říkám, že ideologie vás vždycky stojí peníze. Vždycky. Nevím, jestli tady je dneska paní Ciroková, neviděl jsem ji tady dneska, když byla na covidovém semináři, tak říkala, že to, co tady říkáme, tak jsou to proruské dezinformace. Tak já myslím, že co se týče toho Green Dealu, tak také už jsem četl, že ti odpůrci větrných elektráren, že to jsou proruští dezinformátoři, kteří se k tomu stahují a tak dále a tak dále. Dokonce jsem od jedné evropské představitelky z EU slyšel, že Green Deal je zbraní proti Putinovi. Tak to musím říct, že to mě pobavilo opravdu hodně a proto ví Putin nechce zničit. Já myslím, že jestli Čína a Rusko by chtěli zničit Evropu, tak vůbec nemusí používat žádné zbraně, stačí jenom podpořit Green Deal, protože ten Green Deal tu Evropu zničí naprosto spolehlivě a mnohem dříve než jakýkoliv válečný konflikt. Konec konců to vidíme kolem sebe. Evropa ztrácí dech a její poměr na světovém HDP se rapidním způsobem snižuje, a to právě a jenom díky hloupé politice, hloupé ideologii bruselských sociálních inženýrů, kterou známe pod názvem Green Deal. Dnes budeme mluvit převážně o větrných elektrárnách. Samozřejmě týká se toto téma i solárních elektráren, ale tam ta situace není až zas tak, řekl bych, tragická. Z hlediska jaksi doplňkové energie, pokud si někdo instaluje solární panely na střechu své haly, na střechu svého domu, proč ne? Proč ne? Nicméně dělat obrovské solární parky, které potom způsobují opět další negativní ovlivnění životního prostředí, vytvářejí takové ty tepelné kotle, nad tím, když proletí pták, tak je mrtvý naprosto spolehlivě, tak to jsou už věci, které jsou podle mého názoru naprosto za hranou. Tedy individuálně, doplňkově, proč ne? Ale z mého pohledu prostě jakákoliv masivní podpora výstavby velkých solárních parků z mého pohledu opravdu není tím správným řešením. Takže to těžiště samozřejmě dnes bude se týkat těch větrných elektráren. Máme je tam hezky na té fotografii. Myslím si, že ten kopec by byl bez nich mnohem, mnohem hezčí. Já bych tu problematiku rozdělil do dvou kategorií. První jsou ty takzvané akcelerační zóny. O nich se teď diskutuje. Akcelerační zóny jsou zase dalším projektem z Evropské unie, kdy EU fakticky vydírá členské státy jejich vlastními penězi. Oni od nás vyberou naše daně a pak říkají, my vám ty peníze vrátíme, pokud vy splníte to, co my chceme. Tedy pokud nakreslíte ty akcelerační zóny v nějakém rozsahu, což v České republice je docela problém, protože my na rozdíl od jiných evropských zemí máme velmi husté zalidnění v naší zemi. U nás je těžko najít prostě prostor, který bude 10 kilometrů od jakékoliv obytné zóny a tak dále a tak dále. To prostě ty jiné země nemají. Stejně tak nemáme možnost udělat ty takzvané offshoreové větrné elektrárny, to znamená postavit je na moři, protože žádné moře nemáme. Tudíž pro Českou republiku je zase tohle gleichschaltování naprosto mimo. Víte, já s oblibou říkám, že cokoliv, co plánujete, tak musíte vždycky vzít v úvahu ty místní podmínky. Ve Švýcarsku, v Itálii, ve Francii na horách je určitě super stavět lyžařské vleky a lyžařská střediska. Vydělává to peníze, funguje to perfektně. Těžko budete lyžařská střediska stavět v Maroku, v Čadu nebo někde kdekoliv v Africe, protože tam to prostě vydělávat nebude a bude tam jaksi vlek, který mu bude chybět dvě podstatné věci, a to jsou kopce a sníh. A to samé platí v bledě modrém o České republice v oblasti těch takzvaných, jak říká Ivan Noveský, občasných zdrojů energie, nikoliv obnovitelných, ale občasných, protože ono na tom příliš obnovitelného. Všechny zdroje energie jsou obnovitelné, protože i uhlí se neustále vytváří a tak dále a tak dále. Takže pro za mě je tohleto úplně, ale úplně mimo. No a ty akcelerační zóny samozřejmě proto dopadají na Českou republiku mnohem vážnějším způsobem, než dopadají třeba na jiné země, kde mají toho prostoru o něco víc. My máme skutečně těch vesnic a obcí obrovské množství a konec konců i díky tomu je ta Česká republika krásná a členitá. Chtěl bych zdůraznit jednu věc. To, že je někde nakreslená akcelerační zóna, neznamená, že tam ty větrné elektrárny budou stát. A vice versa, to, že někde není akcelerační zóna, to neznamená, že tam stát nebudou. To je v podstatě jenom administrativní prvek, který umožňuje zrychlené povolovací řízení. Nic víc, nic míň. Pokud si někdo prolobuje postavení větrné elektrárny mimo akcelerační zónu, stále mu nic nebrání si ji tam postavit. Takže ty akcelerační zóny, byť samozřejmě výrazným způsobem usnadňují to celé řízení, tak to není jaksi naprostý imperativ toho, že tam ty větrné elektrárny budou stát a, jak říkám obráceně, že tam, kde akcelerační zóny, tak stát nebudou. Přesto jsem přesvědčen, že malovat dneska akcelerační zóny na půdu s bonitou 1, 2 poblíž našich přírodních památek, jako je Říp nebo Blaník, poblíž obcí, poblíž zastavených území, je prostě principiálně špatně. Protože už tu chvíli tím otevíráme ty dveře k tomu, aby se tam ty větrné elektrárny stavěly rychleji. A za druhé, proč zrovna akcelerační zóny na větrné elektrárny? Tak já bych raději akceleroval stavbu dálnic. Já bych daleko raději akceleroval stavbu rychlostních železnic, tak abychom si konečně dobudovali tu naši infrastrukturu. Proč zrovna v případě, kdy se snažíme a víme, jak to povolovací řízení je u nás složité, jak trvá dlouho na to postavit tady i příboudu, tak proč zrovna na větrné elektrárny prostě my tady uděláme akcelerační zóny? Za mě to postrádá jakýkoliv smysl a zase je to jenom ukázka toho, že se jedná o čistou ideologii, o nic víc. A dnes ti vážení hosté, které tady budeme mít, tak

to všude, ale hlavně ne u sebe. A my, když jsme byli na tom veřejném projednávání těch akceleračních zón, tak tam padla úplně dokonalá otázka na všechny ty, asi tam bylo 10, co tam seděli, a jeden z těch účastníků se zeptal, a vy z vás byste to chtěli mít u domu? Kdo z vás by to chtěl mít? Mlčení, ticho. Až pak moderátorka řekla, no to je jasný, že nikdo. Říkám, skvělý, tak proč to malujete těm lidem za tím barákem? Víte, tohle je asi ta druhá kategorie, ke které bych se chtěl dostat, a to je vůbec smysluplnost. Smysluplnost právě těchto zdrojů energie, jako je sluneční energie, větrná energie a tak dále. Je to budoucnost energetiky pro Evropu, pro svět? Já jsem přesvědčen, že ne. Pojďme o tom dnes diskutovat, budu za to velmi rád, ale podle mého názoru je to takzvaná slepá vývojová větev. Protože poměr toho, co to stojí, poměr vynaložené energie na výrobu, na instalaci, poměr toho, jakým způsobem to škodí vůbec celé krajině, i lidem, i zvířatům, vůči tomu přínosu je za mě zásadně negativní. A já bych chtěl poukázat na jednu věc, a to je obrovská faleš těch takzvaných ochránců přírody. Ti, kteří tady v momentě, kdy je narušen jakýkoliv biotop, kde žije jakékoliv zvíře, jakýkoliv brouk, tak okamžitě křičí, stávkují, žalují, tak najednou jim to nevadí. Najednou říkají, no tak to přesuneme jinam. Ti, kteří vždycky se snažili strážit hladinu hluku, aby nikde nebylo, hlavně po půlnoci, aby nebyl nikde hluk, tak najednou říkají nějaký 40 herců v noci, to vašemu spánku přece vůbec nemůže vadit. To je úplně v pohodě, žádný spánek vám to nenaruší. Najednou lidé, kteří prostě se snažili bránit krajinu, aby tam nikde nestálo něco ošklivého, aby prostě jsme vždycky stavili ty domy nějak, aby nebyl překažený výhled, rozhled a tak dále, tak najednou jim nevadí 250-metrová monstra, která budou hyzdit naši krajinu a budou ji hyzdit na mnoho a mnoho desítek let. To je farizejství, to je pokrytectví. Tady vidíte, že jim vůbec nejde o ochranu přírody, o ochranu života lidí, zvířat, o rostlinstvo, o flóru, faunu. Ne, jim jde jenom o tu ideologii. To jsou čistí ideologové, úplně stejní jako všichni ideologové tohoto světa, které zná naše historie, kdy prostě ti lidé, buď to jim jde o to, aby získali moc nebo peníze. Nic jiného v tom není. Nehledejte zatím žádné bohulibé účely, je to čistě a jenom ideologie, kde jde o moc a o peníze, tak jako vždycky. Pojďme se podívat, jak to vypadá v současné době ve světě ohledně větrných elektráren. Donald Trump velmi tvrdě proti tomu bojuje, fakticky ve Spojených státech amerických se teď žádné větrné elektrárny nestaví. Španělsko se nám pochlubilo před asi rokem, že je první zemí, které přešlo na plně obnovitelné zdroje. Tak oni mají samozřejmě hodně toho moře, oni mají opravdu velké planiny, kde to můžou instalovat, takže se pochlubili, že už jsou plně energeticky navázaní na ty OZE, na ty občasné či obnovitelné zdroje energie, jak chcete. Za pár měsíců přišel blackout, masivní blackout. A to je prostě nevyhnutelný důsledek toho. Tyto zdroje prostě nejsou stabilní, nefouká pořád, nesvítí slunce pořád a tomu blackoutu se nevyhnete. Právě proto jsou jako základ, pokud budou jako základem toho energetického mixu, tak to prostě nejde. Není to možné. No a Francie, tak ta v loňském roce francouzský parlament uvalil moratorium na stavbu nových větrných elektráren. To je fakt, takže ve Francii se teď nestaví onshoreové elektrárny, pouze offshoreové, pouze na moři. A soud Montpellier dokonce nařídil na základě žaloby rozmontovat jeden celý větrný park, sestávající se z 9 větrných elektráren, protože žalobce prokázal, že tam dochází k obrovskému úmrtí ptáků, kteří lítají kolem, a dokonce včetně usmrcení vzácného orla skalního. Takže soud Montpellier nařídil to rozebrat a ještě ke všemu udělil pokutu 200 000 euro tomu, kdo to postavil. Tohle je dnes stav Evropě a my se do toho ženeme. Je to stejné, jako vstupovat do KSČ v říjnu 1989. Úplně stejné. Takže přátelé, já za sebe říkám, že kdybychom ty peníze, které jsme dali do této ideologie, hloupé Green Dealové ideologie, dali do rozvoje jaderné energie a do rozvoje fúze, tak jsme dneska daleko, daleko dál. Dnes už máme
v Číně, v Rusku, v Americe jaderné elektrárny čtvrté generace, které umí jet na palivo, které je v podstatě odpadem z těch předchozích generací.

0: pojďme skutečně se vrátit od ideologie ke zdravému rozumu a pojďme financovat projekty, které mají smysl, které dodají lidstvu, našemu průmyslu, naší energii, ale i našemu podnikatelskému sektoru, i našim domácnostem dostatek stabilní, levné elektřiny, protože to je základ. Ten, kdo bude mít elektřinu v příštích 30 letech, zbohatne jak Katar. Elektřina je jednoznačně ropou příštích 30 let. Pojďme se toho nevzdávat, pojďme se vrátit zpátky z této slepé uličky na cestu zdravého rozumu, pojďme si udržet fosilní zdroje, pojďme investovat do rozvoje jaderné energie a věřte mi, že nám tak bude mnohem lépe. Teprve tehdy se Evropa může uzdravit, teprve tehdy může Evropa zase znovu konkurovat jak Americe, tak i Asii. Česká republika nepotřebuje solární a větrné elektrárny. Česká republika potřebuje to, aby se držela svého energetického mixu, který tady byl nastaven předchozí generací a je naprosto správný. Byli jsme druhým největším vývozcem elektřiny v Evropě, brzy budeme dovozcem a já bych chtěl tento trend zvrátit a chtěl bych, aby se Česká republika znovu stala velmocí v oblasti výroby a exportu elektřiny, protože díky tomu bude naše země zase znovu bohatší. Děkuji moc a přeji vám příjemný seminář. Díky, že jste přišli. Já se teď krátkosti omluvím, protože přijel na návštěvu sem do parlamentu za mnou místopředseda Slovenské národní rady pan Andrej Danko, předseda SNS, takže já se s ním jdu přivítat, ale pak se sem zase vrátím a budu moc zvědav na vystoupení těch jednotlivých panelistů, protože si myslím, že to bude opravdu velmi, velmi zajímavé. Ještě jednou díky, že jste dorazili. Moc se těším. Díky.
1: Tak, děkujeme panu poslanci Reichlovi. Já jsem si připravila takové úvodní slovo pro každého dnešního vystupujícího. Mám pro ně překvapení, protože já jsem požádala umělou inteligenci otázkou, jak krásně byste představili a uvedla jsem jméno. Tak panu profesoru Turánkovi. Profesor Turánek patří mezi výrazné osobnosti svého oboru. Během své dlouholeté kariéry se věnoval vědeckému výzkumu, pedagogické činnosti i popularizaci odborných témat. Je známý svým důrazem na samostatné myšlení, otevřenou odbornou debatu a snahou hledat nová řešení složitých problémů. Jeho práce oslovila řadu studentů i kolegů a přispěla k rozvoji diskuze v oblasti, které se věnuje. Pan profesor Turánek.
2: Dobrý den, já myslím, že umělá inteligence to psal z nějaké detence už, protože já jsem dezolátor, nebo dezinformátor, že možný. Ten první snímek, jestli tam může být.
1: Prosím.
2: Ten první snímek. Tady na tom obrázku, to jsem udělal kdysi nějakých 2013, když jsem byl na vědecké konferenci o vakcinách jako antivaxer narodu, tak jsme se byli podívat, to je nejvyšší hora toho rodu, Ioannides, tak mi to připadalo, ještě můžeme pojednout. Tak mi to připadalo jako Golgota, jo, tam ty tři větrníky. No a dneska ty Golgoty, co tady budou, mají těch křížů stovky. Aha. Já jsem tu přednášku nazval jako vliv větrných elektráren na zdraví obyvatel, biologickou integritu ekosystému a sociální soudržnost a potravinovou bezpečnost České republiky. Protože o tom se vůbec nemluví, oni vám to prezentují jako, že všechno je naprosto skvělé a není to pravda. Zamlčují soustavně ty dopady, které nejsou malé. Já tady jenom ty dva citáty, ten... I když se všichni odborníci shodnou, já myslím, ty vládní odborníci, mohou se mýlit. A čím větší je zájem v daném oboru, tím menší pravděpodobnost, že výzkumná zjištění jsou pravdivá. Čili vědět se správně a neudělat to je největší zbabělost, jak říká Konfucius. No tady máte vývoj větrníků. Je to stejně jak s těmi dinosaury. Ta megalomanie, aby se vůbec mohl vyčerpat ta nízká energie větru, vede k tomu zvětšování a zvětšování a skončí to, jako, jak už říkal tady pan Reichl, slepá ulička, to víte napravo toho chcíplého tyrannosaura, kterého žerou ti malí savci, což ta budoucnost může být v malých modulárních reaktorech. Tady jenom ukázka, jak pak taková krajina vypadá, když tam postavíte 250-metrová monstra, což ještě nikde na světě se nedělá. A Siemensovi zůstalo při 12 těch monster, které potřebuje udat. Něco veliký pomalu je tady ta pražská na Pankráci věž, která vězí. Tady jsem byl v Bratislavě na konferenci o koronavirových vakcínách, tak jsem byl ubytován v hotelu a tohle jsem tam viděl. Napravo to je za dne, tam na tom horizontu v Burglandu vidíte stovky těch větrníků, je to šílený. A v noci se podíváte, to jsou ty červené body na horizontu, to taktuje ty světla na těch větrnicích, je to synchronizováno GPS-kou, aby to všechno taktovalo stejně. Ten dopad na lidi, jo, červené světlo je vlastně poplašný signál, takže to narušuje vaši psychiku. Přitahuje to hmyz, který tam samozřejmě zahyne, přitáhne to netopíry, kteří tam loví a toho netopíra nezabijou ty lopatky, těm by se i vyhnul. Toho zabije ten tlakový ráz za lopatkou, protože netopír je savec a ty savčí plíce jsou jiné než ptači, takže mu to roztrhá plíce, on padne mrtvej. Zasahuje to i do ptahu ptáku, či potom, až tak si můžete přečíst detaily, abych na to neměl čas. Prostě už jen to blikání červených světel je nebezpečné. Tady jsem udělal pár obrázků, abyste si měli představu, jak se staví taková elektrárna. To není jen, že to postavit, oni musí udělat příjezdové cesty, musí tam přitáhnout kabely, kterým se ta elektřina potom vede k těm rozvodám, se napojila na síť. A to jsou všechno mnoha tunové závaži, čili už jenom ta doprava devastuje tu půdu pod těma silnicema. Tady máte ukázku těch velkých lopatek. Jo, to, ta jedna lopatka váží 70 až 90 tun, takže celý ten komplex má skoro 400 tun, který rotuje, to je ohromný ten setrvačná energie, kterou v případě nehody musíte zastavit. Tomu se ještě vrátím, to je další taková fantasmakorie, který oni nám tady říkají. Teď ty lopatky mají asi životnost 2 až 3 roky, takže musí se vyměnit. A ten odhad je, že v roce 2050 tady bude, někdo říká 40, 50 milionů tun odpadu těch lopatek. A co se s tím bude dělat? No tady se ukazují takové eufemistické věci, že se uděláte lezeckou stěnu nebo pro děti hřiště, přístřežky na kola a tak dále. Jenomže těch lopatek je tolik, to byste měli, těch hřiští, tolik dětí mít nebudeme už. Takže vypadá to posledně takto. To jsou úložiště lopatek z těch elektráren v Texasu. Oni tady blázni s asbestem z toho eternitu, který vlastně, když ho nebudete drtit, tak nebezpečný není. Jo? A tady uložijou tisíce, miliony tun těch lopatek. Další problém je recyklace, tak to železo z těch tubusů, to oni nějak zpracují, ale pak tam máte v zemi ty patky, na které to stojí. A ty naše elektrárny, které by tady měly být, doufám, že nebudou, tak ty potřebují patku průměru 30 metrů. To je 4 tisíce tun železobetonu. A myslíte, že ta rekultivace, jak oni nám řekl, my to zrekultivujeme. No ta rekultivace spočívá v tom, že uříznou ten vršiček, na kterým je nasazen ten tubus a zahrnou to zeminou. Tomu říkají rekultivace. Zkuste si dálnici zahrnout půl metrem zeminy a pak tam pěstujte brambory. To je nesmysl, to jsou nesmysly, které oni tvrdí a vůbec se nad tím nezastavují. Další problém, který tam potom nastane, je, že vlastně ten beton zůstává v zemi, ten alkalizuje tu zemi v tom okolí, naruší všechny ty kapiláry, kterými se vsakuje voda, čili tam vznikne takový špund hydrogeologický, tam se zničí vlastně spodní vody, protože neprosakují a nad tím vám nic neporoste, maximálně tráva i tam moc neporoste a dochází tam k větrné erozi. To znamená, že jedna ta patka má asi 1000 metrů čtverečních, tam vznikne pustina. když máte ten větrný park, a to nepočítám k tomu příjezdové cesty a to, co rozvrtají kvůli káblům. Teď, jak oni, když mě napadají to, tak ještě zdůrazním, tak oni mluví o infrazvuku. Já nemluvím o infrazvuku jako takovém, já mluvím o pulzním infrazvuku, což je naprosto jiná kategorie. Jo, oni říkají, to je jak šumění lesa. Bolí vás šumění lesa hlava? Já myslím, že nikoho z toho hlava nebolí. Zkuste tady těm lidem, zavřete do jedné místnosti a tam jim puste metrom. Pik, pik, pik, pik, 10 hodin. Teď se šilijou. Nebo si ťukejte také na hlavu. Jo, to přesně se děje, jenom vy to neslyšíte. Jenomže vy to neslyšíte. Ten infrazvuk, to jsou zvukové vlny, které jsou pod 20 Hz, čím velice pomalé, ti prochází vším. To nezastaví stěna, jo? Na rozdíl od normálně slyšitelného nebo ultrazvuku. Ten se zastaví nebo odrazí. Ten infrazvuk, ten prochází vcela volně, ohýbá se nad krajinou a navíc, to vám taky neřeknou, on jde vlastně do země. A teď podle toho, jaké podloží, tak se šíří na žulových podložích, což je vlastně v těch asenčních zónách na Vysočině, kde většinou žula. Tam rychlost, normální rychlost zvuku v atmosféře ve vzduchu je 330 metrů za sekundu. Víte, kolik je v podloží? 6 kilometrů za sekundu. To prochází do velké vzdálenosti. Ty seismografy v Německu se vyděsí, protože to rozezvučí seismografy a teď se to odráží zpátky k zemi. Jakmile ten infrazvuk, ten puls dojde k základu stavby, tak začne rezonovat v té místnosti, tam vznikají kmitny a ten akustický tlak v té místnosti, pokud rezonuje ta stavba, může být až o 30 decibelů větší. Takže dále je tam v noci, když máte ten studený vzduch při zemi a teplejší ve výšce, tak ten infrazvuk, jak jde nahoru, tak se odrazí, to je jak zrcadlo, a jde dolů. Takže on fokusuje tu sílu do velké vzdálenosti, pak vám ukážu, až kam se může dostat. Další věci, která tam nastává, je interference. Když máte větrníku víc, a oni nejsou fázově spojeny. Oni jsou fázově posunutí, takže tam je celá řada vln. Na některých místech se to vyruší, na jiných se to zesílí, zásadně zesílí. A to zesílení budete, naměřilo se minimálně 6 kilometrů u těch menších, ale tady to bude dosahovat třeba 20 kilometrů. To nikdo nemůže predikovat. Já vám ukážu potom z Kanady tu studii. To je ona. V té Kanadě u Ontária, tam je park, který má 2400 větrníků. Tam máte dole mapku, to zelené jsou ty parky a ty tečky černé v tom jsou ty větrníky. A tam je ukázka, jak ty pulzy, ten graf uprostřed, jak ty pulzy se šíří tou krajinou. To je predikovat to na základě jenom nějakých vypočtů nemožit. Tam musí docházet poměrně náročným měřením. Takže tam ukázali, že pokud je dole žulové podloží, no tak to dochází daleko dál. Ve vápencích se to trošku víc tlumí, ale ne hodně. V pískovcích hodně. A když jsou ruly, tak tam se to šíří jako v žulách. Podle toho, jak ty vrstvy jsou nakloněny. Když jsou kolmo, tak se to celkem zabrzdí v té zemi. A když jsou vodorovně, to běží jak ve vlnovodu. A o tom nikdo nemluví. Teď se zmíníme ještě o tom přírodním infrazvuku, který oni berou jako ty vás chlácholí. Teď strom, když takhle komíhá, tak samozřejmě dělá infrazvukové vlny, ale ne pulzní. Jo? To je ten rozdíl. Ten průmyslový infrazvuk, ten bývá od nějakých bucharů, od kompresoru, ale ty větrníky, to je úplně něco jiného. To, protože ten větrník, to máte 150-metrový tubus, to je jako ohromná píšťala varhan. A jak má ta lopatka jde kolem toho stojanu, tam vzniká tlakový puls, rozlučí ten stojan a to se chová jako, ne jako bodový zdroj, jako liniový zdroj, který má tu vlnoplochu šíření válcovou, či dosahuje do daleko větších dálek, ona se nešíří jen vzduchem, ona se šíří i vlastně radiovým způsobem v té vrstvě hlíny. Takže ona jde několika směry, odráží se od spodní vrstev ještě, takže predikce těch kmitel, kde se to rozlučí hodně, velice obtížná, možná nemožná. Čili oni popisují, že až 10-15 kilometrů to dosahuje. Tady se chlubil pan Turek, že to posunulo 800 metrů. Jo. To je nic. To prostě je nic. U nás, kdyby se tohle dodržovalo, tak prakticky to nepostaví nikde, protože, jak už říkal doktor Reichl, u nás ta hustota osídlení těch sídel je velice velká. No, o těch seismických vlnách jsme už mluvili. Pojď to přečte v klidu. To jsem řekl taky. Tady je ukázka ze švédské studie, oni to se zesměšňují, jo. Tady máte to, ty křížky uprostřed, to jsou ty větrníky a tam měřili v určitých vzdálenostech ten infrazvuk. Měřit infrazvuk nebo půlní infrazvuk, to není jako měřit normálně, že telefon a zjistíte nějakou hladinu zvuku, protože infrazvuk neslyšíte a ty normální měřáky to vůbec nezachytí. Oni to úplně neslyší, nevidí. Takže to jsou speciální měřáky, kde se měří v krátkých časových intervalech minimálně 100 milisekund, abyste zachytili ten pík toho pulzu. Takže ještě ve vzdálenosti 6 kilometrů naměřili hodnotu 95 decibelů. Oni tady dají normu 90 decibelů i v té hladině G, to znamená i toho infrazvuku, a tady máte překročenou. No a co to způsobí? Ten infrazvuk, proč ty vlny jsou dlouhé, tak naše orgány mohou rezonovat s těmito vlnami a rozechvět se. Čili jsou to hrudník, plíce, ty větší orgány, oční bulva, hlava naše rezonuje. K tomu víc bude mluvit pan doktor Zlínský, já jsem tohle vynechal. Pak je to ekologický problém. První problém je ty lopatky, další problém je vliv na živočichy v tom zasaženém místě a potom je to eroze z těch lopatek. Vemte si, že ty velké větrníky se točí na konci rychlosti 300 až 360 kilometrů podle toho, kolik otáček ta vrtule má a ještě v těch vzdálenosti 100 metrů při 8 metrech za sekundu je rychlost 300 kilometrů. Čili ten konec té lopatky se pohybuje velkou rychlostí. A co máte ve vzduchu? Kroupy, déšť, sníh, prach a hmyz. To všechno působí na ten povrch té lopatky a dochází k erozi. Tam zase já jsem hledal různá data a ta se líší, ale našel jsem i data, kolem 4 kg z té velké lopatky za rok se uvolní. To máte z těch 3 lopatek 10 kg a za 20 let to máte 20 kg. Tady to odpadu. Teda to bylo za měsíc. Jo. To bylo, já se počítal, vycházelo to čtvrt tuny za životnost toho větrníku. Čtvrt tuny mikročástic, které se rozpráší do vzduchu, které můžete rychat, pak padnou do půdy a to jsou lamináty, sklolaminát, epoxid, to se nerozloží a pokud je menší než nějakých 5 mikronů, tak se to dostává kořenem a do rostlin, ty rostliny sežene zvěř a vy to vlastně máte jako vrcholný predátor nebo konzument, to máte na talíři. Dneska už ty mikroplasty způsobují takové problémy, jsme toho plní, protože produkujeme mikroplastu hrozné množství. Pak tam... No to... Mě o to skládí, pan doktore. Já to jenom ještě to řeknu, tady ty věci. Pak tam jsou ty polifluorované látky, to jsou nerozložitelné látky. Zase jsem hledal, některé látky jsou vysoké, některé říkají, že to nemá vliv, to nebudu diskutovat, ale jsou to nebezpečné látky. Tady v Hospodářských novinách se vysmáli článku, který jsme tam s panem inženýrem Beranem dali. ministerstvo zdravotnictví, ten nepředstavují žádný zdravotní problém, pak se tam smá nějaký předseda té energetiky nové, ten to nerozuměl vůbec. No a zvláštní, že tam psal nějaký otruba, jo, který se věnoval infrazvuku, a vůbec mu nedošlo, že já mluvím o pulzním infrazvuku. Tak to je ukázka našich novinářů. Tady máte výpočet, se udělal podle Ericssonovy rovnice, kolik zásahů blesku se dá očekávat v našich elektrárnách 250 metrů vysokých. U nás je přibližně 2 údery blesku na kilometr čtvereční. Když jsem to dosadil, tak vyšlo asi 3,5 zásahu blesku ty elektrárny. Tam máte ukázku, co se děje s tou elektrárnou. Tam může hořet těch zásahů za rok u těch velkých až 10. A co se stane? Tam dojde bleskově v krátkých mikrosekundách k toku proudu 20 000 amper. To tu lopatku minimálně eroduje, nebo to může roztrhnout. A ty hlášení ukazují, že asi 1700 těch větrníků, tak jeden má fatální zásah. Když to začne hořet, máte to v lese, no to, ne, to neuhasíte. A hlavně tam je asi metr krychlovej oleje, ten se vsákne do země. Já jsem si četl, jak to rekultiví, to byla taková sranda, to byl nesmysl, to byla prostě blázněnc, jo. To nedostanete z těch kapuklin v podloždí horně. No a teď jenom k tomu zdravotnímu, lehce, to pak pan doktor to rozebere. Ten infrazvuk pulzní, vy ho neslyšíte, ale on má vliv na střed, na vnitřní ucho. Tam vznikají elektrické signály do mozku a ty aktivují tu osu hypotalamus, hypofyza, nadledvinky. Výsledkem je permanentní stresový, uvolnění, permanentní uvolňování stresového hormonu kortizolu. I s těmi dopadky, dopady tohle nebudu propírat. I s těmi dopady na váš imunitní systém a na celkové vyčerpání organismu. Zkuste používat kortikoidy jako léky. Co vám to udělá? Zničí vám to pleť, zničí vám to metabolismus. Člověk to pak vyhodnocuje jako iritující podnět, který vlastně nevnímá, špatně spí a tak dále. To řekne pan doktor. Dopad na děti, to dítě, když je v tom bříšku, ten plod, to taky vibruje. Ono to taky slyší. Čili dochází k narušení hlubokých fází do spánku dítěte. Výsledkem jsou předčasné porody a nižší porodní váha. Už teď máme sníženou porodnost, tak si zavedeme ještě toto. Hlavně na venkově, kde se těch dětí pořád rodí víc.
1: Pane profesore, omlouvám se, čas.
2: Už končím. Jo, tady máme ohrožení na reprodukce, to všechno slyšíme, tady zase to osa. To jsou ty minerální oleje, o kterých jsem mluvil, recyklace, o tom jsem mluvil, ta devastace půdy, dneska potraviny jsou klíčovou záležitostí a my si budeme zhoršovat bonitu půdy nebo ji zdáme do železného betonu. A pak je ten poslední, to už končím, ten poslední problém, o kterém se vůbec nemluví, je stejný jako v době covidu. Narušení komunikace mezi lidmi, rozvrácení těch venkovských sociét, lidi přestávají cítit vztah k tomu domovu, připadají si jako vyhnaní z toho domova a nemají kam jít, protože ta nemovitost její cena klesá a jinou si nekoupí. Že v tom vesnice nechodí boháči. Čili přestávají mít zájem na tom životu, na tom toho venkova. Je to taková průmyslová kolonizace. Ztrácíte útočiště, váš domov už necítí, ten vztah už se za ně nebudete brát. A rozpadají se ty komunity, ještě písa obce. Odpoutají se ty lidi od těch kořenů. No ty socialistické výzkumy to jasně ukazují v těch zemích, v Austrálii, ve Švédsku. To nejsou nějaké konspirační teorie, to jsou fakta. A je to velice podobné té době covidu. Ekonomicky to je neudržitelné, o tom budou mluvit další, ale hlavně vy ztrácíte důvěru v politiky a ve demokratické zřízení. To je ta největší ztráta. Prostě už nevěříte vládám, nebudete chodit k volbám, budete apatičtí. Kdo má zodpovědnost, proč se tady neměří infrazvuk pulzní a tak dále? Tak a závěr. Ten zápas o větrné elektrárny není jen technickým a ekonomickým sporem o zdroje energie. Je to hluboký zápas o právo na domov, klid a zachování lidské tváře venkova. Ukazuje se, že pokud stát prosazuje energetickou politiku silou a ignoruje lidi na zemi, platí za to daň v podobě rozpadu společnosti. Tady máte toho orla, který prostě je obětí těch elektráren. A co je pohání ty elektrárny? Není to ten vítr, je to vlastně těch 400 miliard dotací a chtivost těch větrných baronů, jejich nastrčených šmejdů, té betonové lobby skorumpovaných politiků a vlastníků hlavních médií, včetně veřejnoprávních jako ČT a ČRO. Nejsou tady, jako vždycky, nejsou na těch seminářích, neinformují. Čili jedině moratorium na výstavu má smysl. No tady máte člověka, který to může zastavit, ale ten to zřejmě neudělá. A tady je písnička skupiny Tým, reklama na ticho, to jste si volím přečíst, tam to je docela dobrý. Takže děkuji za pozornost, musel jsem takhle ten světem.
1: Tak, děkujeme panu profesoru Turánkovi a protože ze začátku zmínil nálepky, tak já si dovolím říct jediné nálepky, které pan profesor má. Pan profesor je doktor přírodních věd, je kandidát věd a je doktor věd. Proto najdete dva tituly před jeho jménem a dva tituly za jeho jménem, žádné jiné. Pane profesore, velmi děkuji.
2: Děkuji za pozornost.
1: Tak, dalším naším řečníkem bude pan doktor Zlínský. A co nám na něj pověděla umělá inteligence? Vladimír Zlínský je lékař, specializující se na otorinolaryngologii, který po řadě let působení v nemocnicích ve Zlíně Kroměříži a Uherském Hradišti založil vlastní odbornou ordinaci. Vedle své lékařské praxe se věnuje také veřejné službě a působil jako poslanec parlamentu České republiky, kde se zaměřoval mimo jiné na zdravotnictví, evropské záležitosti, vzdělávání a elektronizaci zdravotní péče. Jeho profesní dráha spojuje dlouholeté zkušenosti z medicíny s aktivním zájmem o fungování veřejných institucí. A já bych jenom doplnila, že děkujeme za semináře, které jste dělal s pozvaným záštitou ohledně doby covidí. A vám hned vám pustím, vydržte.
3: Tak děkuji za slovo. Já než se spustí prezentace, tak bych vás chtěl pozdravit všechny. Tak jako samozřejmě to představení bylo celkem příjemné, ale musíme se na to podívat i z jiné stránky, že nikdo nemá jenom dobré vlastnosti, každý z nás máme i různé slabosti a já musím říct, že jedna z mých slabostí je, že do všeho jdu po hlavě, zajímám se hlavně o problematiku, která je nějakým způsobem kontroverzní a v podstatě dá se říct, že si mě pamatujete z doby, kdy já jsem tady pořádal ty semináře na různé varující témata od covidu až po pokles porodnosti. A možná si říkáte, že všeho strkám nos. Já se přiznám, že já bych byl strašně rád, kdyby tady byl nějaký odborník, který by sdílel aspoň částečně naše obavy ohledně větrných elektráren. Já bych ho tady rád pustil, ale bohužel zatím jsme takového nenašli. Otázka je, jestli vůbec v České republice takový nějaký člověk je, který se tím nějak komplexně zabývá, třeba ho časem najdeme. Ale já se teda pokusím ho nahradit. Já bych kromě vás tady velice rád přivítali zástupce koalice, zástupce opozice, zástupce médií hlavního proudu. Možná tady někdo je, já nevím. A spíš
1: já se omlouvám, pane doktore, byli pozváni všichni. Ano.
3: Takže na dálku zdravím všechny, třeba na příští seminář přijdou, až se ty akcelerační zóny schválí. Ono asi pak bude trošku hustější atmosféra. Já bych první začal od toho, proč zastánci těch větrných elektráren nás nějakým způsobem to podporují, tu výstavu. Proč oni, nebo z jakého pohledu kritizují ten náš přístup, tu naši kritiku. Tak oni tvrdí, že ty moderní elektrárny jsou bezpečné, že ten infrazvuk rychle klesá, s druhou mocninou vzdáleností to klesne, takže 500 metrové vzdálenosti zcela bezpečné. Pak tvrdí, že když to měří, tak jsou tam nízké hladiny intenzity v decibelech, pak tvrdí, že to neslyšíme, takže je to pravděpodobně zcela bezpečné. Pak tvrdí, že infrazvuk se nachází všude v přírodě. Já bych vyzdvihl hlavně teda to zemětřesení, to je velmi zajímavé, já se k tomu ještě vrátím. A mluvil o tom pan profesor Turánek. Pak tvrdí, že nejsou jasně řečeny a ozřejmeny ty patofyziologické příčiny, to znamená, jak ten ultrazvuk, infrazvuk, přesto ten infrazvuk teda působí na to lidské, na to lidské tělo. A pak ještě tvrdí, že v podstatě se to týká pár procent citlivých jedinců, kteří vlastně trpí syndromem noceba, to znamená, že nějací dezinformátoři jim nakukali do hlavy, jaké mohou mít potíže, oni je pak mají. Takže z tohoto pohledu, když se na to podíváme, tak se pokusíme se k tomu postavit čelem, k těm jejich připomínkách. Já tady nebudu rozvádět, jak vzniká zvuk, on o tom mluvil celkem pan profesor Turánek, že je to nějaké kmitání částic, molekul vzduchu, které samozřejmě se může přenášet jak na tekutiny, tak na tuhé látky a jak tady bylo řečeno, v tekutinách a v tuhých látkách se to přenáší daleko větší rychlostí. Co se týká toho, kde se ten infrazvuk nachází, tak když se podíváte na sluchové pole, tam máte na té podélné křivce frekvenci, tak my vlastně slyšíme, lidský sluch je uspůsoben na vnímání frekvencí od 20 Hz do 20 000 Hz, to znamená 20 kHz. A nejvyšší citlivost má asi mezi tak 1000 až 4000 Hz, protože tam vlastně my máme takzvané řečové pole, to znamená, že se tam domlouváme a všechny ty měřící přístroje, ty hlukoměry jsou vlastně nakalibrovány na tuto oblast, takže když vám přijde někdo, nějaký odborník a měří vám hlukoměrem infrazvuk, tak zákonitě nic nenaměří, protože ten je vlastně kalibrován na to, aby měřil v té oblasti těch Hz, o kterých jsem mluvil. A když se podíváme, jak vzniká ten infrazvuk, on o tom mluvil pan profesor Turánek, že tam vlastně ta vrtule se otáčí nějakou frekvencí, to znamená ty velké vrtule asi za 8 sekund se otočí jednou, to znamená to je frekvence asi 0,125 Hz a protože má tři lopatky krát 3 je 0,375 Hz a z toho vypočítáme délku vlny a to je skoro kilometr. Tak teďka se ptám, když dáme 500 metrů vzdálenost, vždy ta vlna, jak by se mohla zeslabit, když má jeden kilometr. Takže se ptám, jak je to teda, jak bude reagovat, jak budou odpůrci těch větrných elektráren, které jsou v koalici, jak budou na toto reagovat, na tuto situaci. Vždyť těch 500 metrů je úplně směšné, i kilometr je v podstatě směšný. Takže samozřejmě já nechci říkat, že prostě každý metr, který to odsuneme, je na nic, ale apeluji na zástupce koalici, aby zásadním způsobem řešili tento problém, tuto problematiku. A teď, když se podíváme na podpis té akustické vlny, to infrazvuku, tak ono má nějaké své speciální charakteristiky, protože tam není, tam je ten pík a ten pík vlastně se skládá z toho, že jsou tam nějaké vyšší harmonické, to znamená, že ten kmit, který tam proběhne, stlačí ten vzduch a tam vzniknou víry a k těm vírům se přidají další pulzy na frekvenci, které jsou násobkem toho hlavního pulzu. Takže když to má třeba 1,5 Hz, tak další puls je 3 a tak dále. Jo? To znamená, násobí se 3, 4 a tak dále. A ten vlastně nese tu informaci o tom pulzu. A to je vlastně to, když se to seskládá, ty pulzy v časovém průběhu, proč to tvoří takový pík. No a teď, když se podíváme na ty vlastnosti toho infrazvuku, to už tady popisoval pan profesor, oni nejsou moc intuitivní, ty vlastnosti, ale chová se to tak, že v podstatě se to různě sčítá, odčítá, ohýbá a šíří se to na velké vzdálenosti. A kromě toho se to šíří nehomogenně, protože jak to interferuje a rezonuje, tak prostě v některých oblastech, hlavně v těch rezonančních dutinách, mohou být oblasti, kde je nula a někde, kde je prostě ta intenzita extrémně vysoká. No a teďka se dostávám k tomu syndromu větrné turbíny. Na co teda útočí? On útočí ten infrazvuk hlavně na naši centrální nervovou soustavu. Z toho vyplývají ty problémy, protože základním si myslím je porucha spánku a z té poruchy spánku pak už vám vyplývá, když někdo nevyspí, tak asi jakou má náladu, jak se cítí, jaká je jeho psychická výkonnost, jaká je jeho koncentrace. No a k tomu ještě přibývají další problémy, jak je tlak v hlavě, tlak v uších, tlak na hrudi a působí to i na vestibulární aparát, takže se tam objevuje nevolnost a závratě. No a teď jak to působí na ten mozek, si říkáte. Přiznám se, že asi není úplně jasně zatím zjištěno, jakým způsobem to působí. Podle toho, co já jsem si hledal, tak ty cesty jsou tři. Působí to přímo na mozkové buňky, a to není jen to, nejsou neurony, působí to zprostředkovaně přes receptory a nervové dráhy a působí to přes cévy. To jsou možné příčiny vzniku těch obtíží. Já jsem tady mluvil, nebo pan profesor, o té rezonanci. Naše tělo je vlastně jakýsi viskoelastické prostředí a nehomogenní. Jo? My máme spoustu dutin, kosti a jak vletí ta infrazvuková vlna do našeho těla, tak ho celé rozkmitá. A v některých dutinách dojde takzvané rezonanci, to znamená, že tam vznikne tím, že se to odráží od stěny té dutiny, tak se ty vlny odražené střetnou s tou vlnou, která směřuje do té dutiny, a oni se sečtou. A někde se odečtou a ta dutina se rozrezonuje a ono to pak působí jako zesilovač. Takže teď samozřejmě vás napadne, které máme dutiny, tak je to samozřejmě dutina hrudní, dutina břišní a dutina lebeční. A co se týká té dutiny lebeční, tak tam je zajímavé to, že ten mozek má svou vlastní elektrickou frekvenci, několik vln. Ty vlny jsou alfa, beta, teta a delta. A vlastně ty vlny pomalejší, teta a delta, tak ty se aktivují při hlubokém REM spánku, kdy vlastně my nejvíc relaxujeme a odpočíváme. A mají frekvenci 8 Hz, cirka. A ty vlny, které vznikají v rezonanci s hlavou, tak prostě některé z těch vln mohou mít tu frekvenci taky těch 8 Hz, takže tam dochází ke kolizi. To je jedna možnost, jakým způsobem může se ovlivňovat ta REM fáze spánku, o které jsem mluvil. A teď se podíváme na ty další možnosti. No, takže my vnímáme zevní prostředí receptory. A my jsme těmi receptory v podstatě poseti. A ty receptory jsou mnohé z nich založeny právě na tom, že přenášejí mechanický pohyb na chemický signál. A tady už cítíte, že ten infrazvuk vlastně tohle by mohl způsobit. Já jen nebudu všechny ty receptory tady vyjmenovávat, protože už jen trochu tlačí čas. Ale samozřejmě jsou to receptory, které sluchový orgán, vestibulární orgán, receptory, které máme v kůži hmatové, proprioreceptory, které máme ve šlachách, ve svalech, v kloubech, v kostech, ve vnitřních orgánech. A ty se přenášejí ty signály z těchto receptorů takzvanými aferentními drahami do určitých částí mozku. Do mozkového kmene, kde se přepnou, pak se přepnou do talamu, tam se všechny jaksi fúzují ty informace, on je analyzuje a pošle je do limbického systému, do amygdaly. A to je centrum, které je odpovědné za naši obranu, abychom přežili v zemním prostředí. A pokud ta amygdala to vyhodnotí, že jsme ohroženi, tak spustí stresovou reakci uteč nebo bojuj. A přepne se ta amygdala do hypotalamu, to už nás svědčí, že je to někde pod tím talamem, a přes aktivaci, jak o tom tady hovořil pan profesor, hypofýza nadledvinkové dráhy a přes sympatický nervový systém se spustí ta stresová reakce, která znamená zvýšenou tepovou frekvenci, zvýšenou frekvenci dýchání, rozšíření zorniček, podcení. To je dobře, to potřebujeme. To je fajn, když je to akutní. Jenomže v momentu, kdy jsme pořád bombardováni infrazvukem permanentně, hlavně v noci, tak to přijde do stavu vyčerpání chronického stresu, kdy samozřejmě ten organismus nechce ta amygdala, aby člověk, který je ve stresu a hrozí, že ho sežere nějaký predátor, aby spal. Tak trpí nespavostí. A z toho pak se odvíjí všechny ty problémy. A co se týká toho působení kortizolu, o tom taky tady mluvil pan profesor, tak ten nám vlastně zvyšuje hladinu glukózy, mobilizuje na metabolismus, potlačuje imunitu a potlačuje jiné hormonální soustavy, třeba ten rozmnožovací systém. Tak to nechceme, že? To je špatně. No a teďka se podíváme, jak je to zprostředkováno makromolekulárně. Když se podíváte na ten obrázek, nezdá se vám tam být něco podivného, takové nějaké tří osé zařízení, tak to je pohled na mechaný receptor, jmenuje se piezo 1, piezokanálek, zhora. Tak to absolutně připomíná, to mě právě strašně zaujalo, tu lopatku té větrné elektrárny. A funguje to tak, to je páka, ono se to netočí, jo, to je vsazeno v té membráně buněčné. A pokud, a je to trochu prohlé, ten, když není drážděn ten receptor, a když jde mechanická síla, třeba ta vlna toho infrazvuku, tak se to prohne, to vchlípení se vyrovná a ten kanálek se otevře a proudí vápník dovnitř. A ten vápník je signál pak pro tu buňku, aby vykonala nějaké činnosti. Třeba generovala depolarizaci a signál nervový. Těch piezoreceptorů je v těle neuvěřitelné množství, jsou téměř všude. Padla za to Nobelova cena v roce 2021 a pak to začali vědci nacházet ve všech částech těla. Já se zmíním o hlavně piezo 1 mě zajímá, protože to je vlastně ten cévní systém, o kterém jsem mluvil, kde vlastně podle jedné vědkyně, která se jmenuje Uršula Maria Belutztek, je vidět, že každá Uršula nemusí být pro nás hrozbou, tak ta tvrdí, že infrazvuk s určitými vlastnostmi, frekvence, časový protrvání, tlak, jak jsem tam popisoval ten charakter, tak vytváří v tom laminárním proudění nějaké stresové pole, takové nějaké, bych řekl, že se tam vytváří víry, a to atypicky dráždí ty mechanoreceptory v té cévě a vede to k tomu, že je přetížen ta buněčný metabolismus, vznikají tam radikály kyslíkové, které jsou velmi reaktivní, poškozují tu cévu, ta céva stlušťuje, vznikají tam ateroskleróza, nedostatečně proudí krev do všech orgánů, my se bavíme hlavně o mozku a pak už se nám z toho vyplývají ty potíže, kterými ty pacienti trpí, to znamená bolesti hlavy, závratě, únava. Mluvil jsem o té fibróze, ona tam nastává i fibróza srdce, o tom nedávno vyšla taky velká studie vědců z Mainzu. No a už se blížím ke konci, tak co je důležité, tak já jsem tady nezmínil to zemětřesení. Možná to zemětřesení je jeden z důvodů, proč my tak reagujeme na ten pulzní zvuk, protože to zemětřesení má velmi podobný průběh, jak ta elektrárna. Vzniká tam taky jako takové pulzní, jak se to tře o sebe, ty desky, při kterých vzniká to zemětřesení, tak je možné, že nás ten organismus varuje, on nás varuje podvědomně, to vůbec nejde přes mozkovou kůru. No a teďka se ještě musíme uvědomit, že ten výzkum pokračuje a není uzavřen. Uznávám. Dále bych chtěl říct, že musíme vzít v úvahu to, že ne všichni lidi jsou na to stejně citliví. To znamená lidi staří, nemocní, děti, těhotné, psychicky nemocní a podobně. Ty jsou v největším ohrožení. Má to tvořit 30% lidí. A poslední slide, a ten je asi nejdůležitější ze všeho. Vyzývám k tomu, aby jsme ctili princip předběžné opatrnosti. Dokud nebude uzavřen ten výzkum, jak to je, tak nemůžeme povolit přestavbu těch větrných elektráren a nemůžeme obětovat ty lidi. To, že se nás to netýká, to přece není možné, abychom obětovali část naší populace. Za druhé, to musí být ty větrné elektrárny, které už jsou postaveny, případně se budou stavit, musí být trvale monitorovány. Musí být monitorována intenzita i kvalita toho infrazvuku a musí to být monitorováno jak zevně, tak uvnitř místnosti a trvale. Ale pozor, to ještě nestačí. Musí to monitorovat nezávislé orgány. Nemůžou to být orgány, které jsou závislé na podporovatelích Green Dealu a na větrných baronech. Takže to je základem té mé přednášky, abych na to upozornil, že pokud tohle nesplníme, tak musím říct, že nebo za to nebudeme bojovat, tak ta má přednáška se minula účinkem. Děkuji vám za pozornost.
1: Tak, děkujeme panu doktoru Zlínskému za velmi zajímavou přednášku. Myslím si, že je velmi podnětná a určitě budeme dál šířit informace, které nám dneska předal. Dalším řečníkem je inženýrka magistra Penelope Cimprichová. A co pak nám umělá inteligence na Penelope prozradila? Paní magistra inženýrka Penelope Cimprichová je zkušená odbornice s dlouholetou profesní praxí. Ve své práci je ceněna pro pečlivost, analytické myšlení a schopnost nacházet praktická řešení i složitých problémů. Díky kombinaci odborných zkušeností, znalostí, organizačních schopností a vstřícného přístupu si získává respekt kolegů i obchodních partnerů. Paní inženýrka magistra Penelope Cimprichová.
4: Tak to se musí smát, děkuji umělé inteligenci, to bych ani sama neřekla něco takového hezkého na sebe, takže opravdu hezké. Já bych se jenom, jestli mohu, vrátila trošku k tomu 15.5., kde jsme byli na akci, počkejte, já to začnu s tím duchýme, kde jsme byli v Radiopaláci, kde pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj akci pro nás všechny ostatní lidi, abychom se tam mohli s nima popovídat a nějak se k tomu vyjadřovat. A jasně tam zaznělo, co bylo špatně. Vlastně měla jsem pocit, že celé to hodnocení těch větrných elektráren bylo špatně a nikoho to netrápilo. Takže biologické hodnocení trvalo pouze 3 měsíce. Od 8. do 10. měsíce roku 2025. To znamená, že se neprobral celý ten rok, který je třeba minimálně probrat, abychom měli všechna roční období a ještě minimálně jeden rok poté. To nebylo. Geologický průzkum, myslím, byl jenom někdy v lednu, takže to bylo úplně k ničemu. No a na zhodnocení zdraví nám bylo sděleno, že se použila jedna modelová studie. V dnešní době, kdy už jsou stovky studií, které existují, tak si vyberou jednu modelovou studii a to bylo všechno. Já si myslím, že je to podstatné, co my potřebujeme, jak to vypadá v té klinické praxi. Na to bychom měli apelovat a to bychom měli chtít. A jediný nežádoucí účinek, se který teda odsouhlasili, že tam teda snad byl, že to byla nespavost. A mně se líbilo, jak se tam jeden pán ptal, no, že možná úředníci pracují 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, ale on teda opravdu se potřebuje vyspat a co má dělat. Tak mu bylo sděleno, že ať si vezme tabletku. Takže to bylo, k tomu se ještě vrátíme. Dále se nehodnotil dopad právě ta kumulace, o které se tady mluvilo, to bylo to podstatné. Tam byla třeba jedna paní, která opravdu žila, že měla na východě, na západě a na jihu 500 metrů od sebe 3 větrné elektrárny. Ta tam musela být v kotli. Nemohla se vlastně ani podívat ven, aniž by viděla větrnou elektrárnu, protože se nebudete dívat na sever, ale chcete na sluníčko. Takže jí totálně zničili život. No, jaká je kybernetická bezpečnost, o tom se taky nehovořilo, protože to bylo asi tajné, ale údajně je to skvěle zabezpečeno, tak to omlouvám se, ale fakt už něčemu nevěřím. A poté, co se údajně objeví, poté, co se objeví škodlivost té větrné elektrárny, tak se údajně musí vrátit do původního stavu ten prostor. A všichni tady víme, vidíme to i v cizině, že to prostě není pravda, že se tam opravdu nechá ten velký betonový základ. A v Německu to dokonce vyřešili tak, že z toho udělali jakoby muzeum, nějaké průmyslové, technologické, aby to nemuseli vůbec rušit. Jo. To je metoda, jak to nějakým způsobem vyřešit. Takže doufám, že tyhle ty věci bychom jim měli stále připomínat, že to není možné. Já osobně bych byla radši, kdybych to viděla v legislativě, že opravdu musí zrušit úplně všechno. Pro naplnění, co tam bylo sděleno, to důležité, že potřebujeme jenom 140 větrných elektráren. Já tady mě asi opraví kolegové, já jsem se podle AI dozvěděla, že jich je tady asi 220 v této chvíli. Takže když už máme nadstav, tak se ptám, proč potřebujeme další, když odpovídáme tomu množství, které vlastně máme mít. Jo? Proč děláme něco dalšího, když všichni víme, že to je neekologické, že to nejsou žádné obnovitelné zdroje energie. Prostě nejsou. Já tam nic obnovitelného nevidím a navíc je to zničení zdraví, přírody, úplně všeho, to o tom si nemusíme ani povídat. Dále se nevyužili brownfieldy pro ty větrné elektrárny. Opravdu, když si vzpomenu, já jsem původem z Ostravy, tam byla opravdu měsíční krajina po těch uhelných dolech. Použije se to místo toho, aby se to použilo opravdu v té krásné krajině? Jela jsem teď z Moravy a to je nádhera. Zatím tam nejsou ty větráky, takže to je ještě pastva pro oči se dívat a koukat. Ty slavné věčné chemikálie na těch vrtulích ty neřešili, protože ty nebyly předmětem hodnocení. Dále, při dotazu, to už tady Jindra řekl, ten tam zrovna v té době přišel, tady je zrovna ten pán, který se na to ptal, takže ten byl, to se mi ten dotaz hodně líbil a tam začala ta moderátorka, jestli teda by rádi bydleli u těchto větrných elektráren, načež ta moderátorka tam začala prostě překrucovat, že ona to zná, že byla v Holandsku, tak se mi fakt už okřikla, že mě to nezajímá, nás to nezajímá, nás zajímá ano, ne, jestli chtějí nebo nechtějí, tak zkoušela ještě točit, tak se mi okřikla ještě jednou. Tak řekla, že teda, že určitě by tam bydlet nechtěla, říkám, tak chci i ty ostatní, aby se vyjádřili, tak to zkrátila, protože ona byla moderátorka plus 11 dalších těch ministerských úředníků, sedělo jich tam 12. Bohužel nám tam chyběl ten nejlepší, ten Ježíš, že jo, ten by tam aspoň udělal pořádek, no ale nic. Takže sedělo jich tam 12, jak u večeře nějaké, kde si nás dovolili vyloženě slupnout, protože nám vlastně neodpověděli na nic. Takže řekla za ně, za všechny, že si může dovolit za ně říct, že by tam nikdo bydlet nechtěl. Ani jeden se neohradil z těch ministerských úředníků. Ani jeden. To znamená, kdo mlčí, souhlasí. Takže oni tam bydlet nechtějí, ale pro nás tady tuhle tu situaci tvoří. Já teda musím říct, že zase na ně až tak nemůžu házet nějakou špínu nebo něco, protože vím, že oni prostě musí konat to, co z vrchu na ně padne. A bohužel i ty naši ministři, obávám se, dělají to, co na ně spadne ještě z většího vrchu. Takže jak to udělat, abychom toto vyřešili, abychom prostě i ty lidi i na těch ministerstvech dohnali k tomu, že pokud to sami nechtějí, sami vědí, že to je špatně, tak proč bychom to měli dělat? Teď nově dokonce vyšlo nařízení, že začne platit zákaz na ty per- a polyfluorované alkylsacharidy, to jsou ty PFAS. Budeme jim říkat věčné chemikálie, protože jsou neodbouratelné, nezničitelné, ty tam jsou pořád a pořád. To vlastně naši vnuci, pravnuci a do 10. kolena, ty se tam s tím budou setkávat. Takže tyhle ty věčné chemikálie už nebudou moci být na obalech, které jdou do styku s potravinama. Čili tady, když se to vyřešilo, když je tady tenhle ten nový zákaz, tak my bychom to měli nějak využít. A proč se to zakázalo? Protože snižují imunitu batolat, mohou způsobovat rakovinu, neplodnost, hormonální potíže, cukrovku a tak podobně. Čili to je na tomto nejstrašnější, že oni vlastně ví, co tady tyhle ty věčné chemikálie dělají. A už původně tři látky byly zakázané, protože ty už předtím ukazovaly problémy, například riziko preeklampsie. To je vlastně v těhotenství velká těhotenská komplikace, která ohrožuje zdraví plodu i těhotné maminky. A to je prostě, to je jedna z nejhorších věcí, která vlastně může být. Ale u těch nových, u těch dalších věčných chemikálie jsou však zase pořád nacházeny podobné negativní zdravotní účinky. Takže jde vidět, že i když jsme zrušili ty tři, tak jsme se vůbec nějak nevyhli tomu, že bychom si to životní prostředí neničili a nekazili si tím zdraví. Takže víme už, že tady tyhle ty věčné chemikálie, těmi jsou potřeny ty vrtule a jak se otáčí, ten spadá to, ten spad bude všude, na polích, ve spodních vodách, v řekách, prostě v ovzduší, prostě všude, všude. A zaujalo mě, našla jsem dokonce,

těch věcech, takže tam je krásně vidět, jak je to problematické, jenom tady tyhle ty věčné chemikálie, čili onemocnění štítné žlázy vyvolávají, zvýšení cholesterolu, poškození jater, rakovinu ledvin. Játra, ledviny, to jsou ty naše vlastně nejdůležitější orgány na odbourávání toxínu a všeho, že jo? Takže co s tím? Teď velké záněty střev, ulcerozní kolitída, toho už je dneska tolik, že když jim přidáme ještě tyhle ty věci, tak to bude opravdu těžší. Co se týče vlastně takových těch pohlavních orgánů, tak rakovina varlat, rakovina prsu u žen. No a u těch těhotných maminek, tak tam to taky vůbec není veselé, protože se zpožďuje otěhotnění, jestli vůbec ta maminka otěhotní, to je ten problém, a zároveň je vysoké riziko potratu. Takže když se jí to možná nakonec podaří, tak kdo ví, jak dlouho těhotná zůstane. Další věc je, že může mít tu těhotenskou hypertenzi, vysoký krevní tlak, což je zase pro tu maminku nebezpečné. A i pro ten plod. No a ale pozor, ty nežádoucí účinky mohou být přímo i na ten plod. To je to důležité. V tom těhotenství, čili to miminko, už si přinese do toho života problémy, které by vlastně vůbec mít nemuselo. Čili už bude mít nižší váhu, nižší porodní váhu, sklon k obezitě. Jako já si myslím, že nám stačí s tou obezitou, co nám provedly ty covidí injekce, a teď do toho máme ještě tohle. Teď, co se týče chlapečků, tak u nich by mělo být méně spermií a menší pohyblivost, takže zase útok na plodnost, a u holčiček pozdější dozrávání mléčné žlázy. A co je zajímavé, že nebudou příliš fungovat očkovací látky. Tak sakra, proč nám dělají tady tu národní očkovací strategii, když nám do toho vrazí větrné elektrárny, které mají způsobovat něco takového. Já tomu teda opravdu nerozumím, nebo jestli vůbec čtou úředníci i tyto věci, ale chápu, že oni čtou, oni vzhledem k tomu, že jsem dělala na tom ministerstvu, tak vím, že oni řeší, jak to obhájit. Oni se nedívají na ty negativní věci nebo na to, jak by to poškodilo nás lidi. No a dále tam se píše na těch stránkách SZU, Státního zdravotního ústavu, jak můžete snížit vystavení se tady těmhletěm věčným chemikáliím. A že nejopatrnější by měly být právě ženy, když plánují těhotenství nebo kojí, protože nejcitlivější je právě vyvíjející se plod a malé děti. Přichází tady ty věčné chemikálie i do toho mléka. Uvědomme si, že tyhle ty látky jsou v různých, se vůbec kolem nás v životě hodně vyskytují. Snaží se teda postupně odbourávat. Evropská unie, jak vidíte, na tom pracuje, protože teď má vlastně to nové nařízení, o kterém jsem mluvila. Ale nicméně, to jsou látky, které tady zůstanou, které už tady zůstaly a kterých se nezbavíme. A jenom se přidávají další a další. Jo, takže doporučuji, abyste upřednostňovali výrobky, které jsou s označením PFC free, takže to, že to neobsahuje. Takže přírodní kosmetiku, přírodní potraviny, prostě opravdu se doporučuje těm maminkám, aby byly velmi opatrné, aby se snažili dělat všechno pro to, aby se s těmi věčnými chemikáliemi střetli co nejméně. A jak to teda udělají, když budou žít na té vesnici a kolem ty nano, v tom vzduchu ty nano částice budou? Ty nezmizí. Jak to je vlastně, kam s těma vrtulema? Velká část vrtulí končí na skládkách, v USA a jinde ve světě tam platí ještě volnější zákony. Takže ukládají si tam, jsme viděli takový ten sklad, co tady ukazoval profesor Turánek, těch vyřazených vrtulí. Ty materiály jsou odolné proti rozkladu, takže tento způsob poměrně bezpečný, tady ten uložiště, ale znamená, že tam budou ležet navždy. Budou tam pořád, takže ty skládky se nezmění.
A jako materiál tady vymýšlejí takové ty různé věci. Taky jsem tady dala, taky jsem našla stejný ten obrázek, jak jsou ta dětská hřiště, ale to je

0: Strašné, uvědomme si, že na tom jsou ty věčné chemikálie. Jako pustili byste tam si děti hrát na tu věčnou chemikálii, na to, aby se tam klouzalo tady v něčem takovém. Jako, to je strašný.
1: Minuta.
0: Ježi. Takže já musím zrychlit, takže kromě betonu se používá balzové dřevo, které je ze stromu, který je někde v Jižní Americe a až 40 až 45 celosvětové produkce balzového dřeva se spotřebovával na ty větráky. Tady vám jenom ukazuju, jak vypadá ultrazvuk, infrazvuk a jak je to sluchově, takže do těch 16 Hz je to ten infrazvuk, ten je, jak se díváte, to jsou takové delší vlny. A potom ultrazvuk je zase o 20 tisíc výše. A když si to tak vezmeme, vždyť ten ultrazvuk, víme, že když děláme vyšetření u těch malých dětí, tak ten ultrazvuk se používá, abychom zjistili u těch miminek, jak to tam vypadá, ale určitě bychom to na tu maminku nepustili od rána do večera, od večera do rána 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Jo? Čili jsou to různé frekvence, ale nikdy bychom si to nedovolili. Proč si to dovolujeme u infrazvuku? Takže tady podle rakouského doktora fyzika, na rozdíl od akustického tlaku, infrazvuk cestuje atmosférou téměř bez ztráty energie. Takže jak to vypadá, je to vlastně všude. Tady už, já bych tady se ještě chtěla říct k tomu kortizolu. Ten kortizol, to všichni víme, že ten infrazvuk to dělá. A vemte si, že kortizol, to je vlastně ten v biologii, se to nazývá, že to je přirozený hormon, který naše tělo, ty nadledvinky vytváří. A hydrokortizon, to je to samé, ale je to synteticky připravené. A teď si jenom v rychlosti tak pojďme říct, jaké má nežádoucí účinky ten hydrokortizon, což bude mít ten kortizol.
2: Paní magistro, čas.
0: Jo, já, chvilku, jo. Já bych jenom chtěla říct, že vlastně ve studiích u divokých zvířat dělali studie, kde ten kortizol byl 274x vyšší než normálně. Dovedete si to představit? Jako když máte už dvojnásobné hodnoty bílkovin, tak máte leukémii, že jo, máte nějaké teda vyšší hodnoty bílkovin, tak máte hodně vyšší hodnoty bílkovin, tak máte leukémii, takže určitě to není přirozené, jo. Můžete dostat cukrovku, jo, stačí, co máme cukrovku. Tady jsou všechny ty druhy onemocnění, ty psychické, srdeční, jinak člověk, který užívá kortikoidy, ten vypadá trochu jako pavouček, jo, rozšíří se mu obličej, tělo, má takové bříško, hubené nožičky, ručičky, no vypadá strašně. A ta pokožka, ta je jak papír, ta praská, no srdeční potíže, imunita, všechno v háji. Takže zpomalení růstu u dětí, co jsme potřebovali vědět, jo. Takže já to zrychlím hodně. Takže pozor, ještě když používáte nějaké léky, tak taky opatrně. A v těhotenství se říká, že má být jenom tehdy, když opravdu je to nutné, když ta maminka je na tom tak zdravotně špatně, že to potřebuje. Ale my to tady budeme vlastně u těch zdravých dětí. A my nemůžeme si brát tabletky, když nemůžeme spát, protože my potřebujeme řešit příčinu, nikoliv ten následek. Ta příčina tam zůstane. A co nám dělají ty tabletky? Tam se zvyšuje tolerance na ty tabletky, zvyšuje se závislosti, zvyšují se psychické problémy, náměsíčnost, i sebevražedné pokusy, sebevraždy dokonané. Všechno tady tohleto, tyhle ty léky mají, čili když nám nějaký šílenec doporučí, vemte si tabletku, tak to je prostě tragédie, jo? Takže jaké já navrhuji nastolení cesty? Stop větrným elektrárnám. Větrná elektrárna je výhodná pouze pro investory. Naše majetky, krajina a zdraví nejsou na prodej, pojďme je chránit. A ještě ten návrh řešení, který jsem, teda to je poslední stránka, že je třeba zhodnotit dopady na všechny ty skupiny věkové, zejména na ty těhotné a na ty děti. V roce 25 se narodilo pouze 77 tisíc dětí a to bylo nejméně odsledování v roku 1785. Jo, a my si tam dáme zase další věci, které nám budou snižovat porodnost. Já bych dokonce požádala, abychom zažádali o zařazení profesora Turánka do týmu KVTE, co se týče zdraví obyvatel, protože se mi zdá, že tam nikoho na to zdraví nemají, protože dát jednu trapnou studii ještě modelovou, ta je opravdu k ničemu. Zažádat o to, když máme 140, když potřebujeme jenom 140 elektráren, máme 220, aby se to zrušilo, skončit s rozprodejem ČEZu. Vždy to vypadá jako, že to dopadne jako s vodou. Že zase nám zůstanou ty trubky, které budeme opravovat a druzí budou brát peníze. A využít legislativy na zastavení výstavby, to je pro právníky, na zastavení výstavby větrných elektráren. A to tady mi doporučil Jarda Novák, paragraf 156 trestního zákona, že už jen ohrožování zdraví je už ta příprava je trestná. A potom tady to nařízení, co se vám říkala. Čili pár návrhů vám tady dávám, pojďme s nimi pracovat, nebo vymyslete lepší, ale pojďme s tím něco dělat. Děkuju.
1: Tak, děkujeme paní magistře za skvělou přednášku. Já bych chtěla požádat přednášející, jestli by se snažili dodržovat čas, protože určitě bude zajímavý dotazy, které od hostů přijdou. Dalším přednášejícím je Jakub Svoboda. Co o něm napsala umělá inteligence? Jakub Svoboda je občanský aktivista a místní iniciátor z oblasti Ralska, který se dlouhodobě věnuje ochraně krajiny a veřejné debatě o rozvoji regionu. Vystupuje zejména v otázkách dopadu velkých infrastrukturních a energetických projektů na místní prostředí a kvalitu života obyvatel. Je známý svou angažovaností v diskuzích o budoucnosti Ralska a snahou prosazovat zájmy místních komunit. Jakub Svoboda.
2: Takže dobrý den všem. Takže bych se rád teda představil, nebo už mě paní Tarabová představila. Jsem obyčejný člověk, který žije v regionu Ralska a kterému záleží na krajině, ve které žije. Pracuji tam, vychovávám tam své děti a právě proto jsem se rozhodl věnovat svůj čas studiu dokumentací o problematice větrných elektráren. Zúčastnil jsem se několika debat s občany, samosprávami a státní správou. Nicméně nikdy jsme nedostali odpověď žádných odborníků. Za posledních několik měsíců jsem se zúčastnil i jiných debat než mimo oblast Ralska a v těchto diskuzích se opakovaly čtyři základní okruhy otázek. Prvním tématem byl vliv na krajinu a charakter území. Lidé se oprávněně ptají, jak rozsáhlé energetické stavby změní vzhled krajiny, která vznikla po generace a která je součástí jejich domova. Druhým tématem byla ochrana a biodiverzita. A třetím tématem byly dopady na kvalitu a vliv života obyvatel. Velmi dobře se ukázalo například při veřejné debatě v Mimoni, která, dá se říct, byla asi největší debatou v České republice. Na všechny debaty byly přizváni investoři, hlavně investor, který v Ralsku chtěl stavět větrné elektrárny. Největší projekt vůbec České republiky, 16 až 25 větrných elektráren. A nebyl schopen tento investor, ať se jedná o největší společnost energetickou v České republice, nebyl schopen si předvést svůj záměr. Pokud já bych pracoval pro ČES, předvádím projekt za 4 miliardy, tak se budu snažit těm lidem předvést dopady na zdraví, možnosti dopadu na zdraví, dopady na krajinu a budu se snažit nějakým způsobem těm lidem vysvětlit, co z toho budou mít a co to může pro ně znamenat. Nicméně ani na jednu debatu a ani na žádné víceméně debatě, které jsem byl, a bylo jich 7, tak jsem se s investorem nikdy nepotkal. A právě zde vzniká problém, který považuji za jeden z nejzávažnějších, a to je ta netransparentnost, která probíhá na úrovni i tohoto státu. Kdo kdy věděl o akceleračních oblastech? Řekněte, kdo jste věděl v srpnu, v září roku 2025 o akceleračních oblastech? Nikdo. Nikdo do října 2025 nevěděl o akceleračních oblastech a já jeden jako z prvních jsem začal na tuto problematiku vůbec vlastně jakoby upozorňovat a ptát se starostů, ptát se hejtmana konkrétně, protože oblast Ralsko spadá pod Liberecký kraj, začal jsem se ptát na kraji, jestli o tom vlastně vůbec něco vědí. A každý dělal, že vlastně nic neví, ale ve finále na jednu stranu víme, že začali celou dobu vyčkávat, co se bude dít, a celou vlastně tu věc přenesli na stát. Kdyby si kraje vymezili svoje akcelerační oblasti, byť po dohodě s občany, nemusel to určovat stát. Budeme se tu bavit malou chvíli o nějakých zkratkách. Jedná se o akcelerační oblasti AO, VTE, větrné elektrárny, FV, fotovoltaické elektrárny, OZE, obnovitelné zdroje energie, biodiverzita, rozmanitost druhů, SEA. Posuzuje plány a koncepce, EIA konkrétní stavby a záměry a biokoridory, které umožňují volný pohyb vlastně jakoby druhů mezi lokalitami. Energetická transformace a role OZE představují důležitou součást evropské energetické politiky. Jenže nikde se neuvádí vlastně uhlíková stopa výroby fotovoltaických panelů, nikde se o ní nemluví, nemluví se o uhlíkové stopě při výrobě fotovoltaických systémů, ať jsou to právě lopatky, ať je to vůbec celková vlastně uhlíková stopa výroby celých těch tubusů, nebo naopak vlastně ještě výkopové práce, zemní práce, které vlastně přináší tuhle tu problematiku sebou. Jsou to příjezdové cesty, je to vlastně jakoby zásobování materiálem na dané stavby a lokality. Pokud se mají silnice rozšiřovat až na šíři 6,5 metru, tak jsou to jistě zásahy do přírody. Jakožto člověk, který má rád přírodu, velmi rád navštěvuju severské země. A právě severské země jsou vlastně vůbec jedni největší dovozci, výrobci elektrické energie z větru. Zde můžete vidět několik největších vlastně jakoby projektů v Norsku. A toto zrovna třeba, když si podíváte tady na ten snímek, najdete tam jednu důležitou věc. Jsou to místa, kde nebydlí lidé. A rozloha Norska je 6,5krát větší, než je rozloha České republiky. Proto si můžou dovolit umisťovat vlastně tyhle ty větrné elektrárny přímo na pobřeží, do moře, ale neumisťují je nikde mezi vlastně obydlené oblasti. Ať se dostanete i mezi horská jezera, na úpatí jedné hory nepotkáte člověka, pouze jezera, kde jsou ryby, a 3 větrné elektrárny. Projekty vlastně jakoby těchto rozsahů jako takové mají to jako součást národního cíle a zvýšili vlastně těm svým obnovitelným zdrojům snížili emise skleníkových plynů. To je v pořádku, ale furt se bavíme o počtu obyvatel v naší republice a rozloze, a bavíme se o počtu obyvatel a rozloze Norska. Dalším, vlastně jakoby, co vůbec je nejdůležitější, na co se opomíjí vlastně v České republice. U nás se řeší před zhodnocením SEA. V Norsku, v Dánsku, ve Švédsku se řeší EIA. SEA řeší konkrétní jakoby projekt pouze technologicky, neřeší dosáhlé vlastně jakoby dopady, takže je důležité přejít vlastně po posuzování komplexně, a to v rámci EIA, nikoliv SEA. A stejně tak byly posuzovány právě i ty akcelerační oblasti. Toto je jedna největší, vlastně jakoby vůbec ten největší projekt na světě. Vidíte, že je umístěn v moři. Ano, v moři fouká, v moři má větrný potenciál, proto Dánsko umisťuje větrné farmy a větrné elektrárny na moře. Jak už bylo zmíněno, tyto severské země mají moře. Dánsko je jako největší výrobce elektrické energie z větru a zároveň vlastně i v evropském měřítku. Jejich větrné farmy se nachází především mimo pevninu. Jelikož jezdím do zemí Norsko, Švédsko, jak jsem zmínil, jezdím přes Dánsko, tak v Dánsku vlastně jakoby můžete vidět maximální velikost větrných elektráren 70 až 110 metrů. Nikde nenajdete 250 metrové elektrárny. Zde vlastně jsou sepsané jakoby největší parky s vyvedeným výkonem v Dánsku. A u těchto zemí právě má vlastně jakoby postup výstavby svá pravidla a nejde je obcházet. To znamená, musí být vždy v souladu s územním plánem. EIA, jak jsem zmínil, nikoliv SEL. EIA posuzuje tak, jak bude stavěno, tak, jak bude vlastně řešeno veškeré zabezpečení a vliv na přírodu, na kumulaci vlivu vlastně jakoby obnovitelných zdrojů, vliv na veřejnost, krajinný ráz, hluk a zároveň v těchto zemích rozhoduje veřejná participace. Takže to je velmi důležité vlastně pro tyto země, že jednak ty lidé si můžou rozhodnout, zda se i na tom projektu podílí, ať ho nemají u baráku. Můžou ho mít na moři a můžou zároveň jim vlastně tyto projekty přinášet peníze. Tyto státy, na rozdíl od České republiky, kladou velký důraz na posuzování kumulativních vlivů, zapojení veřejnosti a ta veřejnost je hlavně posuzována, teda veřejnost je zapojena do posuzování a neposuzuje se jen samotná elektrárna, ale dlouhodobé dopady a kumulace vlivů. Nikde na pevnině nenajdete obrovské větrné parky, vždy se třeba v Dánsku jedná o pár kusů 70 až 40 metrů vysokých elektráren. Vždy je to většinou, pokud to není nějaká firma, tak se jedná vlastně o vzdálenost minimálně 2 až 3 kilometrů vůbec jakoby od toho obydlí, ale většinou, když je to obydlí, jedná se o nějaký statek. Takže dlouhodobě, že by tam ty lidi žili, to nikde není viditelné. Dle nařízení vlastně jakoby Evropského parlamentu a Rady Evropské unie se Česká republika zavázala jako členský stát k zlepšení přírodních biotopů, ovšem výstavbu fotovoltaických elektráren a větrných elektráren ty biotopy nezlepšíme. Jestli si vůbec někdo ve vládě uvědomuje, co je to biotop, mně tak přijde asi, že ne. Ralsko, oblast. Je to oblast evropsky významná lokalita a směrnice RED 3 jasně uvádí, že se nesmí v evropsky významných lokalitách stavět tyto projekty. Ale zároveň to nejde jenom o oblast Ralska, evropsky významných lokalit můžeme mít v České republice několik a když nemáme evropsky významné lokality, máme spoustu chráněných krajinných oblastí, máme spoustu přírodních parků a zároveň máme několik oblastí s akumulací pitné vody. Jsou to oblasti Chopav. Samozřejmě vedle jako takových dopadů na zdraví a hluk, teda na zdraví a psychiku lidí, má dopad na provoz větrných elektráren na netopíry, ptáky a zvěř. Když se podíváte tady na tu fotku, toto je původní plán plánované výstavby fotovoltaické elektrárny na bývalém letišti v Ralsku. To je jeden z projektů, který si plánuje Liberecký kraj v takovéto fázi zastavět zhruba 100 hektarů plochy vlastně přírodního biorekoridoru. Jsou tam vzácné traviny mezi těma betovýma plochama a takto oni chtějí vlastně zdegradovat vlastně celý ten biotop tak, jak tam je. Jestli tohle někomu připadá normální, tak mě ne. Směrnice RED 3 samozřejmě zadává stavět jakoby v brownfieldech, jenže brownfield si právě tohle letiště vůbec nezaslouží takový název, aby to vlastně vůbec neslo. A co je vlastně brownfield? Kdo to určil a kdo to schválil? Schválil to kraj nebo stát? Určitě to neschválili lidi, že by to byl brownfield. To znamená, v oblasti právě jakoby i tak, jako jsou soustavy Natura 2000, chráněné krajinné oblasti, která se přímo nachází na hranici vlastně tady té letištní plochy, tak ta by mohla být právě i touto výstavbou ohrožena. Což se může stát na dalších místech. Podívejme se na fotovoltaickou elektrárnu u Vepřeku, vlastně jakoby Mělník, a tam je obrovská fotovoltaická elektrárna a stojí na orné půdě. Jak je to možné? Směrnice RED 3 neudává, že máme stavět fotovoltaické elektrárny na orné půdě a travnatých porostech. Toto je reálné foto z výstavby právě momentálně asi největšího projektu vůbec v České republice. Jedná se o obec Kuřivody a tato elektrárna se momentálně dostavuje, postupně sledujeme, jak roste a tímto způsobem vlastně, když bych to měl popsat úplně zjednodušeně, tak na několik dní najeli buldozery a celý vlastně jakoby přírodní biotop shrnuli buldozerama a začali tam stavět tyto rozsáhlé solární parky. Důležité je vůbec, co vlastně jakoby musíme respektovat, jsou právě oblasti Chopav. Pitná voda musí být vždy nadřazena veškerým zdrojům a je jediným vlastně zdrojem, bez kterého se člověk neobejde. Vliv na lokální klima. Rozsáhlé fotovoltaické parky budou mít a mají vliv na lokální klima. Dá se to sledovat úplně jednoduše odklonem vlastně jakoby srážek nebo dešťových srážek, kdy třeba například v Libereckém kraji jsme za posledních 10 let o 150 mm méně, než tomu bylo v předchozích letech. A je to jenom tím vlastně, že kolem vlastně Kuřivod a oblasti Ralsko se vyskytují právě rozsáhlé fotovoltaické systémy. Nechci popírat vůbec vlastně jakoby to, že nepotřebujeme energetický mix, ale ne tímto způsobem a ne vlastně jakoby kumulovat ho v jedné oblasti a zároveň neřešit k tomu vlastně to budoucí technologie, protože samozřejmě s rozsáhlou výstavbou budou potřeba i bateriové úložiště a proto se jedná o další zábory půdy. Chci říct jednu věc. Ve skutečnosti je potřeba požadovat celoroční biologické průzkumy, vyhodnocovat kumulativní vlivy, požadovat hydrogeologické posudky a posuzovat vlivy na lokální klima. A to jak u větrných elektráren, tak u fotovoltaických elektráren. A na závěr vlastně ochrana krajiny nesmí být vnímána jako překážka rozvoje. To znamená, musíme nějakým způsobem, ať je to veřejný zájem a výroba elektrické energie je důležitá, ale právo občanů na informace a transparentnost tohoto státu, krajů, obcí a jejich vedení je hrozně důležité. Nesmí to probíhat za našimi zády. Děkuji za pozornost.
1: Tak, děkujeme za Jakubovi za jeho přednášku a vůbec za iniciativu, kterou zachraňuje naši krásnou oblast v Libereckém kraji, Ralsko, odkud i já pocházím. Tak, teď mi dovolte představit paní magistru Hanu Vanickou. Ve své profesní praxi se dlouhodobě věnuje problematice větrných elektráren, procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA a otázkám spojeným s rozhodováním dopravního energetického stavebního úřadu DESU. Díky svým zkušenostem propojuje legislativní, environmentální a praktické aspekty přípravy energetických projektů. Odhadl ta umělá inteligence správně. Tak prosím, paní Vanická.
3: Dobrý den, děkuji moc. Umělá inteligence je neuvěřitelná, ani bych nevěřila, co všechno o mě tady povypráví. Větrníkům se věnují zhruba rok, kdy u nás přišel náš pan progresivistický starosta s tím, že tam chce postavit větrný park. A v té době my jsme měli na pozvaný mezi lidi úředníky z ministerstva a padla otázka 500 metrů. V té době, to byl přesně rok, oni to zatajili. Ale už byly smlouvy a těch 500 metrů měly tři soukromé firmy, které 500 metrů od sídel dělaly nějaké akcelerační oblasti, ještě nebyl ten zákon. My jsme vůbec nic nevěděli a ptali jsme se, pořád nikdo nic nevěděl. 500 metrů od sídel a dle vlastního uvážení. My jsme teda udělali referendum, zablokovali jsme výstavu větrných elektráren, najednou se objevily nějaké akcelerační oblasti, my jsme se ptali, 106 je úplně krásné číslo zákona o informacích, takže jsme ho využívali. A dostali jsme se k tomu, že je nějaká EIA, nějaké řízení ohledně větrných elektráren. To řízení je veřejné, podklady jsou zveřejněné, každý se může do toho řízení nějakým způsobem vyjádřit. Pak jsme narazili na to, že větrné elektrárny se schvalují i přes DESÚ, což je Dopravní a energetický stavební úřad, a tam už je to jinak. Do podkladů nevidíte taxativně striktně vymezení účastníci řízení, vlastně nejdou tam okolní obce, nejde tam občan, nikdo se k tomu nedostane, nemůžete se vyjádřit. Když se podíváme do těch řízení, co se objevuje v EIA, co se objevuje v DESÚ, investoři jsou na můj vkus poněkud drzí. To slovo je ještě dost slušné, protože jdou do řízení s tím, že mají negativní stanovisko ministerstva obrany, negativní stanovisko řízení letového provozu, nemají vyjádření od hasičů, jsou tam dalších spousta chyb, třeba to, že dělají hlukovou studii a nezahrnou rehabilitační ústav, což je lůžkové nemocniční zařízení. Prostě ho vynechají, protože by jim nevyšel. V řízení EIA každý se může vyjádřit, můžete požádat krajský úřad, aby zahrnul třeba tu nemocnici jako chráněný receptor. Krajský úřad zrovna v tomhle konkrétním případě vyhověl a tu plnou EIA vrátil. U toho dopravního energetického stavebního úřadu to dopadlo tak, že spolek vyhodil, okolní obce vyhodil, občany vyhodil, a když přišel dokument, že investor má negativní stanovisko řízení letového provozu, tak bylo ticho. My nevíme, protože nás vyhodil jako spolek, jak to dopadlo, ale předpokládáme, že tohle si nedovolí prolomit ani DESÚ. Co se týká akceleračních oblastí, my nevíme, jakým způsobem se bude schvalovat větrná elektrárna. DESÚ tvrdí, že je to dotaz na názor, takže v tuto chvíli není jasné, jestli se veřejnost dostane k dokumentaci, jestli se bude moc vyjádřit, jestli se bude moc vyjádřit okolní obec, jestli vůbec bude moc být účastníkem řízení, a není jasné, jakým způsobem vlastně to bude posuzováno. Víme, že EIA nebude, jenom v případě přeshraničního řízení anebo nějakých významných změn SEA. Víme, že SEA byla udělaná způsobem, kdy i kraje to hodně napadaly, obce taky, občané v připomínkách. Chybí tam biologické posudky, nebyly respektován krajinný ráz, krajinné studie, nebyl respektován ani těch 500 metrů, která tu hranici, kterou si tam dali. My jsme se ptali, co to je teda za hranici, tak nám bylo odpovězeno, že není to zákonný limit, není to hranice, která by vycházela z nějakých hlukových studií, je to prostě nějaká dohoda nějakých lidí na nějakém setkání. Jo, nevíme, co to znamená. Nicméně, co se týká hluku, tak ochranu mají občané, chráněné stavby, i venkovní, i zahrady. Ty hlukové limity u nás jsou docela přísné, ale je tady velký problém praktický, když elektrárna stojí a hlučí, není možné, aby občan donutil stát, aby zasáhl. Je to případ VTE Maletín Javoří, možná jste ho slyšeli. Pan Maus byl první, kdo prolomil novináře s tím, že nejsme dezoláti a dezinformátoři a bůh ví co, ale oni si stěžovali na elektrárny, které jim tam hučí způsobem, že oni nemůžou spát několik nocí za sebou. Je tam velký problém v tom, že byla zjišťovací EIA, na tu se narouboval park úplně jiných turbín úplně jinde. Oni si stěžovali všude možně, hygiena do toho nesmí, DESÚ se jim posmívá a v tuto chvíli to má na starosti paní ombudsmanka nová. Takže tam, jakým způsobem to dopadne, nikdo neví. Když už to stojí, nikdo to nezastaví. O co my se snažíme? My jsme udělali v lednu velkou petici, podepsalo nám 14 000 lidí s tím, že jsme varovali úřad vlády pana premiéra před tím, že vlastně nemáme žádné informace, je tady nějaká mezinárodní úmluva, ať už Arhuska, anebo RED 3, kdy veřejnost a obce by měly vstupovat do akceleračních oblastí nebo do vůbec takhle velkých věcí před tím, než bude návrh, aby ho mohli ovlivnit. To se nestalo. Tady spadly 14.4. z nebe akcelerační oblasti způsobem, který my nazýváme, protože mě se to osobně týká, u nás je velká oblast, brutální zničení životního prostředí. Nejedná se o žádnou ekologii. Když se podíváme na rozklad těch 80 akceleračních oblastí pro větrnou energetiku, tak zhruba 18 jich je po dvou, po třech, po čtyřech. Máme až 108 turbín na jednom místě, 200, 250 metrových, 92, 91, 88. Jak pro Boha může být 108 turbín ekologických? To vůbec nejde na rozum, tohleto. Hodně se ptáme, hodně posíláme 106, odpovědi jsou pořád to samé, vše podle zákona. Když se podíváme do dokumentace, protože já hodně pracuju s daty, takže porovnávám komparativní analýzou metodiky, zákony, vyjádření krajů, obcí, dělali jsme připomínky pro lidi, tak zjišťujeme, že i v tom jsou rozdíly. Že ani MMR svoji vlastní metodiku nerespektovalo, nerespektovalo ani odůvodnění URP změny číslo 2. V těch SEA vyjádřeních jsou věci, které jsou úplně proti zdravému rozumu, ale ten tady samozřejmě neplatí, ale platí tady třeba zákony, konkrétně zákon o vodách. Takže nám dali akcelerační oblasti na chráněné vodní zdroje. Pak jsou samozřejmě v lesích. Co dělají v lesích akcelerační oblasti? Jo? Zemědělská půda, jednička, dvojka, černozem, nejúrodnější půda na Moravě, vinice. Co dělá průběh větrník na vinice? Jo, ještě tam je zajímavost, že tam bylo největší tornádo od roku 1950 v těch místech. Oni tam dají 11 větrných turbín. Jo, to mohu vymyslet prostě jedině, ani nemám slov jako slušných, kdo tohle vymyslel. Takže máme na vinicích větrné turbíny, máme je v lesích, máme je na těch ochranných pásmech vod, léčivé minerální ochranná pásma, jo. Chráněná ložisková území, to taky tam prostě báňský úřad vám napíše, my jsme se k ničemu nevyjadřovali, my se musíme vyjadřovat ke všemu, zdař Bůh. To je celý, že jo. Teď máte prostě spoustu věcí, spoustu připomínek. My jsme s tou peticí šli do Senátu, požádali jsme výbor za životní prostředí, aby to projednal a oni konstatovali, že vláda má respektovat vůli obcí. Jo, senátoři nás vyslechli, byli velice vstřícní a řekli, ano, to je problém. Šli jsme na petiční výbor Senátu, tam jsme se dozvídali zajímavé věci, jakože když se vám to nelíbí, co chcete, na severu jsou uhelné doly a těch lidí se nikdo neptal. Když jsem začala mluvit o tom, co se děje v těch řízeních EA, tak na mě koukali hodně divně, ale dali nám za pravdu, že vůle obcí, jestli chtějí nebo nechtějí akcelerační oblasti, naráží na ústavní právo samospráv. Ústavní právo samosprávy je mít v územním plánu to, co si odsouhlasí ta obec. Ne to, co jí tam dá stát proti vůli občanů. Jo, teď narážíme úplně na věci právní, které by nás nenapadly, jak dlouho je od revoluce najednou tady prostě stát, který dává těm lidem za 500 domů a blíž, u nás jsou i blíž, u nás je třeba trvale obývaná chata, která je úplně na hranici té akcelerační oblasti. Rodinný domy, v katastru je to zapsané jako rodinný dům, oni to tam prostě dají pár set metrů.
1: Omlouvám se, paní magistro, čas.
3: Jo. Co se stalo na Moravě? Vinné sklípky, 200 metrů. Jo. Prostě toto je věc, kterou je potřeba posoudit. Já bych požádala, pokud můžu tímhle způsobem, aby MMR respektovalo vůli obcí. Kraje byly většina taky proti, aby respektovalo vůli krajů a aby respektovalo zákony, který nám platí. Děkuju.
1: Děkujeme paní magistře Vanické. A pan inženýr René Jauris je člověk, který se vlastně jako občan začal zajímat o tuto problematiku. Je to bývalý úspěšný dráhový cyklista, sedminásobný mistr republiky. Angažuje se v regionu na pomezí Jižních Čech a Vysočiny. Kritizuje záměr na vybudování 4 akceleračních zón, kde by mělo vzniknout až 88 větrných turbín. Máte slovo.
4: Dobrý den. Já jsem ze stejné lokality, jako je paní Vanická. Vlastně díky paní Vanické jsem se o tomhletom dozvěděl nedávno. Dozvěděl jsem se o tom před 3 měsíci. Byl jsem v šoku, dokonce jsem díky tomu dostal tinnitus. A musím vyzvihnout, že nebýt paní Vanický, tak by se u nás toho moc nedělo. Ale teď k věci. Mám dům ve Vlčevsi, ze všech stran by měly být akcelerační zóny AOV 47, 48, 49, 50. A já bych se vlastně na to díval, na všechny strany, kdybych se kouknul, tak bych viděl ohromný kolosy, který v noci svítí, který dělají hluk. Ale o tom jsem nechtěl mluvit, co se týče zdraví, to tady řekli odborníci, ale já bych chtěl zmínit 2 věci, které se moc nezmiňují. Půlka těch větrných elektráren z těch 108 má být v lesích. V lesích, odkaď Vlčeves bere pitnou vodu, odkaď bere pitnou vodu svatá Anna a odkaď berou vodu další vesnice anebo osady. Každý, co se týče paní architektky, která byla přítomna toho 15., tak nám řekla, že to vyprojektovala, ale už nám neřekla, jak se tam ty komponenty dostanou. To je totiž hlavní problém v našem kraji. My jsme samý les, my jsme z kopce do kopce, my jsme samá zatáčka, úzký silnice, ve vesnicích nic neprojede, jenom pro vaši představu, ty vrtole mají 80 metrů, takže se to musí vyjít na nějakým kamionu, který je dlouhý 100 metrů. Normální kamion má 24 metrů, takže to nikde neprojede. Nezahne to v žádné vesnici, nepřejede to žádný most a teď to nejhlavnější. Tohle to, aby se tam dostalo z hlavních silnic, tak je 15, 10 až 20 kilometrů od těch akceleračních zón, kde to má být postavený. A já jsem vzal tušku a papír, zeptal jsem se AI a dělal jsem si takové zápisky a jenom pro představu. Samotně tam, kde mají být ty větrné elektrárny, tak to zabere plochu, tak to zničí nebo vykácejí se lesy 120 hektarů lesa. To znamená, tam, kde to bude stát, propojení kabelu. Ale aby se to tam dostalo, tak se musí vybudovat cesty i mimo ty akcelerační zóny a to je dalších 260 hektarů lesa padne. Nemusíme tady chodit do vědeckých poznatků, každý selským rozumem si uvědomí, co les znamená, jak ochlazuje přírodu, když se tam udělají koridory, když přijde vychřice, co zbyde z toho lesa. A to nehledě na to, že tohle je jedno z nejkrásnějších míst celé republice a měli bychom si toho vážit. A další věc, která asi nikoho nenapadla, jak se to bude hasit. Jo, takže nad tím helikoptéry lítat nemůžou, takže vyjádření hasičů je, že prostě se to nechá dohořet a budeme sledovat, aby se to dál nešířilo. Jenže u nás v těch oblastech právě ty vesnice a ty osady jsou i v těch lesích. Takže těm lidem prostě vyhořejí ty baráky, protože není nějakým způsobem, jak by se to dalo hasit. Tak jenom tohleto, kdyby si někdo uvědomil, co se děje a co by se dělo. A další třetí věc, která je velmi podstatná, jakmile se udělá nějaká chyba, tohleto nelze vrátit. Fotovoltaika lze z toho pole sklidit a další rok, dejme tomu, tam může růst pšenice. Ale tohleto nikdo nevrátí. Ty vybetonované silnice v těch lesích už nikdo nevrátí. I kdyby to někdo chtěl rozbourat znova, tak ty stromy porostou dalších 100-120 let, což už mě už nezajímá. Ty betonové kvádry, ty tam zůstanou navždy, takže tohle je nevratné zničení krajiny. Proto bychom se měli zajímat o to, aby všechno bylo tak dobře posouzené a opravdu to bylo jenom na místech, kde to neničí přírodu, kde to neničí lidský zdraví, kde to neničí zvířata. Kromě toho, my tam máme orla mořského, máme v Chýnově kousek dál, je jedno z největších center v chýnovských jeskyní netopíru, máme tam čápa černýho, to je asi nic. Takže nebudu zdržovat, to je asi všechno. Mělo by se k tomuhle přihlídnout a jsem zásadně proti těm zónám. A ještě poslední, když už by to mělo být, tak někde opravdu na těch brownfieldech, i když v České republice skoro nefouká a nejsme někde na Baltu nebo nejsme v Norsku na moři. Děkuju.
1: Tak, děkujeme panu inženýrovi. A ještě než si dáme pauzu a nějaké ty 2-3 dotazy, tak já poprosím paní inženýrku Katarínu Ondrušovou, co o ní prozradila umělá inteligence. Katarína Ondrušová se dlouhodobě věnuje shromažďování a zpřístupňování informací o dopadech větrných elektráren na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. Zdůrazňuje význam informovaného rozhodování, transparentní veřejné debaty a respektu k názorům místních komunit při plánování energetických projektů. Katarína Ondrušová, máš slovo.
5: Děkujem. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť, alebo že sa môžem zúčastniť tejto debaty, pretože stále som Československo a budem do svojej smrti. A verím, že nielen, že nás stále spájajú určité veci, ale tieto veterné elektrárne nás, myslím si, že spojili úplne všetkých, každého normálneho človeka a myslím, že nás je ďaleko viac. Okrem toho, ešte umelá inteligencia zabudla povedať, ruská aktivistka, teda nie ruská agentka a podobné veci, ale čo my máme teraz najnovšie, my už aj robíme mágiu proti veterným parkom. Tak nás nazvali teraz najnovšie. Poviem vám situáciu, čo sa týka Slovenska. Náš pán premiér vyhlásil to, čo my už hovoríme dlhé roky, že Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Ale zabudol povedať, že stále sa pripravujú papierovo tieto veterné elektrárne na výstavbu. Takže čo k tomu dodať? Veterné elektrárne nepotrebujeme, ale zrejme pripravuje pôdu pre ďalšiu vládu. Ja by som vás chcela informovať o petícii číslo 0482 z roku 2021, ktorá je v Európskom parlamente. Petícia nie je sporom o veterné elektrárne, je sporom o to, či bude mať v Európe vyššiu hodnotu zdravie občanov alebo ekonomické záujmy investorov. Vznikla v roku 2021 a dnes spája občianske iniciatívy z viac ako 15 európskych krajín. Ale predstavte si, že až v roku 2025 otvorili túto petíciu a začali o nej rokovať. V decembri 2025 sa k nej oficiálne pripojili aj Česká republika a Slovenská republika. 25. septembra 2025 Výbor Európskeho parlamentu pre petície rozhodol, že petícia zostáva otvorená. Čo to znamená? Že výbor uznal, že tieto veterné parky naozaj môžu škodiť zdraviu. To znamená, že otázky týkajúce sa hluku, infrazvuku a možných zdravotných dopadov veterných elektrární neboli zo strany európskych inštitúcií uzatvorené. V marci 2026 sa v Európskom parlamente uskutočnila medzinárodná konferencia za účasti vedcov, lekárov, odborníkov z celej Európy, aktivistkov, ale aj najväčšieho lobistu veternej energetiky Wind Europe. Samozrejme, že po tejto konferencii zase to nazvali, že to robia extrémisti a podobne, ale zoberte si, že tam boli naozaj, boli tam všetci, všetci boli zastúpení, európski poslanci, aktivisti, vedci, lekári, ale aj samotný investor. Jej záver bol jasný, to znamená, že ak existujú pochybnosti o mnohých dopadoch na zdravie, možných dopadoch na zdravie ľudí, musia byť dôsledne preskúmané. My vieme, že v podstate v legislatíve nemáme limity na infrazvuk. Ani Česko, ani Slovensko, ani iná krajina. Už v roku 2018 WHO upozornila na potrebu ďalšieho výskumu hluku z veterných elektrární a odporúčila postupovať obozretne. Európska únia je postavená na princípe predbežnej opatrnosti. Už to tu zaznelo. To znamená, že ak existuje riziko pre zdravie, povinnosťou štátu nie je pochybnosti zľahčovať, ale preveriť ich. A povinnosti štátu je chrániť krajinu aj ľudí. A o tom hovoria aj medzinárodné zmluvy, hovorí o tom Aurský dohovor, hovorí o tom dohovor o krajine, zmluva o Európskej únii, smernica RED III. U nás je to ústava, u nás je to listina základných lidských práv. My sa preto dnes stále pýtame a nedostávame odpovede. Ak je teda ochrana zdravia základným právom, prečo sú ekonomické záujmy často nahradzované nad oprávnené obavy občanov? Ak Európa hovorí o demokracii, prečo hlas nielenže 100 tisíc, ale ja si myslím, že z tej Európskej únie už sú to milióny občanov, tak často ignoruje. A ak platia medzinárodné dohody o ochrane zdravia, krajiny a práv občanov, prečo sa ich dodržiavanie stáva prekážkou až vtedy, keď vstúpi do hry veľký investor? Petícia v Európskej únii neprináša ideológiu, prináša jednoduchú požiadavku. Najskôr zdravie, potom biznis. My nie sme proti zelenej energii, ale treba tam používať sedliacký rozum a energetici mi to potvrdia, kde vyrobiť, tam spotrebovať, tým pádom sa vlastne nenaruší sieť a myslím si, že energia by bola lacnejšia a všetci by boli spokojní. Ale biznis je biznis a peniaze, ktoré tu teraz majú ísť z Európskej únie, je to vlastne pôžička a je to pôžička len pre pár pôžička pre nás, pretože my to budeme splácať, ale peniaze idú len pár investorom. Takže ja by som bola strašne nerada, tak ako zaznelo v Európskom parlamente, čo sa týka energetiky, asi počuli ste ten výrok, prepáčte, pomýlili sme sa. Ja by som bola veľmi nerada, ak by po 20 alebo 25 rokoch bez trestnej zodpovednosti niekto povedal, prepáčte, pomýlili sme sa, veterné parky škodia zdraviu. Ešte by som chcela povedať, že je to v podstate na vás, idú voľby. Na Slovensku, aj v Čechách, myslím, že v 10. mesiaci. Je to na vás, aby ste si zvolili svojich zástupcov. Nemôže predsa rozhodnúť 5 poslancov o zdraví celej dediny, celého kraja. Najradšej mám, keď dávam na Facebook nejaké príspevky a aspoň cez ten Facebook upozorňujeme ľudí a tí ľudia tam napíšu, super, držíme vám palce. Ja by som povedala, super, zdvihnite sa zo stoličky a začnite niečo robiť. Ešte by som vám rada predstavila knihu, ktorú sme s Danielom Máčovským teda preložili aj s kolektívom. Robilo na tom strašne veľa ľudí. Urobilo sa to počas vianočných sviatkov. Kniha sa volá Negatívne účinky veterných elektrární. Hovoria nám investori, že sú to hoaxy. Toto sú preložené vedecké štúdie z vedeckých monografií, sú tam články, je tam 800 odkazov, 200 alebo 300 štúdií. Je to dohľadateľné na internete. My sme to dali do jednej knihy. Keď sme s tou knihou prišli do Bruselu, povedali, preložte to do angličtiny. No a my sme to teda doma prekladali z angličtiny. A keď sa pýtame investorov, okrem peňazí, aké pozitíva majú veterné parky? Samozrejme, nedostaneme odpoveď. Takže ja by som len takto v skratke chcela predstaviť, alebo som predstavila túto petíciu v Európskej únii. To znamená, že už aj Európska únia sa tým začína zaoberať, že asi není niečo v poriadku, ale tá veterná lobby je neskutočne silná. Takže by som vám chcela poďakovať za pozornosť. Prosím vás, šírte tieto informácie, čo tu počujete ďalej. Ľudia nemajú informácie a treba im to povedať. A my hovoríme jedno. Ak sa ľuďom povedia všetky informácie a ak budú súhlasiť s nejakým odškodnením a vymenia zdravie za peniaze, nech to tam majú. Ale musia vedieť všetky informácie. A ešte, čo sa týka, keď sa rozprávam s politikmi, vždy hovorím, je jedno, z ktorej strany ste, do ktorej strany ste orientovaní, koho ste volili. Všetci pod tým tu budeme žiť. A Česko a Slovensko je jedna, sú prenádherné krajiny, ktoré si nesmieme nechať zničiť. Iba kvôli tomu, že niekto chce na nás zarobiť. Ďakujem vám za pozornosť.
1: Tak, já Katarině velmi poděkuju, děkuji, že přijela. A chtěla bych jenom ještě jednu věc dodat a doplnit. Já bych chtěla apelovat také. My jsme zažívali podobné útoky na lidství v době covidu. Zažíváme útoky na lidi, na lidství, i co se týče větrných elektráren. Dneska se ukazuje, a nevím, jestli někdo z vás poslouchá řešení v americkém senátu, kde chodí lidé a hovoří o tom, co všechno je za problém kolem mRNA vakcín. Takže apeluji a navazuji na to, co Katarína řekla. Veme rozum do hrsti, zapomeňme na to známé follow the money, následuj tok peněz a pojďme konečně řešit věci zdravým rozumem. Tak já teďko požádám pana inženýra Hinka Berana, protože mě požádal o první dotaz. Potom ještě, pokud někdo budete mít dva dotazy, jestli souhlasíte, tak bychom neudělali oficiální pauzu. Dali bychom třeba 5-10 minut, že byste se šli něčeho napít, abychom mohli pokračovat, když jsme se ráno trošičku zdrželi a nezačali jsme přesně včas. Vítám tady mezi námi paní senátorku Janu Zbytek-Hamplovou. Janí, děkuji, že jsi přišla. Tak, Hinku, je to tvoje.
6: Děkuji, já budu stručný. Vážená paní senátorko, děkujeme, že jste zavítala mezi nás. A vážený pane poslanče v nepřítomnosti, mám jenom takovou reakci, vlastně už trochu předem domluvenou na kolegyni Katarínu Ondrušovou. A je to něco, co si myslím, že můžeme jakoby přispět k tomu vývoji i my tady teď, co jsme, proto to říkám. Já tady tu slovenskou situaci znám velmi dobře, já jsem dělal na Slovensku 2 roky novou legislativu v roce 2003, když vstupovali do EU. A vlastně původně ta myšlenka, že Slovensko nepotřebuje žádné větrné parky, protože má bezemisní větrný mix, je od bývalého ředitele slovenského energetického dispečinku, což byl v tom roce 2003 můj šéf od Fera Pecha. A prostě ono to nepotřebuje. Jo? To je technická realita toho Slovenska, mají dostavení Mochovce, teďka dostavují ještě 4. blok, který najede zřejmě koncem roku do zkušebního provozu a budou mít bezemisní přebytkový mix. Mají tam více vody, než my mají Gabčíkovo Černý Váh. To je technická realita toho Slovenska. To znamená, když Katarína citovala slovenského premiéra Fica, tak měla úplnou pravdu. Slovensko nic takového nepotřebuje a osázet jim Královu holu nebo prostě i ty končiny, kde jako rádi jezdíme a rádi jsme i za společného státu jezdili, tak technicky je to nesmysl a environmentálně je to vražda. A ještě to platit. A teďka ale pan premiér Fico se vyjádřil, že vlastně první část výroku byl my to nepotřebujeme na Slovensku, Slovensko to nepotřebuje. A druhý, musíme ale kvůli Evropské unii udělat nějaké administrativní kroky. Totéž kopíruje víceméně ministr životního prostředí Taraba na tom Slovensku. A já tady kladu otázku a byl bych rád, abych jsme třeba v průběhu tohoto semináře i v kuloárech nebo po tomto semináři s pomocí nějakých právníků, třeba tady paní senátorky, jestli si mi, Jano, si mi přišla do rány, tak můžeš rovnou reagovat. Jo? A jestli vůbec existuje nějaká možnost, že teda v tom přebytkovém mixu slovenským podle slovenské nebo podle naší legislativy, protože to tady známe líp, jestli je vůbec nějaká možnost, abychom vydefinovali akcelerační zóny, tak aby to bylo pouhé administrativní opatření pro Brusel a ne oprávnění pro developera, že si v té akcelerační zóně, když si pronajme nebo koupí kus pole, takže tam bude ty větráky bez omezení stavět, nebo s velmi zjednodušenou legislativou, jo. Tak děkuju. A já se ptám, jestli je to možné, a ptám se nejenom interně, protože víte, že občas publikuji, třeba jsem i redaktorem Solárním magazínu, nebo jsem tam v Parlamentních listech, tak následně, až tuto diskuzi